0: ázerbajdžánské tajné služby vyjednávali s nejvyššími lidmi z okolí Vladimíra Putina. Čili dá se říci tak, že nejdůležitější němečtí političtí lobbysté a ekonomičtí lobbysté už tajně vyjednávají s Vladimírem Putinem. A pokud se podíváte na německý tisk, tak zjistíte, že německý tisk dneska nepíše nic jiného než o desítkách tisíc, stovkách tisíc nezaměstnaných. Čili Němci, až skončí válka, vyjednají s Ruskem nákupy ruských energií, levných energií. Čili jsme se vrátí do normálu, pouze hranice bude definitivně přesunuta na hranici Slovenska a Ukrajiny. A zda bude Ukrajina součástí Ruské federace, nebo nebude, to se teprve uvidí. V každém případě Západ tuhle válku prohrál, a prohrál i proto, že ti politici jsou neuvěřitelně, naše západní politici jsou neuvěřitelně hloupí, hamižní, podplacení, uplatní, nic nevědí. To je prostě tak jako Brusel. Všechno, ať je to Green Deal, ať je to válka na Ukrajině, úplně všechno dělají úplně špatně, to se jinak nedá říct. Já si myslím, že to je všechno, co bych tak asi chtěl říct. Děkuju vám.
1: Díky Michalovi, skvěle dodržel termín, dávíme si ho na ten proslov. A bude určitě reagovat velmi rád ještě Jaroslav Štefec, co by vojenský analytik. Trošku je překvapen.
2: Proč já? Yes. Já vlastně ani nevím, proč se o mě mluví jako o vojenském analytikovi. Já jsem vlastně nikdy na tuhle pozici nemířil. Trošku blíž, jo? Takhle, dobře. Nechci, aby to moc křičelo. Ono se stalo. Víte, já bych chtěl trošičku možná to, co teď budu říkat, zaměřit na nás, jaké dopady tohle má, případně může mít na Českou republiku, co se děje a to, co spousta lidí v podstatě nevnímá a nebo nechce vnímat, nechce slyšet. Svět kolem nás není bezpečný, to je prostě realita, kterou musíme přijmout. A musíme si zvyknout na to, že musíme být daleko aktivnější v tom, abychom byli schopni se tomu postavit. Co tady kolem nás vlastně reálně hrozí? V první řadě, a to je největší problém, je ignorace ze strany politiků. To je jeden z největších problémů, se kterým v současné době se potýkáme. Je to obrovská setrvačnost dění kolem nás, obrovské tlaky, kterým jsme vystaveni jako malé státy v rámci, já bych neřekl Evropské unie, ale v rámci skupiny států, které jsou považovány za poražené v rámci vlastně toho, čemu se říkalo studená válka. A to nám nikdo neodpáře, protože my jsme reálně poražené státy a Západ, takzvaný Západ, kam my údajně takzvaně patříme, ale ten Západ nás nikdy nepřijal, kam takzvaně patříme neustále. Kam nás stále postrkují. Někdy si připadám, že ta Česká republika je na takových kuličkách na té zemi. Jednou nás tlačí někdo na Západ, jednou nás tlačí na Východ a my vlastně nevíme, kde jsme. A spousta lidí takhle žije, prostě neuvědomuje si, že žijeme tady v České republice a je to pro nás obrovská výhoda, my jsme ve středu Evropy a můžeme si spoustu věcí diktovat. Máme energetiku, celkem slušnou, máme ještě jakž takž fungující zdravotnictví, máme relativně solidní ekonomiku, ačkoliv mnoho lidí nám tvrdí, že to není pravda, ještě to jakž takž funguje. A jsme schopni skutečně nějakým způsobem se v rámci té Evropy etablovat tak, jako stát, který něco vždycky historicky dokázal a stále dokáže, ale samozřejmě chce to konkrétní věci, které právě jsou na těch politicích, kteří v mnoha ohledech tomu brání. Respektive brání se tomu, aby nám tyto věci otvírala, umožňovala. Ať už se jedná například o školství, které je v katastrofálním stavu, to je realita. Protože, jak už říkal samý starý mistr Sun Tzu čínsky před více než dvěma tisíci lety, já chráním ten mikroskop před, teda mikroskop. Mikrofon před Petrem trochu. Jak říkal starý mistr Sun Tzu, tak chcete-li získat národ, zmocněte se srdcí jeho dětí. A to je věc, která tady je dneska obrovským problémem. Takže jak to vypadá s Českou republikou? Náš největší problém je zapojení do mezinárodní výměny obchodní, do které jsme byli víceméně zataženi, jak v oblasti energetiky, tak v oblasti potravin a v oblasti léků a podobně, kde Česká republika vlastně stojí nebo je vytlačována na okraj dění. Byli jsme připraveni o výrobní fabriky, byli jsme připraveni o vědce, o technologie. Spousta lidí odešla do zahraničí. Existují lidé, kterým plynou obrovské miliony za vlastně licence, které jsme jako Česká republika byli nuceni víceméně, nebo ti lidé byli nuceni ty licence uvolnit pro zahraniční firmy. Česká republika z toho nemá prakticky žádný přínos. Jsme v situaci, kdy v tom bezpečnostním prostředí, o kterém jsem hovořil, nemáme vlastní armádu. Česká policie při vší úctě pořád ještě máme poměrně solidní, například odhalování zločinnosti, která tady je, ale je stále slabší a bohužel nepředávají se zkušenosti. Mluvili jsme tady o armádě. Já to občas používám v těch vystoupeních, která mívám. Spousta lidí vůbec netuší, že armáda České republiky z hlediska počtu mužů a bojovníků, kteří jsou reálně schopni bojovat tak, jak ti lidé na frontě na Ukrajině, má zhruba 4 až 4,5 tisíce, možná s nasazením života 5 tisíc lidí, což je zhruba dvoudenní spotřeba lidí na ukrajinské frontě. Nedávno se mě někdo ptal, jestli bychom jako Česká republika byli schopni bránit alespoň jeden okres. No nebyli, protože ti lidé, kteří tam jsou, nejsou vybaveni, vycvičení a setčení. Je fakt, že armáda České republiky, respektive ministerstvo obrany, český stát, protože zbraně si stát kupuje pro obranu svých občanů, ty si nekupuje armáda. Český stát nakupuje neuvěřitelné množství zbraní, které z hlediska současné války jsou naprosto zbytečné. Když se podíváte, jakým způsobem, zase ono není potřeba vylévat s vaničkou dítě, abychom řekli, budeme mít všude jenom samé drony, nejsme Čína. Čínská armáda, zřejmě docházejí baterie, soudím. Zkusím tohle, tady už prej zase jsou. Čínská armáda dneska je na takové úrovni, o které se jiný armádám jiných zemí světa v podstatě ani nesnilo. Ona nám vlastně, Čína přerostla takovým způsobem přes hlavu, že my jsme to vůbec neviděli, co se tam děje. A je to postavené na tom, že Čína vsadila na vzdělanost lidí. Dějí se tam skutečně z hlediska právě vzdělávání inženýrských směrů a podobně, to je něco neskutečného, co tady vlastně vůbec neznáme. Výběr kvalifikovaných lidí, výběr vlastně schopných děcek, které potom dostávají zvláštní vzdělávání, mají konkrétní možnosti studovat, vzdělávat se, mají otevřenou linii až do těch nejvyšších pozic, do těch nejvyšších vlastně úrovní vzdělávání na univerzitách a podobně. Tohle všechno u nás zaniklo. Byly tady pokusy samozřejmě nějakým způsobem vybírat děti a vzdělávat je. Bez toho ukazuje se, že bez toho se skutečně nehneme dál. To jsem trošičku odbočil, vrátím se k té naší armádě, vrátím se k tomu, co je ten náš zásadní problém z hlediska nejbližší budoucnosti. Česká armáda má také jeden zásadní problém. Jako my máme ty politiky, tak česká armáda má také ty politiky, ale co je tam podstatné, jsou tam obrovské korupční řetězce, které zásadním způsobem zatěžují českou ekonomiku a v podstatě nám znemožňují vytvořit systém, který by zajišťoval naši bezpečnost. Ne obranu České republiky, protože to je jenom jeden jediný aspekt té bezpečnosti. My potřebujeme něco, co by bylo schopné skutečně zajistit bezpečnost nás, občanů, v tom světě kolem nás, o kterém jsem hovořil. Postřehl někdo z vás, kdokoliv, že by se politici regulérně zabývali tím, jak zabránit například teroristickým útokům, které v současné době začínají být jednou z největších hrozeb v rámci Evropy a v rámci České republiky samozřejmě také. V současné době je jeden obrovský trend, který sledujeme. Je to najímání specializovaných ukrajinských skupin, malých skupinek, které jsou schopné vytvořit malinkou jednotku, která je najmutá na konkrétní teroristický útok. Ten útok provede a stáhne se. Probíhá to v Jižní Americe, probíhá to i ve Spojených státech, začíná se to objevovat i u nás v Evropě. Tímto se vůbec nikdo nezabývá. Těm teroristickým útokům může být vystaven kdokoliv. Politici, občané, lidé, kteří jsou v seznamech, jako jsou ruské bacily nebo mírotvorce. Jsem v obou těchto seznamech mimochodem. Takže to jsou konkrétní hrozby, kterým můžeme být kdokoliv z nás, který je považován za takzvané dezoláty, vystaven. Jedná se tady o to, že nám kdykoliv může být přerušena dodávka elektřiny, dodávka plynu, dodávka ropy, to znamená paliv. A v podstatě nikoho to zdánlivě nezajímá. Kdo z vás ví, kde máte úkryt, kam byste se mohli schovat v případě nějaké skutečné, toho, kdyby se například ty sirény, které tady běží vždycky první sobotu v měsíci, víte, kam byste šli, nebo co byste dělali, kdyby ty sirény začaly houkat o půlnoci v pátek? Víte, co by to znamenalo? Víte, co byste měli dělat? Takhle se konkrétně projevuje to, když se stát stará o své občany. Když jim řekne, co se bude dít, co mají dělat, nevydá směšnou příručku prvních 72 hodin a co potom? Jo, potom nic vlastně. 72 hodin přežijeme a pak se už nic nebude dít. Já se domnívám, že takovým základním výstupem těchto shromáždění, jako je to dneska v Příčovech, je uvědomit si, že nesmíme být pasivní. Musíme se aktivně starat, ptát se našich politiků a říkat jim, podívejte se, pánové, je to sice hezký, že jsme vás zvolili. Stojíme za vámi, ano, proč ne? Ale na druhou stranu, snažte se pro nás něco udělat. A řekněte nám, co ta bezpečnost vlastně je. Já jsem měl nedávno možnost hovořit s několika politiky z různých částí spektra politického, teda kromě pětikoalice, ty nemluví se mnou, a zeptal jsem se jich, co je to bezpečnost, jestli mají představu. Nikdo z nich mi neodpověděl, seriózně, protože to nevědí. Ono, i politici jsou jenom lidé, jsou to lidé, kteří v mnoha případech nemají ani politické zkušenosti, nemají ani dokonce zkušenosti pracovní, nemají zkušenosti lidské, a přesto jim říkáme politici. Naprostá většina poslanců nejsou politici, ani při dobré vůli. Ona mnohdy i ti politici, kteří si říkají politická elita, nejsou politici. Konec konců vidíme to přímo v Evropské unii, protože to je totální katastrofa, to, co se tam dneska děje. A víte, co je největší problém? Nikdo z těchto politiků dneska v současné době nám nedává něco jako vizi. Protože jedinou vizi, kterou nám politici dávají dneska, je válka. A já si nemyslím, že válka by byla vize, která by nás zajímala, za kterou bychom měli jít. Domnívám se osobně, že to, co skutečně potřebujeme, je vize normálního života, běžného života, v míru a jakž takž v klidu, jakž takž, protože ten klid nikdy nebudeme mít. A to, co se dneska děje kolem nás, zájmy velmocí jako Spojené státy, Velká Británie, která je jeden z těch hlavních podporovatelů a podněcovatelů toho, co se děje jak na Ukrajině, tak i na tom Blízkém východě, snaha ovládnout toky energií a samozřejmě tím pádem peníze a samozřejmě i snaha Spojených států zachránit se z toho obrovského, z té obrovské dluhové propasti, do které spadly, a snaha Británie udržet si za každou cenu, bez ohledu na to, jaké bude v například právě v té Británii, jaké tam bude náboženství, protože jim to je jedno. Mají s tím bohaté zkušenosti. Osobně čekám, že příští britský král pravděpodobně vyhlásí islám za státní náboženství Velké Británie. Jim je to naprosto jedno, protože jde o prachy a v City klidně budou mlátit pětkrát denně hlavou o zem jenom proto, aby se ty peníze udrželi. Tam jsou jenom ředitelé, ale majitelé těch City tam nejsou. Ty jsou úplně někde jinde. Takže naším problémem je najít schopnost, najít v sobě tu sílu, definovat si svoji pozici malého státu v prostřed Evropy a tlačit na politiky. Starejte se o nás. Chceme žít v míru a chceme být bezpeční. To je moje poselství našemu dnešnímu shromáždění.
1: No a nyní samozřejmě také, řekl bych, audiatur et altera pars, to znamená, aby poslouchala také druhá strana. Konflikt na Blízkém východě. Jana Rydvanová je rozhořčena tím, co se děje v Gaze, a právě rozhořčena. A nebylo by dobré, abychom dopřávali jenom hlasu různých agresivních sionistů, abychom dokonce tvrdili, že někdo, kdo je proti ostrému sionismu, že je antisemita. To je to nejsprostější, co si můžou demagogové dovolit. Takže rád bych, aby bylo jasné, že lidské bytosti mají stejnou hodnotu a že žádný národ nemá právo hlásat, že je nadřazený ostatním a chovat se arrogantně. To si myslím, že je velmi důležité. Je to velmi důležité a viděli jsme to teď, v současné době, velmi prostě všichni přesvědčivě při útoku Ameriky na Irán. Jenom proto, že prostě si to Izrael přál. A to nemá žádnou souvislost s antisemitismem. Já si myslím, že Jana Rydvanová to má dobře v hlavě srovnané a hájí lidské bytosti. A to je velmi důležité, protože to se týká nás všech. Nenechme se zblbnout hloupou propagandou. Nenechme se zblbnout tím, že jenom někdo hájí své zájmy. Že jenom někdo potřeboval rozšířit a vytvořit si své velké teritorium, ač je to jenom prostě v podstatě součást velkého oligarchického zločinu, který přichází ze Spojených států a Británie, konec konců to, co tady říkal Jarda Štefec. Takže poprosím paní Jarda Rydvanovou.
3: Dobrý den. Dobrý den, já se Palestinou a širším kruhem kolem zabývám téměř už 20 let. A to, co tady Standa zmínil na začátku, bylo vlastně, že jsem absolvovala ten seminář s židovským hlasem Solidarity v New Yorku. To bylo někdy 2007. A ten seminář byl vlastně začátek toho, že jsem začala přemýšlet o tom, co se na takzvaném Blízkém východě, ne to spíš západní Asie, děje úplně jinak. Protože když jsem studovala mezinárodní vztahy a diplomacii, tak jsem samozřejmě dostala ten pohled, kterému jste vystavováni každodenně, i vy, ať už je to v mainstreamových médiích nebo na školách, tedy povětšinou, že Izrael se brání, musí se bránit, protože všichni bychom se přece bránili, kdyby na nás útočili teroristé a tak dále. Ale na tom semináři začala ta moje trajektorie k tomu, že jsem se o ty věci začala zajímat mnohem hlouběji, protože jsem tam a ten seminář dohromady vedli mladí američtí Židé a Palestinci. Co už pro mě tehdy bylo obrovské překvapení, protože jsem věřila tomu, že tihle lidé přece nemůžou něco vůbec dělat dohromady, ty se nikdy neshodnou a tak dále. A tam jsem zjistila, že existuje obrovská komunita lidí z obou stran, společná komunita, která usiluje o to, aby v Izraeli a Palestíně zavládl konečně mír. Ale protože mám jenom pár minut a to, co se tam děje a ta historie je samozřejmě obrovská, rozsáhlá, tak jsem chtěla jenom zasít pár semínek pochybností mezi vás, co se týče toho, co je vám tvrzeno v tom mainstreamu, v těch školách a tak dále. Takže ten seminář se tehdy jmenoval o sionismu, o kořenech sionismu. A já jsem si do té doby myslela, že sionismus je prostě národní, jak je to prezentováno, národní iniciativa, prostě obrození Židů, že mají právo na vlastní stát a proto vzniknul sionismus samozřejmě i v reakci na pogromy v Evropě, Rusku a tak dále. Ale už jsem se už mi nebylo dostatečně ve škole vysvětleno, jak Palestina v době, kdy se tady to rozhodnutí, se tato skupina takto rozhodla, jak vypadala Palestina. Především, jak vypadalo obyvatelstvo, že 96% obyvatelstva byly samozřejmě Arabové. A už vůbec se nedozvíte, že to původní obyvatelstvo arabské, palestinské se snažilo velice o to, když už na ně byl tady ten nátlak, že, protože tam koncem 19. století začaly proudit ty takzvané alii těchto přistěhovalců, kteří otevřeně se netajili tím, že si tam chtějí založit vlastní stát. Takže Palestinci se snažili o diplomatické řešení, protože samozřejmě věděli, že proti Británii toho zase tolik moc nezmůžou a chtěli jeden stát, chtěli jeden demokratický stát. Ale to bylo odmítnuto, ze strany těch příchozích sionistů. A potom další krok, který nám jako ve škole je tvrzen, a takže že v roce 1947, když OSN, začínající zárodek OSN, rozhodl o tom rozdělení Palestiny mezi ty židovské v podstatě přistěhovalce, kteří už tehdy tam tedy začali tvořit 30%. Na začátku to bylo ani ne 5% původních Židů, kteří žili v Palestině a nechtěli tam zakládat žádný svůj židovský stát. Další detail. Tak už zase vám není řečeno, že tehdy v OSN sedělo 57 států a ne téměř 200 jako dneska. Že samozřejmě to vyjadřovalo ani ne tak politiku a přesvědčení to hlasování těch států, ale ekvilibrium zájmu a moci, který nastal mezi zájmy Spojených států a Ruska. Rusko, které tam měli dojem, že to bude další další satelit prostě jejich sféry vlivu a v Americe tehdejší prezident Truman, ten zase chtěl hlasy do dalších voleb a obrovská židovská komunita, která v Americe, která byla sionistická, tak skýtala tady tuto přidanou hodnotu pro Trumana. Ale i to byl, ale zároveň to bylo tehdy State Department, ministerstvo zahraničí, už tehdy americké bylo proti tomu, aby se Palestina takhle rozdělovala, a věděli, že to způsobí obrovské krveprolití a že to není plán, který by šel jinak než krveprolitím prosadit. Proto už Británie tehdy se zdržela hlasování a tehdy britský diplomat vysoký, Sir Orme Sargent, o tomto rozdělení Palestiny prohlásil, že je to blízkovýchodní Mnichov. Tedy přirovnal to rozdělení Palestiny k mnichovskému diktátu, k osudu Československa z roku 1938. Plán nicméně prošel pouhými 33 hlasy. Další mýtus, kterému jsem tehdy, když jsem šla do toho semináře, věřila, bylo, že v tom roce 1948 se Židé v Palestíně jenom bránili. Že to, že tehdy největší vlastně uprchlická katastrofa, 100 tisíce, 700 až 700 víc, 800 tisíc Palestinců bylo vyhnáno z Palestiny, že prostě utekli během války, že je nikdo vyloženě nevyháněl. Tady je jedna samozřejmě, že došlo k masakrům a vyhánění, ale tady je jedna konkrétní informace, která je, a vám okamžitě pochopíte z ní, jak to bylo, kterou vám nám taky ve škole neříkali. Ten argument, protože se bránili, je, že po tom, co sionisté 14. května vyhlásili nezávislost Izrael, takže že reakce arabských států bylo, že poslali armády a chtěli nově vzniklý stát Izrael smést do moře. Nikdo vám ale neřekne, že předtím, nebo toho 14. května, už měli sionisté vyhnáno téměř 300 tisíc Palestinců z Palestiny. A šlo o masakry a vyhánění. Najděte si Deir Yassinský masakr, který proběhl 9. dubna 1948. Je o něm přeložený izraelský dokument, jmenuje se to Narozen v Deir Yassinu. Najdete ho na YouTube. A došlo vyhánění před tím 14. květenem. Byly vyhnány ty největší města palestinská, takže 70 tisíc Palestinců, obyvatel Jaffy, která měla mimochodem i dle toho partičního plánu spadnout do, nebo zůstat Palestincům, tak celé to město bylo vyhnáno. Haifa, Safat a další.
2: Mohu poprosit tu aktualizaci toho současného konfliktu?
3: Ono, ale když Izrael, nepochopíte Izrael, ten klíč v té historii, tak nepochopíte, k čemu dochází dodnes.
2: Jasně, času máme málo.
3: Dobře. Takže rok 48. Takže jak 47, tak 8. Obrovská nespravedlnost. A potom ten vývoj do dneška. Už v 50. letech se Spojené státy postavily absolutně na stranu, samozřejmě. Izraele během těch mírových jednání, to se taky, mám tady knihu, s kterou s vámi můžu sdílet, a to většinou čtu v podstatě, to čtu historiky, jak izraelské, tak palestinské, tak veškeré ty, tak popisují ty takzvaná mírová jednání, takže Izraelci v podstatě jednali tak, aby se jednalo, ale aby se k ničemu nedošlo. Ty mírové plány, které Izraelci navrhovali, vždycky měli schválně, a je to i v těch knihách, je to zdokumentováno i z rozhovorů v izraelských vládních kabinetech. Konkrétně musíme tam dát takovou podmínku, aby na ní Palestinci nemohli přistoupit. Jo? Například otázka Jeruzaléma. A je jich tam samozřejmě víc. Izrael do dneška neuznal právo vůbec Palestinců na sebeurčení. A když se zeptáte, kde má Izrael hranice, tak se to nedozvíte. Izrael totiž je jediný stát, který nemá hranice, protože počítá s další expanzí. To vidíme teďka v Libanonu, v jižním, to vidíme v Sýrii a Bůh ví, kde ještě, to uvidíme. Samozřejmě došlo k 7. říjnu, což bylo to, před čím všichni ti lidé, s kterými já jsem byla v kontaktu, jak z toho židovského hlasu Solidarity, tak v Izraeli je tam komunita, bohužel velmi malá, ale disidentů, tak všichni novináři, akademici, aktivisté, všichni říkali, že to jednou praskne. Já ještě v rámci toho otevírání očí až v tom New Yorku 2007 jsem pochopila, co to znamená izraelská okupace. Ono to okupace slovo je takové abstraktní, když si neumíte představit, v čem konkrétně je ta okupace. A až tam jsem se dozvěděla, že na západním břehu je 600, teďka už více zřejmě, checkpointů, a ty checkpointy nejsou na takzvané zelené linii, která by rozdělovala palestinské území, které má zůstat v Palestině, a Izrael. Ty checkpointy jsou uvnitř toho palestinského území. A když posloucháte izraelské vojáky, například z organizace Breaking the Silence, tak se dozvíte, že jejich přítomnost, a speciálně na těch checkpointech a potom ty noční přepadávání palestinských vesnic a měst, spočívá v tom, aby tak terorizovali ty lidi, aby odešli. Aby prostě to vzdali. A málo kdo se zeptal při těch výměnách rukojmí a palestinských vězňů, jak je možné, že tolik vězňů, které byly spouštěni z palestinské strany, byly děti. Stovky dětí. Dneska je to, myslím, 300, přes 300 dětí v izraelských věznicích. Podívejte se například na dokument, který jsme taky přeložili, jak se jmenuje, Kde pláčí olivovníky. Najdete to pod anglickým názvem Where Olive Trees Weep, ale je tam možnost si to přehodit do češtiny. To si neumíte představit, čím ti lidé procházejí. A to, co se týče Gazy, proč došlo k tomu 7. říjnu? To nebylo překvapení, to nebylo z ničeho nic. Gaza už předtím, než tam Hamás vyhrál volby, tak byla pod blokádou, která se různě utahovala. Izrael si potom, co stáhnul osadníky, tak své politice v Gaze říkal sekání trávníku. To znamenalo každých pár let je vybombardovat a ta bombardování byla vyhlazovací. Celé čtvrti, celé rodiny. To co předznamenalo, k čemu dochází teď, což je genocida v Gaze. A to máme už dávno hned na začátku toho, co se to začalo dít, tento postup plošného zabíjení v Gaze, tak z izraelských médií, což samozřejmě neproniklo do českého mainstreamu na českou televizi, ale je to dohledatelné na jiných jako Voxpot, Alarm a další. Izrael používal přímo umělou inteligenci ke generování, a to už dělá dlouho, ke generování cílů v Gaze, tak, aby odstranil v podstatě jakékoliv překážky toho vytváření obrovského množství cílů v Gaze. Takže opět jsou vyhlazovány, bylo vyhlazeno prostě už, vypadá to na kolem 100 000 lidí, protože samozřejmě těch 74 nebo 5, které jsou uváděny, tak jsou jenom ty, které byly stotožněny, mrtví, těla. ale je tam 10 000 lidí jsou pod sutinami stále a spousta lidí umřelo hlady samozřejmě. Děti. To, co se děje a česká pozice je prostě teďka už po tom, co prohrál volby Orbán, tak už budeme v podstatě jediný v Evropě, kteří budou vystupovat jak na obranu jakýchkoliv pozic Izraele, ať se rozhodne, jak se rozhodne, on už se teda rozhodnul samozřejmě, chtějí samozřejmě znova skolonizovat Gazu a Západní břeh, to až teď se dostává do médií, co tam se děje za teror ze strany osadníků, kteří jsou vlastně i vojáci, buď ve spolupráci, nebo jsou to ti samí lidé. A Česká republika, prostě to je úplně až neuvěřitelné, ať se tady změní vláda z pravé, levé, středo, tak je to furt stejné. A je to dané tím, že to, co jsem vám teďka řekla, těch pár věcí, ale je jich mnohem víc samozřejmě, se nedostává do českého mainstreamu, aby si lidé mohli udělat objektivnější názor na to, k čemu tam dochází a kdo je v právu. A já bych byla za to a s těmi lidmi, s kterými komunikuju na obou stranách, tak to by stačil jen ten zákl, aby se došlo k nějakému jako mírovému řešení, by stačilo, kdyby Izrael byl přimět, aby respektoval základ mezinárodního práva, aby umožnil buď vznik palestinského státu, ale to neznamená všechny ty nabídky, které přišly ze strany Izraele, do té doby byl vlastně návrh protektorátu. Proto to Palestinci odmítli. To jsou zase ty detaily, které už se nedozvíte a vždycky slyšíte jenom větu, Palestinci odmítli, je to jejich vina, jejich problém.
1: Takže Jana Rudbanová. Je třeba slyšet opravdu všechny hlasy a myslím, že naprosto správně. Já myslím, že nebude moc lidí, kteří by se ztotožňovali s tím, že nějaký národ je nadřazený a může vyhladit jiný národ. Bez ohledu na to, co si myslí o jejich kultuře nebo o jejich náboženství a tak dále. Rozhodně nechceme islamizovat Českou republiku, ale nebudeme přece ostatním upírat právo na svoji vlastní existenci, na svůj vlastní život. Jako přece toho jsme si tady užili České republice dosti. Jo, to se týká zrovna tak Iránu. Prostě to, ta nehoráznost, která se stala v poslední době, zatím tady nebyla příliš zmíněna, ale nicméně to, že si může jen tak americká administrativa rozhodnout na základě samozřejmě obrovského tlaku Izraele a obrovské izraelské lobby v Pentagonu a v administrativně spojených států, které v podstatě Izrael využívá k útoku na Irán, kde naopak se snaží nás, oba tyto státy, v podstatě vyhladovět. Prosím, nepleťme to ale s antisemitismem, to je snad něco úplně jiného. A ta drzost, ještě jednou opakuji, různých propagandistů, kteří si dovolují nám dávat tyhle nálepky, když se ozveme proti sionismu, který je v podstatě jenom nějakou jinou podobou nacismu. Co bychom si namlouvali? Prostě to je něco, co musíme velmi přesně definovat. Takže, teď poprosím klidného komentátora, v podstatě už dneska českého novináře amerického původu, těžko říct vlastně, jak to celé Erik Best má, ale on tak skvěle komentuje a tak vlastně úporně se drží prostě jako toho svého polu na svět, že si nechá klidně nadávat a tak dále, pak je oceněn a vždycky po delší době. Samozřejmě, ale klidně prostě je schopen vyslovovat pravdu. Kolik lidí je svojí pravdu, o které je přesvědčen, kolik lidí je takhle schopno disreagovat. To je Erik Best a já poprosím o takový završující komentář.
4: Tak, dobrý den. Budu číst o něco víc než normálně, abych to říkal správně. A název panelu je Příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů. Zvlášť po té, co říkal Stanislav, kdybych tady na úvod řekl, že hlavní příčinou současných válek jsou americké snahy o hegemonii, tak asi bych vás tolik nepřekvapil. Ale kdybych vám řekl, že hlavním následkem těchto válek a těchto snah o hegemonii bude deflace, možná byste se divili. Deflace. Hlavní následek současných válek. Co to má společného s válkou, se ptáte? No tak já bych řekl, že to má všechno společného s válkou. Asi jste všichni slyšeli tento týden zázračnou zprávu, že americký státní dluh je teď přes 40 bilionů dolarů. Pokud jste to neslyšeli, tak jste neměli zapnutý český rozhlas. No tak někdo z médií vypočítal, že tato částka 40 bilionů dolarů je 220krát větší než český státní dluh. 220krát přitom Spojené státy mají samozřejmě přibližně jenom 30krát víc obyvatel než Česká republika. No ale v médiích se opravdu tomu číslu věnovali hodně pozornosti. Jako kdyby 40 bilionů bylo závažnější než, dejme tomu, 39, nebo 38, a nebo dokonce 30 bilionů. 40 bilionů. Tato částka je obrovská. Je to jedno, jestli 10, 20, 30 nebo 40. Je to obrovská částka. Ale proč se o tom mluví právě teď? A tohle mě znepokojuje. Proč zrovna dneska vy víte, že dluh, americký dluh je 40 bilionů? Ale když to bylo 20, to nikdo nevěděl. 25, 30, to nikdo nevěděl, ale zrovna teď víme, 40 bilionů. No ale i těch 40 bilionů je zavádějících, protože jsou takzvané nekryté závazky, to jsou důchody, zdravotní péče, věci, které byly přislíbené, ale nebyly poskytnuté. A tato částka je takových 175-200 bilionů navíc. Takže celkově ten dluh je přes 200 bilionů dolarů. Ale těch 40 bilionů vystačilo k tomu, aby se trhy vyděsily. Tento týden, pokud jste to neslyšeli, mluvili nejenom o tom, že máme takový dluh, ale taky, jaká je reakce trhu. Najednou si všimli, že máme takový dluh a úrokové sazby nebo ty návraty, úrokové sazby šly nahoru a investoři a banky začaly vyžadovat větší úrokové sazby a americká vláda, Scott Bessent, ministr financí, byl donucen navýšit počet nákupů obligací, dluhopisů, protože víte, jak to funguje, musí prodávat nové, aby splatili staré dluhopisy. A výnosy těch hlavních 30letých dluhopisů se nyní pochybují kolem 5,28%, což se vám nezdá příliš vysoké. Samotné české dluhy se dluhopisy se prodávají za 5%. Ale ten problém je, že si všimli, co se děje, pochopili, že americká vláda nebude mít peníze na to, aby splatila ty staré dluhy a nemají důvěru, že tu situaci zvládne Donald Trump. Takže ty trhy jsou najednou vyděšené. A to vidíme taky, zlato, bitcoiny jdou nahoru. A teď vám vyprávím jednu krátkou anekdotu. Jeden americký politolog, strateg, konzultant, mediální komentátor James Carville, který se proslavil jako hlavní strůjce úspěšné prezidentské kampaně Billa Clintona, jednou řekl: dřív jsem si myslel, že pokud existuje reinkarnace, chtěl bych se vrátit jako prezident, papež nebo baseballový palkář s palkářským průměrem 400. To znamená, tady není baseball, 40% úspěšnosti při odpalu míč. Ale teď, říkal Carville, teď bych se chtěl vrátit jako dluhopisový trh. A víte proč? Protože ten dokáže zastrašit každého. Já si myslím, že málo kdo z vás si umí představit, co to je dluhopisový trh. My mluvíme o akcích, každý ví, co to je akciový trh. Dluhopisový trh je 10x větší. 10x větší než akciový trh. A najednou se šíří strach. A výsledkem bude pravděpodobně deflace. Proč? Jak to funguje? To znamená, že americká vláda nebude mít peníze na to, aby splatil ty dluhy, nebude moci vydávat nové dluhopisy, tím pádem všichni budou chtít svoje peníze, vlády nebudou mít peníze, to platí taky pro další státy. To je čerstvá zpráva, 2 dnů. Ale každý stát je vlastně v podobné situaci. A já občas cituji Tolstova, Tolstého asi v češtině, že jo, Tolstého. A abych dokázal, že jsem ruský špion, tak já to řeknu nejdřív rusky. No tak jestli znáte jeho knihu, tak víte, že napsal vše šťastlivě s nimi pachoží druh na druh, každá je nešťastlivá, jsem já nešťastlivý po svojemu. Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém. A každý stát se zadlužuje po svém. To je ta pointa. Každý stát to dělá zvlášť. No tak Amerika samozřejmě se zadlužuje tím, že vede války. To je to, co my děláme. Německo staví jaderné a uhelné elektrárny, pak je bourá. Češi si nechávají krást svou zemi. No tak zpátky k těm Spojeným státům. To je stát, který byl založen na válce. Vznikly z revoluce proti Velké Británii, už je to 250 let, a od té doby, během těch 250 let, Američané, my vedeme buď vyhlášené nebo nevyhlášené války 230 let. 92% času existence Spojených států. Samozřejmě díky tomu jsme bohatí, ale taky díky tomu jsme strašně, Jarda se o tom zmínil, jsme zadlužení. Oficiálně ten vojenský rozpočet představuje přibližně 15% příjmů, státních příjmů, což je přibližně dvakrát tolik, co v České republice. Já bych chtěl se vás zeptat, kolik momentálně vedeme válek, my, Američané? Máte nějakou představu? No tak jestli odpověď je 3, 4, 5, 6, 7, no tak každá odpověď je správná. Záleží na tom, jak to definujeme. Ale teď je ten problém dluhopisový. Protože abychom splatili, abychom vedli ty války, musíme mít peníze, investoři musí kupovat ty obligace a najednou investoři říkají, ne, my chceme vyšší úrokové sazby a já samozřejmě neříkám, že se něco stane zítra po zítři. Ale moje poselství je, že války na Ukrajině, v Iránu budou pokračovat, dokud je finanční trhy tak či onak neukončí. Jsou to finanční války a finančníci je ukončí. Děkuji.
0: Moc děkuju. Jak já to říkám z legraci jako trošku Eric the Best, jako, protože to je opravdu Eric the Best. Je skvělý a natolik srostl v našem prostředí, že taková ta fáma, která se nese po Praze, je, 50% lidí říká, on je to ruský agent, 50% říká americký agent. Tak já nevím, tak si vyberte prostě, je to náš agent. Prostě teď já si myslím, že to je náš člověk, vyslovně se vším všady. Chtěl bych ještě omluvit dva řečníky, kteří tady měli být a nejsou, a proto samozřejmě to vypadá za složení tak, jak vypadá, ale myslím si, že to dopadlo velmi dobře. Měl tady být Jan Kavan, ale ten má nějaké problémy. Eva Filipy měla problémy zase nějaké si také rodinné, které mi vysvětlovala, takže bohužel máme ještě připravený, což má Jana Rydvanová u sebe, proslov Jana Kavana, ale to si myslím, že už nestihneme. Můžeme ho potom někde publikovat s jeho souhlasem. Je zase škoda prostě, abychom neslyšeli ty řečníky naživo, abychom si nechávali číst jenom nějaké statementy, ale takže dobře. Chtěl bych jenom ještě jednu poznámku. Já jsem byl na Pskovském kulturním fóru letos v červnu a byl jsem unešen tím, jak vysokou intelektuální úroveň toto fórum mělo. Byl jsem velmi poctěn, že jak si mě vzali do toho svého týmu. Pskovské kulturní fórum navštívili velmi důležité figury z Británie, Kanady, ze všech možných různých zemí, západní Evropy, z Švýcarska a tak dále. Byli tam muzikanti všeho druhu od Británie přes Itálii až po Indii. A ti lidé, byla to, samozřejmě to téma bylo rusofobie, takže si myslím, že se to do těch, tady těch našich intencí velmi hodí, si o tom jen něco málo jako říci. A byl tam Jakub Rjabkin, mimochodem, s kterým se zná právě Jana Rydvanová, byly tam obrovské osobnosti, Richard Sakva, další prostě různí profesoři historie, politologie, jak říkám, od Británie až po tu Kanadu, tedy montrealský profesor historie Jakub Rjabkin, původně Rus, ale léta už jako žijící, nebo celý život prožil v Kanadě. Ten člověk, to je ten hlas vlastně toho, těch Židů vlastně proti válce.
5: Tak jenom bych vám tady vysvětlil trošku, že ten svět přemýšlí jinak úplně. Já jsem se styděl, když jsem si uvědomil, jaké konference se pořádají u nás, jak je to ubzíkané, jak je to směšné, jak je to idiotské. A tam jsem viděl opravdovské osobnosti, no, zanechalo to na mě obrovský dojem, takže děkuju tomu, že se našli organizátoři v Rusku, kteří uspořádali takovou konferenci vlastně proti rusofobii a proti

0: Já jsem nešťastný z toho, jak nejsme schopni přemýšlet. Takže to jenom byla poznámka ještě k tomu, co tady bylo všechno řečeno, abychom si uvědomili, že musíme se snažit slyšet všechny možné strany, všech možných sporů a najít si to své vlastní místo ve střední Evropě, kde opravdu budeme, pokusíme se odolávat, byť jsme si tu zemi nechali, jak prakticky říkal Erich Best, ukrást. To je prostě pravda. Nechali a nebyli jsme schopni prostě sebemenšího odporu. Myslím, že ten odpor už nemůže být jenom takový, že bychom někde hlasovali v volbách, ale jestli neseženeme v sobě dost odvahy, abychom se bránili jiným, ostřejším způsobem, tak to všechno prohrajeme. Jo? Nenechme si tady růst novou STB v podobě BIS, dekoudelkizujeme, nebo musíme dekoudelkizovat naší BIS. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že všechny ty složky, které dnes plní úkoly Deep Stateu amerického, cizích zahraničních služeb, že jaksi nás vlastně považují už jenom za Conan Potter, za otroky, za lidi, kteří jsou méně cenní, které vlastně nikdo nepotřebuje, jak říkal Kissinger, zbyteční jedlíci. Oni nás opravdu mají zbytečné jedlíky. Jo, mohou si vyzobat někoho, o kom si myslí, že je nějak způsobilý ovládat jejich technologie a působit v jejich systému vlády nad ostatními, ale já si myslím, že člověk mění a pán Bůh mění, takže přihlaste se prosím s nějakými dotazy. Už jsme na konci, vyčerpali jsme celý čas, takže těch dotazů nebude moci být mnoho. Prosím, 1, 2, 3 dotazy. Podnět, přísudek, prosím, nějaké dlouhé komentáře.
1: Dobré odpoledne. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem profesí stav vedoucí a já si nevšímám poslední 4 roky, že se staví nebo opravují mosty všude po republice, ale v obrovské množství, na to nikdy nebyly peníze. Jenom po Praze, dobře, Barandovský teda asi byl v plánu, ale to byl most inteligence, Modřanský železniční, v Holešovicích, když jedu na Kladno, tak 3 mosty za sebou. Když jsem jel sem, tak nejmín 2 na dálnici. Mně se zdá, že se z čisté snazele peníze a možná, že jsem trochu paranoidní, ale na druhou stranu slyším, že Německo chce ohromně zbrojit a nevím, jestli si to myslím jenom já, ale já mám pocit, že se vzali peníze, kde se vzali, tu se vzali a že nemá se náhodou valit směrem na východ ohromné množství techniky v blízké době, nebo je to jenom moje paranoia.
0: Ale protože to je přesně na Jabuštěvce, nevím, jestli.
2: No oni, kde se vzali, tu se nevzali. Ono to je tak, že vlastně součástí přípravy, každé přípravy jakékoliv války je příprava území, takzvaná příprava území. V rámci Severoatlantické aliance, dnes již neexistujícího uskupení, ale přesto stále prezentovaného jako něco, co ovlivňuje zásadním způsobem nás život. Existují konkrétní programy, ke kterým my se hlásíme, právě přípravy takzvaného hostingu, přípravy území na průjezd vojsk, přípravy území na pobyt vojsk a samozřejmě také odpovídajícího financování, které s tím souvisí. Obrovské přesuny velmi těžké techniky, která je právě ta, kterou je ta západní technika, samozřejmě vyžadují konkrétní úpravy mostů, silnic a tak dále. Jak se říká, ruská technika se nemůže dostat na území Evropské unie, protože nesplňuje ten standard číslo 6 na emise, takže to je první problém. Druhý problém samozřejmě byla D1. Beru to jako vtip v tomto smyslu, ale na druhou stranu je pravda, že zesilování mostů, posilování určitých tras silničních a dálničních, vytváření určitých unikových koridorů je součástí přípravy území České republiky na válečné operace, které by byly vedeny především na východ od nás a pochopitelně

0: Je to také něco, co vykazujeme vůči Severoatlantické alianci jako výdaje, respektive ona dneska Severoatlantická aliance je víceméně vojenská složka Evropské unie, už prakticky vykazujeme to jako výdaje na obranu. A ono samozřejmě opravujeme si tím a vylepšujeme vlastní infrastrukturu, ale na druhou stranu samozřejmě má to i ten efekt právě vojenský. Není to jenom něco, že by se ty koridory pouze opravovaly, ale slouží to konkrétním záměrům, kterým se Česká republika v určitém momentě přihlásila a snaží se nějakým způsobem plnit. Jak říkám, má to i dopady samozřejmě pozitivní v tom smyslu, že se ty trasy zlepšují, to je pravda, ale druhou stránkou, která tady je, je i to, že se z nich stávají legitimní cíle pro případné údery v okamžiku, kdyby došlo k reálným problémům, které tady skutečně můžou nastat.
1: Takže už jsme na konci. Asi pravděpodobně, jestli je to ještě nějaký dotaz, bez kterého by člověk skončil se životem, ale pojďte ještě poslední dotaz. Uděláme to tak.
2: Dobrý den, jmenuji se Josef Šorna a měl bych dotaz. Denně slyšíme v médiích, v televizi od politiků Rusko agresor, agresor Rusko a tak dále. Bylo nějaké rozhodnutí, nějaké mezinárodní instituce, že a nějakého jeho orgánu, že Rusko je oficiálně agresor? A ještě teda zneužiju vteřinku, malou opravdu vteřinku, stalo se, že jsem kandidát na senátora za tento volební obvod číslo 18, chci jenom říct, tady máme stánek, kdo bude chtít, ať přijde. To je všechno.
1: Tak raději k té věci, k tomu agresorovi. Chce někdo, chce Michal k tomu něco říct?
3: Podívejte se, nějaký mezinárodní soudkyně vydala nějaký zatýkač na nějakého Putina. Nějaká parta lidí v Evropské unii se ještě nedávno rozhodli, že založí soud, který bude soudit Rusko. A zároveň někteří jiní lidé z těch samých zemí, z těch samých politických struktur, se teď v Azerbajdžánu jednají s lidma, kteří chtějí na druhou stranu zavřít. Víte, právo je velmi složitá věc a mezinárodní vůbec, tady vám to paní diplomatka vysvětlila, jak to funguje v té Palestíně. V zásadě platí, že mezinárodní právo platí pouze, když to supervelmocem vyhovuje. A pokud si někde nějaký evropský soud z Hágu vydává nějaká svá nařízení, tak ty platí pouze, pokud to super moc vyhovuje. Takže žádná Evropská unie, žádný evropský komisariát nebude super velmocí, které jsou v podstatě jenom dvě, i když to Čína už třeba taky trošku je super velmoc. Nebude tedy Rusku, Spojeným státům americkým a Číně diktovat, jaká pravidla budou dotažovat. Naopak jsou to ty supervelmoce, které ty Evropské unie tvrdě dneska diktují, jaká pravidla bude Evropská unie dotažovat. Jak říkal Klausewitz, válka je pokračování politiky jiným prostředky. A za války platí pouze ta pravidla, které si ty supervelmoci mezi sebou domluví. Proto je naprosto irrelevantní, když tady nějaký novináři nebo politici vykřikují, že Rusko porušilo nějaký mezinárodní řád. Žádný mezinárodní řád neexistuje, existuje pouze dohoda mezi supervelmocemi, jako se oni budou řídit. Všechno ostatní je komedie, jako je Organizace spojených národů, Evropská unie, to jsou všechno politické komedie. No ale existuje tady skupina politiků, kteří si myslí, že parta komediantů z Bruselu bude vládnout světu. Tak to teda není, oni nejsou schopni vládnout ani v Bruselu, který je město předlužený, zadlužený, rozpadající se, plný feťáků a imigrantů na sociálních dávkách a chtějí vládnout světu. Jsou to komici. Proto tam je úplně jedno, jaká instituce tady vyhlásí Rusko za agresora. Rozhodující bude, jaká dohoda bude nakonec podepsána.
1: Děkuji. Michal vyškrt starou pravdu, ano, opravdu, co se traduje v mezinárodním právu veřejném, že vždycky mají pravdu velmoci, vždycky se musí dohodnout. Ten právní řád, jakýsi mezinárodní, byl porušen, který tady vznikal od roku 45, teď se možná vytváří, anebo nevytváří nový, nevíme, máme pocit, že se vytvoří právě jenom na základě síly. Ale nepřejme si, aby tady byl jenom jeden hegemon. Jako není to něco, co je v našem zájmu. Buďme rádi, že nakonec ti hegemoni soupeří. Nebo soupeří o tu hegemonii, ty velmoci. To je pro nás velmi důležité, abychom mohli vůbec přežít. Takže já bych řekl, přátelé, pojďme si slíbit, že si budeme projevovat lásku, úctu a věrnost. No a ve finále, nepřátel se nelekejme a na množství nelekme.
4: Mockrát děkujeme. Mockrát děkujeme, právě skončil druhý panel a teď jsme v situaci před třetím panelem. Ale aby jsme nenavazovali hned nějakým povídáním, tak si uděláme takovou krátkou kulturní vložku, krátkou pauzu. Já poprosím paní Zuzanu Stýrskou a poprosím trochu, jestli si vás můžu poprosit, jenom tady klid. Dobře, tak já vám děkuju a se teďka vyměníme tady na pódiu na další vstup.
5: Děkuji. Já vám přeji všem krásné odpoledne, je to tu rok od roku profesionálnější, vidím. Všecko krásný, zámek vzkvétá aspoň od zhora dolů, krásně. My jsme rádi, já jsem tady koukala, zdravím vás všechny dezoláty a ruské šváby. Chodila jsem tu velmi, velmi pečlivě a sledovala jsem, komu chybí zuby. Nenašla jsem nikoho, no tak jste jedinej teda. Jinak my všichni jsme se ozubili krásně, aby nešlo o nás nic psát špatného. A dovolte, abych vám zaspívala pár písniček, respektive tři, jenom protože můj repertoár není úplně tak jakoby vlastenecký. Kdo nás znáte, víte, že zpíváme gospel, spirituál, country, všechno možné, ale vybrala jsem tři takové písničky, které se snad trošičku sem hodí. Takže poprosím pana zvukaře, ta první určitě ji znáte. Ale já bych to poprosila od začátku, prosím vás, jo? Zkusme to dát od začátku, díky moc.

Děkuji moc. A ta další písnička, no to dáme trošku rychlejší, ta se jmenuje Že by blázen, jsem blázen, protože strašně ráda spím. Mě to kolikrát štve, co se děje mezi lidma. A tak já fakt hrozně ráda spím. Tak jsem si napsala takovouhle písničku, takovýto text, kterou jsem nazvala Že by blázen.

Já vím, prostě nejsem Pepa Nos, jo, nespívám, že jsem se CIA a že jsem nebezpečný a že jsem zlej, to se sem hodí víc, jo, ale pár písniček, myslím, ze života je taky dobrých. A tahle třetí, ta je geniální. Prosím vás, poslouchejte opravdu bedlivě text. Napsal ho bývalý náš kamarád, ministr kultury Pavel Dostál. Jmenuje se, no takhle, věnovala bych ho ráda tady pánům organizátorům, Semínovi Drulákovi, profesorovi. Jmenuje se Jidáš a poslouchejte, prosím, pěkně.

kdo zavinil, že na kříži dav žumilů tě prohlíží, kdo jednou rukou zvedá tě a druhou rukou bodá tě, kdo tvářil se tak oddaně, než podříza tě ve vaně, kdo říkal stav se, neměj strach, a pod nohy ti hodil hrách. Kdo na mízí chleb se solí a za zády má pistoli, kdo pahopřeje ke svátku,

jeden na tebe psal. Na tebe psal Jidáši. O tom se ti zdálo. Děkuju moc krát a poslední písnička musí být ta, která zde zaznívala 7 či 8 let již, po 8, že? Která dekorovala tuto akci od samého začátku. Já vám přeju hodně spokojenosti, krásný zbytek odpoledne a hlavně vhodné volební rozhodnutí. Takže znám krásnou zem.

0: A jede se dál paní doktorka Turuňová.
1: A děkuju, moc krát děkujeme. Než se pustíme do posledního třetího panelu, tak tady máme dvě informace. Dvě věci, o které jsem byla požádána. Tady u pódia se našel takovýto krásný náramek. Tak je-li tady žena, které schází, tak si prosím ho pojďte vyzvednout ke mně, já ho mám u sebe. Tak a potom druhá věc. No tím, jak vždycky v sobotu je setkání tady v Příčovech, tak se vedle tady této tradice vytvořila ještě druhá. A na hřišti v Sedlčanech se schází paralelní lékařská komora v hospodě na tribuně. A její organizátoři mě požádali, abych vás lékaře, zdravotníky, které by to zajímalo, na tuto akci přizvala. Takže kdo z vás má zájem, chtěl by se připojit k těmto odvážným lékařům, tak v 19 hodin po skončení programu tady v Sedlčanech na hřišti se můžete připojit. No a teď už nás čeká poslední panel. Něco se děje. Výborně, takže třetí věc a druhá ztráta. Červený mobil v červeném obalu, ztracený, někdo ho našel a najde ho ve stánku u Petra Pureše. Výborně. Já bych vám mohla možná dát i ten náramek. Můžu? Dobře. Takže ten náramek ztracený i ten mobil se najdou ve stánku Petra Pureše. Tak a teď už teda přicházíme k tomu poslednímu panelu. Jehož moderátorem je Michal Semín. Tímto ho tady vítám. Ahoj Michale, Michal Semín. A ten si pro vás letos pozval zajímavé hosty. První, kterého tady vidím, tak je Petr Drulák. Prosím, Petře. Další Michal Téra. A tím třetím je Láďa Větvička. A já to říkám schválně nahlas, protože ho tady nemáme. Tak ho potřebujeme na pódiu. No tak on neběží. Rozvážný krok, ano.
2: Láďo, prosím tě, neuspěchej to.
1: Jedno z témat, kterým je Michal Semín znám, že se mu věnuje, tak je téma střední Evropy. A právě i o střední Evropě, o tom, že nepatříme ani na západ, ani na východ, ale že je potřeba, abychom hledali svoji vlastní identitu a svoji vlastní cestu, bude i poslední závěrečný třetí panel, který moderuje Michal Semín. Tímto mu předávám mikrofon a hodinu a půl je, Michale, toto pódium také tvoje. Věřím, že se dostane i na dotazy. Prosím.
3: Já moc děkuju. Posaď se, víš, tak jsem. Já vás všechny taky moc zdravím, koho jsem ještě nestačil pozdravit osobně, tak zdravím aspoň takto dobré odpoledne. My jsme už tady mnohokrát děkovali a chce se mi děkovat vlastně celou dobu a čím dál tím častěji Alici Tomkové. Kdybyste viděli, co se tady dělo včera, po té, co se postavili všechny stany, tak by z vás stékal pot hrůzou, protože hrozilo, že se žádné setkání neuskuteční. Všechny ty stany lehly na zem. Takže Alice s celým týmem stávala někdy ve 3 hodiny ráno, aby to tady zase postavili, vybudovali. Ano. Takže děkujeme. Ale jak vyjádřit naší vděčnost Alici víc než jenom tím potleskem? Asi většina z vás ví, že existuje Společnost pro obnovu obranu svobody projevu, zkrátkou SOSP. Tato společnost každým rokem udílí cenu lidem, kteří se nějak zvláštním způsobem zasloužili o svobodu projevu. Většinou tu cenu dostávají lidé, které dobře známe z těch různých podcastů, jejich tváře vídáme každý týden v nějakém rozhovoru. Je tady mnoho lidí, kteří bojují za svobodu slova, za svobodu projevu, které na těch počítačích a mobilech nevidíte. A Alice Tomková patří mezi ně. A tato společnost pro obranu svobody projevu má internetové stránky. A tam si každý, kdo si je otevře, může vybrat někoho, může nominovat osobu, které by rád takovou cenu dal, o kterém si myslí, že si ji zaslouží. Tak vám chci říct, že já jsem pro letošní rok již Alici Tomkovou nominoval a chci vás poprosit o to též. A nyní k tématu tohoto posledního panelu. Ale ještě než vám tedy představím moje hosty, tak vám řeknu, jak jsem vůbec přišel na to, že se budeme této otázce střední Evropy věnovat. Já jsem před časem narazil na takový pozoruhodný článek, si analýzu Centra proti hybridním hrozbám. To centrum sídlí na ministerstvu vnitra, ta analýza je z roku 2022, takže ještě za minulé vlády vznikla. Ale toto centrum existuje pořád na to ministerstvu. A tehdy v tom roce 2022 toto centrum varovalo, že kdo zdůrazňuje, nebo před zdůrazňováním svébytné středoevropské identity. Proč? Protože toto zdůrazňování prý slouží jako nástroj pro kremelské propagandy. Cituji, vede k rozptylování loajality směrem k západu. Čímž tedy myšlená Evropská unie a NATO. Ta analýza se jmenuje Středoevropská identita jako součást protizápadního narrativu na kvazimediální scéně. Takže oni nemůžou říct jako v nějakých alternativních médiích, ale na kvazimediální scéně. Pro ně vlastně ta média, která tu dnes jsou zastoupena i těmito kamerami, nejsou média, jsou kvazimédia, kdybyste nevěděli. Já si vám dovolím krátce přečíst úryvek z této analýzy. Proti prostoru démonizovaného západu pak v logice kvazimediální scény stojí alternativní identita střední Evropy. Ta je charakteristická důrazem na selský rozum, který je stavěn proti údajným výstřelkům západu, zejména v oblasti kulturních témat, například gender, ekologie, politická korektnost. Střední Evropa je tak dávána do protikladu k západu a zejména Evropské unii jako prostor normality, který ještě není zkažený nesmyslným pokrokářstvím. Já myslím, že to soudruzi z Centra pro hybridní hrozbu nakonec definovali správně. A já jsem si právě k tomu, abychom si popovídali, kam tedy patříme, zda patříme na západ, na východ, kde je naše místo, pozval právě tyto hosty, které vám už představila Jana, ale já vám o každém z nich řeknu trochu víc. Tím prvním bude pan docent Michal Téra. Který je významným slavistou a historikem, momentálně působí na Komenské univerzitě v Bratislavě. Je to autor celé řady zcela výjimečných publikací. Té problematice střední Evropy se věnuje knížka Zapomenutý ostrov. A tím druhým bude pan profesor Petr Drulák, který vyučuje mezinárodní vztahy a politologii na Západočeské univerzitě. To náš zkušený bývalý politik a diplomat, dnes předseda spolku Svatopluk. No a tím třetím je Ladík Větvička, neúnavný cestovatel, spisovatel, který tu střední Evropu možná nezná tolik z toho akademického prostředí, ale má ji dobře procestovanou na svém kole, nebo elektrokole, nebo na čem to jezdíš. Takže se snad můžeme těšit na prýma debatu. Michale, jak to tedy s tím naším postavením je? Kam patříme? Ještě před rokem, když jsme se měli na toto setkání vlastenecké do Příčov, tak jste jeli po Strakonické, jako od Prahy sem, že jo, tak jsme ještě vydali před volbami ty billboardy Patříme na západ. Všude jsme to četli. Kam teda vlastně patříme?
4: Tak, doufám, že jsem slyšet. Co se týče téhle otázky, tak je to otázka vlastně určité historicko-geografické identity. My pochopitelně patříme do Evropy, čímž myslím evropskou civilizaci, a to je to, co je vlastně určeno naší příslušností vlastně ke křesťanské kultuře. Protože to, co pojí vlastně Evropu jako takovou, pojem Evropy vlastně kulturně a historicky vychází z křesťanství. To znamená, pokud mluvíme o Evropě, tak mluvíme o všech zemích, které jsou historicky kulturně formovány křesťanství. Ale tahle ta Evropa má několik různých částí, několik kulturních okruhů. Každý ten kulturní okruh má v rámci té křesťanské civilizace určité vlastní parametry. A co se týče naší příslušnosti, tak lze říci, a lze to sledovat asi od období, řekněme, vrcholného středověku, že v našem prostředí se v podstatě sformovala speciální oblast střední Evropy. Není to ani východ, ani západ, ani jih, je to střední Evropa. Ta střední Evropa si vytvořila svoje základní parametry, mezi které patří německá městská civilizace, latinská kultura a vlastně latinské křesťanství a nakonec slavinita většina obyvatel. To jsou její základní parametry. Jsou to věci, které nás spojují i s jinými částmi Evropy, ale ta střední Evropa je v podstatě jedinečná tím, že tyto tři parametry, tyto tři prvky kombinuje do jednoho celku. To je to nejdůležitější. A další věc, co se týče toho hesla patříme na západ, tak na ten západ nepatříme, jednoduše proto, že jsme neprožívali důležité dějinné události, procesy, jevy, které prožíval ten západ. My jsme nebyli při formování západu jako kulturního okruhu. My jsme nezažili vlastně ty základní formanty. My jsme v podstatě, pokud jsme se k ním nějakým způsobem dostali, tak jenom jako recipienti nebo jako periferie. Nemáme za sebou zkušenost kolonialismu například. Nemáme za sebou zkušenost toho globálního rozprostření té kultury a civilizace vlastně po celém světě. Naopak máme zkušenost takovou, kterou zase nemá západní Evropa. Je to zkušenost nevolnictví, je to zkušenost periferní ekonomiky, je to zkušenost vlastně velkých sociálních rozdílů a jiných sociálních procesů, které probíhaly až do 19. století odlišně než v západní Evropě. To znamená, pokud se podíváme historicky kulturně, tak západ je nám blízko, hodně jsme od něho převzali, ale nikdy jsme nebyli jeho přímou součástí. A to se jeví také tím, že v západní Evropě, na tom západě, nás společně s dalšími středoevropskými národy nikdo za západ nepovažuje. Jo? Nemají nás vlastně zakotveny v té mentalitě jednoty, tak jak se vnímají navzájem mezi sebou, tak nás vnímají maximálně jako periferii západu, nikoliv jeho přímou součást.
3: Znamená to, jak si ten mikrofon ještě. Znamená to tedy, že ty slogany patříme na západ z loňského roku jsou jenom opakováním toho vracíme se na západ, že jo, jak jsme slýchali krátce po roce 89. Že to teda byla slepá cesta, že jsme si tehdy neuvědomovali vlastně, kde jsme a jak i ten západ na nás pohlíží, že jsme od toho čekali něco jiného a že to jsou trochu promarněná léta?
4: Nevím, jestli ta léta jsou promarněná, ale je to tak, je to vlastně jakoby to, co přicházelo po roce 1989, přicházelo vlastně pod určitou pokřivenou optikou. Dívali jsme se, my jsme si stotožnili západ s normalitou, s tím, co je pro nás normální. A to potom vedlo k tomu, že jsme vlastně jako sledovali až v podstatě slepě a bez jakýkoliv pochybností nebo debat, jsme sledovali cestu, která měla vést do plného zapojení těch západních struktur. Ale to byla chyba. Jo, to byla chyba, jejichž důsledky se projevují vlastně po těch desetiletích teď. Jo? A byla to také chyba vlastně, co se týče i toho našeho vnitřního vývoje. Protože naše identita je vkořeněná právě do toho středoevropského prostoru. To znamená, vydali jsme se cestou, kterou jsme jít neměli. Jo? Spletli jsme se, řekl bych.
3: Dobře, budete už samozřejmě pak mít také možnost se pana docenta Téry ptát, ale nejprve děláme takové to úvodní představení, úvodní prezentace těch myšlenek. Díky zatím, Michale, ještě se k tomu vrátíme. Petře, ještě dřív, než jsme se poznali blíže, tak já patřil mezi takový pozorný čtenáře tvých podnětných textů, protože mi tehdy, přestože jsi byl, jsem tě vnímal jako někoho, kdo z pozice i na tom ministerstvu zahraničí vlastně velmi kriticky hodnotí vlastně to naše směřování, tak nějak si v terminologii toho centra hybridních hrozeb, nebo jak si říkají, jako narušoval tady tu loajalitu k tomu západu. A takže jsem, ty tvoje texty přišly jako hodně podnětný a ty si tyhle ty myšlenky potom vnesl i do spolku Svatopluk. My jsme tady před rokem na tomto místě rozebírali nebo se zamýšleli nad tím, co Svatopluk myslí změnou režimu. Bylo to za tvé nepřítomnosti, že jsi byl někde na cestách. No a já bych tě chtěl teď požádat, jestli by si nám mohl představit ten pohled spolku Svatopluk naše postavení naší země v Evropě a na tuto středoevropskou otázku. Má Svatopluk nějaký svůj autentický nebo vlastní postoj k tomu, jak ho rozvíjí, jak se tomu věnuje? Tak prosím, Petře.
5: Děkuji, dobré odpoledne, zdravím všechny svatoplukovce a dobré vlastence. A k Michalově otázce. Samozřejmě střední Evropa by měla být středobodem všech našich úvah o postavení České republiky ve světě. Samozřejmě, že chceme suverenitu. Chceme stát, který bude pokud možno soběstačný, suverénní v otázkách, kde to je možné. Ale 10milionový vnitrozemský stát nemůže mít stejnou míru svrchovanosti, jako má Čína, Spojené státy, ale třeba i ta malá Francie. Prostě jsme ještě o něco menší. Proto pokud chceme svoji svrchovanost začít uskutečňovat, tak si na to musíme najít parťáky s dalšími. No a ti, kdo se nabízejí, jsou naši středoevropští sousedé. Teď je samozřejmě důležité ujasnit si, co všechno za tu střední Evropu považujeme. Jo, protože máme různá vymezení. Máme třeba V4, máme nějaké Trojmoří, jo, je spousta pokusů, projektů, které si říkají z projekty středoevropské. Když se na to podíváme z hlediska geopolitického, tak takové nejširší vymezení střední Evropy je prostor malých národů mezi Německem a Ruskem. Německo, Rusko, to mezi, to je střední Evropa. Jedna možnost. No když to vezmeme teda doslova, tak je to prostor, který začíná někde u Finska a táhne se k Řecku. od Finska k Řecku. To na mapě vypadá hezky, ale nedá se říct, že by to byl prostor, který svazuje nějaká sdílená identita. To je prostě moc velký na to, aby jsme mohli uvažovat o nějaký realistický spolupráci, o nějakém sdílení. S Finy si zas tak moc říct nemáme, s Estonci taky ne. Každopádně mnohem míň, než třeba se Srby. Takže když se díváme na to geopoliticky, tak vidíme, že v tomhletom protáhlém prostoru od toho dálného severu, od toho polárního kruhu v podstatě, až do Středozemního moře, můžeme rozeznat několik prostorů. Jeden prostor je prostor baltský. Baltský prostor nějak funguje. To znamená, ono Finsko, Švédsko, Dánsko, pobaltské státy, Polsko. To je prostor, který lze geopoliticky definovat, který má nějaké sdílené zájmy, který má nějakou sdílenou historii. Tyhle státy po těch staletích spolu jsou v interakci. A pak je další prostor pod ním, a to je Dunajský prostor. Historicky dokonce existovala Dunajská monarchie. No, tak se někdy říkalo rakouský monarchie, Dunajská monarchie. Dunajská monarchie měla určitý geopolitický odůvodnění, protože bránila střední Evropu, bránila Evropu před osmanskou hrozbou. No a pak, když ta osmanská hrozba přestala působit, tak tahle rakouská monarchie nebyla schopná se reformovat. Nebyla schopná se reformovat, proto po zásluze se rozpadla. Ale z hlediska geopolitického smysl dávala. Smysl by dávala možná i dneska. Ale musela by být postavena na úplně jiném základě. Takže to je Dunajský prostor. Baltský prostor, Dunajský prostor. No a už jenom pro pořádek, když jsme u toho Středozemního moře, u toho Řecka, tak je prostor středomořský. Ten už je taky vzdálený. Řecko, fajn, krásná země na prázdniny, ale nějaký historický vazby mezi nima, to je podobný jako s tím Finskem. Jo? Tam si jako nemáme moc co říct. Takže když uvažujeme o střední Evropě, třeba ve spolku Svatopluk, ale myslím si, že nejenom ve spolku Svatopluk, tak tam vidíme prostor, kterýmu se dá říkat dvojmoří. Prostor mezi Jaderským mořem a Černým mořem. Česká republika a Slovensko představují jeho severní hranici, Bulharsko, Makedonie jeho jižní hranici. Tohle je střední Evropa, která je docela kompaktní, která jejíž osou je řeka Dunaj, a je to střední Evropa, která, když se podíváme na ten potenciál těch zemí, tak z hlediska geografického je větší nebo srovnatelná s Německem a Francií dohromady. Když vezmeme rozlohu Německa a Francie dohromady, tak to je ta naše střední Evropa. Když se na to podíváme z hlediska počtu obyvatel, tak je to srovnatelný s Velkou Británií, ovšem s důležitým kvalitativním rozdílem, že to obyvatelstvo je pořád ještě víceméně místní. Když se podíváte do Velké Británie, tak to obyvatelstvo, co tam žije, už moc místní není. A mám dojem, že Britové už si to začínají uvědomovat, dokonce už i ty představitelé. I když je otázka, jestli už není úplně pozdě pro ně. Takže to je nějaká naše i civilizační výhoda. Je to jedna z těch věcí, co to Centrum hybridních hrozeb teda identifikovalo, že to tak vnímáme, že to je nějaká alternativa. Takže tohle je střední Evropa. Je to střední Evropa, která zase sama o sobě, pokud bude chtít něco dosáhnout, tak musí se nějak organizovat, musí se nějak propojovat, ne nutně tím, že vytvoří nějakou federaci. To asi není nutné. Ale kdyby vytvořila konfederaci a dokázala koordinovat zahraniční politiku, bezpečnostní politiku, tak v té chvíli je na globální úrovni celek, který má nějakých 80 milionů obyvatel. To už je něco, co něco znamená. Jaký je vztah tohoto celku středoevropského s ostatními? Tenhle celek, střední Evropa, by měl mít dobré vztahy se Západem. Ne proto, že tam nějak nutně patříme, to docent Téra tady vysvětlil, že je to mnohem složitější, ale ten vztah je přece jenom blízký. Je to blízký vztah střední Evropy a Západu. ale to neznamená, že bychom se měli uzavírat jenom do tohoto vztahu. Pokud chceme mít se Západem nějaký normální vztah, tak musíme mít i alternativy. Když chcete s někým mít nějaký dobrý vztah na úrovni politické nebo obchodní, tak je dobrý nedávat mu najevo, že on je ten jediný možný, že nikdo jiný není. To je to, co děláme od roku 89, kdy jim říkáme, my nemáme jinou alternativu, jste tu jenom vy. To je z hlediska jakéhokoliv vyjednávání naprosto zničující taktika. No a pak je tu druhá věc, v co se ten Západ dneska proměnil. No to v roce ještě 1990 jsme si říkali, to je ta modernita, vyspělost, ekonomická vyspělost, společenská vyspělost. Když se podíváme na Západ v roku 2026, tak ani jedna z těchto charakteristik neplatí. Tam není vyspělost. To, co tam vidíme, spíš budí hrůzu. A je to vlastně poprvé za několik století. Protože když jsme se ze střední Evropy dívali na ten Západ, vemte si třeba v roce 1850, když jsme se podívali na Paříž, nebo ne my, ale naši pradědečkové, prapradědečkové, prababičky, do Paříže a Londýna, tak si říkali, no to jsou důležitá města. Ty jsou v mnoha ohledech nějak dál než my. To si říkali v roce 1850. Když se podívali naši otcové, matky, babičky, dědové v roce 1950 na Západ, tak si taky říkali, no, tak jako jsou vyspělí, mají svobodu, kterou my tady nemáme. Bylo to inspirující. Když se dneska v roce 2026 podíváte, Francii, Velkou Británii, Německo, co inspirujícího tam najdete? Já tam najdu jedinou inspirující věc, že nechci, aby jsme dopadli jako oni. To je taky inspirace. Ale to neznamená, že s nima nechceme mít kontakty. My je potřebujeme. My s nima potřebujeme obchodní kontakty, lidské kontakty. Když s někým chcete pěstovat kontakty, tak to nutně neznamená, že chcete být jako on. To myslím, že se tady hrozně rozšířilo 90. let. Že se budeme bavit jenom s těmi, co chtějí být jako my a my chceme být jako oni. Tohle v diplomacii nikdy neexistovalo. Nikdy. Vždycky právě se vycházelo se z nějaké základní odlišnosti. Že pěstujeme vztahy s lidmi, kulturami, národy, kteří jsou zásadně odlišní. A že nás to obohacuje a dává nám to smysl. A na tomhle, na téhle půdě chceme budovat vztah se Západem. Ale samozřejmě, jak říkám, nechceme zůstat u toho. Máme tu to, co se někdy označuje jako globální jih. Globální jih je v podstatě zbytek planety. Vezmete ten Západ, což není ani miliarda lidí dneska, to je míň než miliarda, no a těch zbývajících 7 miliard, to je globální jich, globální většina. My ve střední Evropě, pokud chceme mít zase životaschopnou spolupráci, pokud chceme mít prosperitu, tak my musíme mít kvalitní vztahy s globálním jihem. Pěstovat je. A zase máme se o co opřít. Oč se můžeme opřít? Můžeme se opřít třeba o společnou historii, ať se to na první pohled nezdá. Ale když jsme se podívali v roce 1850 na ten Západ, tak co jsme viděli? Čím byl definován? Jednak tou průmyslovou revolucí, ekonomickou vyspělostí, to je všechno pravda. Ale všechny ty centra toho Západu v roce 1850 byla globální impéria. Byli to kolonialisti. To my jsme nebyli. My tuhletu jejich historii nemáme. My nemáme potřebu dnes se omlouvat. My nemáme potřebu mít špatné svědomí. My nemáme potřebu být vůči nim arrogantní kvůli tomu špatnému svědomí. My bychom měli mít schopnost přistupovat k ním, ke globálnímu jihu, jako k někomu, kdo má vlastně podobnou zkušenost. A s nímž my jsme tu zkušenost ve druhé polovině 20. století docela prožívali. Protože Československo pomáhalo v národně osvobozeneckém boji. Na to můžeme být hrdí. Na to se nemusíme, za to se nemusíme stydět. My jsme lidem, kteří dnes představují globální většinu, pomáhali ke svobodě. A to jsou věci, na kterých se dá stavět. Michal se určitě bude ptát na spoustu dalších věcí, tak já to jen ukončím. My právě proto, že chceme nastavit rozumný vztah s globálním jihem, tak ve spolku Svatopluk pořádáme 19. září velkou mezinárodní konferenci. Budou tam lidi ze střední Evropy, lidi z globálního jihu a chceme zahájit úplně nový formát dialogu střední Evropy a globálního jihu. To zatím nedělá nikdo. Leckdo tady něco dělá ke střední Evropě, někdy lépe, někdy hůře, ale aby někdo udělal střední Evropa globální jih, to nedělá nikdo. To bude dělat Svatopluk. A pokud vás tyhle akce zajímají, staňte se členy Svatopluku, protože ta akce je jenom pro členy Svatopluku. A bude dobrá. To zatím stačí.
6: Díky moc, Petře. Já, když dám slovo Ladíkovi, tak jednu otázku hned. Když se mluví o Západu, tak velmi často vlastně se Západem myslí všechny ty struktury, které jsou, řekněme, spadají do té oblasti těch transatlantických vztahů, jo? Nebo těch organizací, které jsou spojeny s NATO a podobně. Takže tam patří třeba Japonsko nebo Jižní Korea, ale před 100 lety, 150 lety bychom tyto země přece nikdy

0: Tady dochází k tomuhle splynutí a je to splynutí, které je dědictvím studené války. Když byste se zase v tom roce 1850 někoho zeptali, co je západ, v té době se to slovo západ ani moc nepoužívalo, ale už se začínalo používat, tak by tam možná nezařadil ani Spojený státy americký. Prostě západ v té době, to byla Anglie a Francie. Už to Německo tam nepatřilo. Jo? Německo byla nějaká už střední Evropa a to, co bylo za Německem, tam byli Slovani. Slovani nikdy na západ nepatřili z hlediska západu. Jo? Když vznikala orientalistika jako vědní obor v Anglii, ve Francii, škola orientálních studií, tak samozřejmě slovanské jazyky se studovaly tam. Tam se studoval arabština, a ono to teda platí pořád, jo. To znamená, mají tam katedru, jo, arabštiny, čínštiny, svahilštiny, no a pak slovanských jazyků. Takže ten západ, to byla v podstatě Anglie, Francie. No a samozřejmě v okamžiku, kdy tyhle země se dostaly do té strašné krize, která je zničila, sami si to zavinili, tak vzniká nový západ po druhé světové válce a ten už má jedno centrum a to jsou Spojené státy americké. A každý, kdo je jejich spojencem, tak se najednou stává součástí toho západu. Jo, takhle je to definovaný. V Evropě tomu můžeme říkat atlantismus, ale samozřejmě, když se na to podíváme globálně, tak na ten západ jakoby patří i třeba Japonsko a Jižní Korea. Tak to by byl nějaký pacifismus. Ale pacifismus, který má trochu jiný význam. Jo? Z pacifiku a ne z míru. A je pravda, že je to trochu zastaralá terminologie, protože atlantismus skončil. Otázka je kdy, možná s Barackem Obamou, a pokud ne s Barackem Obamou, tak určitě s Donaldem Trumpem. Jo, tam je jasný, že ten vztah Spojené státy, Evropa může být přátelský, může být konfliktní, ale není to už jeden celek a pokud to jeden celek je, tak je to takový celek, v němž se Evropané, a to i ti, řekněme, prozápadní Evropané, nebudou cítit dobře. Jo, protože tam jako ten aspekt toho vazalství, toho vy tu budete platit, my vás budeme ždímat, ten je naprosto jednoznačný. Takže ano, ta terminologie západu, která vlastně je v podstatě zanechala ji nám tady studená válka, už je dost zastaralá. Mluvme spíš teda o západní Evropě, o Spojených státech a o dalších regionech světa.
1: Díky. Je zřejmé, že skutečně jsme na nějaké historické křižovatce, že se mění ten světový řád, proto si klademe tuto otázku. Jo? To byl žert, když jsem tady četl, že jo, ty úryvky z toho centra pro hybridní rozby, to není ten skutečný motiv, proč se tomu věnujeme, ale my opravdu vidíme, jak se ten svět před našima očima radikálně mění a ty jistoty, které jsme měli ještě před 10, 15 lety, jsou ty tam. Jo, proto tato ta otázka, kam patříme, je pro nás velice důležitá, protože když si ji nevyjasníme, tak o tom, kam patříme, zase rozhodne někdo jiný než my sami. Ladiku, prosím tě, ty když, já mám tady tu tvoji knížku, to je jedna z mnoha knih, tady Ladě Větvičky, s Jarkem po 100 rokách okolo Rakouska-Uherska. Je to tak, viď? Čtu to dobře.
2: To bys mohlo být možná i z Ostravy. Jsi fajný.
1: A prosím tě, ten Jarek, to není nohavice, viď?
2: Ne, to je Jarek Hašek.
1: Tak, výborně. Tak a v této knize a v jiných knížkách, Ladík má internetové stránky, tam si je můžete samozřejmě objednat, Láďa vám je zabalí vlastnoručně a pošle. Ty když jsi objížděl na tom kole tenhle ten prostor Rakouska-Uherska, a to je dobrý si tohle uvědomit, že vlastně to je víc než jenom ta V4. Dneska, když se mluví o střední Evropě, tak si mnoho lidí pod tím představuje jenom ten Vyšegrád. Ale když se bavíme i ve Svatopluku a jinde o střední Evropě, tak právě jdeme až na ten Balkán a podobně. Takže ty když jezdíš vlastně po tomto regionu, měl jsi někdy dojem nebo pocit, že když překračuješ hranice mezi těmi zeměmi, že

0: vyjíždíš do nějakého cizího světa, nebo že seš vlastně pořád v nějakém jednom kulturním prostoru. Já myslím, že to bylo na svatopulkovské konferenci československý, kde Edo Chmelár, myslím, jestli to byla citace Milana Kundery nebo koho, střední Evropu poznáme podle toho, že vám v hospodě na jídelním lístku nabízejí řízek. Nevím, jestli je to pravda, ale mně se to líbilo, tenhle bonmot, jo? Že vlastně to, ta identita se potom vyjadřuje i takovými jednotlivostmi nebo detaily, jako je i ta kuchyně, to kulinářství, různé zvyky a tak dál. Takže když ty s těmi lidmi mluvíš, jakože ty nebydlíš většinou po hotelích a tak, ale opravdu s těmi lidmi mluvíš a se s nimi v takovém úzkém kontaktu, vidíš tam něco, jako je středoevropská identita? A nebo naopak tato zkušenost v tobě spíš vyvolává nějakou skepsi, že by se z téhleté barevné mozaiky vlastně mohlo vytvořit něco, co táhne za jeden provaz?
1: No, máte štěstí, že jdu právě kolem, takže já vám to vysvětlím. Já jsem se zpočátku zleknul, když nás Michal představoval, protože řekl panu docentovi, že je slávista, tak jsem se pak zlekl, že Petr Drulák bude Spartan, což jako v případě mě Ostraváka by mohlo vést k jakýmsi konfliktům, ale...
0: Jseš bohemák, že jo?
1: Přirozeně. Bohemista. Ale vy možná čekáte ode mě nějakou legraci, tak na to zapomeňte. Spíše vám budou vstávat chlupy na hlavě, protože to, co vám řeknu, tak pochopíte hnedka, co je to ten prostor střední Evropy. A je to dáno velice jednoduše. V té knižce jsou popsány věci, kde já jsem projížděl Evropou od Kaliningradu po Sarajevo a od Mnichova po Užhorod a Koločavu. A já vám to vysvětlím z toho jednoduchého hlediska, protože mi to připadá, že tady je to příliš akademické. Když jedete na kole, tak potřebujete jet z kopce. Celá střední Evropa je tam, kde jedete z kopce. Teď si možná děláte legraci, nebo myslíte si, že si já dělám legraci, ale tady to padlo. To je podunajský prostor. Aby mohl téct nějaký Dunaj, tak do něho musí téct jakési řeky. A aby do něho mohli téct řeky, tak já kolem nich jezdím na kole. A včel vám vysvětlím zemi po zemi, která země patří do prostoru střední Evropy a která naopak ne. A z toho říkám, z toho vám nebude zrovna dobře. Je tu někdo z Prahy mimochodem? Zvedněte ruce. A sakra, to jsem si naběh. Dobře, vezmeme to podle směru hodinových ručiček. Vezmeme Moravu, protože to je moje neoblíbenější část tohoto světa. Tady není co řešit, že jo? Řeka Morava od Kralického Sněžníku až po Dunaj naprosto jednoznačně se dá jít z kopce. Takže Morava jako taková naprosto jednoznačně patří do střední Evropy. Pozor, patří tam Ostrava? No nepatří, protože z Ostravy nám řeky tečou na sever. Takže Ostrava je jednoznačně centrem jižního Polska a dříve nebo později se pravděpodobně dostaneme do konfliktu s naším severním sousedem, protože jim se to asi mnoho líbit nebude. Pojďme dále, ale všimněte si ještě jedné věci. My máme řeku Moravu a my máme ten název rádi. Vzpomeňte si na to, až se budeme bavit o bývalém království českém, tedy o řekách, které máte tady, jak jste si to všechno zkazili. Ale pojďme dále. Slovensko jednoznačně, že jo, tam všechny řeky tečou od Tater dolů k Váhu a do Tisy a z Tisy do Dunaje, tam není co řešit. Slováci patří do střední Evropy. Podkarpatská Rus tak samo, protože tam všechny řeky zase tečou do Tisy a ať už jedete kudy a chcete, tak pokud nejste hloupí, tak jedete z kopce. Co Polsko? Polsko podle mě tam vůbec nepatří, protože Polsko podle mě není stát, který by měl stabilní polohu. Chvilku má přístup k Černému moři, chvilku k Baltu, chvilku si tam udělá koridor, chvilku ukrade nějaké země na východě, chvilku sebere něco Němcům a s Polákama jsou problémy, takže buďme opatrní. Je to nějaký Polák? Tak aspoň tady nedostanu přes hubu. Pojďme dále. Jediná země, která, možná teď skočím zpátky, která plně patří do tohoto prostoru je Rakousko. Jednoznačně celé Rakousko patří do Podunají. když se podíváme na Maďary, do stejné a naprosto logicky ke středoevropskému prostoru musí tedy patřit i Srbsko, veliká část Bosny, kus Rumunska až po Sedmihradsko a možná i kousek Bulharska. No a teďka pojďme na ty problematické země. Jsou tady dvě anomálie. Jednou tou pozitivní je Bavorsko. Bavorsko asi nepovažujeme automaticky za typickou středoevropskou zemi, ale to je chyba. Podle mě jsou Bavoráci jenom Moraváci, kteří byli přesvědčeni, že němčina je lepší jazyk než moravština. Když se podíváte, malo tleskáte mimochodem. Když se podíváte na bavorské zvyky a na moravské zvyky, jsou velice blízké. Jak ve vínu, tak v pivu, tak v tom řízku a dalších pochutinách. Takže já bych i to Bavorsko, které z 80% spadá do toho dunajského prostoru, považoval také za jistou formu střední Evropy, ale jak tady říkal Petr Trulák, bohužel oni si tam spou tolik cizích etnik, že to může opět vést ke konfliktu. No a teďka pojďme k tomu, co bude pro vás asi bolestné, ale podle mě země Českého království, které skončilo v roce 1918, do středoevropského prostoru vůbec nepatří. Nemají tam co dělat. Vemte si, že je to jediná oblast tady toho prostoru, která celá je úplně obrácená, protože všechny řeky nejenom, že tečou na sever, ale Češi navíc zapomněli i na to, že by měli pojmenovávat ty řeky podle sebe a podle českého způsobu. Takže Čechy mají nejdelší řeku Vltavu, která až po Soutok někde u Melníka má nějakých 450 kilometrů, ale přesto ta řeka, která teče do Německa, se jmenuje Labe. To mi teda vysvětlete, když to je sotva 200 kilometrů od pramenu Labe, někde v Krkonoších, až po ten Soutok. Takže to by asi tak bylo začátek. Měli byste si udělat pořádek v těch řekách, přesvědčit Hamburg, že to, co jim tam teče, není Elbe, ale že to je Moldava. A až v tomhle tom budete mít pořádek, tak se můžeme možná bavit dále, jestli vás přijmeme do tohoto prostoru, nebo ne. A teď už jsem asi skončil úplně, že?
0: Hodně originální přístup té geopolitice, ano, to určitě. Takže ty navrhuješ, stačilo by přejmenovat, případně otočit ten tok, jo?
1: Otočit tok bude jednodušší.
0: A v tu chvíli, jo? To je jednodušší, než přejmenovat. To máš asi pravdu.
1: U vás něco přejmenovávat je problém.
0: A vy nám s tím pomůžete? Chcete nás? Vy nám s tím nějak pomůžete, nebo?
1: A vy nám pomáháte?
0: No, ale můžeme vám to přejmenovat zase, kdybyste chtěli.
1: Můžeš mi říct, čem Praha pomáhá Moravě? V čem třeba splavnila řeky, v čem investovala, jak to, že Pražáci můžou jezdit všemi směry na svoje chalupy a my v Ostravě si můžeme vybrat jenom na sever nebo na jih.
0: Naďo, a teď mi dáš přestíl.
1: No ne, sám si začal. Otočte řeky a budeme se o tom bavit. Tam se stačí dělat ten průplav.
0: Dobře. Ale mě zaujalo ještě víc než otáčení řek. To Bavorsko. To si myslím, že je jako slovo do pranice. Bavorsko a už to tady taky zaznělo, to Polsko. Petr taky mluvil o dvojmoří. Všimněte si, že nepoužil ten termín trojmoří. To je polský projekt. Nebo on není tak úplně polský. On je starý polský projekt Pilsudského, ale ten současný projekt toho mezimoří nebo trojmoří, to je právě projekt těch Atlantistů, mimo jiné, jo, takže čili mě by teď zajímalo, kdybyste se každý mohl k tomu, teď jste se navzájem taky slyšeli, kdybyste se vyjádřili k tomu, co kdo tady z vás na to téma řekl a jak to vlastně vidíte teda s tím Polskem a jak to vidíte i s tím Bavorskem, případně jinými částmi toho Německa, že jo, vidíme, že to Německo je rozklížené. Bavorsko prochází tou hlubokou demografickou proměnou, stejně jako ta západní Evropa, ale jsou tam ty bývalé východní země nebo země NDR, kde ještě ta demografická proměna není tak velká. Vidíme tam, to jsou taky ty země, kde AFD dosahuje těch 40%, teď tam budou někdy za 14 dní, že jo, důležité volby v Sasku a Anhaltsku. můžeme se třeba v době, kdy opravdu, která je těhotná těmi globálními změnami, dožít třeba i rozpadu Německa a toho, že se vůbec celý ten náš prostor začne konfigurovat nějak jinak? Pánové, kdo se chce k tomu vyjádřit?
2: Tak asi nemůžeme úplně sázet na rozpad Německa, ale to, co jsi pomenoval, to, že jsou tam významný regionální rozdíly, prostě Bavorsko je něco jiného než Porýní, nesrovnávám to s nějakým Hamburkem, jsou úplně jiné kultury. A pak máme samozřejmě ty nový spolkový země, Sasko, Durinsko, Sasko-Anhaltsko, tyhle tři. Když to vezmeme od Magdeburku po Drážďany, to je střední Evropa. To je taky střední Evropa. Já bych to prakticky bral tak, že jsou na západ a na sever od nás určitý regiony, které k nám mají blíž, a je na nich, jak si to oni vyjednají s těmi svými centry. Ale to, že s nima chceme spolupracovat, to, že jim budeme otevření, to je prostě, bychom měli mít automaticky. To znamená, ano, jsme připraveni s vámi spolupracovat, dokud jste součástí nějakého jiného státu, to je na vás, ale můžeme mít spolu nějaké bližší vztahy, než by odpovídalo jenom tomu, že jste nějaká německá země. Protože zase historicky ty vztahy tady jsou. Ale samozřejmě záleží taky na nich. Jo? Záleží taky na nich, jak se na nás budou dívat. Protože zejména, a to už tady taky padlo, středoevropané vždycky se trochu setkávají s tím, že se na ně na tom západě dívají tak nějak skrz prsty. To bude trochu i výzva pro Rakušany, jo? Protože sice se tam jezdí z kopce, to Peru, to je dobrá jako charakteristika, ale oni, co jezdí z kopce, se na nás někdy dívají z vrchu. Jo? Takže to je potřeba potom taky nějak ošetřit tady tu věc. U Poláků tam, já řeknu jeden argument, jo? Těch argumentů by asi bylo dost, ale oni jsou na nás trochu moc velký. Jo? S těma svýma 40 milionama, oni jsou prostě, to nejde o to jenom, že by byli objektivně velký. Protože oni jsou za A objektivně velký a mentálně si myslí, že jsou ještě mnohem větší, než jsou objektivní. A s tím se pak těžko dohadujete. No, to se pak těžko dohaduje s nima. Možná, že ty geopolitické změny, které jsou před náma a které třeba povedou k nějaký, řekněme třeba decentralizaci toho Německa, povedou i k určitý decentralizaci Polska. Jo? A pak uvidíme, jo? Třeba jo, je tu Krakovsko, to je určitě součást střední Evropy. Ale teď asi nemá cenu ty země portovat, záleží, jakým způsobem bude ten běh historie. Já bych řekl, že bychom si měli hlídat ten náš prostor, který je zřejmý, to znamená, to je to dvojmoří, to znamená od nás jako Čechů a Slováků na jih, až do toho Bulharska a Makedonie. No a co pak k tomu přijde, co nám jako osud dalšího nadělí, tak na to, k tomu bychom se měli stavět otevřeně.
3: Já myslím, že co se týče těch dvou prostorů, toho německého prostoru a toho polského prostoru, Polsko za mě jednoznačně do střední Evropy patří. Je to středoevropský stát, má středoevropskou historii, tradici, všechny ty parametry, které jsou důležité pro střední Evropu. Otázka je nějakého konkrétního politického projektu společně s Polskem, protože je pravda, že to Polsko je prostě jaksi větší než všechny ty ostatní středoevropské státy. A tam záleží na samotném Polsku, protože v samotném Polsku dlouhodobě existují dvě koncepce zahraniční politiky. Jedna, která se nazývá podle té dynastie Jagiellonská, a to je právě ta politika velmocenského Polska, které je svými ambicemi obráceno k východu Evropy. A to je politika, která se svým způsobem realizuje v současném Polsku. A potom je ale druhá koncepce, a to je koncepce takzvaně piastovská, která předpokládá to, že Polsko je jedním ze států střední Evropy a že není mocensky obráceno k východu, ale že s obezřetností sleduje německý prostor a snaží si nacházet ve střední Evropě spojence, které společně s ním se vlastně brání tomu tlaku ze západu. To jsou dvě koncepce, které jsou poměrně staré, jsou staré už více než 100 let. Jedna už při vzniku samostatného Polska po první světové válce tu piastovskou koncepci prosazoval Roman Dmowski a tu jagellonskou koncepci prosazoval Piłsudski. A tyhle ty dvě koncepce se neustále sváří v tom politickém prostoru. Ve chvíli, kdy by si ta většina společnosti jaksi přijala za svou tu piastovskou koncepci, tak si dokážu představit tu spolupráci s středoevropskou, s Polskem, přestože je veliké a přestože pochopitelně hrozí, že to Polsko by chtělo tomu všemu jaksi velet, chtělo by to jako nějak, chtělo by asi řídit. Jiná věc je s tím německým prostorem a do něho počítám i Rakousko. Já se obávám, že ten německý prostor pro tu střední Evropu, německý prostě jazykový prostor, ten prostor je pro tu střední Evropu vždycky rizikem. Vždycky je to riziko a každá oblast německojazyčná, která vstoupí do toho středoevropského, do nějakého středoevropského projektu, tak se obávám, že dřív nebo později bude mít tendenci nás vtáhnout do toho německého prostoru a do těch zájmů. Takže já bych byl v podstatě vůči tomu německému prostoru velmi obezřetný. A mně to vychází tak, že když se podíváme na ty více jak tisíceleté dějiny střední Evropy a té německé říše, tak vždycky pro střední Evropu bylo přichází období rozkvětu ve chvíli, kdy Německo je politicky rozdrobené. Kdy neexistuje jednotný německý stát centrálně řízený, tak je to vždycky pro tu střední Evropu, to znamená nějakým způsobem zestup a rozkvět. To znamená, že kooperace při nějakých projektech středoevropských s německými zeměmi, tak bych byl vždycky tomuhle tomu velmi obezřetný.
0: Mohlo by se začít tím, že by Laďa nejezdil jenom po té východní části střední Evropy, ale že by si zajel na tom kole i do toho Bavorska, no a vysvětlil jim tu jejich identitu, že to jsou vlastně ty Moraváci, a oni jakmile přestanou mluvit německy, ne, tak to bude, vidíš to takhle, jo?
1: Tak jsou naši, to je jasné. Ale mi tady kolega vysvětlil, že jsme zapomněli na jeden aspekt, kdyby se to Bavorsko připojilo k tomuto prostoru, tak máme vyřešenou i henleinovskou otázku, protože by zase už byli doma, aniž by se kamkoliv vyhnuli. Ale jinak to, co jsi ty zmínil na počátku, ta teorie toho řízku, tak si myslím, že má opravdu, že to sedí. Že tam, kde se řízek podává a dělá se dobrý, tak to je náš prostor, kde se můžeme cítit doma.
0: Petře, ty jsi tady mluvil o tom, že ta jediná vysloveně historicky uskutečněná jakási federace středoevropská nebo soustátí středoevropské, čili Rakousko-Uhersko, což byl dynastický projekt, to je zase jako historicky jiná situace, než je otázka moderních národů, které tu politickou moc úplně jinak utvářejí, že se držel pohromadě díky osmanské hrozbě. Jo? Čili co je to, co by stačí k tomu, aby se vybudovala ta středoevropská identita i nějak politicky vyjádřená navenek, třeba tou konfederací? Stačí nějaká ta pozitivní motivace, jakože se máme rádi, anebo potřebujeme tu vnější hrozbu? A co je teda tou vnější hrozbou, která by dnes měla nás všechny, ty národy, o kterých tady mluvíme, motivovat k tomu, abychom tuto spolupráci posilovali?
2: No tak bohužel těch vnějších hrozeb je až. Jo. Vždycky platí, že když vzniká nějaký silný politický celek, tak ta vnější hrozba je důležitá. Vnější nepřítel stmeluje. Ale žijeme v době, kdy ho skutečně nemusíme nějak dlouho hledat. Spíš je otázka mezi těmi všemi hrozbami, které jsou kolem nás, která je teda ta nejdůležitější, nejvážnější a na které se shodneme, že s tím chceme něco dělat. Takže když se teď podíváme na střední Evropu, tak můžeme začít už ze západu. Tam je první hrozba. První hrozba je to, co představuje současná západní ideologie. To, co představuje migrace, to, co představuje Green Deal, to, co představují genderové experimenty. To je přece zásadní hrozba a myslím si, že nás středoevropany tohle docela spojuje. Jo, že v podstatě tady skutečně v té střední Evropě samozřejmě taky máme naše vlastní progresivisty, to je pravda, ale ty společenské většiny tohle neberou. Nechtějí prostě Green Dealový experimenty, nechtějí tady tu mimoevropskou migraci, nechtějí prostě genderový experimenty. V tom si myslím, že se v té střední Evropě shodujeme a patří do toho dokonce i ta německá část, konec konců i ty Bavoři a ty Sasové. Jo. Takže to je jedna hrozba. A neříkám, že nutně nejdůležitější. Další hrozba samozřejmě přichází v podobě té masové migrace. Tam ten západ spíš jako selhává, nebo ta západní Evropa selhává, že se neumí bránit, ale není úplně původcem. Původce je jinde, původce je v těch zemích a my, když chceme mít dobré vztahy s globálním jihem, normální vztahy s globálním jihem, tak samozřejmě musíme vysvětlit, že tohle je nějaká hranice a přátelství s globálním jihem neznamená otevřené hranice, ale oni tomu dobře rozumějí. Protože státy globálního jihu si ty hranice umí chránit. Umí si je chránit mnohem líp než my v Evropě. Takže tenhle typ hrozeb. Samozřejmě pak máme východ. Máme Rusko a Ukrajinu. Dneska se mluví o ruské hrozbě jako o něčem, co má převálcovat Evropu. To je samozřejmě nesmysl. Ale Rusko je velmoc. Rusko je velmoc, která má svoje zájmy, a ty jejich zájmy se nutně nekryjí se zájmy středoevropskými. Pak je tu Ukrajina. Ukrajina se rýsuje jako hrozba. Možná ne ani tak tou svou silou, ale tím, co se tam stane v okamžiku, kdy ta válka přestane. Kdy tam budou demobilizovaní lidi zvyklí zabíjet. Naprosto zoufalí, bez jakékoliv rozumné perspektivy do budoucna, s příbuznými ve střední Evropě. To znamená, oni mají kam jít. Zejména, když si nebudeme chránit hranice. Takže to je další hrozba. A pak jsou další globální hrozby. Já jednu za největších hrozeb považuji v podstatě umělou inteligenci. Nevím, jestli ve střední Evropě se na tom dokážeme shodnout, ale to, co tyhle systémy dneska představujou, to je vlastně něco, co je mnohem asi nebezpečnější, možná než ty hrozby, které jsem dosud jmenoval. Takže hrozeb je celá řada, tam nemáme problém, abych to tak řekl. Problém je v tom, jestli se s těmi ostatními středoevropskými státy shodneme na pořadí těch hrozeb a na tom, jak těm hrozbám čelit. Ale to už je úkol pro diplomaci.
0: Já ještě než vám dám taky prostor pro vaše dotazy, tak ještě z mé strany poslední mám otázku na vás. K tomu, aby se tady mohlo něco rodit politicky v té střední Evropě, tam je vždycky nutný nějaký moderátor. Nebo někdo, kdo s tím přijde, kdo to iniciuje, tak jako tady Petr mluvil, že u nás je to Svatopluk, který tady otevírá vůbec tu otázku vztahu střední Evropa, globální jih. Tak vlastně kdo se snaží ty země střední Evropy vůbec přimět k tomu, aby uvažovali podobným způsobem jako my o této problematice? Kdo si myslíte, že je právě tím vhodným moderátorem? Protože nezapomeňme, že střední Evropa je země, je prostor kde, celé řady historických animozit, různých křivd a podívejme se jenom na maďarský problém, že jo? Problém Trianonu, jo? Nevyřešený otázky. Jo? Jsou tam různé územní nároky, nebo respektive kdyby se otevřela stavidla všem těm démonům minulosti, no tak ta střední Evropa se do sebe zakousne, nebo ty jednotlivý národy si budou po krku. Jo? Proto jsem se ptal na ty vnější hrozby, které nás mohou vést spíš k té spolupráci. Jo? Čili jak vidíte tuto otázku toho možného moderátora té středoevropské, může to být Česká republika, země koruny české?
3: Já si nemyslím, že by to musela být nějaká konkrétní země z toho prostoru. Jo, že spíš jde o to, že v každém z těch států nějakým způsobem sílí to suverenistické hnutí, v každém v tom státě nějakým způsobem má svůj hlas. To znamená, že pokud by tahle ta hnutí v těch zemích získala ohlas, jo, třeba i v té politické elitě, tak je potom, tak tím moderátorem budou lidé z tohohle toho proudu. Tam není potřeba, aby to byla nějaká konkrétní země, a jde o to, aby v podstatě ty společnosti nějakým způsobem zněly podobným tónem a nacházely podobná témata, a potom se vlastně ta cesta k té diplomacii najde. Ale tam jde spíš o to, aby vlastně v těch zemích, v těch konkrétních jednotlivých zemích, které bychom rádi viděli v tom projektu, se vzájemně posilovala tahle ta suverenistická hnutí a komunikovala mezi sebou. Potom tam je určitá naděje na tu kooperaci. To by měli být ty moderátoři.
2: Já to vidím podobně, taky decentralizovaně. A v podstatě je otázka, které jsou takové ty nejbolestivější, nejcitlivější vztahy, které potenciálně můžou tu středoevropskou spolupráci torpédovat. Kde jsou ta citlivá místa? Jo, když začnu od nás, tak samozřejmě vztah česko-rakouský. Ten prostě není úplně jednoduchý. A tím neříkám, že je tu jenom jedna strana, která to má vyřešit. Jo? Obou straně. Prostě, aby ty patriotické vlastenecké síly na obou stranách byly schopné najít rozumné východisko do budoucnosti. Pak Maďarsko. Maďarsko-slovenský, Maďarsko-rumunský. Naprosto jednoznačně. Oba dva jsou velmi citliví. Chorvatsko-srbský. Jednoznačně. Bulharsko-makedonský. Jo, a možná bychom toho našli víc, ale tyhle jsou klíčoví. A samozřejmě je to pak otázka politické vyspělosti těch vlasteneckých sil, protože tam je vždycky potřeba si uvědomit, co je ta alternativa. Co je tedy ta alternativa, když se nedohodnou? Když si prostě řeknou, když si Češi řeknou, jak s těma Rakušákama to nemá smysl, Slováci s těma Maďarama, Maďaři se Slovákama, Rumunama, a každý jakoby teda pojede na svý triko. Tam je pak v podstatě celkem předvídatelná budoucnost, že si tu střední Evropu ti dravci, ti globální dravci rozdělí. Ani si nemyslím, že by to byl jeden, který by to mohl nebo chtěl obsadit. To tam ani vlastně nevidím. Ale vidím tu hned několik, kteří si mohou část té Evropy, střední Evropy, obsadit, ovládnout. A pak ti středoevropané jenom si budou říkat, vy máte lepšího pána než my, nebo vy máte horšího pána než my. To není suverénní existence. Pokud mluvíme o svrchované existenci, tak to znamená, že jsme schopni překonat ty naše animozity, aby jsme se nestali zase obětí nějakého toho vnějšího dravce.
1: Já možná jenom drobnost. Je to měsíc, co jsme jeli na kolech nějakých 700 kilometrů od rakouského Grazu po Ostravu a možná 8krát jsme překročili státní hranice Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Morava a několikrát. To tady se asi zhodneme všichni. Tady jsme ti moderátoři, my všichni, jak tady sedíme. Protože důležitější je, než jít někde na dovolenou do Egypta, je navštívit tyhle ty země, pochopit tyhle ty vztahy, které historicky vznikaly, a už jenom tím, že s těmi lidmi jste, komunikujete s nimi, což s Maďary není jednoduché, chápu, ale mají k českému národu velice pozitivní vztah, jak Haškovi, tak Hrabalovi. A je vždycky důležitější raději jet do Užhorodu nebo do Koločavy, kde jsme letos byli 4krát, a přivézt jim své peníze, za které oni potom mohou žít, než potom řešit nějaký problém, který vznikne po ukončení bojů a války a může se přenést třeba na naše území.
0: Máme ještě asi 20 minut. Tak 25, Jani, asi 20 minut. Tak máte, jestli máte nějaký dotaz na kohokoliv z nás, nebo jaksi tady z panelistů, z mých hostů, tak prosím, máte teď tu možnost, jenom vás žádám, aby to byl dotaz. Dotaz, představte se stručně. Jo, vemeš si? Dobře, děkuji. Tak prosím, takže tady už vidím první ruku, ano, Lípa. Tady tričko Lípa.
4: Jan Zeman, ptám se, proč obracet toky řek, když je máme splundrovaný víc než dost na základě týž rýnský koncert z roku 1989.
5: Jo, dobrý.
1: Ne, já to mám vyřešené. Vy tam máte projekt Odra, Dunaj, Labe a stačí zprovoznit to, co je tady naplánováno dlouhé desítky a možná stovky let už od dob Karla IV. A já když sleduju ty řeky, a tím to myslím vážně, tak já je za splundrované nepovažuju. Samozřejmě čím je to více na východ, tak vidíte tu krásu těch přírodních řek třeba na podkarpatské Rusy nebo na východním, ve východním Maďarsku nebo v Bosně a v dalších věcech. Takže jako rozumím otázce, ale já myslím, že ve spolupráci ekonomické vždycky dosáhneme společně více, než když se budeme štenkurovat a vymýšlet nějaké nesmysly.
6: Dobrý den, děkuji za ty krásné úvahy. Já bych jenom se chtěl zeptat, co si myslíte, že na tyhle ty úvahy o středoevropském prostoru budou říkat velmoci? Protože si myslím, že oni mají trošku jiný snahy a to konkrétně rozděl opanují.
2: No to je pravda. Konec konců ty velmoci už podrážděně reagovaly na pouhou visegrádskou spolupráci, když visegrádská spolupráce začala trochu fungovat. Jo, když nefungovala, tak nějak říkali, to je fajn, že se takhle scházíte, povídáte si, ale v okamžiku, když se teda visegrádská spolupráce začala dohadovat, shodovat na něčem, co se jim nelíbilo, říkali, co si to dovolujete. Nebo když se středoevropské státy začaly scházet s Čínou, to byl obrovský poprask v tom formátu 1+20. Takže samozřejmě nebude se jim to líbit. Ale já myslím, že to prostě patří trochu, ne, k té sebevědomí suverenistické zahraniční politice, že jim vysvětlíme, že oni od nás některé věci také potřebují. Že není to tak jednostranný, že oni můžou přijít a říct si, tohle dělat budete, tohle dělat nebudete. Ale máš pravdu v tom, že je potřeba být připraven na ten konflikt. Je potřeba být připraven na to, že se jim to líbit nebude a že budou leco zkoušet. A proto si myslím, že stát jako Česká republika a každý jiný středoevropský stát by měl mít takový seznam. Seznam toho, kde jsou jeho zranitelnosti vůči těm velmocem, to znamená, co mu ty velmoci můžou provést. A pak druhou stránku, co těm velmocem můžeme provést my. A ujišťuju vás, že i na té druhé stránce lecos najdeme.
7: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat ve vztahu k energetické bezpečnosti státu. Dneska jedna nebo druhá vláda plánují větrníky, všichni víme, že to pro naší zemi není to gro. Ty obce je nechtějí. Jak je možný, že vůbec nikdo ještě nevynes na světlo tu otázku, že tady existuje nějaká mezinárodní smlouva o chartě místních samospráv? Podle ústavy článku 10 listy zastupitelstva si řeknou, na našem území to nebude stát, anebo udělají místní referendum, tak ať si jedna vláda Fialová, která to naplánovala, nebo současná, ať si trhnou nohou, prostě to neprojde. A ve vztahu další k energetické bezpečnosti, co říkáte na to, jak hezky bývalá vláda protlačila smlouvičku o dostavbě Dukovan dvojky na jadernou elektrárnu, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podpořil tender korejské společnosti, která v České republice neexistuje, nemá právní subjektivitu. Já jsem se o to zajímal. Oni tady neexistují. Proto, aby se o tender mohli ucházet Francouzi, tak si tady založili dceřinou společnost, mají tady IČO a jsou právním subjektem v České republice. Fiala a spol. To protlačili s někým, kdo tady právně neexistuje. A ještě je to země, která je úplně mimo Evropskou unii a nepřijdou vám tyhle věci víc než zvláštní?
2: Tak k té první otázce, co se týče těch větrníků, tak podle mě to bude trochu teďkon test ty společenský, ty občanský odvahy a občanský organizovanosti. Co si prostě ty lidi nechají líbit? Jo, do jaký míry prostě ta zastupitelstva a ty starostové budou křičet? A když nebudou křičet ty starostové, tak do jaké míry budou křičet občané, kteří v těch obcích prostě si jasně řeknou, my to tu nechceme. Jo, to myslím si, prostě platí, že co si nevybojujeme, to často nemáme. A taky platí, že skutečně, když se kolem některé věci začne hodně křičet, tak ono to nějaký efekt má. Protože ti politici nejsou dvakrát odvážní. A oni, když zjistí, že něco je opravdu politicky kontroverzní, tak od toho pak začínají dávat ruce pryč. Samozřejmě tady mají na své straně, nebo na straně těch větrníků je to, že ta naše vláda podepsala v Bruselu určitý závazky a že v okamžiku, kdy se to nebude plnit, tak hrozí nějaký tlak. Ale to je přesně ten moment, kdy má smysl ten boj s tím Bruselem vést. Mě třeba zaujala teďkon zkušenost ze Slovenska, kdy vlastně ministr životního prostředí Taraba ten počet těch akceleračních zón snížil, myslím, z 8 na 1 a ještě je za to kritizován, že ty lidi to tam nejspíš nechtějí. No ale vemte si tohle, kdyby se stalo u nás, jo? Jestli prostě, kdyby se vůbec všechny ty plánované akcelerační zóny redukovaly na 1. To by byl slušný výsledek. A v té jedny, kdyby ty lidi to pohřbili. Takže spíš jde o to zvyknout si na to, že některé boje za nás nikdo nevybojuje. Jo? Že ti politici, kteří jsou v těch místech, v těch funkcích, prostě když najednou budou vidět, že to je problém, že se lidi bouří, tak začnou něco dělat. A dokud uvidí, že je klid, že lidi jenom remcají, tak nebudou dělat vůbec nic. No to je potřeba si zvyknout. Takhle to funguje. Ta druhá otázka je na mě moc specializovaná. Jo? Tam říkáte věci, které já vlastně úplně nevím, ale co se týče jaderné energetiky, tak samozřejmě ta hlavní cesta by měla být cesta národní soběstačnosti. To znamená skutečně ještě ty znalosti a dovednosti, které tu máme udržet, tak, abychom byli, my jsme nikdy nebyli schopni si to postavit úplně sami. To jsme nebyli ani dřív. Ale jsme schopni víceméně, když budeme mít ten koncept, když budeme mít ten plán, to udělat tak, že naprostá většina toho projektu bude česká. A touhle cestou bohužel nejdeme. Jo, už ta debata, jestli Korejci nebo Francouzi, je trochu nešťastná. Tam by byla spíš otázka, kdo s náma teda. To znamená, říci si, my tady máme v podstatě víceméně schopnost stavět a pak mluvme o projektu, mluvme o té technologii, kdo nám ji teda prodá. Tohle by byla správná debata. Než říci, my to dáme Korejcům nebo Francouzům a pak se s nimi budeme dohadovat, kolik českých firem oni milostivě do toho vemou. A z toho, co jsem slyšel o tom korejském projektu, tak bohužel tam zrovna těch českých firem zas tak moc nefigurovalo.
8: Věra Kajlová, já jsem se chtěla zeptat, když tady mluvíme teoreticky o té koncepci střední Evropy, středoevropského prostoru, jestli už taky nějak v praxi teda na tom pracují další spolky, takhle smýšlející v těch okolních zemích, jestli už je nějaká fáze realizace a někdo o tom taky tak přemýšlí stejně. A jak jste, pane profesore, hezky říkal, že záleží na tom, jak se to podaří, jak budou ty lídři vlastně toho projektu politicky vyzrálí, tak dovoluji si dodat, že je důležitý, jak budou taky morálně vyzrálí a osobnostně, protože pochopitelně ty animozity, co jsou mezi zeměmi, národy, tak jsou v našich osobních životech. A když i tam ty lidi takhle žijou, tak pak samozřejmě nemůžou nic lepšího předvíst, ani když se dostanou do nějaký funkce. Tak to jen tak osobně, že bych si moc přála, aby v těch funkcích byli lidi taky nějakého vyššího morálního kreditu, ale moje otázka je hlavně na to, jestli už je nějaká praktická fáze té teorie, co jsme předtím tady slyšeli.
2: Tak ta konference, kterou pořádáme, je první. Jo? Takže samozřejmě začínáme. Víme, že v těch středoevropských státech jsou vlastenecké spolky, které uvažují středoevropsky. Ale jsme spíš na začátku té cesty a bude to i tříbení. Jo? Bude to i takové tříbení zase, protože ne každý, kdo je vlastenec, uvažuje nutně středoevropsky. Jo? Když se tak podíváte i na tu naši scénu, českou vlasteneckou scénu, jak je rozdělená, že jo? Jak někdo se prostě dívá pozitivně na Izrael, někdo kriticky na Izrael, někdo pozitivně na Trumpa, někdo kriticky na Trumpa, někdo pozitivně na Putina, někdo kriticky na Putina. Jo, takže tohleto rozdělení, které známe i tady, vlastně mezi přítomnými, tak samozřejmě existuje jednak v každé té středoevropské zemi a ještě se pak právě liší o tom, jak přistupovat k těm středoevropským sousedům. Samozřejmě je nešťastné, když některé ty vlastenecké síly se vymezují vůči těm středoevropským sousedům. Jo, to znamená, když někdo v Maďarsku považuje za hlavní problém Slováky, když někdo na Slovensku považuje hlavní problém za hlavní problém Maďary, u nás podobně k Rakousku, když to je. Jo, takže to jsou prostě věci, které tu jsou, budou tu, ale v okamžiku, kdy ten projekt začne být nějak, řekněme, představitelný, kdy se o něm začne více a více mluvit, tak v té chvíli se ty věci začnou tříbit. Ale říkám, jsme na začátku.
9: Tak já bych chtěl především pozdravit všechny skutečné vlastence a poděkovat za atmosféru, kterou ten nádherou vytvořili. A jak jsme spolu... Já se tě chci zeptat, kdy se nahlas řekne to, že větrné elektrárny, očkování, fotovoltaika, zasypávání dolů na černé uhlí na Ostravsku je zločin proti lidskosti. Celý národ čeká na to, až někdo bude mít to odvahu, to řekne. Když to řeknu já, bude poslouchat. Když to řekneš ty, postaví se za tebe celý národ. To je výzva. Děkuji za odpověď.
2: No bohužel tak jednoduchý to není, jo? Protože tyhle věci opakujeme. To říkáme, jak jsou tyhle věci škodlivé. Říkáme si to tady v příčovech, můžeme to říkat na těch našich podcastech. Víte, ale ono je pak důležitý taky, koho volíme. Samozřejmě, pokud prostě máme tady tohleto přesvědčení a myslím si, že ty věci, které tady byly pojmenovány, jsou škodlivé, je třeba proti nim bojovat. Takže když tohleto si lidi myslí a pak jdou k volebním urnám a hodí to ano, tak se nemají čemu divit. Protože tohle je výsledek loňských voleb. My tady máme miliony lidí, kteří jsou naštvaní, kteří nesouhlasí s těmi věcmi a kteří třeba to, co tady bylo pojmenováno, vidí jako hrozbu. A pak si řeknou, no tak když chceme nápravu, tak to dáme Babišovi. Takhle to opravdu fungovat nebude. Takže to je spíš otázka nějakého dalšího vysvětlování, jak tuhle naštvanost převést do racionálního, aspoň voličského jednání. Teď nemluvím o občanském jednání, to je ještě složitější. Občansky se organizovat ve spolcích, to vyžaduje víc. Ale aspoň, když už člověk jde teda k té urně, tak tam to hodí někomu, s nímž ty jeho názory, ty jeho ideje rezonují. A ne někomu, kdo mu slíbí, že to všechno bude v pořádku a že nějak to zařídí.
3: Já si myslím, že v tomhle boku by ještě bylo důležité mluvit o vlivu médií. Hlavně těch aktivistických médií, které jsou ovládány v podstatě určitými mocenskými strukturami, řekněme možná i ze zahraničí. Ono ten středoevropský prostor je poměrně komplikovaný, takže prosazování nějaké politiky divide et impera, rozděl a panuj, kdy vlastně dochází k naprosto
6: hlubokému rozdělení společnosti na ty v uvozovkách správně myslící a ty nesprávně myslící dezoláty, v podstatě to je z velké části prostě vliv těch médií. Pro ně nebyl žádný problém v podstatě rozbít jakoukoliv myšlenku, která může ohrozovat prostě temnější svět mocenský. Není problém v podstatě tady, a vidíme to v mnoha zemích, prosadit naprosto neznámé marketingové maňásky, které pak prosazují cizí politiku typu Spojených států evropských, likvidace české koruny, zničení práva veta a podobné záležitosti. Myslím si, že vliv médií by měl být nějakým způsobem i tady konkretizovan, jak se tomuhle prostě až destruktivnímu vlivu prostě bránit. No, to je ten dotaz v podstatě, jakým způsobem vlastně pracovat s těmi médií a vlivy.
0: To je samozřejmě zásadní otázka vliv médií, já s váma souhlasím. Co s tím dělat? První věc je dát najevo, takhle, mezi těmi korporátními médii, které to tady ovládají, je jedno, které je veřejné služby, na papíře aspoň, a pak jsou ty oligarchická. Oni se zas tak moc neliší. Jo, rozdíl mezi ČT, Primou, Novou je kosmetický. Ale na ty oligarchický moc nedosáhneme. To je soukromý vlastnictví a to tenhle systém ctí víc než cokoliv jiného. Ale na ty veřejné služby dosáhnout můžeme. A proto si myslím, že zase důležité ukázat té české televizi, že to, co předvádí, to rozhodně nechceme. My ve Svatopluku chystáme nějakou akci na podzim. Chceme to dát najevo. To, co dělá vláda, já mluvím kriticky o téhle vládě, protože nesplňuje to, co bychom od ní očekávali, ale že aspoň otevřela otázku poplatků, to je v pořádku. Za to si zaslouží podporu, i když to nejde tak daleko, jak by to mělo být, ale lepší něco než nic. Takže je důležitý, aby my jsme té české televizi, českému rozhlasu ukázali, že to nejsou naše média. A že zásadně nesouhlasíme s tím, jak fungují a že chceme alternativu. To je první krok. To je ten negativní krok. Důležité. No a pak to je pozitivní a to je pomáhat těm alternativním médiím. Alternativní média tady jsou, rostou, máme i tady, tady Petr Bureš mává a není tu sám, samozřejmě vidíme tu Raptor, jo, takže je jich tu víc, to je velmi důležité, je dobře, že je máme a zase spolek Svatopluk zahajuje na podzim nový mediální projekt TV1 a chceme přispět k té alternativě. Chceme dát té alternativě i věci, které ještě nemá. Ale zase, aby to fungovalo, tak potřebujeme podporu. To se nedá dělat zadarmo. V okamžiku, kdy prostě budeme vypisovat, kdy budeme dělat crowdfunding, kdy budeme potom dělat reklamu na předplatné, potřebujeme vaši podporu. Bez toho to médium nebude. A když bude ta podpora, tak tady bude další médium, které vám bude dávat informace, které jinak nejsou. To znamená dát najevo těm oficiálním médiím, že nejsou naše, a těm našim pomáhat.
10: Já bych Zdeněk Milata jenom měl dotaz asi na všechny panelisty. Měl bych dostat takový na to naše školství, které se týká toho, že podle mě jede pořád tu fialovou notu, jak se říká. A pořád inkluze, že jo, a chtěl bych se ptát, teda zdá Svatopluk už mají besedy v nějakých školách, a co si myslí o našem školství, protože to školství produkuje pořád tu proevropskou, že jo, takový toho zhoubnou tu politiku, která tady v té zemi vládne posledních 30 let. Čili jako teda a školství, a samozřejmě, jestli už teda pozvali naše školy někdo ze Svatopluku na nějakou besedu. Děkuju.
0: No tak já teda, školy nebyl dotaz na mě, tak já vám odpovím. My se jako ve Svatopluku, to téma školství patří mezi naprosto zásadní, klíčový. My se mu věnujeme dlouhodobě, vytváříme vlastně alternativní koncepci, nikoli jenom k Fialovi, ale k už 20 let trvající reformě reformě v uvozovkách, kdy se tady opustily osnovy a zavedl se úplně nový model rámcových vzdělávacích programů, to mělo vliv na potom všechny stupně školství. Dneska sklízíme ty plody vlastně té 20 let trvající reformy. Ty všichni víme, že ty plody jsou špatný, že prostě jsme se vydali úplně do slepý ulice. Ale je tady opravdu, téměř nikdo nedokáže rozeznat tu příčinu. Chceme léčit naše školství, ale k tomu je zapotřebí správná diagnóza. My jsme přesvědčeni o tom, že je zapotřebí udělat radikální otočku a tohle tu slepou cestu 20 letou prostě opustit. A k tomu je zase zapotřebí ta politická odvaha, teda jednak pochopení problému a pak ta politická odvaha. S někým, jako je ministr Plaga, tam není splněno ani jedno kritérium. Tam není ani pochopení, ani odvaha. Je to právě Plaga, který stál vlastně jako už ministr té první Babišovy vlády u zrodu takzvané strategie 2030+ pro české školy a to jenom zesiluje všechny ty negativní trendy. Vy jste zmínil inkluzi, ale to je opravdu jenom jeden dílčí vážný, ale jenom jeden dílčí problém. Ale to, že víceméně ty školy se dneska stávají místem, kde se přestalo učit a kam se navrací indoktrinace, to tady v zásadě nikdo neřeší. Ono to teď vypadá jako, že Svatopluk řeší téměř všechno, jako jo. Ale že změnu režimu a střední Evropu a... Ale opravdu tomu školství se teda usilovně věnujeme a díky tomu, že aspoň máme teďkon ve sněmovně pár poslanců, se kterými můžeme na tom spolupracovat, tak je šance aspoň, že se ten Plaga dostane pod nějaký tlak. Ale to je pořád ještě málo. Jo? Ale jinak díky za tu otázku, protože to školství je naprosto zásadní. My si vysvětšili, jsme tady jako starší generace, ale my opravdu potřebujeme oslovit ty mladší. Jo? A ty školy nám v tom nepomáhají, naopak jsou prostě velkou překážkou. A to je zapotřebí změnit.
1: Bylo to na všechny, ale tady to bylo zmíněno, těch médií je u nás, těch nezávislých v uvozovkách, už docela dost. Máte tady Radio Univerzum, máte tady Deník To, máte tady spoustu dalších projektů, kde jsem si jistý, že spousta z nich je čteme, sdílíme a je něco příšerného potom sledovat režimní média, ať už to jsou televize, rádia nebo jejich noviny. Tady opravdu záleží, zní to blbě, ale na každém z nás, co kdo sdílí, co kdo podporuje a obávám se, že toto je jediná cesta. Tady nám jediný sám Svatopluk nepomůže, i když sám o sobě to je spolek, který jde velice správnou cestou a který si myslím, že ukazuje zářné zítřky pro naši budoucnost. Jo, mimochodem slyšel jsem krásný výraz pro ten Green Deal. Zeleninismus.
0: Takže děkuji pěkně za vaše dotazy. Nachýlila se ta doba, kdy já tady za vás všechny poděkuji svým hostům, Michalovi Térovi, Petrovi Druhákovi, Ladíkovi Větvičkovi. A teď už asi předám slovo Janě, která bude mít jedno z těch závěrečných asi slov tady.
11: Ne, závěrečné slovo určitě necháme Alici Tomkové. Už jí možná pomalu i zavolám, aby se k nám přidala. Jo, je tady, výborně, výborně. Ale ještě předtím, teda než si uděláme úplně to závěreční slovo, tak ke mně se ještě dostala zpráva. My jsme, jak víme, tak jsme tady měli mít na tom panelu o médiích Tomase Kolidakise. A on se nemohl zúčastnit, myslím, že to bylo i vysvětleno. Ale poslal nám zprávu a moc prosí, abychom ji tady přečetli. Takže mě dovolte, abych to za něho přečetla. Vážení a milí přátelé, je mi líto, že s vámi dnes nemohu osobně být. Místo milé společnosti, podnětné a obohacující debaty, zajímavých témat trávím čas s antibiotiky. Dovolte mi k tomuto tématu pár slov.

0: podcasty či soukromá. Pouze ze střetu různých myšlenek vyvěrá pokrok společenský a v konečném důsledku i technický. V opravdu svobodné společnosti se lidé mohou říkat a myslet, co chtějí, stejně jako volit, koho chtějí. Automaticky dávat hodnotové přívlastky některým názorům je překážkou svobodné debaty, která se pak strhává v chybný přístup, kdy pro mnohé je důležitější, kdo myšlenku říká více než obsah myšlenky samotné, tedy co dotyčný říká. Přeji vám vše dobré, srdečně vás zdravím a přeji pevné zdraví i hodně zdaru, Tomas. Takže my se vlastně tímto závěrečným pozdravem vracíme na začátek k tomu prvnímu panelu, že mít ty správné informace, mít svobodu v tom, jaké informace přijímáme a aby byly vyvážené a objektivní, je vlastně základ pro to, abychom se mohli správně rozhodovat. Já si úplně na závěr dovolím jen malou poznámku, která mě napadla, jak tady padaly dotazy ohledně větrných elektráren a souvisí to s tím, co tady bylo řečeno. My máme před sebou komunální volby, což je ideální příležitost, aby jsme nemuseli kvůli těm větrníkům úplně pořádat nějaké demonstrace nebo velké třeba státní převraty. Ono by prostě stačilo jít k těm urnám a zvolit ty lidi, ty strany nebo nezávislé kandidáty. Komunální volby jsou plné nezávislých kandidátů, ale kteří mají třeba obrovskou odvahu se za ty vaše práva v těch místních zastupitelstvech být. Takže prosím, pamatujme na to všichni, až k těm volbám půjdeme, protože zrovna letos nám můžou hodně ty výsledky pomoct. A teď už zvu na pódiu Alici Tomkovou, aby se s námi úplně na závěr rozloučila. Já vám moc děkuji. Hezké odpoledne.
1: Nejenom rozloučila, ale také poděkovala za to, že jste přijeli, že jste byli takhle tolerantní, železní, zlatí, že prostě jste tady byli s námi. A zároveň, abych vás pozvala na další ročník, 9. za rok. A to vychází na 21.8.2027. Takže pokud jste se tady dneska takhle hezky setkávali a já, co jsem tak jako viděla, měla možnost nacítit nebo prostě být s vámi, tak si myslím, že se to shledávání a setkávání hezky jako dařilo, protože to si myslím, že je to nejdůležitější, proč to my tady všichni děláme, že sice program je připraven vždycky vzorně tady od panelistů, nicméně to nejvzácnější, co tady máme, je to, že spolu mluvíte, mluvíme a že tady takhle spolu můžeme být. Takže budu se moc těšit, když, pokud se teda myslíte také, takže se tady zase za rok toho 21. srpna uvidíme. Děkuju a šťastné cesty domů.
2: Dobrý.

0: Nevím, jak to tam vzniklo.
1: Dobrý, už by to mohlo být. Slyšíš nás, jo? Už je něco slyšet, prej.
0: Takže, hele, tak jsi asi nebyl slyšet.
1: Teda. Takže
0: tak
1: po informacích z režie víme, že protože... nešel zvuk, takže ještě jednou, přátelé. Mějte se krásně, krásný večer přejeme a užívejte dalších letních dnů. Hodně sil, hodně energie a doufejme, že ta nálada, která tady v Příčovech dneska panovala, se přenese i do celé republiky a svět patří nám, si pamatujte. A jinak, v neděli Víťa Pilmajer, v pondělí profesor Staněk, v úterý, vlastně počkat, v neděli Ivan Kratochvíl, pardon, v neděli Ivan Kratochvíl, profesor Staněk je v pondělí, v úterý, od české Víťa, Skaldoviny a prostě to budete koukat, je to připravil strašný kvantum. Mějte se krásně, ahoj.
0: Já zkusím odchytit ještě to, když to vypadlo. Vypadl nám zvuk, já se pokusím odchytit ještě pana senátora Doubravu, ale nevím, jestli už není pryč. Prosím tě, jsme ve vysílání, tak něco pro diváky. Jaký máš z toho dojmy, co bys si jako řekl a co
2: zdravím,
0: máš na srdci?
2: Zdravím diváky Raptor TV. Zúčastnil jsem se tradičního vlasteneckého setkání. Příčovek jsem rád, že jsem tady byl, protože je potřeba, aby jsme v tom našem společném boji dobili tu správnou pozitivní energii. V podstatě já si myslím, že všichni to tady strávili stejně. Potkáte jednoho člověka, mluvíte s ním 15 minut, jdete dál. A takhle tady v podstatě vydržíte celý den a dodáváme si navzájem tu potřebnou sílu, probíráme určitý věci. Ta témata, která nás nejvíce trápí, což je samozřejmě ten militantní nesmysl, protože média, která by nás měla zásahovat pozitivními zprávami, tak nás jenom straší válkou. A jsem rád, že tady dneska bylo hodně lidí, jsem třetí rok po sobě a myslím si, že letos bylo asi nejvíc. Takže, což vlastně dokazuje, že lidem není lhostejné to, co se tady děje a strávili jsme tady fajn den a doufám, že budeme společně vzdorovat všemu tomu, co nám ten západní militantní systém chystá a děkuju všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na tom, aby v naší krásné zemi bylo líp.
0: Děkuju.
2: Děkuju.
0: Ale za to mě.
3: A s Tomášem jste domluvený? To je ten nejlepší s Tomášem.
4: Byly dneska nějaké problémy?
3: Já se v tom nevytám, ty Tomáše na to odborně se vědět, tam nemá dobře. Já bych zase to nechal, že tam je třeba už třeba někdo mohl poradit
5: přijímat.
3: Jo, a on
6: děláme to u našeho
0: hospodářství. Jenom shrnutí pro diváky, jaký jsi měl dojem z dnešního dne. Jsme ve vysílání.
3: Je to úplně skvělá akce. Děkuju všem účastníkům, měl jsem tady celý den spoustu setkání, už jsem tady kolik, asi 6 hodin, takže těším se asi na příště a byla to úžasná akce.
6: Děkujeme.
3: Děkuju taky.
7: Zdravím. Mohl se zeptat, když jste mi tamhle utek, řeší se něco o...
3: Já už pomalu půjdu, víte?
6: Ty neseš vyfotit vedy a rušky, co?
8: Jo. Já chci zízet.
9: Podívej se.
0: Jaruško, ty určitě něco řekneš divákům. Jaký máš dojmy tady z toho?
6: Ještě mluvím, když máš...
0: Ještě chvilinku, to už je naposled dneska.
6: Všechno nejlepší. Zrušte větrníky, nebo se zastřelím.
0: To by bylo škoda, Jaruško.
6: Ne,
10: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne
0: Ahoj, jsme ve vysílání, něco pro diváky.
9: Něco pro diváky, bylo to tady pěkné, ale žádný konkrétní problém se tu neřešil.
0: Ale ty připravuješ
9: teoretická základna, proto jsme udělali díl 2 v Polešovicích 19.9., kde bude i Raptor.
0: Ano, bude.
9: Takže děkujem, já myslím, že to bylo pěkný, ale jinak. Že jsme se sešli, popovídali si. Lidi si sem přijeli hodně popovídat taky, potkat se. Ten účel to splnilo. Ale je vidět, že je nutný, aby to mělo ještě díl 2. Teď my nevíme, jestli budeme mít plyn, jestli budeme mít elektřinu, jak to bude, jestli budeme mít co jíst a všechny tyhle věci, jestli nás nezaženou do války. To všechno bychom měli probírat, ale to tady nás nezaznělo. Ale některé, jako pan Svatoš a jiní, to řekl výborné a vystoupení. Ale to nestačí, to nás nikam neposune. No, takže takhle.
0: Takže se sejdeme toho?
9: Sejdeme se v Polešovicích 19.9. Už je o to veliký zájem.
0: Ano. Tak jo, těšíme se.
9: Ahoj.
0: Ahoj.
9: No.
10: Střecha je nová.
11: Střecha a okna si
10: nějaký. V noci někdy na trávě.
12: Ahoj, Honzo.
0: Ahoj, ahoj.
13: Já jsem jel na motocykl a čekal, co stane.
0: Jsme ve vysílání.
14: Zdravím Raptor Honzíku. Jsem ráda, že jsem tady opět po třetí. Je to úžasný, akorát jezdíme se, aby jsme si popovídali s těma lidma, aby jsme si přidali naše myšlenky a aby jsme nabrali tu úžasnou energii. Lidičky, prosím vás, nebojte se říkat svůj vlastní názor a buďte rádi, že jste tady teď a prostě užívejte si života. Je to nádherný a děkuju zámecké paní, že tady organizuje tohleto vlastenecké setkání, protože to je nádhera. Nádhera, nádhera. Děkuju. Děkuju.
15: Se mě urazí,
16: jo. Kameramáni, jo. Kameramánům.
0: Jsme ve vysílání, jaké máš dojem z dnešního setkání? Bylo to pozitivní?
17: Úplně skvělý, protože jsem tě celou dobu, Honzo, pozoroval, byl jsi fantastický, prostě
0: děkuju.
17: Zabíral jsi nás od hlavy až k špatě, takže prostě díky,
0: snažil jsem se.
17: Dopadlo to dobře.
0: No, takže příště se uvidíme zase.
17: Uvidíme se určitě příště, kdo ví kde teda, jako, že, třeba na Krchově, ale uvidíme se, já věřím, že i tady.
18: A běhal agilně.
0: Úžasné tvoje
18: běhal
0: písničky tady, skoro
18: prostě
0: špíle, že jich bylo tak málo.
18: Nosil úplně.
0: Bylo jich málo těch písniček.
18: No.
0: Takže příště.
18: A zadarmo, že jo?
0: No.
18: Zadarmo jste běhal. To je opravdu, to je vykřičník.
0: Ještě se vmyslím, když jsem tady Tábor teda přijel.
19: Ahoj, zdravíme z Tábora v Příčovech a jsme tady jako vlastenci, kteří podstatě jsou ti vlastenci tím srdcem, ne ti pro peníze, a já myslím, že se to pozná, kdo je z jaký té skupiny. Tak jo.
0: Takže příští ahoj. Rok zase přijedeš.
19: Zase, já už jsem tady po šestý.
0: Po šestý. Díky.
19: Ahoj.
2: Já můžu pocítit.
0: Adriano,
11: ahoj,
0: jsme,
11: ahoj.
0: Jsme ve vysílání, tak něco pro diváky.
11: Všechny zdravím z Příčov, jsem ráda, že jsem tady dneska mohla být a prosím vás, tu prezidentskou kandidaturu jsem myslela naprosto vážně.
0: Takže ty skutečně budeš kandidovat?
11: No hele, zkusíme se zvídat podpisy a uvidíme, no ty kritérie nejsou za tak těžký, akorát jediný, který nesplňuje, že nejsem komunista.
0: Jo, takhle, no jo.
11: To asi nesplním už, ale tak uvidíme, no.
0: Ale ty kandiduješ na té Praze 4.
11: Na Praze 4 do komunálu, no.
0: Do komunálu.
11: No,
12: a do komunálu.
11: No. Ano. A, jo, a vlastně ještě i na magistrát, no, já jsem se zákrozila teďka, víš, no. Když už tak už, ať to máme.
12: No a pak podat. Ta prezidentka, no.
11: Takže tak, no.
0: Takže my tě budeme držet palce.
11: Držte pěstí, to je štěstí.
12: Vidím, hlavně že... Volta, že jo?
0: Hlavně Volta.
11: Ano.
12: Na palce se vysepne, hlavně Volta.
15: Máme to začít rozebírat.
0: Ahoj, ahoj.
3: No tak zítra, já jsem to vám neudělal. Já jsem neudělal. Já pracuji jenom s tím, co je tady.
20: Co tady je?
3: Jaký je, jak je tady stav.
21: Já,
3: to, já pracuji pouze se stavem,
20: co
3: který odsouhlasili jiní.
20: Mladá paní, teď už já ještě něco. Pane Okamura, jenom jednu malinkou. Máme někoho, aby jsme vystřídali karentního prezidenta v jeho funkci, protože to je jako ostuda mezinárodní. No.
0: Dobrá otázka.
3: No,
12: snížit rozpočet hradu a oni můžou hledat.
11: Ale to už neprošleme.
20: No, jestli jako koalice má někoho jako opravdu jako nějakého heavyweight, jako aby jo, erudovaného člověka, který by to zvládl.
3: Tak já opakovaně vyzývám na koalici, abychom postavili společného kandidáta. No? Protože říkám, že cílem musí být porazit prezidenta Pavla.
20: Jo? Samozřejmě.
3: A vyměnit to. No. Stejně tak jsem vyzýval u senátních voleb, které budou v říjnu. Abychom postavili společný kandidáty za koalici. Hnutí ANO, místní organizace Hnutí ANO se ale rozhodli, že postaví svoje. Takže SPD postavilo svoje. Je to škoda, protože cílem musí být, máme dva pokusy na to získat většinu v Senátu. To je letos v říjnu a za dva roky v říjnu. Jo? A jestli promarníme ty dvě příležitosti, tak v tom Senátu opět bude dál vládnout většinově opozice. Jo? Proto já, jak vidíte, tak já nepolitikařím, já si nehraju na vlastní písničku a říkám, postavme společného kandidáta. Stejně jako jsem to udělal před minulými volbami, nebyl jsem sebestředný, nebyl jsem egoistický a dal jsem dohromady vlasteneckou scénu tím, že jsme postavili kandidátku s podporou pro, s podporou pro, Trikolory a Svobodný. Takže mě opravdu těžko může něco vyčítat, protože já se snažím spojovat, nehraju si tady na jednoho jediného tady zástupce, snažím se spojovat i tu scénu.
20: Husarský kousek,
3: jo,
20: pane Okamura.
3: Jo, ale proto mě potom do jisté míry mrzí, když se volí strany, které mají pod 5% a potom je to úsilí o to sloučení a o to spojování. Vlastně potom jde vniveč, protože ty hlasy propadnou a posílí to koho? Posílí to současnou opozici nebo bývalou Fialu vládu, vládní koalici. A to je ten cíl, který já nechci. Proto stejně jako já se snažím spojovat ty síly, a nemusí to být vůbec jenom o mě tím pádem, ale i o jiných osobách, tak zase by bylo super, kdyby třeba jsme jako taky koncentrovali ty volební hlasy potom k těm, co mají prokazatelně přes 5%, protože jinak vždycky hrozí to propadnutí a zase to propadne. Jo, takže a ten stav mají třeba to v Holandsku mají, jo, že třeba i strany tam mají tu hranici níž, snad od 1% dokonce. Jo,
1: no, mají to, už no, jsme na tom líp.
3: No, ale to tady
1: jako občani.
3: Ale to tady nejde, protože to je ústavní změna. A SPD s 15 poslanci nemá možnost změnit ústavu. Jo? No takže opět jsme u toho, protože že je potřeba,
20: to, je,
3: že je potřeba koncentrovat hlasy,
20: ano,
3: nechci mluvit o mě, ale koncentrovat hlasy k SPD, no, která jako jediná vlastenská strana má opakovaně přes 5% i parlamentu. Je to hlas na jistotu. Jo? Ale v okamžiku, že se volí ti menší pod 5%.
1: No, ale jste měli ty procenta i s těma menšíma stranama, ne?
3: No, tak
1: teď, ale... kdybyste byli sami, tak je nemáte.
3: To nevíme. Jak to víte? Jak to víte? To nevíte. Jo, jo, a je úplně jedno, jestli kdo s kým a jak, ale prostě ty procenta jsou přes 5. A vždycky byly.
1: No a nebyla, jo? S vámi, při tom Trikolora se předtím nedostala, ale potom se propašovala přes pana Reichla a přes stranu Pro. To je bývalá Trikolora.
3: Jo, to nevím, z čeho je složený strana Pro.
1: Pan Reichl je bývalá Trikolora.
3: Jo, mm-hmm. Aha. Jo, to je pravda. To je pravda, to už
1: je. Protože pan...
21: Je teda tady pravděpodobně...
3: Ale nemá smysl mluvit. Teďka doufám, mluvíme o tom, jak posílit vlastenské hlasy ve sněmovně.
20: A ne to rozbíjet.
3: Jo, jako. Jo,
1: protože takže... se o to člověk díl zajímá, tak vidí trošku tu historii.
3: Že? Jasně, ale ta realita už je dneska taková, že bychom se měli spojovat a i ty hlasy voličů by se
1: ale
3: měly.
1: Ale tak na alternativní možná... scéně ještě máte daleko víc stran, který by se s vámi spojili, jenom prostě jednat, ne? I tady jich bylo spousta.
3: No a proč se nespojí? Proč se nespojí?
1: Tak proč vy nevyzvete? Podpoří? Proč neuděláte nějaké jednání a nespojíte se všichni dohromady?
3: Prosím vás, vzpomeňte na pana Kapala na vysílání. Stokrát jsem vyzýval k tomu, ať nás podpoří, ať přijdou, jo, to jako, protože já opravdu nebudu, nemám sílu vyzývat 30-40 stran a hledat po internetu, kdo jaká strana s 10 členama, nebo s 20 nebo se 100 členama bychom ji podpořili. Náš SPD je přes 10 tisíc v té straně. Máme 490 zastupitelů, jsme ve vládní koalici ve 4 krajích, vládneme i ve městech, například v Ústí nad Labem největší. To znamená, je doufám přirozené, že když někdo chce spolupracovat ze stran, které mají 10, 20 nebo 100 členů, tak se tam přijdou a osloví nás. Nebo já mám hledat jako jehla v kupce sena, kde vznikla nějaká strana. Jako já mám tolik práce ve sněmovně, i tady chodím mezi občany, jako že snad na mě nechcete, abych já vyhledával po internetu strany, o kterých jsem nikdy neslyšel. Jo, a pak by mi bylo vyčítáno, prostě neoslovil tu stranu, o kterých jsem nikdy neslyšel, jo, která se nikdy neobjevila ani v preferencích. To znamená, ano, tímto znova vyzývám tady, jestli má někdo chuť o spolupráci z menších stran, jejichž názvy neznám, jako jo, tak nás oslovte a podpořte SPD, jako jo, a to je nejlepší krok pro to, jako abychom slučovali vlastenskou scénu. Já už jsem, nevím, jak dlouho mám oslovovat. Oslovil jsem Trikoloru, oslovil jsem Pro, oslovil jsem Svobodný. Dal jsem to dohromady. Tak sice je hezké, že máte mě důvěru, že mám oslovit úplně všechny, přestože oni mě oslovit nechtějí. Jo, takže vy s váma, když se, já nevím, jako předpokládám, že když se někdo chce s váma váže dámy seznámit nějakým už, tak taky ho proaktivně nebudete oslovovat, ale měl by oslovit vás. Takže takhle bych to viděl, jo. Já jsem číslo sama, jo, ale prosím vás, jako ty nápadníky, že bych oslovoval 30 nápadníků, přestože oni nechtějí, to je asi...
1: Já si myslím, že kdybyste pocitovali jako málo těch hlasů, který máte, takže byste to udělali.
3: Prosím vás, už jsem ve Svobodném rádiu s panem Kapalem, jinde. Kolikrát jsem oslovoval, tak mám oslovit po 101.
1: Ne, už nemusíte.
3: No, takže ať přijdou, kdo chce spolupracovat, jak přijde, podpoří nás, jako jo, a je to přeci úplně v pořádku.
20: Je to hotový, paní.
3: Jako, a je to hotový, proč to komplikovat? Proč to komplikovat?
1: Tak se tady prosím tě
21: nadal. Já bych se zeptal, pokud by SPD se dostalo při dalších volbách ve větší míře, bylo by možné ovlivnit ještě zpětně výstavbu těchto větrníků?
3: No, já teďka nevím, jaký jsou termíny, ale jestli jsem slyšel dobře, tak Evropská komise chtěla, aby tam je nějaký termín v letošním roce, že to muselo být prohlasovaný na těch jednotlivých vládách, jestli si pamatuju. V letošním roce. A dokonce si myslím, že ten termín byl do konce července. Mm-hmm. Mám takovej dojem. Jo? A příští volby do sněmovny jsou za 3 až 4 roku. Jo? To znamená,
21: zrušit, to by byly samý penalizace.
3: Takže já přesně nevím, jak to tam teďka je, ale co týče těch akcelerační zóny Trník, jak jsem říkal, tak SPD je zásadně proti.
21: A to málo.
3: A i naši tři ministři hlasovali na vládě proti.
21: To všichni víme. Proč tam postavit zastupitelstva obcí proti vládě? Každý obci, kde to nechtějí, tak si udělají referendum.
3: Ale územní plány všechno
21: schválili. Referendum je závazný pro zastupitele, oni nesmějí proti vůli lidu.
4: No jo, ale územní plány jsou
21: každý zastupitelstvo.
1: Ono to ne všude to jde.
21: Když nechtějí.
1: Ne všude to jde.
2: Je šance, že by se dala pravice s levicí dohromady ty strany vlastenecký.
3: Já nevím, já si myslím, že já nevím, o jaký strany jde hlavně. Jak co strany máte na mysli?
2: Ty, co byli združený, nestačilo. Prosím, ty, co byli združený, nestačilo.
3: Jo, to nevím, to se musíte ptat, já ji neznám. Nebo já určitě nevím, kdo byl nestačilo. Já vím, že tam bylo KSČM, ale jinak já nevím, kdo tam byli.
5: Ono je potřeba pochopit jako jednu určitou věc, že ty strany jako přísaha nebo jiný jsou zakládány schválně na to, aby určitě politické hlasy neprozazují de facto nic jiného, než třeba SPD.
3: Já si prostě myslím, že bychom měli koncentrovat hlasy tam, kde prokazatelně několik volebních období je stabilní strana. Jo, znovu říkám, nás SPD je přes 10 tisíc. Máme zkušenosti už i s vládama, nejenom na celostátní úrovni, ale i na krajské úrovni ve čtyřech krajích jsme koalicí vlády, které říkám, Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočina, KV.
22: Vítě, ještě tě jdu odchytnout, jsme ve vysílání.
23: No, co pak?
22: Jaký máš dojmy z dnešního dne, co bys si zkázal?
23: Že jsem veselý, protože se mi líbilo, že tady bylo hodně lidí, dešť nás nerozehnal, bylo i hezké počasí. Především byla velká škála přednášek, které stály za to si vyslechnout. A především lidi pak mají zájem probrat všechny problémy, které jsou kolem nás motají. Takže já si přeju, aby toto lidem zůstalo a aby se to stále šířilo. Děkuji.
2: Takže příště přijdeš.
23: Samozřejmě, jak jináč. Tady už jsem pomalu, jak bych řekl, zakotvený.
2: Děkuji.
23: Ahoj.
2: Ahoj.
22: Jsme ve vysílání, tak něco pro diváky, jaký máš toho dojmy? Vidím, že jsi námořnický.
24: Samozřejmě, protože vyplouvám na náročnou plavbu, teďka před sebou mám a musím říct, že jako vždycky při člověk to bylo fajn, jsou tady prostě vždycky lidi, s kterými si člověk má co říct a na rovinu skoro bych řekl, že to je dneska hlavní význam příčov, protože tím, že 108 máme, to znamená říkat něco o tom, že jsme nějaký disidenti, nějaký protestní družina, tak to určitě nejsme. A ty příčovy už vlastně nemají podle mě ten význam, kdybychom tady měli jako bojovat za svrhnutí třeba Fialy, ano. Ale měli bychom naopak bojovat za to, aby jsme byli schopni svorně spolu prosazovat záměry a vůli našich voličů. A já vidím to, že ty příčovy prostě pořád fungují jako to, že ještě máme vůli se scházet a máme vůli se dát dohromady. Já kandiduju teďka v Jičíně do Senátu, mám podporu Trikolory, Svobodných motoristů, SPD, kandiduju sám za Pročko. Byla to docela šichta to dát dohromady, ale i díky takovýmhle akcím vlastně pořád jsme ještě jakoby stmelená skupina a věřím tomu, že můžeme Českou republiku společně vracet na koleje a prostě pomáhat dobrým věcem. Takže já jsem rád, že jsem tady byl a byli tady fajn lidi a přijdu určitě příští rok zase.
22: Děkuju.
24: Taky děkuju, co díky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
22: Až pospícháš,
2: tak ještě někoho odchytu. Co Zuzi, aktivistka, ahoj. Jsme ve vysílání, tak ty jsi teď nějak vypadla z těch akcí ze vší.
25: Já jsem měla hodně, minulý rok jsem nemohla, měla jsem
22: nějaký... Byl jsi bez fotopulku.
25: Prosím?
22: Byl jsi bez fotopulku.
25: Jo, to taky no, ale tak já už prostě žiju teď víc jako se pro rodinu, a, ale samozřejmě...
22: Vrátíš se.
25: Tak jsem tady teď.
0: Jaké máš dojmy z dnešního dne?
25: Já jsem se přijela pozdravit přátelé a jinak jsem žádný přednášky neposlouchala, se přiznám, protože jsem přijela pozdě, jsem ráda, že jsem vás přijela, ale přijela. A, no a prostě jsem přišla pozdravit, jak se říká, jak se to říká, dobrý holuby se vracejí, tak jsem chtěla tady pozdravit prostě tady naše lidi, no. A
0: přesně.
25: Pak si ty přednášky já neposlouchám za záznam.
0: Děkuju, já ještě vyzkusím, ještě musím, já ti pak odchytím. Ahoj, jdu tě odchytit. Ještě jsme ve vysílání, tak něco pro diváky. No tak něco pro diváky. Jaký máš dojem?
6: Dojem mám stále...
0: Ještě řekni, ať se ještě seš ty lípy.
6: Já jsem z Výboru národní kultury. Já jsem z Prahy.
0: Jasně.
6: Ale dneska jsem tady za Výbor národní kultury, kde jsme prezentovali náš čtvrtletní klípa, který už vychází 30 let pro všechny vlastenecky a kulturně orientované čtenáře. Takže výbornárodníkultury.cz, tam se můžete přihlásit. A jak už jsem říkal i ve předchozím vstupu, potkali jsme tady spoustu známých lidí. Je hodně dobrý, jak se ty lidi potkávají, že navazují vztahy, už se všichni znají, že už se všichni zdravějí. Takže je to, že jo, tady taková jedna
0: taková domácí
6: odpustí. Asi klíčových aktivit, že jo, k setkávání těch vlastně smýšlejících občanů. Jo, je samozřejmě jasný, a když si vzpomenu na různý minulý ročníky, tak jsem se často setkával třeba s kritikou, že jak si ty mluvčí, který tady vystupují, takže pořád jsou součástí té, řekněme, nějaké politické jakože opozice, která není zas tak extrémně radikální, jak by si možná mnozí představovali. No, ale zase jako lepší než nic, že jo? Lepší se sjednocovat aspoň takhle, protože je důležitý, že k té výměně názorů dochází. A co bylo třeba dneska dobrý, že jo, určitě si vzpomenou diváci nebo návštěvníci minulých setkání, že tady vždy byly nějaké takzvané incidenty, že jo, s partou Oganesian a spol například, ale to tady nebylo vůbec nic, zkrátka to je vidět, že, jako, že oni jsou jenom taková povrchní zaplacená aktivita, přičom, ale tyhle lidi to tady myslejí vážně. My tím prostě žijeme.
0: Ano.
6: Jo?
0: Tak děkuji.
6: My jsme ten mainstream.
0: Ano. Díky.
6: Tak fajn.
0: Já ještě zkusím odchytit pana doktora Havrdu. On tady někde šel. Já jsem tady viděl pana doktora. Pan doktor Havrda, nešel teď? Jo, bude se vracet. Jo.
7: Nebo drony na Ukrajině.
0: Tady za panem doktorem. Ještě běžím za tebou. Ty už odjíždíš? Prosím tě, pro diváky.
7: Já nikdo neslychám, vydrž chvilku.
0: Jak tady, jo.
7: My se ještě vrátíme, ne?
0: Vydrž chvilku. Dobře.
7: Vydrž chvilku.
0: Kdyby si řekl o té akci, kterou vlastně připravujete.
7: Okay. Tohle sundám, protože to není politická akce. Tohle jaký sundám, protože to není politická akce. Tak,
8: tam jde auto. Já bych...
0: Takže půjdeme...
8: Počkejme za auto.
0: Půjdeme tady a...
7: Zavíháme, ne?
8: Možná takhle to bude lepší, takhle na tu.
0: Takže tady máme pana doktora Havrdu, který teď pořádá, nebo je spolu pořadatelem akce v parlamentu, že?
8: Je to tak, bude to ve sněmovně, v té největší místnosti. Ta akce bude vlastně o očkování, o nežádoucích účincích očkování a bude to ve sněmovně 12.10., to je v pondělí, od 15 do 19 hodin. Děláme to odpoledne proto, aby se mohli účastnit lékaři, zejména praktičtí, dětští, a aby vlastně věděli, co tím očkováním mohou způsobit. Jsou tam dvě významné osobnosti ze světa, paní doktorka z Německa, paní doktorka z Dánska, které se tím zabývají. Ta jedna paní doktorka spolupracuje i s Kennedy a s Kennedym a s americkou administrativou, takže lidé si můžou poslechnout skutečně fakta. Ta první paní doktorka dělá patologii, takže ona pitvala zemřelé po očkování. A to jsou ty důkazy, po kterých volají ti takzvaní odborníci, aby jsme jim je dodali, takže my ty důkazy máme a pochopitelně budeme rádi i tito odborníci z Ministerstva zdravotnictví a ty, co tady jaksi plédovali za tu covidovou totalitu a chtěli naočkovat všechny, včetně koček, psů a srnek, tak budeme rádi, když tam budou, aby si toto vyslechli.
0: A jak se mají ještě přihlásit, nebo?
8: Takhle, budeme mít anonci na stránkách sněmovny,
0: ano.
8: Kde tam je kapitola semináře a v tuhletu chvilku lékaři hlavně, protože o ty se nám jedná, o zdravotníky, tak v tuto chvilku je možný se přihlásit na www.svobodni.cz/Kruger.
0: A bude to i přístupné veřejnosti?
8: Nebude, protože nám jde skutečně o ty lékaře, aby si toto poslechli. No ale doufáme,
0: my s tou budeme dělat vysílání.
8: Doufáme, že bude spoustu z toho videí. Bude to i simultánně tlumočeno,
0: ano.
8: Takže vlastně ti lidé, co neumí anglicky nebo německy, tak bez problému budou rozumět celé odborné akci. Není to politická akce, nemá to s politikou vůbec nic společného, ale není možný tady, aby zaznívaly pouze názory jedné strany a skutečně názory světových odborníků byly zamlčovány. Proto to děláme.
0: Děkuju.
8: Taky děkuju.
0: Takže držíme palce a zúčastníme se.
8: Děkuju.
0: Takže jdeme ještě zpátky.
8: Jo, díky.

0: Kdyby něco...
1: Ale tam vystoupil prostě úplně zarostlý, prostě jak vidíš ty antické sochy. Prostě těch antických postav, tak prostě vychází.
2: Tady kam
3: jsi?
2: Tam se
3: kastnosti, jo? No, tak
4: se... Tak jaké máš dvojmy z dnešního dne? Jsme po vysílání.
5: Zdravím diváky Raptoru. Bylo nádherné i počasí nakonec, takže jako super. Super. A, no, ale jako ráno a to jsem ještě spal, takže já jsem přijel úplně už do slunečného počasí. A bylo to plodné, plno lidí, plno sympatických lidí a zajímavých.
4: Takže příště přijedeš zase.
5: Příště určitě, samozřejmě. Zdravím.
6: Teď vypadá nejhubenější zlásty, ale jako...
7: Jsme posílali? Jako jo, takže... Ta naše účast má z mnoha různých důvodů samozřejmě smysl. Nic, já se s vámi rozloučím, jestli můžu, protože já...
8: Migrační pakt nejde teda.
7: Prosím vás, migrační pakt, to odsouhlasila bývalá Fialova vláda. Ten migrační pakt nelze vypovědět, jsme zjistili. To jako odsouhlasíte kvůli ovšem bývalé Fialově vládě. My jsme v opozici. Ale, takže my jsme zvolili cestu, že ho nebudeme implementovat.
8: Aha.
7: I za cenu případných pokut od Evropské unie. Vlastně zvolili jsme polský model. Jo, a tady byla shoda teda i tam jsme si to se nám podařilo prosadit ve vládě jako konkrétně. Jo, že ho teda nebudeme implementovat a už je na to i usnesení vlády, který vláda odmítla implementaci migračního paktu. No. I za cenu pokud.
8: Děkujeme.
7: Jasně. Takže, hejte, něco se daří, něco ne, nás 15 ze 108. Jo, takže, ale pořád je určitě lepší, když, pro nás je to první zkušenost v té vládě, že jo, byli jsme v opozici, ale když to vidíte, když byste to porovnali s návratem bývalé Fialy vlády, no tak ta jejich liberální agenda, to by byl úplně jiný kalibr, to jsme tady viděli 4 roky. Takže to, že se daří razit, podle mě více než v tom poměru, co odpovídá počtu poslanců SPD, ty naše názory, jo. I v programu prohlášení, tak to je určitě bez pochyby. Je. Takhle, no to víte, máme na některý program věci jiný názory, můžu začít inkluzí, můžu začít očkování v lékárnách, jo, můžu pokračovat řadou věcí. Což taky jsem řekl na koaliční radě, že nesouhlasíme se zaváděním plošního očkování v lékárnách. Jo, a myslím, a zatím se nám tu diskuzi podařilo teďka v pondělí na koaliční radě znovu otevřít. No tak uvidíme, jaký bude výsledek, jo. Ale zase to, protože Vojtěch ten to tlačí.
9: Vojtěch to tlačí.
7: No.
9: Jako určitě tady není člověk, který mu
7: by počkejte, tu náročně očkovat strategii, s tou taky nesouhlasíme. S tou taky nesouhlasíme. A když se hlasovalo o mandátu pro spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací WHO pro Vojtěcha, tak my jsme byli taky proti. Ministři SPD nehlasovali pro
9: Trump, všichni tři. Trump to byl jeden z prvních deklatů, pro... vystoupil z WHO.
7: Takže samozřejmě jsme třeba přehlasovaní potom, ale že ve vládě nemáme většinu prostě. Jo, ve vládě. Vláda má 16 členů, SPD má 3. 15 ministrů pro premiéry. Takže, ale jako držíme linii, nemlčíme, zaznívají tyhle ty hlasy, jako jo, vytváříme ten tlak samozřejmě, ale musím jako vyhodnotit, že ta koalice s tím ANEM a s motoristama funguje dobře, ta komunikace. Jo, ta komunikace funguje otevřeně, dobře, nemusíme se shodnout na všem, ale ta komunikace funguje velmi otevřeně a řekl bych v pracovním rázu. Jo.
10: Ten společný kandidát asi zatím není nějaký.
7: Cože?
10: Na prezidenta.
7: No tak teď máme před sebou komunální a senátní volby. Jo, takže se soustředíme teďka nejdřív na tyhle ty volby, abychom nerozptylovali pozornost. No a samozřejmě po těch komunálních senátních volbách je potřeba okamžitě podívat. Já jsem to říkal i u senátní voleb, jsem to říkal, že máme mít společného kandidáta, že cílem musí být přeci získat většinu v senátu. No a nedopadlo to.
10: Někoho takhle aspoň vzadu, který ho neprozradíte, máte někoho,
7: třeba jsou jména různý, ale samozřejmě bude hodně záležet na ANU, že jo, protože má 80 poslanců, že jo, to znamená, ale jednoznačně si myslím, že by se opět neměli číštit cíly a že i kdyby ten kandidát, nevím, co si o tom myslíte vy teda, ale i kdyby ten kandidát nebyl úplně ideální náš vlastenecký kandidát, ale pořád by to nebyl ten liberální Jalá Fialová vláda a shodla by se na tom celá koalice, tak aspoň máme šanci vyměnit toho Pavla nějakou. Jo? Jo, a zase určitě bude mi někdo říkat v takovém případě, proč ten člověk? No tak zaprvé máme 15 poslanců, tak zase bych udělal aspoň nějakou dohodu nebo nějaký kompromis. Hlavně, ať tam není ten Pavel s těma letěma názorama.
9: Pane Okamuro, když se volil Pavel.
7: Já se musel omluvit.
9: Já jsem měl být
7: 18-30 v Praze
9: nejpozději. Tak víte, co mi řekli? No. Teď on je tak hezký.
7: No to mi říkejte. Počkejte, ale ono to bylo hodně o ženách tedy, jo, který teda ženy, co jsem zaslechl, že říkali, je hezký a volili. No.
9: Ale to je přesně ono, já jsem se ptala v práci. A byla jsem
7: protože já ho vyznáš, nesleduju, že jo. Já tímhle směrem zaměřený nejsem.
9: Tak prosím vás, víte, jak vybrat kandidáta? Víte, jak vybrat kandidátka? Nebo kandidátku?
8: Nějakýho
9: hezkýho. Žena by ho válcovala.
7: No jasně.
9: Chytrá žena.
7: A máte nějaký nápad?
9: Máme jich hodně, no.
7: No, ne, tam je potřeba od začátku mít nápad, který by vyhovoval i těm koaličním partnerům, že jo? Jo, do určitý míry, jo? Protože já bych se to odsouhlasil.
8: Takže Marek Bašut by byl asi.
7: No má zájem? Jo, no, super. Tak jo, papa, mějte se.
0: Jo,
4: že jo,
0: mám očekování jako práci, že jo, akorát
4: tam... Věčko, půjdeš mi do chvilku, mám mobil. Natáčím, jo, když tak tady zatím podbám. Mm-hmm.
0: Já jsem si byl promluvil.
4: Ahoj.
0: Když jsme si objednali, tak to jsme nemohli i pobědnat.
4: S těma větrníkama, prosím, jak to vidíš? Teď se o tom mluvilo tady.
0: No, já vím, protože právě ministři za SPD hlasovali proti naštěstí, jo, což se mi strašně líbilo. Takže já tomu fandím a upřímně řečeno ten počtát, co spadnul ten věteník, tak nemohli jsme chtít nic lepšího, protože to je přesně symbol toho, jak to s tím dopadne. A v momentě, kdy to spadne, tak se vstát, že nikdo se k tomu nebude hlásit.
4: A to měl jenom 30 metrů, teď si představ, když spadne ten...
0: Takhle, ono to je 30 metrů je věž, ale to musíš připočítat třeba 10-15 metrů ještě tu vrtuli, takže počítejme, já nevím, nějakých třeba 45 metrů, řekněme, jo? A oproti tomu ty nový větrníky mají mít 270 metrů. To je šílenost. Jo? A samozřejmě problém bude, jsem zvědavý, jak odstranějí z toho ten základ po tom větrníku, protože oni totiž jednoznačně se snaží to obejít. Přitom zákon o zemědělském půdním fondu a prováděcí vyhlášky jasně říkají, že po ukončení nezemědělské činnosti se musí všechny hmotné zbytky po nezemědělské činnosti odstranit v rámci rekultivace. Tak jsem zvědavý, jak budou tyhle ty hmotné zbytky odstraňovat, ty železobetonové základy a to všechno.
4: Jaké myslíš, že byl důvod?
0: Že to spadlo? Já si myslím, že to bylo buď to poddimenzované, ale upřímně řečeno, ono je to paradox, on vlastně větrník nesnáší víte, dalo by se říci.
4: Takže moc foukalo.
0: Moc foukalo, no. Ne, to je pozor, to je jako jasný. Tam je totiž takhle, ty větrníky fungují pouze v určitém rozmezí. Z pravidla od nějakých 5 metrů za sekundu do 25 metrů za sekundu. Mm-hmm. A potom se musí vypínat, protože když se ten větrník nevypne, tak to může dojít tomu, že dojde k destrukci vrtule nebo k destrukci ty konstrukce. Upřímně řečeno, tyhle ty větrníky v českých zemích opravdu nemají co dělat. Já si myslím, že toto je symbol. Ten počtát je podle mě takový symbol toho, co by vlastně nemělo fungovat. Jo, ty větrníky by tady neměly být. My tady na to jsme příliš na jihu, jo, něco jiného jsou ty přímořské oblasti, tamhle někde Německo, tamhle Dánsko a podobně. Ale u nás tady, v té naší české kotlině, je to zvěrstvo. No. Já si myslím, že my dneska, když si to vezmi, když si vezmeš, že vlastně dneska z těch větrníků a ze solárů se za první kvartál letošního roku vyrobili pouze 4% elektřiny v době, kdy to nejvíc potřebujeme. Přitom tady máme instalováno 22% celkového instalovaného výkonu všech zdrojů, je instalováno ve větrníkách a v solárech. A vyrobili se 4%. Ale zajímavé je, že z uhlí jsme vyrobili za ten první kvartál 48% elektřiny. Z uhlí se vyrobilo 48% elektřiny. A pokud nám někdo říká, nahradíme elektřinu z uhlí elektřinou z větrníku, tak buď to neví, co říká, anebo nám prostě Boha pustil, že? Takže my dneska vlastně v podstatě si musíme chránit to, co tady máme. A to, co tady máme, je uhlí. To je dneska jediná komodita, která tady v podstatě je. Protože plyn se musí dovážet. Plyn by byl samozřejmě ideální z hlediska náběhu, z hlediska stabilizace sítí a všeho. Jenomže bohužel plyn se musí dovážet. Ten náš plyn tady v podstatě není. My z těch 7 miliard, které ročně spotřebujeme, si tady jsme schopni vytěžit nějakých 150 milionů. Což je téměř nic. Jo? A máme jenom to uhlí. Takže spolíhat se na ty občasné zdroje, to je bohužel vlastně jenom takový sci-fi, který nám tady ty zelení říkají. A taky nám neříkají, že vlastně ty občasné zdroje jsou vůbec ty nejdražší. Ta elektřina z těch občasných zdrojů je vůbec ta nejdražší, která existuje, protože třeba ty fotovoltaiky z roku 2010, tak tam se dneska vykupuje 1 kWh za 16,70 Kč 1 kWh. Z jádra se vyrábí za 24 halířů, z uhlí se vyrábí za nějaké 40 halířů. K tomu teda u uhlí se ještě musí připočítat povolenky, ale stejně i s tím, i s těma povolenkama je to nějakých 2,10, 2,20. A cena na burze je pořád kolem nějakých 2,40 Kč 2,50. Takže když si to srovnáme, tak víme, že je to absolutní nesmysl, protože ty občasné zdroje jsou opravdu ty nejdelší zdroje. A navíc se musí zálohovat. A paradoxně zrovna tím uhlím dneska u nás. Protože plyn tady nemáme, nemáme ani ty plynové elektrárny v podstatě. Máme tady jednu počerech, to je o ničem. A my potřebujeme když tak několik těch velkých plynových elektráren a na to bychom zase museli mít ten plyn. A ten my nemáme. Takže, abych to řekl, my tady máme dneska takový mix, který sice není úplně ekologický, protože to uhlí jako opravdu asi není ekologický, když ty elektrárny uhelné jsou dneska opravdu odcízený, odpopilkovaný, takže dneska, když se podívá člověk do severních Čech, tak vidí, že to zdaleka není, jak to bývalo. No, ale my tady dneska máme ten mix stabilizovaný. Nemáme ho třeba jako je na Slovensku, kde mají 70% v jádře a zbytek mají ve vodě, což je super. No, ale my bohužel teda máme většinu dneska v tom uhlí a v tom jádře. A to nám drží tu stabilitu ty soustavy, takže my si musíme tu stabilitu ty soustavy držet, protože když si ji nebudeme držet, tak nám budou tady, budeme tady mít blackout za blackoutem, bude ta elektřina stát šílený prachy. No, a to, my si to nemůžeme dovolit, protože elektřina je základ všeho. No, a pokud budeme mít opravdu ty drahé energie, jakože dneska máme strašně drahé, tak nemůžeme chtít, aby ten náš průmysl se udržel. Ten se prostě neudrží. Jo? Proč my máme za povolenky platit, já nevím, nějakých 80 euro, když všude jinde se za povolenky platí, já nevím, v jednotkách euro. Ať už je to v Číně, ať už je to v Indii, ať už je to ve Spojených státech. My tady říkáme, chceme tady větrné elektrárny. Teda my to neříkáme, já teda vůbec bych to neřekl, ale ty naši zelení, jo, ekoteroristi to říkají. Ale nikdo už nám tady neřekne, že třeba Donald Trump, který je velký realitní magnát, takže teďka vlastně zakázal povolování větrných elektráren ze dvou důvodů. Za prvé zabíjí to ptáky, za další snižuje to cenu nemovitostí. Jo? Nikdo nám neřekne, že Donald Trump teďka udělal dohodu s RWE, s německou firmou RWE, která působí v České republice, firma RWE, takže udělal dohodu a dohodli se, Donald Trump jim zaplatil přepočtu na český peníze 25 miliard káče za to, že firma RWE se vzdá svých projektů, který má v šelfu Spojených států amerických. O tom se tady nemluví. Nemluví se tady o tom, že americký minister energetiky normálně jasně ukončil dotace všech větrných a solárních elektráren s tím, že ty peníze potřebují do sociálních programů. No, že potřebují na sociální programy, to potom se tady nemluví. A přitom Amerika náš zdroj, dříve byl Sovětský svaz náš zdroj, dneska máme Ameriku náš zdroj. A to je zajímavé, že toho je to, co nás neřeší a že tady tu Ameriku prostě vůbec jako nebereme v potaz. A to si myslím, že je chyba. Protože tady bychom si měli vzít příklad. A ten příklad je opravdu dobrý, protože oni se ty Američani chovají ekonomicky. Oni opravdu se na to dívají přes dolar, tak jako my bychom se měli dívat přes korunu. A to u nás bohužel není. Takže držme si palce, ať tady ty energetické, teda ty akcelerační zóny, ať to skončí. Držme si palce, ať tady si udržíme naše uhlí zatím, než si dostavíme jádro, protože to jádro si musíme dostavět, to je bez diskuze. Tak když jsme si tady ČES v celku, ať se nám tady nerozdělí, ať se nám neprodraží elektřina díky tomu, že se ČES rozdělí na tu ziskovou část, tu dostanou soukromníci a zase půjdou peníze mimo Českou republiku, jako chodí peníze za vodu. Teď máme tady ten vzor, že jo, u té vody. Takže držme si to v celku, ať to vláda Andreje Babiše ve spolupráci s těma koaličníma partnerama, ať to udrží v celku a ať ten ČES je opravdu státní. Má to logiku, já tomu fandím, ať je to státní a tím pádem bude mít vláda páku na to, aby opravdu ta cena elektřiny se dostala do rozumných dimenzí. Protože není možné, aby jsme to vyráběli za 20 halířů nebo 40 halířů a prodávali občanům za 8 korun. To je prostě absolutní nesmysl. A je to zlodějina. Takže držme si tohleto, držme si tu vládu a fanděme ji, ať se jí to podaří. Děkuju.
4: Děkuji moc.
0: Nebyl jsem moc dlouhej.
4: Ne, vůbec.
9: Jste dlouhej výškou.
10: ale jako nebylo to tak strašný. Já myslím, že...
4: Tady jsi, já tě scháním, no, jsme ve vysílání, tak ty jsi teď přijela?
9: Ne, já jsem přijela ve 2:45, ale je to tolik nádherných lidí, které jak se všichni známe, že jo? Takže já jsem u vchodu zůstala na 2 hodiny, než jsem se všemi přivítala, všechno jsme si řekli, no je to krásné. Já si myslím, že ty příčovy mají tu sílu právě v tom, že se vidíme všichni ty lidi, co se známe za tu dobu, ty vlastenci, co spolupracujeme a co jsme prostě na stejné vlně, máme stejnou krevní skupinu, žádné A a B, 0 a podobně, jo? Máme prostě všichni stejnou skupinu, tu vlastenickou.
4: Takže přijedeš příště zas?
9: No, jezdím už tady několik let.
4: No, ty už jsi tady.
9: No, ale zvu, když už jsem to tady, zvu všechny na pochody za mír, každou první středu v měsíci ve Varech od 5 hodin, od hlavní pošty a každou třetí středu v měsíci v Plzni, u Západočeského muzea, taky v 5 hodin. Takže všechny zvu, pojďte začít dělat mírové pochody, aby bylo vidět, že jsme opravdu všichni pro ten mír, že tam ty zoufalci, co dávají hromady peněz na drony a podobně, že těm už opravdu totálně hrabo, ale já si myslím, že jsou hlavně zmanipulovaní, že skoro ani za to nemohou. Že by potřeboval, a pak bychom už potřebovali, tak jak máme tady třeba Honzu Dolence, který nám natáčí, nebo jiná, ta naše média.
4: A dělá se, jasně.
9: Tak bychom ještě potřebovali, aby opravdu ta česká televize a český rozhlas taky mluvila o něčem jiném, než co si dovolili. A ještě bych chtěla upozornit, třeba byl 21.8., že jo. To bylo neskutečné, v tom rozhlasu já už jsem neměla chuť ani poslouchat, teď jsem navíc jela autem, chtěla jsem si něco poslechnout, nějaké nové zprávy a to bylo okupace těmi ruskými vojsky. Okupace tady byla hlavně za druhé světové války, protože sice tady byla ruská vojska, ale upřímně řečeno stejně jsme si my dělali, co jsme chtěli. A končili jsme v 89. roce, tady upozorňuju, s plusem. A když jsem si to nechala přepočítat, tak to bylo skoro 1 bilion plusu a všechno bylo naše. A dneska, po 36-7 letech, vlády tady všech těch vlád, co jsme měli, tak máme 4 biliony v dluhu. Ale 4 miliony a máme rozkradený celý stát, tak prosím vás, už mi neříkejte, že se máme ty skvěle. Ano, ze začátku to začínalo vypadat dobře, dělali jsme věci, které jsme potřebovali, mohli jsme samostatně rozhodovat, ale to jsme mohli vlastně i za minulého režimu, jenom ty zločinci

0: Všichni vítám, moc vás zdravím a přijďte příště do příčep.
1: Ano, děkuju.
0: Ahoj. A třeba ti to jakoby, jako řekneš, jo.
1: Jo. Dlouho,
0: já
1: bych podpocil po místě.
0: Jakože,
1: Ahoj, ty jsi přinesla, aby tě nezavřeli za to. To je historická vlajka, ale ty nosíš jenom, když se oslaví.
0: Úlovek tady odsud.
1: Jo, to jsi koupila?
0: Ano.
1: Takže...
0: Samá radost tady byla. Samý dobrý lidi.
2: Všech mání.
0: Takže se domluvíme, že by si přišel.
3: Vy máte pod sobě dva vidět?
0: To by moje dcera. Já si zase nepamatuju, jak se to dělá. Já když skončím 10, já už jenom dodělám ten listy. Já už jdu domů.
1: Vysílám živě, vysíláme živě, jak, jenom dojmy, jaký tady máš odsáď. Máme tady paní doktorku Plumbrovou.
0: Dojmy, stále je nás víc.
1: Jo.
0: No a to je dobře.
1: Užila jsi to.
0: Jo. A ty témy...
1: Co bys si chtěla zkázat dělat? Vůbec jako tak nějak všeobecně?
0: Ať se zajímají o sebe, o své okolí a o to vlastně, v čem žijou. A co vlastně chtějí, jestli chtějí takhle žít dál, nebo jestli prostě chtějí něco změnit, ale musí se starat sami, nikdo to za ně neudělá. Jo? A vlastně budou volby, tak ať si dávají bacha, koho budou volit. A je potřeba se zajímat o to, koho budou volit, v tom smyslu i přečíst si něco o tom člověku, třeba aspoň životopis, toho se dost docela dá poznat. Co udělal už, když už byl v politice, jo, co prosadil, nebo jak se choval a tak dále. Nejenom bez hlavy prostě tam hodit lístek, protože má nějaké PR reklamu. Na to pozor. Jo?
1: A to děkuju.
0: Asi, tak všechno.
1: Děkuju. No, takže my už to asi ukončíme tady. Ještě ne, teda. Dobře, dobře. To je můžu. Takže my dnešní vysílání ukončíme.
4: Ano.
1: Moc děkujeme.
4: Já taky moc děkuju.
1: A těšíme se samozřejmě příští rok.
4: Ano,
1: ale obdivuju, teda bylo s tím asi strašně práce, že?
4: Bylo, ale hlavně on nám to zkazilo počasí, takže ta práce byla vlastně dvakrát.
1: A jak to teda bylo? Ono to spadlo nebo pršelo? Nebo...

0: nám všechny stany spadly vodou a deška a větrem.
1: No. Jste to museli dělat.
0: No,
1: jste úžasná. Ano, takže příští rok se určitě uvidíme.
0: Určitě, děkujeme.
1: Děkujeme.
0: Naschledanou.

0: Vítám vás u pátečního vysílání pořadu Jsme ve válce, pořadu otázek a odpovědí s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. V první části rozkryjeme symboliku i historické parametry účasti prezidenta Petra Pavla na pietní aktu k srpnu 1968. Zasadíme jeho dnešní postoje do kontrastu s jeho životopisem z roku 1987. Zeptám se, jak se mění výklad dějin, nakolik je přiléhavé paralelizovat rok 1968 se současnou válkou na Ukrajině a zda nám vlastní historie neslouží i jako varování před nekritickým přijímáním jakýchkoliv válečných narrativů. Dále otevřeme rozpočtovou otázku obrany. Prezident požaduje rychlé překročení 2% HDP, zatímco vláda drží stávající linii. Budeme analyzovat, zda má hlava státu takto zasahovat do rozpočtových pravomocí vlády, zda se máme řídit reálnými potřebami naší armády nebo procentuálními závazky NATO, ale především, co přesně občané za tyto desítky miliard korun dostanou. Dál se přeneseme do severní Evropy. Polsko hlásí přípravy na možnou konfrontaci s Ruskem a Švédsko zpracovává krizové plány civilní odbrany, ochrany počítající i s těmi nejčernějšími scénáři. Zhodnotíme, zda jde o realistickou obranu nebo o postupný posun evropského prostoru do permanentní psychózy. A položme si klíčovou otázku. Jak je na krizové řízení a dopady případného konfliktu připravena Česká republika? V závěru zamíříme do Spojených států amerických, mezinárodnímu i bezpečnostnímu dění kolem FBI. Podíváme se na to, jaké změny a reformy se v amerických bezpečnostních složkách chystají a jaký dopad mohou mít na globální bezpečnostní architekturu. Tak. A dnes večer se s Janem Schneiderem spojíme výjimečně do Frýdku Místku. Budeme mít vzácnou příležitost pozdravit jeho přítele, profesora Jana Kellera, který napsal doslov ke knize Oliviera Delorme 30 důvodů, proč odejít z Evropy. Je ta kniha, kterou si pro vás Jan Schneider na dnešní večer připravil. Takže já zdravím do Frýdku Místku Jana Schneidera, hezký večer.
1: Abychom byli přesní, tak jenom do Místku, protože místní jsou na to dost citliví, takže dobrý večer z Místku.
0: Aha, tak to jsem netušila, takže opravuji, ano, zdravím do Místku, zdravím všechny naše diváky. A já si myslím, že půjdeme hned k prvnímu tématu, které jsem zmínila a myslím si, že to dnes, podle toho, jak jsem sledovala v průběhu dne reakce na sociálních sítích, ale i v médiích, celkem zahýbalo společností. Prezident Pavel, alespoň tak se to zdá, že to na mnoho lidí tak působilo, zahájil nebo respektive pokračuje ve volební kampani, protože ve svém projevu k 21. srpnu roku 1968 přirovnal situaci České republiky v té době s dnešní situací na Ukrajině. A také zmínil veřejnoprávní média, o která je potřeba dnes bojovat a srovnával ty situace. Mně se to zdá, že to bylo absolutně přes čáru. A mě by zajímal, pokud jsi slyšel ten projev, a já pevně věřím, že ano, a slyšel jsi nějaké reakce, co na to říkáš. Čeká nás, zeptám se tedy, čeká nás do prezidentských voleb takto silný atak ze strany Hradu?
1: No, já tě možná trochu zklamu, protože já si myslím, že nejadekvátnější reakcí na to snahy prezidenta Pavla zahájit svoji předvolební kampaň není ani pochvala, ani kritika, ale vůbec nic na něj neříkám. Ten člověk mě už opravdu nezajímá, vadí mě, ale nezajímá mě a já se nebudu podílet na jeho předvolební kampani tím, že bych zbytečně bral do úst jeho jméno. Snažil jsem se nějak to připodobnit, oni tam furt něco přirovnávají k něčemu, tak já jsem si říkal, k čemu to přirovnat, oni ho stavějí do řady s Václavem Havlem, takže dnešní účast prezidenta Pavla na připomínce invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa mně připadá, jako kdyby se Václav Havel účastnil živě a spontánně oslav 1. máje nebo něco na ten způsob. Jo? Takže je to prostě něco nepřípadného. Myslím si, že ten člověk akorát ukazuje z celé společnosti tím, jaké dělá převraty a loopingy a vývrtky všelijaké životní názorové, že je to zřejmě takový vzor pro společnost ku normalizaci, to znamená opustit své názory a orientovat se jak ty korouhvičky ve větru. Takový ten vzor, že je lepší mít místo páteře hroší kůži. Jo? Prostě po něm všechno steče, on se neustále směje, perfektně zastřižená fúziska a v podstatě radši ani neposlouchejte, co říká, protože ono to v podstatě význam žádný nemá a když se to veme v celkovém kontextu, tak bych řekl, že je to dokonce vůči obětem 21. srpna 1968 a následující doby je to, jeho účast je velmi urážlivá.
0: No, já si na tebe dovolím navázat v jedné věci. Když říkáš urážlivá, já bych řekla, že i nebezpečná, a to v tom slova smyslu, že on velice intenzivně objíždí školy. On nechodí jenom na střední školy, na gymnázia, ale on chodí i na základní školy. A když jsem hned v úvodu zmínila, že on srovnává tu situaci na Ukrajině s naší situací v roce 68, tak tam jsou přece naprosto nesrovnatelné věci se odehrávají na Ukrajině. Probíhá od roku 2014 občanská válka. Tam umírají tisíce lidí a on něco takového bude vykládat žákům ve škole s tou autoritou, kterou vlastně úřad prezidenta má. Já tohleto přepisování dějin a ta neúcta k té naší minulosti, já to považuji za nebezpečné, protože pochybuji, že by ho kterýkoliv kantor nebo historik byli schopni zastavit.
1: Já myslím, že to je proti školskému zákonu, že tam to jako politická agitace a v jeho případě se nedá hovořit o historickém vzdělávání, ale o jednostranné politické agitaci, takže je zakázaná. Já k tomu mám velkou výhradu, protože ty říkáš, nedá se srovnávat, já bych to maličko posunul. Já bych řekl, že se dá srovnávat lecos, ale musí se srovnávat poctivě a musí se říct výsledek a ne u to, od toho odstoupit, když se nám vlastně to srovnání trochu vymyká z toho, co předpokládáme, že z toho vyždíme. Jo? Čili ať to srovnává 68. s tím, co je na Ukrajině, ale ať to srovnává i s tím, co se děje kolem Iráku, ať to srovnává prostě s tím, co se dělo v minulosti, ať to srovnává s těmi americkými akcemi prostě a potom můžeme k něčemu dojít, ale obávám se, že to je takový vějíř historických událostí, který bychom marně předpokládali, že bude mít člověk jeho rozhledu a jeho minulosti. Že bychom toho chtěli od něj příliš moc prostě.
0: No, u těch škol je, víš, tam je velký problém, že vlastně zřizovatelé jsou kraje, na krajích sedí politici a když jsem to sledovala ty poslední 4 roky, tak málo který kantor si dovolí vzpěčovat svému řediteli, který je zase závislý a jeho místo závislé na těch politicích, kteří sedí na kraji. Bohužel musím to takhle říct, ale ještě bych se chtěla dotknout. Slyšela jsem dnes několik historiků, kteří se zabývali normalizací a ta normalizace přece probíhala ne pod taktovkou Moskvy, ale ruku v ruce právě s těmi všemi složkami politickými, vojenským a tak dále, kterých on byl součástí.
1: No to máš pravdu, to přesně, co jsi popsala ohledně těch kantorů, tak to je přesně ten normalizační postup a je to v podstatě ta 50. léta, protože to jsme si většinou páchali sami na sobě. Ano. Byly tam sice ty vlivy zvenku, ale prostě tohle to nám nikdo neodpáře. A já si myslím, ještě bychom se měli dostat trošku k širšímu kontextu toho roku 68.
0: No, to jsem právě se tě chtěla zeptat, jestli to, jakým způsobem teďka vlastně otáčíme tu naši minulost, tu naši historii, jak nás to může poznamenat. Co to pro nás znamená do budoucna v tom, o čem se potom budeme bavit dál, budeme se bavit o tom, jak Evropa zbrojí, jak dál pokračuje ta eskalace války s Ruskem.
1: Já myslím, že je potřeba zvolit takový ten nenormalizační dogmatický přístup, kdy se prosazovalo prostě jedno dogma a že ten základem demokracie je pochybování. Pochybování, jak nás učil můj učitel, doktor Ladislav Hejdánek, pochybování je samým základem filozofie. Jestliže Evropa tvrdí, že jedním z jejich základů je i to řecké dědictví, tedy filozofie, tak to znamená, že by mělo společnost, že by měla chválit každého kvalitního pochybovače. Ne toho, kdo se rouhá, ale kdo kvalifikovaně pochybuje. A tady bychom měli si dovolit zpochybnit prostě celý ten, jak se říká, narativ, to je hrozně hloupé slovo, ale prostě to pojetí toho roku 68. Nesmíme zapomenout na tu knížku Tomáše Smetánky Podívám se na to ráno, kde on píše o tom, když sovětský velvyslanec Dobrynin dal prezidentu Johnsonovi tu notu z Moskvy oznamující vstup vojsk Varšavské smlouvy, čili ne sovětských vojsk, ne, už vůbec ne ruských, ale vojsk Varšavské smlouvy. Tudle někdo říkal, myslím, že v Brně tady žádní Rusové ani Sověti nebyli, tady byli Maďaři, tak na to bychom neměli zapomenout. Tak on mu dal tu notu do ruky a Johnson to vzal a říkal, já si to přečtu ráno, protože o tom věděl. A tady je důležitý připomenout se ten kontext, co bylo předtím a co bylo potom. V roku 68 předcházelo velmi významné setkání Kosygina s Johnsonem v obci Glassboro, kde se ti dva muži vlastně po dlouhé době se představitelé těchto dvou zemí potkali osobně, navázali velice zajímavý vztah a ten oblouk, nastartovali oblouk toho strategického odzbrojování, který končil v roce 72 smlouvou o antibalistických raketách a dohodou o některých opatřeních s ohledem na omezení strategických útočných zbraní, řečená SALT 1. Rok 68 v tomto nehrál vůbec, neznamenal žádný zádrhel, ale naopak zdá se velmi pravděpodobné, že obsazení jediné neobsazené země v Evropě, neobsazené vojsky jedné či druhé vojenské aliance, byl v podstatě podmínkou. Taktické vyrovnání pozemních sil bylo podmínkou k zahájení a úspěšnému dokončení těch rozhovorů o strategickém odzbrojení. Takže celá ta věc má úplně jiný kontext, než se zdá. A velice bych se přimlouval zase za to pochybování, přestože riskujeme po odsouzení Josefa Skály, který si dovolil velice kvalifikovaně hovořit o tom, jestli je správné to jediné prosazované pojetí masakru v Katyni. Mimochodem, pojetí, které prosazoval Goebbels, tak Skála ho zpochybnil a byl za to odsouzen, čili v našem prostředí Goebbels vlastně vyhrál. Bohužel stalo se to, nicméně jediným důstojným lidským postojem je tomu oponovat a skutečně pochybovat. A já si tady dovolím ještě, protože ta řeč byla dost smutná, tak si tady dovolím takovou rádoby vtipnou poznámku. Zaslechl jsem předsedu Senátu pana Vystrčila a musím ho pochválit, i když on se mnou nebude souhlasit. On tam totiž řekl, že je potřeba mít páteř, čili já to beru jako kritiku prezidenta Petra Pavla, a pak tam Vystrčil řekl, že je třeba říkat pravdu, i když se to nenosí, a to bych řekl, že je pochvala všem dezolátům. Takže díky, pane Vystrčile, řekl jste správnou věc, i když jste to asi vůbec netušil a nechtěl.
0: Já si myslím, Pokud nemáš tady k tomuto tématu víc, že se posuneme dál, jenom bych ti chtěla poděkovat za to, že jsi nahlídl víc do hloubky toho, o čem se bavíme, ne pouze to klouzání po povrchu, kde já jsem zmínila teda prezidenta Pavla a kampaň a tak dále, a taky se často mluví o tom, že to v podstatě byl souboj dvou komunistických křídel proti sobě, kde jedno prohrálo a druhé si pozvalo ty vojska, aspoň takto zjednodušeně. Bylo by dobré a je bohužel velká chyba právě u těch veřejnoprávních médií, která byla zmíněna, že takové diskuze a takové nahlédnutí pod povrch se u nás nekoná.
1: Ano.
0: Jestli nemáš nic víc, půjdeme dál?
1: Ano.
0: Takže další téma, zůstaneme u prezidenta Pavla a myslím si, že tady naprosto v pořádku a tady ho si myslím, že v žádném případě nemůžeme podezírat u tohoto tématu z toho, že by prováděl kampaň spíš z toho důvodu, čí zájmy, o čí zájmy tady jde, protože prezident Pavel se vyjádřil, že by se chtěl účastnit projednávání rozpočtu vlády Andreje Babiše a jde mu o to, že se mu zdá nedostatečné naplnit ty pouze 2% HDP na výdaje na obranu, nebo respektive na zbraně a na zbrojení. Já si osobně myslím, že mu to nepřísluší, ale zajímá mě tvůj názor, co na to říkáš, ale museli bychom se bavit o tom, kolik vydávají ostatní státy. Jestli se budeme bavit o baltských státech, tak tam je to samozřejmě nejenom Estonsko, Lotyšsko vydávají kolem nad 5%, Poláci 4% a tak dále. Ale ve Francii už je to 2,2%, u Itálie 2,10% a Španělsko 2,0%. Takže to jenom pro úvod. Co říkáš na to? Zdá se ti to adekvátní od prezidenta?
1: Já zase zkusím být na začátek trošku vtipnej. Mně to přijde, že na tom severu ten rozum zdravý trošku zamrzl, kdežto na tom jihu ten zdravý rozum přece jenom trošku rozmrazený a trošku víc funguje. Co se týče toho prezidenta, no, on dělá svoji kampaň, to znamená, ta kampaň musí být někým placena. On tady působí jako agent vojensko-průmyslového komplexu, takže to musí chválit. Mluvit v souvislosti s obrany schopností státu o procentech, tak to budu, já jsem tady vymyslel nový pojem, to může říct jenom mešu generál. Slovo mešuge a generál. To nemá s obrany schopností země vůbec nic společného. Absolutní počet nebo výše těch výdajů. Tady je potřeba postupovat prostě podle toho, jak... A tady bych apeloval na pana premiéra Babiše, když mluví o té firmě, tak ta firma, když si chce něco pořídit, tak rozhodně neřekne, že bude v příštím roce investovat 5%, ale bude si rozmýšlet, co potřebuje a od toho se bude odvíjet výše těch nákladů. Ten stát musí odvíjet svoji výzbrojní politiku od toho, že si nejdřív vyslechne rady moudrých a zasvěcených, to znamená informace od zpravodajských služeb a od obranných expertů a od diplomatů bude konfrontovat s poznatky akademiků, protože tady mě chybí leckdy ten akademický přístup. A na základě toho stanoví, jaké hrozby, jakým hrozbám čelí, jaká rizika z toho plynou. A potom je na práci těch techniků, těch armádních specialistů, aby řekli, jak těm rizikům čelit. A ještě je tady jedna taková odbočka. Stát nemůže se vyzbrojit na všechny hrozby, které jsou na obzoru, takže se musí rozhodnout, co ten stát přežije, čili tady buduje tu resilienci, to je taky takové jako docela módní, ale správné slovo, a čemu bude čelit se zbraní v ruce. Další věc je, že mnohem lacinější než čelit nějakým rizikům už realizovaným, je jim předcházet, čili prevenci. To znamená, mluvíme třeba o té migraci, chceme-li se vyrovnat s tím velkou hrozbou, co tam migrace paní profesorka Grenhillová tu knížku nazvala Migrace, co by zbraň. Takže když tomu chceme čelit, tak bychom měli nejdřív se snažit snížit migrační tlaky ve zdrojových zemích, vzdálených, pak stabilizovat ty přechodové státy a pak teprve se zabývat tím zbytkem té migrace, který sem dospěje. Ale když chceme čelit migraci v té plné šíři, neredukované cestou ani ze zdrojů, tak to je zbytečné. Nikdy si tolik nevyděláme a v podstatě ani neexistuje způsob, jak se humánními prostředky při zachování jako těch základních pravidel, jak se tomu ubránit.
0: Víš, co by mě tady zajímalo, protože oba se shodujeme na tom, v čí zájmy, že zájem prezidenta Pavla, tak jako to byla samozřejmě muniční iniciativa a nátlak na to, aby pokračovala, byl prakticky se začal odehrávat už hodinu po tom, co byl Andrej Babiš jmenován premiérem, tak samozřejmě ten zájem co nejvíce investovat u prezidenta je. A mě by tady zajímala jedna věc. Nakolik my jsme ještě suverénní v tom, aby jsme si sami na základě rozhodnutí armády, našich expertů armádních a všechno to, co ty jsi jmenoval, jsme schopni rozhodovat anebo podléháme tlaku na to a vlastně Petr Pavel byl čelným vlastně představitelem Severoatlantické aliance. Na tohle bych se chtěla zeptat.
1: No, tady to vypadá, že my jsme spíš v pozici někoho, kdo je vlastně vydírán, kdo potřebuje platit výpalné a že to vlastně z obrany schopností země nemá nic společného.
0: Ano.
1: Tomu, abychom byli poslušnější, tak ten nátlak se děje mnohými způsoby. Oni jsou schopni taky občas i něco vážného, nějaký konflikt podnítit, aby se lidé začali více obávat a politici, aby poslušně zdvihali tlapičky pro zvýšení obranného rozpočtu. Já se velice důvodně domnívám, že vynakládáním peněz na velmi podezřelé hrozby někdy skutečně neexistující nebo uměle vyvolávané hrozby ve skutečnosti oslabují obrany schopnost státu, jenomže to už je skutková podstata trestného činu sabotáže. Čili myslím si, že tady opravdu to není na výběru politiků, na jejich preferencích. Tady ty hranice jsou mnohem tvrdší a domnívám se, že mnoho politiků prostě atakuje přímo jako tu skutkovou podstatu toho trestného činu.
0: Ještě by mě zajímalo, ty jsi bezpečnostní analytik a proto se chci zeptat, má veřejnost právo vědět, znát ty informace, do čeho a do jakých systémů vlastně budou ty jejich peníze investovány ve smyslu, jaká konkrétní hrozba nám hrozí, proti čemu potřebujeme být vybaveni, jako jestli to má být ta protivzdušná obrana či cokoliv jiného, jestli má, veřejnost by to měla vidět, aspoň já si to myslím.
1: Já tady budu trochu oponovat, protože si myslím, že to jsou ty přípravy, nebo vůbec ta obranná politika vychází z informací, které jsou klasifikované neboli utajené. A nejsem si úplně jist, jestli ve všech ohledech by to mělo být veřejnosti známo. V tom případě si myslím, že tady je právě ten institut toho parlamentu, že tam jsou lidé zvolení, kteří jsou vlastně ze zákona nadáni tím přístupem k utajovaným skutečnostem. To znamená, že oni jim by měla ta vláda skládat počet z toho, co dělá, ale nevím, jestli ve všech případech by to bylo vhodné to říkat veřejnosti. Na druhou stranu si myslím, že jsou určité hrozby, o nichž by veřejnost měla být informována pro ten případ, aby vlastně mohla přispět k té větší odolnosti společnosti vůči těmto typům. Jo. Takže neřekl bych, že tady existuje jednoznačná odpověď, ale spíš jak v jakém případě.
0: Tak abych to zlepšila zase teďka zase na oplátku já, tak mě napadá, že asi to nebude ten reklamní tak, který udělal pan generál Andršandr s těmi kryty, že by se veřejnost na to měla připravit, tak takové věci se asi nedozvíme, ale pokud nemáš k tomuto tématu nic dalšího, tak už můžeme jít dál.
1: Ano.
0: Tak, Polsko, to je... Zajímavá věc, co se tam teďka odehrává, nebo respektive zajímavá, očekávatelná, protože se historických důvodů spoustu let zpátky samozřejmě Polsko má vážné obavy z Ruska, ale co jsme se dozvěděli teď, tak já si beru brýle, abych přesně mohla přečíst jméno náměstka ministra obrany polské armády Cezary Tomčika, který otevřeně promluvil o tom, že ruské provokace tady nastanou v průběhu několika měsíců a podle Severoatlantické aliance, podle NATO, se máme připravovat v horizontu prakticky roku 2027. A já se tě chci zeptat, jestli takovéto výroky a takovéto výroky i ze strany Severoatlantické aliance mají nás uvést do stavu jakési pozornosti, nebo to má vyvolávat pouze strach?
1: Řekl bych za B, je pravda. Je to strach, tady se zase nahání vlny pro to zbrojení, ale v případě Polska bych to viděl ještě v určitém smyslu konkrétněji, protože Polsko je v takové zvláštní geopolitické situaci. Ono je příliš malé, aby bylo velmocí, ale zase je proti těm malým státům příliš velké. Čili ta polská pozice je taková ambivalentní. Poláci si, jak se říká, hrají na velmoc a čouhají sláma z bot, jo, takhle se to říká docela tvrdě. George Friedman v té své slavné knize Příštích 100 let, kterou napsal před 20 lety, vyslovil takový předpoklad, že v Evropě hrozí střet a skutečně před 20 lety to bylo velice odvážné nebo zajímavé říci, a on řekl mezi Polskem a Tureckem. Vypadá to, že v obou případech, nevím, jestli dojde ke střetu, ale vzestup těchto dvou zemí, jejich ambice jsou zcela zřejmé v této době. A já mám pocit, že Poláci využívají toho strachu ke zbrojení a toho zbrojení využívají, asi se nechystají k válce, ale chtějí vyfutrovat svoji mocenskou pozici. To dává veliký smysl, když si zrekapitulujeme všechny, respektive tu celou škálu jejich vztahů s Ukrajinou. Oni na jednu stranu, protože nemají rádi Rusy, tak podporují Ukrajince, protože ti taky nemají rádi Rusy. Na druhou stranu se dá říct, že Poláci stejně tak nemají rádi ani banderovce, ani ukrajinské obilí, nebo respektive ukrajinskou zemědělskou konkurenci, co se týče případného vstupu do Evropské unie. Čili já to tady chápu v tom vztahu, kdo bude hrát v Evropě větší roli, jestli Polsko anebo Ukrajina.
0: Rozumím. No a já teď se tě zeptám, když jsou to naši sousedi, kteří evidentně jsou na tom ekonomicky, my se díváme na Polsko, jakým způsobem nás předběhlo, jsou na tom lépe, tak jak by se k tomu měla postavit Česká republika? My k tomuto, protože 4,4% nebo dokonce snad ještě víc, tak to je opravdu hodně ten odskok. Jak bychom se na to měli dívat my?
1: Já bych donedávna řekl, že by se nás to nemuselo moc týkat, ale ono se v posledních letech prolomilo tolik věcí, které byly dříve nemyslitelné, že si nejsem tak úplně jist. A samozřejmě, že mě tam straší ten rok 38, kdy dokonce i Winston Churchill ve svých pamětech konstatuje, že se Poláci a Maďaři do nás zahryzli jak hyeny po tom Mnichově. Jo. Oni se přidali k Hitlerovi, že jo? To je, se málo kdy zmiňuje, když mluví o Mnichovské dohodě, že tam akceptovali prostě požadavky Poláků i Maďarů vůči na úkor Československa. Takže v tomto případě si myslím, že je asi potřeba vzít rozum do hrsti a skutečně se nezabývat hrozbami nějakých hvězdných válek, ale zabývat se tím, co reálně může nastat. To znamená, že my bychom měli být schopni ochránit své hranice. Nemůžeme čelit nějakým geopolitickým hrozbám, nemůžeme čelit vesmírným válkám, ale měli bychom čelit tomu prostě, co, čemu čelit můžeme.
0: Jasně, takže samozřejmě hranice a tím pádem naše nejbližší sousedy sledovat, co se tam děje, jaký je tam pohyb v rámci toho celoevropského válečného nasazení, které já považuji za velice nebezpečné, ale pojďme dál, jestli můžu, pojďme do Švédska.
1: Já bych tomu řekl ještě jednu poznámku, když mluvíš o těch sousedech. Na AB mluví Pavlův kolega ze školy a dotkne se tam postavy Radovana Procházky. Já bych k němu řekl jenom takový detail. My jsme si kdysi dělali trošku tak legraci z Procházky, protože on měl velikou pivku na Němce a neustále mluvil o tom, že je potřeba prostě k těm Němcům přistupovat velice ostražitě, když to tak jako diplomaticky opíšu. A s odstupem let já si říkám, že ten člověk zase vzhledem ke své životní zkušenosti, obrovským životním zkušenostem, že ten člověk prostě něco cítil v kostech a za ty hlupáky jsme byli my. No.
0: Máš na mysli Radovana Procházku, vlastně člověka, který přišel v roce 1990 vlastně po tom převratu a měl na starosti vojenskou rozvědku, jestli to říkám já správně, když tak mě oprav. Ano, říkám to dobře. A spekuluje se o tom, jaká byla pozice vlastně Petra Pavla v té době, když on měl na starost tady toto velení, abych to uvedla do pořádku. A nás čeká třetí díl, ještě závěrečná část rozhovoru v sobotu s panem Pavlem Benešem. Můžu tedy dál?
1: Ano.
0: Děkuji za doplnění já jsem to zaslechla už z více stran, že ve Švédsku se ta jakási rusofobie dostala do takových dimenzí, že tam švédská vláda začala se starat o to, aby měli dostatek míst pro hroby, pro své padlé. Už zachází podle řady lidí, co já to čtu, tak do extrému pro 500 000 Švédů v případě vypuknutí války. Dokonce se do tady toho úsilí těchto příprav na možnou válku a to, jak se bude Švédsko chovat uprostřed té války, zapojila i církev. Má nás to vyděsit, nebo to máme opět považovat za jakési vehnání občanů do jakési poslušnosti a přípravy na tu válku, aby se nespěčovali svým vládám, protože já si to jinak neumím představit.
1: Já k tomuhle nemám skoro co říct, protože předtím stojím v takovém němém úžasu a napadlo mě jenom, že vlastně z toho strachu a strašení válkou profituje samozřejmě vojensko-průmyslový komplex, ale přiživují se na tom i vlastně farmaceutický komplex, ten energetický komplex nezůstává pozadu, všechno to financuje bankovní komplex a jako pijavice se na tom živí mediální komplex. To je ta pětice komplexu, kterou definoval pan generál Petr Pelc a je to velice inspirativní. Já se tady z toho domnívám, že vlastně ten pohřebnický průmysl nechce zůstat pozadu a chtějí být taky si na tom hrábnout. Možná ty církve se na tom taky chtějí přiživit. Tady dochází k takovému vysávání toho státu tím, že se vlastně platí ty nenaplněné kapacity, že jo? Ten průmysl chce být placen za to, že uchovává nějaké výrobní prostředky, aniž by je využívalo reálně, takže pohřebnictví zřejmě chce taky jako být připraveno, to znamená, chce si taky ukousnout z toho rozpočtu, který je dán prostě tím válečným šílenstvím, že je nepošlou do správných mezí ty lidé, že ta společnost prostě je, na to nereaguje nějak, mě dává takový určité oprávnění se domnívat, že ta společnost je, jak kdysi definoval Erich Fromm, nekrofilně zaměřená, nikoli na život, ale prostě je v těžké dekadenci, depresi, prostě v těžkém úpadku a prostě, že vůbec se může víc debata na tenhle ten způsob, mně prostě připadá něco šíleného.
0: No, já ti zkusím nastínit úhel pohledu, který zajímá mě, protože my jsme přece vstoupili do NATO s tím, že jsme v nejbezpečnější alianci a že se nám nemůže nic stát. A pojďme tedy k tomu Švédsku, protože Švédsko pod tlakem toho, co se odehrávalo prakticky, nebo začalo odehrávat to v roce 2022, vstoupilo do NATO a bylo to dřív, to bylo prakticky nemyslitelné. Tak já se tě ptám, jakou důvěru mají občané Švédi vůči NATO, když se nebouří proti tomu, jak se k ním chová jejich vláda a kdy jsou ty hranice mezi normálním civilním přístupem přípravy nějaké bezpečnosti a vyvoláváním strachu a v podstatě zpochybňování důvěry v NATO.
1: Tady to zase hraje roli, v podstatě bych řekl, negramotnost obecná, jo. To školství v rámci Evropské unie jde opravdu do kytek. Dokonce jsem se dozvěděl, že nějaký soud pravil, že učitelé nemají nárok na osobní čas žáků po vyučování. To znamená, že nemají právo po nich vyžadovat psání domácích úkolů. Můžou jim je uložit, ale nemůžou to po nich vyžadovat, protože nemají nárok na soukromý čas těch žáků. No tak to je cesta prostě do pekla. Tady, co se týče té složky vlastně té obrany, myslím si, míříme asi k té civilní obraně, že jo, která se tady vlastně přesouvá jako pod tu armádu a měla by vlastně zůstat pod vnitrem. Já si myslím, že to
0: zanedbání... Ano, u nás v České republice, teď se dostáváme domů, ano.
1: Zanedbání této složky bych řekl, že svědčí o tom, protože si nemyslím, že všichni politici jsou úplně bezsvědomí, tak se domnívám, že oni vědí, že jde o určitou jenom strašidelnou hru a že vlastně těm lidem nic nehrozí a že jde jenom zase prostě o to, prostě ty lidi nějak vyšťavit a přiživit se na nich. Ale ještě zpátky k tomu NATO. To Švédsko nikdy nebylo neutrální ani za druhé světové války. Prostě ty Němci by tu válku velmi brzo prohráli bez švédský rudy a bez švédských kuličkových ložisek, že jo, to je známá věc. To bylo od nich jako velice pokrytecké. Oni vstupují do NATO s takovými válečnými úmysly, aniž by si vlastně přečetli tu základní smlouvu, zakládající smlouvu na to, co je Washingtonská smlouva a tam se v prvním článku, který obsahuje jediný závazek, praví, že státy se zavazují všechny spory řešit jednáním a že odmítají i, že se zdrží i hrozby silou. Čili oni dělají úplně všechno proti tomu, úplně obráceně. Takže potom vlastně ta doba, začátek 21. století asi se vyznačuje tím, že přestávají platit prostě jakákoliv pravidla a dané slovo nemá vůbec žádný význam a podpis něčeho už prostě vůbec ne. Takže tady se v podstatě to pokrytectví je nejsilnějším, vlastně nejvýznamnějším znakem této doby.
0: No, ano, nemusíme zůstávat u Švédska, protože správně si řekla, že NATO je obranný pakt a my sledujeme poslední dva roky stále intenzivnější útočnou snahu válečnou ze strany Evropy jako takové, protože Donald Trump přece tu válku chtěl zastavit a stojí to stále proti tomu koalice ochotných a tak dál, ale já bych se chtěla ještě dotknout a už míříme dál toho, co se odehrává u nás, pokud je o tu civilní obranu, protože u nás se stalo to, že já, abych to zase přečetla správně, říká se tomu pokos, je to, je to v podstatě příprava občanů k obraně státu, tak teďka vláda ten pokos vlastně dává pod armádu a ne pod civilní řízení ministerstva obrany, dává to pod generální štáb armády a údajně kritici říkají, že vlastně je to špatně a jsou ve hře jakési šetřící momenty, že by se měly snižovat stavy. Co o tom víš, nebo co by si nám k tomu mohlo říct? Co ty říkáš? Jsi na straně těch kritiků, jestli by to mělo zůstat nadále pod tím civilním rezortem na obraně, anebo je ten přesun pod tu armádu jaksi efektivnější, jak oni nám říkají?
1: No rozhodně za kritickou infrastrukturu odpovídá ministerstvo vnitřní bezpečnosti, to znamená u nás ministerstvo vnitra a tak dále. Má to zůstat civilní záležitost. Jediné, co mě v této souvislosti napadá, je, jak se třeba teďka mluví o té nové nemocnici, že to bude vojenská nemocnice a tak dále, tak mám pocit, jestli to není zase takové jako účetní kouzlení s těmi náklady, s těmi procenty, prostě, že se bude spousta věcí připisovat jako do těch nákladů, aby neměli problémy prostě s těmi mešu generály, který prostě počítají jenom ty procenta a ty penízky. Takže se tato agenda, že se přesune pod obranu a že se to bude vykládat, jako že to je prostě ten příspěvek do toho NATO, já fakt nevím. Podle mě to smysl nedává, ale nejsem odborník v této oblasti. Nicméně myslím si, že kritická infrastruktura zahrnuje i integrovaný záchranný systém a tohleto. Takže tady je to takový trošku schizofrenní opatření, podle mě.
0: Já jestli tady k tomuto tématu už nic nemáš, tak bych se posunula ještě mimo Evropu a mimo nás a to k tématu FBI. V Americe došlo k takové zajímavému posunu ze strany Spojených států amerických, respektive Keše Pateli, ředitele FBI. A já se tě chci zeptat, zda jde o jakési pragmatické rozhodnutí, protože on chce navázat spolupráci s Čínou i s Ruskem z důvodu zvyšující se kriminality a to po všech stránkách, ať už jde o, já nevím, drogy, pašování zbraní a tak dále. Zdá se ti to správný přístup a posun, který je nebývalý, protože Čína samozřejmě je jako ten největší soupeř pro Ameriku v současné době. Co na to říkáš?
1: Já velice, v podstatě téměř já sám, když vidím konečně racionální, velmi rozumný, promyšlený krok. Vzpomněl jsem si v této situaci na Miroslava Polorejcha, který na konci života psal takové zajímavé statě v tom smyslu, že ty dvě největší, nebo ty největší velmoci, že jsou odsouzeny ke vzájemné spolupráci. Odsouzeny v tom smyslu, chtějí-li zachovat život na zemi, tak musí přestat hrozit tím, že tu zemi rozflákají, ale že tady čelíme mnoha výzvám, které každá země jednotlivě může ten svět zahubit. Ale pohnout ten svět trošku k lepšímu, tak v tomto směru jsou odsouzeny prostě ke vzájemné spolupráci. Čili já to vidím jako v intencích těch velikých přání a tužeb Miroslava Polorajcha a nejenom jeho, že tady konečně oni se chytli za nos a řekli, my máme ale tady mnoho problémů, který prostě sami nevyřešíme a musíme si vzájemně pomoci. To znamená, že jsou-li to věci kriminálního charakteru, dochází tady i ke srovnání měřítek určitému, což je proces přesně opačný tomu negativnímu používání dvojího metru. Jo. A čili má to mnoho takových sekundárních a terciárních velice dobrých přínosů a já jenom doufám, aby tento trend vydržel.
0: Já si myslím, že budeme to sledovat samozřejmě určitě a Protože, jak jsem hned v úvodu řekla, pokud nemáš k tomuto tématu, které jsme nastínili, že se odehrává něco nového, pozitivního ve Spojených státech amerických směrem k věčným rivalům, tak pokud tomu nic nemáš, tak já bych tě poprosila, když jsme dneska večer ne v Havlíčkově Brodě, ale v Místku u profesora Jana Kellera, jestli byste nám mohli spolu představit knížku, kterou si vybral. Takže já bych přivítala pana profesora. Já vás pěkně zdravím, hezký večer.
2: Dobrý večer, já zdravím
0: dobrý večer.
2: Svítku Místku, protože my jsme jedno město, neboť nám vysychá řeka Ostravice, která nás v minulosti rozdělovala. Co se týče té knihy, já nevím, jestli se to dá ukázat na kameru.
0: Ano, vidím to dobře, takže i diváci můžou správně vidět tu vaši knižku.
2: Jejím autorem je francouzský historik a spisovatel Olivier Delorme. Ona se ve francouzštině jmenuje 30 důvodů, proč odejít z Evropy. V českém překladu se tam dalo, proč odejít z Evropy, aby bylo jasno, z čeho se má odcházet. Já to řeknu asi ve třech bodech, velice stručně. Když se budovala Evropská unie, tak se zdůrazňovala tři hesla. Za prvé, bude to záruka míru. Za druhé, bude to garant hospodářské prosperity. Za třetí, bude se prohlubovat demokracie. Dneska jsme svědky za prvé militarizace Evropy, za druhé hospodářského úpadku, a za třetí prohlubuje se ne ani tak demokracie, jako spíše kontrola a dohled nad obyvatelstvem. No a Alain Delorme v té knižce, protože je historik, tak ukazuje, že se to neobjevilo zčista jasná, ale že hodně z toho bylo už od začátku v konstrukci Evropské unie a obou jejich předchůdkyň tak trošku zaklíčováno. Jenom velice stručně z jeho knihy k prvému bodu, k bodu garance věčného míru. On tady cituje slova Altiero Spinelliho, což byl významný italský politik a jeden ze zakladatelů předchůdkyně Evropské unie, který pronesl 12. dubna 1953. Nelze to říci veřejně, ale faktem je, že Evropa, má-li se zrodit, potřebuje silné rusko-americké napětí, nikoli uvolnění. A aby se upevnila, bude zřejmě potřebovat válku proti Sovětskému svazu a schopnost vést ji ve správný okamžik. To je z roku 1953. K bodu číslo 2, to jsem tam našel taky z roku 1953. Dneska si někteří lidé myslí, že je naprosto novinka, když jsme byli odříznutí od východních surovin, abychom mohli kupovat o něco drahší americké suroviny. Takže co se tady píše k tomu? Poté, co si Spojené státy vynutili nahrazení velice kvalitního polského uhlí americkým uhlím, jehož měli nadprodukci, poskytli Evropskému společenství uhlí a oceli roku 1953 půjčku, jejíž podmínkou bylo zvýšení nákupu uhlí ze Spojených států, jehož cena byla navíc snižována subvencemi na přepravu. Konečný výsledek, Spojené státy vyvezly svou nadprodukci, zatímco země Evropského společenství uhlí a oceli museli uzavírat vlastní doly. Takto Evropa funguje od samého počátku, říká autor. A teď k tomu bodu číslo 3, prohlubování demokracie. On, i když nebyl nikdy v evropské instituci, ani jako poslanec, ani jako zaměstnanec, tak má velice dobré informace. Zase cituji. V každém evropském procesu se předběžně vyloučí kontrola ze strany jakékoliv autority vzešlé ze všeobecného volebního práva. Technokraté v tajnosti připraví dohodu, ta je pak prosazena skrze orgány vzešlé z voleb s odůvodněním, že na ní nelze změnit ani čárku, jelikož by se tím celá dohoda zpochybnila a že její odmítnutí by vyvolalo obrovskou katastrofu. Pokud máme ještě minutu a půl,
0: ano, určitě.
2: Tak jsem našel něco ke konfliktu na Ukrajině. Ta knižka je stará 10 roků, oni

0: Novou hranici z roku 395 mezi západořímskou a východořímskou říši. Tuto linii od středověku prodlužovali přes Ukrajinu až k Baltu výboje řádu německých rytířů, poté války Poláků a Litevců proti pravoslavné ruské moci, která se považovala za pokračovatelku Byzance, a nakonec rakouský a německý imperialismus v rámci Drang nach Osten. Pro tohoto evropského minotaura není nic naléhavějšího, než provokovat Rusko na Ukrajině a vyhlašovat vůči němu hospodářské sankce, zatímco NATO současně přiživuje vojenské napětí svými projevy a agresivním postojem. A to ve chvíli, kdy islamistické nebezpečí ohrožuje nás stejně jako Rusko, píše autor počátkem roku 2017.
1: Ale to už se, pokud jde o tu islamizaci, tak se to od toho roku 2017, bych řekla, posunulo ještě k daleko většímu nebezpečí.
0: No to bylo čerstvě 2 roky ano. Po té velké migrační vlně. Ano. Od té doby jsme toho prožili mnohem víc. No.
1: Přesně tak. Já vám moc děkuji. Já si myslím, že je to nesmírně, i když je to knižka, jak říkáte, skoro 10 let stará, tak je aktuální a zapadá do současné doby, protože ten tlak na tu federalizaci, tak jak říkáte v tom prvním bodě, tak to tam samozřejmě vidíme a cítíme a je zajímavé se podívat a ohlídnout zpátky. Děkuji moc za pomoc a představení.
0: Předmluvu ke knize napsal autor a byl velice potěšen, že vyšla v češtině a že to tady někdo bude číst. Protože autor to nemá ve Francii jednoduché.
1: Děkuji za přiblížení. A
2: doslov k této taky knížce napsal pan profesor.
0: Ale já to jednoduché.
1: Děkujeme moc za představení knížky i za to, že jsme mohli vidět autora, který nám ji představil, autora teda do toho doslovu. A já, pokud máme ještě chvíli čas, tak bych, pokud diváci posílají dotazy, tak bych poprosila Jana Schneidera. Honzo, prosím tě, ujmeš se své klasické ještě role, odpovíš na otázky našich diváků, děkuju.
2: Nepodvolení zdraví paní Kateřinu a všechny sledující od Zlodějky, takže zdravíme do Havlíčkova Brody.
1: Zdravím, hezký večer.
2: Bylo by moc fajn, kdyby pan profesor Keller byl také pravidelným účastníkem na ABJ. To není otázka na mě.
0: Už jsem odešel.
2: Připojuji se k tomu. Tak, co na to mám říct?
0: Já jsem starý a nemocný.
2: To Šáder by mohl říct, kolik je v České republice mešit a muslimů, děkuji. Nemohl říct, nevím to, ale vím jenom jednu věc, že dlouze trvalé usazení muslimové nespůsobovali České republice, nebyli pro Českou republiku bezpečnostním rizikem. Naopak oni sami velmi neradi viděli nějaké přicházející extremisty. Takže ten počet je takový trošku jako zavádějící parametr. Co říkáte na vyjádření Zemana, že uvažuje o kandidatuře na prezidenta? No, já jsem rád, že je toto otevřeno. Já jsem v podstatě velice litoval, že při té poslední volbě pan prezident Klaus se neodhodlal k tomu být zvolen, protože já jsem si říkal, že by v jeho případě stačilo, kdyby tu kandidaturu ohlásil a nemusel by dělat vůbec žádnou kampaň, a že by na tom hradě vál trošku jiný vzduch, jiný vítr. Pane Schneider, co víte, prosím, o tom, že 68 ze západu byly už na hranicích západní tanky? Mockrát se o tom psalo, no, opak je pravdou, v roce 68 naopak vojska NATO byla stažena asi do 50 kilometrů od hranic, aby náhodou nedošlo k nějakému nechtěnému střetu. Čili tam opak byl pravdou, ta věc byla domluvená a byla v podstatě provedena technicky velmi čistě. Dobrý večer. Bylo by, prosím, možno srovnat Petra Pavla s Václavem Havlem? Objevují se pokusy o jejich přirovnávání. Rád bych znal názor pamětníka. Děkuji. No, já nevím, těch srovnání by bylo hodně. Já, když to srovnám z minulosti, tak

0: v té době, kdy se Václav Havel zastával jako lidí z undergroundu, kam jsem patřil, no tak pan nynější prezident Pavel se naopak cvičil v tom, aby nám šel po krku, takže asi to takhle řeknu. Možná tam se najdou i nějaké styčné body, souladné, že třeba oba jsou muži a tak dále, ale to jsou prostě takové věci jako velice marginální, to základní srovnání, na to asi tady není prostor a já se na to ani necítím být velmi kvalifikován. Nicméně musím říct, že u obou osob nastaly v jejich životě velmi zajímavé zlomy. Havel nebo Pavel, oba stejní lháři, blbci a prospěcháři, no tak to tady asi nemusíme říkat. Podle mě, kdo neumí říci nic pozitivního o Václavu Havlovi, není práv ani kritiky. To též platí samozřejmě o Petru Pavlovi. Kdo není práv říct o něm něco pozitivního, tak by neměl ani kritizovat, protože to je pak jednoznačně předpojaté. Já třeba o Petru Pavlovi musím říct, že umí šplhat po laně a jezdit na motorce. Už jste slyšeli vyjádření tajemníka Rutteho, který veřejně vyhlásil, že Rusko je velké jako Belgie a Nizozemí, čím chtěl vyhlásit, že Rusko se dá snadno dobít. No tady by mělo být asi tvrdý i když ono to je takový freudovský dobít. Ten Rutte, takhle, kdyby Rusko bylo citlivé na mlácení hubou, třeba u Rutteho, tak už by bylo dávno na lopatkách. Tak, máme tam ještě něco. Nikdy neměla být schválena přímá volba prezidenta ČR. No tak, Kateřino, to je tvoje téma. K tomu bys... No,
1: samozřejmě, já bych byla velice ráda, kdyby se ta volba vrátila zpátky a upřímně musím říct, že jsem nechápala kolegy, že se k tomu nechali v tom roce, kdy to bylo 2012, tuším, že se k tomu nechali dotlačit a považuji to za obrovskou, obrovskou chybu, která a tam se datuje to prvotní rozpolcení naší společnosti.
0: Co si myslíte o tom, že se mezi některými lidmi šíří hypotéza o tom, že neexistují jaderné zbraně? Není to součást nějaké propagandy? No, to je spíš součást nějaké demence. Zeptejte se v Hirošimě. Pavel umí jezdit na motorce, však už ji položil. No tak ano, položil, no, tak zase ji zvednul, tak jako umí, no, možná. Mám ještě něco kloudného? Tak, když Pávek navštěvuje školy, tak ho tam snad někde musí vpustit. Takže ředitelé s tím souhlasí. Stydím se za tyto občany, kteří vedou naše školy. Podpis, takhle ten prezident, proč by nemohl jít do školy, ale opravdu by se neměl dopouštět nebo neměl by tam být v roli šéfa opozice, takhle to řeknu. Jo. Měl by, když přijde na tu školu, tak by měl, jak říká, reprezentuje stát navenek a on se zapřísahal, že zastává mandát v intencích mandátu, který mu dala vláda, takže pan prezident Pavel jeli na škole, měl by mluvit v intencích vládní politiky. Jestliže tak nečiní, ředitelé nejsou oprávněni ho tam vpouštět. Pane Schneider, ukecejte pana profesora, on není ani starý, ani chorý, je chytrý a má výborný smysl pro Boha živého, ať je ho víc vidět. Tak já vám ho aspoň ukážu, ať je ho víc vidět. Vidíte, jak se tváří, on potřebuje prostě oslovit a přemlouvat. No.
2: Já už jsem řekl několikrát, že kromě své fotogeničnosti nemám co nabídnout. Navíc mám vysoký plán.
1: Já vám děkuji oběma pánové, moc ráda jsem poznala takhle poprvé osobně, když na dálku pana profesora Kellera. Děkuji za to, že přispěl do dnešního pořadu Jsme ve válce a vlastně podpořil tuto knihu a já si myslím, že jsme vyčerpali nejenom otázky, ale také čas a chci moc poděkovat. To místo u tobě, Honzo. A přeji hezký večer vám oběma a také našim divákům.
0: Hezký večer.
2: Hezký večer.

Krásné pondělní ráno, vážení přátelé, vážení chcemíři, mí drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašich oblíbených komentovaných hraních zpráv a pevně věřím, přátelé, že jste si užili pohodový a super víkend, že se vám všem moc dařilo. My jsme s Barunkou, to je taková svatá povinnost a zvyk je železná košile, takže jsme byli na 52. země živitelce. Každopádně věřím, že jste také si užili víkend a jdeme na zprávy, které jsou tady opravdu děsivé. Představte si, co prohlásil Donald Tusk. Jo. Stydět by se měli ti, co Nord Stream postavili, nikoli v ti, co jej zneškodnili, řekl Donald Tusk. To řekl naprosto vážně. To je vidět, že ten člověk je za prvé poloviční Němec a že on se v podstatě ani nepovažuje za Poláka. Vy mě tady doplníte, co to znáte lépe než já, protože on patří ještě do té skupiny nějaké té odnože rádoby polské národnosti, která více tíhla vždycky k Němcům, ale já si teď za Boha nemohu vzpomenout v hlavě, jak se to jmenuje, ale vy to určitě budete vidět, takže čekám to v komentáři. A je to nebetyčná hloupost tohleto, protože veškeré hospodářské zázraky, které jsme zažili, zvláště od roku 2011, 2012 a postupné konjunktuře od roku 2013 až 14, kdy to vyskočilo opravdu nahoru, až do roku 2019, tak bylo jenom díky Nord Streamu, protože právě Německo a zbylé země měly velmi levné vstupní náklady a v té době jsme ještě byli schopni jakž takž konkurovat Číně a jihovýchodní Asii. Dnes ta situace je naprosto jiná, absolutně rozdílná a pokud se nepodaří v Německu vítězství AfD, a teď nemyslím v zemských volbách, myslím tím do Bundestagu a složení vlády s tím, že by paní doktorka Weidel byla, teď jsem chtěl říct říšskou kancléřkou, tak jsem to polkal na poslední chvíli. No, víte, co tím myslím, přátelé? Tak to teda bude opravdu velice, velice špatné. O víkendu jsem vám tady dával kávu s Vojtěchem, která byla jedna z nejdelších, ale také jedna z nejúspěšnějších a za to vám chci poděkovat. A tam jsem říkal článek, nebo respektive jsem rozebral úplně na atomy článek typu mýtus o dávkách padá. Cizinci už tvoří více než pětinu české pracovní síly, konkrétně 22%. A teď tady snůška těch lží, poloprav, tam mýtů o tom, protože jestli teda nějaký mýtus tady paní slečna redaktorka Cezarová chtěla vynést na světlo světa, tak jsou přesně ty mýty, co ona tam vyjmenovala. To znamená, v podstatě to není pravda. Důchodový systém skutečně nestojí na cizincích v žádném případě. Na to neexistuje žádná relevantní studie a takhle bych mohl pokračovat, ale já jsem to všechno vyvrátil právě na kávě s Vojtěchem, tak se na ní podívejte, pořád ještě je káva otevřená, ještě není uzavřená pro skupinu čtvrtého odboje, takže se můžete kouknout. Vyšší platy, levnější energie a obří schodek. Příprava rozpočtu jde do finále. No, musím říci, že tohle je věc, které se velmi děsím, protože jsem sledoval ty pořady o víkendu z politiky napříč politickým spektrem a musím říci, že opravdu já jsem absolutním odpůrcem toho schodku, který se plánuje pod 400 miliard, i kdyby měl být pod 300 miliard, jakmile to není vyrovnaný rozpočet, tak nebudu spokojen. Ovšem na druhé straně já nejsem teoretik, já jsem ekonom praktik, to znamená, já si plně uvědomuji, že to nejde ze dne na den a že to, co se tady vytvořilo za dluh v těch absolutních číslech za vlády Petra Fialenka, tak je něco prostě neskutečného. Jo? To znamená, můžeme se tady bavit o teoretické ekonomie, ale to je úplně k ničemu. Důležitá je teď praktická ekonomie a ta skutečně se může podařit ve chvíli, pokud ten vyšší schodek se takzvaně neprojí. To znamená, dá se to na investice, na skutečně prorůstové investice. A prosím pěkně, prorůstová investice není zbrojení. Jo? To je velmi dočasná záležitost a prorůstová ve chvíli, kdy chcete někoho napadnout a tím něco získáte. Pak ano, pak to zadlužování by mělo smysl. Ale v tomto případě určitě nikoliv. Starosta italského Coma Alessandro Rapinese zakázal jízdu na kole v historickém centru města. Učinil tak poté, co jej samotného na ulici srazil cyklista. Zákaz, který sklízí negativní kritiku ze strany občanů i politiků, vejde v platnost 1. září. Podívejte se, to ale není žádná novinka. To je věc, která například v Českém Krumlově
je úplně běžná. Samozřejmě pokud to město je prázdné, je večer nebo mimo sezónu, tak si tam můžete jezdit na kole, ale jinak městská policie vás vždycky přibrzdí a řekne vám, abyste to kolo vedli. Ono se tam totiž skutečně na kole jezdit nedá, takže se není čemu divit, že toto nějaký starosta města, zvláště v tom historickém centru udělá, to není nic zvláštního. Představte si, poručíme větru, dešti. Vyprahlý Kazachstán zkouší uměle vyvolávat déšť. Nejsou zdaleka jedinými, kdo to zkouší. Není to poprvé ani naposledy. A hlavně to skutečně lze. Za určitých okolností můžete vyvolat déšť různými chemickými reakcemi a tak dále. Na druhou stranu, jestli to potom má nějaký význam z nějaké dlouhodobé perspektivy, to netuším, daleko lépe se samozřejmě dělá třeba hezčí počasí, že rozprášíte ty mraky a tak dále, ale tady to asi nebude mít nějakou valnou, si myslím, budoucnost. Putin je připraven jednat o míru. Podmínkou je uznání situace na bojišti. To se nemění, to je pořád stejné. Rusko má své cíle, ty jsou jasně vytyčené a dané a pokud budou splněné, tak samozřejmě Rusko nemá potřebu nadále pokračovat ve válce na Ukrajině. Teď se podržte. Šéf syrského rodinného klanu v Lipsku, takže v Německu, má 32 právoplatných dětí. Přídavky u takového počtu potomků činí přes 2 miliony ročně. Slyšíte správně, přátelé. To je prostě neskutečné. To je to slučování rodin. To je to, co mnozí mi píšete, že to nechápete a proč proti tomu v České republice nebojujeme. Protože více než 75%, to, co je v poslanecké sněmovně, a bavili jsme se o tom ještě s Jindrou, je implementace těch některých velmi hloupacatých zákonů z Evropské unie nebo z nařízení Evropské komise. Jo, to znamená, jsou to ty evropské zákony, které jsou vlastně nadřazené těmi českými zákony a to je špatně. České zákony by měly být nadřazené právě naopak těm evropským. Ukrajinští vojáci využívají výcviku v Německu k dezerci. Jde už o stovky případů. Překvapuje to někoho ještě, že ti kluci nechtějí umírat za nějaké rádoby ideály, tady o žádné ideály nejde a já na to rovnou naváži. Víte, proč nemohou prý být volby na Ukrajině? Už neříká Volodymyr Zelenský, že by je nešlo uspořádat. To by šlo. Ale už říká, že by to rozdělilo Ukrajinu na několik částí. Ale to je přesně to, o čem my se tady bavíme celou dobu a ve všech těch historických knihách to je. Ukrajina jednotná byla pouze v případě KSS, to jsme si říkali v těch dvou videích historických, která se vám moc líbila na archivu doktora Vajíčka. Kdo nemáte archiv doktora Vajíčka, tak si mě přidejte na YouTube. A je to přece jasné. Je to něco podobného, jako to bylo s Jugoslávií. Musíte mít tvrdou ruku a rozdělený národ, že každý něco dělá navzájem, se nezbytně potřebujete. Tudíž nedokážete bez sebe žít. To je jediná možnost. A tvrdá ruka. Klidně tomu říkejte diktatura. Ale když se bavím s Ukrajinci, kterým je 50+, nebo třeba 55, 60 let, tak mě říkali, že nejlépe se měli za Sojuzu. A to neříkám já, to říkají oni. Tak asi na tom něco bylo. To se bavíme o industrializaci, o sýpce. Podívejte se teď, jaké jsou tam obrovské potíže a ještě budou. Peklo ze Souty míří na další místa. Ochrana evropských hranic kolabuje, varuje bývalý pohraničník. Ano, samozřejmě, že to kolabuje, samozřejmě, že to bude ještě horší. A Maroko se nechalo slyšet, že se zbavilo lidí, kteří nechtěli ani. A zločinců a tak dále. Tak si asi umíte představit, jak tady budou vypadat ty vánoční trhy už tento rok díky některým takovýmhle chirurgům a inženýrům z dovozu. Myslím, že se má hlavně Německo na co těšit. Ale přátelé, nespívejme si, že nás se to netýká, že my jsme z toho venku. To by bylo velmi liché, protože nás se to naopak velmi týká a může to být dřív, než si vůbec myslíme. Japonce děsí zrychlení inflace. Země se potýká s dopady války na Blízkém východě. Drahá ropa kvůli válce na Blízkém východě začíná drtit japonské spotřebitele. To je úplně přesné. My si tady dlouhodobě říkáme, že uzavřený Hormuz je primárně na jihovýchodní Asii,
obrovský dopad, ale samozřejmě druhotný dopad je na nás, protože je tam ten tlak na odběr z Ruské federace směrem do Číny například a do Indie a to zpracování následné a poté tedy ten sekundární trh. Ale Japonsko vůbec totiž není drahá země. Tam, když jdete do supermarketu, tak i na přepočet našich peněz úplně koukáte. Ale to, že Japonci jsou zadlužení sami sobě, je přece známá věc a je to jedna z nejpředluženějších ekonomik světa. A i když mají novou premiérku, o které se mluví jako Margaret Thatcher, a já toto srovnání nemám rád, protože podle mě Margaret Thatcher byla jedna, jediná, žádná jiná už nebude, tak to evidentně nějak zvlášť nezabírá. Ovšem, toto vás pobaví, přátelé, a nejde o for. Ukrajina vyhraje, řekl německý ministr zahraničí v Kyjevě. Já si vzpomínám, tohle říkal také jeden ministr v Německu, jmenoval se Ribbentrop, a sekundovali mu k tomu ostatní, no a jak to nakonec dopadlo, tak všichni víme a tady to nebude jinak. Apple zaplatil v České republice na dani z příjmu 173 milionů korun. Nezlobte se na mě, ale to je naprosto k smíchu. To je úplně směšné. Když se podíváte, kolik ta společnost zaplatila například v Irsku, Google a další, tak to jsou částky v desítkách miliard. A na přepočet ve stovkách miliard korun. Takže asi je cosi snilého království českém a měli bychom na tom pracovat. Novela lidem prozradí, zda neberou méně než jejich kolegové. Týkat se to bude dokonce i benefitu. No, nevím, jestli to je v pořádku, abych věděl, kolik bere můj kolega, ale pokud vykonáváme stejnou práci, samozřejmě, kde se to normuje nějakým způsobem, tak by to mělo být stejné, to samé mezi muži a ženami. Na druhé straně jsou určité věci, o kterých se veřejně nemluví, protože člověk je tvor závistivý. Takže nevím, byl bych tomhle tom asi opatrnější trošičku. Spíš by neměli lhát o tom, když vás do té práce berou, protože tam jsou ty platy úplně nesmyslné, o tom se dozvíte, že to je úplně jinak. Stát má přestat protiprávně sledovat lidi, řekl soud. Po půl roce se nic nezměnilo. Ano, chystá jen zmírnění. Česká republika nelegálně sbírá data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. Rozhodl soud a vyzval stát, aby situaci urgentně napravil. Hnutí ANO prosazuje formou poslaneckého návrhu novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. Navrhuje pouze zkrácení doby, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Což je podle oslovených advokátů nedostatečné. No samozřejmě, to je nedostatečné. Samozřejmě, že tohle je úplně špatně. Něco takového by se nemělo dít. Energetická krize se vrací na plné koule. Situace s plynem je tristní. Co čeká Evropu a nás? No nic dobrého, přátelé. To si řekněme otevřeně. Zásobníky jsou plné některé jenom ze dvou třetin. A pokud přijde tuhší zima, tak máme obrovský problém. To není jako před 4 lety, kdy se s tím strašilo a ty zásobníky byly velmi rychle plné. Teď ten problém skutečně může nastat. A nejhorší na tom je, že to není o tom už za kolik. Ale kde to vzít? Protože bez Ruska jsme v tomhle tom úplně vyřízení. Macron slíbil Zelenskému střely do protizdušných systémů. Babiš nyní nepřemýšlí o možném kandidátovi na prezidenta. USA zavedly clo na kanadský dovoz. Tak teď jsem vám přečetl 3 po sobě jdoucí zprávy. Každopádně, co se týče střel do protizdušného systému, to by mě zajímalo, kde Francie chce vzít, že jich samo má málo. A co se týče o kandidátovi na prezidenta, to by Andrej Babiš měl přemýšlet velmi rychle. Jinak tady potom zbylých dalších 5 let až do roku 2033 budeme mít admirálního generála. Německý regulátor obdržel oznámení kvůli chytrým brýlím. Přibývá obtěžování. Ano, to je pravda a musím říct si, že tohle to vůbec nechápu a rozhodně na to nikdo nemá právo. Já se neumím představit, že bych chodil po ulici, měl od nejmenované společnosti chytré brýle a jako jedna redaktorka vyhozená z České televize nebo odejítá z České televize bych tady naháněl politiky. Poslanci po vetu prezidenta znovu posoudí spornou novelu k veřejným rozpočtům. No znovu ji schválí samozřejmě.
Západní rafinérie čeká další útlum. Evropa dle analytiků přejde až o pětinu kapacit. Rafinérie v Evropě a Spojených státech čelí navzdory aktuálnímu vytížení dlouhodobě nejistým vyhlídkám. Investoři jsou stále méně ochotní vynakládat velké částky na zařízení, která by se mohla stát ekonomicky nevyužitelnými ještě před koncem své životnosti. Některé provozy tak namísto modernizací čelí uzavření. No to je samozřejmě špatně. To asi nemusím víc komentovat něco takového, protože někdy už opravdu nemám slov. Finance konsolidujeme, až budeme mít perfektní nemocnice, řekl Andrej Babiš. To může na první pohled vypadat jako moc hezké gesto, ale já s tím nesouhlasím. To nemá s nemocnicemi nic společného. Delikventi v Anglii a v Novém Walesu by mohli dostávat léky tlumící libido. Podívejte se, v Anglii to koluje, já jsem si myslel, že to je fake news, hoax a že to je dezinformace, ale není. Koluje leták několika stránkový, co dostávají ti lékaři a inženýři z Eritreje, když připlují do Spojeného království, jak se mají chovat k ženám. Musím říct, že jsem byl naprosto v šoku. Tak, ruské provokace vyostřily postoj Londýna k Moskvě. Už přiznává, že podpora Kyjeva je velmi rozsáhlá, tak to nemusí nic přiznávat. To říkáme celou dobu. To, že naše mainstreamová média tvrdila, že tomu tak není, ještě neznamená, že to není pravda. Naopak, nebo respektive opak je pravdou a v tomto případě je to přece naprosto jasné, přátelé. To znamená, Spojené státy a Spojené království, nebýt jich, tak válka na Ukrajině by ani nevznikla. Tak. Tak nějakou pozitivní zprávu, toto je velmi pozitivní zpráva. Zlato je 4000, téměř 700 dolarů za trojskou unci, takže posílilo opravdu rasantně o 650 dolarů a z toho já tedy mám obrovskou radost. A co vy, přátelé, napište mi do komentářů. Další problém pro Severoatlantickou alianci. Polovina Francouzů podporuje kandidáty, kteří mají s aliancí velký problém, jako je třeba Marine Le Pen a Bardola a další. Není se čemu divit. Je to úplně stejná situace, jako je v Německu, takže asi těžko jim tady to někdo může vyčítat. Za to si všechno můžeme sami. Takže tak, přátelé, pište do komentářů vaše názory a postřehy. Já vám všem přeji krásný den, úspěšný den a na kávě s Vojtěchem. Na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a jistě si vzpomenete, kdy jsme tady před rokem, rokem a půl, měli sbírku na regionální rozvojový fond zapsaný spolek na skutečného disidenta pana Popelku a tehdy se podařilo vybrat, tuším, že to bylo 188 tisíc, byly zaplaceny poplatky soudní, které byly potřeba. Jeho synovi se velmi pomohlo, peníze se poslali jeho bratrovi, protože pan Popelka měl zablokovaný účet a tak dále, tak bohužel se stala věc, že onemocněl rakovinou. Je to prostě holý fakt. Takže my jsme byli osloveni redaktorem z Parlamentních listů a byli jsme osloveni ještě jedním jeho blízkým přítelem, jestli bychom nemohli po druhé pomoci. My s tím problém s Vaškem nemáme, takže zasedla rada, tato jednomyslně schválila, takže pokud budete chtít pomoci panu Popelkovi, tak toto bude možné. Transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333 88 99 002/5500. Pokud nebudete chtít vidět, tak prosím pěkně provozní účet, který je ze zákona daný, 333 88 99 010/5500 a nejde o sbírku ve smyslu zákona. Jde o příspěvek a my posléze ty peníze předáme. Takže přátelé, bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Nedá se nic dělat, ale my se nevzdáme, je třeba pomoci. Děkuji vám, mějte se krásně a na viděnou.

jsem růži, na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce, proč právě tuto růži teď držím ve své dlani. Okvětní lístky rozložím na polštář a přitisknu si k tváři růž

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojím,

tak docházejí síly. Já pod jazykem cítím síru, víru ztrácím víru a to mě míchá. Minomety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109.

kamarád Pepa. Co po mně chcete, slečno z první řady? Vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla. Píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede,

Že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí, a já jsem tady, a ty zase jinde. Až umřem, říkej, že z nás měla. To pro tebe skládáme tyhle slovy. Na hrachu klečí.

Na jedno jsem vždy věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný anebo podobaný od neštovic, ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce.

0: Bylo, nebylo. Dávno tomu. Všichni na to už zapomněli, kdo nezapomněl, jen těžko vzpomíná. Narodil se malý Péťa do plukovnické rodiny a zatímco ostatní děti žvatlali, malý Péťa už ve 3 měsících směle vydával rozkazy. Pozor, pohov, vpravo, v bok, čelem, vzad. Taťka plukovník měl z kluka radost a kdyby se teprve nebatolil, už by ho sebou tahal na buzerplac. Tomu ale manželka zatrhla, protože jí dožíralo, že plukovník kluka na místo v kočárku vozil na procházky OTčkem a místo dudlíku mu na hlavu cpal plynovou masku s velkým filtrem. Když Péťa vyrostl do školního věku, rád tatínkovi leštil hvězdičky na výložkách. Leštil je tak poctivě, až se blištěli z vojenského útvaru daleko směrem k ústřednímu výboru KSČ, kde jednoho dne oslnili soudruha generálního tajemníka a ten pronesl velké proroctví.
1: Tady si někdo naleštil pěknou budoucnost.
0: A zde začíná naše pohádka. Přeskočíme všechno, co bylo nebo nebylo, jak jsme už dávno řekli, to si každý odpracoval a kdo neodpracoval, tak ten ať drží jazyk za zuby nebo si ho vezme na paškál Deník N, Seznam, Česká televize nebo nedej bože Fórum 24. Z malého Péti se stal král, poněvadž z Čech se stala monarchie.
1: Seděl na trůně a královal.
0: Měl fajn kamarády z dramatického umění a tak si jednoho dne usmyslel, že 3 z těch nejkamarádovatějších si vyzkouší, jak kamarádsky mu odpoví, když jim položí nějakou záludnou otázku. Nesměla být ovšem zase tak záludná, aby na ní ti jeho kamarádi neuměli odpovědět, protože ti kamarádi to s tou chytrostí měli tak akorát, tedy akorát tak, aby to nevypadalo, že jsou spíš vychytralí než chytří. Králův rádce, takhle je to, vymyslel tu nejlepší otázku na světě. Dvořané a poddaný lid se shromáždili jednoho dopoledne v trůním sále, kam si král Petr Pavel I. pozval Zdeňka, co s mizerným charakterem napsal a natočil spoustu úžasných filmů. Pozval Evu, co je příbuzná z holuby a ráda s nimi vrká na hradních nádvořích. A nakonec pozval spravedlivého Ondru, který podporuje dobré úmysly, co padají lidem na hlavy a dělají z nich mrtvoly. Všichni 3 před svého kamaráda krále Petra Pavla I. předstoupili, pěkně se uklonili, protože klanět to oni se uměli, nejen na jevišti, ale zejména, když za to klanění získávali příjemné výhody hodné nejlepších přátel panovníka. Ten pokynul jablkem a žezlem s korunou důstojně vraženou do moudrého plochého čela a hned začal.
1: Já vás mám rád, moji věrní. Mám vás rád jako svůj majestát. A tak se vás chci zeptat, jestli mě máte rádi i vy.
2: Ale jistě, samo sebou, to se rozumí. My vás milujeme, překřikovali se všichni 3 tak servilně, až je musel král přerušit, protože to začalo být trapné i jemu samotnému, což nebývalo zvykem. Neb i on byl významným představitelem státní trapnosti, tak výrazně významné, že na doporučení jeho rádce, takhle je to, nechal vyškrtnout slovo trapnost ze slovníku.
1: Dobře, mládenci a děvče, zeptám se vás každého jednotlivě.
0: Jak pak mě máš rád ty, Zdeněčku, kamaráde? Zdeněk se na vteřinu zamyslel, ale pak pravil jako laskavost sama. Já vás mám, veličenstvo, rád jako sám sebe. A protože sebe musí mít člověk nejraději, jsem vám oddán jako sám sobě. Mám vás rád jako svoje slova, svoje pohyby, jako své obecenstvo, jako autora a jeho moudrost, jako své umění, co mou moudrost povýší až k nebesům. A taky vás mám rád jako autorská práva, zejména taková, kde autorem byl někdo jiný, ale jmenovaným příjemcem jsem nakonec já.
1: Na krále Petra Pavla I. to bylo hodně obsažné. Ujistil se tedy jednoduchou otázkou, že pochopil Zdeňkovi city. Máš mě rád jako to státní vyznamenání, co jsem ti dal? Přesně tak vás mám rád, veličenstvo. Zakýval hlavou oddaně Zdeněk, ještě jednou se uklonil, opíraje se o chodítko a krále to potěšilo. Ten se tedy obrátil na Evu, která se po noční rozpravě s flaškou vodky trochu motala a oči jí šly šejdrem. A položil jí stejnou otázku. A co ty, Evičko, ty okrasohradní holubí letky, jak ty mě máš ráda? Eva s bledou tváří a pytli pod očima si škytla a odpověděla.
3: Já vás mám, generále, veličenstvo ráda jako vyplacenou smlouvu.
1: To se Petru Pavlovi prvnímu líbilo. Sám měl rád výplaty na různé účty. Hrával se svým poradcem, takhle je to hru na sumy. Takhle je tomu třeba položil numerickou otázku. 2,5 milionu dolarů. Král Petr Pavel I. hned odpověděl. Účet JP Morgan Private Bank dorazilo minulý týden. Pak zase on oplatil, takhle je tomu, stejnou otázkou. 7 milionů euro přišlo to teď v neděli. Takhle je to měl přehled, takže okamžitě odvětil. Goldman Sachs, ale musí se to ještě rozdělit mezi zúčastněné. Oba se takhle bavili, smáli se u toho a pošklebovali obyčejné lůze, že nemá ani tušení, v jakých číslech si to oni libují. Ale vraťme se k tomu poslednímu, na koho se s otázkou obrátil Petr Pavel I. Vraťme se k Ondřejovi, který byl jeho nejmilovanějším kamarádem. Tak pověř, Ondro, jak ty mě máš rád? Ondřej neváhal. Já vás, můj příteli, pane králi Petře Pavle I., mám rád jako hrachovou kaši. Z dvořanu vyšly citoslovce údivu. Eva si škytla, až si téměř ublinkla, Zdeněk zavrávoral u chodítka, tomu ujelo a na zem mu spadlo paraple, o které se opíral, aby nebylo vidět jeho pokřivenou páteř. Pak nastalo hrobové ticho. Král zíral na Ondřeje, jako by nevěřil vlastním uším. Co jsi to řekl? Ondřej tedy s jistotou sobě vlastní zopakoval své přátelské vyznání. Mám vás rád jako hrachovou kaši.
4: Ondřej, odvětil král, můj nejmilovanější příteli, ty mě máš rád jako kaši. Hrachovou.
1: Ty jsi se jistě spletl, dej si čas, nebuď tak unáhlený s odpovědí. Mohl bys mě mít rád třeba jako ty drony, co jste vyváželi na Ukrajinu, nebo jako ty peníze, co se z toho ztratili, ale jako hrachovou kaši. Ty malé, zelené, hnusné kuličky, co mi připomínají pubertu, ten odporný, zelený zásobník, co z něho po rozlousknutí vypadne munice, po které se člověk propčouká téměř do vesmíru. Tak. Kaše, ta rozňahňaná hmota s hnusným opečeným párkem a nedovařeným vajíčkem, ba co ještě hůř, s volským okem. Ty si děláš prdel, ne?
3: Ne, odpověděl Ondřej odhodlaně.
1: Tak, vypadni.
3: Cože?
1: Vypadni, povídám, zmiz z mého království.
3: Ale králi, příteli,
1: už nejsem tvůj přítel. Zmiz mi z očí. Hradní stráži, vyveďte toho drzého komedianta za hranice. Právě jsem mu odebral vyznamenání i státní občanství. Ven, povídám. Následky byly devastující. Ondru vyvedli za hranice, tam ho nakopali do zadnice. Král Petr Pavel I. zakázal výrobu, prodej a konzumaci hrachové kaše. Nakonec svůj zákaz rozšířil na všechny luštěniny, na fazole, čočku, boby soju a vůbec všechno, co pomáhá člověku ulevit si, když nastane zácpa. Z jeho rozkazu byly zlikvidovány všechny plantáže, záhony, zatčeni všichni pěstitelé. Lidé museli nosit kapsy na ruby, aby v nich nepřechovávali kontraband. Když přijel starý Habsburg z Rakouska na kus řeči o panování,
0: Hned si poručil čočkovou polévku a hrachovou kaši. Ale měl smůlu. Dostal jen křepelčí pečení, steak z velblouda a krajíc chleba z penamu. To už bylo v monarchii napětí, že se čekalo, kdy to bouchne. Lid trpěl zácpou. Komedianti s nafouklými břichy se vznášeli nad jevišti, mimo záběry kamer, odlétali od mikrofonů. Dvořané se sotva hýbali, toalety jen smutně čekali, kdy je konečně někdo zasedne a zasplakuje si. Král už toho po nějaké době měl plné zuby. A tak vzkázal, aby detektivové našli Ondřeje a vyřídil mu, ať se vrátí alespoň s plechovkou hrášku v nálevu. A on se vrátil. Zachránce národní zácpy přijel jako osvoboditel s kolonou vojenských PKček narvaných hrachovou kaší, čočkovou polévkou a sojovým pyré. Lid se k ním vrhnul z kastrolky a ukrajinští vojenští kuchaři rozdávali porci za porcí a král Petr Pavel I. se na prvním nádvoří omluvil a poklekl před spravedlivým Ondrou, když obdržel něco hrachových lusků z úrody přítele Volodymyra, který nemohl Ondřeje doprovodit, protože se nacházel 820 metrů pod zemí, což je bezpečná hloubka pro každého prezidenta, jehož úrodou jsou mrtvoly a zkáza. A pak přišlo uvolnění z té zácpy. Ondřej pronesl na prvním nádvoří památnou větu, která bude jednoho dne vyryta na průčelí Národního muzea. Když se ti, milý králi, ucpe lauf, je ten zelený hrách nad zlato. Od té chvíle se Ondrovi neřeklo jinak než hrachová kaše. Všichni poddaní v Českém království chodili v zeleném a po jeho vzoru nosili růžové brýle a hrachové kuličky na krku, na prstech. Hrách zdobil jejich uši a celá země zavanula úlevou. Ale to bylo až potom, co hrách uvolnil celou tu národní zácpu. Všichni si ulevili. Děti, matky, tátové, dědci a báby, inženýři i kopáči, poslanci a kriminálníci, vědci i pornoherečky, chlupatí i holohlaví, tlustí, hubení, barevní i černobílí, oblečení i polonazí, řidiči, chodci i piloti, i námořníci na vyschlých řečištích, ale i ti, co na ně není vidět, včetně těch, co jsou vystaveni 24 hodin denně, tak výrazně, až to nudí. Byla to jedna velká česká hrachová úleva. A jestli někdo neškrtl zapalovačem, ulevují si v té české zemi dodnes, stejně jako tomu bylo za našich předků, kdy zadky posouvaly dějiny dopředu, blíže k toaletním mísám. Drazí přátelé, chci vám poděkovat za vaši přízeň, zájem i příspěvky, které mou tvorbu posouvají k větším možnostem postupovat směrem ke kvalitě pro tento nový formát a žánr. Nově jsem také na platformě Hero Hero, kde jsou tyto příspěvky už bez inzerce a reklamy a také obsahují a především v dohledné době budou obsahovat takzvané bonusy, které se na Facebooku objeví pouze ve formě krátkých trailerů. Rozhodně bych si nedovolil šidit vás všechny, kteří svou pozornost věnujete zde, ale ti, kteří přijali pozvánku na drobně placenou formu, to jest na Hero Hero, jsou takto odměněni za zájem v této oblasti. Proto vás, kteří se nebráníte sledování na skryté platformě, si dovolím také pozvat na herohero.co/Michal Gulias. A dále bych vás chtěl pozvat na 27. srpna od 18 hodin do sportovního kulturního zařízení v Srbech u Nepomuku, kde budu mít besedu zakončenou kratičkým vystoupením. Ještě jednou děkuji i za to náhodné setkávání se s vámi i v civilním životě, kdy mi osobně projevujete své sympatie. Nesmírně si toho vážím, posiluje mne to v odhodlání nejen pokračovat, ale také vylepšovat celou tvorbu. Mějte krásné ráno, dopoledne, odpoledne, večer nebo noc, v závislosti na tom, kdy tento program sledujete, a buďte se mnou, jsem s vámi.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat.

No tak já vás zdravím a vítám u živého vysílání. U živého vysílání. Studia Midgard, tady jsou hlasy Petr Václav, protože právě teď startují komentovaná čtení. No a já jsem rád, že s váma dneska mohu být. Tak jsou sice prázdniny, ale vyšlo to a můžeme spolu takto si se začíst anebo si popovídat o některých řeknu aktuálních tématech. Tak, se přivítali. Pojďme si říct, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Petry a Petronily. Petra a Petronila. Petra je atraktivním jménem, které nachází široké praktické využití. Své nositelce přitom jméno přináší i dlouhodobou historii a hluboký význam. Dává jí sílu, odhodlání a pevný charakter. Významné nositelky. Jméno Petra dnes patří například ke zpěvačkám Petře Černocké či Petře Janů, také herečkám Petře Jungmanové nebo Petře Špalkové. Nositelkou jména jsou i modelky Petra Němcová nebo Petra Faltýnová, která aktuálně stojí po boku slavného moderátora Leoše Mareše. Jméno Petra nosí i spisovatelky Petra Hůlová nebo Petra Neomilnerová a v neposlední řadě i české tenistky Petry Kvitové a Petry Cetkovské. Ženské křestní jméno Petra má řecký původ, stejně tak i mužský protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova Petra, skála, potažmo aramejského kepha se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako skálopevná, tvrdá, neoblomná. No, Petra, to je jméno, které nosí 98 716 žen a slečen, dívek a paní. Je to 11. příčka podle četnosti užití tohoto jména. A pak tady mám ještě Petro Nilu, to je 190 nositelek a to dělá z tohoto jména 432. příčku. No, tak dneska slaví Petry a Petronily. Já vám Petrám i Petronilám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování Petry a Petronily. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte, nezapomeňte se promořovat. No a vy, kteří znáte nějakou Petru nebo Petronilu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím nadělíte zdraví, protože prodloužíte jim život, protože radost jim způsobí posílení imunitního systému. Tak nic jiného se neslaví dneska, než Petry a Petronily. Já mám tady od Božiny Blanky, pochopitelně, jak už to bývá zvykem, takový přehled, souhrn toho všeho, co se stalo 17. srpna. Dneska je 17.8., takže je 17. srpen. Josef Dobrovský se před 273 lety narodil. Přesně 17.8.1753 a zemřel 6. ledna 1829. Povolání kněz, historik, filolog, bohemista a slavista. Byl to významný český osvícenec, filolog a historik, někdy též zmiňován jako modrý abé. Narodil se v maďarském městě Balázsgyarmat, oba jeho rodiče byli české národnosti, jeho otec Jakub Doubravský byl dragunským důstojníkem, který měl ve městě posádku. Příjmení svého otce nepodědil jednoduše, protože ho během zápisu na tehdejší matrice zkomolili. Prvního formálního vzdělání se mu dostalo v plzeňském Horšovském Týně na německé škole, ovšem záhy navázal už v češtině na

gymnáziu v Německém Brodě. Po nějakém čase stráveném u klatovských jezuitů začal studovat filozofii na Karlově univerzitě. S brněnskými jezuity se dokonce chystal na misijní práci v Indii. Ale záhy byl celý jezuitský řád rozpuštěn a v roce 1773 se Dobrovský vrátil do Prahy ke studiu teologie. V té době v Evropě vládlo osvícenectví, důraz na vědecký přístup a racionalitu a pátrání po důkazech. A to se také stalo jeho cestou. Celých 10 let pak působil jako soukromý učitel v domě Nosticů, kde se věnoval především matematice a filozofii. Jde o důležitý milník v jeho životě, neboť se díky tomu dostal do kontaktu s dalšími učenci, kteří se zde scházeli. Posledně několik let působil jako protektor a následně rektor generálního semináře v Hradisku u Olomouce. V tomto období se již plně věnuje studiu a tvorbě v rámci bohemistiky a slavistiky. Také olomoucký seminář byl nakonec zrušen a Dobrovský se tak vrací k působení u Nosticů, pod jejich záštitou následně cestuje do ciziny v rámci pátrání po slovanských rukopisech a jejich následnému studiu. Po 13 letech pak začal působit jako soukromý učenec, kdy mimo jiné vydává své stěžejní dílo o české gramatice. Měl naprosto zásadní vliv na zachování nejen češtiny, ale i dalších slovanských jazyků, které byly už celá staletí válcovány úřední němčinou. Naprosto zásadní jsou jeho práce věnuje se dějinám češtiny, především dějiny českého jazyka a literatury. Chtěl přivést k životu především samotný aktivní jazyk. Vracel se k té češtině, kterou byla v 16. století napsána Bible kralická a dle ní položil zásady moderní češtině. V tomto směru je důležitá jeho zevrubná mluvnice jazyka českého. Byl skvělý lingvista, uměl celou řadu jazyků a pracoval s nimi, klasifikoval je do jednotlivých skupin, prováděl lingvistickou komparistiku, hledal jejich kořeny, zkoumal slovotvorbu a tak dále. Zmiňme další z jeho děl, Základ jazyka staroslověnského. Na jeho jazykovědné dílo navazovaly české obrozenecké kruhy, ale jeho dílo bylo inspirací i pro další slovanské národy, které se v tomto a pozdějším období začaly zabývat svými kořeny a jazykem. Je znám též svou rozhodující rolí v takzvaném sporu o rukopisy. Část českých vzdělanců tvrdila, že starodávné rukopisy údajně dokazující dlouhou slovanskou kulturní tradici jsou pravé, ale on jako jeden z prvních veřejně prohlásil, že se jedná o falzum, čímž si vytvořil řadu nepřátel. Jeho dílo zahrnuje 363 již za jeho života publikovaných studií, monografií a kratších statí nebo recenzí a dalších 37 publikací, na kterých se podílel jako redaktor či editor. Bylo obrovským přínosem pro studium slovanských jazyků a literatury a stalo se základním kamenem pro rozvoj českého národního obrození. Po Husovi a Komenském je právem pokládán za třetího Čecha světového významu. Tak je Masaryk jej označil za prvního světového Čecha nové doby. Byl obecně považován za osvícence a vzdělance své doby.
docenění se mu dostávalo i v podobě uznání od aristokracie, která ho vnímala jako člověka pevných morálních zásad a s nadáním pro vědeckou práci. A to i díky jeho rozvinutému kritickému myšlení. Zároveň ovšem trpěl bipolární afektivní poruchou, a to zejména v pokročilejším věku života. Na přelomu let 1828-29 cestou z císařské audience z Vídně do Brna onemocněl zápalem plic a pár dnů po novém roce umírá v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Zde jeho dva citáty. A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast? Avšak cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný. Z ducha a těla skládá se člověk. Z ducha a lidu složen jest národ. No, a teď se pojďme do Čech. 1869 v Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. Váže se to k 17.8. V roce 1939 v tento termín generální ředitelství stavby silnic objednalo a německé firmy Dingler Finishery pro stavbu dálnice národní cesty. Stroje byly po dodání uskladněny na Strahovském stadionu a po roce 1948 sešrotovány, aniž by položili jediný metr vozovky. 1968 Alexandr Dubček se sešel v Komárně s maďarským Jánošem Kádárem, který mu dal jasně najevo, že se Moskva nehodlá se situací v Československu smířit a Brežněv je rozhodnut zakročit silou, bylo to poslední varování ze strany socialistických států před vojenskou intervencí do Československa. 1999 luxusní pražský hotel Intercontinental byl prodán za 3 miliardy korun firmě Strategic Hotels a Resort. 2006 automobilka Škoda Auto vyrobila 100 000 exemplář modelové řady Škoda Superb. 2018, 17.8. v Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994 ze světa. 31. papež Eusebius byl to hledám, nemůžu to najít. Druhá světová válka. Ježiš, kam jsem to spát? Oje. Jo. V Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994. 31. papež Eusebius byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel. Pravděpodobně hladem. 682 na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry třetího konstantinopolského koncilu. Vojsko bulharského císaře Samuela, to musím se tady najít, jo.
vyrobila 100 000 Škody Sapper. 2018 v Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek nevyužívaný od roku 1974 svět. Papež byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel pravděpodobně hladem. Na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu. Vojsko bulharského císaře Samuela porazilo v bitvě u Trajánovy brány byzantského císaře Basila II. 1186 vévoda štýrský Otakar IV. A rakouský vévoda Leopold V. Babenberský podepsali dědickou smlouvu, dle které Otakar předá po své smrti své vévodství Leopoldovu synu Friedrichovi, pokud Rakousko a Štýrsko zůstane jednotné. 1648 anglická občanská válka. Síly vedené Oliverem Cromwellem zvítězily nad armádou sestavenou z anglických royalistů a skotských vojáků vedených Jamesem Hamiltonem v bitvě u Prestonu. 1812 Napoleon Bonaparte zvítězil nad ruskou armádou v bitvě u Smolenska. 1877 Achav Hall objevil v Phobos ve větší ze dvou známých měst planety známých měsíců planety Marsu. 1943 druhá světová válka. Několik japonských torpédoborců dosáhlo taktického vítězství nad početně stejným loďstvem USA v bitvě u Horaniu. 1945 poprvé vyšla světoznámá novela Farma zvířat od George Orwella. A 1960 Gabon získal nezávislost od Francie. 1962 18-letý zedník Peter Fechter byl zastřelen východoněmeckými pohraničníky při pokusu o překročení berlínské zdi. 1970 Sověti vypustili do vesmíru sondu Venera 7, jež 15. prosince téhož roku úspěšně přistála na Venuši. 1982 vyšel první hudební optický disk CD podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips T-Visors od skupiny ABBA. V 2017 během teroristických útoků v Katalánsku zemřelo 16 civilistů a dalších 150 bylo zraněno. Microsoft ukončil veškeré podpory prohlížeče Internet Explorer. A teď ještě agenturní zprávy. Korupce v okolí Zelenského se stává problémem pro Evropu, píše Berliner Zeitung. Ozbrojené síly Ruska zasáhly od července v Černém moři a v ukrajinských přístavech více než 130 plavidel, která byla využívána v zájmu ukrajinských ozbrojených sil. Přemístění ostatků Konovalce ukazuje, že na Ukrajině byl vytvořen nacistický stát, prohlásila agentura TAS. Ekologické škody, které Irán utrpěl v důsledku znečištění Perského zálivu v oblasti Hormuzu, lze odhadnout na biliony dolarů, uvedl ministr zahraničí Iránu Baghaj.
Země Perského zálivu si uvědomují neschopnost Spojených států dosáhnout dohody s Íránem, píše The Washington Post. Spojené státy provádějí 49 vyšetřování souvisejících s dodávkami amerických zbraní na Ukrajinu. Uvádějí údajně ukrajinských orgánů činných v trestném řízení. Ukrajinská bezpečnostní služba podrobila mučení tisíce příznivců Ruska. Toto prohlášení učinil francouzský historik a válečný reportér Laurent Braillard. V důsledku leteckého útoku na Rostovskou oblast zahynuly 3 osoby, další jedna utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice, oznámil guvernér. Štub hovoří o nutnosti obnovení dialogu s Ruskem pro svůj politický zisk. Ve skutečnosti nezmínil svůj dravý přístup, uvedl Armando Mema. Ruské ozbrojené síly zasáhly podniky obraného průmyslu v Kyjevě, v rafinerii v Kremenčugu a hutní kombinát v Krivom Rogu, oznámilo ministerstvo obrany. Útok dronů ukrajinských ozbrojených sil v noci z 15. na 16. srpna byl nejmasivější od začátku roku. Vyplývá to z výpočtu agentury TASS na základě údajů ruského ministerstva obrany. Návrat západních firm do Ruska by měl být vnímán z hlediska pragmatického partnerství a přenosu technologií, které jsou pro zemi důležité, uvedl Kobjakov. Britské drony byly poprvé použity k útokům v hlubokém zázemí ruského území, píše The Sunday Times. Ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na civilní autobus a pracovníky jednoho z podniků v okrese Rakitiansk a v belgorodské oblasti. Jeden člověk zahynul a 9 dalších utrpělo zranění, oznámil Šuvajev. Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil. Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil na 10, oznámila místní správa. Jediný způsob, jak ukončit toto divadlo, je jednoduše přestat platit. Zelenský ztratí moc, pokud Evropská unie nebude poskytovat peníze Ukrajině, prohlásil redaktor polského týdeníku Misi Polska Jankovský. Ruské protiletecké systémy během jedného dne sestřelili 9 raket typu Flamingo a 1478 bezpilotních letounů ukrajinských ozbrojených sil, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Tajsko očekává rychlé rozšíření obchodních vztahů s Ruskem, protože současný objem oboustranného obchodu plně neodráží potenciál obou zemí, uvedl vicepremiér a ministr zahraničí Tajska Shisak Phuketu. Podniky ze všech evropských zemí nadále udržují spolupráci s Ruskem navzdory postoji politických elit, uvedl Anton Kobjakov. Zaměstnanci vojenského náborového centra unesli 2 duchovní z ukrajinské pravoslavné církve, včetně metropolity z měst Braclav a Tulčin na Ukrajině, uvedl právník Nikita Čekman. V oblasti Černého moře východně od Oděsy bylo zasaženo nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšily. V případě invaze amerických vojsk
Iránská armáda oznámila odměnu 30 tisíc dolarů za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Autojízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v případě invaze zasáhla kde? Nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšil. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila odměnu 30 tisíc dolarů za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Autojízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v Bělehradu. Akce skončila u budovy ruské ambasády, informuje korespondent agentury TAS. No, a to je všechno. Děkujeme, vyřídili jsme to, super. Máme tak akorát na písničku. A počkejte. Já vám, co jsem vám chtěl pustit, já vám pustím až potom. Teď si pustíme jinou, protože to bych musel dlouho připravovat a to by se vám asi nelíbilo. Pojďme tady.

0: Čo. No, teď bych vám pustil jeden zajímavý rozhovor. Myslím si, že v něm nalezneme spoustu zajímavé inspirace a srovnávacích postojů. Děkuju, poslala mi to Monička, takže díky za to a pojďme si ten rozhovor teďko dát.
1: Já vám přeji všem dobrý večer, vítejte opět na kanále Pod pokličkou a dnes, jak již jsem avizoval v pátek večer, nás navštívil hádejte kdo. Je to člověk, kterého nemusím dlouhosáhle představovat, všichni ho určitě dobře znáte. Je možné, že teď ho nepoznáte tak jako já, protože nemá na sobě pracovní úbor, je v civilu takzvaně a tudíž může se stát, že někteří z vás ho podle obličeje nepoznají, ale je to nám všem známý pan Michal Guliáš. Je to český herec, dramatik, spisovatel, divadelní producent a mimo jiné také dabér, který od roku, například od roku 1982, pokud jsou mé informace správné, působí v divadle a postupně prošel řadou českých scén, včetně divadla Národního a městských divadel pražských. Takže přátelé, točil samozřejmě, spoustu z vás zná i reklamy a tak dále. Já už tímto bych svůj úvod zakončil a předám slovo právě člověku povolanému k tomu, aby vám o sobě něco řekl, pro ty z vás, kteří ještě neví třeba do detailů, a aby nás potom seznámil s tématem, které, o kterém určitě nám rád řekne spoustu zajímavých věcí, a to je současný stav naší kultury. Pane Guliáši, je to vaše.
2: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím, děkuji za pozvání, zdravím samozřejmě vaše diváky, posluchače. Já jsem opravdu dneska neformální lidé, kteří tedy sledují ten můj kanál a tu satirickou vznikající manufakturu, se kterou jsem začal minulý rok vlastně na podzim, tak ta se vyznačuje tím, že, jak jste správně podotkl, nosím pracovní oblek, to je většinou kravata, sako, vesta a košile. Někdy jsou to, respektive poslední tři měsíce, už do toho zasahují i některé divadelní a filmové kostýmy, protože ta satira začíná mít trošku jiný obrysy. Já pracuju na dramaturgii a na rozvoji, tak jak samozřejmě jsem slíbil hned na začátku, když mě diváci, posluchači a lidé, kteří už dneska jsou tak trošku jako spojeni s tím kanálem mým, tak jak jsem inzeroval, že na základě jejich příspěvků budu samozřejmě investovat do rozvoje. Tak já bych to, co jsem říkal předtím, než jsme začali točit, bych jenom chtěl diváky ujistit, že takhle normálně nežiju, že náš dům je poměrně uklizený a je v pohodě, ale z mé pracovny se skutečně stalo studio. Tam bych vám ještě ukázal, je tady i zelená plocha a všechny tyhle věci. Tady mám i audio studio, které tady už je leta letoucí, protože já načítám i knihy a dělám různé voiceovery a podobně. Mimo jiné také ten zakázaný seriál o fakultě, jestli jste to zaznamenali. Tak ten se taky dělal tady a při pátém dílu to rozhodnutím soudu předběžným opatřením bylo zakázáno, takže teď je to v trezoru. Takže taková zvláštní situace.
1: Jakou možná si vám to, přátelé, připomíná, pardon.
2: No, ano. Mě obveseluje status zakázaného a trezorového dokonce i herce, což je vlastně svým způsobem v jistém smyslu vyznamenání, protože děláte asi něco, co někomu hodně vadí a neděláte žádný zločin, ale děláte něco, co vadí někomu, kdo možná sám nemá ke zločinu tak daleko.
1: Ano.
2: Tak. Ano, tak já budu pokračovat v tom, co jsem načal. No, takže tady vidíte za mnou trošku chaos. Ten chaos je způsoben tím, že já v podstatě neustále pracuju na nějakém satirickém textu, pak se to tady točí, doposprodukovává to zase jeden kolega, který se mnou na tom spolupracuje, pak mám ještě jednoho kolegu jako ideového, který mi občas dodává nějaké náměty, co bych jako mohl zpracovat a tak dále. Čímž bych vlastně rád taky řekl, že nebo podotkl, nebo podtrhl, že nejsem spojen s umělou inteligencí, pokud jde o texty, myšlenky a interpretaci. Což ale zaplať Bůh diváci poznávají, proto možná ten zájem je o to větší a mě nesmírně samozřejmě těžší. No, takže tady se to všechno odbývá. Já chodím po zahradě a po vesnici, kde bydlím, chodím takhle oblečený, protože je to pohodlnější. Kdybych si tady štrádoval v obleku, tak myslím si, že bych k tomu zakázanému trezorovému herci dostal ještě přídomek blbec. A to bych nerad, takže oblek opravdu nosím jenom buď na společenské akce, a to musí být hodně významné společenské akce, anebo pracovně. No a vy jste říkal k té kultuře. No je to dnes veliké téma, já myslím, že je to velké téma především pro taky nového ministra kultury, který přišel do situace, která spíše vyvolává pocit nějakého bojiště, než jaksi kulturního prostředí. Ale já si myslím, že ono se to všechno nakonec sklidní, protože do toho samozřejmě zasahla ta mezinárodní situace, která pravda není značka ideál, ale jak to tak vypadá, bude v následujících měsících docházet k nějakému rozřešení a tím pádem i v té kultuře se začnou dít některé věci, které možná budou na jednu stranu vyvolávat určité emoce, ale zároveň ty emoce budou i rychle upadat, protože s tou mezinárodní situací přichází i situace ekonomická a ta se dotkne všech, včetně té umělecké sféry.
1: Tak, vy jste mi v pátek, když jsme spolu poprvé mluvili po telefonu, naznačil něco jednak o té vaší aktivitě tím, co vlastně děláte, jak jste se dostal na ten jako na pranýř, nebo jak to říct, v očích to součem jsme tak porovnávali ty režimy, že vlastně ve vašem vy vlastně zažíváte něco, co zažívali jakoby vaši předchůdci i z jiných oborů, teda v tom bývalém režimu. Jestli můžete jenom tak v krátkosti objasnit divákům, o čem to vlastně je, že ten současný, já nechci použít to slovo režim, ale je to bohužel tak, že vlastně se vracíme tam, kde, co zažili naši předkové v 50. v 70. letech minulého století za toho takzvaného socialismu. To máme vlastně tady zpátky, že kdokoliv si dovolí vůbec mít jiný názor, než jaký je oficiálně prostě dán tou vládnoucí nomenklaturou, tak je okamžitě prostě na seznamech nežádoucích nebo prostě jaké slovo použít osob. A vy jste to zažil sám na vlastní kůži, nebo zažíváte ještě snad?
2: No já jsem to zažil i za toho minulého režimu, aniž bych se toho jakýmkoliv způsobem, aniž bych byl, jako, aniž bych si to sám zapříčinil. Bylo to daný postojem mýho otce, se kterým já jsem se v té době neznal, takže mě nevzali na konzervatoř a já jsem musel pracovat v továrnách a přitom jsem třeba jezdil do zahraničí točit filmy. Hrál jsem v divadlech, ale nikde mě nechtěli vzít do angažmá, protože jsem neměl školu, ale vlastně na tu školu, když jsem dělal podruhé zkoušky na konzervatoř, tak bylo docela jasný, že mě přijmou. A pak přišel nějaký příkaz od nějakého soudruha z okresu, který si to přes cestičky svých stranických kolegů prostě prosadil, že já se na tu školu nesmím dostat. A aby potrestal mýho otce, se kterým, jak říkám, znovu jsem se v té době ještě neznal, protože já jsem svůj otce viděl vlastně až po 15 letech, ale v těch dvou letech si moc nepamatuju, takže vlastně v 17 letech jsem viděl otce poprvé a mezi tím se stala ta epizoda, že mě vlastně, takže já jsem neměl to privilegium tu školu vystudovat a všechno jsem si to musel vydobít sám. Naštěstí existovali teda lidi, který mi posléze pomohli. Ale bylo to postavení takzvaného eleva. Jo. To si už dneska málo kdo ví, co to je. Já jsem začínal, jsem měl rodinu, jsem se oženil poměrně brzo a měl jsem syna. A já jsem začínal s 900 korunami, měsíčně, což v té době v skutku nebyly zas tak velké peníze, protože ten plat se pohyboval kolem, řekněme, 2400-800 a jiné profese měly samozřejmě jinak, ale to byl takový průměr. 900 korun byla opravdu žebrota, takže my jsme se ženou hledali mnohdy týden před výplatou desníky. Tehdy existovala taková, když mě potom teda ti dobří lidé pomohli a já jsem se dostal do Příbramského divadla už do angažmá. Já jsem mezi tím hostoval na Vinohradech, hostoval jsem v Hradci Králové, hostoval jsem v divadle Jiřího Volkera, dneska je to divadlo v Dlouhé. Tak když jsem se pak dostal do té Příbramy, tak pak se to teda začalo zlepšovat po nějaký době, takže jsem pak dostal, myslím, druhý rok, že odešel ten starý ředitel, který to nějak nemohl vydejchat všechno a nechával mě na těch 900, tak ten nový ředitel mi dal 1300 a ten pro mě měl nějakou slabost, protože já jsem byl vždycky jako hodně, jak bych to řekl, no, takový hodně výrazný. Nenechával jsem si nikdy jako nic líbit a poměrně jsem významně a výrazně jako vždycky čněl v těch divadelních situacích, které tam byly. No takže ten ředitel pro mě měl slabost, takže mi nakonec přidával. Já jsem tam potom v té Příbrami dokonce ještě za minulého režimu uvedl svoji první divadelní hru jako autor. No a pak od tamtud se vlastně datuje ta profese toho dramatika, protože jsem pak na těch velkých scénách udělal 8 nebo 9 divadelních a pak jsem si založil v průběhu, ale to už je po roce 2000, svoji divadelní společnost, která teda zejména byla učená dětem, ale taky jsem tam dělal asi 2 dospělé inscenace. No a tam už jsem uváděl svoje hry a tak jako. Ale mezi tím jsem hostoval, jak jste mluvil o tom Národním divadle, no já jsem hostoval, za socialismu jsem si zahostoval v Národním divadle, ve hře, na kterou mě nabrali vlastně tenkrát i do Příbramy. A pak jsem tam hostoval v jedné inscenaci Vlády Morávka, ale bylo takové hostování, byla taková opravdu jako fenomenální čurda u Vladimíra Morávka. To bylo tak, že když jste dělal malou roli, tak jste ale nesleze z jeviště. On prostě takhle dělá ty inscenace. No a takže jsem hostoval v Národním divadle, byl jsem v angažmá v Rokoku, odtamtud jsem asi po 8 letech odešel a šel jsem k Františku Ringo Čechovi a to byla úplně jiný žánr. Takže já jsem si prošel v té Příbrami, když jsem byl, tak právě díky tomu, že jsem uvedl první divadelní hru, tak jsem začal vádět svoje hry a dokonce tam díky mně zrekonstruovali malé divadlo, které slouží dodnes. A já jsem tam tenkrát aspiroval jako jeden vůbec nejmladší člověk na uměleckého šéfa té malé scény. Já jsem chtěl, aby to bylo vývozní artikl, aby jsme měli tady tu domácí scénu, která obhospodařuje samozřejmě ten region, kde to jezdila a to město, pro které to teda bylo určeno. A zároveň jsem chtěl udělat malý divadlo, který bude mít tu ambici, nebo mělo by tu ambici působit mezinárodně. Autorský divadlo. Bohužel to tenkrát neprošlo o dva hlasy dvou lidí, kteří nedorazili na to hlasování. Jež. Tak jinak bych možná tam jako vydržel v té Příbrami díl, jak jsem vydržel asi 8 nebo 9 let. Vydržel bych tam asi díl, protože bych se stal uměleckým šéfem té scény asi bych neměl tu tendenci vracet se do Prahy a jít do Prahy. No, šel jsem do Rokoka, tam jsem uvedl potom taky jednu hru, no a pak už jsem vlastně po roce 2003 neměl pocit, že potřebuju strávit celý život v divadelní šatně jako v angažmá, tak jsem se osamostatnil. Já celý život píšu a vždycky jsem byl opravdu aspoň třetinou spisovatel, jo, dramatik a nejsem prostě úplně čistokrevný herec s založením typu chci strávit život na jedné scéně. Já to obdivuju, je to úžasný a myslím si, že ty lidi, kteří tohle dokázali a dokážou, takže to je jako úctyhodný. Já jsem se s mnohýma legendama setkal při práci, nejen teda na divadle, ale i u filmu. A říkám, já to obdivuju, ale nedokážu. Já jsem poměrně v tomhle tom trochu nomád.
3: Tak.
2: Když to.
3: Jasně. Já jsem chtěl, nebo vycházím z toho, co jsme se bavili jenom po telefonu, jestli můžete i divákům zprostředkovat ten třeba ten zlom, co se stalo, kdy najednou jste se stal i v tomto současném moderním, jakoby po listopadovém režimu nepohodlným a opět na seznamu zakázaných umělců, rodina tím trpí, děti nechtěli vzít na školu. Čím se to, co byl ten zlom v té vaší tvorbě?
2: No, dívejte, já vystupuju, řekněme, od roku 2014, což se datujou i ty věci na Ukrajině, ale to ani nemělo úplně ten největší. Tam spíš docházelo k té migraci a proti tomu já jsem se velice stavěl dost otevřeně. Pak jsem pochopil, že náš vstup do Evropské unie byla jedna obrovská chyba a bylo to právě v té době, tam už mi bylo jasno, že já jsem proto byl, samozřejmě, to se přiznávám veřejně, že jsem to tam taky hodil, že chci mít ten prostor, kde nebudu muset ukazovat, vytahovat pás, kde se bude moct platit mou měnou a budu za to mít nějakou měnu, která má pro ten prostor jako větší význam a tak dále. Jenže když jsem pochopil, o co vlastně kráčí, že je to budování nové říše, která má být prospěšná určitým průmyslovým kruhům a že je tu zaděláno na nebo je tu zálusk na nějaký jakoby loupeživý konflikt, tak jsem si uvědomil, že skutečně Evropská unie není žádná hodná teta, ale že je to prostě zlá bestie, která nosí hezký šaty a lže nám, ale příšerně. Lže a okrádá nás a lidi to vůbec nevědí, protože samozřejmě do té ekonomiky a do politiky tolik nevidějí a nezajímají se o to. No, my jsme generace, bo já jsem generace, mě 60, já jsem generace, která se ještě učila hledat. Dneska je to stejně složitý jako tehdy. Protože tehdy to bylo nedostupný, páč to bylo málo. Dneska je to dostupný, ale je toho strašně moc.
3: Strašně moc.
2: Což je taky nevýhoda. Tehdy nevýhoda, dneska nevýhoda. Ale protože to nějak v těch genech máme, prostě se to v nás vypěstovalo, bylo, pěstovali jsme to v sobě, tak to umíme i dneska. A já jsem se začal i politicky angažovat. Dneska jsem tedy místopředsedou Hnutí Stačilo a To jenom snad podtrhnu, aby bylo jasno, proč jsem to udělal, protože když už se do politiky montuju, no tak není to jenom tak, že bych měl stát někde opodál a házet takzvaně plechovky, rajčata, vajíčka a křičet, vy hajzlové, vy svině, vy kreteň, ale prostě do toho vlezlo něco, proto začnu dělat.
3: Tak.
2: A ta erudice, tu erudici politickou získáváte tím, že jste u zdroje, že to vidíte. Já nejsem příliš velký aparátčík, oni to vědí všichni u nás v hnutí, já neumím tyhle ty věci, já jsem tam spíš skutečně za takový určitý mediální, řekněme, odlesk, protože vím, jak s tím mám zacházet a jak přitáhnout pozornost. Takže jsem tohoto typu, ale samozřejmě ty politické témata a všechny ty věci sleduju a vnímám a vyjadřuju se k ním a samozřejmě na nich participuju tak, jak to v tom hnutí je celkem přirozené. Takže, ale já jsem to zase vzal takovým jako velkým buzerem k tomu, na co vy jste se ptal. No, ten rozdíl mezi tím minulým režimem a současným režimem je v tom, že dnes máte skutečně k dispozici nástroje, se kterými, když se naučíte zacházet, tak máte lepší šanci zasáhnout určitý počet posluchačů, diváků, sledujících, zájemců, lidí, kterým to není lhostejné a zároveň, kteří se taky chtějí bavit, protože zábava a lidé, kteří sledují mě, tak samozřejmě vědí, že to je zábava, ale že to není prvoplánová zábava. Já nedělám prvoplánovou zábavu, umím ji samozřejmě velice dobře, protože celá léta jsem taky jezdil po letních akcích a tam většinou neděláte nic, co by mělo druhou, třetí, čtvrtou vrstu, ale jedete tam prostě po formě, tak aby se hlavně lidi pobavili. No tak já působím na tomhle, v téhle branži a na tomhle trhu od svých 11 let, takže si dovoluju tvrdit, že asi vím, jak to. A ve všech žánrech, jo, od klasického divadla až přes experimentální, autorský, až po ty zvláštní formy, až po to improvizovaný a lidový, tak já to všechno mám projítý a dovolím si tvrdit, že to jako ovládám docela dobře. Takže v tomhle smyslu tato doba je dobrá, je otevřená. Máte šanci se bránit proti tomu, co se děje, ale neubráníte se v momentě, kdy vystoupíte z toho stáda. To jsem udělal já. A to stádo vás okamžitě začne dupat po vás, zahánět vás a tak dále. No, to je, ale já jsem věděl, že to tak bude. Takže já z toho nějak zklamaný nejsem. Spíš mě překvapilo, že i lidi, na kterých jsem sázel, že přece jenom nejsou tak poškození morálně, možná i mentálně, takže se nakonec ukázalo, že i oni jsou nějakým způsobem, takzvaně, když to řeknu lidově, štrejchnutý. Takže vlastně se stalo to nejlepší. Mně se otevřela kniha vědění o těch, se kterými jsem šel po celá desetiletí. Ať už obecně, anebo konkrétně. No a v tom minulém režimu, tam jste věděl, kdo po vás jde. Vždycky jste se to dozvěděl. Věděl jste, že to je někdo. A zase ten režim nebyl tak úplně takovej, protože mě tehdy pomáhali komunisti, abych se z toho dostal. Takže jako, a to byli lidi, kteří měli charakter a byli velice slušní a seriózní, já na ně nedám dopustit. Takže to bylo velice, jo, nikdy není nic černobílý v takové situaci.
3: Tak, samozřejmě.
2: Černobílé působí, protože samozřejmě teď tady stojíme proti sobě jakoby dvě skupiny, ale ty dvě skupiny mají v sobě taky samozřejmě zase určitý jako skupiny, které jsou taky Řekl bych, že teda ta druhá skupina, co stojí proti nám, je konzistentnější. Konzistně, ten, říkám to správně, nevím, jestli to říkám správně, protože oni jsou opravdu postižený tou propagandou natolik, že oni nechtějí vést dialog. A to je úplně ta nejstrašnější věc. Protože když začnete klást argumenty, proti kterým se mají postavit, tak někteří to jako dokážou, ale nedokážou to až do samotného konce, kdyby si lidi měli říct, hele, dobrý, jako nepřesvědčíme se, ale nebudeme po sobě střílet. Možná, že dojdeš k tomu, že mám pravdu, anebo já dojdu k tomu, že ty máš taky pravdu, že se částečně obohatíme. A to částeční obohacování tím diskurzem tu prostě neexistuje a je to už válečný stav a bohužel musím konstatovat, že ta druhá skupina má skutečně jako někde vnitřně zaděláno na to, aby nás jako opravdu likvidovala. V mém případě šlo o to, že oni mě se dohodli, lidi, se kterými jsem spolupracoval, potkával se, nikomu jsem z nich nikdy neublížil. Osobně jsem nikomu nikdy nic neudělal.
3: Tak.
2: Tak se semkli a jejich základním úkolem, který měli, aniž by si ho řekli, a samozřejmě, že to podporovali hajzlíci, já je nebudu jmenovat, zatím jsem furt ještě nikdy nikoho nemenoval. Tak ty se, i když oni se jmenují sami, protože si přečtete na X-ku, kdy tam prostě proti mě jedou lidi a říkají, jak to, že mu někdo dává práci, to se bude muset zařídit jinak a tak dále, já toho řeka nemůžu vyjít. A zjistíte, že to je poměrně renomovaný daber, no a že je to vlastně ve svým podstatě lidský ubožák. No a tato lidská ubohost tam jako se semkne a to jediný, ten jediný úkol byl, nechte ho chcípnout hlady. A jde kopat ulici nebo jde prodávat do Lidlu. Nepovedlo se jim to, protože já nejsem jenom herec. Já, oni mají smůlu. Já jsem se z toho stáda oddělil právě proto, že uvažuju jinak a nebylo možné ty lidi přesvědčit. Takže nemůžete jít s lidma, který bečej, když vy si pískáte. Musíte si jít pískat sám a oni vás samozřejmě vyženou. Oni chtějí bečet. Tak bečej. No, tak takhle ta situace se má. Já to jenom popisuju, protože tady je víc lidí, který to... Tady jsou totiž lidi, kteří jakože vypadají, že jsou na praníři, ale nejsou. Jo. Oni vypadají, ale furt je to mainstream. To skutečně být na pranýři znamená jít do toho natvrdo, říkat pravdu. A proto jsem začal dělat satiru, to je další věc. Jo. Já jsem byl spoluzakladatelem deníku To a tam jsem rozjížděl satiru, založil jsem tam Popcorn studio, ještě se dvouma lidma, tam jsme dělali a nadělali jsme tam kolem 60 videí, z čehož jsem byl ve dvou třetinách autorem. A jsou to tvrdý věci, když se na to dneska podíváte, tak si lidi říkají, jak to, že vás nezavřeli. No prostě ona odvaha odrazuje v tomhle režimu. A to je výhoda toho režimu, že přece jenom, i když oni si lajsknou, tak tohle si nelajsknou, protože sahnout na satirika, sahnout na člověka, na kterého lidi sledují a baví se tím, to je nebezpečné. Takže oni to jako tolerujou, a musí to tolerovat, protože tam by vzniklo nějaký revoluční hnutí na vsi, nebo jak bych to řekl.
3: Tak. Jo. Já jsem rád, že jste trošku tam se i rozpovídal o té historii vaší, protože na tom Facebooku, kde vás všichni sledují hlavně, a to, ono to se to překlápí i do YouTube, že máte ty kanály na obou médiích, ano. Tak vy už tam jedete čistě ty pořady Takže o vaší historii, jakoby, proč to vzniklo, jak, teď co, jakou máte zkušenost s těmi režimy oběma, že vám zakázali vstup na vysokou školu, pak jste mi říkal, že dokonce teď vašim dětem zakázali vstup na vysokou školu, protože zase

0: Já jsem vlastně šťastný, protože já jsem dosáhl teďka největší svobody možný, jaká je. Já jsem se oddělil od všech producentů, produkcí, agentur, režisérů a všeho. A já jsem si sám sobě a jsem si přímo s tím divákem, s tím objednatelem. A paradoxně musím říct, a jsem za to nesmírně rád, a jenom to dokazuje, že ta společnost je zdravá, ona není nemocná. Ona je jenom, dostala chřipku nějakou a z toho se, myslím, jako vypotí. Bude to chvíli, jak s chřipkou, bude bolet hlava,
1: bude to chvíli trvat, no.
0: Ale našli se lidi, kteří najednou řekli, já vás chci podpořit, já chci tohle, já vám chci pomoct a tak dále. Jo, a nejsou to bezvýznamní lidi, což je naprosto uchvatný, já si to nesmírně vážím a říkám, že já se omlouvám, jo, nechci z toho dělat nějakou, ale já jsem věřící člověk, Pán Bůh nakonec vždycky vás nechá samozřejmě vyválet v kdečem, ale když máte to čistý srdce a tu čistou myšlenku, tu představu, tak on nakonec, jako, on vás nezvedne to, kde, jestli někdo čeká, že někdo, jakože Pán Bůh takhle vezme za ruku, řeknu tak, to, opráší vás, to takhle ne. Ale dávám směr, kudy máte jít, abyste se tam, nebo proplazit se, kde se už můžete postavit a můžete se sám, jako, a tohle se stalo prostě, takhle to je. A já jsem za to nesmírně vděčný, jo, a tím pádem chci říct, že já jsem ztrácel víru v lidi. Jo, proto jsem si říkal, tak tady už je zkaženost jako na nejvyšší míru. A já jí na základě téhle své nové existence zase tu víru v lidi získávám. Ale daleko jiným úhlem pohledu, protože dřív jsem se na to díval, nevím, jak bych to pojmenoval, ale dnes se na to dívám tak, že na základě té zkušenosti vidím, kudy prochází dobro a že dobro někdy neprochází úplně tak, jak si to představujeme. Ale nakonec se někde vždycky objeví. A takhle já mám teď víru v lidi a myslím si, že většina lidí vlastně nejsou špatní, ale prostě to mají někteří hodně blbě hozený někam a zabloudili. A já jim jenom přeju, aby ten Pán Bůh jim tam taky namaloval tu šipku turistickou. Jako, jo.
1: Ano.
0: Tak se omlouvám, že to takhle široce rostlo. Já samozřejmě bych chtěl mluvit taky hlavně o té kultuře, jaká byla v minulosti, jaká je teď a co se vlastně jako stalo, děje a co nás čeká. Ale je to tak strašně složitý, že vlastně na to ty minuty moc nám úplně jako nezbývají. Takže já můžu to jako zatím zabalit do nějakého obecnějšího rázu nebo do obecnějšího obalu. Ale rozhodně to nemůžu příliš konkretizovat, protože o těch věcech se musí mluvit detailně. Ta minulá kultura měla základy v tom našem národním cítění a samozřejmě do toho velice vstupovala ideologie. Ale, a ta ideologie byla ale potom už tak blbá, že lidi to poznali. Takže to dobrý. Jako já třeba řeknu, okres na severu, Jaroslav Dítl, to je pro mě seriálový Shakespeare, který by to mohl vyučovat i na západě. Jo?
1: Ano.
0: Tak Jaroslav Dítl napsal mnoho skvělých seriálů, neznám žádný, který by za to nestál. A znáte seriál Okres na severu. A já se, představte si, že to dávají a mám čas, tak já se na to fakt znovu a znovu dívám. Za prvé kvůli těm hercům, se kterýma jsem se z nich, s mnohýma jsem se potkal, jako mladý kluk při práci, anebo třeba jenom v klubu,

0: divadelní. A tak to je jeden důvod. A druhý důvod je ta atmosféra. Já tu ideologii si z toho dokážu odpreparovat, uvědomím si, jaká byla doba, o co šlo, ale zároveň, protože jsem to prožil, tak si v dnešní situaci říkám, sakra, ale to bylo tak odvážný. On měl opravdu docela dobrou pozici a někdo to podporoval, protože tam jsou i velmi odvážné myšlenky. My jsme je v té době možná tolik necítili, my jsme šli s tím dějem, bylo to tak, že Jaroslav Dítl má taky ty první až čtvrtou vrstvu a já dneska ty vrstvy tam cítím. Je to pryč, protože ta doba je někde jinde, ale ta kvalita tam prostě je. A není to jenom vzpomínka, že já jsem byl mladý, nebo že jsme byli mladí. Je tam fakt ta kvalita. Dneska ta tvorba je podmíněná ziskem. A to v ohledu toho, kdo zadává to dílo, tak i těch, kdo ho provádějí. A ten zisk je první věc, která to ovlivňuje. A bohužel my nejsme Amerika, která má úplně jiný systém na to, která to jako dokázala zpracovat. My na to nemáme za prvé podmínky a ani nejsme tak dlouho v situaci a teď jsme se dostali spíše do průšvihu, než do čeho, do nějakého jakoby vzkvétání české mediální kultury, když to třeba vyloženě postavím tady na těch médiích. A je tam hrozně vidět, jak je to blbý a špatný. A je to opravdu, některé věci jsou vyloženě krmivo, který snad ani blbá slepice nesezobne, že urážím slepice. A některé věci prostě mají takovou tendenční, je to jako má to hezkou kameru, má to dobrý střih, všechno tam funguje, ale vidíte, že tam není to, na co když se podívám na okrese na severu, tam je ten druhej, třetí, čtvrtá vrstva. Já to prostě vnímám nejen jako herec, ale já to vnímám především tak jako autor. A tady je veliký rozdíl. Myslím si, že my na tom nejsme špatně. Já myslím, že máme dobrý herce. Jo, je to paradoxní, oni stojí dneska proti mně, nadávají mi do všeho možného, ale to je jejich problém. Já chci být objektivní a chci to říct, tak já si myslím, že ty lidi jsou schopní naplnit tu ideu, ne ideologii, aby jsme to nezaměňovali, tu ideu, se kterou pracovali ty lidi právě v tom minulém režimu. I když na ně tlačila ideologie, ale oni tam dávali tu ideu toho pobavení, sdělení, toho podprahového vnímání, všech těch věcí, které tam byly. Za prvé to teda byly jiné osobnosti a taky prožili úplně jiný záležitosti. Já myslím, že dneska ta generace je vlastně spíš vypiplaná právě těma penězma a takovejma jako věcma, který ten Západ přitáhnul sem. A vůbec to není špatný, jenom se v tom lidem je v tom tak dobře, těm, který jsou v tom oboru, že převažuje spíš ten pocit z toho, že je jim dobře, než ten výsledek. Ale pozor, jako máme tady samozřejmě věci, které jsou dobrý, nicméně tak jako tu Ameriku zachvátil ten bláznivý progresivismus, kdy každý herec vyleze na jeviště s Oscarem a hned musí hlásat nějakou politickou srágoru, že by se z toho člověk fakt jako opupínkoval. Já řadu z nich nesnáším, protože jsou blbí, fakt jsou blbí. Jo, a nejsou to neinformovaní lidi, nejsou to lidi, kteří nemají kontakty, kteří nemají, jako ty lidi mají šanci vidět spoustu věcí, ale přesto se chovají jak idioti. No protože ty prachy těch, kteří do toho progresivismu investují, protože vědí, proč to dělají, jsou víc než to, že jsem věren tomu, že nejenže bavím, to je první věc, já musím bavit. Bavím komedií, bavím tragédií, bavím operou, operetou, bavím žánrem, ale zároveň samozřejmě nesu nějakou myšlenku, nějaké poselství, ale oni si prostě šahli pro to nejlepší poselství, protože to je dobře zaplacené. A vypadá jako idioti a totálně to zdegradovat. A u nás jsou to blbci na druhou, protože oni nemají z toho ty peníze. Ty jejich výhody jsou směšní oproti těm výhodám těch amerických celebrit světových. No, takže tam to aspoň chápu, jako, jo? Že to nejsou takový blbci, ale jsou to prostě biznismeni a chtějí ty prachy a ty finanční prostředky, ty zdroje. A tady je chtějí taky, ale dostávají jenom zametenost podlahy, nic víc. A některý tomu dokonce věřej a to už je potom jako věc diagnózy. A bohužel je to poměrně rozšířená diagnóza a poměrně se jako usídlila v hlavách a ovlivňuje charaktery těch lidí. Jo, nebo ty charaktery ovlivňují ještě tu diagnózu, prostě se to tak vzájemně ovlivňuje a vznikají z toho opravdu jako podivný existence, u kterých si klepete na hlavu. A já řadu z nich znám osobně z dob, kdy byli normální a najednou jsou z nich prostě debilové. No, tak co vám k tomu mám jinýho říct? Já to pomenovávám tak, jak to je. Oni si to o sobě nemyslej, ale jestli se dostanou do situace, kdy bude jim dáno, aby se jim vyčistil ten prostor v tom mozku a oni prohlédnou, tak pak se budou drbat hlavu a budou si říkat proboha, co jsem to prováděl. Jo. Někteří to budou chtít zapomenout a tak dále, někteří budou převlékat kabáty a budou dělat, jako že to nebylo, no, to známe tyhle ty situace. Ale prostě tak to je, no. A tenhle obor je takovej, že jsou lidi závislí na práci. Tam ten jeden právě říkal, jako, jak to, že mu někdo dává práci, no mě nikdo nedává, protože já si dávám práci sám.
1: Sám.
0: Já jsem se chtěl dopracovat k tomu, že si tu práci dávám sám. Já totiž můžu potom tohle ukazovat.
1: Ano.
0: Říkal, víte co? Víte co?
1: Stav prostě.
0: A to je, mě jsou úplně, ale úplně takhle volný, jak tohle tričko. Je mi čím dál méně volnější, protože jsem teď hrozně přibral, to budu muset schodit. Od září přijde drsnej režim, který na sebe musím nasadit, 20 kg musím dát dolů. Ale takhle dobře se mám, jenom abyste věděli, že nechci pohlady. Takhle dobře se mám, že jsem 20 kg. A to nemusím žrát žádný prášky, nic takového. Jako, aby si mi někdo myslí, že třeba z deprese jim nějaký hruzy, ne, vůbec. Ale já vám něco řeknu. Umělec musí cítit svobodu. A když ji necítí, tak zapomíná pravdu, pro kterou tady je. A já si myslím, že být svobodný je to nejlepší i s tím rizikem, že nebudete mít třeba co do huby. Ale budete mít tu svobodu. Hladová svoboda je pořád lepší než sytá nesvoboda. To si pamatujte. Pro umělce to tak je. To vám řekne každý, kdo ví, co je to být obdařen Bohem schopností psát, malovat, skládat hudbu, dělat věci. Vincent van Gogh a Gauguin a já nevím kdo, to byly lidi, kteří prostě museli být a žili v podstatě na pomezí poměrně a podívejte se, kde jsou dneska jejich díla. Jo. Řada dramatiků, François Villon byl kněz, který ho vyobcovali, pak ho nakonec popravili, zkrátka a žil prapodivným způsobem, takových byly spousta a jsou po nich ty záznamy a to je to, co se dochovalo spousta se taky nedochovalo, ale tam je ta velká pravda, tam vidíte tu pravdu, tam ji cítíte. A neskoumáte, jestli žil v paláci a chodil na zlaté záchody. ale zkoumáte obsah toho jeho díla. To je to, co vám má sdělit něco, co vás má potěšit, povznést, dodat tu nadstavbu lidské duši, protože, a to už je zase, na to bychom se dostali strašně daleko až k filozofickým jako věcem, proč jsme tady a tak dále. A už to má jako duchovní ráz a podobně. Já jsem se, abych to poslal na zem, já jsem se začal zabývat satirou proto, že vím, že nejvíc tady satira působí v tom mezi obyčejnými lidmi. Oni vytváří satiru. Je to ta lidová líheň té satiry. Ta je někdy báječná, opravdu já se velmi bavím. Někdy je to nevkusný, ale já to na to neplivu, protože ne každý má tu schopnost ty věci vytvořit, pomenovat, ale jsou to pokusy. Tak já jsem si říkal, ale to profesionální, co tady držel Šimek Grossman, co tady drželi, já mě teď ty jména vypadávají z hlavy, ale...
1: Těch dvojic bylo víc, no to...
0: Slávek Šimek to dělal v 90. letech a dneska se vidí. To, co dělali sklepáci, ze kterých jsou dneska mrzáci, jako ideoví a mentální mrzáci, tak to, co dělali v 90. letech, ta česká soda, my jsme to dělali právě v tom popcornu, potom jsme na to jako navazovali, my jsme na to nenavazovali, my jsme dělali svoje, pro mě svatý grál je, jsou Monty Pythoni a Jistě, pane ministře, to jsou dvě věci.
1: To je klasika. Ještě
0: Malá Velká Británie, to jsou tři věci, ale jako Monty Pythoni jsou číslo jedna, to bylo otevření nového prostoru. A já jsem si říkal, no tak já k tomu černému humoru a ke všem těm věcem stejně inklinu, měl jsem to vždycky ve svých divadelních hrách, líbilo se mi to i na jevišti, já v posledních 15 letech hraju hodně improvizovaně, jo. Já si napíšu divadelní hru a pak ji hraju podle sebe, jo. A někdy dokonce se stane, že ji nenapíšu, až to nestihnu a vymyslím ji na tom jevišti a pak ji jako modifikuju. A to je to největší dobrodružství. A já vlastně se řekl, tak když to tady nikdo tak jako pořádně nedělá, vidím toho Petra Jablonského, ale to je taky, jako on to dělá, ale dělá to konformně, protože samozřejmě nechce přijít o práci a já ho chápu. Úplně ho chápu a vůbec mu to nezazlívám. To, co dělá, dělá dobře, jo, ale není to ta satyra, pro kterou jsem se rozhodl já. Moje satyra kope do kotníků a fakt je štve. Fakt je štve. A to je hrozně důležité. A baví ty lidi. A dává jim naději. Jo? To je můj úkol. Dávat lidem naději. Dávat jim pocit, že v tom nejsou sami. A že tady je nějaký magor, který jde vepředu a říká, nebojte se, pojďte. Jako, to je jedno, že po nás střílej. No tak dobře, tak to je v pohodě. Tohle je úkolem té tvrdý, drsný satiry, která si nebere servítky. Ono je to rozdělený do, už se starý antiky, je to rozdělený do kategorií, právě ten Petr dělá tu horácievskou takovou satiru, tu takovou hodnou. Já spíš dělám opravdu tu drsně politickou, která si nebere vůbec žádný servítky. A snažím se to dělat, jak říkám, mnohovrstevnatě, protože vím, že to sledují lidi, kteří nemají zájem zkoumat čtvrtou jako
1: úroveň, jo,
0: vrstvu, ale že to sledují i ty lidi, který chtějí tu čtvrtou vrstvu. Tak proto je možná ta přízeň těch lidí taková a mě to nesmírně těší. Já musím říct, že mě to těší, protože proto to člověk taky dělá. Jo. A takže to má tu zpětnou vazbu A o to rychlejc jako běžím a o to víc zvu, pojďte na ně, budeme je. Prostě to je jedno, že nás se střelej, tak se zase zvedneme a poběžíme bez nohou a bez rukou. Víte, jak je to v těch Monty Pythonech život Briana, jak mu seká ruce, no jo, tam on poskakuje. To je, v tom je ta podstata tý skutečný satyra toho boje. Satyra je zbraň, je to nebezpečná zbraň. Oni to vědí. A oni se proti ní nemůžou bránit jinak, než že jí zakážou, začnou jí pronásledovat, to je to nejhorší, co můžou udělat. V momentě, kdy jí začnou pronásledovat, zakážou jí, tak vytvářej hrdiny a vytvářej a skutečně oni sami formují lidový odpor. Takže já jsem si tohle toho vědomý a proto to dělám, protože je to, já se neumím prát, střílet umím, ale už je mi 60, takže musím mít ty brejle, jinak mohu zastřelit někoho jiného. Já si dělám srandu samozřejmě. Ale tohle je moje zbraň a tím já jsem se rozhodl pálit proti nepříteli. Nepřátelé jsou progresivní pseudoliberálové dneska, zcela jednoznačně. Celosvětově, celoevropsky úplně nejvíc a v České republice jsou to ti, kteří dneska stojí na straně toho podivného člověka, který ho stvořil marketing. No, na hradě tam.
1: Já, ano. To je, jak oblbnout národ prostě marketingovým produktem. Nemusíme, ano, chodit, ano. Nemusíme chodit do Ameriky, stačí, když se podíváme u nás, co tam sedí.
0: Ano.
1: Takže...
0: Takže obecně, jenom tak jako z toho obecního hlediska jsem tak jako nastínil, jak to asi zhruba je, ale dá se o těch věcech mluvit hodiny a hodiny a dá se tam najít spousta jako zajímavých věcí. Je taky dobrý, když se lidi ptají, pokládají otázky, protože věřím, že lidi spoustu věcí zajímá, oni to nevědí. A člověka vždycky, podívejte se, tady by letěl mor z nějakého kostýmu, no to je hrůza.
1: Máte tam vosu nějakou, jo?
0: No je mola, tady mám z kostýmu, představte si to. No já, prostě kostýmy, to je, musím ho, no vidíte.
1: A teď tam fyzicky zápasíte s něčím, jo? Ano, přítelé kamarádky, to mám taky strašně rád, no. Ty jsou nejlepší.
0: Já to tady musím vystříknout ten kostým. Tady nějakým kabátu možná se to usídlilo. Nedá se nic dělat. To se stává i v divadlech. Tohle.
1: Ano.
0: Zažil jsem to 100x.
1: Tak. No, pane Guliáši, to byl vynikající teda. Já myslím, že pro dnešek už to tak... si myslím, že to tak akorát, že bychom si zase mohli nechat nějaké náboje, nějaké zásobníky na další setkání. Co vy na to? Pokud určitě. Budete samozřejmě souhlasit.
0: Nechci lidi nudit, poučovat a mentorovat tady nějakýma věcma. Jo. To samozřejmě uvidíte sám na reakcích lidí, jestli je to zajímá dostatečně, nebo jestli si říkají, no tak on je vážně šouklej tak, jak dělá ty satyry.
1: Teď to vaše předější video.
0: Pardon, že vám skáču řeči, ale já jsem dělal tu satyru na ten Prague Pride. Nevím, jestli jste to viděli. No, rozumíte, já jsem to mohl udělat v růžovém obleku s růžovejma, ale já se jako nechtěl dotknout těch gejů, který žijou a nikoho neprovokují, jsou to slušní lidi, já jich znám mraky a jsou to fakt fajn lidi, žádný problém s nimi nikdy. Já jsem se chtěl dotknout těch ideologických debilů, který to prostě tady propagujou a vyrábějí tady úplně zbytečný konflikt. No a nemůžete to udělat jinak, než že se navliknete do šatů, který jsou fakt prostě úzký, takže moje v současné době tlustý tělo prostě vykreslej a dáte si na sebe věci, které z vás udělají prostě kreaturu. Tam tak. Lidi psali, fuj, to je hnusný, ježiš, to je hnusný klap a podobně. No ale to je ta podstata té satiry. Já jsem nechtěl. Jo, když se podíváte na malou Velkou Británii, tak ty kuci tam měli neuvěřitelné kostýmy. Když tam dělali třeba, chodili tam nahatý a teď to byly samozřejmě, to jsou všechno věci, které jsou z nějakého materiálu a ono to vypadá jako živý. A byli hnusný, neměli ty
1: špeky tam.
0: Ty záhyby tam a podobně. No je to prostě satira, si nesmí brát servítky. Jakmile si bere servítky, je to vždycky takový slabý odvar.
1: Tak.
0: Prostě, jako byste dělal čaj a položil ho vedle té horké vody, ale nenamočil.
1: No, něco takového, ano, přesně.
0: Takže nechtěl jsem se rozpovídat. Je to hrozně, já jsem vás upozorňoval. Když mi dáte slovo, já jsem mě ukecnul.
1: Pořádku. Já jsem rád, že jste si na nás udělal čas, že jsme dnes mohli probrat takováhle témata až posud. A já bych doporučil, jestli bychom další střelný prach a další náboje, které máte v zásobníku na podobná a jiná témata, jsme si třeba nechali na příští kolo. Co vy na to?
0: Určitě bezesporu dohodneme se a jak budete mít chuť, náladu a uvidíte, jaká byla odezva vašich diváků.
1: Tak. A co na to naši diváci? Ano. Oni vás všichni znají, takže to bude, si myslím, velice naopak zase z jiného soudku, protože lidé vás znají jenom z toho Facebooku, z toho vašeho kanálu, jako satirika, který si dělá opravdu legraci ze všech událostí, které se tu dějí, ale takhle v civilu si myslím, že vás moc lidi neznají, nemají šanci vás potkat. My jsme vás potkali 9. května na Staromáku na tom pódiu, jak jste četl ty dopisy Benešovi, ne dekrety, že jo, ale ty dva.
0: Ano.
1: A to bylo jako, to pro nás byl úplně neuvěřitelný zážitek, ještě když tam vypadl ten mikrofon, tak to jsme úplně, říkám, to mě by tam hlas chcípnul a ten člověk tam přezve to náměstí bez mikrofonu.
0: Jo, to je, já jsem se vyznačoval v posledních 25 letech, kdy jsem dělal dubbing, tak ten hlas si jako zvykl na to být takový sonorní a to, ale já jsem jinak měl takzvaně, jak se říkávávalo, ještě před 200 lety měl jsem vyvinutý orgán tak, že jsem přezval kohokoliv. Já jsem nikdy nepotřeboval mikrofony, nic takového, takže já jsem opravdu byl neuvěřitelně takže pro mě to byla výzva vzpomenout si, přesto si myslím, že už mám tak jako právě o třetinu zlenivělej ten hlas, protože dřív bych to dával tak, že by ty tabulky, mě to vždycky bavilo, jo. V době, kdy jsme ještě hrávali Richarda III. Na výstavišti, což byl nějaký rok 2002-2003, já nevím, tak nějak, tak tam hráli všude ty věci a já jsem to přezvával úplně v pohodě, jo, protože okolo hrála Fontána, tam hráli prostě kolotočáři a tak, a tam stál ten Globe, který pak teda oni podpálili, ono se nesmí říkat, že to podpálili, ono to prej jako schytilo samo. Aha. jako u spousty jiných věcí, když se dá říci, že se to stalo jakože samo. No, bohužel, Globe byla nádherná věc, to byl počin, který já jsem tam ty dva roky hrál a to bylo něco neuvěřitelného. Je strašná škoda pro českou kulturu, že to divadlo vzplálo a je ještě strašnější škoda, že to někdo sakra nepostavil někde jinde, že nevzali ty prachy. Možná pošlu nějaký vzkaz po lidech snad, o kterých budu moc, ať ten klempíř někde vykutá peníze, nebo ať se najdou donátoři a postaví to někde. Protože to je tak úžasná záležitost. Já vím, že to není jako český, že Globe, ale je to famózní, je to fantastický. A dají se tam dělat neuvěřitelné věci. Jste v podstatě divadla. Jako jo. Bylo to nádherný. Škoda, že to chytlo. No.
1: Co se dá dělat, no? Třeba se to časem zlepší. Nicméně já vám definitivně chci poděkovat za váš čas, za vaše neskutečnou prostě energii a tu neuvěřitelnou prostě tu pozitivní náladu a vizi, kterou do toho dáváte a tu naději, kterou dáváte národu. Tak. Ať už teda ve svých projevech v těch satirických, anebo vlastně i dneska, že není všechno tak zlé, jak to na první pohled vypadá. Za to vám moc děkuju a doufám, že se spolu na základě zase nějaké předchozí dohody, jak budete mít víc čas a tak dál, že se spolu zase potkáme a že opět diváky obohatíme o další vaše věmy a vaše postřehy a poznatky z toho, co se kolem nás děje, protože to je, to už někdy, to, člověk, co má jiného dělat, než se těm věcem smát, jo, to je co jiného, jako mám tady brečet, že se tam někde střílí, jako co já s tím mám tady dělat, no tak to bych se z toho musel zbláznit, jo. Ještě když víme, že ten svět neovládají politici, ale ještě někdo úplně jiný a mají nějaký cíl a to vaše video o těch našich budoucích, nebo doufám, že to nebude u nás, že to bude na území maximálně tak na západě u nás, ale to je takový plán, o tom bychom se tady mohli bavit hodiny. Takže vám definitivně moc děkuji a přátelé, příště se budeme těšit opět na viděnou na kanále Pod pokličkou. Tímto vás všechny zdravím a jak já s oblibou říkám a říká to i John Spartan a Lenina Huxleyová, buďte dobří. Naschledanou.
0: Naschledanou, děkuji za pozornost. Mějte se krásně.
2: Tak já jsem si tohleto dovolil tady pustit z jednou prosté důvodu, protože tam je spousta zajímavých námětů, informací a hlavně jsem rád, že ten návrat nebo to komentování té minulé doby hezky pojmenoval pan Guliáš Michal. Že to není takový, někdo mi tady napsal, že tady vzdychám po staré době. Je to ohlédnutí se za kvalitou. Nejenom, že byla vyšší kvalita života, protože lidé nebyli tak stádovatí a stádně jaksi oblbovaní. Byl tam ten stádní efekt tak velký, přestože se vykládalo Bůh ví, jak není ohromný, ale byla ta doba prostě jiná. Byla ta doba jiná i v té kultuře, tak jak to tady pojmenovává Dietla, kritizovali za to, že psal na zakázku, jak mu ho soudruzi požádali. Ano, on měl napsat seriál z nějakého prostředí, protože bylo potřeba to prostředí nějak zprůhlednit a dejme tomu učinit ho zajímavějším pro tu veřejnost, čili nějak ho zviditelnit a zpropagovat, aby chtěli být lidé lékařema a sestřičkama, tak nemocnice na kraji města, ale přesně jak on to pojmenoval, tam bylo spousta a spousta věcí, ať to byl Zeman, ať to byl okres na severu, ať to byly jiný, prostě tam v těch seriálech, a to nemluvím jenom o Dietlovi, byli i jiní, oni tam dokázali pasírovat mnoho informací o té době. Kdo chtěl, tak to tam najde. Jo. Mělo to rozdělení, nebylo to placatý jako dneska. Prostě dneska standardní příběh a nic zatím není jakoby vzadu. Je to prostě pekařství, kde se pečou housky a kavárna, kde se to prodává a tak dále. A jsou to takové zápletky plitký, ale je to prostě no, slabý odvar. Fakt, jako když ten čaj dáte vedle hrnku s tou vodou. Takže nic moc a ať si každý o tom říká, co chce. Není to prostě vzdychání po staré době, je to prostě o něčem, co má, jak se říká, co má koule. No, nevím, jestli vás to bude zajímat, peklo na lodi USS Abraham Lincoln. Námořníci jsou zoufalí, pokusili se i zabít. Zhruba 5000 námořníků, je to z 13. jo, tohoto měsíce. Zhruba 5000 námořníků musí na palubě americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln snášet nedostatek jídla i vody. Omezenou poštovní službu, znemožňující pravidelný kontakt s rodinami a dlouhé pracovní dny s minimem volna. Plavidlo je nasazené na moři na Blízkém východě. Už asi 9 měsíců, z toho 250 dní plulo v kuse bez zakotvení v přístavu. Rekordní doba mise vznikla v důsledku války USA s Íránem. Uniká vám moč tento... jsou nějaký reklamní ty. Morálka a psychický stav vojáků se podle Navitime zhoršuje. Někteří se pokusili o sebevraždu, jiní se snažili skočit přes palubu. Manžel má strach, že ho propustí bez poct, jen proto, že se cítí vyhořelý. Je jeho kariéra zničená, sdělila Anabel Lomaová, žena námořníka, který se pokusil skočit. Podle deníku Star Strips se minulý týden asi 200 rodinných příslušníků, jejichž blízcí slouží na lodi USS Abraham Lincoln, účastnilo virtuálního setkání. Mnoho z nich vyjádřilo obavy o duševní zdraví a bezpečnost posádky. Rodiny se obávají o duševní zdraví námořníků na lodi USS Abraham Lincoln. Play. Manžel mi napsal SMS, že doufá, že se zítra už neprobudí. Řekla pro Stars and Strips jedna z manželek. Další lidé potvrdili úvahy i pokusy jiných členů posádky skočit do vody. Plesnivé sprchy a zkažené jídlo. Velení kritiku odmítá, mise USS Abraham Lincoln na Blízkém východě měla původně skončit letos v květnu, ale prodloužila se bez upřesnění nového konce. Posádka je na moři už od konce listopadu loňského roku. Podle MS New přitom loď kotvila na pevnině pouze dvakrát, a to v prosinci na Guamu a v červenci v Ománu. Správně by ale měla stavět v přístavu každých 30 až 45 dní, aby umožnila námořníkům odpočinek, doplnění zásob a údržbu plavidla. Už v dubnu se ohledně otřesených podmínek na palubě letadlové lodi strhla vlna kritiky. Na internetu se totiž objevily fotografie nekvalitního přídělového jídla. Námořníci si také stěžovali na nedostatek vody, plíseň ve sprchách a rozbité pračky. Ministr obrany Pat Hegseth ale podle The Guardian zprávy odmítl jako falešné informace. Zatímco rodiny vojáků i demokratičtí kongresmeni bíjí na poplach, americké námořnictvo se ke konkrétním případům odmítá vyjádřit. Jeho zástupci pouze obecně sdělili, že nezaznamenali nárůst hlášených sebevražených myšlenek ani pokusů o sebevraždu na palubě lodi. Námořnictvo i americký ministr obrany Hegseth minulé informace o nedostatku jídla na lodi popřeli. Posádka má k dispozici psychologi, kaplany a zdravotníky. Válka sice narušila tradiční zásobovací uzly, ale podle aktuálních zpráv z lodi je nepřetržitý přístup k čisté vodě, funkční klimatizaci i zdravé stravě, řekl velitel námořních sil Joseph Cahill. Prokleté americké námořnictvo. Není to poprvé v letošním roce, co se objevují zprávy o nevhodné situaci na letadlové lodi. Letos v únoru se vyskytly informace, že největší americké válečné plavidlo USS Gerald R. Ford plulo na mořích 8 měsíců, přičemž se posádka musela potýkat s nefunkčními toaletami. Loď nejprve podporovala v Karibiku americký tlak na Venezuelu, který vyvrcholil zajetím tehdejšího autoritářského lídra země Nicolase Madura. Na konci ledna pak námořníci podle The Wall Street Journal dostali rozkaz vyplout na Blízký východ. Britský deník The Daily Telegraph poukázal, že od dob války ve Vietnamu byla nepřetržitě na moři z amerických plavidel zatím nejdéle právě USS Abraham Lincoln, a to 9,5 měsíce v období pandemie covidu. Nyní může vlastní rekord překonat. O čem to vypovídá? Prostě jednak. To jsou, jak bych to popsal, v době, kdy může jako letadlová loď, prostě tam může přistát 15 vrtulníků najednou, který přivezou nefunkční pračky nebo odplísňovač záchodů, ale já bych řekl, že to spíš všecko odpovídá tomu stavu té morálky a psychiky těch mariňáků, jo. Prostě jsou zhejčkaní, oni by chtěli jako vést válku, ale chtěli by odpočívat. Ať se podívají na ty válečné filmy, jestli tam někdo měl možnosti odpočinout, jak potřeboval, a oni chodí do práce válčit. To je prostě problém žoldáků. Tohle to nikdy neuslyšíte od Rusa, který někde slouží, protože za Rus by si tu pračku opravil buď sám, nebo by ji vyhodil a pral by si ručně. Rus by si s nějakýma toaletama nebo plesivýma koupelnama rychle poradil. A Rus ví, proč se děje to, co se děje. Proč tam slouží. Ta demoralizovaná posádka, to je výsledek vůbec stavu té společnosti. Jo. Když se kouknete na meš, tak tam to taky vidíte, prostě ta válka v té Koreji, oni tam, kolik tam toho nareptají a jak to tam nefunguje, tam se rozkrádá, prostě neustále nefunguje zásobování, posílají tam úplně nesmyslné věci, protože to všecko dělají lidé najati do práce a to jsou v podstatě žoldáci. I ty, no a pochopitelně ty důstojníci, kteří se starají o proviant, ty kradou jak straky, všichni tam šmelej, protože prachy, prachy, prachy. To je obrovská slabina těch rádoby vojáků žoldnéřů. Teď ještě pak existuje hranice, do které jsou ochotní nasazovat ty životy a pak už nejsou. Dokud budou vidět, že mají převahu a všichni zválcují, no tak jsou hrdinové a jsou to mariňáci. Ve chvíli, kdy se mají poprat s osudem, tak jim to mariňáctví se nějak začne zajídat. Jo. Já jsem sledoval, v televizi běžel nějaký film ohledně druhé světové války. Oni tam kritizovali tu ekonomiku, jo, Stalinovu, a že Stalin si dovolil převést tu ekonomiku do válečného stavu a ona ta ekonomika nebyla schopná jako odzásobovat řádně civilní obyvatelstvo. No a co měl asi dělat? Kdyby to neudělal, tak kdo by toho, tu hydru jako zastavil? Naprosto tendenči tam byly vysvětlovaný, jako kdyby jeho omily, jako, a dokonce tam vycházely takové věci, jako že to bylo, že ta ekonomika nezvládala vyrábět a nezvládala vlastně tohle či tamto. A že ti lidé pracovali v nějakých špatných podmínkách. A kdo je do toho uvrhl? Jako Stalin? A nebo Hitler, který je napad? Produkt toho západu. Na konci z toho de facto úplně vypadlo asi to. Existuje několik oficiálních stanovisek a studií, které říkají, že Stalin mohl vyhrát jedině proto porazit toho Hitlera. Protože kapitalistická ekonomika nejde tak rychle převést do té válečné formy. To znamená přejít s nějakou řeknu komerční ekonomikou na válečnou. To je strašně složitý proces a zdlouhavý. Když to ta státem řízená ekonomika udělala tak a bylo jako. A všechno tomu přizpůsobili. Jasně, že to ještě chvilku trvalo, ale byli schopni rychle reagovat. A ty studie říkají právě, že kdyby toho nebylo, tak ten Stalin v životě nebyl schopný toho Hitlera porazit. A oni to tady zpochybňovali, dokonce to negovali. A vlastně na konci z toho celého vypadlo, že kdyby Západ nedodal motorky, nedodal nákladňáky, nedodal, nenakoupili Sověti od nich ty, z vojny to známe jako KDčka, že jo, ty potraviny a tak, no tak oni jim to zadarmo nedali. To si musel stále nakoupit. No a co je na tom špatného, že to nakoupil? Že to nestih vyrobit, protože převedl ekonomiku na výrobu tanků, letadel, děl, kanónů, samopalů. Přeci to udělal dobře. Kdyby to neudělal dobře, tak by Hitlera neporazil, ne? Přeci rozhoduje výsledek. A vy tam kritizovali prostě, kolik udělal chyb a kde chyboval a jak oni jsou chytrý, jak oni to vědí. A kdo z nich toho Hitlera porazil? Nikdo, jenom ten Stalin. Jsem si říkal, no to prostě je zase cesta k tomu, jak oni vlastně řeknou, no, byla to sice rudá armáda, ale my jsme ji vyzbrojili, my jsme ji nakrmili, my jsme ji vošatili, nebejt nás, tak ta rudá armáda neměla šanci. To je další cesta ideologická, jak úplně převrátit tu válku a to, co se tam dělo. No mě z toho bylo fakt ousko až na zvracení. Protože jsem si říkal, no tyjo, tak to mají hoši zase dobře zmáklí. Ale to byl poblion a furt přitvrzovali a v podstatě dělali z toho Stalina úplnýho pablba, který si s tím jako nevěděl radio. A oni ho zachránili. No a co, že si nakoupil Stalin to, co potřeboval, tak mu dodal Západ. Však Západ na tom dobře profitoval. Ne. To nebylo o tom, že by na tom Západ prodělal. Rozhodně ne teda. Takže hnus fialovej, přátelé. Hnus fialovej. No. Já tady koukám, co vám budu hrát, protože mám tady jednu pěknou písničku, kterou mám taky od Moniky. Jenom ji musím najít. Protože my se budeme za chvilku totiž loučit, jo. A když se vrátím ještě k tomu, jak oni jakoby to přepisujou, tak nasadí víc, jako kdyby různých strategií, které potom na konci se jako slejou do té jedné, jo. No, takže hrůza děs, no. Mají to vychytaný. A teď krměj touhletou propagandou, krměj jakoby ty mladý generace, aby je jak se vycvičili a vytrénovali, že no až vám budu říkat, jo, oni až vám budu říkat, jo, že nějaký Stalin s nějakou rudou armádou, jo, tak jako bacha, jako to je prostě to, kdyby nebylo Západu, jo, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla ani první světová válka, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla krize v Německu, kdyby nebylo toho úžasného, skvělého Západu, tak by Němci nebyli v takové beznaději, že by se chytli toho Hitlera. Kdyby nebylo Západu, tak by neprotěžovali a nefinancovali Hitlera tak, aby uspěl po všech stránkách, aby z něj udělali ikonu a modlu, aby Němci věřili tomu, že to je pro ně spasitel a že ten je prostě přivede do toho ráje a vůbec jakoby k té prosperitě, o které snili. Protože v tom Německu ta krize, to, co se tam odehrálo, to bylo absurdní. To bylo něco, co ty Němce srazilo úplně na kolena a ten hrdý Němec to prostě neustál. A to, proč se přidávali lidé do NSDAP, Teď ještě v dubnu 1945 byl v NSDAP, v dubnu 1945 byl v NSDAP 6 milionů lidí, jo. 6 milionů členů měla. Otázka zní, kam se za ten měsíc, co se stalo v hlavách těch Němců po tom jednom měsíci, teda, kdy byla podepsaná kapitulace, oni jako NSDAP pochopitelně byla zrušena nebo zakázána, oni změnili názor? Ne. To dál žije. Je to pěstované v těch rodinách, je to pěstovaný kult té říše, té německé nadřazenosti, té víry v to, že Německo má to poslání a požehnání. To tam všechno je. Jestli si někdo myslí, že ne, tak je na velikém omylu. Bacha, to se bavíme o 6 milionech Němců v dubnu 1945, kde jsou ty Němci, dejme tomu, z toho boomu té NSDAP. Kde jsou ty Němci z těch jednotek SS, kde jsou ty Němci z toho gestapa, kde jsou ty Němci z toho Wehrmachtu a tak dále, kde jsou ty dozorci z těch různých donucovacích a vykrádačských lágrů, kde to všechno je. Nedělejme si iluze, jako. Tak, přátelé, budeme končit. Máme dneska pondělí, máme před sebou poslední dva týdny prázdnin, koukejte si je užít, teď se tady přehnala bouřka, pořádně zapršelo, hezky zalilo, tak doufám, že zase všecko poběží, jak má, trošku se ochladilo, máme venku 19 stupňů, no ale to vůbec nevadí, protože léto je léto. Mějte se fajné, od mikrofonu se loučí a na vás se těší, jak jinak než Petr Václav.

Třaskavých témat je na konci předposledního prázdninového víkendu sice mnoho, ale na tomto místě může dominovat jediné – Příčovy. Po 8. se totiž v sobotu na zahradě místního zámečku sešli nepodvolení vlastenci. Jednak aby vyslechli názory několika zajímavých osobností na aktuální témata, především však, aby se potkali. V tom je příčovská myšlenka v skutku unikátní. Letos však byla proti minulým ročníkům zvláštní ještě něčím dalším. V předchozích letech šlo vždycky o vyjádření vzdoru proti šíleným poměrům v naší zemi, reprezentovaným vládami, vůči kterým stála většina přítomných v zásadní opozici, ať už to byla druhá Babišova vláda se socialisty podpořená komunisty z roku 18 až 21, na kterou přišla povinnost vyrovnat se ale dosti hrůzostrašným způsobem s covidovou pandemií. Nebo následná fialová pětikolka, která nedlouho po svém vzniku označila nepodvolené vlastence za dezoláty. Dostali od ní ještě mnoho dalších nálepek, obvykle něco ve smyslu agenti Kremlu v různých variantách. Proč? No to proto, že usilovali o mír a tudíž odmítali českou účast ve válce Západu proti Rusku na Ukrajině. Ta sice fakticky začala krvavým státním převratem v Kyjevě, placeným a režírovaným Washingtonem a Bruselem už v roce 2014. Ale naplno se rozvinula až od února 2022, když Moskva začala svou speciální vojenskou operaci. V té době bylo dezolátní říci, že jejím smyslem bylo nejen odvrátit genocidní masakr vzbouřeného ruskojazyčného obyvatelstva v Donbasu a v Luhansku, které banderovský puč prostě odmítlo akceptovat. Nebo se vůbec zmínit, že Vladimír Putin dal současně jednoznačně najevo, že nepřipustí, aby junta vtáhla Ukrajinu do NATO a umožnila tak dlouho plánované napadení Ruska z jeho nechráněného jižního podbřišku. Jenže povolební výškrab všech těch straniček podřízených Bruselu, který utvořil novou antibabišovskou koalici, na to okamžitě naskočil. Petr Fiala mystifikačně prohlásil, jsme ve válce, a spustil hrůzovládu, včetně protiústavního útoku na svobodná média. Kromě jiného to byl on, kdo vypnul i protiproud. Ne všichni ale podlehli mediální propagandistické válečné masáži, která tu vědomou, a v tomto případě to platí, dezinformaci ochotně opakovala. Odpovědí byly spontánní masové demonstrace nepodvolených, kteří se z části sformovali již během Babišovy covidové a vakcinační tyranie. No, fialovci se jim ale jen vysmívali. Stali se jedněmi z nejdivočejších válečných štváčů v bruselském vězení národů. Naprosto nesmyslně útočili na Rusko nejen verbálně, ale především hrnuli 100 miliardy korun z našich daní do Kyjeva v podobě zbraní i špinavých, skutečně špinavých peněz a brali z toho naspátek svůj díl. Vzpomeňme vys Fialova kampelička, ty podivné sbírky na drony a rakety a tak dále a tak dále. Agresivita dosáhla takových stupňů, že nás Moskva zařadila hned za Bidenovými Spojenými státy na druhé místo nepřátel. Chybělo prostě málo, aby naše zemi skutečně vtáhli do konfliktu, který by měl bez pochyby jaderný vrchol. Ano, v takto dramatických situacích jsme se opakovaně scházeli v Příčovech. Vzpomínáte? Tehdy, vlastně až do loňska, se vlastenecká setkání nepodvolených v malé středočeské obci podobala bezmála neformálnímu ustanovení
hnutí odporu. Proto byla tak často prošpikována těmi podivnými postavami.

jako o 2 roky dříve, kdy jací si takzvaně neznámí pachatelé odpojili zámek s velkou částí obce od elektřiny. Proč celé to relativně nedávné pozadí letošního ročníku připomínat? No, kvůli chorobě specifické amnézie, kterou trpí značná část naší veřejnosti, žel mnohé nepodvolené nevyjímaje. Prostě řečeno, tryskově zapomínáme. Před pouhým rokem se blížily volby a mnozí z nás se třásli z jejich možného výsledku. Mnohokrát jsem musel ujišťovat skeptiky, že předvolební průzkumy jsou stejně cinknuté jako všechna s agenturami spolupracující korporátní média s těmi takzvaně veřejnoprávními, pochopitelně v čele. I když jsem si sám nebyl jist, jak to celé dopadne. A v mnohém jsem se mýlil, zvláště pokud jde o motoristy, což mi jejich příznivci a voliči stále právem připomínají. Jenže ono to skutečně tentokrát nebylo jednoduché odhadnout. Na politické scéně probíhal dosud nevídaný proces. SPD odvážně integrovala vedoucí postavy pro a už předtím Trikolory. A hlavně zde bylo stačilo oné talentované Kateřiny Konečné. Jenže stačilo, aby hnutí zahrnující řadu dalších malých uskupení někdo, zřejmě z její vlastní strany, propašoval do zbytečně podrobného volebního programu příslovečných několik vět, takové té opravdové záškodnické bomby, a volební havárie byla skoro jistá. Především mnozí levicově ladění křesťané byli zděšeni. No a změnili své volební rozhodnutí. Žel často pro nesouměřitelně nebezpečnější bruselské a válečnické lidovce. A tak stačilo, havarovalo. Scházelo mu málo, aby se dostalo do sněmovny. Přesně to, co Konečné kolegové svým podminováním úspěšné političky zamýšleli. Jenže naštěstí i tak to nakonec, abych tak řekl, stačilo, aby se mohla konstituovat vláda ANO, SPD a motoristů. A to předznamenalo zcela novou neznámou atmosféru, v níž se odehrávalo letošní příčovské setkání. Jinými slovy, neuvěřitelné se opět stalo skutečností. Ano, tak to říkal zvěčnělý Bohumil Hrabal. A opravdu, z pódia dosud téměř podzemní akce ještě v loni zvukově bombardovaného teroristy Oganesjanovci promluvil třetí nejvyšší ústavní činitel, předseda Poslanecké sněmovny. Řekněme popravdě, že Tomio Okamura patřil v minulosti k častým účastníkům tohoto vlasteneckého setkání, ale vždy v pozici mainstreamem skandalizovaného a v lepším případě jen nechutně zesměšňovaného šéfa takzvané extremistické pravice, což je sice v obou částech toho spojení absurdní nesmysl, leč právě tak jsou častováni vůdci vlasteneckých a protirežimních stran v Evropě. Protirežimních, pokud existující, dosud převažující, Bruselem podporované či přímo dosazované takzvaně liberálně demokratické režimy označujeme pravdivě za totalitní. Nyní Okamura nejen promluvil z tribuny, ale především se pak vydal mezi přítomné a neustále se kolem něj srocovaly hloučky diskutujících. A nešlo o žádné mazání medu kolem úst. Takový podvolení nejsou. Ostatně také jsme se ho na něco konfliktního zeptali, což účastníci pravidelné pondělní porady tvrdého jádra nepodvolených budou mít možnost vidět zítra v naší příčovské reportáži vedle mnoha dalších rozhovorů s přítomnými. Zmíním ale jeden detail. Domnívám se rovněž charakteristický. Právě proto byla řeč také o té ztrátě paměti. Po naší poradě mě

oslovili dva mladí lidé s letáky a tričkem s nápisem Česká republika na prvním místě. Takže asi většina hned ví, o co šlo. Drobná dívenka s vysloveně upřímnýma očima se mě ptala, jestli si myslím, že protesty proti vládě stále mají smysl. Co jsem jí odpověděl, v reportáži nenajdete, protože to bylo ve chvíli, kdy kolegové naše kamery a mikrofony už balili. Ale nepovím to ani teď, protože to je téma, které rozhodně potřebuje docela delší výklad, takže si jej nechám na poradu naší. Obecně řečeno, šlo o pozvání na chystanou říjnovou demonstraci organizovanou Ladislavem Vrabelem. Zatím stačí asi konstatovat, že pan Vrabel se do Příčov osobně přijít neodhodlal. Což je velká škoda, protože takto mám k dispozici pouze jeho letáky s docela sporným obsahem. Nevím, z jaké dálavy nám to přes ty sympatické mlaďochy vzkazoval. Neukázal se ani jeho přítel po boku, Miroslav Sládek, který naposledy vystoupil veřejně v Brně, když protestoval proti protestům vlastenců vůči sjezdu sudeťáckého landsmanšaftu. Jen se mi přitom tak myslí mihlo, jestli své protestní shromáždění nespojí tentokrát s nepochybně již intenzivně připravovanými a dobře zaplacenými demonstracemi chvilkařů proti chystanému zákonu o změně poplatků ČT a ČRO. Mimochodem i na to jsem se šéfa ze sněmovny zeptal a uvidíte to v té reportáži, ale to opravdu uvádím jen jako detail, byť rovněž charakteristický. Protože letošní Příčovy byly jinak spíše optimistické. Soudím tak i s odpovědí na otázku, kterou jsem si jako anketní z části vypůjčil ze slavné balónové scény West Pocket Revue, Voskovce a Wericha, kteří si ji vypůjčili z úvodu Verneova Tajuplného ostrova. Z ní stoupáme nebo klesáme? Řeknu rovnou, že její sugestivní pokračování, které zní my přímo padáme, pane inženýre, jsem v odpovědích nezaslechl ani jednou. Před rokem by to bylo určitě jinak. Ale končím tím, čím jsem měl asi začít. Hlubokým zážitkem z bohoslužby v půvabně zrekonstruované zámecké kapličce, která celému setkání předcházela a uvozovala jej. Mimochodem o zámku a jeho pohnuté historii, včetně této nádherné dnes zrekonstruované kapličky, si můžete přečíst v naší akademii. I tam při té bohoslužbě zazněla slova, která běžně neznějí. Taková, no prostě příčovská. Ostatně něco z toho jsme do naší reportáže rovněž zachytili. Ale tajemný transcendentní okamžik, při kterém ze zatažené oblohy okny do kaple náhle vpadla záře slunce, ten je naprosto naplno nepřenosný. No ostatně jako celý ten podivuhodný den na tamním tajuplném ostrově, ten požehnaný.

0: Tak jsme se dozvěděli, že Soňa Peková přišla o znalecké oprávnění. Média i sociální sítě to začaly okamžitě přetřásat. Na kulatém razítku Soni Pekové mě ale víc než samotný verdikt zaujalo něco jiného. Co to znamená pro nás, když jde o naše zdraví? Je přitom jedno, jestli jsme očkovaní nebo ne. Připomeňme si, že Soňa Peková je lékařka s doktorským titulem v oboru molekulární biologie, genetiky a virologie. Do širokého povědomí se dostala především za covidu. Tehdy jsme ji poznali s odlišnými názory na původ viru, pandemii a očkování. František Kubásek, influencer a komentátor projektu Inkorekt, který od letošního roku pracuje na Ministerstvu životního prostředí, na Facebooku napsal, že Soňa Peková byla podle něj první českou vědkyní, která veřejně prohlásila, že covid je umělého původu. Podle Kubáska Soňu Pekovou od té doby začali systematicky umlčovat a současný případ znaleckého oprávnění vnímá jako připomínku toho, co sám označuje jako globální totalitní režim, který podle něj vlády téměř celého světa zavedly mezi lety 2020 a 2022. Jako obvykle se veřejná debata rozdělila na dvě části. I po verdiktu nad Soňou Pekovou jedni v něm vidí potvrzení, že Soňa Peková není důvěryhodná odbornice. Druzí naopak mají další důkaz, že je proti ní veden politický a ideologický boj. Než se přikloníme k jednomu nebo druhému táboru a podle toho začneme přemýšlet o svém zdraví, pojďme zjistit, co je podstatou celého problému. Ve výsledku nejde jen o Soňu Pekovou, ale hlavně o to, jak hledáme pravdu v tématu, které se dotýká nás všech. Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a toto je Modrý jelen. Soňa Peková, molekulární genetička pro Petra Kotlára, slovenského vládního zmocněnce pro prověření, jak postupoval stát za pandemie COVID-19, vypracovala znalecký posudek o covidových vakcínách. Ministerstvo spravedlnosti České republiky se Soňou Pekovou zahájilo loni v prosinci správní řízení kvůli pochybnostem o její nestrannosti při vypracování tohoto posudku. Oznámení, že Soňa Peková mohla spáchat přestupek, zaslal českému ministerstvu slovenský poslanec Tomáš Salaj z politické strany Svoboda a Solidarita. Soňa Peková čelí na můj podnět správnímu řízení o odejmutí znaleckého oprávnění. Kotlár už zřejmě nebude mít na své analýze vakcín kulaté razítko soudního znalce, napsal na konci minulého roku. A dnes už víme, jak to dopadlo. Ministerstvo spravedlnosti Soni Pekové znalecké oprávnění odebralo. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné. Účastník diskuze na X-ku pod příspěvkem poslance Tomáše Salaje napsal: Soňa Peková říká pravdu, která se vám nehodí. Tomáš Salaje odpověděl: mýlíte se. Je mi úplně jedno, co říká paní Peková. Podstatné je, že nesplňuje zákonné předpoklady, aby byla soudní znalkyní. A tady se dostáváme k podstatě celého příběhu. Může nám být opravdu jedno, co říká Soňa Peková? Máme se zabývat především jejím znaleckým razítkem a otázkou podjatosti? Nebo bychom měli stejně pozorně zkoumat i samotný obsah jejího posudku? Co nám o Soni Pekové, jejím znaleckém oprávnění a posudku o vakcinách říkají média, sociální sítě, její příznivci a kritici? Ukážeme si a zkusíme z toho vyvodit nějaké závěry. Podotýkám, že jde o výběr Modrého jelena z médií a sociálních sítí. Vy sami si samozřejmě můžete hledat další příklady a udělat si vlastní obrázek. Jako první si pustíme video ze Seznamu zpráv s titulkem Vzestup a pád molekulární genetičky Soni Pekové.
1: Soňa Peková ztratila statut soudního znalce. Pojďme se podívat na zásadní momenty molekulární genetičky, kterou proslavila pandemie COVID-19. Peková se stává známou mimo jiné kvůli sporům s ministerstvem zdravotnictví.
2: Mě to na začátku pobavilo, ale potom vlastně už mě to až tolik nebavilo.
1: Během několika týdnů se z ní stává jedna z mediálních tváří pandemie. Na začátku října Peková tvrdí, že covid do Vánoc zmizí.
3: Ve stejné době ale v Česku prudce nastupuje druhá vlna.
1: Během několika týdnů se nemocnice plní tisíce pacientů a denní počet zemřelých překračuje stovku. Peková se čím dál častěji objevuje v alternativních médiích a ostře vystupuje proti očkování.
4: Byla to pandemie, bylo to všechno naplánováno. Obdiv k tomu, jak šíleně, ďábelsky někdo může něco vymyslet.
1: Po ruském útoku na Ukrajinu vyzývá lidi, aby se modlili za Vladimíra Putina.
5: Vladimír Vladimirovič Putin, to je spirituální člověk.
1: Později mluví o UFO, stvořiteli, nebo o tom, že svět je hologram.
6: Fyzické tělo zemře, duše odchází a buď se inkarnuje svět do 3D světu, protože nesplnila to, co měla, nebo jde dál do těch vyšších 4D, 5D, 6D až 8D, nebo jak jim tam dál.
1: A co Soňa Peková říká na dnešní rozhodnutí ministerstva spravedlnosti?
6: Ohledně znaleckého razítka, které mi bylo odebráno pod pokutou 2500 korun, což jsem zaplatila, jsem jim to tam poslala, ať mají na zmrzlinu, protože vedro.
0: Peková ve videu není představena hlavně ohledně současného sporu o znaleckém oprávnění. Redakce Seznam zprávy nám ji ukazuje spíše jako příběh jejího vzestupu a pádu. Do popředí se dostávají její starší výroky o covidu, očkování, Vladimíru Putinovi. A divák si tak může vytvářet určitý obraz osobnosti Soni Pekové. K čemu nám jsou takové informace? Pomáhají nám pochopit současný spor o znaleckém oprávnění? Nebo vytvářejí obraz člověka, jehož názorům bychom neměli věřit? Možná je to jen způsob, jakým redakce zpracovala portrét veřejné osobnosti. Seznam zprávy přitom už před zveřejněním tohoto videa publikovali článek, ve kterém vysvětlovali, proč ministerstvo ke svému rozhodnutí dospělo. Podle ministerstva byla Peková podjatá. Měla s Petrem Kotlárem spolupracovat už před vypracováním posudku a také po něm. Ministerstvo tvrdí, že posudek vycházel z její vlastní iniciativy a z cíle, který sama předem veřejně prezentovala, a že k prezentaci svých názorů použila formu znaleckého posudku, mimo jiné, když osobně lobovala za zastavení distribuce a užívání vakcín proti COVID-19. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli Soňa Peková byla nebo mohla působit jako podjatá, ale pokud chceme pochopit celý spor, měli bychom slyšet také její vlastní vysvětlení. Peková své stanovisko zveřejnila ve více než hodinu a půl dlouhém videu a popisuje v něm řadu detailů. Poslechněme si několik úryvků.
6: Nebylo prokázáno, že by MUDr. Petr Kotlár účastníci řízení zadal vypracování znaleckého posudku. To je pravda, on chtěl analýzu, ale já jsem potřeboval, aby to mělo tu váhu a jako soudní znalec jsem tomu váhu mohla dát pouze soudně znaleckým razítkem. Mně jde o to, aby se ukončila distribuce a používání těchto přípravků. Takže toto vedlo nebo má vést k tomu, a proto jsem to udělala, aby se s tím okamžitě přestalo, aby se to přestalo distribuovat, nabízet lidem, a aby se to pořádně prozkoumalo, či vůbec vlastně, aby se to ani nepoužívalo dál, protože je to potenciálně nebezpečná věc. Takže to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba dva to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo. A jediný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Ty takzvané vakcíny, které jsme vyšetřovali, tak to pracoviště na Slovensku možná vyšetřovalo stejné loty, ale nikoli stejné materiály, protože ty takzvané vakcíny, ty lahvičky jsou pořád u nás v laboratoři v mrazáku, nikdo si pro ně nepřišel, že by je zkontroloval, takže jsme každý fyzicky vyšetřovali jiné vzorky.
0: Z těchto ukázek vidíme, že mezi tím, jak jednotlivé strany některé skutečnosti popisují, existují rozdíly. Týká se to například otázky podjatosti Soni Pekové, jejího vztahu s Petrem Kotlárem, důvodu, proč byla v celé věci aktivní, nebo jak vznikl znalecký posudek. A tak nám některé otázky stále zůstávají nedopovězené.
6: Prosím, žádný poměr k panu doktoru Petru Kotlarovi nemám.
0: Soňa Peková má znalecké oprávnění v odvětví genetiky od roku 2017. V současné situaci uvádí, že už o znalecké oprávnění dále nestojí, protože prostředí, v němž je tato činnost vykonávána, podle ní není nezávislé. Proti rozhodnutí ministerstva se může Peková ještě odvolat, a to do 15 dnů od jeho oznámení.
6: Já žádný rozklad podávat nebudu a razítko teda skončilo. Já jsem zaplatila 2500 korun, provedla jsem pro Slovensko analýzu vakcín, které neanalyzoval tímto způsobem nikdo jiný, pouze naše laboratoř. Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, komercionalizace, čehokoliv ohledně těch vakcín.
0: Jak se informace o odebrání znaleckého oprávnění dostala na veřejnost? Tady je pondělní tisková konference a vyjádření slovenského poslance Tomáše Salaje.
7: Ďakujem pekne, k druhej téme sa vyjadri ešte Tomáš Salaj, nech sa páči.
8: Ďakujem pekne, krásny deň. Chcem oznámiť úspech, ktorý sa mi podaril dosiahnuť vo vzťahu k Českému ministerstvu spravodlivosti. Pani Soňa Peková, známa dezinformátorka, už nie je súdnou znalkyňou. České ministerstvo spravodlivosti prijalo môj podnet, preverilo môj podnet a rozhodlo, že ju zbavuje tejto kompetencie, že už sa nebude môcť s okrúhlým razítkom vyjadrovať k témam ako zdravotníctvo, genetika či molekulárna biológia. Prečo je to dôležité? Soňa Peková už dlhodobo šíri rôzne konšpirácie, teraz nejdem hovoriť o reptiliánoch a o mimozemšťanoch, ale rôzne konšpirácie, ktoré sa týkajú vakcín a očkovania. Zúčastnila sa veľmi aktívne kampane proti očkovaniu proti covidu. A jej slova berie náš splnomocnenec vlády Peter Kotlár vážne. Tak vážne, že si dal u nej spracovať posudok a na tlačovej besede ukazoval ten posudok s tým, že nikto iný takýto krásny posudok o tom, že vakcíny škodia, nemôže mať, lebo je na ňom to okrúhle razítko, tá okrúhla pečiatka súdneho znalca. To ani Slovenská akadémia vied nemá, tak to tvrdil Peter Kotlár. No, takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá.
0: Všimněme si pořadí, v jakém jsou informace podávány. Tomáš Salaj nejdříve Soňu Pekovou označí za dezinformátorku. Připomene reptiliány a mimozemšťany. Připomene její postoje k očkování a teprve potom mluví o jejím znaleckém posudku. Takové pořadí může ovlivnit, jak se na člověka a jeho následné argumenty díváme. Podívejme se, jak na Tomáše Salaje reaguje Soňa Peková. Ve svém dlouhém videu reaguje na řadu výhrad ke svému posudku, zároveň ale představuje i svého kritika, kdo Tomáš Salaj je, co vystudoval a čím se v minulosti zabýval.
6: Pan doktor Tomáš Salaj, poslanec Národní rady Slovenské republiky, a já možná bych vám přečetla jeho životopis krátký, abyste viděli, o koho se jedná. Tak Tomáš Salaj narodil se 8. prosince 1971, je slovenský politik a lékař. V roce 2023 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republiky za stranu Sloboda a Solidarita, to je jeho oficiální profil. Ten životopis má dva odstavce, jeden je o něm, druhý paradoxně nebo zajímavý je o mně. Tak ten jeho odstavec: vystudoval v roce 1996 Univerzitu Komenského v Bratislavě a následně byl do roku 2002, tedy hned po škole, moderátorem TV Markýza. Poté se stal mluvčím ministerstva zdravotnictví a i po opuštění této pozice se o zdravotnickou politiku dále zajímal. V roce 2020 se stal ředitelem zdravotnictví v Bratislavském samosprávném kraji a v této funkci nahradil Petr Kardoš o 3 roky později, kdy byl zvolen poslancem. Takže klinické medicíně se dle svého životopisu nevěnoval, A ten jeho životopis pokračuje dále ještě jedním odstavcem a ten říká: česká molekulární bioložka Soňa Peková pro slovenského zmocněnce vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Petra Kotlára vypracovala soudní znalecký posudek, ve kterém konstatovala škodlivost očkování proti COVID-19. Tomáš Salaj na konci dubna 2025 na Pekovou podal ministerstvu spravedlnosti České republiky oznámení o podezření ze spáchání přestupku. 18. prosince 2025 ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Pekovou správní řízení.
0: Ve svém průvodním textu k jejímu videu pak Soňa Peková tvrdí, že podnět k odebrání jejího znaleckého oprávnění podal Tomáš Salaj, který se podle ní v posuzovaném medicínském laboratorním oboru nikdy nepohyboval a že byl během pandemie politicky angažovaný na straně zastánců tehdejších opatření na Slovensku a podle ní byl i finančně zainteresovaný v programu distribuce vakcín. Peková to uzavírá tvrzením, že pokud má něco charakter dvojího metru, pak právě toto. Takže máme zajímavou situaci. Tomáš Salaj nejprve zpochybňuje Soňu Pekovou jako osobu, její důvěryhodnost. Soňa Peková na to reaguje tím, že začne představovat Tomáše Salaje a jeho minulost. K čemu jsme se dobrali? Dozvěděli jsme se něco nového, co v laboratoři naměřili, jak provedli analýzu a taky v čem se její výsledky liší od pozdější analýzy Slovenské akademie věd. Protože jestli chceme skutečně zjistit, kdo má pravdu, měli bychom se teď přestat zabývat tím, kdo koho označil za dezinformátora, nebo kdo má jakou minulost. Slovenská veřejnoprávní televize STVR po tiskové konferenci poslance Tomáše Salaje reagovala hned v pondělí večer v hlavní zpravodajské relaci. Pusťme si reportáž.
9: Česká molekulárna genetička Soňa Peková prišla o okrúhlu pečiatku. Tamojšie ministerstvo spravodlivosti jej odobralo oprávnenie súdnej znalkyne. Spolupracovala na analýze vakcín proti COVID-19 s vládnym splnomocnencom Petrom Kotlárom. Jej závery spochybnila Slovenská akadémia vied.
10: Český rezort spravodlivosti zrušil Soni Pekovej oprávnenie vykonávať znaleckú činnosť v odbore zdravotníctvo v odvetví genetika so špecializáciou na molekulárnu genetiku, biológiu a mikrobiológiu.
11: Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Účastnice řízení proti němu může podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O něm bude rozhodovat minister spravedlnosti.
10: O odobratí znaleckého oprávnenia informovala Soňa Peková na sociálnej sieti. V hodinu a pol dlhom videu okrem iného uviedla, že ju obvinili zo zaujatosti. Zaplatila pokutu 2500 korún a oznámila, že rozklad podávať nebude.
6: Nevím, proč jsem považována za podiatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
10: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný, no pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
12: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tú pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak ako na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
10: Na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili. Peter Kotlár krok českého rezortu komentovať nechce.
13: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
14: Ide o rozhodnutie orgánu iného štátu v konaní, ktoré sa netýka ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Rezort ho nekomentuje.
10: Veronika Britaňáková, Slovenská televízia.
0: Reportáž se v zásadě snaží korektně složit základní osu příběhu. Odebrání oprávnění, rozhodnutí není pravomocné, Peková se může bránit, ona se bránit nebude, podnět podal Tomáš Salaj, důvodem měla být její podjatost, její posudek a veřejné postoje a reakce Petra Kotlára. Je to přehledné, ale jsou tam tři momenty, na které stojí za to upozornit.
9: Její závěry spochybnila Slovenská akademie věd.
0: To je poměrně silná zkratka. Divák se nedozví, co přesně Peková zkoumala, co přesně zjistila a co přesně Slovenská akademie věd namítala. A už vůbec se v reportáži nedozvídáme, že Peková ve svém vyjádření upozorňuje na rozdílné fyzické vzorky, které podle ní byly při jednotlivých analýzách použity. To samozřejmě samo o sobě neříká, kdo má pravdu. Ale pokud chceme porovnávat dva odborné závěry, potřebujeme vědět, zda se vůbec porovnávaly stejné věci a stejné postupy.
10: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný.
0: Reportáž prebíra pohled Tomáše Salaje. Nejprve zazní podnět na prešetrení řízení Soni Pekové podal slovenský poslanec Tomáš Salaj. Podle něj má být znalec nestranný. To je věcná informace. Potom ale zazní.
10: No pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
0: Tím reportáž spojuje její veřejné postoje s otázkou nestrannosti. Následně dostává prostor Tomáš Salaj se svým expresivním hodnocením jejího posudku.
12: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
0: Tento výrok reportáž nechává zaznít bez dalšího vysvětlení nebo konfrontace. Současně uvádí, že Peter Kotlár odmítl věc komentovat. Tady už nejde jen o informaci, že Peková o znalecké oprávnění přišla. Reportáž zároveň nabízí divákovi určitý pohled, interpretační rámec a jedním z hlasů, který v něm dostává prostor, je právě Tomáš Salaj.
6: Nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
0: A třetí moment je nejzajímavější. Soňa Peková samotná zazní od ní, proč jsem považována za podjatou. To je v podstatě její jediná skutečná obraná pozice v celé reportáži. A potom reportáž říká,
10: na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili.
0: Její zistení o tom, že obsahují vysoké množství DNA, vedci vyvrátili. A tady se dostáváme k nejdůležitější otázce. Co přesně bylo vyvráceno? Jaké vzorky zkoumala Peková? Jaké vzorky zkoumali další vědci? Jakými metodami? A můžeme výsledky těchto analýz vůbec porovnávat?
10: Peter Kotlár krok českého rezortu komentovat nechce.
13: Necháme túto časť bez mojeho vyjadrenia.
0: STVR tedy téma zveřejnila a základní informace přinesla. Ale k samotné podstatě odborného sporu jsme se nedostali. Kdo má pravdu a v čem je problém? To z této reportáže zjistit nedokážeme. A pak je tu ještě jedna otázka.
15: Česko i svět teď v událostech.
16: V pondělí 17. srpna přejeme dobrý večer.
0: Česká televize, která veřejně kritizuje svou slovenskou veřejnoprávní kolegyni, například kvůli její údajné provládnosti, tuto událost do své hlavní zpravodajské relace nezaradila ani v pondělí, ani v úterý, ani ve středu. Že by si ji nevšimla nebo ji považovala za méně významnou. A jsme zase u naší původní otázky. Jak se máme dozvědět, co je v tak zásadní věci pravda? Když různé strany tvrdí různé věci a když se média často zastaví u toho, co kdo řekl, namísto toho, aby prověřovala data, metody a důkazy. Nezbývá nám tedy, než abychom sami sledovali další vývoj. Tak například, kdy vystoupil na tiskové konferenci Tomáš Salaj, zveřejnil slovenský vládní zmocněnec Petr Kotlár prostřednictvím tiskové kanceláře TASR, tiskové agentury Slovenské republiky, prohlášení, v němž upozornil na novou kritickou analýzu závěrů o studii Slovenské akademie věd. Podle autora této nové analýzy obsahuje studie SAVKY Slovenské akademie věd několik metodologických nedostatků, které mohou vést k systematickému podhodnocení naměřeného množství zbytkové DNA. Kritika se týká především použitých analytických metod a technických možností použitých přístrojů. Nová analýza zpochybňuje také způsob, jakým byly výsledky použity k vyvozování závěrů. Petr Kotlár proto považuje za potřebné, aby byla tato nová tvrzení odborně a důkladně prověřena. Pozor ale, ani tohle není důkaz, že se autor nové analýzy nemýlí. Je to další odborná kritika, která zpochybňuje metodiku předchozí studie. A právě proto bychom potřebovali to, co v podobných sporech potřebujeme nejvíc. Nezávislé odborné ověření. Protože zatím máme Soňu Pekovou, která tvrdí jedno, studii Slovenské akademie věd, která její závěry zpochybňuje, a novou analýzu, která zase zpochybňuje metodiku studie Slovenské akademie věd. A místo toho, abychom se podívali na samotná data, použité metody a výsledky, mezitím se bavíme o tom, kdo je dezinformátor, kdo je důvěryhodný a komu bylo odebráno znalecké oprávnění. A přesně tady jsme se dostali. Možná by nebylo od věci, kdyby si Tomáš Salaj, Soňa Peková a Petr Kotlár na chvíli přestali vzájemně vysvětlovat, kdo je dezinformátor, kdo je podjatý a kdo má pravdu. A místo toho si společně sedli nad všemi dostupnými analýzami. Ne jako politici, ne jako lidé zastupující jednotlivé tábory, ale jako lidé, kteří chtějí zjistit, co skutečně ukazují data. A třeba by k tomu mohl Tomáš Salaj trochu ubrat ze svého ostrého jazyka. Petr Kotlár by mohl na chvíli nechat stranou kukuřici. A Soňa Peková mimozemšťany. Abychom se mohli soustředit na to podstatné. Jaké vzorky byly zkoumány? Jakými metodami? Co bylo skutečně naměřeno? Kde se jednotlivé analýzy rozcházejí? A na tyhle otázky potřebujeme znát odpověď. Jedno, do kterého tábora patříme. Důležité je, co můžeme ověřit. Mějte se hezky.

Thank you. Thank you.

cestou projel tisíckrát a nedošel mu dech. I když mladší se už smáli, že na něm roste mech. Ale bolest záde, když ho brala, skončil by to hned. Potom říkával ta práce.

těžkou práci zapít a nevěděl jak dál. Tohle nemůže být důvod, abys v životě to vzdal.

Bylo smutku, že jsem se až dejchat bál. A v těch písních bylo smutku, že jsem se až dejchat bál.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak vážení posluchači, stalo se, že ano, že tu už přišli dneska oba dva protagonisté, což mám ohromnou radost, to je paráda, takže já si myslím, že můžu pomalu přivítat ve vysílání, takže hezký večer, Vítku, slyšíme se, povídej.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím a já mám taky ohromnou radost, nejenom, že jsme se spojili, a dokonce, že to spojení bylo mít realizováno, protože tady jsme měli docela slušný hučák a ceďák. Pršelo tady docela významně, takže vypadával internet, my tady máme LTEčko, takže byl docela problém. Byl jsem tak trošku na vážkách, jestli se z mé strany vůbec budeme konat, naštěstí všechno dobře dopadlo. Myslím, že ten déšť už se nebude opakovat v takové míře, aby ten internet znovu vypadl, takže snad to bude stabilní z mé strany. Takže zdravím všechny, zdravím tebe a zdravím zároveň posluchače. Ahoj.
1: Ano, to jsme tady měli zhruba před půl hodinou tady, ano. A teď to přišlo k vám. A zdravím VK, ahoj.
3: No ahoj Pavle, ahoj Vítku, já vás zdravím. No tak dneska jsme tady zase skvělá trojka, že jo. Doufám teda, že naši posluchači jsou naladění, že žádné fičáky ani deště jim nekazí spojení a že uslyší všechno, co budeme probírat. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
1: Já se tam, jak to vypadá u vás počasím?
3: No počasí, že tady je pořád šílený jako u vás samozřejmě. Tady doufám, že tam si pěstujete kytičky, tak máte čím zalejvat. Tady není vůbec čím zalejvat, takže léto úplně šílený.
2: No a naštěstí máš ale možná třeba optiku, ne, internet, takže by ti to nemuselo vypadávat na rozdíl od nás, co máme tady vzduchem, ale ty máš asi kabel.
3: Jasně. Tak jo.
1: Tak dobrý, tak fajn a můžeme se do toho pustit, takže Vítku.
2: Ukrajinou otřásá další korupční skandál a po operaci Midas přichází z protikorupční agentury NABU operace Forest Gump, sahající přímo do prezidentské kanceláře Zelenského. Na uniklé nahrávce se přerozdělují 4 pytle peněz a mluví se o přístupu do kanceláře prezidenta. Odvolaný ministr obrany ihned natočil video s výzvou k reformě volebního systému a ke konání voleb. Takže takové v úzovkách prasárny se dějí na Ukrajině, už jsme to tady měli, teď se to opakuje v bledě žluto-modrém, ale na bruselské frontě klid, VK, dál podporujeme vznešenou Ukrajinu, všechno dobré, sankce se chystají, kalasovali, chystá, jsem slyšel další sankce na Rusko, takže všechno jede při starém.
3: No, tak samozřejmě, ale já si myslím teda, že to jako vlezu tímhle tím způsobem, ale jako dneska by nám asi určitě neodpustili posluchači, kdybychom se nezmínili o tom dnešním dnu, že jo?
2: Protože já vím, takový trošku kolorit a
3: médii prostě otřásá, že jo, 21. srpen a že Rusové už jdou, hezký idiot, že jo, a Petr Pavel, že jo, před Českým rozhlasem byl vypíska, dokonce tam někdo prostě pískal na píštělku a podobně, ale jenom prostě ta ukázka toho, jakým prostě způsobem jako občané jakoby reflektují, zase taková přesahovka hned na začátek, ale chápete, já nevím, jako, že mu to není trapné prezidentovi, protože on, který vypisoval, jakožto když vstupoval do strany a šel k rozvědčíkům, tak podepisoval to lejstro, že jo, že souhlasí prostě se zásahem a vstupem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 68 do republiky a teď najednou vystupuje zkrátka někde před Českým rozhlasem a mluví tam o některých věcech, jakože prostě svoboda, že jo, a útisk a Rusové na východě a podobně, že to je takové trošku jako hruší kůže, že úplně je jedno, jakým způsobem prostě on někde se projevoval před nějakými prostě x lety a dneska de facto se staví do role jakéhosi velkého disidenta, velkého bojovníka za svobodu, je to na zvracení, ale je třeba si připomenout, že voliči takhle volili. A já se jako ptám, jak je to možné? To je taková jakoby otázka do diskuze, jako řečnická otázka, ale zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže máme občany, máme spoluobčany, kteří se buď nepamatují, nebo nechtějí se pamatovat, nebo zapomněli, nebo dokonce odpustili, jak se říká, že Petr Pavel si ty své hříchy minulosti odpracoval. To je nádherné slovo. Představte si takového nějakého prostě SSáčka, který prostě žil někde v koncentráku, vyhlazoval někde nějaký národ, nějaké židy někde prostě v nějakém koncentráku. Představte si, že on by prostě potom, uběhlo by několik let a on by de facto potom řekl, no víte, já samozřejmě odsuzuju bývalý režim, já jsem si to všechno odpracoval ve službách a teď někoho, nějaké Evropské unie nebo Evropského společenství, a ono takových sesáků mimochodem bylo dost, bylo v 50. 60. letech, to byly takzvaní transformovaní sesáci, kteří vlastně se stali zakladateli Evropského společenství, později Evropského hospodářského společenství, a dneska ta Evropa je de facto znovu nacifikována, je znovu refašizována, protože pohrobci těch, kteří tehdy v 50. 60. letech tvořili Evropskou unii, zkrátka byla to cházka, byla to sorta lidí, která vycházela z nějakých hodnot Třetí říše. A teď je otázka, když je toho 21. srpna, tak teď je otázka, z jakých hodnot třeba vychází Petr Pavel. To znamená, jaké jsou jeho takzvané autentické hodnoty. Že volič by se zeptal, a pane prezidente, jaké jsou vaše autentické hodnoty? A on by měl odpovědět popravdě, jaké jsou jeho hodnoty. To znamená, ta hodnota je o tom, je to hodnota nějakého oportunismu, to znamená takzvaný oportunista, tedy člověk, který nemá žádné zásady, ale pouze využívá daný okamžik příležitosti ke svému kariérnímu růstu. To by se dělo na něho, to znamená oportunista, já nejsem oportunista, by řekl, já jsem opravdu dobře, hodně udělaný, dobře věřící komunista, nebo marxista, že by řekl. No, obávám se, že tohle to by neřekl v dnešní době. Řekl by, že by byl demokrat, že je zkrátka nastavený nějak hodnotově pro, já nevím, nějaké liberální hodnoty a proti komunismu a proti bolševismu a tak dále. Ale zkrátka já tam vidím u toho Petra Pavla jenom skutečně takovou tu oportunistickou pozici, kdy někde je nějaký režim a my se mu musíme přizpůsobit, ale to je ještě třeba ta lepší varianta. Horší je, někde je nějaký režim a zkusíme získat a vydolovat z něho pro nás to nejlepší, co můžeme. A to je tragédie, protože to vychází potom jakoby z té společnosti, kdy jdete k těm volbám toho prezidenta a najednou ty hodnoty, nebo hodnoty, to nejsou ani hodnoty, to je ten oportunismus, najednou ti občané v podstatě jakoby tohleto všechno zahazují a říkají, my tam nechceme toho jiného kandidáta, my tam chceme tady toho bývalého rozvědčíka, který souhlasil s 21. srpna 68, ale on už si to všechno dobře odpracoval. My jsme mu odpustili. To je problém, který už není na straně Petra Pavla. Ten pouze využívá ten systém, jak je nastavený. Samozřejmě každý oportunista využívá tak, jak využívá. To už není problém na jeho straně, ale to už je problém ve společnosti. Problém zemi, kde zpětná vazba na politiky v podstatě přestala fungovat, nebo dokonce funguje obráceným způsobem, že namísto toho, aby se z politiky účtovalo, tak se jim odpouští, protože oni už si to přece odpracovali. A potom se nemůžete teda ale divit, a ne, to se netýká jenom České republiky, protože různé odpouštění politikům, to je velká móda všude v zemích západního světa, takzvaného kolektivního západu, kde všichni politici, kteří přicházejí k moci, jsou horší a horší a horší než ti, kteří byli před něma. A proto voliči najednou se přepínají do toho odpouštěcího módu, do toho odpouštěcího režimu, že říkají si, no, on ten politik, který tam byl minule, on nebyl tak špatný. A ten, který byl před ním, no, ten byl ještě lepší. Teď si všimněte, jak když já se dneska bavím prostě tady s lidma, tak oni říkají jako Němci, že on ten Scholz nebyl tak špatný, ten Merz je naprostej nácek. Ten Scholz nebyl takový jako špatný. No a jako Angela Merkel, no to bylo krásný tenkrát, když ona byla. No a když se hodnotí Gerhard Schröder, je to ještě lepší. A když se hodnotí Helmut Kohl, je to úplně nejlepší. A jako tohleto de facto jenom ukazuje na to, že ten systém těch voleb je zkrátka nastavený nikoliv jako zpětná vazba, že přišly by volby a voliči by začali účtovat. Tenhle ten dělal špatně a pracoval špatně, tak toho hodíme prostě na smetiště dějin. Ale místo toho to funguje takovým způsobem, že voliči jakoby zvolí nějakou změnu. V nejlepším případě zvolí změnu. A když ta změna logicky je nepřesvědčí a logicky je neuspokojí, tak namísto toho, aby oni se snažili změnit systém svého vlastního myšlení, tak oni si řeknou, no tak tenhle ten nevyšel, tak on ten, co byl před ním, nebo před ním a před tady tou vládou, oni byli daleko lepší, tak znovu zase zvolíme je. Tohle to vidíme krásně v americké politice. Tam jsou dvě partaje, tam jsou dvě strany, republikáni a demokrati, a tam se to prostě opakuje neustále už desítky a desítky let a vždycky jsou u moci demokrati, ti to dodrbají celou tu Ameriku plně do trosek, takže přijdou republikáni, kteří by to měli spravit a namísto toho, aby to spravili, tak ti dodrbou tu Ameriku ještě víc. A na druhé straně už se znova formují znova demokrati, kteří říkají, no my to spravíme a uvidíte, až budou teď volby ve Spojených státech v listopadu, doplňovací volby do kongresu, tak zvolí znova demokraty a američané budou myslet, že oni dají tu Ameriku zpátky do pořádku. Ne, nedají, oni ji rozbourají ještě více. A co se stane? No, začnou lamentovat, lomit rukama, budou znova se takzvaně shromažďovat za republikánama, aby republikáni za další dva roky v listopadu 2028, až budou prezidentské volby, tak aby zase to nějak jako zachránili. Existuje takové přísloví, že jestliže hlavou zeď prorazit nejde, proč lidé do té zdi tou hlavou neustále dál a dál mlátí, když hlavou ta zeď prorazit nejde. Proč nejdou volit nějakým způsobem jinak? No a tady je přesně ta otázka, protože, jak se říká, takové to přísloví, které je tak trochu jakoby hodně drsné, že kdyby volby něco měly změnit, tak už by je dávno zrušili. Já bych to postavil do jiné roviny. Oni ty volby potřebují. Dámy a pánové, tady o tom se musíme teď popovídat, to je zase přesahovka zase jiným směrem, ale je to důležité, protože to tvrzení, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zruší, to ne. To oni nikdy neudělají, protože tím by ztratili legitimitu svého vládnutí. Oni ty volby potřebují. Oni potřebují legitimizovat všechny ty sviňárny, které potom jménem lidu na nás všech provádí. A důkaz máte minulé nebo poslední eurovolby, které dopadly naprosto katastrofálně, tak špatně, jak mohly dopadnout. Hůř snad ani dopadnout nemohly. Všichni čekali, všichni vlastenci, že jo, národovci a podobně čekali, že evropské volby, které byly před dvouma rokama, myslím, že to dva roky zpátky, že prostě změní tu politiku Evropské unie, že skončí Ursula von der Leyen a skončily volby, sečetly se výsledky a ono se zjistilo, že Ursula von der Leyen a její Evropská lidová strana v Europarlamentu, oni posílili. Oni získali víc mandátů než předtím, než před minulýma volbama, nebo po minulých volbách, předchozích. Nikdo to nechápal, do dneška to nikdo nepochopil, ani politologové to nepochopili, co se stalo, že, jako, že zvítězily hodnoty Evropské unie. Já jsem si přečetl ten blábol na Euroaktivu, že evropské hodnoty, že zvítězily, že všichni takoví ti populisté, že jim pšenka při volbách do Europarlamentu nepokvete, ale účast samozřejmě byla mizerná do eurovoleb. A kdyby nebyla mizerná, no tak ono by to dopadlo jinak, protože samozřejmě lidé, kteří jsou nespokojení s politikou v Evropské unii, tak těch je opravdu velké množství a jich stále víc a víc. Ale problém je v tom, že ta nízká účast v eurovolbách obecně, v obecné rovině, vlastně umožňuje legitimizovat procesy mizerného vládnutí takových lidí a takových kreatur, jako je Ursula von der Leyen a Kaja Kalašová a všechny další. Proto je to zvláštní, ale to, ten problém těch voleb, nebo minimálně těch liberálních, demokratických voleb, je právě v tom, že lidé, kteří by měli jít k volbám tam, kde je jakási blokační většina nebo nějaký blokační mechanismus, tak tam k volbám nejdou. A naopak, tam, kde by měli v podstatě volit a rozhodovat nějakého jiného kádra, jiného kandidáta, tak tam jdou volit v dostatečných počtech, to znamená parlamentní volby národního státu, to znamená tam jdou ve velkých počtech, ale namísto toho, aby tam volili nějaké kandidáty, kteří změní politiku, tak volí pořád jedno a to samé. To znamená pro Evropu, zůstav Evropské unii, žádné velké vystupování z NATO také se nekoná, a když to někdo dokonce má ve volebním programu, mimochodem, tak když se dostane do vlády, tak řekne, no, žádné referendum nebude, protože koaliční partneři s tím nesouhlasí a nemohli bychom ustanovit vládu, takže ve volebním programu vlády to nebude. Se dozvěděli čeští občané po sestavení vlády Andreje Babiše, když SPD oznámila tuhletu věc, že prostě referendum nebude, protože se na tom nedohodli, ostatní dvě koaliční strany s tím nesouhlasí. Chápete? No, já jsem samozřejmě odbočil od Ukrajiny, ale ono to má důvod, protože to, že pokračuje válka na Ukrajině, je možné jenom díky penězům Evropské unie. Dneska už nebudeme ani mluvit o penězích Spojených států, to platilo do, během vlády Joea Bidena ve Spojených státech, teď už to neplatí, teď už hlavním finančním motorem Ukrajiny je Evropská unie a peníze evropských občanů, které jsou přerozdělovány pro provoz Ukrajiny. No a ta korupce, která tam je na té Ukrajině, ta je takzvaně to nádherné anglické slovo, že enabled, to znamená je umožňovaná, říkají všichni ti z těch neziskovek, že on enabluje, jo, nějakou možnost, prostě, že máme prostě možnost. Takže umožňují zkrátka provoz těch korupčních mechanismů na Ukrajině. Bez těch evropských peněz by to nikdy nešlo. No a proč to ti politici dělají? Jak to, že to dovolí těm svým politikům? No, protože když jsou volby, tak když byly tady v Německu poslední volby, tak jak volili Němci? No volili znova, jako po lobotomii, znovu volili CDU, CSU, znovu volili více toho samého, více toho horšího, než aby volili nějakou skutečnou změnu. Ono se to možná změní teď, budou zemské volby a potom do Bundestagu, takže se to znovu jako se bude pokoušet a budou se všichni v podstatě jako odvolávat na to, že uvidíme, jestli se to zlepší, jestli Němci přijdou k rozumu nebo nepřijdou k rozumu. To znamená, tady končí automobilky, tady se zavírají podniky, podniky se stěhují pryč, mluví se o Volkswagenu, že je na pokraji bankrotu, že sebou stáhne samozřejmě všechny svoje filiálky, protože teď se mluví o tom, co se stane se španělským Seatem a s českou Škodovkou. Obrovské diskuze o tom, co bude se Škodovkou v Mladé Boleslavi, že jo, a v těch pobočných závodech, které tam jsou, prostě velká velká kauza, ale je to všechno způsobené tím, že zkrátka ty německé vlády, které byly u moci, tak zkrátka se odpojily od všech ruských zdrojů a bez ruských zdrojů to je to největší překvapení, které vlastně vůbec ani překvapením není, ale když to teď zaznělo před několika dny tady na německé televizi, jak to tam zaznělo, jak to zarezonovalo, to se mi líbilo. A ten analytik tam říkal, není to překvapující, ale německá ekonomika bez ruských energií a surovin nemůže konkurovat Číně. A to zaznělo takhle tímhle tím způsobem a v tom studiu všichni tak jako jenom pokyvovali hlavama a já jsem se rozčíral, říkám, do prdele, na co se to tam hrajou? Vždyť přece to věděli úplně všichni.

asi zřejmě i za stejné nebo podobné ceny a někdo bude ochotný ve stejných objemech za stejné ceny jako Rusové dodávat do Evropy energie a suroviny. No, to přece je naprostý nesmysl. Přece to museli vědět. Ekonomové to věděli. O šéfech německého průmyslu jsem přesvědčen, že to věděli taky, ale tam je jeden obrovský problém, že oni to nemůžou říct nahlas, protože velké německé závody mají většinou nějaké dozorčí rady, jo? A v těch dozorčích radách sedí odboráři a zástupci jednotlivých zemských vlád. To je taková specialita tady v Německu. Nevím, jak je to tam u vás v Česku, tam to většinou takhle nefunguje, ale tady podle zákonů je to nastavený tak, že když máte velký podnik takzvaného velkého statusu, tak v dozorčí radě musí být polovina odborářů a musí tam být několik křesel zemské vlády. To znamená, vy máte soukromou firmu, to je typický příklad je Volkswagen. Tam polovina dozorčí rady Volkswagenu, polovina, která tam sedí, jsou odbory. A další dvě křesla zemská vláda se sídlem Volkswagenu. To znamená, že nadpoloviční většina těch členů dozorčí rady de facto nepochází od samotné automobilky, ale je de facto řízeno odboráři a politiky. A ve chvíli, když máte automobilku nebo jakýkoliv velký podnik, který zaměstnává více než 20 000 lidí, to je ten zákon, že jo, více než 20 000 lidí, když máte firmu nebo korporaci, která má více než 20 000 lidí, potom musí mít status akciové společnosti a v té akciové společnosti polovina členů dozorčí rady musí být odboráři a dvě až tři křesla navíc musí mít zemská vláda v místě daného sídla dané velké společnosti. To znamená, o co se jedná? Že máte někde nějakou automobilku, která by měla generovat zisk, profit a vyrábět věci, které chtějí spotřebitelé, ale ona nemůže vyrábět spalovací auta, které chtějí všichni normální spotřebitelé, všichni chtějí, vždyť přijdete dneska do autosalonu, já jsem toho byl svědkem. Tam byli dva, on byl s manželkou, přišli do Volkswagenu a tam něco jako si prohlíželi ty auta, všechno na elektriku a ten pán, takový ten naivní dotaz, jako, že se na to kouká a povídá, a neměli byste něco v dieslu? Chápete, v dnešní době přijdete do Volkswagenu a zeptáte se, neměli byste něco v dieslu? To je taková ta vizitka dnešního Německa. To je vizitka. Všichni to vědí. Díleři automobilek vědí, co chtějí jejich zákazníci. Chtějí spalovací auta. Kašlou na nějakou elektriku. Lidi, koncoví lidi chtějí samozřejmě spalovací auto. Dneska jsou úsporný ta auta. Že jo, to není jako dřív, že to prostě dýmilo a podobně. Dneska ty motory jsou neuvěřitelně úsporný a šetrný, že jo, ekologicky. Ale oni tedy chtějí spalovací auta, ale automobilky jim je nedají. Oni ukončují výroby aut na spalovací motor. Malá spalovací auta už vůbec nebudou, to se ekonomicky kvůli emisním povolenkám ani nevyplatí vyrábět. Těm automobilkám na tom nemají žádný zisk, dokonce ztrátu. Takže všichni vědí, co by lidé chtěli, ale protože ty automobilky řídí odboráři a politici, tak ty automobilky nevyrábí to, co by chtěli koncoví zákazníci a místo, aby automobilky dělali biznis a ekonomiku, tak místo toho ty automobilky dělají politiku. A to je důvod, proč Volkswagen je na pokraji bankrotu. Nejenom Volkswagen, všechny ostatní automobilky úplně stejně. Snad s výjimkou Porsche a Lamborghini jsem zrovna četl, že tyhle ty dvě divize Volkswagenu nemají problém. No jenže tam je jiná klientela, dámy a pánové. Jo, tam je jiná klientela, movitá, velice movitá.

0: Takže to je něco jiného. Ale chápete, takhle je to nastavené. To znamená, máte někde nějaký ekonomický systém, ale místo toho, aby ho řídili ekonomové, tak ho řídí politici a odbory. Odbory ty vůbec mají úplně jiné zájmy, než někde nějaký biznis a nějaká ekonomika. Vždycky, když se propouští, tak se propouští někde jinde, než tady v Německu. To znamená, ti odboráři řeknou na centrále Volkswagenu, tak propustíte a uzavřete fabriky ve Španělsku. Uzavřete fabriky Seatu. Nebo když budete hodně chtít propouštět, tak propouštějte v Kvasinách. Propouštějte v Mladé Boleslavi. Propouštějte ve Vrchlabí. Myšleno v České republice. Tam propouštějte, ale ne tady. Takhle je to nastavený. Proto všechno to, co se děje na Ukrajině, a dostali jsme se takovým jakoby obloukem z Ukrajiny tady těm věcem, tak je způsobeno evropskou politikou, která ekonomicky je rozvrácená tím, že motor Evropy, ekonomický motor, to znamená tady zdejší německý průmysl, který je jádrem evropské ekonomiky, se zadrhnul kvůli tomu, že v průběhu let a na základě těch šílených zákonů o majetkové struktuře takzvaných velkých korporací došlo k únosu soukromých velkých strojírenských podniků a firem do rukou odborářů a politiků. A jestliže máte dneska velké firmy, které jsou řízeny politiky, nemůžete se divit dokonce ani zbrojovkám. Tady se mluví často o té největší německé zbrojovce Rheinmetall, že v podstatě jakože skupuje zkrachovalé závody automobilek, to je velká kauza, že jo, zatímco civilní automobilky zavírají svoje závody, tak zbrojaři zkrátka ty uzavřené závody kupují pro zbrojní výrobu. No ale ty velké zbrojní podniky podléhají stejnému podnikatelskému zákonu o velkých firmách. To znamená, ti zbrojaři nebo ty velké zbrojovky mají rovněž odboráře ve svých strukturách a mají tam rovněž zemské vlády. To znamená, i ta zbrojovka dělá politiku nakonec, konec konců. No a jestliže politika vlády Führera Merce je nastavená na přípravu války s Ruskem někde na horizontu roku 2030, tak se nemůžete divit, že jejich vlády a jejich zástupci v jednotlivých velkých německých fabrikách v těch dozorčích radách tlačí podniky do zbrojní výroby, do transformace na zbrojní výrobu. A je to, a najednou máte pro to vysvětlení. To znamená, je to takový ten systém řízení jak nahoře, tak dole. Jestliže nahoře se rozhodli pro válku, proto potom i dole ty procesy jsou nastaveny pro válku. A ekonomika najednou nemá řídící úlohu. Najednou to není o tom, co chce zákazník, ale je to o tom, co mu nadiktuje dozorčí rada automobilky, kontrolovaná odboráři a fanatiky ze strany zelených a nácky z CDU a CSU. Protože vláda do těch dozorčích rad, těch velkých průmyslových německých podniků jako zástupce, jako zemské zástupce, to znamená ty zemské vlády, tam většinou vysílají zase tady ty lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, kdo tam je? No jsou tam zástupci strany zelených, jsou tam z CDU, CSU, občas jsou tam někteří politici z SPD v těch dozorčích radách těch velkých průmyslových podniků. Chápete, to jsou všichni ti politici, kteří chtějí buď zelenou budoucnost Evropy, anebo válečnou budoucnost Evropy. A teď, co z toho je horší? Co rychleji zlikviduje Evropu? Taková sarkastická poznámka. Jestli zelená politika, nebo válečná politika. Co zničí náš životní prostor v Evropě rychleji, bychom se zeptali. Takové dilema. Chápete, je to naprosto šílené, naprosto nepochopitelné, že něco takového je možné. Ale kde je to způsobeno? No, je to způsobeno tím, že když přijdou nějaké ty volby, tak ti lidé se nedívají na to, co by měli volit ve smyslu zlepšení svých životů, ale de facto jenom si vybírají z té nabídky, která je o tom, jestli Evropa má být zelená, nebo ta Evropa má být válečná. To znamená, to je nabídka dvou šílenství. Vyberte si, prosím pěkně. A kdyby lidé skutečně jako chtěli něco změnit, tak by museli změnit svoje hodnotové nastavení. Já vím, že to zní naprosto šíleně, podobně jako kdysi Peťa Fiala mluvil prostě o hodnotové politice. A já si dokonce myslím, že on to myslel v počátku, když šel do politiky, on to myslel upřímně. Jako jiný politik svého času, že to myslí upřímně. Hodnotová politika. No, hodnotová politika je založená na nějakých ideálech, že máte ideál politiky. Jak by to mělo být ideálně? No ale v politice nic ideálního není. Tam je to vždycky o kompromisu. A teď, jaký je ten kompromis? Co ten politik obětuje v rámci své politiky? No, nejčastěji v dnešní době se obětuje národ, stát. Národní zájmy se obětují jako první, protože toho politika to nic nestojí. On slouží. On neslouží lidu, on slouží nadnárodním strukturám. Slouží Bruselu, slouží Severoatlantické alianci. A on přece skončí v politice, všichni to vědí, skončí v politice, protože lidé už po druhé ho volit nebudou, nebo ho možná recyklují, protože on si to odpracuje za pár let. Ano, samozřejmě je to možné. Ale kam oni ho odklidí, toho neúspěšného politika? No oni mu dají trafiku. Že dostane trafiku v Evropské unii, nebo dostane trafiku na postu velvyslance někde ve Finsku, kde stráví 4 roky a potom se po 4 letech vrátí znovu jako minister zdravotnictví. Ejhle, gumitci to mají rádi. A všichni se dívají na to jako... A víte, a najednou po těch 4 letech toho Fialy to všichni odpustili. Dokonce i premiér se omluvil za to, že věřil odborníkům v době covidové pandemie. Možná jste zaregistrovali. Andrej Babiš se omluvil, že to byla chyba, že natolik věřili tenkrát těm odborníkům, že byly ty restrikce proti občanům, že se za to omlouvá, že prostě naletěli prostě těm odborníkům. No, to, je to pěkné, samozřejmě, že se omluvili, to je pěkné, ale na konečném důsledku to vůbec nic nemění. Ba co víc to nemění, když před několika dny ministerstvo a teď ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo zdravotnictví, já teď nejsem pod koho to spadá, ale myslím si, že asi ministerstvo zdravotnictví nebo spravedlnosti. Spravedlnosti, myslím. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že ruší akreditaci molekulární bioložce Soně Pekové, paní doktorce, že odebírá status státního znalce nebo soudního znalce na základě jakéhosi udání jakéhosi slovenského politika, že její studie o vakcínách RNA a o tom, že ve vakcínách jsou zbytky DNA, tak její studie, že byla zaujatá nebo něco takového a ta žaloba na ní přišla na ministerstvo spravedlnosti a tam někdo, naprosto někdo, rozhodl, že Soně Pekové zkrátka odeberou status soudního znalce v oboru molekulární biologie. Neuvěřitelný skandál. V době Babišovy vlády, která se prosazuje nebo která hlásá takové ty národnostní teze, národnostní zájmy, jsou tam motoristé, tam SPD, nikdy by to nemělo být dovoleno. A jak je to možné? Proboha, jak je to možné, že v době, kdy už dávno covid žádnej není, najednou je likvidovaná molekulární bioložka? Najednou je zlikvidovaná. Tedy ne, myslím, jako profesně, nebo, že jo. No, podívejte se, máte-li molekulárního biologa, on má status soudního znalce, což je jakýsi punkt něčeho, jakoby certifikát státní důvěry, se tomu vždycky říkalo. On je soudní znalec, no, on má certifikát státní důvěry, on má razítko od státu, říkalo se, on je fundovaný. Jo, on je fundovaný. Nic jiného to mimochodem nemusí ani znamenat, protože u těch nějakých kauz, že někde nějaká kauza a přizvou soudního znalce z molekulární biologie, aby někdo něco udělal, nějaký znalecký posudek jako soudní znalec, to není tak časté. To asi Soňa Peková by věděla, by to uměla popsat daleko lépe, kolikrát byla někde u soudu a dělala, vypracovávala nějaké soudní posudky, kolik toho bylo. Možná, že toho bylo hodně, já nevím, ale asi toho nebude tolik. Je to spíš jako o tom, o té prestiži, že když je někdo soudní znalec, tak má takový ten státní papír na to, že je fundovaný. A teď oni to seberou, oni to odeberou. Ale kdyby to udělala aspoň Fialova vláda a Fialův ministr spravedlnosti, kdyby to udělal, že? Ne. Oni jí ten status odeberou za Babišovy vlády. Jak je to vůbec možné? Proč to vláda dovolila? Co to má znamenat? Aby někde nějaký poslanec někde z cizího státu podával nějaká udání na českou mikrobioložku. Co to je? To je jako blbej? Jak je to, jak to bylo dovoleno vůbec? Kdo to povolil? Kdo to dovolil? Proč z toho není obrovský skandál? Proč SPD tam neudělá z toho povyk? Proč okamžitě není v otázce otázka odchodu z vlády Andreje Babiše? Proč tam není na stole pouchnout, že jo, nějaký prostě razantní prostě postoj proti tomu, že tady se prostě likvidujou zkrátka mikrobioložky, které se nebály v době covidové krize ukázat na ty problémy těch vakcín. Ona se nebála. Chápete? A kolik bylo takových doktorů, kteří se nebáli v době covidové krize jít proti farmaceutickému systému? A někdo si může prostě teď jako říkat, že já nevím, třeba kritizuje nějaké jiné aktivity paní Pekové, že jo, to byly nějaké ty organizace, které se tam pohybují, nějaké ty Alatra, nebo já nevím, jak se to jmenuje, já to nesleduju, všechny ty věci okolo, ale zkrátka ona se nebála v době té covidové krize. Ona to řekla tak, jak to je. A podívejte se, covidová krize skončila a najednou oni využijou příležitost a prostě jí seberou status soudní znalkyně. Co to znamená? No znamená to, že farmaceutická lobby má takovej dosah, že ona se postará vždycky o toho, kdo jde proti ní. Kdo jde proti farmaceutické lobby, oni se postarají, aby ten člověk skončil. A nemusí to být hned, může to být i za několik let. Za několik let, jako teď v případě doktorky Soni Pekové. Takhle funguje ten systém. To znamená, na jedné straně máte nějaké volby, máte systém nějakého řízení, máte volby, máte plebiscit, máte legislativu, máte justici, že to znamená jakési pilíře státu, státnosti, ale ve skutečnosti všechno je řízeno de facto zájmovými skupinami, lobbystickými skupinami, úplně stejně jako na té skorumpované Ukrajině. Jenom tam to ale vyleze na povrch. Proč to vylezlo na povrch na Ukrajině, je jasné, tam se o to stará NABU, což je protikorupční agentura, kterou v roce 2014 na Ukrajině založila vláda Spojených států amerických. Na základě americké dotace, amerického grantu byla založena NABU a stejně tak prokuratura SAPO. Protikorupční. To znamená, tyhle dvě organizace byly založené Američany. No a ty teď dělají v podstatě zadání Američanů. To znamená, vytahují černotu na Zelenského, protože Američané se chtějí Zelenského zbavit. Proto ta špína vyplouvá na povrch. Proto vyplouvá špína na bývalou mediální vedoucí Zelenského kampaně Irinu Mudru. Irina Mudrá je bývalá šéfka jeho mediální kampaně voleb prezidenta Zelenského v roce 2019. Je mimochodem bývalá šéfka jeho fanklubu v době, kdy on dělal v kvartálu 95. To znamená, to je jeho pravá ruka. stejně jako Timur Mindič, stejně jako Andrej Jermak. To znamená, Američané likvidují a odstraňují okolo Zelenského všechny jeho společníky. Zelenský bude odstraněn jako poslední. A já to píšu v tom článku, proč ho ještě neodstranili. Z jednoduchého důvodu. Než totiž sundáte kolo ze svého auta a hodíte ho někam do křoví, protože je píchlé, je zničené, měli jste defekt, tak než to uděláte, tak musíte mít k dispozici rezervu. Musíte mít k dispozici náhradní kolo, než sundáte staré poškozené kolo z auta. A takhle to platí i na té Ukrajině. Než oni sundají prezidenta, oni musí mít za něho náhradu, nějakou rezervu. A oni nemají, respektive mají jich několik, ale oni nejsou schopni se dohodnout v zákulisních procesech řízení. Londýn se štěká a hádá s Washingtonem, kdo bude nasazený mimo, kromě Zelenského, teda místo Zelenského. Londýn se neumí dohodnout s Washingtonem. A ještě Brusel má také své vlastní představy. Brusel chce totiž nechat u moci Zelenského. Brusel vůbec není spokojený ani se Zalužným a není spokojený ani s Fedorovem, protože bývalý ministr obrany, kterého Zelenský teď před několika týdny odvolal, Michail Fedorov, tak to je zase kůň Spojených států, respektive je to kůň Palantýru, protože začal spolupracovat s Palantýrem po svém jmenování do funkce ministra obrany, navázal styky prostě s firmou Palantýr a tak dále a tak dále. To znamená, to je zase jejich člověk a Brusel by rád udržel Zelenského u moci za každou cenu. A ten důvod je samozřejmě kromě jiného i korupční, protože já jsem to psal v tom článku, ale je to třeba znovu zopakovat. Aby mohla korupce na Ukrajině pokračovat, aby mohla dál generovat peníze jednotlivým lidem, kteří se účastní na té korupci, tak k tomu je zapotřebí prodloužit válku. Za prvé, aby válka byla prodloužena, aby pokračovala. Za druhé, je třeba prodloužit financování Ukrajiny z evropských zdrojů, protože bez toho se to neobejde. Korupce může fungovat pouze, pokud je kde brát. A ty peníze poskytnou evropští daňoví poplatníci. Jejich peníze se vezmou a přesunou se na Ukrajinu do korupčních schémat a do korupčních mechanismů. A za třetí je to takzvaný kickback systém, zpětná přihrávka. Pokud si někdo myslí, pro Boha, doufám, že nikdo, kdo nás poslouchá, kdo čte moje články, doufám, že nikdo není tak tupý a naivní, že by si myslel, že evropští politici, ta kvanta, ty miliardy, ty desítky, ty stovky miliard eur posílají na Ukrajinu čistě a jenom a pouze altruisticky, z dobrosrdečnosti. Prosím vás, tohleto snad nikdo takový není, kdo by si to myslel. Je to korupční mechanismus. Ti politici, ty strany, ty partaje i na evropské úrovni, které tohleto podporují, tak sledují kromě jiného korupční mechanismus. Ten funguje následujícím způsobem. Evropská unie z veřejných rozpočtů, veřejných peněz občanů Evropské unie nasype a průběžně nasypává do Ukrajiny obrovské sumy peněz. Na Ukrajině se dostanou do korupčního mechanismu, kde se provede takzvaná kickback operace. Část těch peněz, které Evropská unie oficiálně z veřejných rozpočtů pošle na Ukrajinu, se vrátí pomocí kickbacku zpátky do Evropské unie, ale už ne do veřejných rozpočtů, ale do soukromých kapes různých lidí, různých jednotlivců, různých kampeliček. A z těchto lidí, od těchto jednotlivců, od těchto pochybných finančních ústavů se potom ty peníze z toho kickbacku odnesou z igelitových tašek neznámo kam. A tím se dostáváme k tomu obrovskému průseru s názvem Kampelička bývalé Fialovy vlády, kde to se provalilo úplně naplno. A do dneška samozřejmě to není vysvětlené, ani to nikdy nebude vysvětlené, ale ono se to provalilo, jak to funguje. Pamatujete si, jak vypukla kauza Kampelička, kdy ze záložny zmizely peníze, obrovské peníze, kdy peníze byly v igelitkách neznámo kým vynášeny z Kampeličky a zmizely neznámo kde, a jednalo se o peníze, údajně o peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. V čem to bylo divné a podezřelé? No, že z Ukrajiny přišly peníze do Kampeličky, někdo ty peníze vybral v igelitových taškách a odnesl a vynesl z Kampeličky, ale Ukrajina ty peníze nikdy oficiálně nepostrádala. Nikdy se neptala, co s těma penězma je. Prostě je poslala a nazdar bazar. Nikdo je nehledal. Jenže protikorupční orgány České republiky samozřejmě ty transakce zachytily a byl z toho obrovský skandál, ale pravda je taková, že jediné, co se odhalilo, byl takzvaný kickback finanční mechanismus, korupční mechanismus na evropské úrovni. Ukrajina poslala zpátky v rámci kickbacku peníze do české záložny a někdo ty peníze dal do igelitové tašky a vynesl do soukromých zdrojů. To je korupce. Takhle fungují kickback mechanismy. A musíte si uvědomit, že to byly malé peníze, to byly drobné v porovnání s tím, jaké kickbacky probíhají v rámci celé Evropské unie a velkých států a velkých zemí Evropské unie, jaké peníze chodí z Ukrajiny v rámci zpětné přihrávky z Ukrajiny zpátky do jednotlivých států, velkých donátorských států Evropské unie. To znamená, v televizi slyšíte politiky, kteří říkají, že musíme podporovat Ukrajinu, musíme podporovat Ukrajinu, musíme ji vyzbrojovat, že jo, Ukrajina navždy a tak dále a tak dále. Ale najednou zjistíte, že ta strana má nějaké problémy, že to je někde, nebo ta vláda, že má někde nějaké prostě zvláštní prostě kauzy okolo různých Kampeliček a že někde jsou nějaké dozimetry a že někde se perou pro trestně odsouzeného člověka peníze z drogového darknetového tržiště, tak jeho bitcoiny se potom přes ministerstvo spravedlnosti propírají a takzvaně legalizují a minister spravedlnosti potom kvůli tomu musí rezignovat. Chápete, co to je? No to je korupce. To je korupční systém, který je odvozený samozřejmě z toho, co se děje na Ukrajině. A ty peníze se musí nějak proprat. A jak se propírají? No properou se tak, že se použije nějaký mechanismus. A teď je otázka zase, že jo, a to je otázka už třeba pro někoho, kdo je třeba vyšetřuje někde nějakou korupci. Jestli nějaké darknetové tržiště s drogama, které někdo provozoval, jestli opravdu vydělávalo peníze z prodeje drog, nebo fungovalo pouze jako průtoková pračka na peníze z Ukrajiny. Chápete? Jestli náhodou. Jestli opravdu si někdo myslí, že je to jenom to, že se tam někde něco prodávalo, anebo to sloužilo jako průtokový ohřívač a pračka, že jo. Jak to mohlo být? Víte, ve chvíli, kdy zástupkyně šéfa Zelenského prezidentské kanceláře je zachycena na audionahrávce, kde hovoří s bývalým poslancem o tom, jakým způsobem se falšovaly různé posudky a různá hodnocení ohledně zbrojních zakázek, protože ty posudky a ta hodnocení, kdo dostane zbrojní zakázku na Ukrajině z evropských peněz. To znamená, například přijdou peníze na výrobu dronů, nebo přijdou peníze na výrobu více munice. Tyhle ty zakázky se zadávají vždycky nějakým smluvním firmám, některé, které nesplňují ani parametry, někde nějaká firma, která je založena někde v garáži a musí se udělat sfalšovaný posudek takzvaných výrobních kapacit. A ta Irina Mudra tam o tom hovoří, že, tam, že to bylo sfalšované a mluví, baví se s tím bývalým poslancem v té nahrávce a křičí tam na sebe, že odvolali bývalou funkcionářku ministerstva spravedlnosti. Protože ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny je v centru onoho skandálu Midas a rovněž i v centru skandálu Forrest Gump, těchto dvou obrovských korupčních kauz, které se točí okolo prezidentské kanceláře, které se točí okolo Zelenského, okolo Andreje Jermaka, okolo Timura Mindiče, okolo lidí napojených na vládní řízení na Ukrajině. Tohle to všechno. Proto když je ta korupce takhle daleko na té Ukrajině a ta Ukrajina může tu korupci realizovat pouze ve spolupráci s evropskými politiky, tak je jasné, že o tom, jestli ta korupce bude nebo nebude pokračovat, se vlastně ani nerozhoduje v Kyjevě, ale rozhoduje se v Evropě. Rozhoduje se někde v Bruselu, rozhoduje se někde v Berlíně, rozhoduje se někde v Paříži, rozhoduje se někde v Londýně. To znamená, ty korupční mechanismy na Ukrajině nejsou samonosné. Ty jsou plně závislé na tom, jak bude pokračovat financování. Ty jsou závislé na takzvaných kickback operacích. To znamená, aby připluly další peníze na Ukrajinu, musí Ukrajina z takzvaných kickback operací poslat politikům zpátky do Evropy takzvané vratky, takzvané posunutí peněz. Ale tak, aby to protikorupční orgány v evropských zemích nezjistily. Jak se to udělá? No, to se zase dělá zase skrze kampeličky, skrze pochybné finanční ústavy, anebo se to dělá skrze krypto. Že se vybere nějaký člověk, kde se řekne, on měl třeba nějaké darknetové tržiště, my mu tam pošleme ty peníze, on to jako daruje někde nějakému českému ministerstvu spravedlnosti a potom to odejde Bůh ví kam. Chápete? Takhle to funguje. To znamená, kdo je vinen tou korupcí na té Ukrajině? No, jenom ti Ukrajinci, nebo jenom ten Zelenský a ta jeho korupční skupina okolo něho, okolo kvartálu 95, jenom oni? No, oni jsou jenom součástí toho mechanismu. Nikdy by ta korupce na Ukrajině nemohla v takovéhle míře probíhat, kdyby tam neproudily ty obrovské peníze z Evropské unie a kdyby Evropa neumožňovala ty kickback mechanismy, které umožňují v podstatě udržení onoho koloběhu toku peněz na Ukrajinu a z Ukrajiny zpátky. Protože když dostanou politici takzvaně nasypáno z kickback operací, dostanou nasypáno, tak oni chtějí víc. To znamená, příště znovu schválí další dodávku peněz Ukrajině. A dokonce to chtěli udělat jako trvalý finanční mechanismus. Pamatujete si na zasedání Severoatlantické aliance, na summit NATO v Ankaře začátkem léta, co tam chtěli prosadit, takzvaný stabilní pravidelný mechanismus darování, dotování 70 miliard eur každý rok co rok na Ukrajinu, časově neomezeně, jak to tam chtěli schválit a jak se Česká republika, Slovensko a Maďarsko k tomu nepřipojili, k tomu mechanismu. No, tak to je přesně ono, dámy a pánové. Protože ty peníze, které mají proudit pod titulem Severoatlantické aliance a zemí Severoatlantické aliance, budou končit na Ukrajině opět v nějakých těch korupčních mechanismech. A ti, kteří se o to zasloužili, kteří se rvali o tu účast na tom NATO, dokonce běželi na ústavní soud, aby mohli být u toho v té Ankaře, aby tam mohli být všichni tihleti, tak všichni ti zbrojaři, všichni ti kamarádi všech těch prezidentů a všech těch politiků, kteří z toho budou takzvaně profitovat, tak je jasné, že až budou volby, tak přijdou prostě nějaké dary, přijdou prostě politikům, dostanou nasypáno na své volby, takzvaně, aby z toho něco měli. Je to naprosto průhledné, chápete? Je to korupční mechanismus. Takže ta válka na Ukrajině je de facto už ne o tom, jak Ukrajina získá zpátky nějaké své území, o tom už dávno není. Je to o tom, jak vydělat a proprat další peníze, které tam přijdou z rozpočtu evropských států, z Evropské unie. A lidi by měli říct, tohleto dál pokračovat nebude, musíme zastavit veškerou finanční pomoc Ukrajině. A teď to nejdůležitější. Znáte politiky, nebo víte o politicích, kteří by měli ve volebním programu okamžité zastavení veškerého financování Ukrajiny, protože ty peníze tam slouží v korupčních mechanismech k něčemu a ke všemu jinému, než jenom k pomoci Ukrajině. Znáte nějaké takové politiky, minimálně ty, kteří jsou u moci? Ne. Ani jedna strana tohle nenavrhla, která je u moci v Evropě, zastavit financování Ukrajiny kvůli korupci, která tam probíhá. Nebylo dovoleno. Protože ta korupce není samonosná na Ukrajině. Je napojená na evropské politické mocenské kruhy. A samozřejmě podnikatelské kruhy. Proto fungují ty kickback mechanismy a proto se i objevují prostě peníze z Ukrajiny najednou v nějakých českých kampaličkách, najednou je někdo odnáší v igelitových taškách, najednou se o ně nikdo nezajímá a Ukrajina ty peníze nehledá. Chápete? Takže v takovémhle prostoru žijeme a žijete. A hodnotová politika by rozhodně neměla být založená na korupci a na podpoře a na enablování té korupce. A pokud voliči jsou ochotní politikům odpouštět korupci, odpouštět jim souhlas s 21. srpnem, odpouštět jim stranictví v KSČ, odpouštět jim všechny tyhle ty věci odkazovat se na takzvané demokratické hodnoty a že oni si to prý odpracovali, tak potom se občané nemohou divit, že žijou v takových s odpuštěním sračkách, v jakých žijou. Že si potom s nima politici vytírají pozadí. Nemůžou se potom důchodci ani divit, že je vláda okrádá o 1000 korun v průměru na valorizacích. A ono to ani nevadí, protože lidé se s tím nějak jako smíří a zůstanou v podstatě doma a důchodci nemají důvod ani vycházet do ulic. Oni vyjdou do těch ulic zase, až budou volby. Až přijede Babiš do města, nebo až přijede Petr Pavel do města, tak vyjdou tisíce důchodců na jejich volební meeting, na jejich happening, na náměstí, jako tenkrát, když Babišovi přišlo asi 15 tisíc lidí, to měl tenkrát to setkání s voliči před volbama. To byly ty záběry z České televize, tam bylo vidět, že většina těch lidí, kteří tam jsou důchodci. Bylo jich tam 15 tisíc na tom setkání s Babišem. 15 tisíc jich bylo schopných přijít Babišovi na jeho předvolební meeting, ale nikdo nebyl schopen přijít na demonstraci proti Fialově vládě, která je okradla o 1000 korun v průměru na důchodech, na valorizacích. A tím je to dané. Pokud můžete přijít na volební meeting, ale nemůžete přijít za svá práva, tak o čem to je? Je to taková jakoby pohodlnost, nebo vám to nevadí, lidem to nevadí, důchodcům to nevadí, že přijdou tolikle peněz v průměru. Chápete, to už si každý musí zodpovědět zkrátka sám. Ale pokud neexistuje zpětná vazba, jako v tomto případě, tak je jasné, že ti politici si budou s občany takzvaně vorat. A jakým způsobem budou vorat? No, jednoduše. Vyberou od občanů peníze skrze daně, pošlou je s velkou pompou na pomoc hodnotové Ukrajině A ti Ukrajinci potom potají pomocí korupčních mechanismů část těch peněz kopnou zpátky do Evropské unie těm lidem a těm skupinám a těm organizacím a těm politickým stranám, které tenhle ten mechanismus pomoci a vyvádění peněz z Evropské unie na Ukrajinu umožnili, propagovali pod rouškou pomoci Ukrajině. A pokud tohle to chtějí voliči, pokud s tímhle tím souhlasí a ty strany, které nechtějí zastavit válku, dál budou volit, no tak skutečně potom na horizontu roku 2030 si chystejte Kanady, chystejte si mundury, chystejte si KPZky, všechny tyhle ty věci, protože evropští verbíři už se blíží, už jich jdou. A pokud oni chtějí skutečně ten konflikt s Ruskou federací, všichni ti generálové, všichni ti politici, všichni členové těch dozorčích rad, všech těch velkých podniků, které jsou nyní z civilní výroby transformovány na válečné podniky, pokud oni všichni to opravdu budou chtít a nebude žádný kontrolní mechanismus a nebude žádný odpor ze strany obyvatelstva, tak opravdu tu Evropu do toho konfliktu na horizontu roku 2030 do konfliktu s Ruskem opravdu přivedou a dovedou. To není žádné síčkování, to je konstatování reality. Tomu konec konců i podle těch názorů těch analytiků tomu konfliktu se nedá vyhnout, pokud občané a obyvatelé Evropy nebudou chtít se tomu vyhnout a nevyvinou odpovídající aktivity, aby se tomu vyhli. Takže konflikt na Ukrajině pokračuje kvůli tomu, že součástí korupčního válečného mechanismu je právě Evropská unie, politické strany a politici a zbrojní průmysl v Evropě, který ve spolupráci s evropskými politiky a ve spolupráci s politiky na Ukrajině umožňuje obrovský samoživitelný korupční finanční mechanismus, který je vzájemně propojený mezi Ukrajinou a Evropskou unií. To je realita. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.02. Tenhle ten monolog byl opravdu dlouhý, byl přesahovej, bylo to zleva doprava, nahoru dolů a zpátky. Probral jsem to, myslím, úplně všechno, ani by nemělo smysl vlastně mluvit o něčem dalším, protože všechno vlastně dneska souvisí úplně se vším. Takže já ti předám slovo, Vítku, a protože máme 21.02, tak určitě dáme nějakou přestávku, dáme nějakou jednu nebo dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě dáme dvě písničky, Pavel tam bez pochyby něco vybere, já jenom upřesním, že my jsme to druhé téma nestihli, ale to vůbec nevadí, třeba se někdo na to zeptá z našich posluchačů, na které se určitě těšíme, takže prosím, volejte a prosím, zkuste stručně nebo zestručnit vaše otázky, aby se opravdu dostala na co nejvíce z vás. Máme tady řadu stížností, že necháváme mnoho lidí takzvaně vymluvit se. Nicméně pokud se někomu skáčeme do řeči a snažíme se ty lidi trošku nějakým způsobem zestručnit, tak zase nám píší jiní lidé, že zase skáčeme do řeči a že cenzurujeme a tak dál. Tak pro boha, ujednoťte se prosím na nějakých, řekněme, optimálně zestručných dotazech, ať nenadává jedna či druhá strana, buď že necháme některé lidi dlouho mluvit, anebo že zase některým lidem, kteří dlouho mluví, jim skáčeme do řeči, obojí je prostě špatně, nezavtíčte se vůbec nikomu, takže to jenom na závěr této části. Pavle, zahrajeme si tady písničky.
2: Ano, standardní situace, tohle to se děje od začátku. Prostě jak je moc demokracie, tak to vždycky takhle dopadne.
1: Přesně,
2: no.
1: Přesně.
2: Takže já jenom chci upozornit na číslo telefonický, na který potom můžete volat po písnice. 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, tam to vidíte. Myslím, že tentokrát se bude volat na telefon, nikoliv na WhatsApp, když by to snad taky šlo, ale na jiný číslo, takže tohle to vůbec neřešme. Takže na telefon a já tam pustím jednu písničku a druhou. No, dohromady mají 9 minut. Není to moc, Vítku?
1: Já myslím, že to akorát, že VK přesně od hodinu, ani
0: no, tak akorát, hodinu
1: bude vás nebyla pauza. Jo, takže VK bude rád, určitě se odpočine.
2: Dobře, tak jedem. Dám tam jednu starou písničku z roku 2014, Ochemtrails. Tak jedem. Tak super, vážení posluchači. Písničky nedohrály, hosté jsou na svých místech a my můžeme předat první telefon do vysílání. Prosím, jak jsme říkali, o stručnou a jasnou otázku. Takže můžete, prosím.
3: Zdravím, pana Vejka. Já bych se vás zeptat, já jsem teďka četla ten váš článek, kde píšete o Soloviovi a Alexu Jonesovi a vlastně se stotožňujete s jejich názory. Odvoláváte se na to, že jste vlastně v posledních předcházejících pátečních pořadech mluvil o tom též. A mě to strašně zarazilo, protože víte, jejich chování nereflektuje chování obyvatelstva. Já jsem sousedkou od paní, která má bratra na Ukrajině a on přijel, teď je tady týden, mluvila jsem s ním a mluví úplně něco jiného, než co vy píšete.
2: Dobře, já to zastavím, já jsem říkal, že to musí být jasná odpověď.
3: Otázka je o tom, proč vy dáváte prostor jenom těm politikům a vůbec vás nezajímá, co ty lidi říkají.
2: A jak může dát prostor lidem?
3: Jeden článek nemáte o tom, co říkají lidi.
2: A jak to může vědět, co říkají lidé?
3: Ano, přečisti to, já to čtu. Já to čtu třeba na YouTube, si to přečtete.
2: Dobře, tak jo, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
0: No, já bych jenom pod ní řekl, že já přináším a náš server přináší informace o událostech. My neděláme rozhovory. Jo, to je, od toho jsou jiné servery. Rozhovory dělají servery, které se specializují na rozhovory. Víte, že takové jsou například YouTubeové kanály, dělají rozhovory se zajímavými hosty, se zajímavými lidmi. Ale to, co jste navrhovala, jezdit někam s nějakými lidmi, dělat nějaké výjezdy někam na Ukrajinu, no nezlobte se, my nejsme Česká televize. Na to my nemáme peníze, nemáme na to ani lidi, abychom jezdili někam a bavili se někde s nějakýma lidma, kteří někde přijeli na Ukrajinu, na západní Ukrajinu nebo podobně a mají třeba pro banderovské názory. Není problém, pokud si udělat rozhovor někde na západní Ukrajině, ve Lvově s nějakými banderovci, aby si čeští a slovenští čtenáři mohli přečíst jejich názory, na jejich protiruské názory a jejich probanderovské názory. Určitě by to bylo zajímavé, ale jak říkám, na to nemáme zkrátka finance. To je všechno o tom, že pokud chcete dělat rozhovory, tak jedině rozhovory, které můžete dělat, je se zajímavými hosty někde online na YouTube. To znamená, vezmete si nějakého politika, nebo si vezmete nějakého cestovatele, domluvíte se, uděláte rozhovor někde na YouTube nebo nějaké platformě, nebo jako třeba děláme tady každý pátek, že máme vysílání, anebo pozveme do našeho vysílání třeba Láďu Vrábela nebo Lubomíra Volného a podobně. To znamená, dáme prostor v rámci nějakých rozhovorů, ale bavit se někde na ulici s nějakým prostě lidmi někde na Ukrajině nebo z Ukrajiny, to vyžaduje samozřejmě zpravodajský štáb, který musí mít nějaké lidi, musí mít nějaké financování a nezlobte se na mě, ale když se jenom teď takhle bokem podívám na příspěvky financování našeho serveru 10 dní před koncem měsíce, tak to nakonec vypadá, že možná skončíme na konci měsíce. Jo, skončíme, protože já jsem se díval třeba na financování svobodného vysílače, vy tam máte nějakých 23% nebo 32%.
2: Taky bída pěkná, ano.
0: To je jako strašná bída, takže jako my jsme samozřejmě strašně rádi za každou pomoc. Chápeme, že je těžká situace, finanční situace lidí, je drahota, inflace, jsou navíc dovolené, lidé jsou pryč, jsou na chalupách, že jo, mají tohleto jiné starosti, ale pravda je taková, že pokud prostě ta podpora nepřijde, tak nebudeme moci zkrátka na konci měsíce dál pokračovat. To jenom dopředu oznamuju, že je, ta situace je opravdu kritická. Já vím, že jsou dovolené, že lidé mají jiné priority, ale to, co teď řekla paní, jenom potvrzuje to odtržení od té reality. My kdybychom měli rozpočet třeba jako já nevím, nějaké médium, které prostě je takzvaně mainstreamové, má za sebou nějaké prostě velké sponzory, velké zbrojní závody, které financují zpravodajství o Ukrajině. Víte, že německé servery, německé zpravodajské servery mají část svého financování od německých průmyslových podniků, které jim platí prostě cesty na Ukrajinu, kde natáčí propagandistické rozhovory o hrdiných obráncích Ukrajiny, kteří prostě nenávidí Rusy a podobně, a potom to vysílají, dělají s nima rozhovory. Jistě, samozřejmě. A je spousta Ukrajinců, kteří mají stejné názory, jako říkala paní teď. Ano, jsou, kteří mají úplně jiné názory, než co já píšu. Jenže znovu, to, co já píšu, nejsou rozhovory. Jsou to informace o událostech, aby lidé věděli, co se děje ve světě. Mnoho lidí nemá jazyk. Nás poslouchají většina našich čtenářů, teda teď mluvím o čtenářích Aeronetu, tak jsou lidé starší ročníky, abych to řekl takhle, kulantně, a neměli angličtinu a měli ruštinu, když byli ve škole. Většina našich posluchačů a čtenářů. A i když měli tu ruštinu, pokud blume, tak mnoha lidem i ta ruština se z hlavy tak nějak jako vykouřila, a proto to, co přinášíme, tak de facto jsou články, kde jsou videa, a všechna ta videa, co tam dávám, tak jsou titulkovaná, aby tam byly české titulky, aby každý prostě mohl tu informaci načerpat tak, aby ji rozuměl. A víte, že ne každý tohle to dělá, že máte spoustu serverů, že tam prostě pesknou video a přeložte si to sami a nazdar bazar. To znamená, informační hodnota je o zpravodajství, to znamená to, co se kde děje. Ale pokud chcete rozhovory, tak musíte se obrátit na jiné servery, pokud nějaké YouTubeové rozhovory. Ale pokud chcete přímo rozhovory někde, na ulici s obyčejnými Ukrajinci, k tomu je třeba zpravodajský štáb. Bohužel to neposkytujeme, na to nemáme peníze. Ani omylem, ani náhodou. Stačí se podívat na to naše počítadlo. Takže já bych na to takhle reagoval, a jestli Pavel tomu něco ještě řekne, nebo Vítek, a když tak bychom se pustili do dalšího volajícího.
1: Já myslím, že to bylo dlouhé, pojďme na dalšího posluchače, bychom netržovali.
2: Já jestli jenom můžu ještě do toho říci to, že prostě vy můžete i volat se svými názory samozřejmě do svých, do pořadu, který vysíláme, většina z nás to vysílá živě, v interakci. A vy nevoláte v poslední době, je to prakticky obrovská bída. Já vím, že toho teď je mnoho všude. Všude je mnoho nových serverů, každý se snaží nějakým způsobem ukázat něco a tak dále a tak dále. Takže to je těžký, ale opravdu vy můžete volat, a to je velmi důležité, se svými názory. Volejte něco třeba podobného, i vy, kteří...
1: Něco podobného, promiň, Pavle, jsem chtěl říct, ale nechtěl jsem to zdržovat, ale přesně něco jasně, podobného jsem tady měl jasně, připravené, jasně. Že chci říct, přesně.
2: Ano, přesně tak. Takže takhle, jdeme dál, puštím další do vysílání, prosím, můžete.
4: Ano, děkujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. Já jsem se chtěl pana VK spýtať na tajnou dohodu, alebo tichou dohodu plánovačů NATO, ktorí už majú pripravené vojenské presuny a frontové línie, ktoré majú vzniknúť v 6 štátoch v prípade vypuknutia vojny s Ruskom. Je to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a teraz sa podržte Slovensko. A čo o tom viete, pán VK? A ešte pod dotaz, keď to zabudnete, tak zavolám znova o týždeň, ale čo viete o presune veľkého množstva sovietského zlata v 89. až 91. roku do Izraela? Ďakujem pekne.
2: Taky děkujeme.
0: No, já děkuju.
1: Ale perfektní dotazy, ano.
0: No, samozřejmě. No, když to vezmu od konce, tak přesun zlata samozřejmě byl součástí stejného procesu, jako byl v Československu a jako byl ve všech zemích takzvaného východního bloku. Zlato bylo přesunuto pod kontrolu takzvaných, můžeme říkat, sionistických bankéřů. Ruské zlato nebo sovětské zlato bylo přesunuto do bank v Izraeli. Ve takzvané střední a východní Evropě většina zlatých rezerv byla přesunuta do kontroly domu Sion v Londýně u National Bank of England. tak bylo dohodnuto, to byly dohody, které byly uzavřeny na Římském klubu tehdy v květnu 1988. Tam bylo rozhodnuto o rozbourání takzvaného systému rozdělení Evropy, takzvanou železnou oponou. Víte, že už tehdy politici byli takzvaně připravováni na rozval řízení Sovětského svazu a takzvané zavázání si těch nových zemí, to znamená, aby dostali půjčky, aby dostali úvěry a aby hlavně získali takzvanou volnou směnitelnost svých měn, takzvanou konvertibilitu, abyste mohli československou korunu, tehdy československou směnit za západní měny, tak podmínkou takzvaných západčiků bylo, že jednotlivé tehdy ještě státní banky, protože to byly ještě státní banky, že převezdou svoje zlaté rezervy do kontroly v Londýně, do National Bank of England a Rusko, nebo Sovětský svaz, hroutící se Sovětský svaz, převedli svoje peníze do bank v sionistickém Izraeli, to znamená do izraelských bank a mimochodem nejenom do centrální banky, ale převedli peníze do nově vznikajících bank v rámci takzvaných nových prostorů, kam se stěhovali tehdy po rozpadu Sovětského svazu ruští židé. To znamená, to byly v rámci těch jednotlivých vzdělávacích ústavů, jako jsou ty ješivy, tak oni mají vedle toho i svoje vlastní finanční ústavy. Tam se přesouvaly zlaté rezervy a dodneška tam mimochodem jsou uloženy. Proto je takový nezlomitelný vztah mezi Moskvou a Tel Avivem, respektive západním Jeruzalémem dneska. To je ten důvod. Co se týče toho prvního dotazu, jestli máte, tohle to mi uniklo, úplně mi to uniklo, pokud máte nějaký odkaz na článek, nějakou informaci, tak mi to prosím pošlete přes kontaktní formulář na Aeronetu, pošlete mi to, protože to mi uniklo tohleto. Jo? To znamená, pokud se někde něco plánuje, nějakých 6 zemí, se plánuje, prostě, jak bude systém velení, nastavení, pokud je v tom zahrnuto dokonce i nepřekvapuje, pokud je Slovensko, tak to znamená, že to, o čem jsem hovořil, o čem píšu články, že je skutečně realita. Znovu to zopakuji. Oni opravdu chystají procesy řízení na možný konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030, jak o tom neustále mluví nejvyšší generálové Severoatlantické aliance a jednotliví politici a i náčelníci některých generálních štábů, jako třeba generálního štábu tady Bundeswehru o tom hovořil, že na horizontu roku 2029 až 2030, že Rusko může zaútočit a že je třeba se na to připravit. Oni se na to chystají. Oni vědí, že a proč. Jenom pánovi zdůvodnit proč. Jestliže Evropská unie, jestliže Velká Británie jako společník, jestliže společně provádějí údery, hloubkové údery do vnitrozemí Ruska, je válečné střetnutí mezi evropskými zeměmi NATO a Ruskem v dohledném horizontu naprosto nevyhnutelné. Tím je to dané. Jestliže střílíte britské rakety, britské drony, západní, evropské, německé, to je jedno, do Ruska, na jejich ruské rafinérie, na jejich ozbrojené síly, na jejich paneláky, na civilní cíle, v nějaké chvíli bude muset Rusko atvičát. To bude muset odpovědět. A oni to vědí. Ti, kteří chystají těchto 6 zemí toho centrálního velení, takzvaného, oni tomu říkají, nebo Rusové, proto už mají název, takzvaný Evropský front, který bude mít velení v nárazníkové oblasti onoho konfliktu. To znamená pobaltské země, Polsko, na jihu, Balkán a podle té informace, tedy pokud je to i to Slovensko, tak pokud to takhle bude nastavené, tak je jasné, že oni se na to chystají, protože proto dělají úplně všechno, aby ta válka vypukla. jestliže děláte všechno pro to, aby válka vypukla, je jasné, že se na to chystáte i z hlediska procesu velení a řízení. Stejně jako se chystali 8 let na vyprovokování zatažení Rusů, aby vtrhli na Ukrajinu od roku 2014 do roku 2022, dělali pro to úplně všechno, tak i nakonec se jim to povedlo. A oni se celou dobu na tu válku na Ukrajině chystali. Teď dělají úplně to samé. Je to šílené, protože dělají úplně to samé. Chystají se na válku s Ruskem. Znovu to zopakuji. Chystají se na ní. A když se na něco chystáte, musíte provádět přípravy, návrhy takzvaného frontového velení a vedení. Takže jenom zopakuji, pokud to máte nějaký odkaz na nějaký článek, pokud pán by mohl zaslat, tak mi to zašlete do redakce, já se na to podívám. Je to pro mě novinka, je to, že je

0: to smutné. Ľudia majú skutočne veľkú starosť o zaplatenie šekov. Neviem, ako sa to vyvinie. Môj názor je, že skutočne jediné, čo ľudí zobudí, tak bude práve ten ostrý bojový konflikt, keď ľudia prídu majetky a mami, staré mami, otcovia, céry, synovia o otcov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
1: Taky
0: veľmi si vážim vašu prácu. Ďakujem.
1: Taky ďakujeme. Ja vezmu rovnou ďalší telefón. Ďakujem. Takže šup, tam vezmeme další, takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
2: Dobrý večer, prajem, tu je posluchač zo Slovenska, práve si ešte ukladám drevo v pivnici, pripravujem sa na zimu, bez emisných povoleniek zatiaľ ešte, chvala Bohu. Chcel by som sa pána Veka opýtať na hnutie Republika. Viete, aký má názor na túto politickú stranu, keďže začali mútiť troška vody v Európarlamente a myslím si, že sú na vzostupe, aký je jeho názor. Ináč, ja som jeho čitateľom jeho kníh, teraz čítam predposlednú, čaká ma na poličke Kanon okulty. A veľmi dobre tomu rozumiem, pretože bol som aj v politickej strane ľudovcov Mariana Kotlebu. A aký je jeho názor proste na túto politickú stranu Republika?
1: A to jak, jestli mohou vedieť, sám nevím, kde to je, to je na Slovensku nebo niekde inde?
2: Prosím?
3: Samozrejme, to je na Slovensku, ale na spíš Slovensku. Proponenti, kdo figuruje v rámci té strany třeba nějaké známé osobnosti v nás, v Česku, kde se o tom nevidí naši posluchači někteří, kdo třeba figuruje v té straně nějaké hlavní postavy třeba?
2: Ja si myslím, že sú projektom do budúcna Medzimoria. Preto by som sa chcel opýtať, či s tým súhlasí pán Veka, alebo nie. Ďakujem.
3: Dobrá.
1: Tak jo, tak jo, tak naschle. Tak.
4: No, já děkuju za dotaz. No, strana Republika, Slovenská strana Republika, tak to je v podstatě asi jakoby ta nejprogresivnější, když to slovo používat, pro stranu, která je do vlastenecké teze, je asi nevhodný, ale samozřejmě stranu vede pan Milan Uhrík, poslanec Evropského parlamentu, natáčí videa. A co se týče afilace, politické afilace Republiky, podle mého názoru je to strana, která se nachází víc vpravo od české SPD, ne příliš vpravo, ale u politiků je vždycky problém v tom, že do poslední chvíle, než vstoupí do jakéhokoliv koaličního projektu ve vládě, protože bez ohledu na to, jaký výsledek udělá na Slovensku Republika při parlamentních volbách, myslím příští rok, už tam budou mít volby do parlamentu, tak bez ohledu na to, jaký udělá výsledek, tak zřejmě volby nevyhraje a pokud udělá pěkný výsledek, možná dostane nabídku k účasti na koaliční vládě Roberta Fica, který s největší pravděpodobností znovu sestaví další vládu. Otázkou samozřejmě bude, za jakou cenu ta vláda bude sestavená a z čeho Republika bude muset ustoupit, stejně jako ustoupila SPD v České republice, když chtěla vstoupit do vlády s takzvanými umírněnými liberály Andreje Babiše a s nečitelnými motoristy pana Macinky a pana Turka. To znamená, z čeho všeho se bude muset slavit. A otázka na to, jestli budou zastávat koncept Trojmoří. No, to by bylo nošení vody do mlýna, nebo vody na kolo ve mlýně, protože to samé, co dneska probíhá v Evropě, to znamená proces snahy o zatažení Evropy do nějakého konfliktu na horizontu roku 2030, tak proti tomuto procesu globální prediktor nasazuje projekt takzvaného

0: Trojmoří. A lépe řečeno než Trojmoří, teď proto se používá takový ten alternativní název a říká se mu Intermarium, tedy latinsky, že mezimoří. A Trojmoří i Intermarium jsou to dva názvy pro označení téhož, jsou to synonyma. I když konceptuálně bychom tam nějaké rozdíly našli, a to si hned řekneme, Trojmoří je původně projekt polského vůdce Pilsudského. Jeho představa byla o tom, že Velkopolsko, které vznikne na prostoru Evropy poté, co padne carská říše a zhroutí se Velkouhersko a tak dále. To znamená, byl taková představa Velkého Polska, které bude iniciátorem takzvaného Trojmoří s tím, že dojde k politickému sjednocení vlád na pobřeží Jadranu, Baltského moře a moře Černého. Jo, to znamená tenhle ten prostor. A že takhle tedy vznikne jakýsi prostor Trojmoří. Intermarium je v podstatě de facto totéž, ale pozor, už ne pod kontrolou Polska. Intermarium je projekt globálního prediktora, který chce vytvořit blokační mechanismus mezi znacifikovaným Západem, znacifikovanou západní Evropou, která by si chtěla střihnout jadernou válku s Ruskem, což globální prediktor nemůže tolerovat, protože Rusko je plánováno pro velkou roli Číny jako surovinová základna pro růst takzvaného Pax Sinica. Pax Sinica, svět podle Číny. Dnes máme systém Pax Americana, ale Pax Sinica, tedy svět podle Číny, je proces globálního prediktora. Cílový proces do roku 2050. Globální prediktor chce veškerou moc, řízení, procesy bezpečnostního aparátu celé planety, všechno chce převést do Číny, aby Čína byla centrem světového řízení, minimálně toho ekonomicko-politického. A pozor, důležitá věc, Čína je na tom podobně jako Německo. Velký prostor, velká základna, velký ekonomický výkon, ale nemá na svém území dostatečný objem potřebných surovin pro svůj běh. Proto globální prediktor, pokud chce přesunout řízení, proces řízení ze Spojených států do Číny, tak musí pro Čínu zajistit laciné, prakticky neomezené zdroje. A k tomu je potřeba Rusko. A protože globální prediktor nikdy nepracuje jenom s jedním plánem, ale má více plánů, plán A, plán B, tak je třeba říct, že globální prediktor dokáže ty zdroje pro Čínu zajistit, i když Rusko zůstane v celku a vyhraje válku na Ukrajině, i když o tu Ukrajinu už ani válečně, ani vůbec teď není ani řeč, o tom není třeba se bavit, anebo i kdyby se Rusko rozpadlo na více států, slabých států, tak to by byl pouze plán B. Celé Rusko nebo rozpadlé Rusko? Celé Rusko plán A, rozpadlé Rusko plán B. Oba dva varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. Ale pozor, co není přijatelné, je ovládnutí rozbitého Ruska americkým národním prediktorem a především tím, čemu se dneska říká ten systém takzvaného sionistického aparátu a sionistického řízení z Londýna Evropy. To znamená, ten systém by narušil postavení plánu globálního prediktora, tu řídící kontrolu Číny. Proto Intermarium je projektem globálního prediktora, který se snaží zablokovat válečný konflikt mezi Evropskou unií, mezi západní částí Evropské unie a mezi Ruskem na přelomu roku 2030 a za rokem 2030. To znamená, i všechny alternativní strany, které dneska usilují o zastavení válečného konfliktu na Ukrajině a mezi ty strany patří i republika samozřejmě, tedy zastavit válečný proces, tak všechny tyhle ty strany se podílejí de facto na budování systému Intermarium. To znamená, to není o tom, že oni se rozhodnou, je to o tom, co dělají. Mnoho lidí dělá nějaké věci, aniž by věděli, co dělají, takzvaně v rámci jakého procesu řízení to probíhá. To znamená, chápete, máte spoustu politických stran, které se začaly profilovat jako proti válce na Ukrajině, což je konceptuální příčina. To znamená kolapsy národních ekonomik kvůli tomu, že se národní ekonomiky odpojily od ruských zdrojů a klesají preference politických stran. To znamená, ty strany se honem rychle musí takzvaně přehodit na jinou politickou notu, musí najednou více usilovat o zastavení konfliktu na Ukrajině. Ale dělají to ne kvůli tomu, že by chtěli, ale protože jsou do toho dotlačeni okolnostmi. A všechny alternativní strany se stanou v podstatě součástí projektu Intermarium. Všechny strany, které jsou pronárodní, jsou vlastenecké, se chtě i nechtě stanou součástí projektu Intermarium. Proč? Z jakého důvodu? No, protože země, které nechtějí válku s Ruskem, jsou automaticky součástí projektu Intermarium, blokačního mechanismu globálního prediktora. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká dlouho, ale stále čeká, tak prosím.
2: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl takový dotaz na alternativních serverech. Koluje docela dlouho už taková fotografie, nevím teda z jakého roku, je to velmi zajímavá fotografie. Pokud teda je pravá, je to rodinná fotografie, kde na jednom snímku je Otto Skorzeny, Josef Mengele a Reinhard Gehlen, což byl šéf zpravodajské služby Třetí říše. A ještě jsou tam dvě osoby, ty jsou popsané jako George Scherf mladší a George Scherf starší. A já si chci zeptat, ta teorie, která o tomhle to mluví, říká, že vlastně George Scherf starší a mladší jsou dnešní Georgeové Bushové, který sedí vlastně, nebo seděli jako prezidenti korporace USA a v podstatě to byli jako německý špioni. Tak jestli by tohle mohl pán VK okomentovat a ještě jestli bych mohl okomentovat to, že vlastně tato fotografie, pokud je pravdivá, tak nabízí podporu té teorii, že vlastně nacismus byl dvouproudej, jeden proud byl vlastně pro široké masy, kam mohl se člověk dostat, a ten druhý proud, ten rozhodující, byl vlastně spřízněný krví a tam vlastně se člověk dostat nemohl a vlastně, jo, teda chci, jestli by to mohl komentovat. Děkuju.
1: Tak, prosím.
0: No, já děkuju za dotaz. Prosím vás, nezaměňovat fašismus a to, co je ve Spojených státech, takzvané velké lóže Illuminati. To je, prosím vás, to je zaměňování okultních a světských procesů řízení. Nacismus je světský proces, lidový světský proces, okultní procesy, ale všechno to, co probíhá okolo velkých lóží. Takzvaný skupina Skull and Bones, ze které vycházejí prakticky všichni američtí prezidenti, lóže iluminátských organizací ve Spojených státech, které jsou v podstatě v svém principu židozednářské organizace, ale s posunem do něčeho, čemu se říká takzvaný osvícený gnosticismus. A na to opravdu nemáme čas, to by bylo na extra povídání, ale osvícený gnosticismus vychází v mnoha ohledech z takzvaných praxí velkých lóží, židokřesťanských velkých lóží, a ve Spojených státech tenhle ten okultní proces takzvaných osvícenců, tedy iluminátů, kontroluje všechny silové procesy. Je to okultní proces, to znamená, a to je zajímavé, okultní procesy velmi často v podstatě mají hodně takový jakoby fašizační nebo nacifikační charakter a étos, ale je to kvůli tomu, že ten proces de facto je ve svém vlastním principu v podstatě krycím mechanismem pro vlivové operace nadnárodního, tedy globálního prediktora. To je důležité, protože ti lidi osvícenci nejsou osvíceni kvůli tomu, aby posilovali nějakou národní notu nebo národní republiku, ale aby vyplňovali roli nadnárodních procesů řízení. A k tomu slouží právě jejich lože, jejich skupiny, proto všichni ti Bushové a všichni ti další, kteří byli součástí těch okultních organizací, tak všechny prosazovali v podstatě cíle, které měly de facto posilovat roli v takzvaném světovém uspořádání původního systému globálního prediktora systému Pax Americana, který se ale globalistům samozřejmě vymknul spod kontroly. Že to už jsem o tom psal několik článků, proč se globální prediktor rozhodl zlikvidovat systém Pax Americana, z jakého důvodu, jenom velice rychle, rozhodl se proto ze stejného důvodu, z jakého se rozhodl zlikvidovat Sovětský svaz. Protože bipolární rozdělení světa, to znamená na východ a západ, kdy západ byl kontrolovaný Spojenými státy Pax Americana a východ Sovětským svazem, ten proces se globálnímu prediktorovi nezdařil, protože byl na hranici vyvolání termojaderné války mezi východem a západem. Proto globální prediktor rozhodl o rozbourání obou subjektů. Nejprve Sovětského svazu, a teď o několik desítek let později globální prediktor dokončuje rozborku Spojených států. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká, tak prosím.
3: Dobrý večer. Já keby som mohl ještě nakrátko povedať, podle môjho názoru Európska únia nie je pripravená na vojnu s Ruskom, lebo dobré, jedna vec sú útoky dronov alebo útoky raketami. Mimochodom tie rakety, ktoré ide Turecko dodať Ukrajine, tak tie ATAK MS, tak oni sú veľmi dobre zostreľovateľné Rusmi, nakoľko vyletia až do kozmu a Rusi majú dostatok času na to, aby na to reagovali. Ale Európska únia sa systematicky zbavila zbrojného priemyslu. A napríklad v Rusku, keď postavia nejakú továren zbrojnú, tak musia do nej zamestnať, musia mať ľudí, ktorí to vedia urobiť a musia do nej zamestnať 30% personálu z pôvodnej zbrojárskej fabriky, aby ich naučili vyrábať tých ďalších zamestnancov. Toto Európa nemá. A tým pádom, ako keď, či to nie je len viac zbožné prianie, ako reálna schopnosť Európy, ale poslať vojakov, nie drony, nie rakety, poslať vojakov a urobiť plnohodnotnú vojnu s Ruskom, lebo myslím si, že nie. A potom toto, čo spomínate, ten projekt Intermaria, to nie je náhodou dané tým, že oni chcú západnú Európu zmeniť tou migráciou na niečo iné, než je teraz, a tým, ale naše krajiny by mali zostať ako nejakým spôsobom konštantné, tak ako sú teraz. A toto je, lebo napríklad aj Veľká Británia vystúpila preto z Európskej únie, aby, lebo v Európskej únii už mali vznikať nové národy, nové štáty, tak ako o tom hovoril Obama, myslím, že už v roku 2012. Tak teda ten globálny prediktor, to je ktorý? Koho myslíte? To je dom Sion, to je dom Chabad, alebo je to americký národný prediktor?
1: Dobře, díky.
0: Dobře, děkuji za dotaz. Děkuju za dotaz. Podívejte se, začnu teda od začátku. Otázka. Má Ukrajina dostatek zbraní na to, aby pokračovala ve válce? Má dostatek lidí, aby pokračovala ve válce s Ruskem? Nemá. A přesto válka pokračuje. Úplně stejně je to s Evropskou a bude s Evropskou unií. To, že má nedostatek zbraní a že se neví, jak to bude s lidma, to jim nebrání ve vyvolání toho konfliktu. Tady si mnoho lidí neuvědomuje, že jak na Ukrajině, tak brzy v Evropě. Chápete? Dokonce teď zazněl ten názor, protože já nemám čas dělat všechna ta videa, opravdu nemám na to čas, ale ten názor, který zazněl teď na francouzské televizi od toho válečného vojenského analytika, tak on řekl, on tam reagoval mimochodem na stejný dotaz, který teď řekl posluchač. Volala tam posluchačka do toho pořadu a on jí na to odpovídal, že nedostatek zbraní, současný nedostatek zbraní a nedostatečná vojenská základna v případě konfliktu nebude bránit Evropské unii v mobilizaci do vojenského konfliktu proti Rusku v případě napadení Evropské unie. Nebude bránit v mobilizaci. Nedostatek. A tohle to je třeba podtrhnout dvakrát, třikrát podtrhnout a přidat za to 4 vykřičníky, aby si to lidé uvědomili. Současný nedostatek zbraní v Evropě není důvodem pro nerealizaci válečného konfliktu s Ruskem na horizontu roku 2030, stejně jako nedostatek zbraní na Ukrajině není důvodem pro zastavení války s Ruskem. Není důvodem. Mnoho lidí si to neuvědomuje. A teď pozor, důležité vysvětlení. Proč je to tak možné? No protože Rusko v případě toho konfliktu se bude chovat a postupovat úplně stejně. Proč? Z jakého důvodu? Protože součástí globálního prediktora je dokončit rozborku systému Pax Americana. A do značné míry se to daří, protože Spojené státy se odsouvají z Evropy. Mocensky, politicky, ekonomicky postupně se odsouvají. A to, co má proběhnout s Evropou, Evropa bez Spojených států bude fragilní, bude křehká a bude možné realizovat intermarium. To znamená rozdělení Evropy tak, aby k té válce v podstatě nedošlo. V případě, že k ní dojde, tak to může dopadnout různými způsoby. V případě jaderné výměny by samozřejmě Rusko umlátilo celou Evropu do doby ledové nebo do pravěku. Zkrátka v Evropě by nezůstalo vůbec nic, protože objemy jaderných hlavic v Rusku se nedají srovnávat s objemy pár desítek hlavic někde ve Francii a pár desítek hlavic někde ve Velké Británii. To se nedá prostě. To znamená, výsledkem takového konfliktu bude úplně celé zničení západní Evropy anebo prostoru Evropy s tím, že Rusko bude vítěz podle proroctví jakožto král severu. Bude vítězem. To je varianta A, plán A. Plán B je, že evropská agrese jakýmkoliv způsobem, která by byla spojená s mobilizací a s vyvoláváním nepokojů uvnitř Ruska, útočením na fabriky dálkovými drony a raketami a podobně, by vedlo k destabilizaci Ruska. V Rusku by došlo ke státnímu převratu, ke svržení vlády v Kremlu a došlo by k nastolení nějaké prozápadní loutkové vlády, což by vedlo k rozpadu Ruska. Tak tenhle ten model by de facto pro globálního prediktora skončil tak, že ty země, které by byly za Uralem, by zřejmě globální prediktor se snažil získat pro kontrolu pro takzvané globální systémy a pro takzvaný systém Pax Sinica, zatímco všechno, co by bylo před Uralem, by připadlo domu Sion v Londýně pod kontrolu Londýna, což je tedy hlavní architekt evropské agrese proti Rusku. Londýn, londýnské kanceláře. To znamená, to je plán A, plán B. Preferovaný plán je plán A pro globálního prediktora. Ten druhý plán je v podstatě na druhém místě. Ten už není tak preferovaný. Každopádně obě dvě varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. A teď otázka, co je to ten globální prediktor? No, globální prediktor je sdružení nikým nevolených osob, nikým nevolených lidí, sdružení osob z dlouhověkosti, z krevní linii Amšalach a Redim, ti, kteří rozhodují o procesech řízení na této planetě v horizontech staletí, stovek let, vzhledem ke své dlouhověkosti. To znamená, to je globální prediktor. Ti, kteří po Abrahamovi mají takzvané neomezené telomery v DNA, to znamená nestárnou, zůstávají stále řídí procesy, pokračují v řízení procesu. Mimochodem, já jsem o tom měl už několik článků, mám o tom i tu knížku, tu první mimochodem. A pokud jste ji nečetli, tak si ji určitě přečtěte, jak funguje takzvaný švýcarský vzorek. Lidé s obrovskou dlouhověkostí, jako Abraham a podobně, neporušené genetické telomery, to znamená lidé nestárnou, díky tomu jako vampíři, doslova jako vampíři, možná takové ty příběhy o vampírech jste četli, že žijou napříč staletími, že pijou lidskou krev a nemohou zemřít, že jo, a že se musí vždycky po nějak několika desítkách let odstěhovat na jinou adresu, aby ostatním lidem nebylo podezřelé, že vůbec nestárnou, protože by to bylo velice nebezpečné, takže se odstěhujou někam do jiného státu, tam žijou dalších 40-50 let, potom se odstěhují dál, žijí dalších 50 let, vždycky kvůli tomu, aby nebylo ostatním lidem divné, že jsou jako že nestárnou a tak dále a tak dále. Tohle to je takzvaná ta urban legend, to znamená něco, co je v příbězích o upírech. Jenže ti upíři de facto ale v skutečnosti existují. Akorát, že nepijou krev, nemají ty zuby, ale mají tuto dlouhověkost. V krevní linii Amšela Charedim. Dožívají se 700, 800, 900 let. Díky tomu řídí napříč staletími globální procesy. Oni jsou součástí takzvaného globálního prezidia, tedy globálního prediktora. Ale to máte uvedeno v té první knižce moji. Tam to máte víc rozepsaný. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se tedy do dalšího volajícího.
4: Ano, jo, poslední posluchače se pustíme, už je 55, takže poslední posluchač, který nám volá.
1: To uteklo, tak prosím.
5: Dobrý večer, děkuji vám všem, přátelé, za vaši práci. Já jsem měl takové dva menší dotazy, jeden takový teoretický, zajímalo mě jedna hvězdička českého energetického nebe, jinak tady posluchač Gabriel Stovačka. A zajímalo mě, on tvrdí, že v podstatě Green Deal do Evropy byl importován z Ruské federace kvůli tomu, že se Merkelová domluvila s Putinem na tom, že skrze ten plyn ovládnou Evropu, udělají si z toho takový biznis. Ale jako mě to moc nesedí, to je jenom taková otázka na vás a technická otázka, spíš praktická pro nás, vzhledem k tomu dnešnímu té debatě o tom Intermariu, kdyby tohle neklaplo, co si myslí pan VK o tom použít Rakousko jako útočiště, kdyby Česká republika pokračovala dál v té náručí NATO, jako v té expanzi na to Rusko, jestli Rakousko by bylo jakoby mocné útočiště, které je mimo NATO, aby člověk prostě nemusel jako podléhávat tady jako těm odvodovým příkazům a spol, ale mohl prostě se s tady spakovat do Rakouska, protože to je prostě kousíček od nás a jestli Rakousko by v podstatě dodrželo, že by nevydávalo jako Čechy, řekněme, jako dál do Česka.
1: Dobře, já bych to už stopnul, aby jsme vůbec stihli odpovědět, tak prosím.
5: Dobrý, děkuji.
0: No, já děkuju za dotaz. Teoreticky by to tak mohlo fungovat, ale víte, kdo byl Adolf Hitler a víte, jakou měl původně národnost. Jo? To znamená, že v případě, že by vypukl jakýkoliv konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií, já mám opravdu velký otazník nad tím, jak by dlouho vydržela neutralita Rakouska. Mám opravdu velký otazník, protože míra nacifikace, která by se rozjela napříč celou Evropskou unií, ten řev, ten nacifikační étos, že jsme ve válce s Ruskem, musíme mobilizovat, ten by byl možná tak silný, že by dokonce mohlo i teoreticky Rakousko na svou neutralitu rezignovat. Takzvaně v duchu tradic. Že to znamená, že by se znovu jako připojilo k Německé říši a zahájilo, spustilo by mobilizace rakouských vojáků společně se silami Wehrmachtu, aby bojovali proti Rusku na frontě na východě. Já nemám v této otázce, já děkuju za ten dotaz, ale opravdu mám obavy, že v případě konfliktu s Ruskem, jestli by ta neutralita byla opravdu neutralita Rakouska zachována, protože Neutralita Rakouska byla garantována Sovětským svazem, jakožto neutrální země, ale západní země nebo vítězné mocnosti neutralitu Rakouska nikdy formálně neuznaly. To znamená, neutralita byla deklarována Sovětským svazem. Mimochodem, stejně tak státní hranice Československa byly garantovány Sovětským svazem a nikoliv ostatními mocnostmi v roce 1945. Američané, Francouzi ani Britové státní hranice obnoveného Československa neuznali v žádných dokumentech, v žádných oficiálních materiálech. Tohle to všechno bylo garantováno pouze ze strany Sovětského svazu, kde takzvané rozlišení hranic, rekognizace hranic byla uzavřena v mezistátní smlouvě mezi Československem a Sovětským svazem v roce 1945. Na jehož základě byla zakarpatská Zakarpatí, že jo, ten ocas Československa byl odstoupen Sovětskému svazu na základě té smlouvy. V té smlouvě se Sovětský svaz zavazuje, že uznává státní hranice Československé republiky obnovené. To znamená, pouze se Sovětským svazem má Česká republika a Slovensko garantované své státní hranice. To je důležité, dneska už jsou to dva různé státy, to znamená, oba dva státy mají své hranice uznané pouze Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací. Západní státy státní hranice nám neuznaly do dneška. Takže pozor na to, je to s velkými přesahy, ale je to samozřejmě všechno. Máme 22 hodin, takže to bylo úplně vše. Já se teda loučím s vámi, se všemi našimi posluchači, čtenáři a samozřejmě s tebou Vítku a s tebou Pavle, díky za pěkný písničky. No, vy si určitě všichni užijete samozřejmě víkend i příští týden, že jo, ty vedra, že jo, a když občas něco sprchne, tak bude dobře. A opět se uslyšíme příští pátek po 19.45 a přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se s vámi se všemi loučím.
1: Nevím, jak teda u vás, VK, ale tady teda prší už celý den a docela chčí je dost s prominutím, takže už je to dost. Jo? Tak asi tak.
0: Takže je třeba zase, aby zase svítilo.
1: Aby zase svítilo. Už to stačilo zase pro změnu. Tak jo.
4: Tady zatím tady naštěstí neprší, nicméně já ještě takové trošku humorné zakončení. Já si nedokážu představit tu armádu v Evropě, která by se mobilizovala, všichni ti šampóni a mileniálové s tím sojovým latte v jedné ruce, s veggie burgerem a bubble tea v ruce druhé, s nagelovanými nechty a dready, jak prostě jdou do té války a v rámci té armády, kdy vlastně povinná armáda byla zrušena, tuším u nás od roku 2004, na Slovensku od roku 2006, znamená, nejsou ani zvyklí nějakým způsobem bojovat, máme tady určitou profesionální armádu a tak dál, ale to je jenom torzo z toho, co bylo dříve, jo. Tak já si nedokážu opravdu představit, jakým způsobem tato generace by fakt jako bojovala, já nevím.
0: No, já bych tomu řekl jenom, že aby jsme neprodlužovali, ale já bych tomu řekl jenom jednu věc. Znovu, pokud chcete znát odpověď, podívejte se na Ukrajinu, jak to fungovalo na Ukrajině. Já to zopakuju. Na Ukrajině 24. a 25. února 2022 byly mobilizovány ročníky 25-letých až 55-letých mužů. 25 až 55. Všechna velení, která, nebo všechny útvary byly koncipovány tím způsobem, že velení, velitelství, rozhodování, úrovně četařů, úrovně poručíků byly obsazeny všechno mužmi nebo muži nad 50 let věku, tedy starými, staršími. A ti, kteří byli mobilizováni v tom věku jako mladíci, 25 let a více, tak ti byli v podstatě mobilizováni do jednotek pod velením o jednu generaci starších velitelů. Přesně takhle by to bylo realizováno v Evropské unii. Do velení by byli povoláni vojáci, kteří mají nějakých 50-55 let a vycházeli v době ze systému armády z čerstvě rozpadlé ČSLA v počátkem 90. let. To znamená, měli ještě starou školu a ti by byli velitelé. Ti by měli role cvičitelů, takzvaných důstojníků. Měli by tam role velitelů jednotlivých útvarů, měli by role velitelů jednotlivých družstev. Prošli by, vzali by ty šampóny takzvaně a dali by jim nějaký měsíční výcvik někde, by jim ukázali, takhle se střílí, s tím, že by se počítalo, že tam bude nějaká vysoká mortalita, nějakých 50-60% v prvním týdnu boju a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, ve většině případů a z největší pravděpodobností by ta válka probíhala stejně jako na Ukrajině. Rusové by se snažili nepoužívat jaderné zbraně, snažili by se o frontové pojetí války někde na nějaké nepohyblivé válečné linii a z největší pravděpodobností ten konflikt by měl stejný průběh jako na Ukrajině, to znamená model ruského pomalu se valícího mobilního masomlína, do kterého z druhé strany by padaly statisíce a statisíce evropských vojáků, kteří by tam byli nasunování jako krmivo pro tento mobilní masomlín. Stejně jako na Ukrajině. Musím znova zopakovat. To, že Evropa nemá zbraně, není dobře vyzbrojená na válku, neznamená, že si nemůže střihnout válečný konflikt s Ruskem. To neznamená. Protože stejně tak to platí na Ukrajině. Ukrajina by v normální situaci už dávno měla skončit. Měla by uzavřít mír. Nemá zbraně, nemá dokonce už své vlastní lidi, všichni už umřeli, minimálně ti schopní, už nemá nikoho. Ale s velkou podporou Evropské unie a dokonce i s neochotou Kremlu použít větší objemy armády a větší objemy těžkoobjemových zbraní, zkrátka ta fronta je někde zabetonovaná, a malé jednotky postupují frontou dopředu, přičemž fronta je přikryta obrovskými mraky dronů z jedné i z druhé strany, které ničí tanky, které ničí těžkou techniku na obou stranách. A fronta může postupovat jenom po malých skupinách nějakými průniky malých ozbrojených skupin. A takhle se posouvá fronta. To je dnešní moderní válka. A protože moderní válka má tenhle charakter, nepotřebujete velký výkon zbrojního průmyslu. Potřebujete vyrobit jenom dostatečné množství dronů, což pro Evropskou unii není problém. Znovu, podívejte se, kolik používá Ukrajina tanků na frontě. Počet nula. Kolik potřebuje dělostřeleckých systémů a děl? Počet nula. Kolik potřebuje stíhaček na boj z Rusy? Počet 1, 2, 3 kusy propagační někde lety okolo Kyjeva, to je všechno. To znamená, na frontě nejsou. Takže jak se tam bojuje na té ruské frontě, na té Ukrajině? No, jsou tam zákopy, mají tam samopaly a jsou tam operátoři dronů. Takhle vypadá současná válka. A z největší pravděpodobnosti by takhle vypadala i válka Evropské unie s Ruskem. Přesně tenhle charakter. A výsledek, ten by byl jediný. Do toho pomalu sesunoucího ruského posuvného masokombinátu, do jeho chřtánu, by padaly tisíce a tisíce a tisíce evropských mužů, kteří by byli nejprve v rámci nějaké jakoby nadšené dobrovolné mobilizace nasunovány do boju a potom už nedobrovolné mobilizace pomocí busifikace, pomocí odvodových úřadů, jakýchsi variant TCK, kteří by lovili lidi prchající před povolánkami na frontu, kteří by je lovili nejenom na území státu, ale po území celé Evropské unie. Takže pozor na to, není to tak těžké vyvolat válku Evropské unie, protože oni vědí, ti generálové v NATO, v Bruselu vědí, že ta válka by neměla charakter druhé světové války, která vyžadovala obrovské množství zbrojní průmyslové výroby a těžkého hutního průmyslu na výrobu tanků a obrněných transportérů a polních děl a houfnic. Ne, ne, ne. Ta válka by měla charakter války na Ukrajině. malé ozbrojené skupiny, které jsou vyzbrojené pouze samopaly a které jsou zakopané v zákopech. A válka postupuje tak, že malé útvary postupují někam vpřed a snaží se vyhnout záplavě dronů na nebi. To je celé. A jediná technika, která tam jezdí, to jsou civilní auta, která jsou zadrátována ochrannými klecemi proti náletům dronů. A to jsou civilní auta, civilní pick-upy. Takhle vypadá moderní válka. Nikde nejsou žádné tanky, nikde nejsou žádné obrněné transportéry, nic. Proto znovu varuju, že ta válka může vypuknout i za současné situace. Protože Evropa nepotřebuje ty tanky, nepotřebuje ty dělostřelecké granáty. Ta válka by totiž měla charakter, jako je válka na Ukrajině. Takže takhle bych na to jenom reagoval a strašně přetahujeme, takže já se loučím, užijte si krásně víkend a pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc.
4: Já se taky v rychlosti loučím, nebudu to zdržovat. Nic, všichni hezky děkujeme za přízeň a dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím.
6: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 171, které věnujeme Ronu Milovi z kapely Sparks u příležitosti jeho 81. narozeniny. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.

Písnička Under the Table z alba Indiscreet, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak tedy Ronald David Mile je americký muzikant, filmový producent, hlavně však klávesista a, jak se říká, principální songwriter v kapele Sparks, kde o jeho o 3 roky mladší bratr Russell zpívá. Jejich rodiče mají kořeny tatínek v Rusku a Rakousku a matka Miriam v Polsku. Otec jim zemřel, když byli ještě děti. Byli jsme malí, mě bylo 11 a Russellovi 8 let. V ten okamžik se pro nás všechno změnilo a myslím, že nás to víc zblížilo. Maminka rozhodla, že bych se měl naučit hrát na piano. Jako věčný rebel jsem nechtěl přiznat, že mě ty hodiny vlastně baví. Ale hodiny klavíru jsem měl opravdu rád. Na základní škole se pořádaly přehlídky zájmové činnosti, takže jsem tam vystupoval v růžovém sportovním sáčku s motýlkem a řádně napomádovanými vlasy. A tahle vystoupení byla docela návyková věc. Viděli jste reakce publika, říkali jste si, tohle je boží. První název pro kapelu. Urban Renewal Project. Projekt městské obnovy. Ten se neujal, ale brzy si jich všiml, respektive byli doporučeni producentu Todu Rundgrenovi. To už se jmenovali Half Nelson a na desce se objevil též první lokální hit s názvem Wonder Girl. Ani Half Nelson se bratrům Mileovým nelíbilo, co by název, tak po vzoru Marx Brothers se přejmenovali na The Sparks Brothers, později The Sparks. První velký hit na desce Propaganda, pardon, bylo to Kimono My House, se jmenoval This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Toto město není dostatečně veliké pro nás oba a v češtině jej naspívala též Pavla Kapitánová.

0: facka je odpověď tady na dotaz.
1: A když nám není vlastní město dost velké, tak je dobré změnit působiště, a to se přesně stalo. Sparks odletěli do Anglie, kde našli původně též Američana, nyní působícího v Anglii, producenta Tonyho Viscontiho. A s ním natočili již zmiňované album Indiscreet, které někteří považují za druhého Seržanta Pepře, a my si poslechneme písničku o šťastné budoucnosti, kde nás čeká umělá inteligence, a minulosti, která však stále trvá.

Toliko letmý pohled do kuchyně kapely Sparks u příležitosti narozenin Rona Maela. Co ještě dodat? Tahleta Best British Band from America, nejlepší britská kapela z Ameriky, se do USA opět navrátila, pracovala například s Giorgio Moroderem, nahrála přes 20 LPček, dnes už CDček. Mezi jejich obdivovatele patří vlastně většina hudebníků, například také Thurston Moore ze Sonic Youth nebo Flea, basák z Red Hot Chili Peppers, kapela Franz Ferdinand a mnozí další. Na Rona bychom mohli prozradit například, že sbírá takové ty skleněné koule, ve kterých sněží. Jeho bratr Russell měl dlouhý vlas, on sám nosil takový čeplinovský knírek a hrál většinou bez hnutí, takže oba bratři kontrastovali a zažil se takový vtípek, že volá John Lennon Ringo Starovi a říká mu, prosím tě, viděl jsi tu novou kapelu v televizi? Tam zpívá Mark Bolan a na piano hraje Adolf Hitler. Jeho inspirací byl prý Liberáči a hlavně také Beatles. Což dokazuje závěrečná skladba, se kterou se rozloučíme s kalendářem 171. Od mikrofonu tak činí Michal Kyselka.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Je pondělí 23.3. 15 hodin, 3 hodina tedy. A to znamená, je 15.03, takže 23.3.3.03 by se dalo říct. A já právě teď se vám hlásím z Midgardu. Máme před sebou komentované čtení a já to vemu hned z hurta. Koukneme se na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Já vás všechny vítám u toho dnešního pořadu a zejména vítám Ivony, ať už s tvrdým nebo s měkkým, protože Ivony dneska slaví svůj svátek. Ivona je skvostým ženským jménem, které nezapře svůj francouzský původ. Kořeny jména však sahají až do kelčtiny, která jméno spojuje s jehličnatým keřem či stromem ladného tvaru, tisem. Mezi známé nositelky jména patří česká zpěvačka Ivone Přenosilová, spisovatelka Ivona Březinová nebo manažerka Ivona Selníková, partnerka superstar Martina Chodůra. Mezi zahraničními nositelkami jména najdeme například slovenskou herečku Ivonu Krajčovičovou, polsko-kubánskou zpěvačku Ivone Sanchez nebo americkou herečku s polskými kořeny Ivone Zima. Ženské jméno Ivona, případně Ivona s ypsilonem, má germánský původ. Vyvinulo se ze starogermánského slova Iv, respektive keltského Ive, které se překládá jako tis. Do češtiny se toto jméno dostalo zřejmě z francouzské podoby jména Ivone. V překladu jméno znamená tisový luk či lučištník. Pardon.

Nikým i jsou si v tomto ohledu rovny a ten počet je zahrnuje obě. Tak, milé Ivony, ať už s tvrdým nebo s někým, já vám teď právě přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování, pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakou Ivonu nebo Ivonu, nezapomeňte jí popřát, pojď jim nadělíte zdraví. Já jednu Ivonu znám. Máme ji v Olomouci na showroomu, tak už jsem ji popřál, tak můžete následovat. Krom toho je den, je světový den meteorologie. Byl vyhlášen jako připomínka 23. března roku 1950, kdy vzniklo VMO, Světová meteorologická organizace. Československo bylo v té době jedním ze zakládajících členů. Právě tato organizace se stává zvláštním odborem Organizace spojených národů pro oblast meteorologie, hydrologie a další související fyzikální vědy. Tento den bychom mohli pro laickou veřejnost nazvat Světovým dnem počasí, neboť právě meteorologie se počasím zabývá, neboť ovlivňuje náš každodenní život a jsme na něm závislí. Toto uvědomění bylo velmi významné, neboť v současnosti můžeme více či méně počasí předpovídat a díky tomu zachránit mnoho lidí před významnými katastrofami, či prostě můžeme zjistit, jestli máme jet například v sobotu na výlet. Sledování počasí má velký význam i pro národní hospodářství, a to konkrétně sektory zemědělství, vodní hospodářství, dopravu či energetickou oblast. No vidíte, Světový den meteorologie nějak trošku je vymazáván tím geoinženýrstvím, je vymazáván tím harpováním počasí a podobně. To je trošku problém, řekl bych. Ale ono i tak aspoň nahrubo víme, jestli bude mrznout, nebo jestli se budeme smažit třeba na pekelném sluníčku. Já se musím vysmrkat, já se omlouvám. Se mi to tu nějak nakumulovalo a začalo mě to velice, ale velice ovlivňovat. Mám několik takových věcí, které jsou aktuální. Asi nejlepší zhrnutí té včerejší komedie na Letné je toto. Ti lidé, co tam byli, si naprosto neuvědomují, že slouží zlu a hlavně, že jsou sami proti sobě. Oni tam bojovali za své větší zotročení mezinárodními korporacemi. Jen o tom, jak si netušili, protože jim to v ČT neukázali. V Českém rozhlase jim to neřekli a na Seznamu si to nepřečetli. Nevím, kdo následující text napsal, ale má 100% pravdu, alespoň podle mého pohledu, píše Marian Bojko na svém facebookovém profilu. Vlivová organizace Člověk v tísni dnes pořádá na Letné největší demonstraci roku, ale možná posledních let. Dělá ji prostřednictvím své dceřiné společnosti Milion chvílek. Tu založila v roce 2017, když konkurzem vybrala Mikuláše Mináře. Poskytla mu i financování, stejným způsobem, jakým se v korporátech vybírají ředitelé. Mimochodem, víte, kdo seděl ve výběrové komisi? Náš oblíbený v úvozovkách novinář Jindřich Šídlo. Ten stejný Šídlo, který dnes o Letné píše komentář na seznam zprávy.cz. Kruh se uzavírá. Podle organizátorů se dnes na Letné sejdou 10 000 lidí. Milion chvílek chce akci upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše, které k ním podle nich směřují. Hlavní důvod je jeden. Vládní zákon FARA,
který omezuje vliv a financování neziskovek ze zahraničí. Dotýká se totiž

0: zejména organizátora, člověka v tísni. A jak si následně ukážeme velmi hodně, spíš fatálně. Následující řádky bych očekával spíše z některého veřejnosprávního média. Analýzu toho, co se tady děje, kdo co organizuje a kdo za tím stojí. Aby veřejnost věděla, proč se lidé na Letné schází. Ale není tomu tak. Ticho. Důvod je jednoduchý. I ČT a ČRO patří do řetězce klientů Člověka v tísni. V roce 2003 totiž založil společný podnik, v jehož vedení byl Jaromír Štětina a Šimon Pánek. K tomu ale později, teď pojďme na důvod dnešní Letné. Miliardové finance Člověka v tísni. Člověk v tísni byl založen v roce 1995. Od té doby vysosal ze státních rozpočtů celkem 33 miliard korun. Jeho finance jsou ale z velké části dotovány ze zahraničí. Proto je zákon FARA pro ně fatální. Struktura příjmů je následující. Zahraniční státní rozpočty činí 13 až 15 miliard, tedy 40 až 45%. Příjmy z Evropské unie, granty 8 až 10 miliard, tedy cirka 25 až 30%. České státní zdroje 3 až 4 miliardy, to je 10 až 12%. Veřejné sbírky v České republice 4 až 5 miliard, to je 12 až 15%. Ostatní 2 až 3 miliardy, tedy 6 až 8%. Je tedy zřejmé, že ze zahraničí pochází 70% příjmů Člověka v tísni. Jsou na nich zcela závislí a zahraniční donoři určují jejich činnost a směr. Domácí zdroje jsou pouze podpora zahraničních cílů. Dříve se takovým organizacím říkalo rezidentura zahraničních tajných služeb. Ale jdeme dále. Od začátku stál za zakladatelem Šimonem Pánkem jeho mentor a rádce George Soros. Celkem Sorosova organizace Open Society Foundation vyplatila Člověku v tísni přes 70 milionů korun. Ale tyto částky nebyly podstatné. Ostatně Soros ukončil financování Člověka v tísni v roce 2014. Hlavní zdroje totiž začaly chodit přímo od vlády USA a vedení Evropské unie. Jenom USAID vyplatil 4,7 miliardy a různé fondy Evropské unie 8 miliard. Forsáž všemu dala válka na Ukrajině. Přes Člověka v tísni se financovaly neziskovky na Ukrajině. Podle oficiálních dat jich vznikly stovky, podle neoficiálních tisíce. Ty zajišťují chod země podle pravidel USA a částečně Evropské unie. Jinými slovy, se starají o to, aby náhodou lidé nezačali myslet na mír nebo na výměnu vedení země, které je plně pod jejich kontrolou. Člověk v tísni se zase stará o to, aby z České republiky a Evropské unie plynul nekonečný proud pomoci. Tedy netransparentních dotací, peněz, zbraní a jiných zdrojů. Co se tam s nimi děje, je jiný příběh, který rozebereme jindy. A tím se vracíme k úloze České televize a Českého rozhlasu. Veřejnoprávních institucí. Obě média jsou propojená s Člověkem v tísni nejen organizačně, ale i finančně a personálně. Jak jsme si už řekli, 17. června 2003 byla založena obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Společnost při České televizi OPS. Od té doby mezi oběma organizacemi proteklo celkem 500 milionů korun. Benefiční koncerty České televize 250 až 300 milionů. To bylo v roce 2002 až 2004. Nadační fond Českého rozhlasu 30 až 40 milionů mezi lety 2002 až 2024. Přímé dotace České televize 10 milionů. Mediální podpora odhadem 100 až 150 milionů. mezi lety 2002 až 2024. Peníze nejsou ale to podstatné. Důležitý je vliv na zpravodajství a redakci České televize a Českého rozhlasu. ČVT má své lidi v reportéry, Člověk v tísni má své lidi v reportérech ČT. V České televizi pravidelně vystupují Daniel Hůle, Člověk v tísni, diskuze na Českém rozhlase a na ČT24. Tomáš Vyhnálek, Člověk v tísni, festival Jeden svět, diskuze. Lenka Filipková, Člověk v tísni, programová manažerka Sýrie, studio ČT24. Tomáš Urban, Člověk v tísni, i rozhlas, diskuze. Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni, pravidelné rozhovory. Karel Strachota, Člověk v tísni, je členem divácké rady České televize. Zasaženy jsou i školy, mediální výchova ve školách. Spolupráce Člověk v tísni a Česká televize na projektech mediální gramotnosti. Reportáže v Událostech České televize, zapojení plukovník Otakar Foltín, generál Michal Koudelka, cíl, žáci se učí oddělit fakta od nepravd, bojovat s dezinformacemi. Člověk v tísni spolupracuje i se soudy, parlamentem, senátem, nejvyšším soudem, ústavním soudem. Peníze šly do všech institucí. Jedná se o peníze na analýzy, lobbying, Společné komise, semináře zasahují i do Mezinárodního soudu v Hágu. Mimochodem, Člověk v tísni sbírá důkazy a sestavuje žalobu na Putina. Pracuje pro Evropský soud ve Štrasburku. Jak vidíte, je tedy zcela nemožné, aby tato média a instituce rozkryla pravdu. Naopak, budou papouškovat jen to, co jim Soros, Pánek a jejich zahraniční donoři nadiktují. A tím se dostáváme k tomu, co jim diktují a co je vlastně hlavní úkol celého robustního systému. De facto hlavní cíl, za co lidé dnes na Letné ve skutečnosti demonstrují, byť to ani trochu netuší, Elon Musk, když rozkryl systém dotací USAID, prohlásil, že celý systém ovládal George Soros, aby financoval Deep State. Ten tak prosazoval svoji agendu na celém světě. Podle Muska šlo o propagandu COVID a prodej zdravotnického materiálu Pharmalobby. Dále šlo o podporu ozbrojených konfliktů a prodej vojenského materiálu zbrojní lobby. V neposlední řadě šlo o celý Green Deal a biznis emisních povolenek a celý dotační biznis. Kruh se uzavírá. Tedy Letná dnes bojuje za vyšší zdanění života prostřednictvím emisních povolenek. Vyšší zdanění života, aby bylo na válku na Ukrajině. Vyšší zdanění, aby bylo na nepotřebné vakcíny. Letná dnes bojuje za vysávání státních rozpočtů České republiky, Evropskou unii a Amerikou ve jménu nadnárodní mafie zvané Deep State. De facto to jsou americké bankovní rodiny. Dnešní Letná odhaluje v plné nahotě prohnilost systému, potřebu zásadních strukturálních změn, změnu médií veřejné služby, jejich vyvázání z mafiánských struktur Deep State a následné osvobození politického a mocenského systému. Ten je nyní zcela poddán zájmům Deep State. Systém je tak robustní, že zasahuje prakticky do všech oblastí lidského života a státní moci. Natálie Vachatová asi netušila, do čeho jde, když ji Babiš jmenoval do funkce koordinátorky zákona FARA. Desítky miliard Deep State proti jedné matce tří dětí. Myslíte, že si to ti lidičkové na Letné uvědomují, komu slouží? Komu dělají užitečné idioty? Věřím, že ne. Věřím, že lidská povaha je dobro a tomuhle stělesnění zla by nikdy tolik lidí nesloužilo. Je tedy na státu, aby nás ochránil. Zasáhl mocensky. Teď se láme chleba. Babiš, Okamura a Macinka dostali od lidí náboje, 108 poslanců. Ti, ať udělají takové zákony, které nás té mafiánské krakatice na dobro zbaví. A my lidi držme při nich. Docela zajímavý příspěvek bych řekl. Mně osobně se teda velmi, velmi líbí. Je to tak? Když se těch lidí ptali, tak vůbec nevěděli, proč tam jsou. Mám tady jednu soudružku takovou. To je hodně zvláštní. Pojďte si ji poslechnout. Já vám ji pustím. Jak je ducha plná.
1: A přijela se mnou, abych tady byla na demonstraci.
2: A proč vlastně? Mluví se o tom, že to je proti vládě nebo za prezidenta, tak proč jste tady vy?
1: Proti vládě teda. Hlavně proti vládě, za prezidenta samozřejmě taky, ale hlavně proti vládě. Proč máme předsedu vlády Slováka? Už jenom to, že jo? No.
2: Tak. To je jediné, co vám vadí?
1: Ne, to samozřejmě, že to není jediné, ale je to jedno z věcí, která mi vadí.
2: Ještě...
1: Dovedete si představit, že by třeba na Slovensku byl nějaký Čech ve vládě? No.
2: No, co ještě se vám třeba nelíbí teda?
1: No, vláda se mi celá nelíbí, že jo, Macinka, ten... jak mluví anglicky Turek, no dobře, a no, to je asi všechno.
2: Si myslíte, že by ta demonstrace mohla...
1: Tak uvidíme, no.
2: Tak přišla jste prostě sem dát najevo svůj názor, chápu to dobře.
1: Jasně, svůj názor.
2: Děkuji.
0: To byl názor jako stehno. Ptali se novinky. Pochopitelně tam vlají ukrajinské vlajky, takže to se neptal žádný raptor, ale prostě kde kdo, takhle, říká se, že to bylo všechno zaplacené, ale paní má jasný názor, proč tam přišla, nelíbí se jí Babiš, že je Slovák, no. No tak ale asi většině voličů to nevadilo. Mám tady Jan Tománek, nejen živý přenos na několik kamer, ale přímo živě komentované studio jako volby. Když byly demonstrace proti Fialově vládě, tak se ČT zmohla pouze, a to ještě jen někdy a vždy čistě manipulativně, na krátkou zmínku v Událostech a ještě většinou na konci. To, co předvádí Česká televize, je prostě u veřejnoprávní televize naprosto neobhajitelné a dávno to mělo být na odvolání ředitele. A pokud někdo nechápe, že nikoli to, proti čemu tam oni slepě demonstrují, ale přesně tohle, že je to ohrožení demokracie, tak mu opravdu není pomoci. Tak je to... Je to děsběs. Mám tady ještě nějakého soudruha... Daniel Šárovec, politolog, katedra politologie, filozofická fakulta. Tak co pak by nám tenhle ten mohl k tomu říci? Jo, to je jenom fotka, tak bohužel. To psala Jana Zvěrtek-Hamplová. Ano, kde byla Česká televize na těch jiných demonstracích v ilegalitě? Ale ta je typickým důkazem neobhajitelného vysílání zcela závislé televize. Usvědčují sami sebe. Nic víc. Jan Tománek bohužel zcela přesně. Nezávislá veřejnoprávní televize zprostředkuje obrovský přenos. Živý přenos, jako kdyby byly volby. Prostě z té demonstrace. Oni se tak odkopali. Oni jsou tak jednoduchí v tomhletom. No jo, to se dá dělat. Hold, blbec zůstane blbcem. A toto všecko je potřeba narovnat. To, že člověk v tísni organizuje to, aby mu mohli téct peníze zvenku, je jasné. Že to je pátá nebo ještě horší kolona tady v České republice, je nabílení. Takže co s tím, no? Je to těžké. Musí se to vyčistit a musí se to vyčistit pořádně. Pokud se to neudělá, bude stále stejný a ještě čím dál tím větší problém. Tak, pak tady mám ještě jednu takovou věc, kterou bychom si mohli dát. Úniky spojené s Epsteinem mnohé připomněly jeden starý, téměř zapomenutelný vědecký příběh. To, co vám teď tady přečtu, je velice, velice zajímavé, co do evoluce druhu. Jo? Není třeba se k ničemu vracet, ale není rozdíl v neprůhlednosti. Co se stane, když bytosti dostanou všechno, ale ztratí smysl života, bych dodal. Americký biolog John Calhoun v 70. letech minulého století se rozhodl vytvořit dokonalé podmínky pro život každé mužské komunity. Vzal několik párů myší a umístil je do obrovského prostoru, který připomínal ráj. Jídla bylo neomezeně, vody v hojnosti, úkryty bezpečné, bez predátorů, bez hladu, bez strachu, bez jakéhokoliv úsilí o přežití. Zpočátku to vypadalo jako triumf. Myši se rychle množily, počet rostl z týdne na týden a komunita se rozrůstala. Všechny potraviny jako důkaz, že štěstí je jen otázkou materiální jistoty. Ale pak se téměř nepozorovaně něco změnilo. Po přibližně roce se růst populace zpomalil. Objevily se první trhliny v chování. Vytvořily se mužské elity, které obsadily nejlepší prostory, zatímco slabší myši byly vytlačeny do koutů. Samci se stávali pasivními, uzavření, nezajímající se o boj nebo páření. Někteří se starali o mláďata, jiní dokonce bezdůvodně napadali cizí mláďata. Jak vidíte, nemusíte se o to starat, takže můžete vidět dopředu. Boj se stal vnitřním, sociální vazby mizely, hierarchie se rozpadala a chování se stávala stále bizarnější. Objevilo se násilí, úplná apatie, kanibalismus a sexuální dezorientace, přestože žádný vnější tlak neexistoval. Úmrtnost mláďat dosáhla 100%. Narození zcela ustalo. Poslední myš se narodila jako němý svědek konce světa, který měl všechno, kromě důvodu k existenci. O několik let později v tomto dokonalém prostoru nezůstal žádný živý organismus. Calhoun experiment opakoval několikrát. Výsledek byl vždy stejný. Když se ze života odstraní hranice, úsilí a odpovědnost, společnost nevzrůstá, ale chátrá zevnitř. Proto mnozí, když dnes hledí na život extrémně bohatých a mocných, v uzavřených kruzích bez zákonů, bez následků a bez míry, nerozpoznávají stejný vzorec. Není co k tomu říct, ale je něco, co s tím souvisí. Většinu času byste nikdy neměli říkat, že máme všechno, ale máme právě tolik, kolik nás drží lidmi. Epsteinův stín nad Londýnem. A to asi si číst nemusíme, protože to je o tom, že stále mluví teče robot. No. Tak, pak tady mám jednu takovou hodně úsměvnou. Iránský policejní velitel Ahmad Reza Radan prohlásil, že Irán může pomoci Evropské unii ochránit Grónsko před Trumpem. Trump nejprve vyhrožoval Evropské unii a poté prosil o pomoc. Dnes řekl, pokud nepřijdete, přijdeme my a zabereme si Grónsko. Chci říct, Evropské unii. Pokud nejste schopni ochránit své Grónsko, požádejte nás. My přijdeme a ochráníme ho. Myslím si, že je to taková retorika úsměvná, ale jak bych to řekl, no, oni jsou si jistí prostě. Iráci si jsou sami sebou jistí. Mám tady ještě Andreje Babiše, trochu něco k médiím, to bychom si mohli dát. A to Rusko, hrozné Rusko. Tak si dáme Andreje ještě, ještě než si zahrajeme.
3: No, mě strašně baví, a před chvíli jsem viděl reportáž na Nově, jak ten areál ty pardubické firmy nebyl vůbec zabezpečen. Jo, byla tam závora, ale dalo se to obejít, byla tam díra v plodě. Takže prosím vás, já jsem vyzval soukromé vojenské alebo zbrojerské firmy, aby si zabezpečili areály. A opozice, co říká, že my to máme dělat, no to jste snad upadli, ne? Jako proč by to měli dělat? Oni můžou být rádi, že jsme nezavedli windfall tax, protože mají extrémné zisky díky válce, já jim to přeju, ale ať si zabezpečí areály. Protože toto je samozřejmě nebezpečí, které tady hrozí, a my přece nebudeme tady opravovat ploty soukromým firmám, ne? Vážená opozice, to je... Jak můžete tyhle lidi vůbec volit? Já to nechápu. Jo? Takže aby bylo jasno, vyšetřuje se to, jsou tam 4 různé verze a já myslím, že už jsou nějaké první poznatky, ale nemůžu o tom mluvit. Co samozřejmě jede naplno, jsou lži, opozice a média. Za prvé, tohle je rozpočet BISky. Ano, my jsme navrhovali v roce 2022 2 miliardy 484. A víte, kolik navrhovala Fialova vláda 25? Méně než 22. My jsme jim přidali několik set milionů a stále budete lhát, že jsme vzali službám nějaké peníze. To je neuvěřitelné, když toto jsou čísla ministra financí, že média opakují tuhle opoziční lež. Stejné je to s obranou. Vy neumíte počítat, opozice, mainstream, deep state, neumíte. Tak každý vidí, že když to ukážete milé dětičky, tak koukejte, jaký je rozdíl mezi 24 a 25, kolik přidali Fialová vláda? Ani ne miliardu. My mezi 25 a 26 jsme přidali téměř 25 miliard. Tak o čem mluvíte, že jsme nedali dost armádě? To, že se tam děli podivné věci a že tam desítky zakázek vyšetřuje policie, no tak o tom se samozřejmě nemluví.
0: No jo, mně se líbí, jak už to nazývá Andrej Babiš správným jménem, Deep State a podobně, protože to je, pardon, na poblití. No, o čem mluvil, byl to požár pravděpodobně někde v tom areálu Sechezy, té chemičky, kde se vyrábí pochopitelně kde co pro válku. Vyrábí se tam taky Semtex, je to asi v Semtíně, nebo oni ani nepíšou, kde to přesně bylo. Prý to byla opuštěná budova, víceméně nějak patřící, měla by tam být nějaká firma, která obchoduje s Izraelcema. Jedna verze je, že to zase zapálili Rusové, jo, protože chtějí oslabit Izrael. Tak zase vyslali Čuka a Geka, aby to tady všechno zapálil. No, když jsme ještě u těch chvilkařů, tak ve světě píšou, jako steklí ve světě píšou, ve světě píšou o tom, že přesně podle Kremlu, jo. Děláme to přesně podle Kremlu. Zapomínaj, že spousta takových zákonů je přijatá i v jiných zemích, nejenom v Moskvě. Takže zákon o tom, že když někdo pobírá peníze ze zahraničí, tak je to prostě tak je to zahraniční rezidura a tajných služeb. No to je na bílé dní, teď to všichni vědí. Tak proč bychom je nemohli kontrolovat? Kdo by to nešlo je kontrolovat? Ještě si k tomu dáme jeden rozhovor. Počkejte, já to stopnu. Musím tady diskuze. Turek, Ondráček a ten blázen Hřibů. To zase bude kvůli tomu, že prý nejsou peníze, že prý byly škrtaný peníze na tajný služby.
4: Vy jste srovnával, že se vláda nestará o naše občany. Tady tohle to jsou společnosti, které skladují, vyrábějí munici a tak dále. Mají plnit velmi přísná bezpečnostní kritéria a rozhodně není chybou vlády, že je, že dejme tomu mohlo být něco opomenuto, anebo prostě ta operace byla tak profesionální, že to prostě nešlo. Jsou nějaké čtyři vyšetřovací varianty.
5: Ale ta připomínka je hodná, protože zřejmě mají informaci, kterou já nemám, jsem nebyl na té Brzce, že tam byly nějaké nedostatky v tom zabezpečení. Snad existuje i nějaká reportáž, teďka televizní od konkurenční televize, že tam ten plot nebyl ani v tom stavu, v jakém by měl být.
6: Připomínám, že ten holding tady, jako takový víte, se brání tím, to že ani, bylo to zabezpečené.
5: A holding dělá, co dělat má, že říká, že všechno bylo v pořádku. Kdyby se do toho nepletla politika, tak by to měl být nějaký dialog o tom, o nějaké spolupráci. Nikdo přece v téhle republice nespochybňuje, že mám sám zamknuté auto. Prostě dokonce je to přestupek, když nemá zamknuté.
0: Že... No jo. Takže bylo to špatně zabezpečené, někdo to tam zapálil, nakonec se zjistí, že tam pobývali nějací bezdomovci. No uvidíme, co z toho bude. Myslím si asi tak. Myslím si jedno. Jo. Že ta verbež opoziční už neví, čeho by se chytla. A tak prostě dělají všechno proto, jenom aby mohli plivat nějakou síru a jet. Jsou to satanáši. Co s nima? Tak pojďme si zahrát. Nějakou hezkou, že jo? Písničku.

0: ty vole. Rod Stewart se svou Sailor. A to je moc pěkná písnička, hodně stará. Určitě ji taky znáte. A občas hraju. A víte, jsou věci, které občas vůbec nevíme. Třeba já jsem vůbec netušil, že Lourdes Gloria Manuel je naše reprezentantka, která vyhrála teďko zlato na mistrovství světa v atletice. Já vám to přečtu. Jsem vůbec netušil. Mladá černoška a ona je to Češka. Představte si to. Máma z Ruska, táta z Angoly. Zlato pro Česko. Atletická šampionka je unikát. Je to typická taková míšenka. Nová česká sportovní hvězda Lourdes Gloria Manuel. Nejoriginálnější česká šampionka, atletka Lourdes Gloria Manuel je od víkendu halovou mistryní světa. Mluví 5 jazyky a má potenciál dobít svět. Jako jedna z mála u nás sportovně i marketingově, říká její manažer. Zní to jako typický příběh, který ovlivnila studená válka, našli by se jich tisíce a tisíce. V Moskvě se potkal mládenec z Angoly se slečnou narozenou ještě v Sovětském svazu. Dali se dohromady a zatímco svět se mezi tím mnohokrát otočil tam a naspátek, jejich pouto trvá dodnes. Za to story jejich dcery je vyloženě jedinečná. Lourdes Gloria Manuel je výjimečný sportovní talent. Ve 20 letech je z ní čerstvá halová mistryně světa v atletice v běhu na 400 metrů. Reálně má jako jeden z mála českých sportovců globální potenciál. Sportem, který dělá, i marketingově tím, jaká je osobnost. Říká její manažer Jan Koukal z agentury Sportegy. Manuel získala titul z juniorského mistrovství Evropy v magickém Jeruzalémě. Titul juniorské mistryně světa přidala na druhém konci světa v Limě. Až v sobotu přišly normální kulisy, když zaklekla ke startu na halovém šampionátu dospělých v polské Toruni. A byla ze všech nejrychlejší. Ani nevím, co mám říct. Upřímně jsem chtěla zabojovat o bronzovou, možná o stříbrnou, ale zlatou jsem opravdu nečekala. Líčila pro web české atletiky. Kdo je Lourdes Gloria Manuel? Narodila se 12. července 2005 v Ostravě ruské matce a otci z Angoly, který nejprve studoval na Kubě a poté v Moskvě, kde se rodiče Manuel seznámili. Juniorská mistryně světa a Evropy v běhu na 400 metrů. Držitelka bronzové medaile z halového mistrovství Evropy 2025 ve štafetě 4x400 metrů. Semifinalistka olympijských her v Paříži 2024. V sobotu 21. března 2026 se stala halovou mistryní světa v polské Toruni. Kdo ji zná, má jasno v tom, že překvapení nijak nepředstírala. Je autentická. V jejím případě to není fráze. Lu je čistá duše, nesmírně hodná, pokorná a inteligentní slečna, říká Koukal. Zlato fakt nečekala, proto měla čirou radost. Obecně je skvěle nastavená, snaží se být pozitivním vzorem, měnit prostředí okolo sebe k lepšímu. V Česku je stále výjimkou, aby reprezentoval někdo s takto pestrým původem. Manuel a její rodina působí jako vzor multikulturnosti. Hovoří 5 jazyky, po mamince rusky, po tátovi portugalsky, jakožto rodačka z Ostravy samozřejmě česky a k tomu přidala globální angličtinu a francouzštinu. Jako ročník 2005 Manuel stělesňuje generaci nového tisíciletí. Opakovaně ujišťuje, že nesleduje klasická média a opět nepřehání. Její manažer k tomu má vypovídající historku. Když jí po titulu juniorské mistryně světa přišlo asi 50 žádostí o rozhovory či pozvání do show, včetně těch nejznámějších, odpověděla mi: ale já to vůbec neznám. Neposlouchám rádio, nekoukám na televizi, usmívá se Koukal. Staromilci se nad tím mohou ušklíbat, ale jen tím sami sebe usvědčí z faktu, že nechápou, kudy běží doba. V případě této dívky doba vpřed doslova sprintuje, jejím domovským prostorem pro komunikaci jsou přirozeně sociální sítě. Nám to možná přijde jako úlet, ale takto nová generace funguje, souhlasí Koukal. Atletčini rodiče původně chtěli žít v Moskvě, ale kvůli obavám z rasismu z vlasti její maminky odešly. Přemýšleli nad Belgií, skončili v Česku a do toho atletka od loňska trénuje v Nizozemsku v mezinárodní skupině uznávaného švýcarského trenéra Laurenta Meuliho. Zkrátka světoobčanka využívající možnosti 21. století. Naštěstí má manžel starší sestru v Belgii a mladší v Paříži. Pokud bude zapotřebí, některá z tetiček může za ní zajet. Je to stále lepší dostupnost, než kdyby studovala v Americe, jak původně plánovala. Líčila pro Seznam Zprávy loni její matka Anastasia. Tolik osobní rovina. Ta sportovní byla ještě složitější. Odejít z Česka do ciziny v mladém věku není jen tak. Kulantně řečeno, ne každý z jejího rozhodnutí jásal. Často je taková změna vnímána negativně. Přitom tenista klidně vyhraje Grand Slam, je první na světě a stejně vymění trenéra třeba proto, že potřebuje změnu, nový impuls nebo chce vyzkoušet něco nového, vysvětluje zpětně Koukal. Každý, kdo ji vedl v její cestě, má velkou zásluhu na současných výsledcích. Lucy to moc dobře uvědomuje a všem za to patří dík. K bývalým koučům z Česka přidává Koukal jmenovitě i šéfa české atletiky Libora Varhaníka nebo šéftrenéra reprezentace Pavla Sluku za to, že ji v rozhodnutí podpořili. V životě platí, že si zpětně vyčítáte spíš to, co jste neudělali, a sportovec je šéf, dodává Koukal. Manuel přitom zažila krušné chvíle, když si po přestupu k Meulimu při rychlostním testu vážně poranila zadní stehenní sval. Pochyby, zda udělala správný tah, se množily. Rekonvalescence trvala měsíce, zásadní pomohl fyzioterapeut a kondiční trenér Štěpán Mikoška. Důležitou roli sehráli také její osobní partneři Notino a projekt Elvin Shams. Elvin, dříve Saska, jednoho z nejbohatších Čechů a dolarového miliardáře Karla Komárka, systematicky finančně pomáhá českým olympijským nadějím pro budoucnost. Cíl pro Manuel se tak vyloženě nabízí. Po semifinále na olympijské premiéře v Paříži 2024 to naplno rozbalit v Los Angeles 2028. Kde jinde než v USA, tedy v zemi, která založila svůj image na možnosti splnit si zdánlivě nesplnitelné sny? Jde kruček po kručku a má kolem sebe dobré lidi, kteří se nesnaží rvát věci na sílu jen kvůli aktuálnímu úspěchu. Prostor se posouvat má pořád obrovský, řekl Jan Koukal. Může tam zazářit, ale nemyslím, že se kouká tak daleko. Je pořád na začátku. Zlato z haly je jen první korálek, říká Koukal. Jde kruček po kručku a má kolem sebe dobré lidi, kteří se nesnaží rvát věci na sílu. Pro Manuel je jedním z osobních snů zajistit sportem finančně rodiče a tím jim vrátit veškerou péči, kterou jí věnovali od chvíl, kdy jako sportem nadšená dívenka začínala s gymnastikou, než se rozhodla pro atletické ovály. A nebo mít výhledově vlastní značku oblečení, věnovat se módě, tancování, kreslení či hudbě, hlavně svému oblíbenému repu. Případně autům, která označuje za další mimo sportovní vášeň. Budování osobní značky patří k dnešnímu profesionálnímu sportu podobně jako trénink. Už protože výše sponzorských příjmů zásadně ovlivňuje možnosti v přípravě. Tady jsou limity atletky podobně vysoko jako na dráze. No, holka je šikovná, ne? Když jsme řešili značku oblečení a tetry, Vybrali jsme si New Balance, i protože u nich je tenistka Coco Gauffová. Mladá hravá barevná značka sedí to klů, přibližuje koukal a přidává pragmatický rozměr. Navíc v tetrách New Balance běhají nejlepší čtvrtkařky na světě. Očividně jim to funguje. Říkali jsme si, že by to výhledově mohlo otevřít dveře i tímto směrem. A stalo se. Věci do sebe zapadají. Zmanuel je ve 20 letech šampionka mezi dospělými a pořád se, stylově řečeno, teprve rozebíhá. Lucy o věcech sama rozhoduje, ale nemyslí přitom jen na sebe, má vyšší motivaci, věří koukal. Že je u zrodu sportovní hvězdy, která může přerůst hranice Česka. No taky budeme držet palce, holce. Napůl Ruska, napůl Kubánka. Já si myslím, to je dobrá kombinace. Tak a ti to běhá. Pak tady bych ještě přečet něco z historie. 23. března 1876, přesně před 150 lety, získal ruský inženýr Pavel Nikolajevič Jabločkov ve Francii patent číslo 11-20-24 na svůj hlavní vynález elektrickou svíčku, nebo jak ji hned přezdívali, Jabločkovou svíčku. Byla to první oblouková žárovka na světě, která se skutečně začala hromadně používat a osvětlovala ulice a budovy v Evropě. Dvě paralelní uhlíkové tyče, oddělené izolační vrstvou, kaolínem, zářily jasným bílým světlem bez složitých regulátorů, jednoduše spolehlivě a levněji než jejich předchůdci. Už za pár týdnů byla předvedena v Londýně a brzy ruské světlo osvětlilo Paříž, včetně náměstí Opéra, Londýn, Brusel a dokonce i Petrohrad. Miliony lidí poprvé viděli elektrické osvětlení ne jako laboratorní experiment, ale jako každodenní realitu. Jabločkov nejen vynalezl žárovku, urychlil celou elektrotechniku, zavedl střídavý proud do praxe, vytvořil transformátory. Bez jeho svíčky by cesta k poderní žárovce byla mnohem delší. Dnes v éře LED a inteligentního osvětlení je příjemné si připomenout, jak jeden ruský inženýr ve 29 letech doslova osvítil svět. Pěkný, ty Rusové. Ach jo, no a co, dáme si ještě něco, ne? Dáme si ještě něco, o čem tady dlouho mluvím a dneska jsem slyšel jednoho člověka, který vyprávěl o Číně, že Čína má strašně velký dluh a jde ke krachu. Jo. On je to takový rusofob, čínofob, jo, a tak. Tak tady je taková informace, ještě to asi rozebereme v pátek s Jiřím. Čínské automobilky překonaly Japonsko v prodejích v roce 2025. V roce 2025 čínské automobilky poprvé překonaly japonské v prodejích. BYD se stal lídrem v elektromobilech. Objevte klíčové trendy a statistiky. V roce 2025 došlo ve světovém automobilovém průmyslu k zásadnímu zlomu. Čínské automobilky poprvé v historii překonaly japonské značky a obsadily první místo v celkových prodejích. Tím končí éra, která trvala více než čtvrt století, kdy Japonsko neochvějně vedlo světový trh s automobily. Čínský rozmach pohání rozsah a elektromobilita. Statistiky odvětví ukazují, že čínské společnosti prodaly přibližně 27 milionů vozů, což představuje meziroční nárůst o zhruba 10%. Naproti tomu japonské značky zaznamenaly pokles na asi 25 milionů kusů. Tento posun signalizuje významnou změnu v mocenské dynamice celého průmyslu. Čínské značky dosáhly výrazného pokroku v globálních žebříčcích. 6 čínských společností se nyní řadí mezi 20 největších světových výrobců automobilů, což je v tomto ukazateli více než u Japonska. Hráči jako BYD a Geely nejen posílili své pozice, ale začínají také předstihovat tradiční lídry, jako jsou Nissan a Honda. BYD a Geely mění pravidla hry. BID se ukázal jako klíčový hybatel růstu. Prodal zhruba 4,6 milionu vozů, což je nárůst o 8%. Co je důležitější, značka předstihla Teslu v objemu prodejů elektrických vozů a stala se tak globálním lídrem v tomto segmentu. Zásadní roli se hrál růst exportu. Poprvé bylo mimo Čínu prodáno přes 1 milion vozů, čímž se podíl zahraničních trhů zvýšil na 20%. Geely také prokázalo působivý rozmach. Prodeje vzrostly o 23% na 4,11 milionu vozů. Tento úspěch pramení z nových modelů, zejména kompaktních elektrických aut, která se dobře uplatňují jak na domácím trhu, tak v zahraničí. Společnost zároveň aktivně rozšiřuje svou přítomnost v Latinské Americe a dalších rozvíjejících se regionech. Japonské značky čelí klesající prosperitě. Uprostřed čínského vzestupu se japonské automobilky potýkají s výrazným poklesem. I když Toyota zůstává největším světovým výrobcem automobilů s 11,32 milionu prodaných vozů, celkový trend pro zemi zůstává negativní. Honda zaznamenala pokles prodejů o 8% na 3,52 milionu vozů, což je nejprudší propad mezi hlavními značkami. Čínský trh byl zasažen obzvláště tvrdě. Prodeje zde klesly téměř o čtvrtinu. Společnost nyní předpovídá výrazné finanční ztráty a je nucena provést zásadní reformy. Nissan také ztratil půdu pod nohama. Prodeje klesly na 3,2 milionu vozů a poprvé za 2 desetiletí propadl z první desítky výrobců. Další tlak přišel z domácího japonského trhu, kde poptávka poklesla o 15%. Čínská globální expanze sílí. Čínští výrobci automobilů agresivně vstupují na mezinárodní trhy a vyvíjejí své strategie. Zatímco dříve byl hlavním zaměřením export, společnosti se nyní přesouvají k lokalizované výrobě. Tento přístup pomáhá snižovat náklady a rychleji se přizpůsobovat specifickým požadavkům jednotlivých trhů. Geely si klade za cíl zvýšit globální prodeje na 6,5 milionu vozů do roku 2030, přičemž zahraniční trhy by měly tvořit více než třetinu z tohoto celku. Chery a Leap Motor si také stanovili ambiciozní cíle pro růst a expanzi mimo Čínu. Významným krokem by mohlo být získání výrobních zařízení v zahraničí. Již probíhají jednání o dohodách spojených se závody Nissan v Mexiku, což by čínským značkám umožnilo získat pevnější pozici v Severní a Latinské Americe. Celkově se světový automobilový průmysl dostává do nové fáze, v níž se Čína stává klíčovým hráčem, nejen v objemu výroby, ale také v technologickém vlivu. Pokud se japonské společnosti nepřizpůsobí těmto novým podmínkám dostatečně rychle, propast mezi nimi a jejich čínskými konkurenty se bude jen prohlubovat. No, Toyota tady představila nový auta, elektrický Hilux a tak dál. Nafta zůstává ve hře. No, nebudou to mít jednoduchý. A teď je tady zase. Objevte nový IONIQ 9. Čistě elektrické 7-místné SUV s dojezdem 620 km a ultrarychlým nabíjením. A tak dál. No, nebudou to mít jednoduchý. Evropští hráči na trhu budou muset jít dolů s cenama, budou muset nějakým způsobem reflektovat všechny tyhle ty věci. Jo? VW, když si vezmeme, že odepsali obrovské peníze v elektromobilitě a přitom Číňani s hybridama a elektromobilama dobíjí trhy, tak tomu tak úplně nerozumím, přiznám se. Možná je to tím, že si u Číňana koupíte lepší kvalitu za méně peněz. A to je trošku nadpováženou. Ale uvidíme, jak se věci vyvinou. Dáme si písničku a po písničce se pustíme do čtení té naší knížky. Já jsem se snažil najít od Matušky jednu písničku, kterou jsem dneska slyšela, moc se mi líbila. Ale já to prostě nenajdu, představte si to. Já nevím, jak ta písnička jmenuje. Já vím, že dokonce existuje. Existuje taková aplikace, kde když jako zabroukáte tu písničku, tak ono vám to napíše k tomu údaje, co to je zač, když jenom trošku to bude se rozpoznávat. A to byla písnička o tom, jak mu táta povídá, to bych mu tady zadat. Táta povídá o té práci, jo. Sny po kapsách, no jo, kdyby 1000 klarinetů, v chalupě orchestria, no vidíte, není to tu. Eldorado, jsou takový ty, tady ta písnička, já jsem to dlouho neslyšel a se mi hezky připomněla, ono to je takový jako s tou prací. No, hele, mám pocit, že to asi nedám, že to asi nechytnu, že tu písničku nenajdu. No jo, tak se nebudeme zdržovat. Kam slunce nechodí, jo. To byl ten film přeci. Čert ví, Zuzano, no upřímně nevím. Zase tady byla nějaká debilní reklama, ne, na začátku.
1: Osedlám si vítr místo koně, pobídnu ho ostruhama hvězd, vyhoupnu se z hůru nad jabloně.

To je ale... Valdovy písničky jsou pěkný, mě jediný, co na něm vadí, prostě, že emigroval, hrál si na něco, jestli to byl jeho sen, nevím, on byl, řeknu, on byl zvláštní v některých momentech, protože věřil, nebo takhle myslel si, že když bude emigrovat, takže na západě pochopitelně si z něho sednou na zadek. No, to se tak nestalo, pochopitelně, takže malinko pochopil ty sliby, který mu tam někdo dával, že když uteče, tak tam je spousta krajanů a bude je obsluhovat svými a oblažovat svými písničkami. No, tak to se úplně nestalo. No a ta jeho kariéra tam byla rozhodně asi horší než ta kariéra tady v České republice, nebo v Česko.

Slovensku. Čili myslím si, že se trochu přeťáp. Na rozdíl od Karla Gotta, který pochopil, že když bude emigrovat, tak bude malý dílek v nějakém moři a moc si tam vyskakovat nebude. Jestli není lepší na malém hřišti, na malém hřišti zkrátka a dobře vynikat všemi možnými způsoby. Tak já tady už hledám, kde jsme zhruba přestali. Tak Římský klub. Já si myslím, že to byla strana někde 49. A už se tam blížím. Ba. Si tady četli vlastně o NVO a jeho přisluhovačích, tady českých. Tak 40, strana 49. Kapitola 3. Římský klub po Česku. My jsme vlastně dočetli kapitolu. Tak. Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně. Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové. Napsal Alexander King The First Global Revolution 1991. V předchozích kapitolách jsme se zaměřili na globalistické organizace, instituce a think tanky, které mají v náplni práce tu více, tu méně skrytou propagaci takzvaného nového světového řádu. Zajímají nás hlavně ty, které mají nějaký dosah do České republiky, či které mají v České republice přímo svoji pobočku. Po obecném úvodu jsme se věnovali skupině Bilderberg a trilaterální komisi a Čechům s těmito organizacemi spojeným, návštěvníkům jejich konferencí v případě prvním a členům organizace v případě druhém. Tato kapitola se věnuje elitní organizaci zaměřené na environmentalismus, globalizaci a propagaci světové vlády think tanku s názvem Římský klub a jeho české neelitní pobočce, která u nás vystupuje pod názvem Česká asociace Římského klubu. Římský klub vznikl v roce 1970 jako společný projekt Itala Aurelia Pečejho, vysokého manažera firmy Fiat a skotského vědce Alexandra Kinga, generálního ředitele pro vědu. Pozornost upoutal několika dosud hojně citovanými publikacemi jako Meze růstu či První globální revoluce. V nich se klub zabývá údajnými globálními tématy, jako je trvale udržitelný rozvoj či globalizace. Například první zmiňovaná analýza upozorňovala na to, že je třeba zastavit hospodářský růst a že svět stojí před vyčerpáním přírodních zdrojů, především ropy, do roku 1992. Předpověď se evidentně nevyplnila, ale o to Římskému klubu dále jen eřka asi ani nejde. Jeho úkolem je přinášet katastrofické scénáře, které lidstvo vystraší a připraví ho tak na přijetí jinak těžko stravitelných myšlenek na zavedení jedné celosvětové vlády. Celý dnešní humbuk kolem globálního oteplování má svůj původ právě na půdě Římského klubu a dalších spřátelených organizací. V této souvislosti se často připomínají až neskutečně pyšné citace ze zmíněných publikací, které naznačují, že počet obyvatel obyvatel na Zemi je třeba radikálně snížit a bez ostychu i doporučují, jak toho dosáhnout. Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí. Uvádí se například v první globální revoluci.
Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat. Hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám zvnějšku. Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému. Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně. Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové. To napsal pan King. Jiné citáty naznačují, že autoři chovají k lidskému životu jen to největší opovržení. Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo. Píše se v knize Mankind a At He Turning Point The Second Report to The Club of Rome. Musíme přestat s naší snahou léčit symptomy a přikročit k vyříznutí rakoviny. Tato operace bude vyžadovat zřejmě mnoho brutálních a bezcitných rozhodnutí. Globalisté také jako součást řešení navrhují zřízení celosvětové vlády, která by sama rozhodovala o tom, kolik se kde bude rodit dětí. Planetární režim by dostal zodpovědnost za rozhodování týkající se optimální velikosti jak světové, tak regionální populace. Každá země by dostala přiděleno jisté číslo v rámci svých regionálních limitů. Světová vláda by ale měla pravomoc tyto limity vynucovat. Navenek se ale klub tváří jako nevinná organizace, která starostlivě přemýšlí o tom, jak čelit globálním výzvám v současnosti. Základní poslání Římského klubu je působit jako nezávislý globální neoficiální katalyzátor změn. Jeho cílem je identifikace nejdůležitějších problémů, kterým čelí lidstvo, jejich analýza v globálním kontextu, výzkum budoucích alternativních řešení a vypracování scénáře pro budoucnost, píše se v prezentaci Evropské větve Římského klubu. Římský klub je spolkem stovky bývalých politiků, biznismenů a dalších vlivných osobností z celého světa. Počet 100 členů je striktně dodržován a proto je členství vysoce prestižní. Do klubu se tak dostane skutečně jen hrstka vyvolených. Z Čechů je členem pouze občan Václav Havel. Na další členská místa už Česká republika nemá nárok. Docela by mě zajímalo, jak se slučuje, aby bojovník za demokracii byl členem sdružení, které demokracii odsuzuje jako přežité zřízení. Poznamenává k tomu klimaskeptik a bloger Vítězslav Kremlík. Mne by zase zajímalo, jak může a čím podobná organizace, usilující o redukci lidí na zemi a považující lidstvo za rakovinu a vřet, oslovit člověka, který se vydává za humanistu a obhájce lidských práv. Tak to je jednoduchý, ne? Teď vymyslel humanitární bombardování, tak co se od něho může čekat? A ještě bych tady k tomu podotknul, když se nad tím zamyslíte, co už leta dělá Evropská unie, tak vidíte, že to řízení je přesně v tom smyslu dosáhnout úpadku, hladomoru a tak dále, tak dále. Čili vidíme to v praxi. Mezi členy Římského klubu najdeme kromě Havla například vysokého funkcionáře OSN Maurice Stronga, bývalého sovětského vůdce Michaila Gorbačova, bývalého amerického viceprezidenta Al Gora či majitele CNN Teda Turnera. Členem je i bývalý generální tajemník NATO Javier Solana, bývalý tajemník OSN Kofi Annan, bývalý prezident USA Bill Clinton, zakladatel Microsoftu Bill Gates, finančník a filantrop George Soros, bývalý britský premiér Tony Blair, širá eminence americké zahraniční politiky a bývalý ministr zahraničí USA Henry Kissinger, belgický princ Filip, majitelka Duchel a nizozemská královna Beatrix, či bývalý předsedové Evropské komise Romano Prodi a Jacques
Delors. Právě proto, že je organizace velmi skoupá na přijímání nových členů, řeší to zájemci o členství z řad jednotlivých států zakládáním poboček v daných zemích. Může se tak stát, ale jen v zemi, za níž už někdo v celosvětovém římském klubu zasedá. Tak inicioval například Václav Havel na počátku 90. let vznik československé, později české pobočky, která měla několik desítek členů. U jejího zrodu stáli i další politici tehdejší éry jako Miloš Zeman či Fedor Gál. Tady máme poznámku. O angažmá Miloše Zemana a Jiřího Drahoše v římském klubu, tedy přesněji v jeho české pobočce, se dokonce psalo v mainstreamovém tisku, a to před druhým kolem prezidentské volby. Některé alternativní servery připomněly Drahošovo členství a dávali ho do souvislosti se svobodným zednářstvím. Drahoš se v té době nařčení bránil. Řka, že se už v dané organizaci několik let neangažuje. Naopak připomněl, že u zrodu České asociace římského klubu byl i Miloš Zeman. Vys například Golis Ondřej. Drahoš už není aktivní člen, nejsme konspirátoři, kteří řídí svět, namítá šéf Českého římského klubu. I rozhlas 18. ledna 2018 dostupné z... odkaz. Za zmínku také stojí, že od některých pyšných prognóz římského klubu se Miloš Zeman distancoval, vys například jeho projev při slavnostním ceremoniálu udílení státních vyznamenání České republiky z 28. října 2017, kdy řekl: v minulosti jsem se zabýval simulačními modely systémové dynamiky. Byl to nádherný směr, který vznikl v Massachusettském technologickém institutu. Jeho hlavní představitel byl J. Forster a jeho hlavní produkt byla kniha Meze růstu Denise a Donnelly Madoffových. A na základě této knihy vznikl i římský klub. A byla otázka, jestli římským klubem je společen, a tady to není. Tady to není dokončení. Jednotlivé národní podkluby, ještě takhle jenom k tomu řeknu. Nevím, kdo nahradil Havla v tom členství, to úplně nevím. Ale ty lidi jsou pochopitelně dneska v České televizi, v Českém rozhlase jsou různě rozprostřeni, čili na těch cílech římského klubu pochopitelně ti lidé spolupracují a intenzivně pracují. Proto tolik je rádoby odborníků, furt se vyhledávají jakoby jedni a ti sami k sobě jdoucí, tak, aby měli dostředivost, nikoli odstředivost. To znamená, šmejd šmejda vyhledá a šmejd se šmejda přivede. Takže potom vzniká jakási veřejná diskuze na nějaká témata nebo veřejný názor, který jako kdyby je pak prezentován co by názor nějaké skupiny nebo většiny. Jednotlivé národní podkluby mohou sousloví římský klub ve svém názvu obsahovat jen částečně. Název římský klub je striktně používán pouze v souvislosti s mezinárodní organizací, národní pobočky či většinou říkají asociace římského klubu. Mají také své vlastní logo, které se liší země od země. Pobočky bývají na ústředí do jisté míry nezávislé. Klub jim poskytuje jen jakousi licenci, ale jinak si drží odstup. Historie římského klubu. Na tomto místě jsem se chtěl původně věnovat vzniku, počátkům a hlavním tezím Mezinárodního římského klubu. Nedávno to ale za mne vynikajícím a nepřekonatelným způsobem učinil historik a zmíněný publicista Vítězslav Kremlík. Pokusit se sepsat cokoliv jiného by bylo jen nošením dříví do lesa, proto zde přímo odkazuji na jeho precizní článek Římský klub a
Světová socialistická revoluce. Já doštu toho Miloše Zemana, jo. Takže jestli římským klubem je společenství vědců nebo společenství snobů, abychom mezi tím mohli rozlišit, je zapotřebí s odstupem času se podívat, zda kniha Meze růstu byla nebo nebyla úspěšná. Když si ji přečtete, zjistíte, že predikuje vyčerpání přírodních zdrojů, predikuje hladomory, predikuje populační explozi i znečištění životního prostředí. Nic z toho se, přátelé, naštěstí nesplnilo. A my se musíme ptát, zda tato pýcha vědy, kde jsme se snažili přenést matematické metody do oblasti, která těmto oblastem příliš nevyhovuje, nakonec nesprofanovala onu vědu samotnou, myslím tím společenskou vědu. A tak mě docela potěšilo, když jsem se ve svém bývalém oboru dočetl, že prognostika začíná preferovat, co? Psaní scénářů. A tady je ona symbioza o něch dvou větví naší národní kultury. Vždyť scénář je přece nástroj umělecký, nikoli nástroj primárně vědecký. Takže skloňme se s pokorou a přemýšlejme o neúspěchu matematických modelů, možná proto, protože nezachytili inovativní prvky ve společnosti a že předpokládali rigidní struktury tam, kde tyto struktury jsou ve skutečnosti dynamické a flexibilní. A snažíme se spolu s jedním francouzským futurologem, který se jmenoval Bertrand de Jouvenel, mluvit o l'art de la konjunkture, o umění předvídat, nikoli o pyšné vědě, která o sobě tvrdí, že umí předvídat. No. Tak. V něm Kremlík naznačuje zajímavé historické souvislosti, když například zakladatele klubu Pečeho představuje jako člověka s vazbami na Sovětský svaz, jehož představy o vzniku jediné celosvětové vlády v rámci OSN svého času zaujaly sovětské politiky, politbyro. Římský klub se tak měl stát zástěrkou jak podobné představy konzultované se Sověty a odpovídající sovětským představám o řízení světa prodat nic netušící západní veřejnosti právě pod rouškou tzv. Vědeckých analýz. To mi je jenom nějaká poznámka. Spolupráce Římského klubu a bývalého Sovětského svazu pokračuje i nadále, kdy například poslední vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov je i dnes členem prestižního spolku a například v letech 1994 až 2000 spolu s šedou eminencí OSN Mauriciem Strongem pracoval na tzv. Chartě země, programovém dokumentu Římského klubu. Ve svém textu se tedy zaměřím spíše na vznik a současné aktivity České asociace Římského klubu. Vznik Českého Římského klubu. Československá asociace Římského klubu oficiálně vznikla hned 15. července 1991 z popudu ex-prezidenta Václava Havla, který je také čestným prezidentem České asociace Římského klubu. Havel, jak bylo už zmíněno, je zároveň čestným členem Římského klubu, jak je na webových stránkách Římského klubu uvedeno. Zajímavé ale je, že na svých osobních stránkách se Havel třeba že zde vyjmenovává členství v celkem 35 organizacích či spolcích, o členství v Římském klubu nezmiňuje. Možná ví proč. Celkem dvakrát jsem se pokoušel od ex-prezidenta Havla získat vyjádření k tomu, co jejich členství v této organizaci vedlo, ale neúspěšně. Havlova kancelář nereagovala ani na jeden z dotazů, který jsem jí v této věci písemně zaslal. Havel si ale musí být klíčových myšlenek Římského klubu vědom a evidentně jim i věří a souhlasí s nimi, protože na toto téma několikrát promluvil ve svých veřejných vystoupeních. Například v novoročním projevu z 1. ledna 2000 řekl,
Kdybych měl velmi stručně charakterizovat situaci světa, jehož jsme dnes, ať chceme či nechceme, nedílnou součástí, pak bych řekl, že je opravdu varovná. Některé odhady říkají, že koncem nadcházejícího století může být na Zemi až 40 miliard lidí a že takové množství může vážně ohrožovat samu existenci života na naší planetě. Už teď jsou stále rychleji ničeny různé neobnovitelné neobnovitelné zdroje, ať paliv či surovin, vymírají živočišné druhy a člověk se dokonce vědomě připravuje i o látku pro život tak důležitou, jako je kyslík. Jedním ze zakladatelů České asociace Římského klubu, kterého vzpomínají i současní činovníci, je sociolog, bývalý slovenský politik a předseda VPN Fedor Gál. Jak se rodila Česká asociace Římského klubu, fakt nevím, vzpomíná dnes. Pamatuji si však docela dobře, jak se rodila československá verze aktivit Římského klubu. Doputovala k nám v podobě zpráv Římského klubu začátkem 80. let. Světová dynamika, limity růstu. Především v podobě metodologie počítačové simulace chování složitých systémů. První aplikace se rodily na půdě Sport Propagu, kde oddělení komplexního prognostického modelování vedl Miloš Zeman a mezi jehož externí spolupracovníky a kritiky patřil také Václav Klaus, dodal Gál. ČTK referovala o vzniku tehdy ještě společné Československé asociace následovně. Římský klub v Praze, Československá asociace Římského klubu, kterou tvoří 30 osobností vědy, kultury a veřejného života z České a Slovenské republiky, byla včera ustavena v Praze. Čestným předsedou se stal Václav Havel, předsedou profesor V. Komárek, vědeckým sekretářem Ing. Jonekola, místopředsedy rektor Univerzity Karlovy profesor R. Palouš, děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského profesor B. Riečan a prognostik inženýr Zeman. Hlavním bodem jednání byla diskuze k referátu Paradoxy předvídání budoucnosti, který přednesl docent M. Patrusek, děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Římský klub sdružuje přední světové vědce a odborníky, zabývá se studiem rozhodujících globálních otázek sociálně-ekonomického života naší planety. Česká asociace Římského klubu pak vznikla po rozdělení federace 14. dubna 1993. Téhož roku vznikla i Slovenská asociace Římského klubu, která měla k roku 2008 až 129 členů. Prezident profesor Beroslav Riečan, tajemník profesor Karol Nemoga, členové výboru Juraj Alner, Roman Berger, Mikuláš Huba, Anton Klas, Ivan Klinec, Branislav Liška, Karol Nemoga, Beloslav Riečan, Tatiana Štefanovičová. Česká a slovenská asociace, jak o sobě prohlašují v mezinárodním sborníku, vzájemně dodnes úzce spolupracují. Ve svých počátcích byla česká pobočka více aktivní a čítala několik desítek členů. Dnes je její sláva za Zenitem a klub spíše skomírá, jak jsem se mohl na vlastní oči přesvědčit při návštěvě výročního setkání. Podle výroční zprávy z roku 2005 měl klub 58 členů, o dva roky později už jen 45. To je výroční zpráva z roku 2007. Dnes má členů kolem 30, z nich aktivních je pouze zhruba desítka. Při komunikaci se současným prezidentem klubu ve snaze zjistit něco více o aktivitách spolku jsem byl vyzván, abych se v případě zájmu zúčastnil výroční schůze dne 15. března. Členové Českého římského klubu se zde prý jednou za rok schází, aby zhrnuli své roční působení. Nebude nás tam moc, odhadují tak kolem 10 lidí, ale to odráží současný stav české pobočky a do jisté míry i římského klubu obecně, odpověděl Pavel Nováček. Na výročním setkání bylo nakonec přítomno dokonce pouze 5 členů,
kteří si stěžovali na to, že aktivity nejsou pro mladé lidi přitažlivé a mladou generaci se tak nedaří pro myšlenky Římského klubu získat. Aktivity jsou v současnosti dost omezené, přiznává sám nováček. Kolega Michal Paulus, tajemník, s několika dalšími pořádá v Praze na UK semestrální kurz Budoucnost demokracie, který je, myslím, otevřen i případným zájemcům mimo Univerzitu Karlovu. Já jsem měl v minulém roce na starosti konferenci Learning from the Futures, která se uskutečnila na počátku září v Olomouci. Nyní připravují publikaci, která snad vyjde do 3 měsíců, odpověděl předseda pobočky Pavel Nováček, který působí v Olomouci a do Prahy jen dojíždí. Současné vedení České asociace Římského klubu. Nováček vede pobočku už druhé období, i když by měly být funkce rotující. Ale vše závisí na počtu lidí ochotných funkci převzít. Těch mnoho není. Proto se nový předseda bude volit až za rok. Protože pobočka nemá vlastní webové stránky, je velice těžké cokoliv zjistit o jejich aktivitách. Do jisté míry o nich vypovídá právě i fakt, že klub nemá vlastní web, třeba že ve výroční zprávě za rok 2005 se píše, že vznik webových stránek bude jednou z hlavních priorit pro rok 2006. Jak je vidět, členové klubu mají v plnění svých cílů zpoždění. Což je ale vlastně pro nás, kritiky globalistů, dobře. Informace o současném vedení tak lze získat jedině na stránkách rakouského Římského klubu, respektive takzvaného Evropského podpůrného centra Římského klubu, které funguje ve Vídni a provozuje poměrně aktualizované stránky pro celou evropskou odnož klubu a vykonává zároveň jakési servisní služby pro jednotlivé evropské pobočky. Rakouský klub se může pochlubit vysokou účastí na přednáškách a protože získává peníze z grantů Evropské unie, je také ve svých aktivitách plodnější. V současné době patří do Evropské skupiny Římského klubu 20 ze 30 národních asociací. Jednou za čas se konají v různých evropských metropolích společné konference, například ve Vídni 2000 a 2003, v Tallinnu 2005 a v Benátkách 2006. Rakouská pobočka vznikla roku 1987, bulharská 1992, chorvatská 1995, estonská 1991, finská 1984, gruzínská 1991, německá 1978, řecká 2008, maďarská 2001, nizozemská 1972, polská 1987, rumunská 1992, ruská 1989, slovinská 2000, španělská 1976, turecká 2004 a ukrajinská 2005. V roce 2001 si vlastní pobočku založili přímo v Bruselu. Evropské podpůrné centrum Římského klubu v Rakousku na svých webových stránkách uvádí, že od 4. března 2008, kdy bylo zvoleno nové vedení, se český tým skládá z následujících činovníků. Prezident Pavel Nováček, výbor Jarmila Doubravová, Jiří Drahoš, Jaroslav Kalous, prezident v roce 2005, Ivan Klíma, Pavel Nováček a sekretářem je Michal Paulus. Docent RNDR Pavel Nováček, CSC, se narodil 14. února 1961 ve Velké Meziříčí. Je vysokoškolský pedagog a ekolog. Žije v Olomouci a přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci, Karlově univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě v Brně. Je vedoucím katedry rozvojových studií na Palackské univerzitě v Olomouci. Vyučuje předměty udržitelný rozvoj, globální problémy životního prostředí, je členem prestižního projekt Millennium při OSN,
Rád se také pochlubí autorstvím článků Živá planeta a neb 100 omylů Václava Klause. Je jedním ze zakladatelů strany pro otevřenou společnost, jímž byl od založení v roce 1998 do roku 2006 předsedou. Kromě funkce v České asociaci Římského klubu je také členem Mezinárodní futurologické organizace a členem Společnosti pro udržitelný život. Stuž. V roce 2002 neúspěšně kandidoval do Senátu na Olomoucku a v roce 2004 do Evropského parlamentu. Ve volbách 2010 neúspěšně kandidoval do Senátu za obvod číslo 61 Olomouc jako nestraník za KDU ČSL, když se ziskem 9,03% hlasů obsadil páté místo. Je autorem několika publikací týkajících se udržitelného rozvoje a globální vlády. Profesor PhD. Jarmila Doubravová, CSC, vystudovala estetiku a muzikologii na Univerzitě Karlově, pracovala v několika ústavech ČSAV, pak Akademie věd České republiky. Po roce 1990 se začala věnovat pedagogice, a to na univerzitách v Praze, Pardubicích a Plzni, kde vede estetické oddělení. Od 70. let se věnuje semiotice, a to publikačně, organizačně, edičně, jako vedoucí výzkumných skupin a jako přednášející. Profesor inženýr Jiří Drahoš, DRSC, DRHC, narozený 1949 v Českém Těšíně, je současným předsedou Akademie věd České republiky. V roce 1972 ukončil studium fyzikální chemie na Vysoké škole chemicko-technické Praha. Poté absolvoval studijní pobyt v Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV, nyní Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky, kde získal v roce 1977 titul kandidáta věd. Od roku 1977 působí v tomto ústavu postupně jako vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník, zástupce ředitele 1992 až 1995 a ředitel 1996 až 2003. V roce 1994 byl habilitován pro obor chemické inženýrství na Vysoké škole chemicko-technické Praha. Ve stejném oboru zde v roce 1999 obhájil doktorát věd a v roce 2003 byl jmenován profesorem. V roce 2006 obdržel čestný doktorát Slovenské technické univerzity v Bratislavě. V letech 1985 až 1986 pracoval v rámci stipendia nadace A.V. Humboldta na Univerzitě Hannover. Serena působí rovněž jako hostující profesor na Univerzitě São Paulo, Brazílie. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory. Publikoval přes 6 původních prací v mezinárodních časopisech. Je prý spoluautorem 4 zahraničních a 10 českých patentů. Podle SCI je na jeho práce přes 700 citačních ohlasů. V roce 1977 získal cenu ČSAV, je členem Inženýrské akademie ČR, předsedou České společnosti chemického inženýrství, předsedou správní rady Vysoké školy chemicko-technické Praha a členem představenstva Svazu chemického průmyslu. Docent Jaroslav Kalous, PhD, to se ještě přečtám, byl prezidentem České asociace Římského klubu v roce 2005. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy
V roce 1996 habilitoval na pedagogické fakultě UK v oboru pedagogika. Má za sebou 30 let praxe v různých oblastech. Pracoval ve výzkumu Československý ústav práce a sociálních věcí, Československá akademie věd, Univerzita Karlova, i ve veřejné správě na národní poradce ministra školství i mezinárodní úrovni, zástupce ředitele pro vzdělávání, kulturu a sport Rady Evropy. Jako expert pracoval pro různé mezinárodní organizace, Světová banka, OECD, Evropská komise, Evropská vzdělávací nadace a jiné. V rámci projektů podporujících demokracii působil v mnoha zemích Indie, Malajzie, Argentina, Estonsko, Bosna a Hercegovina, Ruská federace, Nicaragua, USA. Má na svém kontě asi 100 publikací. V poslední době například globální problémy a sociální kapitál. Co víme o budoucnosti? Důvěra v české společnosti, Česká republika na cestě ke společnosti vědění, kultivace vědění a klíčový faktor produkce a podobně. Pracuje jako výzkumný pracovník v CSS, vyučuje vzdělávací politiku, je autorem teorie vzdělávací politiky. Mezi jeho současné zájmy patří především společnost vědění, lidský a sociální kapitál, metodologická a globální problematika. Ivan Klíma, spisovatel, jako dítě prožil 3,5 roku v koncentračním táboře Terezín od prosince 1941. Po válce vystudoval reálné gymnázium v Praze, začal studovat na Vysoké škole politických a hospodářských věd. Po jednom semestru však 1952 přestoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Studia češtiny a literární vědy ukončil v roce 1956 diplomovou prací o Karlu Čapkovi. V témže roce se stal redaktorem časopisu Květy. Roku 1957 získal roční stipendium literárního fondu. Od roku 1959 byl redaktorem nakladatelství Československý spisovatel. Spolu redigoval zde edici Život kolem nás. V letech 1963 až 1969 působil jako zástupce šéfredaktora Literárních novin, později Literárních listů a listů, vždy až do jejich zákazu, a byl členem ústředního výboru Svazu československých spisovatelů. Od podzimu 1969 přednášel 6 měsíců jako hostující profesor na Michiganské univerzitě v Ann Arbor. Během 70. a 80. let krátkodobě pracoval v různých zaměstnáních jako sanitář, posílkář, zeměměřický figurant a podobně. Většinou však byl spisovatelem z povolání. V prosinci 1989 byl jedním ze zakladatelů obce spisovatelů. V letech 1990 až 1993 byl předsedou Českého centra PEN klubu. Je členem ambasador klubu, spoluzakladajícím členem Rady pro mezinárodní vztahy, místopředsedou Českého PEN klubu a členem ediční rady Lidových novin, kde jeho syn Michal pracuje jako ředitel. Dalšími členy jsou, nebo v minulosti byli například vedoucí pracoviště CSS Martin Potůček, člen výboru 2005, politolog Petr Just od roku 2005, sociální ekolog Ivan Rinda 92 až 2008, Moldanův zástupce na Centru pro otázky životního prostředí. Zuzana Drhová, ta je
tajemnice od roku 2005, významný český fyzik a vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Jiří Nýdrle, filozof, překladatel, vysokoškolský pedagog a bývalý politik a kandidát na prezidenta Jan Sokol, profesor fyziky pevných látek na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Eduard Schmidt, sociolog a v letech 1992 až 1993 ředitel Sorosovy Central European University v Praze Jiří Musil. V letech 1994 až 2006 byl členem od roku 1995 pak členem předsednictva psychiatr Cyril Heschel. Do roku 2000 byl členem, byl ten Heschel, do roku 2000 byl členem sociolog a děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, později prorektor UK Miloslav Petrusek. Místopředsedou byl svého času i první rektor ČVUT v Praze, zvolený po roce 1989 Stanislav Hanzel. Od počátku byl členem děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského Beloslav Riečan. Dnes členem Slovenské asociace. Tak, místopředsednickou funkci, kdy se vykonával i rektor Univerzity Karlovy Radim Palouš, členem dozorčí rady České asociace Římského klubu, jsou dnes Marta Nachtmanová, Roman Řicha, 2008, byl jím i zesnulý ombudsman Otakar Motejl. Jeden z prvních členů a spoluzakladatelů Fedor Gál také vzpomíná na politiky Miloše Zemana a Josefa Zjelenince, či ekonoma Valtra Komárka, první předseda Československé asociace. Příště si dáme aktivity Římského klubu a pomalu se budeme řídit k další knize. No, uvidíme, co nám to nadělí. Až dovysílám, tak budu volat dámu, se kterou se domluvím, na návštěvě autora Alena Černohouze. Tak mi držte palce, protože s ním chci udělat rozhovor a věřím, že se vám ten rozhovor bude líbit. To je, mám takovou obavu, pro dnešek asi z toho našeho programu vyčerpáno max. Máme za 4 minuty celou, takže já už jdu pomalučku hledat tady písničku, se kterou se rozloučíme, abychom se trošku abychom se trošku obšťastnili. Ježiš, to je slovo. No, abychom se obšťastnili tou písničkou. No a aby jsme mohli předat do dalšího studia. Takže já, když se tady takhle koukám, tak je to jasné. Dáme si hezkou písničku od Petra Jandy. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Nebo jsou přímo ve válce, jako jsou Spojené státy, Rusko, Čína, Indie a tak dále. Jsou neustále ve stavu přípravy na, jako fakt reálné přípravy na reálnou válku. A přijde nějaká nová technologie, která vám umožní větší kontrolu nad vaší populací, tak to znamená, že tím pádem výzvědné služby protivníka ztrácejí svoje agenty. Tak to je. Jo. Ať už to byl třeba ten slavný izraelský počítačový program, který na základě toho, jak si lidé volali a jak si e-mailovali, dokázal vytvořit strom kontaktů, takže to jako jste kdysi, nebo jak si můžete udělat strom vašich předků, jo, že od maminky do její rodiče, od tatínka, jeho rodiče a tak dále, a tak dále. Tak tyto programy byly schopny vysledovat vazby mezi lidmi, které by jinak člověk nevysledoval a vedli k dopadení prostě desítek agentů na všech úrovních, ve všech možných státech, ale k tomu potřebujete totální kontrolu nad tím, co si lidé říkají, kdo komu telefonuje a tak dále. Takže Snowden tehda práskl ve své podstatě, že NSA to též dělá ve Spojených státech. No ale ty Spojené státy tady musím říct, i kdyby nechtěli, tak to dělat musí, protože pochopitelně ty státy, které jsou ze Spojenými státy ve válce, tam mají svoje agenty. A jak říkám, doporučuji Suvorova, doporučuji Aquarium knihu, prostě ano, to jsou, my si možná myslíme, že to jsou jenom filmy nebo něco takového, a ta válka tajných služeb probíhá neustále. Takže vy potřebujete dostat svoje obyvatelstvo pod co největší kontrolu, abyste vysledovali každého potenciálního prostě člověka, který vám chce škodit. Problém je, když se tady této technologie, která by mohla sloužit k nějaké bezpečnosti, chopí pochopitelně nějaké politické elity, které jsou připravené ho zneužít k zotročení vlastního obyvatelstva. No a v Evropské unii, já nevím, jak to je v Rusku, jak to je v Číně, prostě když tam poběží současně jakoby tradiční elektronická měna a papírová měna a vedle toho digitální měna, kterou budou mezi sebou obchodovat třeba firmy a tak dále, tak tam pochopitelně hrozí to nebezpečí, že dřív nebo později to přepnou do stejného režimu, to hrozí úplně všude a

0: startovačku.
1: Já tě zdravím, kamaráde, přátelé, všichni vás moc zdravím.
0: Zdravíme vás a přejeme vám hezký den, víkendový. V sobotu vidíte tento rozhovor, kde ho natáčíme s Vojtou den předtím, 21. srpna, ale k tématu, který si myslím si, že nebo i v období, které je symbolické a Vojta nám třeba o tom něco řekne. Nicméně, vidíte, že jsem se vrátil, diváci, z Indie, jsem teďka v Malajzii a chystám pro vás další rozhovory s lidmi, které nominujete. Proto nominujte ve skupině Zákony bohatství. Prvním hostem, kterýho jste nominovali, je Vojta Němec, kterýho se nám podařilo pozvat a já jsem moc rád, doktor Vajíčko alias, protože my jsme se nějaký čas neviděli a děje se toho opravdu hodně. Vojta mě i poinformuje, jak to vidí, jak to prožívá, protože já jsem byl hodně mimo civilizaci, tak jsem sám zvědavý společně s vámi, protože vím, Vojto, že ty jsi takový zpravodaj, ty všechno sleduješ a jsi i zároveň v tom poměrně erudovaný a hodně sečtělý z mého úhlu pohledu, tak jak tě sleduju několik let a děláme spolu rozhovory. Tak děkuju, že diváci sledujete. Zdravíme vás. Pokud se vám to líbí, sdílejte dál, aby nám další lidé řekli svůj názor. Nemusíte s Vojtou ze všem souhlasit. Pokud to vidíte jinak, tak to napište. Tady to je velmi otevřený prostor a já jsem rád za vaše zpětné vazby, kritiku. A pokud se vám něco líbí, tak jsem také rád, že to napíšete. A odkazy na doktora Vajíčka najdete dole pod tímto videem. Mrkněte. Máte tam jeho YouTube kanál, který můžete sledovat. Máte tam Hero Hero, pokud chcete podpořit Vojtu v jeho aktivitách. Ještě ti to nesmázli, ne?
1: Jo, už se... Dávno tomu.
0: Tak tam prostě máte všechno od Vojty, co vás zajímá, koukněte, sledujte, podporujte, pokud vás to baví. A pokud byste chtěli, psali jste mi hodně na Facebook, ale já jsem byl v té Indii zašitej. Kdybyste chtěli se někam podívat, teďka nejbližší je poušť, Sahara, přátelé, mrkněte dolů, také tam máte nezávaznou předpřihlášku, máme tam i vánoční termín na silvestrovský, pokud chcete vypadnout. Vojto, pokud chceš vypadnout, přijeď. Jsi taky srdečně zvá, jestli si chceš odpočinout a případně, pokud byste chtěli příštím roce Indie. Tak mrkněte, nebudu se tady o tom rozpovídávat, když tak tam je web a tohoto je o hostu. Vojto, díky ti ještě jednou za tvůj čas. Vím, že nechodíš všude na rozhovory, říkal jsi to i několikrát, že jsi zvaný a nejdeš úplně všude, takže se toho vážím, že spolu můžeme takto si povídat. A děkuji ti za to, co děláš. Pojď nám říct si asi v úvodu, jenom přece se blíží konec okurkové sezóny takzvaně, tak nám pojď říct, jak se máš a než se pustím do otázek od diváku, co třeba tebe, jako tvůrce, protože vím, že jsi velmi aktivní a všechno sleduješ. Co tahle ta okurková sezona přinesla? Je tam něco nového, je tam nějaký nový trend, něco, co tě víc sere, nebo něco, co tě víc baví? Pojď nám něco říct úvodem.
1: Takže ještě jednou vás, přátelé, všechny moc vítám a jak říkal Tomáš, já nechodím do rozhovoru ne z důvodu, že bych nechtěl, ale z důvodu, že na to absolutně nemám čas a navíc mě mrzí, že mě pozvala Martina do zpátky do minulosti a už hledáme termín 4 měsíce, je to prostě opravdu komplikovaný, takže tímto se vám, Martino, ještě jednou moc omlouvám, protože vy chcete, aby ten rozhovor byl takzvaně face to face a to je pro mě ještě dvakrát komplikovaný.

0: vhodnější. Takže ještě jednou děkuji za možnost, že tady u tebe mohu být, Tome. A to je docela příznačné. Já jsem před 2 hodinami sklízel okurky, což je něco neuvěřitelného. To se mi nestalo za 11 let zahradničení. Jo? To znamená, to samo o sobě je vypovídající, protože vy, co pěstujete a pěstujete mimo skleník, tak víte, že okurky se sbírají ještě tak, řekněme, koncem července, maximálně první týden v srpnu. Ale my teda máme okurek, že nevíme, co s nimi. V životě jsme neměli takovouhle úrodu, jako máme teď. A proč o tom mluvím? Ne proto, abych se chlubil, ale že to samozřejmě souvisí s tím, co se kolem nás děje. To znamená, souvisí to s tím tématem sucha, případně klimatické změny a tak dále. To znamená, já nejsem žádný popírač změny klimatu, protože to všichni vidíme, ale jsem popírač té jedné jediné správné, řekněme, pravdy, jak se nám to vykládá. Jo? To znamená, já vím, že člověk to nějakým způsobem může ovlivnit buď pozitivně nebo negativně, kladně nebo záporně, ale my bychom se spíše měli na to připravit. To znamená, jestliže toto bude pokračovat, jakože vypadá, že ano, tak bychom ale měli s tím se naučit žít. To znamená, ne proti tomu bojovat, ale naučit se s tím žít a nedělat ty chyby, které jsme dělali v minulosti za poslední 2 dekády. Já nejsem žádný ekolog ani klimatolog, takže tady tomu nerozumím. Koukám na to úplně normálním zdravým selským rozumem jako člověk, kterého to zajímá a snažím se načítat i ty, o kterých si myslím, že jsou úplní šílenci, tak od nich také čtu ty články, protože člověk, když si má získat nějaké povědomí, tak musí číst všechno, co se mu líbí. A musím říci, že mě naprosto fascinuje včera o tom, kde expertka psala, že půda, která má zeleň, sakuje 5x více vody než půda, která zeleň nemá. No tak nezlobte se na mě, na to přece nepotřebujete studovat vysoké školy, biologii a tak dále. Ne? To přece každému normálnímu člověku musí dojít. To samé, když se vykácíte stromy ve městě, to jsem zažil v Praze, kdy jsem byl u optika pro nové brýle, tam vynikající optika, kousek od 2, přímo na Karlíně. A tam vykáceli jednu tu ulici a normálně my jsme tam byli, když ten den padl teplotní rekord 40 stupňů ve stínu a tam to tak sálo, že se tam prostě nedalo vydržet. Jako tam se člověk potil od spodu normálně, doslova a dopísmene. Já jsem měl úplně mokro v botách na boso. Já jsem člachtal a říkal jsem si, tak tohle to je opravdu jako síla. To znamená, to asi na to člověk nemusí být zvlášť inteligentní, aby pochopil, že když se vykácíte lesy v ulici, nebo lesy, to je silné slovo, stromy v ulici, stromořadí, takže tam budete mít opět až 7 stupňů více. A to nejenom v té ulici, ale i v těch domech samozřejmě. Co to znamená? Znamená to, že na rozdíl od Francie, která s tím bojuje tak, že tam, kdo si pořídí klimatizaci, tak je zločinec ekologický, tak já naopak říkám, musíme si pořídit klimatizaci. Tak jako si tady v zimě topíme a budeme si topit čím dál tím méně, což jako člověk, který má rodinný dům, tak dokážu posoudit, protože ta minulá zima byla skutečně velmi mírná. A člověk má třeba tepelné čerpadlo nebo něco jiného, kombinace, krpa, tuhá paliva a tak. Tak stejně tak v létě se na to budeme muset připravit a budeme holt mít klimatizace, že jo. A taky vychází na to velice zajímavé články ohledně toho, co taková klimatizace stojí, její provoz a tak dále. A to je docela jako zajímavé čtení, protože já jsem se dočetl, že když je venku 36 a více stupňů ve stínu, tak průměrný denní provoz klimatizace, co se týče jenom elektrické energie, vychází kolem 30 až 40 korun. No, to je docela jako zajímavá informace. Takže člověk se na tady ty věci musí připravit. Takže to je boj proti tomu. Další věc. Když jsme úplný idioti a stavíme si všude nákupní centra a obrovské haly a všude to betonujeme, no tak musí být každému jasné, že ničením té meliorace těch mokřad, remízků a tak dále, co vidíme u těch polí, a čím dál tím více těch polí se zastavuje, to tady v Jihočeském kraji teď nejede jak na běžícím páse, protože se tady dostavuje D3 a je dostavená D4. A když se podíváte kolem, tak tam prostě rostou ty haly jak houby po dešti a každá ta hala má x desítek tisíc metrů čtverečních betonu kolem sebe. Jo? Takže to, my si tyhle ty věci děláme sami. My se musíme naučit zadržovat vodu v krajině. Já jsem minulý týden přesně v tento den navštívil Orlík, to je moje druhá nejoblíbenější přehrada. A udělal jsem tam video, které k dnešnímu dní vidělo 1 100 000 lidí. Má to 17 sekund. A ukazoval jsem ten roh pod Žďákovským mostem a potom ten roh pod Orlským mostem. A protože na Orlíku máme přátelé, jezdíme tam třeba ke Kláře Slámový a tak, tak vidím ten úbytek té vody úplně, úplně markantně. Jo? To znamená, tady se bavíme o nějakých nesmyslech, jako je jogurt gate Filipa Turka, že po sobě hází jogurty, úplný blbosti, ale nebavíme se o těch podstatných věcech. Jo? A podstatné je to, že musí člověk změnit ten přístup k tomu a nemyslet si, že s tím něco změní. Protože další studie, kterou jsem také četl shodou okolností asi předevčírem, tak tam se píše, víš, proč se, Tome, otepluje Evropa zhruba dvakrát rychleji než zbytek světa?
1: No, pojď nám to říct. Já jsem tady mezi tím teda našel ještě to video. Vojto, já jsem tady našel to video, který si udělal ty přehrady. Já ho vám za chvilku přehrou diváci. A zatím, Vojto, pojď nám to říct, na co jsi přišel. Jo.
0: To jsem nepřišel já, to tam psali experti, jo. Takový ty, co dostanou tu nálepku, že jsou experti, tak tam napsali, že je to z důvodu toho, že tady máme příliš čisté ovzduší. Jako tohleto je opravdu zajímavý, protože tenhle ten boj proti CO2 a tak, tak mně to přijde úplně, úplně směšný. Protože samozřejmě my se nacházíme v určitém cyklu. A když se člověk dívá do minulosti, tak se musí dívat do kronik. Jo. Podobné sucho, jako je třeba v Rýně, tak daleko větší sucho bylo roku 1894 a následně skoro celých 10 let, to znamená přelom 19. a 20. století. Normálně tam bylo takové sucho, že tam jezdili konské povozy. Tak obrovské sucho v tom Rýně bylo. Jo. To samé samozřejmě bylo například v polovině 16. století, nebo to bylo v polovině 14. století a tak dále. To znamená, tyhle ty cykly se nějakým způsobem opakují a ten vliv člověka ve smyslu Green Dealu, toho, co tady jako děláme, tak tím nezměníme absolutně vůbec nic. Jo? Takže tohle to je třeba věc, která opravdu mě jako hodně zajímá i vzhledem k tomu, že jsem člověk, který má rád teplo, já jsem úplně nadšený, takovýhle léto jsem si přesně přál. A jsem moc rád. A strávili jsme ho i v cizině na jihu Itálie a tam teda bylo horko, tam teda bylo sucho. A už nejsou subtropy, to už jsou tropy v podstatě. Jo. No a ty různé studie říkají, že Jižní Morava už je subtropická oblast, že se tam teďko dají pěstovat datle, fíky a tak. No tak se tomu pojďme věnovat. Pojďme to pěstovat. Pojďme prostě nejít proti tomu, ale jít s tou přírodou, jo, v tomhletom. To znamená nebýt nějaký ekomaniak, ale skutečně se chovat ekologicky a chovat se jako souznit s tou přírodou, tak bych to řekl. No, to je věc, která jako opravdu musím říci, že je velice jako důležitá, alespoň teda z mého pohledu, ale samozřejmě mě zajímá, co si o tom myslí lidé, jaký na to mají názor.
1: Diváci, tak nám napište, jestli jste vy zaznamenali třeba nějaký změny ve vaší oblasti nebo vesnici nebo městě. A teď ještě pustím to video, o kterém se zmiňoval Vojto, si udělal ty přehrady, doufám, že to je ono.
0: Já myslím, že to je to druhé, ale to nevadí. Ale to je stejný. To nevadí. Tohle není tak šokující, jako to první. Aha. Tohle je to druhé video.
1: Ty jo, ale i tak to vypadá teda drsně.
0: No a to jako to první je ještě daleko brutálnější. Najdeš to, když se podíváš na můj Facebook, tak je připnutý úplně nahoře. Je to úplně první video na Facebooku.
1: Já jsem ještě dodatečně vložím a děkujeme vám diváci za sdílení, za to, že si otevřel to téma. Ono to i navazuje, Vojto, protože první otázka, která tady je, kdybyste měl říct jednu věc, o které se dnes Čechům neříká pravda, co by to bylo? Kolik by toho bylo?
0: Vybrat jednu věc, které se neříká pravda, jo. A z jakého odvětví? Protože ta masírka, která tady je v mainstreamových médiích, čest výjimkám, je jedna velká propaganda. Takže jedna z největších lží, která teďkom probíhá, je ohledně například konfliktu na Ukrajině. To znamená konfliktu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskou federací na místě, které se shodou okolností jmenuje Ukrajina. Tam se lže takovým způsobem, jako s obou dvou strany, jo, pozor, tam se lže jak z té strany té uvozovkách lepší naší, tak z té strany ruské. Jo? To já zase si nedělám žádné iluze. Ale teda tam je takových jako polopravd a lží, že to každý den, jenom pro vaši představu, já každý den přečtu, nebo respektive musím přečíst, abych byl schopen ty zprávy dělat, v průměru 84 zpráv. 84 zpráv čtudeně, to znamená 84 článků čtudeně. Jo. A musím říct, že co mě jako nejvíc baví, že ty redaktoři některých těch plátků, jako je Der Stürmer, si ani po sobě nepřečtou, co psali před 2-3 hodinami. Takže oni jsou schopni si odporovat, oni jsou schopni v 11 hodin něco napsat a ve 14 hodin to naprosto dementovat. Ten samý redaktor, nebo ta samá redaktorka. Jo, to je vidět, že buď toto teda dělají umělou inteligencí, což je asi docela předpoklad, že si tím hodně pomáhají, a nebo prostě je jim to asi jedno, nebo nevím, já tady tomu nerozumím. Že já chápu, že se některé věci dokáží změnit, mohou změnit, to je v pořádku. Vy můžete i změnit pohled na věc, vy můžete i změnit názor, protože, jak říkává Miloš Zeman, názory nemění jenom idiot. Ale na druhou stranu, tady jsou opravdu články, které se vyloženě odporují u toho samého média. Já bych to chápal u jiného média, ale jedno a to samé médium napíše nějaký článek a za 3 hodiny ho úplně popře. A nejvíce těch dezinformací, jak oni rádi říkají, tak je právě o Ukrajině. Tam se prostě lže v jednom kuse. Jo. To znamená, dneska najít si pravdu je třeba sledovat ty válečné blogery například, hodně jich je na Telegramu, také ne všichni, někteří nafukují, dívat se na ty mapy, co můžete zjistit si online, protože od toho také hodně vidíte z těch satelitních snímků. A já třeba v tomhletom sleduji pana doktora Kamenského nebo koukám na Casus Belli, to je vůbec jako jeden z nejzajímavějších pořadů. Já chápu, že to má 5 hodin, že to ne každého zajímá, já to také nesleduji celé, ale tam vidíte ty mapy, vidíte to, jak to opravdu je. Takže tohle si myslím, že v tom se lže úplně nejvíc. No a co se týče místního tématu, tak nejvíce tady lže o hrdinství admirálního generála, neboli ten, který si hraje na prezidenta, protože skutečným prezidentem je pan doktor Kolář a ta loutka je admirální generál. Jo? Takže ten jako tam se o tom lže snad úplně všechno, co tam říkají, tak je lež. A právě tyto příznačné k tomu 21. srpnu, protože já jsem čekal, co oni vytáhnou, co udělají, jak to zakryjí to, jak on v 27 letech podporoval vpád vojsk Varšavské smlouvy. Ne, že by mu v té době bylo 27, to je blbost, jemu bylo asi 11 nebo kolik. Ale že si to tím otcem nechal vysvětlit, jo? Tím kontrarozvědčíkem. Že si to nechal vysvětlit a že tady byli ty přátelé z toho Sovětského svazu, z té Moskvy a tím mu teda to vysvětlili a on to tam napsal do té přihlášky v roce 1988, kdy mu bylo 27 let. To byla ta mladická nerozvážnost, jak on říká. Tak místo toho, aby tohle vytahla ta média a pořád to připomínala, aby tenhle ten člověk už dále prezidentem nebyl, tak vytáhnou tady Filipa Turka a Yogurt Gate, se tomu říká, dneska už druhý den. Ty vlastně vůbec nevíš tomu, o co jde, aby si to pochopil. Filip Turek, někde u Prahy je nějaká zřícenina ze 17. století, strašně důležitá, samozřejmě všichni tam chodí, všichni to tam ochraňují, jo, úplný keci kolem toho. Jo. A on tam byl s partou svých kámošů, jemu v té době bylo 630 let. Já neříkám, že bych se takhle choval. Já neobhajuji to chování, prostě ten člověk se opravdu chová infantilně a jako je to jeho projev, někomu se to může líbit, kdo se to nelíbí, ale rozhodně to není na to, aby se s tou udělala kauza. A oni tam takhle postavili Koza Bobkou, což je jeden takový velmi zvláštní youtuber žijící v LA ze Slovenska. On je, myslím, dokonce původně ze Spišské Nové Vsi, když tam někdo doplňte, nebo z Popradu. A on žije dlouhodobě v LA a natáčí videa o autech a tak a teď on dělá docela jako podvody na své fanoušky a podobně. A on je to kamarád právě Filipa Turka. A on si takhle stoupil v trenkách té zdi, té zříceniny ze 17. století, a oni po něm házeli bílé jogurty. Začumíš, víš, jak z čeho se dá udělat kauza. Jo. A teď oni dají první rozhovor s nějakým politikem opozičním a ten řekne, vidíte to, jakou boží prozřetelnost měl Petr Pavel, že ho nejmenoval ministrem zahraničních věcí. No tak, to se na mě nezlobte, ale to si tady opravdu jako připadám jak v nějaké opičárně. Jo. Co to s tím má, co společného. No, takže teď se vytvořila tam ta umělá kauza, aby se odvrátila pozornost od toho, že admirální generál chtěl být ve vojenské rozvědce, kdyby ještě chtěl být v kontrarozvědce, to bych chápal, ale ve vojenské rozvědce a měl být vysazován v týlu nepřítele a tam dělat záškodnickou činnost. Jo? Takže ne ochrana obyvatel uvnitř státu, ale ochrana vnější. Dále samozřejmě střelba na hranicích a tak dále. To znamená, tenhle ten člověk je naprosto nedůvěryhodný a jenom čekám, na jaké se objeví dneska akci, protože zatímco se mlčí 8. a 9. května nebo 28. října, se moc nepřipomíná a tak, tak 21. srpence u nás mluví už od 18. srpna v podstatě a jede se v kuse. A já jsem na tady to teďko natočil dvoudílnou, velmi dlouhou, dvouhodinovou sérii, která je na mém druhém kanále Archiv doktora Vajíčka. Můžete se na to podívat a má to poměrně dobrý ohlas a za to vám chci poděkovat. A opravdu se snažím jako historik amatér, protože nejsem žádný profesionál, nemám vystudovanou historii, se snažím pozbírat vždycky ty informace ze všech stran barikády, aby to opravdu bylo vyvážené. Jo? Protože typickým příkladem je třeba doktor Gustav Husák. Jo? Měl svoje kladné stránky, měl své záporné stránky, sehrál velmi kladnou roli a sehrál i zápornou roli. Ale člověk se vyvíjí, protože jinak se chováte ve 20, jinak ve 40, jinak v 60, jinak v 80. To znamená, nikdo z nás není úplně perfektní. Jo? A já jsem právě na této konto tohleto natočil, protože to, mě to přijde úplně neskutečný, jakým způsobem se tady heroizují věci, které se vůbec nestaly, a naopak se upozadňují věci, které se staly. Já si myslím, že třeba málo kdo ví, že bylo přes 100 mrtvých. A následní mrtví byly přesně na den, rok na to, rok a den, kdy byl, ale to už pozor, to už po nás nešli Sověti, už byli naši a milicionáři. Jo? A mě právě teď píší ti lidé, kteří si to pamatují, žili v té době, byli třeba dětmi, takže je to z toho dětského pohledu, nebo už byli dospívajícími, takže je to z toho teenagerského pohledu, anebo už byli dospělými, produktivními a píší mi teď dlouhé e-maily právě v odkazu na tyhle ty dva díly, které jsem vydal. A ten druhý jsem vydal teda ve 23 hodin 20., protože to byla ta hodina H, kdy k nám vstoupila vojska Varšavské smlouvy. Samozřejmě nebyli tady Rumuni, nebyli tady Jugoslávci, nebyla tady Albánie. A NDR je velmi sporné. NDR tady mělo pár důstojníků a jednou takovou neúplně důležitou jednotku a jinak vlastně tady jako vojáci, klasický základňáci z NDR moc nebyli. Že tam jich mělo být asi 8 až 12 tisíc a nakonec jich tady bylo pár desítek, maximálně pár set. A to bychom se tady dokázali bavit hodiny, jo? To bych tady parafrázoval to, co jsem říkal v tom vysílání. Že to je neuvěřitelný. Jo? Takovýhle člověk, takovýhle morální mrzák je tady vyzdvihován. Tady se pořádají teď akce, kde se mává ukrajinskými ukrofašistickými vlajkami pravého sektoru a řve se tam běž domů Ivane. No to by nenapsal ani Havel, si myslím já. Něco tak absurdního.
1: Vojto, když jsi mluvil o těch divácích, co si myslíte vy? Napište nám, jestli to sledujete a jestli to vnímáte stejně jako Vojta, nebo jinak to vnímáte. Vojto, když jsi mluvil o té Ukrajině, že se lže, co nejvíc jako rozpor tam vidíš? V čem spočívají ty lži v rámci teda tématu Ukrajina v tuto chvíli? Co ty teďka zjišťuješ poslední teda měsíc, dva?
0: Takzvaná Wunderwaffen, neboli zázračné zbraně. Kde se mluví o tom, jak mají tyhle střely středního doletu, balistické střely vyvíjí, už to bude, prostě už to lítá na Moskvu a tak dále. A realita je taková, že pokud by takové rakety měly, tak nejsou od nich, ale jsou třeba od Britů nebo od Američanů a jsou nějakým vývoji právě s Američany nebo s Brity, no, nebo třeba s Němci, Rheinmetall a tak dále, protože oni na to absolutně jako nemají možnosti na tyhle ty zbraně. Jedna věc, jo. Kdyby teda ty zbraně měly, tak proč teda nevyvíjí protizdušnou obranu? Proč se tady bavíme o nějakém Flamingu a to, proč teda ta Freya zázračná, která má být pomalu lepší než Patriot, nebo Iron Dome z Izraele, tak proč tam není? Proč tam teda nejsou schopní sestřelit ty rakety? Oni teďko nejsou schopní sestřelit prakticky žádné rakety, protože oni prostě nemají protizdušnou obranu. No, protože Američané se totálně vybombili u Iránu nebo v Iránu, a ostatní státy jsou velice opatrné, aby něco pouštěli, no, protože to budou potřebovat sami v případě útoku. No, takže to je prostě úplně, mě to připomíná, když tady čtu ty knížky, tak jak byl rakouský malíř nad těmi situačními mapami a pohyboval tam s divizemi, které už neexistovaly a s armádami, které dávno byly rozprášené jako u Stalingradu nebo u Kurska, jo? Tak to je něco podobného, takže v tomhle tom další věc. Teď se tady mluví už týden o tom, jak Ukrajina obsadila neuvěřitelných 745 kilometrů čtverečních, jo. Jo, 745 kilometrů, to je nádherný. No jo, ale jako podívejte se u Pokrovská a Záporožské oblasti, jak to tam teď vypadá, jako reálně. To znamená, já netvrdím, že ty Rusové postupují rychle, to já vůbec neříkám, ale oni tady zaberou 745 kilometrů na jedné straně a na druhé straně jim Rusové vemou 3000. Takže jo, a nemluví se o tom vyváženě. Nebo třeba včera to bylo úplně nádherný. Ta loď se jmenuje admirál Kutuzov, když tak někdo doplňte, a ten křižník, a včera ho vlastně vybombardovali a potopili. A to je úplná blbost, nic takového se nestalo. A takhle bych tady mohl pokračovat, jo? Ukrajinci, Ukrajina jako taková je naprosto vyřízená. Ukrajina je, co se týče například lidí obsluhujících drony, na 14% stavu. Jo? Rusové vyrábějí všechno v násobku. 7-násobek, 10-násobek, 17-násobek. Navíc jim dodávají ty 155-ky, což je jedna z nejpoužívanějších komunic, 152, 155, tak to jim Severokorejci dodali 15 milionů kusů. Severokorejská armáda se tam chystá v počtu 30 až 50 tisíc mužů v nejbližších dnech a týdnech. Jo? Nevím, jestli budou zase usuny nasazený, tam byly ženisté teda především a zhruba 2,5 tisíce jich tam přišlo o život, ale Ukrajina nemá co nasadit. Její mužové jsou u nás na stavbách. Takže nevím, jako co tam, co to, jak to chtějí tady to vyřešit. Jo. Přesně to kopíruje rok 1944 a 45 o zázračných zbraních, o zázračném vítězství. Teď to otočíme. Teď přijde zbraň, že se z toho ta Moskva úplně podělá. Ne, Moskva se nepodělá z ničeho. Tak se nemá z čeho podělat. Samozřejmě, že mají ztráty, mají obrovské ztráty, ale nemají tak obrovské ztráty, jako se nám tvrdí, to je blbost, to už by tam nikdo nebojoval. Pokud Rusové v příštích týdnech, jakože to vypadá, že ano, zmobilizují 500 tisíc mužů, tak je s Ukrajinou definitivní amen. Oni prostě nemají co nasadit proti nim.
1: Dostávám se s tebou do dění, jo? Byl jsem opravdu jako... takže diváci, pro vás to je možná repete, nebo to slyšte taky prvně, tak napište. Jak to s vámi na vás působí, jestli se vám ty informace dostávají, nebo jestli máte jinakší, napište. Vojto, já jsem sledoval jenom zběžně, půjdeme na další otázky, a zajímá mě tvůj názor. Já jsem sledoval, jak Německo se začíná stavět jinak k těm uprchlíkům, utečencům. Uh-huh. Polsko též. V České republice o tom mluvil, myslím, že Jindřich Reichl a další teďka vládní politici, kteří zmiňovali, že chystají návrat těchto mladých mužů na Ukrajinu, kteří nemají povolení a různě se schovávají. A je tohle pro tebe správný přístup nebo je nesprávný? Vidíš tam některé jako špatné věci, dobré věci v tomhle tom přístupu Evropy, protože jenom přece ty kluci utíkají z různých důvodů. Já jsem viděl na Ukrajině, jak se tam snaží zavírat do těch dodávek a nahnat na to bojiště, že tam i ženy je objímají, nechtějí je pustit a dokonce i různý jejich kamarádi, jo, se snaží prostě ty branc, nebo co berou ty kluky, odehnat. Takže je to takový téma kontroverzní. Ale jak to vnímáš ty? Je to dobře, je to špatně? Jak bys tomu případně přistupoval? Pojď k tomu něco říct.
0: Tak jako pokud tady po tramvajích a různě v metru vyřvávají sláva Ukrajině, tak bych je rovnou naložil a poslal je na východní frontu. Jo? Jestliže je tady branná povinnost, tak bohužel je to branná povinnost, to znamená, možnost toho kluka není nějak velká mezi 23 a 60 lety. Pokud nemá splněnou tu brannou povinnost, tak ho prostě do toho mlejnku na maso musí jít, protože je to jeho povinnost, občanská povinnost. Samozřejmě, když se na to budu dívat z jejich pohledu, no já bych taky nešel bojovat za ukrofašismus, jako v žádném případě, jako za Volodymyra Zelenského, který se propadl až na 6. místo, nějaké oblíbenosti, který tam zakázal, já teď nevím kolik, asi 19 politických stran a 3 televizní stanice, jo. Jako, to je normální diktátor, taky by se mi nechtěl jít za něj bojovat a umírat. Ono tady v tom kontextu je zajímavá úplně jiná zpráva, o které se tolik nehovoří. Byl teďkom průzkum dělaný v Polsku a ptali se těch Ukrajinců a Ukrajinek, kolik z nich se vrátí zpátky na Ukrajinu. Nebo chce se vrátit zpátky. je to něco kolem 4%. Já myslím, že tím je, no, tím je řečeno naprosto vše. Ukrajina nemá čistě problém jenom s Ruskou federací a s válkou. Ukrajina je nešťastný stát, který kdyby byl v jakýchkoliv jiných rukách, kdyby Česká republika, to vám tady podepíšu, kdyby Češi, Moravané a Slezané měli Ukrajinu, tak jsme lídrem Evropské unie. Absolutně. To je prostě v tom systému, tam funguje tvrdě oligarchistický, mafiánský systém a pokud tam nepřijde nějaký Putin, tak mají smolíka. Tam prostě nic jiného než vláda tvrdé ruky nikdy fungovat nebude. Ani nemůže. Je to jejich natura, je to v nich a já jsem do toho pytle, to by nebylo spravedlivé, ale na druhou stranu je to v jejich nátuře, proto Ukrajina od roku 1991 je nešťastnou, rozkradenou zemí. Všichni ty politici, až na úplné výjimky, tam kradli jak straky a řídí to tam oligarchistický systém. Tečka, tam se jako není o čem bavit. Takže to by se taky asi nechtělo, nebo vám by se taky asi nechtělo jít spravovat něco, o čem dopředu víte, že je nespravitelné. To je bod A. Ale já se bojím úplně jiné věci. Já se bojím těch navrátivší lidí z praporu Azov, nebo z brigády dneska už, možná revize, nebo ze 67. mechanického praporu, také už dneska brigády. A takhle bych je tady mohl jmenovat, protože v rámci slučování rodin na to mají právo. Tady na ně údajně čekají ty ženy. Jo. O to jejich čekání se umím živě představit. Mnohé už mají děti, jo, nebo jsou znovu vdané a tak dále, takže to čekání není tak žhavé. A co asi takový chlap, který tady 5 let bojuje, zvyklý střílet a zabíjet lidi, tak co tu asi udělá? Takže toho já bych se obával. Tady se připravují zákony kvůli navrátivším Rusům, což je naprosto absurdní, ale vůbec se nebavíme tady toho. Já osobně mám největší strach z toho dne, kdy prostě sejmou Zelenskýho, což je jenom otázka času, buď to oni sami nebo někdo externě, a řeknou, tady je dneska mír, prostě konec, skončíme, hranice jsou takhle, tohle patří Rusku, tady to zbyde Ukrajině, tohle si ještě uloupí Polsko, tady si veme kus Rumunsko, tady možná něco, jo, teď jako vypadá to, že přeháním, ale vůbec ne. Jo. A Ukrajina zůstane jakýsi okleštěný stát, který nevím, jakým způsobem jako chtějí spravovat, to mi není úplně jako jasný, něco kolem Kyjeva a tak. A ten zbytek se rozprostře mezi ty ostatní státy. A já teda osobně mám největší obavy z těch 10 000 chlapů, kteří budou naštvaný, naprosto právě naštvaný, budou se cítit zrazeni. A na Ukrajině je 3,5 milionu zbraní, o kterých se nic neví, to znamená ručních zbraní. Minimálně 700 000 už je prodáno směrem na západ. Takže obrovské mafiánské struktury, voři v zákoně, vláci pod světí a tak dále. A tohle bude obrovský problém. Stejný problém, jako je s migranty teď v Seutě, tomu se možná dostaneme, tak já vidím úplně stejný problém tady s tou ekonomickou migrací. Podívejte se, i kdyby sem přišlo na krásno 1 000 000 těch nejhodnějších lidí na světě, kteří všichni chtějí pracovat a chtějí se všichni začlenit, tak je to pro ten stát obrovský problém. Na jedné straně to může mít nějaká pozitiva, na druhé straně jsou tam negativa. Jo? Ale tady se sice bavíme o tom, že sem už dávno nechodí ženy s dětmi a staří lidé. Sem teď nejvíc chodí těch mladých. Jo? A oni se tady i soudí. Teď byl v týdnu výnos ústavního soudu, protože mladík, který mu je 22, nechtěl narukovat a řekl, že se bojí o život. Já ho chápu úplně, já bych tam taky nechtěl jít. Jo. Ale ústavní soud řekl, ne, je to vaše povinnost, občanská zákona, musíte tam jít prostě. Tak si jenom vemte, co to stojí peněz. Jo. To nestojí 10 000, ani 50. To už jsou 100 000. A kolik takových případů je? A to je jenom úplná špička ledovce. Jo. My se tady můžeme bavit jednotlivě o dalších záležitostech. Obrovské zatížení zdravotního, sociálního a školského systému. Takový kecy, že jsme tady v přebytku, protože se počítají jenom čísla, jenom některá čísla, hodící se čísla. No tak jo, ale realita je taková, jako prohlásil včera pan docent Ševčík. To znamená, my jsme čistě jenom na toho sociálu 1,5 až 2 miliardy v mínusu každý rok. Jo? Takže ono to není tak úplně jako růžové, jak nám to tady vyprávěla minulá vláda. Bohužel tato vláda s tím nic moc nedělá, protože tohleto je nařízení, které přišlo z Evropské komise a následně z Evropského parlamentu. Tohle není nařízení naší vlády. Jo? To je jako třeba říci. To znamená, tady je 75% až 80% v poslanecké sněmovně je implementace zákonů, které k nám chodí z Evropské unie. No, to je správné, ano, takhle obrovské je to číslo. Takže tam to tak můžete odmávat maximálně a to je tak celé, protože samozřejmě oni ty páky mají, že zastaví vám dotace, nebude tohle, nebude tamhle to a šup, jako to udělali Maďarsku, že se podívejte, co se děje v Maďarsku, to je neuvěřitelné. Takže tak, no, takže jako my máme veliký, veliký problém a ten zdaleka nebude končit mírovou dohodou na Ukrajině. Zdaleka, to naopak, to bude začínat. To budeme teprve koukat všichni.
1: Díky, Vojto, moc za to sdílení. Diváci, jak to vidíte vy, napište nám dolů do komentářů a děkujeme za sdílení. Vojto, otázka, která následuje, také se týká Ukrajiny. Jsme podle vás blíž k míru na Ukrajině nebo k mnohem větší válce?
0: To jsou takový dneska těžký filozofický skoro otázky, bych řekl. To si budu připadat jak otec Fura. Vidíte se, přátelé, já už si žádné naděje nedělám. Jo, vůbec. To znamená, takový to jako minulý rok, jsem si říkal, jo, mohlo by to skončit v tom roce 2026, tak jako březen, duben, by se mohlo něco podepsat. Tak, z toho jsem dávno vyléčen. Dokud Rusko nesplní své cíle na Ukrajině, to znamená totální denacifikace Ukrajiny, tak si myslím, že ta válka bude dál pokračovat. A oni už jsou tak daleko, že nemůžou skončit. To je jako můj názor na tady. Další věc. Neplní se ty dohody, neplní se v podstatě žádné dohody. Jo? To, že se sešel Donald Trump s Vladimírem Putinem na Aljašce, nic z toho se nesplnilo. V podstatě, jo? Všimněte si, že Donald Trump teď kouká očkem po Kim Jong-unovi, vůbec Severní Korea ta jako roste. Jestli někdo profituje z války na Ukrajině, tak je to Severní Korea, to je jako neuvěřitelným způsobem. Ta roste tak jako, to se tady nedá ani vyprávět. Prostě já jenom žasnu. Jako za 5 let, kam se dostala Severní Korea, tak jako to mě úplně vyráží dech v podstatě. No, ten Kim Jong-un to chytil, zapače si prostě a dojí to, jak může. Vemte si, že jenom z války na Ukrajině, a to budu hodně teďkom při zemi, a budu se bavit v nízkých číslech relativně, tak na tom získal zhruba 200 miliard amerických dolarů. A to jsem ještě jako při zemi hodně, jo? Jako ekonom to říkám při zemi. Takže to je neuvěřitelný. Tak jako čemu se divíš, jo? Tome, vem si, že třeba ty 3 po sobě jdoucí konflikty v Iránu od srpna roku 2025 vyšly na téměř bilion amerických dolarů. Bilion, to je 25% rozpočtu Spojených států amerických na fiskální rok. To jsou prostě neuvěřitelná čísla úplně, jo? Co tady lítají. Takže to, vemte si, že Spojené, a to, co tím velmi souvisí, Spojené státy americké jsou extrémně předlužené, tento týden dosáhly 40 bilionů amerických dolarů. Fiskální dluh, neboli veřejný dluh. Celkový dluh, včetně domácností a firmy, je zhruba 137-139 bilionů amerických dolarů. To už ani nevíme, kolik to má nulu, že už jako ani nespočítáme. Takže navíc, co se týče dluhopisů, já jsem to vysvětloval na kávě s Vojtěchem, tak co se týče dluhopisů, tak samozřejmě tam teď musí navyšovat úrokový sazby. To se promítne i k nám, to jako uvidíte, to vám velmi zdraží. Zdraží nám to hypotéky, zdraží nám to spoustu dalších záležitostí, protože jsme pro exportní země z 80%. Takže abych se vrátil tady k tomu, tak já to teda nějak růžově do konce tady toho roku vůbec nevidím a opravdu bude záležet na tom, jestli Rusko bude mobilizovat. Pokud bude Vladimír Putin mobilizovat, tak jsem téměř 100% přesvědčen o tom, že bude mobilizovat až po volbách. To znamená, nebude mobilizovat před volbami do státní dumy. Ty volby jsou někdy v září nebo v říjnu, teď nevím přesné datum. Pamatuju si naše volby, ale nesleduju úplně detailně, jak budou volby v Rusku. A po těch volbách zmobilizuje s největší pravděpodobností 500 000 mužů. Pokud to udělá, tak samozřejmě se můžeme bavit o tom, že ta válka může nějakým způsobem skončit v druhé polovině roku 2027. Ale je tady spoustu dalších neznámých. Stejně tak, jako se může stát, že válka skončí v úterý, příští týden. Tam je tolik prostě neznámých věcí, ale co je známé, jsou cíle Ruské federace, ty jsou neměné. Vemte si, že teď odřízli, já jsem to tady říkal před 2 lety, já si vzpomínám, co mi někteří lidé psali, a tak jsem jako to nechal být a říkal jsem si, myslete si, co chcete, je to váš názor, máte na to právo, já si to prostě nemyslím. Ale já jsem tady říkal, že jedním z největších cílů Ruska je odříznout Ukrajiny od Černého moře. To se stalo v uplynulých 14 dnech. Je odřízla Oděsa. Nevyváží se. Ty jsi tady měl pana profesora Staňka, ten to naprosto perfektně a precizně jako převyprávěl. Jo. A řekl to tak, jak to je. Znamená, jediný, kdo je na to připraven, tak je Čína. Ta se předzásobila velmi. Říkal to i pan Svatoš. Úplně to samé, protože koukáme na stejné zdroje, že jo? Takže já tady nebudu tvrdit něco nového. Kdežto u nás může nastat problém zdražení potravin v příštích měsících, až ty nejhorší čísla hovoří, jako přátelé, já nechci strašit, já prostě jenom, je to nějaká predikce, jo? 30%. Protože opět prostě všechno souvisí se vším. Pak se stala jedna ještě důležitá věc, aby to nezapadlo. Tento týden poprvé ropa z Ruské federace předčila Brent, to znamená tu lepší západňáckou ropu. Ale jako Brent byl na $92 a ruská ropa byla za 94. To se nestalo řadu let. Co to znamená? Znamená to obrovskou poptávku ze strany Číny a Indie. Největším příjemcem ropy je bezkonkurenčně Čína z logiky věci a největším výrobcem z ropy je Indie. Nejčilejší obchod je mezi Čínou a Indií. Ty jsi tam teď byl, takže já vím, že se tam samozřejmě v ropě se tam s nima nebavil, že jo? To je jako blbost, jo. Ale tyhle ty věci jako vnímáš, jo. No a teď si vemte, máte uzavřený Hormuz. Kdo je závislý na Hormuzu a v čem? No, celá Indonésie. Drtivá většina z toho, co pluje, pluje do Indonésie. Takzvaná hedvábná stezka. Proto se tam dělá ta vlaková souprava z Číny za 400 miliard. Proto tam zaútočili Spojené státy americké. Ne kvůli tady tomu. Tohle je ta podstata. Protože Čína jede obchod z Afriky, jihovýchodní Asie. Podívejte se na tu obrovskou vzdálenost, která to je. No a nemůžete se spoléhat jenom na moře, to oplouvání všude a Indický oceán a tak dále. Ne, potřebujete i jiný spoj. A ten je přes Írán ze 40%. Africe, Čína naprosto vévodí. Kdo tam zajišťuje vojenský záležitosti? Ruská federace. Na čem se tento týden dohodl při návštěvě Vladimír Putin se Šárou s tím, co tady odřezal asi 10 000 hlav? A teď je to náš největší kámoš. No, že tam ty dvě základny zůstávají. Na co ty dvě základny potřebuje? No, potřebuje je prakticky pro celou Afriku. Protože tam má Wagnerovu skupinu, má tam spoustu jiných armád, oficiálních i neoficiálních. No a kdo je jeho největší kámoš? No, Burkina Faso. Co se děje v těch 7 zemích na sebe navazujících? No, uzavřeli Unii. Jaké jsou tam další 2 státy, které jsou podstatné? Nigérie a Niger. O kolika lidech se bavíme dohromady? Zhruba o 250 milionech. S Iránem je to ještě samozřejmě to číslo daleko vyšší. Takže jako my si tady na něco hrajeme v té Evropě, něco tady jako zkoušíme, ale realita je taková, že jsme propadli na 4., možná dělené 5. místo za 20 let, za 2 dekády. Číňani nás úplně přejeli. Ty nás přejeli. A já se bojím toho, že za dalších 10 let se tady budeme bavit o tom, že nás přejede Vietnam, Korea a tak dále. To se opravdu klidně může stát. Prostě ta geopolitika se mění, ten název Pax Americana je úplně jasný a s dolarem je obrovský problém. To je další jako důležitá věc. Jo. A tyhle ty všechny věci prostě souvisí se vším. To se nedá jen tak jako vytrhnout a říct jenom jednu věc a neříct to A, B, C, D. a tak dále. Musíme ty věci prostě vidět v těch souvislostech, protože to je takzvaná vysoká hra patriotů. To ani já, ani Tomáš, ani nikdo z vás není schopen jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Tady o tom můžu akorát žvanit, pro někoho třeba blbě, ale nic jiného jako s tím dělat nemůžeme. My to nejsme schopni tohleto změnit. Jo? Evropa je pupek. Jo? Ale už trošku jako kleso dolů. Prostě ujel nám vlak, takhle to vidím já a s tím je tady to všechno spojené. A ta Ukrajina je naprosto zástupný problém. Konflikt na Ukrajině je lokálního charakteru. Ruská federace rozhodně nemá zájem na tom, aby útočila na Severoatlantickou alianci. Proč by to dělala? Co by z toho získali? Já se vždycky ptám. Musíš, když jdeš do takového rizika, tak co tím získáš? Co získá Ruská federace tím, že zaútočí na státy Severoatlantické aliance? Co tu máme, co nemá Ruská federace a potřebuje to k životu? Ruská federace má všechny. Jo, to, že tam klesá úroveň životní, to je pravda. To, že jsou tam problémy, protože jim ti Ukrajinci tam bombardujou ty obchody, to je pravda. Ale co se týče války, tak to ty Ukrajince neposune ani opiť. Naopak, zatvrdí to ty Rusy, naštve je to, slušně řečeno, a dneska už se tam naprosto vážně baví o tom, že tam poletí orešník na Spojené království, ne přímo samozřejmě na Buckinghamský palác, to je blbost, jo? Ale na výrobnu dronů, které teď jim posílají každý den v počtu 600 kusů na Moskvu. Kolik těch dronů doopravdy dopadne? 3? 6? Tady se tvrdí, že Rusko nemá protizdušnou obranu. No kdyby nemělo protizdušnou obranu, tak by tam asi dopadlo těch dronů trošku víc, ne? Nebo si jako opravdu někdo myslí, že tam sedí nějaký mužik v zemjance a sestřeluje to brokovnicí? Takže tak, kamaráde, já tě chvíleva tě neslyším, malinko mi vypadáváš.
1: Dobrý. Já jsem tam ještě čekal, jestli něco doplníš. Diváci, jak to vidíte vy? Napište nám. Jak to vnímáte, jak to sledujete? Napište. Děkujeme vám za sdílení, aby nám více lidí řeklo svůj názor. Vojto, tobě díky za tvoje povídání. Nestačím se koukat. Otázka pro tebe další. Agenda 2030. Co je podle vás reálný plán a co už je jen strašení lidí?
0: Agendu 2030 jsem rozebral, myslím si, úplně precizně v 30 minutách na kávě s Vojtěchem minulý týden. Takže je vidět, že i ty otázky vycházejí některé z toho, co ti lidé viděli a já jsem to tam trošku jako mírnil, ale na druhou stranu nebudu lhát. Jako, samozřejmě nemůžeme se tady bavit o celé té agendě 2030, to bychom tady byli ještě zítra, jo. Ale my se pojďme bavit o České republice. Česká republika má přijmout zákon FARA. Má se postavit proti DSA a proti všem těmhletěm nesmyslům toho sledování. Protože to, co se teď zase schválilo, je o další krok blíž k digitálnímu fašismu. O ničem jiném to není. Ano, někdo může teď říct, no jo, ale zabrání to pedofilů. A já říkám, dobře, tak proč, když tady máme Epsteinovu zprávu, tak se nezabránilo těm pedofilům. A to jim jako má zabránit v nějakém styku a tak dále. To znamená, to je obrovské šmírování. Digitální fašismus říkám z toho důvodu, že to není jenom o informacích nebo nějakých zprávách, ale je to samozřejmě i o tom, že bude digitální euro. Jestliže budeme v eurozóně, což já jsem absolutním odpůrcem eurozóny, tak se nás to samozřejmě bude velmi týkat. Podívejte se na to, jakým způsobem snižují každý rok možnost hotovosti. S tím velmi souvisí. Znamená, teď je to 10 000 euro. Nedávno to bylo 15 000 euro. Já si pamatuju dobu, kdy jste mohli přijít a zaplatit 3 miliony. Bez problémů. Dneska ta možnost vůbec není. Všechno to musí převodem. A oni říkají, pozor, my to chráníme proti praní špinavých peněz, aby tam nebyly ilegální peníze, třeba z převaděčství, z drog, to tady říct nemůžu, protože to by Google zarazil, ale vy si to doplňte, je vám to asi jasný. Bílý maso. A tak dále, a tak dále. Takže ono to vypadá všechno krásně a bohulibě, ale realita je samozřejmě potom úplně jiná. Ale říkám, to jsem vyněl jenom jednu část, protože to bychom se tady o tom mohli bavit dlouze. Takže ano, některé ty věci, které tam jsou naprosto reálné a dějí se, a některé ty věci jsou zase trošku fantastní a nafouklé, aby to zajímavě vypadalo a aby třeba někdo, kdo to říká, tak aby vypadal zajímavě. ale já jsem velmi opatrný, protože to, co mi před 10 lety přišlo jako naprosté šílenství a nemožnost, vys třeba zablokování účtu, na udání, 8 týdnů se nedostanete na účet a tak dále, tak já jsem si to prožil v roce 2022-2023, takže vím, že to reálné je, že se to opravdu děje a nebudete na účet, uložíte tam peníze a ta paní vám říká, kde jste ty peníze vzal? Já tam na ní koukal, říkám, jak jako, kde jsem je vzal? Vy vidíte, jaký tady mám to peněz, ne? Tak jsem je měl doma, tak teď je potřebuji tady koupit garáž. No, tak to tady musíte všechno vyplnit a to. Já jsem tam zůstal úplně na nic vět. To rozhodně není žádná ochrana před praním špinavých peněz. To je čistě jenom o tom, aby oni o vás věděli úplně všechno. Je to prostě velký bratr. Takže tohle je věc, která se děje a my to můžeme změnit, tohle jako občané Unie, tohle změnit můžeme, ale musíme tlačit na naše zákonodárce. To je jediné, jak to můžeme udělat a nevolit si voli. To je druhá věc, co bychom měli dělat.
1: Druhá rada, velmi zajímavá. No, je vůbec možný dneska nevolit voli, Vojto, protože ty to sleduješ pár let politiky, vím, že o tom děláš glosy, děláš o tom vysílání, no je vůbec nějaký třeba v této době pro tebe politik v naší zemi nebo v Evropě, který je inspirativní, byť není tak známý podle tebe?
0: Ale já jsem tím volem taky byl, že jo, já jsem to byl 10 let, jo. A teď to sleduji tak, jako jak říkáš, jako glosátor, jako zpozdálí. Podívejte se, přátelé, ono jít dneska do politiky, to není žádný med. A to je kdekoliv, jo, pozor, to není jenom poslanecká sněmovna, senát, tyhle ty nejvyšší patra, kde pak? Úplně stejná pravidla a zákony platí pro zastupiče, obyčejného zastupiče v Horní Dolní. Jo, vy se musíte úplně odnažit, prostě. Furt vás kontrolují, teď vám to stěžuje třeba úvěry ve firmě a tak dále, pořád prostě po vás jdou. Takže do té politiky chodí čím dál tím horší lidé z toho důvodu, že člověk, který je schopný, nikoli všeho schopný, no, tak se uchytí mimo tu politiku úplně královsky. Ale to je právě ten problém toho systému, který je tady nastaven. Proto já nikdy nemluvím o změně režimu, ale mluvím vždycky o změně toho systému. To znamená, já dám jasný příklad. Jak je možné, že v České republice je přímá volba prezidenta republiky a není přímá volba hejtmanů, starostů, zastupičů a tak dále? To není žádná přímá volba tohle. Už ten systém je udělaný tak, aby se tam ti někteří lidé vůbec nedostali. Ani. I kdyby tu šanci měli. Takže to je jako první věc. Druhá věc, jestli nějaké takové politiky znám, podívejte se, já teď se na mě obrátilo pár lidí, kteří kandidují, a nevím, jestli to vůbec to mám říkat, jo. Ale kteří kandidují třeba do Senátu nebo kandidují do zastupitelstva a tak dále. S těmi lidmi, s kterými se znám osobně, jako je tady v Českém Krumlově, kde máme své želízko v ohni, což je zastupitel, lékař, pan doktor Kopal, no tak tam mám jasno. I když Jirka udělal něco, co neudělal nikdo od roku 1989, ale ani předtím, že předtím to nešlo, to znamená kandiduje od sebe. Takže potřebuje 2,5 tisíce hlasů. 2,5 tisíce hlasů. V 13-tisícovém městě. To není žádná legrace. To je šance tak 1%. Ale prostě jde do toho. Udělal tady spoustu dobrých věcí, tak do toho jde. Takže to je pro mě jednoduché. Tady já budu doporučovat samozřejmě Jiřího Kopala, protože tady zařídil v Krumlově očního lékaře, stará se, je velmi vstřícný k lidem, je to slušný kluk, jako umí se chovat, je schopen kompromisu, lidé s ním rádi jednají a tak dále. Jo? Takže tak by ten politik měl vypadat. Ale co se týče těch horních pater, jo, tak teď máme doplňující volby do Senátu, je to 1/3, pokud se nemýlím, Senátu, jako vždycky, že přes toto kolečko, vyšlo to opět na komunální volby v některých krajích, v některých okrscích, v některých těch městech, některých ne, samozřejmě, jako třeba tady v Českém Krumlově to nevyšlo, tady to bude až za 2 roky, tak jsou tam želízka v ohni, no, je tam, prostě teď mě tady musel říkat ty kraje, jako různě, ale třeba, koho já bych podpořil s čistým svědomím, tak na Znojemsku bych podpořil Petru Rédovou. Určitě znáš, to bych podpořil. Ale to je holka, ta do toho jde prostě opravdu po hlavě, jo, ničeho se nebojí, to je úplně až neuvěřitelný. Takže tu bych podpořil být ve Znojmě. Potom bych třeba podpořil Milana Loprajza. Velmi slušný chlap, uměl se o sebe vždycky postarat, jo, podnikatel, ten kandiduje, pokud se nemýlím, v Ostravě. Jo. A takhle jako ty jednotliví lidi, co mě takhle napadají, tak ty bych jako podpořil, ale to je jeden z 81, nebo jedna z 81, jeden z 16 tisíc, jo, 24 tisíc a tak dále. Tady už jenom samotný to, že my máme 7 tisíc obcí, jo, které mají zastupitelstvo, no tak nezlobte se na mě, ale to je trošku jako frajřina, ne? Na to asi moc jako nemáme teda. Jo? Takže já jsem pro zemské uspořádání, které tady bylo jak za Rakouska-Uherska, tak následně za první republiky. Jo? Podle mě se neměly rušit okresy vůbec. Hlupost, jo? Zrušil bych některé obce s rozšířenou působností a tak dále. A tím by se ušetřilo taky strašná spousta peněz. Jo? Mimochodem. I když teda obce a kraje mají 500 milionů na účtech, což je úplně neskutečný, jo? Na rozdíl od státu, který je zadlužený až po uši. Takže tak, takže tady to je jako těžký. A co se týče nějaký tý mezinárodní scény, tak podívejte se, v každý tý partaji najdete lidi dobré a špatné, jo? To tak je. Ale v Německu si myslím, že opravdu v těch zemských volbách drtivě zvítězí AfD, takže budou moc být sami, jo. Znamená oni třeba 42-44%, že vy nepotřebujete mít 50%, oni mají ten přepočet stejný jako u nás, jo. Samozřejmě pokud by to bylo jako v přímých volbách, tak byste museli mít 50,001, jo, ale to tady ne, takhle není. Takže to, a potom i do Bundestagu si myslím, že vyhraje AfD, ale bude potřeba partnera, on s ním nikdo nechce jít, jo, takže bude to taky těžké. My se můžeme podívat na to, jak to dopadne, když dostanete do vlády naprostý šílence, to teď vidíme ve Španělsku, protože to, co tam ten člověk předvádí, ten premiér, tak to jsem prostě nezažil, jako to je neuvěřitelný úplně. A samozřejmě, vy si řeknete, jaký Španělsko. Jenom, že to se nás právě týká, protože to Španělsko je s náma Schengenu, že? Takže je to velký problém. Další takový politik?
1: Ano? Promiň, Vojto, ještě se zdržíme u toho Španělska, ty jsi mi trochu nahrál. Já tady chci pustit záběry, které posílali i fanoušci ze Ceuty, si to dobře vyslovuju, to město španělské, který teda není...
0: Ceuta.
1: Ceuta. Ona není na evropském kontinentu, tohoto město, ona je na africkém, ale je to velmi zajímavý. Diváci, sledujete to, tu migrační krizi, nebo to, co se tam děje ve smyslu i ve spojení s Marokem? Napište, jak to vnímáte. Vojto, já tady pustím jenom záběr a zajímá mě právě tvůj komentář na to, co se tam děje a jak na to, jak to reflektují evropští politici a jak zároveň to reflektuje Pedro Sanchez, který je teda premiérem z dělnické strany, pokud se nemýlím, Španělska a v tuto chvíli. Tak jenom pojďme se podívat na ty záběry. To je teďka pár hodin zpátky, diváci.
0: Strašně.

0: strašný.
1: Třeba některé politiky, který o tom mluví úplně jinak, že se jim podařilo všechny ty nelegální imigranty přepravit, že tam je policie na hranicích. Prostě takový myšmaš všeho možného v jednu chvíli, co se tak jako načítá asi i možná vám jako uživatelům sociálních sítí. Vojto, pojď nám k tomu něco říct. Čeká nás podobný scénář ve střední Evropě?
0: Kamaráde, mě kontaktovala jedna paní, která tam žije, že to je jako velmi zajímavé. Já jako nechtěla, abych ji zveřejňoval, takže mi podává určitý informace. A já vám to řeknu tak, jak jsem to nakoupil, jo. Tak za prvé, několik tisíc jich Sanchez pustil do Evropy, do Schengenu. Není pravda, že byli odsunuti všichni, jo. Několik tisíc je mezi 5 a 7 tisíci. Zatím. 5 tisících zůstává tam a ta situace je teď taková, že se tam udělali. Ne jako první, že by si udělali kanalizaci, záchody a řešili se nějaký sociální věci. Ne, ne, ne. Jako první se postavili mešitu. Provizorní. Jo? Ano. To je informace, která je z důvěryhodného zdroje. Takže jako první se postavili mešitu a jako druhý Barbara holiče. Takže španělská vláda jim tam dala stany a začíná to tam jako srdcovat. Jinými slovy, z toho bude utečenecký tábor. Vemte si, přátelé, že v Seutě žije víc lidí než v Českých Budějovicích. Asi 83-85 tisíc.

0: tady procházíme hraničními kontrolami. Každý z vás, kdo někdy někam letěl, tak se musí chytat za hlavu a říkat si, proč tam na mě jdou ty policisté, proč mi prohledávají kapsy, proč já tam mám plast, papír, směsný odpad a oni kontrolují, jak to vyhazuji. Když potom se podíváte na tohle, tak to je naprostý zmar přece, ne? Takže co jako tady k tomu dodat? A pozor, to jsme teprve na začátku, protože my si pořád musíme uvědomit, že platí evropská legislativa. Já už jsem tady o ní dneska jednou hovořil, to znamená o slučování rodin. Jakmile jakýkoliv člověk dostane status v rámci Schengenu a v Evropské unii, tak má právo na slučování rodin. Já bych to právo udělal tak, že má právo se vrátit do své domoviny a tam se může slučovat, jak chce. Ale bohužel je to přesně obráceně. Takže, jestliže Sanchez pustí do Evropy v roce 2027 přes 1,2 milionu údajně už legálních migrantů, tak já vám garantuji, že to číslo bude čtyřnásobné. Znamená, bude to přes 5 milionů. 5,5, 6 milionů. Vy si opravdu myslíte, že ti lidé zůstávají ve Španělsku? Ne. Co je jejich cílem? No, když to špatně dopadne, tak Francie, ale hlavně je to Německo. Že jediný, jak se proti tomu teď dá bojovat, je okamžitě zrušit dočasně Schengen, zavřít hranice a všechno to kontrolovat. Tak jako to udělali Němci teď už mnohokrát. Já jezdím do Německa pravidelně jednou, dvakrát měsíčně, 13 let, protože tam jezdím nakupovat, tak mě taky kontrolujou. I když je ty celníci znají, taky sami minulem jsem otevírat kufr.
1: Vy to, jak tomu doplním vtipný příběh, diváci pro vás, protože jsem se teďka vracel z Indie a do Malajzie, zase budu putovat dál. Jak vy víte, jsem na cestách už nějaký rok a kvůli i svojí práci spisovatelské a měl jsem zajímavý rozhovor v letadle, Vojto. Představ si, seděla vedle mě taková Indka, milá paní, a ona mi říká, jsme si povídali asi hodinu, a ona mi říká potom, no my s manželem jsme zažádali o víza v Evropě. Myslím, že zažádali do Německa jako turistický. Do Německa zkoušeli, pak ještě někam, myslím, že do Chorvatska. A ona mi říkala, že jí to zatrhli. A já říkám, no tak to je zvláštní. Ona mi říkala, že s manželem podnikají, že se mají dobře, že jsou jako úspěšní. A pak mi říká po chvíli, jestli není jednodušší do té Evropy vtrhnout, jako do té Ceuty. Jako než si žádat o víza.
0: No určitě.
1: A já jsem se na ní koukal, já jsem chvilku nerozuměl, co mi chce tím říct, jo, ale vlastně pak jsem pochopil, že si dělá prdel, srandu, co z toho celého, protože oni ve světě sledují tu situaci. Jak je to možné, že vám do Evropy, se mě ptala následně, že tam prostě pustíte do Španělska tadyhle prostě nějakých 500 000, nechcete od nich vidět ani očkovák, nic, prostě, ale lidi, co si chtějí zažádat o víza, se tam prostě nedostanou ani jako turisti. Tak jenom pro pobavení diváci, a jinak Vojto, mě zajímá, možná, hele, já jsem to sledoval ze světa, nebudu kecat, vyběhlo to na mě na sociálních sítích a já jsem si všiml, že to jsou většinou mladí kluci. Prostě mi je 15, 16, 20 let, 22, 30. A prostě mladí kluci, oni v těch záběrech, nevím, jestli to vidíte vy diváci, ale já sleduji i zahraniční youtubery, třeba v Americe, který se vydali. A to jsou prostě kluci, kteří jsou mladí, jako úplně zdraví, oni se usmívají, oni tam tancujou prostě do těch kamer. Jo. Organizuje to někdo podle tebe? Jak se k tomu staví marocká vláda, Maroko? Protože to je strašný průser. Jak se tohle to stane, že s ní najednou v několika vlnách, kde takováhle skupina mladých středoškoláků, vysokoškoláků, z jedné země do druhé a ještě si u toho tancujou, jo?
0: Já jsem si vzpomněl teďkon na přes 30 let starou píseň, kterou jsem miloval jako teenager. Až nám vlítne do Evropy vlna Arabů, to nám možná vzkazí na dobrou náladu. Hráli si s náma, hráli na slepou bábu, jo? To zpíval Daniel Landa v kapele Orlík. A tehdy ještě Matásek, když měl v hlavě mozek a rozum. A musím říci, že tohle je 100% organizovaná záležitost, na tom někdo ohromně vydělává, a co se týče marocké vlády, tak já už jsem to říkal několikrát, ale někteří to možná neslyšeli, já sleduji na Instagramu, Instagram je pro mě boží pro tyhle věci. Přátelé, to byste nevěřili, co na tom Instagramu projde a neprojde někde jinde. a já sleduji Korunního prince.

0: vládce marockého. A v ten den, kdy se to stalo, byla obrovská vojenská přehlídka v Marrakeši, jestli se nemýlím. Obrovská vojenská přehlídka. A tohle ty kluci jsou většinou v tom braném věku. A protože samozřejmě po tom arabském jaru je pár stabilních zemí, jako je Maroko, jako je Egypt, jako je celkem Tunisko a tak, a totálně nestabilní Libie, tak já si myslím, že v tom ještě hraje roli úplně jiná věc, a to je, jestli náhodou se to Maroko nepokusí tak trošku o tu Libii. Jestli na to nemají malinko chuť. Jo? A tudíž k tomu potřebuješ samozřejmě obrovskou armádu, že jo? Ale je to moje domněnka, já vůbec netvrdím, že to tak musí být. Jo. Ale jak sleduju toho marockého korunního prince, tak bych se tomu vůbec nedivil. Ten fanaticky miluje přehlídky, chodí furt v uniformě a ten jeho otec, jak se nám tady o něm vypráví, jak je, jak všechno má pevně v rukách a jak ví o všem a podobně, tak ten 5 let už neví, ten neví tak rozdíl, že teď jsem na židli a nevím, jestli jsem na záchodě. Jeho stav je přibližně stejný jako saudsko-arabského krále, kde rozhoduje korunní princ MBS od roku 2016. Jo? To znamená, to je velice jako podobný. Já to chápu, ten pán je starý, to tak je, každý z nás to čeká, někoho dřív, někoho možná se někomu vyhne taky. Jo? Někdo bude mít to štěstí, že bude v 85 vypadat jako Václav Klaus, což já bych si velmi přál, abych tak vypadal, ale velmi silně pochybuji, že se něco takového splní. A tudíž tam rozhodují tito korunní princové. To jsou velmi mladí muži. To jsou muži většinou do 30 let. To znamená, už je to generace Z. Jsou to ročníky třeba 97, 98, 2002 a tak. A myslím si, že tam se děje úplně něco jiného. Tak to je ta jedna část příběhu. Jo? A druhá část příběhu jsou převaděči a obrovské peníze. Vysvětlím. Jste, já to musím říkat slušně, že jo? Takže, jste chirurg s IQ 57 v Eritreji. Jo? Teď zatoužíte potom dělat neurochirurgii v Evropě, tak se tam potřebujete dostat, že jo? Ty rodiny se na vás složej, první ta částka je kolem 10 000 dolarů. Představte si tu poušť, před kterou musíte jít, jo? Tam je taky Sahara mezi tím. Subsaharská Afrika. Sahel. A to takhle projdete. Tam je další převaděč, to je další peníze, 5 až 10 tisíc dolarů. To vám totiž vůbec nikdo nezaručí, že těch prvních 10 tisíc je konečná částka. No a vy se najednou ocitnete na tom člunu, jo, mezi těma žralokama tam, a plavíte se někam. Vy nemáte určenou cílovou destinaci. Tak není, jako, že zaplatíte někdo, hele, ty chceš do Francie, tak dáš 15 tisíc dolarů, ty chceš do Německa, tak dáš 20 tisíc dolarů, ne, tak to nefunguje. Jo. A všichni ti převaděči z toho mají obrovské peníze. A samozřejmě, že většinou se podaří chytnout ty pešáky, to znamená ty kamionáky, jako některý samozřejmě, já netvrdím, že všichni kamionáci s tím spolupracují, vůbec ne, jo? Ale některý ano. A nebo chytnou toho, co řídí ten člun a tak dále. Ale tím to nekončí, tím to teprve vlastně všechno začíná. A teď tenhle ten ilegál se najednou objeví v tom nejproduktivnějším věku, bývají to opravdu mužové, kolem 20, 22 let. Některým, jak říká Tomáš, naprosto správně je 15, 16 a tvrdí, že jim je víc, nebo některým zase 40 a tvrdí, že jim je 20. A vidíte se, ty papíry se nedají vůbec ověřit. Jako to je další prostě problém. A teď si vemte, že oni uvěří té pohádce, že tady vlastně holky tady na ně čekají, protože se strašně těší, jak si jako spravíme tu krev, jako do toho, že tady peníze se dávají bankomatu, že dostanou kartu v Německu, tož v roce 2015 až 2024 byla pravda. Dostali kartu, na té kartě byly peníze. 500 euro, 1000 euro, 1500 euro, podle toho, kolik ještě potom měl, že jo, rodinných příslušníků a tak dále. Dostanete tady bydlení a podobně. No a oni tady tomu uvěří, tak to tam někdo musí říkat, že jo. Ten někdo, kdo to tam říká, tak za to asi taky bere nějaké peníze, ne? Takže to všechno na sebe navazuje, všechno to souvisí a oni se pak dostanou k sebe. A teď si vemte, že tady je blázen Sanchez, který řekne, my potřebujeme na trh práce 2 miliony lidí. Máme tady 750 tisíc ilegálů. Tak já z nich za týden udělám legály. A to se stalo. To je věc, která se opravdu reálně stala, teď během několika měsíců v podstatě. No, ani to, ne, možná ani měsíců, spíš týdnů. A ten Sanchez asi myslí, že tito lidé zůstanou v tom Španělsku a budou tam vlastně na těch plantážích pracovat. Ne, nikoliv. Tito lidé chtějí do Německa a chtějí do států, kde je bohatý sociální systém. Kdysi dávno, no, nedávno teda, to bylo Švédsko, tam je teď nejtvrdší migrační politika ze všech států. Potom Norsko, Norsko není v Unii, že jo? Že Norové ty si takhle naběhli už v 80. letech s Pakistánci a od té doby se to s nimi veze. Ale také Finsko například. Jo? Takže ty skandinávské země jako jsou v tomhletom takový, tak jako víte co, jim se to kecá, ne? Tak oni tam mají ropu, mají tam plyn, mají tam všechno, elektrárny mají vesměs jako vodní, větrný, protože tam mají příznivé podmínky, tak to mají za hubičku, ještě to vyváží, že jo? Takže z toho mají obrovské peníze, hlavně Norsko, teda Norsko je absolutně nejbohatší stát. Kdybych jako počítal suroviny a všechno, tak Norsko je nejbohatší stát Unie. Teda Unie, pardon, Norsko není v Unii, ale nejbohatší stát v Evropě, tak. Řekl správně. Takže to, tenhle ten problém se dá vyřešit opravdu jedině tak, že hermeticky uzavřeme hranice a nepustíme sem nikoho. A takový jako žlásty, že máme tady legály a ty je potřeba, jako že to, tak pokud nějaká firma potřebuje lidi, tak máme tady trh práce, máme teďko nezaměstnanost skoro 5%, což jsme neměli hodně dlouho teda takhle vysokou, no tak nejdřív hledám tady, ne? Když se můžu tady najít, tak potom teprve si přivezu, jako ty koncem vozíme ty Filipínce, to nevím, jestli víš, Tome, vozíme sem Filipínce teďkon, vozíme sem Mongoli, vozíme sem Pakistánce a tak dále do těch fabrik, no tak na Slovensku to samý, že jo, tam řekl Fico, že si přivezou jich 200 tisíc, jo, to jsem tady čuměl, když to řekl, to se snad zbláznil úplně, jo. Takže tak, takže spíše bychom měli podporovat domácí politiku, domácí porodnost a tyhle ty věci, než abychom se obraceli na to. Hele, lidi migrovali vždycky, ale těch nelegálů, když budu hodně při zemi, je denně 700, to znamená 250 tisíc ročně. A to jsem fakt při zemi, jo. Takže to je brutální tohleto.
1: Je to síla. Vojto, díky moc za tvoje povídání. Diváci, napište nám své názory. Já teď mám ještě otázky od diváků, Vojto, protože koukám, že jsem se zaposlouchal do tebe. Máme už hodinu vysílání. Jestli můžeš klidně si dovolit stručnější odpovědi, jak to budeš cítit.
0: Jasně.
1: Já teď mám otázku první od Martina Juzla. Jak se vám líbí ukrajinský panteon hrdinů, který si odhlasovali ve Verchovné radě? Uložili tam po Melnikovi už i Konovalce, píše Martin.
0: Ano, já jsem tady to mnohokrát komentoval, dělal jsem na to několik káv s Vojtěchem, dělal jsem na to i samostatná vysílání v kontextu, co se týče banderovců a o UN a UPA a tak dále, všechno dohromady. A připravuje se další věc, připravuje se převoz toho nejvyššího, to znamená Bandery, ten je v Mnichově. Chtěli to udělat už před měsícem s velkou pompou, jenomže, jak Volodymyr Zelenský viděl ten odpor ze strany Polska, to je opravdu zvláštní, když Poláků tam vymydlili 137 tisíc během volinských masakrů za 13 měsíců, tak se zalekl a neudělal to, ale chtějí přepravit Banderu a no, to jako, je to Banderistán. Tohle přece nemůže nikoho překvapit. Lidi, kteří mají nastudovanou tady historii v těch knihách a umí číst, tak jim přece musí být jasné, že se tohleto nezmění. Ukrajina a velká část, neříkám, že všichni, to bych lhal, ale velká část, hlavně na západě, jako je ta Halická, Lvovská oblast, Zakarpatí a tak dále, tak x desítek let, nebo dneska už můžu říct stovky let, chtěli čistou Ukrajinu. Chtěli, aby nebyli heterogenním státem, jako jsou, ale aby byli homogenním státem. Jo? Bojovali. To bylo to samé, co říkal rakouský malíř. Jedna rasa, jeden národ, jeden vůdce. To je úplně stejné. Oni to převzali naprosto. Ale to, jak se chovali oni, bylo mnohem ještě horší, než jak se chovali jednotky Einsatzgruppen, Einsatzkommandos a nebo zbraní SS. Jo? Takže tady mě tohle to vůbec nepřekvapuje. Mě by spíš překvapilo, kdyby to bylo jinak. Ale v našich médiích čest výjimkám, se dozvíte, že je to okrajová záležitost. Že se to netýká nejvyšších pater politiky, že se to týká pár komunálních politiků na západě Ukrajiny. Ne, není to pravda, je to v krvi, je to oficiální doktrína a tady tím to potvrdili úplně naplno. Čímž legitimizovali pád Rusů na Ukrajinu. Nic hloupějšího, jako kdyby aspoň počkali. Jo. Tohle je tak hloupé z jejich strany, že se pak nemůžou divit, že Poláci nechtějí nic poskytnout, takže teď drželi těch 9 migů a tak dále a tak dále. Ale to je opravdu hodně v kostce, protože těch otázek je hodně, tak se ještě něco odpoví.
1: Díky za tvoji reakci, co vy na to diváci říkáte, jestli to sledujete, napište nám a díky za sdílení. Ptá se Milena Moravcová, které historické období či historická událost moderních dějin by pro naši republiku měly být největším poučením? Vojto.
0: Tak já myslím, že tu máme několik takových dat, když teda pominu 21. srpen 1968, tak je to rozhodně září, 30. září až 1. října roku 1938, mělo být obrovským momentem. A i ve vztahu nejenom k Německu, ale i ve vztahu třeba k Polsku a tak dále, protože ta chuť na to Těšínsko je tam obrovská pořád. Já to budu říkat Moravská Ostrava, no, byl úplně přesný. Takže to je pro nás obrovským momentem a samozřejmě i jako 17. listopad a Plyšáková revoluce roku 1989. Já nevím, my vždycky tak jako naletíme. My máme ohromnou vlastnost, že jsme schopni všechno přežít. Jo. My se od roku 1620 v podstatě nebráníme. A to si dáváme velký pozor, abychom se někdy nějak moc bránili. Jo. Ale na druhou stranu, že potom potřeba, tak jako jsme schopni zabrat a říct si, hele, tak tohle to už jako ne, to už je i na nás, jako na Čechy, Moravany a Slezany, Malca. A je potřeba, abychom se do toho opřeli. Já musím říct, že v tomhle třeba, když co stupem času sleduju rozdělení Československa, já jsem absolutním odpůrcem rozdělení Československa, ale když to vemu z logiky věci, tak bratři a sestry na Slovensku jsou daleko tvrdší a víc jako nacionalističtí a víc jsou provýchodní. Jo? Takhle bych to nazval. To znamená, ta mentalita je opravdu rozdílná, což ovšem neznamená, že jsme neměli zůstat federativní republikou s pomočkou. Jo? Takže že nás se nikdo neptal na nic. A to je tady zase, jo. Ale hele, nevraždili jsme se, nedopadli jsme jako v Jugoslávii, zaplať pánu za to. Jo. Bylo asi štěstí, že tam byli dva rozumní lidé, jako je Mečiar a Klaus, nebo to třeba mohlo dopadnout úplně jinak, těžko říct. Takže tak, jo. Takže to jsou takové věci, na kterými vždycky jako přemýšlím, jako co by, kdyby, a měli jsme se bránit, a neměli jsme se bránit. A jak by to dopadlo, jak by to nedopadlo, a ohli jsme hřbet, a neohli, a pomáhali jsme za toho protektorátu těm Němcům, nebo jsme nepomáhali a takhle bych mohl pokračovat. To jsou opravdu víceméně filozofické otázky, co by kdyby, ale já vždycky říkám, že důležitý je žít tu danou dobu. Pokud v té době chcete žít, tak prostě nemůžete být v neustále opozici, to nejde. Jo? To se nikam nedostanete. Musíte jakoby plout taky s tím proudem trošku. Jo? Pokud chcete normálně žít, samozřejmě. Ano, pokud jste natolik odvážní, jako byl Karel Kryl, tak můžete být neustále v opozici. To ano. Ale jako, čeho tím potom docílíte? Jako infarktu v 49 letech? No. Jo, jako vždycky si člověk musí dát na misku. Já teď odbočím jednu důležitou věc, kterou jsem chtěl říct. Jo. Já úplně žasnu, jak se teď pere špinavý prádlo ohledně Egona Bondyho, Zbyňka Fischera. Je člověk, kterého mám načtenýho opravdu jako maximálně. Mám tady minimálně, když budu hodit při zemi, tak 20 knih. I co se týče undergroundu a Magora Jirouse a Plastic People a tak dále, Lopatky a Machovce a kdokoliv vás tam napadne z nich, jo? Fanda Pánek a tak. A to, že Egon Bondy byl práskač, to je přece známá věc, to věděl celý ten underground. To, že byl agentem STB a měl 4 krycí jména, to ví také celý underground. Ale přece člověk musí koukat na celé to spektrum. A u něj ty vlastnosti, které jsou důležité s nějakým odkazem pro tu danou dobu, tak jasně převažovaly. A teď já se dostanu k jádru věci. Proč říkám, že těžko se to dá hodnotit s plným břichem a s pohodlí domova. Když někdo takhle vyrukuje tady s tím, třeba s tím Egonem Bondym, Vinkem Fischerem a tak, tak já říkám, dobře, tak kolik ti ty vole zavraždili kamarádů jako Bondymu v roce 1949 Záviše Kalandru v procesu s Miladou Horákovou. Podepsal by si v té době cokoliv. A ještě by si tomu STBákovi přeblafnul. To je vždycky ono. To jsou takový ty morální majáci, kteří se jako na něco hrají a myslí si, že jako jsou etalonem nějaké nějaké hodnoty a tak dále. A to jsou přesně takový ty první, co by se podělali. Vys, prostě admirální generál a podobně. Ti sami lidé potom právě se vzhlížejí v těch největších křivácích, kteří mají 6 uniform. Protože kdyby sem přišli Číňani, tak si nechají takhle přišít oči. Jo? Takže tak, tak to jenom jsem tady u toho odbočil, protože to si myslím, že to s tím jako souvisí.
1: Díky za doplnění. Jak to vidíte vy, diváci, napište nám. Díky Vojtu za tvé odpovědi. Audi Josef, máte svého favorita, kterého byste rád viděl ve druhém kole volby prezidenta proti Rudému Teitelblíkovi, píše Audi.
0: Já se obávám, že pokud tam nikdo pořádně nebude, tak Rudej Teitelblík vyhraje v prvním kole. No, to je první věc. Svého favorita mám, ale je to spíš takové zbožné přání, které se z největší pravděpodobností dostane. A pro někoho to možná bude překvapující, ale já říkám, že to musí být občanský kandidát, nikoli politický, protože se z toho totiž jako stala show, one man show v podstatě, protože je tam ta přímá volba a on nemusí hrát s parlamentem, jo? To je obrovská chyba. Tak by to byl třeba Marek Vašut, jo? By se mě jako moc líbil. Ten by se mě osobně líbil. Když se budu bavit o politicích, kteří mají reálnou šanci, aspoň reálnou šanci, tak dejme tomu, budeme brát někoho, kdo nejméně vadí, to bude ten klíč, tak to je skutečně Radek Vondráček, jak říká prezident Zeman. Ovšem tady probleská informace, která vypadá naprosto fantastně, Miloš Zeman uvažuje o kandidatuře. Řekl to teď v jednom rozhovoru. Je to blbost, samozřejmě, že nebude. Jo. Ale to mě docela překvapilo, že takhle ještě jako uvažuje. Já budu volit kohokoliv proti tomu Rudému Nokovi. Kohokoliv.
1: Diváci, koho vy byste volili? Jako alternativu. A případně. Napište. Pokud byste volili pana Petra Pavla, taky napište třeba proč je pro vás ten správný kandidát. Tady vznikne debata. A děkuju vám za vaše komentáře i sdílení. Vojto, díky. Další otázka pro tebe. Můžete vysvětlit důvod gruzínského vládce Stalina k obsazení konkrétní části Polska? Jež je u nás vysvětlováno jen z našeho pohledu?
0: Tak tam je to úplně jednoduchý. Jestli se tady bavíme o paktu Molotova-Ribbentrop, asi předpokládám, že ano. Tak jako nevím, proč by ta otázka zazněla, tak pak Molotov-Ribbentrop, který byl uzavřen doslova do písmene několik málo týdnů před druhou světovou válkou, tak byl tím posledním možným paktem, který Sovětský svaz musel podepsat, protože nebyl schopen v té době se bránit třetí říši. Tam na tom není co, tam prostě oni neměli jinou možnost už. Jo? Tam oni nemohli nic jiného udělat, neměli na výběr. Tak to vidím já, samozřejmě, jako že to víte, komu milion věcí ještě přidružených, ale tam nebyla jiná varianta. Tu danou chvíli, protože jak Tuchačevský, tak Žukov, tehdy teda jako armádní generál ještě, tak oni dělali měli takový zvláštní cvičení a hráli si tam jedni na Němce, Žukov byl Němec a ten druhý, a ten jestli byl Rokosovský, myslím, tak byl jako Sovět, no a Žukov ho rozdrtil úplně na padrť. Rokosovský ho chtěl Stalin ostřelit a pak si to jako rozmyslel. To byl generál plukovník v té době. To je vůbec velmi zajímavá postava, na tom někdy natočím video.
1: Jo, díky, Vojto. Otázka ještě doplňující od Audiho. Můžete se vžít do Jolandy a předpovědět nadcházející zimu pro kolébku demokracie Ukrajiny i pro EU? Velký špatný jsou i čísla zásobníků plynu.
0: Tak, tím jste si odpověděla, že jo. Tak to je přesně ono, no. Máme nejnižší stav zásobníků plynu za poslední dekádu. Tak to je pro nás jako pro Evropu. Bude to neuvěřitelně drahé, jo, to zdražení, protože se z toho vyrábí elektrická energie, to zase lidi to moc neví, ale z plynu se především vyrábí elektrická energie. Tak nás tady může čekat zdražení v řádech 10%, i když jsme prakticky čistými vývozci, to je ten paradox, který daleko lépe než já vysvětluje třeba Jindra Reichl a jiní jako odborníci na tady to téma. A co se týče Ukrajiny, tak pokud bude krutá zima, tak Ukrajině bude obrovská zima. Záporožská jaderná elektrárna je prakticky odstavená. Její poslední zdroj teď, který měl, tak zhasl, takže tam se nedá nic jiného dělat, protože to by byl obrovský průšvih. Vemte si, že tam je 6 bloků. Jo, to není Černobyl, to by bylo daleko horší. A pojedou tam generátory, to bude nádherný Green Deal. Budou potřebovat miliony generátorů. Ne 100 tisíce, miliony. Jo, takže takhle to bude, protože to, co dělají Rusové systematicky, jak ničí ty trasy a tak dále, tak to, že oni tady vyhodí nějaké obchodní centrum a s prominutím nějaká šlapka z Ruska nebude moc kvůli tomu letět do Dubaje v nových šatech. To je jako jedna věc, ale to vás jako neposune v té válce ani opít. Jo. To znamená, Rusové velmi dobře ničí ty trasy zásobovací, odřízli tam teď po záporské oblasti jednotku úplně totálně. Ten poručík vydal to video, že jsou tam 4 měsíce odříznutý, ty lidi tam pili vlastní moč. Jo. Vojáci, jako bojte se, měli to fakt těch vojáků z obou dvou stran té barikády. To je prostě něco příšerného. Válka je strašná věc. A to není fotbalový zápas. To není otázka fandění. To je otázka opravdu nějakého zdravého rozumu, který ztrácíme, protože si nevážíme toho míru. No, ale bohužel ta situace je takováhle. Takže bude to jako velký špatný jako pro Ukrajinu. Takže nás čeká samozřejmě logicky, a to je asi to, co možná paní chce slyšet, další uprchlická vlna ze strany Ukrajiny do Evropy. Ale také do Ruska. Do Ruska těch Ukrajinců uteklo nejvíce a Ukrajinek, jo? To je také třeba zmínit.
1: Díky za tvoji odpověď, Vojto, díky vám, diváci, za vaše komentáře i sdílení. Jdeme do finále, Vojto, poslední otázky. Ano? Jak představujete, že téměř všechny spolupracovníky vůdce Zelenského prošetřuje NABU a pouze on je garantem poctivosti a pravdy?
0: To je krásný. To je vidět, že ty lidi mě taky sledují. To je moc hezký, to se mi moc líbí, tohle otázka, protože já jsem říkal zrovna dneska ve zprávách, že čekám, kdy si pro něj přijdou. Jo? To je jenom otázka času. U toho sejme ho vlastní rozvědka, vlastní lidi, politická partaj, osvícení, nebo jak oni se jmenují, Slunce jasné, nebo já nevím jak. Tak ho sejmou. Protože NABU a NAKA, jestli se nepletu, se to jmenuje, nebo NAKA je na Slovensku, pardon, NABU a ještě jedna. Tak to nejsou jejich agentury. To jsou agentury Spojeného království a Spojených států amerických. Oni by si v životě něco takového nikdy neudělali, aby si jako vypouštěli svoje vlastní rybíčky. Jo? Takže to bude ještě jako veliká sranda. Tam to je všechno jenom špička ledovce, tam krade to nejvyšší vedení a máte naprostou pravdu, že hlavou kapo de tutti capi je právě Volodymyr Zelenský. Takže to, že si dříve nebo později přijdou pro Volodymyra Zelenského, je jasné. Ale to nerozhoduje ani tak Ukrajina, jako právě Spojené království a Spojené státy americké, kteří jsou skutečnými vlastníky Ukrajiny. No, ti si to rozhodnou v pravý okamžik, proto Fedorov mluví o volbách, proto Zálužný dává dlouhé rozhovory do všech světových médií a tak dále, protože samozřejmě každému je jasné, že Zelenskému jako odzvonilo. To je jenom otázka času.
1: Díky, Vojto. Otázka od Aleny, kde berete tolik času na zpracování všech zpráv a informací? Spíte vůbec? Děkuji za vaši práci.
0: Já děkuji za dotaz. Je to úplně jednoduché, věnuji se tomu profesionálně. To znamená, před 4,5 lety jsme spolu uzavřeli nepsanou dohodu a jak vy, tak já tu dohodu plním. Takže nemám důvod pokračovat. Dělám to opravdu na plný čas, na plný úvazek jako práci. A k tomu teda samozřejmě jako podnikám, co se týče pořád numizmatiky, zlata a tak dále, to ano, tak to se samozřejmě ukázalo jako vůbec nejlepší rozhodnutí mýho života v tom roce 2012, to asi každý chápe, vzhledem k tomu, co zlato a stříbro za poslední 2 roky udělalo, ale já se tomu opravdu věnuji profesionálně, takže to spím, nespím tolik, jako jak bych třeba chtěl, jo, ale to už jako je rozhodnutí. Já to dělám dobrovolně, mě nedrží nikdo pistoli u hlavy, takže dokud budu moci mluvit, a dokud mi to bude myslet, tak jsem schopen to dělat. Mně je jasné, že to těm lidem některým přijde jako fantastický, protože já opravdu mám 3 videa denně, plus mám druhý kanál Archiv doktora Vajíčka, kde mám 1 video denně a 1 obrovské dlouhé video týdně, teď tam mám dokonce 2, právě kvůli 21. srpnu, protože by to jenom bylo přes 2 hodiny, tak jsem to rozdělil na 2 části. A je to spoustu času, je to strašná hromada času, ale musím říct si, že co mi to velmi usnadňuje, tak je opravdu umělá inteligence, která mě chronologicky řadí ty zprávy. Jo? To znamená, není to tak, že to za vás udělá, to je nesmysl, to z toho vyjdou kolikrát úplný krávoviny, ale hrozně mi to ulehčí tu chronologii, že si to utřídím, dám si tam jednotný text, dám třeba příklad, přečtu tři knihy, tak abych to odříkával z paměti hodinu, tak samozřejmě můžu se splést a tak dále, ale to by potom nebylo správné ani vůči divákům. Takže vemu ty tři knihy si nafotím, dám si to chronologicky do umělé inteligence a pak si přehazuji jednotlivé kapitoly, doplňuji si je, vyškrtávám tam věci, které jsou třeba úplně nesmyslné a vůbec té knize nejsou a tak dále. Ale bez toho, abych přečetl ty tři knihy, to nejlze udělat. Jo? To znamená, většina těch témat, které dávám, jsou, nebo ne většina, všechna ta témata jsou z těch knih. Jo? Takže není to tak, že já ráno sednu, něco tady naťukám do umělé inteligence a tam mě připraví program na celý den. To není. To je nesmysl, to bych pak ani nevěděl, o čem mluvím. Jo? Ale je to veliké ulehčení. Takže může to být dobrý pomocník, ale byl bych velmi opatrný, co se týče rácovství, teda umělé inteligence.
1: Díky, Vojto, za tu odpověď. A předposlední otázka. Které zdroje informací považujete za důvěryhodné a ze kterých čerpáte pro své zprávy? Ptá se Olivie Veselá.
0: S tím velmi souvisí. Vidíte se, dneska najít důvěryhodné zprávy je velmi složité. A i já si dávám veliký pozor na to, aby když něco říkám, tak aby se to alespoň té pravdě blížilo. To znamená, nejvíc věřím těm zprávám, které si mohu nějakým způsobem ověřit, což samozřejmě nejsou všechny ty zprávy. Takže dám příklad. Mám lidi, když se bavím o Ukrajině, tak mám lidi, kteří na té Ukrajině jsou a ty informace mi dávají. Samozřejmě i oni mi můžou dávat informace, které jsou zavádějící. Jo? To prostě tak je. Takže to neznamená 100% pravdu. Jo? Musíte také vy to filtrovat svým kritickým myšlením a říct si, ano, tohle by takhle mohlo být, tohle je úplná blbost. Pak si vezmu mainstream a ten mainstream většinou otočím. To, co je v tom mainstreamu, tak já z toho jenom obráceně. A v 85% to bývá pravda. No, to otočení. To je docela jako zajímavá technika, kterou jsem začal aplikovat někdy před dvěma půl lety. No a jinak beru samozřejmě domácí. Já přečtu 84 zpráv denně v průměru, jo, pro ty zprávy, abych měl ranní zprávy, kávu s Vojtěchem, večerní zprávy. Tak musím přečíst samozřejmě tolik zpráv. A na co se týče těch světových, tak já si vezmu ten mainstream z toho světa a versus to si vezmu třeba alternativní média. Ale musím říct, že v poslední době, kdo se moc neplete, tak je médium z Německa přímo z Berlína, jmenuje se to Berliner Zeitung. A tam teda jsou teď zprávy, které můžou pro někoho být vyloženě šokující. A z nich třeba čerpám teď ohledně Ukrajiny, schopnost platnosti a nesplatnosti té takzvané půjčky, a tak dále. Jo? Takže musíte těch zdrojů mít několik. Takže máte třeba osobní prožitek, váš, nebo s těmi lidmi v komunikaci, to, co tady napíší ty různé plátky, versus co má alternativa a srovnáte si svět a domácí půdu. Takhle to je jednoduché.
1: Díky, Vojto. A otázka na závěr. Přednostně moc díky za tvůj čas. Vysíláme opravdu déle, tak věřím, že jste vy diváci nadšení a rád jste rádi za to, že Vojta tady tam je. Olivie Veselá, Vojto, co je podle vás štěstí v životě? Tak to máš na závěr.
0: To je krásný na závěr, to moc děkuju. Největší štěstí v životě je mít rodinu. Si pamatujte, vždycky to není klišé, to je prostě holý fakt, protože on ten nomádský způsob života může v určitém věku vyhovovat někomu. Jako třeba chápu to u Tomáše, že Tomáš je podstatně mladší, než vypadá. Já jsem úplně čuměl, když jsem mi řekl, kolik je. Takže to by to třeba vyhovuje, tady ten způsob života. Mně by to už dávno nevyhovovalo v mém věku, ani náhodou. A rodina je to naprosto nejpodstatnější. No? A potom samozřejmě s tím je spojené zdraví. To jsou dvě věci, protože peníze jsou krásné. Oh, jak mám rád peníze, kdo by je neměl rád. S penězi se mi lépe marodí, to říkám otevřeně, protože to moje marození opravdu jako nestojí 10 000 měsíčně. Ale na druhou stranu, když budete chtít jenom peníze, budete jenom za penězi, tak je to úplně špatně. Ten život si naplníte tím. Jo. Já dám jenom příklad taky, dávám rád tady to. Asi připadám jak ten poručík Troník z Černých baronů. Tak. Já jsem strašně stál o to, abych si koupil Mercedes G. Pro ty, co byste nevěděli, o co jde, tak je to terénní Mercedes. Dělá se 40 let furt stejně, s mírnými obměnami, akorát toho softwaru hlavně. Je to taková ta obrovská krabice. Prostě to je perfektní auto, to je úplně můj sen. A ne, že bych se spokojil s nějakým jako nižším, takže jsem chtěl ten nejvyšší. Takže 63. Osmiválec biturbo. 6 050 000, jo, je pořizovací cena. A když jsem ty peníze vydělal a dal jsem si je před sebe, tak jsem si řekl, no to bys musel být úplný kretén, abys to utratil za auto. A to je přesně to poznání. Znamená, za něčím se honit je jako krásný, je hezký mít nějaký cíl, ale potom taky musí přijít ta rozumová část. To znamená, někdo si třeba řekne, že tak to si máš udělat radost, nebo třeba moje žena říká, že tak si to kup, si udělej radost, nebo tohle. Hle, já jsem za to radši koupil garáže, koupil jsem ještě byt jeden, než prostě, abych to utratil za něco, co je jenom nějaký pozlátko. Samozřejmě, že bys to měl radost, jako a to všechno. Ale je to zbytečný. To vlastně nepotřebujete. Radši pomůžu někomu a nechám někoho vystudovat, kdo je chytrý a ty peníze nemá. A já takový studentky mám, který podporuji. Jo? A pomůžu nějakým lidem, než prostě, abych udělal takovouhle jako v podstatě krávovinu, která, jako hele, kdyby mě bylo 30, tak asi jo, asi bych vyhle ty peníze, co mám dneska, měl ve 30, tak asi jo, tak bych si to asi koupil. Ale mi to přijde jako úplně zbytečný. Takže opravdu rodina, zdraví je naprosto nejpodstatnější. Tak to, jak to máš ty, Tome?
1: Já tě bedlivě poslouchám. A lidi, co mě sledují, tak vidí, jak to mám s tím materialismem. Takže úplně chápu, co, jak jsi se rozhodl. A chci ti moc poděkovat, Vojto, za tvůj čas. A za tvoje povídání. Opravdu hodina půl. S tebou už mě připadá, že kratší formát ani neumím, protože se vždycky zaposlouchám a ty tak o tom povídáš v souvislostech. Diváci, můžete souhlasit, nemusíte. Napište nám. Jak to vidíte? Vojta dělá pravidelná vysílání na svém YouTube. Můžete se mrknout do odkazu. Jsi říkal, že děláš až 3 denně, což je enormní množství. Já sám mám potíž dát 2, 3, 4 týdně. Když už dám 4 týdny, tak rozhovory, tak si gratuluju, kde jenom sedím a koukám. A ty navíc proaktivně tvoříš ta videa, jo, scénáře, studuješ ten materiál a tak dále. Když jak koukněte, diváci, máte to pod tímto videem odkaz, třeba se vám to zalíbí, pokud ještě nesledujete Vojtu, tak mrkněte. Zároveň tam máte další odkazy na tvorbu Vojty, vím, že toho máš víc, tak jsem tam dal i web, všechno možný si můžete nastudovat, podívat se. A pokud byste chtěli diváci na chvilku vypnout z toho, kde žijete, nebo co se vám děje, tak mrkněte, říkal jsem to na začátku, nestíhám odpovídat na soukromé zprávy. A v tomhle roce ke konci poušť. A už je skoro, už se plní, že koukněte, abyste to zbytečně nezaspali. Vím, že pak třeba v září, v říjnu chcete ještě místa, ale už je to plně obsazený. A jsou tam vánoční termíny i silvestrovský, pokud byste si chtěli opravdu odpočnout od toho konzumu, o kterém tady Vojta i mluvil, tak mrkněte. Kdybyste chtěli v příštím roce do Indie, taky mrkněte, vypsali jsme nový termíny, protože bylo to velký zájem. Ne všichni jste se dostali, tak když tak mrkněte taky. A děkujeme vám za sdílení. Sdílejte dál, aby nám více lidí řeklo své názory. A děkuju za všechny vaše komentáře, za odběr. Vojto, tobě hodně zdaru a štěstí v tvojí práci. Vím, že opravdu tě to záleží. Ale dáváš si na tom velkou, jako dáváš si na tom záležet. Píšou mi to i diváci z našich vysílání, že mají rádi, že se na tebe rádi koukají tady, protože dostáváš zase otázky, ale chci říct, že mám hezký zpětný vazby na tebe. Diváci píšou. Takže pokračuj dál. Zřejmě to děláš dobře, zřejmě i sereš správný lidi. protože jsme si povídali na začátku vysílání o tom, že čelíš shadowbanningu, což já u některých rozhovorů taky sleduju, mimochodem ne tak pravidelně jako ty, protože toho obsahu děláš hodně, ale asi to zřejmě děláš dobře, protože jinak by to asi se nedělo. Tak diváci, napište nám, co se vám líbilo na tomto rozhovoru, co si odnášíte, co vás inspiruje, s čím souhlasíte, s čím nesouhlasíte. A Vojto, máš ještě něco na závěr, máš něco na jazyku, co by si rád sdílel?
0: Tak já bych zaprvé chtěl poděkovat tobě, Tome, za to, že tady u tebe opět mohu vystoupit a zaujmout třeba jinou část lidí, protože když vemu Vajíčkovce nebo čtvrtý odboj, tak to je opravdu jak rodina, to je velmi silná komunita, 660 tisíc lidí, já jsem za to moc rád, že to už je v podstatě krajské město. A popřál bych vám všem, abychom hlavně byli zdraví, protože to opravdu není klišé. To je nejpodstatnější věc, protože bez toho zdraví nejde nic. A já mám kolikrát dny, kdy jsem úplně jako hotový a nechce se mi, ale na druhou stranu vždycky poznáte i sami sebe, jo? Protože když se vám nechce a děláte ty věci, protože cítíte, že to je potřeba, tak se pozná i ten váš charakter, jak jste schopni potom obstát v nějakých těch tíživých situacích. Jo? Protože když je pohoda a přebytky a nic jako neděje, tak to je sranda. Že? Ale právě když se vám nejvíc nechce a přesto to nepoznají ti lidé, ti diváci, tak to je věc, která je úplně super, protože samozřejmě tím, že vysílám 5 let v kuse, už skoro 5 let, 20. ledna to bude 5 let, každý den, v horečkách, po zubech, po různých zákrocích, které jsem měl, to vysílal i v leže třeba, tak potom člověk jako si řekne, jo, někdy už je to třeba moc, ale na druhou stranu je to potřeba, že mám tu komunitu a nechci ty lidi zklamat. Samozřejmě nikomu to nemusí vyhovovat, to je naprosto v pořádku, nemůžeš se líbit všem, to ani nejde, to bych ani nechtěl. No, to jako poslední, co bych chtěl, je, abych se líbil všem, to není možné, ale je třeba, abychom opravdu jako přemýšleli nad tím, co se kolem nás děje a že to naše rozhodnutí nás může velmi ovlivnit na příští roky a v té politice to platí dvojnásob. Takže se mějte všichni přátelé krásně, patrujte se, to by to děkuji ještě jednou. No a brzy se zase vidíme. Na viděnou.

nějak došlo, jak se ty věci opakují, jak se vlastně neustále točíme v kruhu. Já si pamatuju na ten zvací dopis, který poslali v roce 68 Rusům, aby k nám přišli nás osvobodit. To byl takový zvací dopis. Indra, já nevím kdo, Švestka, no zkrátka zase papaláši pozvali sem Rusáky, aby nás zachránili. No, dneska ono se to opakuje, dneska zase zvací dopis umělců a lepšo lidí a kavárny a vlastně všech těch lidí, co podporujou toho výtečníka na tom hradě, jo? Toho špiona. Tak teď jsem zase pozvali Landsmannschaft do Brna. Brňáci, co to děláte? No, já nevím, jestli se mám smát nebo brečet, nebo křičet, jako jo. Jako o čem to je? Tak ty, co nás osvobodili, Rusáky jsme vyhnali, to je ten nejhorší pohled, co může být. Američany už jsme taky vyhnali, protože Trump, to je taky ten největší pohled, co může být. A pozveme si sem koho? No toho, kdo to všechno vlastně způsobil. Dvakrát za sebou. No, nemůže to být lepší. Rozvědčíku, seš machr. Seš fakt dobrý. Seš dobrý. Po 35 letech já gratuluju. Tak si poslechněte, protože tam patříme. Tam patříme. Tak si poslechněte, s kým se opět spojujeme a budeme budovat společně Rozvědčíku čtvrtou říši. A ty to víš moc dobře. Tak se mějte. Ahoj.

0: Přepojujeme na jiné studio Svobodný vysílač.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: termín. Hezký dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu třetí poslední části trojdílného cyklu Haiti Somálsko-Západu.
1: I know where the money is. It's in Washington, it's in Paris, it's in Ottawa. Jean-Bertrand Aristide figured up that the money...
0: Krátce zrekapituluju, o čem pojednával minulý druhý díl. Začal jsem otřesnou kapitolou, a to sterilizací žen v karibské oblasti. Pokud si vzpomínáte na můj trojdílný pořad Depopulace planety, hovořil jsem tam o sterilizaci 200 tisíců žen na Haiti v 90. letech. To bylo v období vládnoucí vojenské chunty a totálního chaosu mezi lety 1991 až 1994, kterou podporovali Američané a CIA. Nicméně, když jsem pátral a zjišťoval další informace, dostal jsem se k neuvěřitelným zprávám. Z nich vyplývá, že sterilizace žen byla prováděná na Portoriku a Haiti už od 30. let 20. století kontinuálně a masově až do 90. let. Podíváme se proto i do Portorika. Potom jsem pokračoval takzvanou občanskou opozicí na Haiti a jejím napojení na největší oligarchy, zkorumpované státní úředníky a zahraniční zájmy převážně z Ameriky. Zaměřil jsem se na americkou národní nadaci pro demokracii, tedy NED, a její projekty na Haiti pod lupou. Podíval jsem se na hořkou ekonomickou medicínu, kterou Haiti vnutil Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Od Duvalierovy éry přicházely vlny těchto šokových terapií, stejně jako bylo zdecimované haitské zemědělství. To dříve Haiťany uživilo, ovšem dnes je půda vykupovaná zahraničními korporacemi a většina je neobdělávaná nebo tu jsou těžené nerosty, případně i zlato. Na Haiti byl uplatňovaný tentýž model jako v Kosovu ve stejném období 90. let. Žoldáci a hrdlořezové byli vychvalovaní jako hlas demokratické opozice a to stejnými lidmi na americké ambasádě jako v Kosovu. Haiti je využívané jako geostrategická pozice pro překládku kokainu z Kolumbie na trase do Miami na Floridě. I to jsem podrobně rozebral. Na konci minulého dílu jsem se podíval na převrat, kdy byl 29. února 2004 haitský prezident Aristide unesený letadlem do zahraničí Američany. To dokumentuje proces somalizace Haiti, který pokračuje až dodnes. Pašování dětí z Haiti. Laureen Silsbyová Gaylirová je zajímavou osobou. Laureen Silsbyová Gaylirová je totiž bývalou ředitelkou organizace New Life Children Refuge, dětské útočiště pro nový život na Haiti. Po zemětřesení na Haiti 12. ledna 2010 tu vypukl skandál, kdy 10 amerických misionářů, podezřelých z překupnictví a obchodování s dětmi, chtěli z ostrova tajně vyvést několik desítek dětí.

původně byla obviněná z únosu a zločineckého spolčení. Tato obvinění byla stažená a byla pak už jen odsouzená za zprostředkování nelegálního cestování. Jak už jsem zmínil, většina těchto dětí mělo svoje rodiny a domovy. Nešlo tedy o to, že by je chtěli vyvést ze země s příslibem lepšího života v nových rodinách a tak dál. Haitská vláda tehdy uvedla, že se obávala, že by se bezohlední obchodníci mohli pokusit využít této katastrofy tím, že odvezou zranitelné děti. Dokonce haičtí úředníci uvedli, že už měli zprávy o obchodování s nezletilými dětmi a dokonce s lidskými orgány. V této kauze se angažoval jistý právník s dominikánským pasem Jorge Aníbal Torres Puello. Tento právník byl prokazatelně najatý Američany, aby zastupoval Laureen Silsbyovou Gaylorovou. Tento právník s dominikánským pasem byl také shledán podezřelým z obchodování s lidmi. Jorge Aníbal Torres Puello vedl skupinu obchodování s bílým masem, kdy pod falešnou identitou odvážel dominikánské dívky a nezletilé holky z Nikaraze, sliboval jim nabídku práce, ale pak je věznili a udělali z nich prostitutky v Salvadoru. Byla to tehdy velká kauza. Tehdy se do toho výrazně zapojil šéf salvadorské pohraniční policie, komisař Jorge Callejas, který přesně tohoto právníka s dominikánským pasem identifikoval. Jorge Puello byl nakonec zatčený v hlavním městě Santo Domingo Dominikánské republiky na základě zatykače vydaného mezinárodní policejní organizací Interpol. V době jeho zatčení byla navíc jeho manželka už také uvězněná v Salvadoru a čelila obvinění ze sexuálního vykořisťování nezletilých dívek. Právník Laury Silsbyové Jorge Puello byl nakonec odsouzený na 3 roky ve federálním vězení. Ten případ pokusu o únos dětí baptistickou církví z amerického Idaha těmi 10 misionáři vyšetřoval soudce Bernard Senville. Tento soudce prohlásil, že tento podezřelý právník v salvadorské policejní databázi je stejný člověk, kterého potkal u soudu, a dodal, že měl v úmyslu zahájit vlastní vyšetřování, do jaké míry byl tento právník Jorge Puello spolčený s Američany v rámci únosu dětí. Ukázalo se totiž, že si ho najali představitelé této baptistické církve z amerického Idaha, koordinátorka Carla Thompsonová a její pastor Clint Henry. Do případu se ale vložili Američané. Ti začali usilovně pracovat na tom, aby se ředitelka organizace Laureen Silsbyová Gaylorová dostala z rukou haitské policie. 22. dubna 2010 haitský soudce Bernard Senville zamítl obvinění z únosu a zločineckého spolčení proti 9 dalším americkým misionářům ve skupině Silsbys Baptist. A najednou už soudce Bernard Senville přestal vyšetřovat spojení právníka obchodníka s bílým masem napojeného na americkou baptistickou církev misionářů z amerického Idaha. Případ utichl, zhasněte, zapomeňte, nic se nestalo. Jenže mezi e-maily z WikiLeaks Johna Podesty, šéfa a manažera volební kampaně Hillary Clintonové, jsou také e-maily ministerstva zahraničí, které hovoří o jejich případu. V těchto e-mailech WikiLeaks se uvádí, že soudce Bernard Senville dovolil misionářům opustit Haiti bez propuštění na kauci, ale že předtím chtěl soudce Senville vyslechnout další 2 misionáře vedoucí skupiny Lauru Silsbyovou a její důvěrnici Cherizu Coltrovou. Pak tu řešili letadlo, které mělo misionáře vyzvednout na letišti Port-au-Prince v utajení tak, aby udrželi média dál, jak se tu píše, a následně měli odletět na Miami na Floridu. Tato zpráva je jen špičkou ledovce, která unikla na veřejnost, ovšem většina ledovce zůstává pod hladinou. Proč? Jde totiž o systémovou záležitost korupce, jejíž nitky jsou protkané od shora až dolů celým tímto prohnilým systémem.

0: State Attorney General. Schneiderman?
1: Shame on you.
0: Schneiderman?
1: Shame on you.
0: Schneiderman?
1: Shame on you.
0: Schneiderman?
1: Shame on you.
2: Obchodování s lidmi na Haiti. Děti i dospělí.
0: Schneiderman?
1: Shame on you.
0: Schneiderman?
1: Shame on you.
0: Eric Schneiderman?
1: Shame on you.
2: Představte si, že žijete v zemi, kde je celý sektor sociálních služeb zprivatizovaný a řízený charitativními organizacemi se sídlem v jiných zemích, ve kterých pracují cizinci, kteří rozhodují o tom, zda máte nárok na pomoc. Vítejte na Haiti, v republice nevládních organizací. Možná si vzpomínáme na obrovský skandál pracovníků neziskových organizací, který se týkal právě Haiti. Oxfam je mezinárodní charitativní organizace. Na přetřes se dostala její britská pobočka na Haiti, kdy její pracovníci po zemětřesení na Haiti v roce 2010 kupovali za peníze určené pro humanitární pomoc prostitutky. Některé z nich byly dokonce ještě nezletilé. Podle řady zpráv si ředitel Oxfam z Británie na Haiti najímal prostitutky a organizoval orgie v charitativní vile zřízené po ničivém zemětřesení v roce 2010. Některým dívkám mohlo být až 14 let a zástupci Oxfamu vyměňovali pomoc za sex. Vedení Oxfamu v Británii se snažilo tuto záležitost ututlat a chování pracovníků vedení Oxfamu krylo. Na tom základě svou funkci opustila zástupkyně šéfa této mezinárodní charitativní organizace Penny Lawrenceová. Tedy nikoli samotný šéf, tak vysokopohlavní orgány prostitutek nesahaly, ale padla hlava pouze zástupkyně šéfa. Stejné to bylo u organizace Save the Children, kteří také zneužívali místní dívky z Haiti a dalších zemí třetího světa. Pojednávala o tom dokonce zpráva rozvojové komise dolní sněmovny britské vlády. Obrovské zneužívání žen a dětí se týká nejen neziskovek jako Oxfam nebo Save the Children, ale dotýká se dokonce OSN, což je nejvyšší světový orgán. Vojáci OSN skupinově sexuálně zneužívali haitské děti po zemětřesení. Výkonný ředitel haitské organizace Dominican Redemption Network Jacques Vio uvedl, že stabilizační mise OSN na Haiti zanechala mnoho znásilněných dívek, dětí bez rodičů, žen a dětí se samopaly, další zabité, s jedinou odpovědí, že to byli vzbouření lidé. Kromě toho v roce 2015 přibližně 225 haitských žen uvedlo, že byly sexuálně zneužívané výměnou za nezbytné věci, jako jsou potraviny, voda a léky, zahraničními pracovníky misí. Přesný počet případů zůstává neznámý, přičemž ze zprávy vypracované Úřadem pro vnitřní dohled vyplývá, že mírové síly OSN, tedy skupina čítající přibližně 125 tisíc osob, se v jedné třetině případů obvinění ze sexuálního zneužívání týkaly dětí mladších 18 let. K tomu bych dodal své silné podezření, že ty nejhorší experimenty, které dosud nevyšly najevo, byly outsourcované na Haiti a Puerto Rico. Už jsem popisoval, jak Američané po desetiletí využívali Haiti jako soukromou biologickou laboratoř, a protože tento malý národ byl pod absolutní kontrolou Ameriky a pod absolutním mediálním embargem, americká armáda a CIA tam mohly provádět operace bez výhrad a zábran. Haiti je také centrem celosvětových pedofilních kruhů, provozovaných dříve za účelem experimentů CIA a následně za podobnými účely jako Jeffrey Epstein, tedy osobní potěšení a vlákání politiků. Italská sociální agentura před několika lety vystopovala 640 tisíců pedofilních webových stránek na Haiti. Tyto stránky nabízely nejen živá videa sexuálního zneužívání, některá z nich příšerná, dětí ve věku od 0 do 2 let, ale také mučení těchto dětí a také další filmy. Od zemětřesení se objevilo nespočet příběhů o tom, jak nevládní organizace zneužívaly svou moc nebo drancovaly finanční prostředky získané pro Haiťany. extrémním případě postavil americký Červený kříž za 500 milionů dolarů, které pro Haiti po zemětřesení vybral, pouze 6 domů. Většina peněz byla vyčištěných a pravděpodobně odčerpaných na anonymní offshory. Na Haiti ovšem probíhá obchodování nejen s dětmi, ale i s dospělými lidmi, například do Chile. V polovině února 2017 se na internetu rozšířilo video z nočního vylodění asi 140 Haiťanů, které zveřejnil santiagský deník RD Herald a šířili různé další zdroje. Toto video natočil a vyprávěl zaměstnanec letiště, když přijímal zprávy do svého služebního rádia, které byly slyšet. To, co mnoho Čilanů zaujalo, byly podrobnosti tohoto kuriózního příjezdu na letiště, které si mnozí Čilané vyložili jako případ obchodování s lidmi. Na tomto videu velká skupina Haiťanů vystupuje po jednom z Boeingu 737 na mezinárodním letišti Comodoro Arturo Merino Benítez, kterému se také říká mezinárodní letiště v Santiagu a je vedená ke čtyřem čekajícím autobusům, což pozoruje vypravěč. Toto letadlo právě přiletělo ve 21.00 plné haitských přistěhovalců. Všichni vystupují, mnozí s typickými žlutými obálkami. Je to čártrové letadlo. Má pouze poznávací značku, žádné logo, které by říkalo, které letecké společnosti patří. Vypravěč vysvětluje. Haiťané, kteří jsou posazeni do autobusů, mají být přepraveni do míst, kde budou podrobeni těžké práci za velmi nízkou cenu. Dělá to 135 až 145 haitských cestujících. Je to každý den, po všechny dny, popisuje dále vypravěč na videu. Můžeme polemizovat s důkazní hodnotou videa, ale některá fakta nelze popřít. Za prvé, každý Haiťan, který vystoupil z letadla, měl skutečně v ruce žlutou obálku, totožnou s těmi, které měli jeho sousedé ze předu i ze zadu. Za druhé, objem migrace Haiťanů do Chile byl ohromující. Podle chilské vyšetřovací policie, Policia de Investigaciones, se mezi lety 2016 a 2017 počet příchozích Haiťanů vyšplhal ze 47 027 na 111 746. Nárůst o 138% za jediný rok. Toto krvácení z Haiti bylo o to pozoruhodnější, když si uvědomíme, že počet obyvatel země je jen asi 10 milionů a přibližně 80% cestujících tvořili mladí muži ve věku 18 až 30 let. A konečně tyto lety byly poměrně časté. Tři dopravci pravidelně dopravovali Haiťany do Santiaga. Latin American Wings, Fun a Copa. Letadlo zobrazené na videu pocházelo od společnosti Latin American Wings. Šlo o obrovský proces vylidňování Haiti lidí, kteří byli ekonomicky na dně, zoufalí a chudí. Bohužel, ani takto si nepolepšili, protože jako nájemná a zbytná pracovní síla na tom v Chile byli ještě hůř. Podle oficiálních dokumentů přepravila Latin American Wings jen za 10 měsíců od ledna do října 2016 do Chile 14 000 Haiťanů. V roce 2017 přepravila do Chile dalších 55 000 Haiťanů z Haiti a Dominikánské republiky. V roce 2018 už do Santiago přivezla 4 náklady Haiťanů. Jeden z bývalých manažerů společnosti se svěřil novináři Gonzalu Cifuentesovi z BioBio Chile, že letecká společnost, která byla založená v roce 2016, se rozhodla, že jejím biznisem už není dovolená, ale etnická záležitost. Vzhledem k tomu, že haičtí cestující si museli kupovat zpáteční letenky, aby ospravedlnili svůj status turistů, vydělávali lety Latin American Wings každý zhruba 40 000 dolarů, přestože při každé zpáteční cestě odlétali ze Santiaga v podstatě prázdní. Pokusy o racionální vysvětlení neoznačených letadel a žlutých obálek vykreslily nechtěný obraz obchodu s lidmi v nebývale masovém měřítku. Pravděpodobně nejlepší vysvětlení přinesl výkonný ředitel nadace Fray José María del Pino, který novinářce Consuelo Ferrer Duranové z časopisu Emol řekl, že vyrostla řada cestovních kanceláří, které se specializují na migraci. Ve žluté obálce je veškerá dokumentace k cestě a hotovost, která je vyžadována od každého turisty vstupujícího do země, který nemá bankovní účet nebo kreditní kartu, vysvětlil ředitel Del Pino, který doplnil. Letadla jsou neoznačená, protože agentury si najímají čártrové lety. Cestující si kupují letecký balíček, za který je třeba po příletu do Chile zaplatit. Vymahači v Chile a na Haiti dohlížejí na to, aby byly platby provedené. Máme informace o migrantech, kteří nám přímo řekli, že jejich rodinám je v Port-au-Prince vyhrožováno. Výměnou za to musí platit remitence a peníze, které jim byly poskytnuté, aby odstranili hrozbu, která tíží jejich rodiny, dodal ředitel Del Pino. Obchodníci s lidmi z Haiti a Dominikánské republiky byli v Chile už dříve odhalení, ale místo toho, aby se obchod s Haiťany zpomalil, rozšířil se a formalizoval. V této aféře byli zapleteni vysoce postavení Haiťané. Vyšetřování této kauzy Sobre Amarillo by také mohlo odhalit chilské podnikatele, kteří si objednávali a využívali levnou haitskou pracovní sílu a také chilské úředníky, kteří po léta ignorovali nesrovnalosti v tomto masivním přílivu údajných haitských turistů. Tato aféra měla ovšem zajímavou dohru. 3 dny po jejím vypuknutí letecká společnost Latin American Wings pouhý rok po jejím vzniku ukončila svou činnost. A jen pro srovnání. Pamatujeme si na tajné noční vykládky uprchlíků z Afriky a Asie v Evropě. V Itálii, Německu, ale i na Slovensku a v dalších zemích. V Německu se šířily zvěsti, že federální vláda tajně nočními lety dopravovala uprchlíky do Německa. Tyto pověsti byly oficiálními místy označované za konspirační teorie a fake news. Jenže tehdy poslanec AFD Brandner oficiálně požádal o tyto informace a ukázalo se, že letecky bylo do Německa dopraveno už od roku 2013 celkem 45 766 uprchlíků. Letecké transfery uprchlíků byly rozdělené podle kategorií relokace ze zemí Evropské unie, přesídlení ze třetích zemí a humanitární příjmy ze třetích zemí. Když pohlédneme na tu tabulku, je to velmi zajímavé. Nejprve relokace ze zemí Evropské unie, v roce 2015 to bylo 21 uprchlíků, v roce 2016 už 1078 uprchlíků a v roce 2017 neuvěřitelných 8067 uprchlíků. Přesídlení ze třetích zemí. V roce 2013 to bylo 279 uprchlíků. V roce 2014 to bylo 280 uprchlíků. V roce 2015 to bylo 511 uprchlíků a v roce 2016 potom 1239 uprchlíků. Humanitární příjmy ze třetích zemí. V roce 2013 to bylo 801 uprchlíků, v roce 2014 pak 3470 uprchlíků, v roce 2015 to bylo 1804 uprchlíků a v roce 2017 celkem 2737 uprchlíků. Opět, ten manuskript, rukopis transportu pašování lidí leteckými aerolinkami, je naprosto shodný jak v rámci karibské oblasti, tak i v Evropě. Můžeme si položit otázku, do jaké míry se aerolinie podílejí na pašování a obchodu s lidmi, ať vědomně či nevědomně. Pomalé čluny už jsou příliš zastaralé, stejně jako překračování hranic pro pěší je příliš nebezpečné. Ale zapojení do tak lukrativního a obrovského biznisu v rámci leteckých transportů, kdo by odolal? když přihlédneme na skutečnost, že Latin American Wings byla založená účelově v roce 2016 čistě za tímto etnickým účelem pašování a obchodu s lidmi a po vypuknutí skandálu opět v roce 2017 zanikla. Tímto by se měl někdo vážně zabývat. Mně na to nestačí kapacity, ani nemám k dispozici solidní a komplexní data. Důležité ale je, že tyto letecké transporty pašování a obchodu s lidmi, ať už uprchlíky nebo lacinými dělníky, jako moderními otroky v otrokářských manufakturách, jsou systémově ukotveným procesem. Je to systém, který tyto operace kryje. Stejně jako zneužívání dětí Oxfamem, Save the Children nebo OSN. Stejně jako biologické experimenty se sterilizací 200 tisíců žen na Haiti. Jde o zločinný západní systém, který zastřešuje a kryje tyto děsivé operace. Jovenal Mosé a masakr v Lazalín. 2018. Jovenal Mosé se od svého zvolení prezidentem za velmi kontroverzních okolností v roce 2016 těšil finanční a diplomatické podpoře Washingtonu. Téměř okamžitě po jeho zvolení vypukly masové demonstrace a stávky v reakci na jeho politiku, která měla negativní dopad na dělnické vrstvy a chudé. I přes jeho úzké vazby na předchozí administrativu prezidenta Donalda Trumpa to však k politické stabilizaci situace nestačilo. K výbuchům sociálních nepokojů docházelo na Haiti od roku 2018 prakticky pořád. Například uprostřed generální stávky v únoru 2019, která málem svrhla Mosého, byly na videozáznamu zachycené těžce vyzbrojené kanadské speciální jednotky, které hlídkovaly na letišti v Port-au-Prince. Haiti Information Project naznačil, že pomáhali rodinným příslušníkům Mosého skorumpované, represivní a nepopulární vlády uprchnout ze země. Do roku 2021 došlo k vzestupu organizovaných zločineckých gangů, které podporovali Mosého a jeho stranu, když terorizovali a ničili několik komunit v hlavním městě Port-au-Prince. Ovšem jeden masakr během Mosého éry vyčníval nad ostatní. 13. listopadu 2018 vstoupili policisté a další příslušníci polovojenských jednotek do pětitisícové čtvrti Lazalin v Port-au-Prince. Následoval masakr civilního obyvatelstva. Budovy, včetně škol, byly ostřelované a ničené. Lidé byli zraněni a zabití, někteří z nich upálení zaživa, ženy byly sexuálně napadané a znásilňované a stovky lidí byly násilně vyhnaní z domovů. Těla byla buď spálená, odvezená ke zmizení, pohřbená, aby se nikdy nenašla, nebo v některých případech ponechaná k sežrání psům a prasatům. Haitská vláda, hlavní lidskoprávní skupiny a dokonce i okupanti OSN na Haiti, všeobecně přiznali, že se v Lazalinu odehrálo něco strašného. Cílem masakru v Lazalinu bylo potrestat a zničit čtvrť, která byla dlouho známá jako bašta lidového hnutí Lavalas a centrum opozice. Neoficiální vyšetřování zjistilo, že útok na Lazalin byl organizovaný a podporovaný tehdejší Mosého vládou, přičemž policie spolupracovala s kriminálními živly a vyzbrojovala je. Podle mnoha obyvatel Lazalinu a přeživších byl koordinátorem masakru Pierre Richard Duplan, alias Pierrot z PHTK, tedy vládní strany Jovenela Mosé. Pierre Richard Duplan neuspěl ve své snaze stát se starostou Port-au-Prince a stal se tedy vládním zmocněncem pro západní departement Haiti. 21. června 2019 byla zveřejněná zpráva OSN o dodržování lidských práv, která do případu zapojuje i Duplana. Deník Miami Herald ve svém článku z 15. května 2019 zveřejnil, že policejní vyšetřování potvrdilo zapojení do masakru vysokých vládních úředníků vlády Jovenela Mozeho. A vysledoval, že do masakru byla zapojená útočná puška přidělená Národnímu paláci. To jsou jen některé z příkladů zapojení tehdejší haitské vlády do masakru. Jenže ex-prezident Mozé se začínal vymykat kontrole Američanů, pro které představoval obrovskou hrozbu. A to v podobě Číňanů. V roce 2010 postihlo Haiti obrovské zemětřesení, ze kterého se země dodnes nevzpamatovala a obrovsky se zadlužila kvůli své obnově. Jenže kvůli korupci došlo k rozkradení většiny peněz z ciziny, přičemž v drtivé většině případů nešlo o sbírky nebo dary, ale o obyčejné a tvrdé půjčky, které Haiti nedokáže splácet. Prezident Jovenel Mozé byl sice zpočátku nakloněný Západu, ale po nějaké době ho to přešlo. Do celé věci se začala angažovat Čína. Čína nabídla Haiti jako jediná země na světě bezúročné půjčky. V listopadu 2020 zaslala Čína na Haiti zdarma zdravotnickou pomoc kvůli covidu. Bývalý prezident Mozé hovořil v dubnu 2021 o potřebě mohutných investic na Haiti, které Amerika a ani západní partneři nechtěli Haiti poskytnout, a že jedinou zemí, která je ochotna pomoci s přestavbou zničené země, byla Čína a její peníze. Pokud by Čína získala vliv na Haiti, představovalo by to obrovské nebezpečí pro americkou dominanci v Latinské Americe, která dosud nemá konkurenci. Američané jsou pány nad zeměmi Latinské Ameriky, ale příchod Číny by přinesl nové mocenské rozložení, kdyby se Američané museli dělit s Čínou o moc v regionu. Mozé by nedokázal čínským penězům dlouho odolávat a Čína by Haiti ovládla a vytvořila ze země předsunutou základnu v Karibiku. To nemohlo dlouho zůstat bez americké odpovědi. Pak ovšem přišel ten osudový den pro samotného prezidenta Mozého.

atentát na haitského prezidenta 2021. Došlo tedy k

hodinách 7. července 2021 v Port-au-Prince. Kolem 1 hodiny ráno vtrhli do domu Jovenela Mozého více než 20 ozbrojených mužů, většinou kolumbijských žoldáků a nejméně 2 američtí občané. Do Mozého vystříleli nejméně 12 nábojů z automatických pušek. Jeho manželka byla po těžkých zraněních letecky převezená na Floridu do Ameriky soukromým tryskáčem bez registračního čísla, které bylo na směrovce stroje přelepené černou izolační páskou. Stroj podle informací patřil právě CIA. Haitská policie uvedla, že komando vrahů tvořilo 26 kolumbijských státních příslušníků a 2 američané haitského původu, kteří sloužili ve skupině jako velitel a zástupce velitele komanda. Po vraždě vzali nohy na ramena a běželi se ukrýt na velvyslanectví amerického spojence číslo 1 na Haiti, na ambasádu Tajvanu. Jenže haitská vláda, přestože byla zkorumpovaná, tento atentát nerozdýchala a rozhodla se, že si nenechá kálet na hlavu. Haitská policie zahájila operaci následující den, 8. července kolem 16. hodiny a zatkla zhruba 11 podezřelých. Následně se k policii přidala i armáda, která se vykašlala na mezinárodní právo o výsostných územích a vtrhla na velvyslanectví Tajvanu a pozatýkala pachatele atentátu. Celkem bylo zadrženo asi 20 podezřelých osob. Někteří z nájemných vrahů ale unikli do padení. Jak jsem uvedl, většina podezřelých atentátníků pocházela z Kolumbie, která je dlouholetým blízkým spojencem Ameriky. Kolumbijské bezpečnostní složky přijímaly od administrativ ve Washingtonu obrovskou pomoc ve snaze odvrátit revoluční hnutí, které mělo širokou podporu mezi kolumbijským obyvatelstvem. Řada podezřelých Kolumbijců zapojených do atentátu byla vyškolená Pentagonem. Americké ministerstvo obrany často poskytuje vojenský výcvik personálu ze zemí Latinské Ameriky, Afriky a Asie, aby si udrželo vliv a dokonce i nadvládu v bezpečnostním aparátu utlačovaných zemí, které jsou ve shodě s Washingtonem. Mnoho cizích žoldáků podstupuje výcvik například na vojenské základně Fort Bragg v americkém státu Severní Karolína. Dokonce i Hlas Ameriky, hlásná trouba amerického ministerstva zahraničí 16. července 2021 napsal. Někteří z kolumbijských státních příslušníků zadržených haitskou národní policií v souvislosti s atentátem na prezidenta Jovenela Mozého se zúčastnili amerických vojenských výcvikových a vzdělávacích programů, potvrdil mluvčí Pentagonu v prohlášení zaslaném e-mailem Hlasu Ameriky. Informace vyšla najevo při prověřování výcvikových databází, uvedl podplukovník Ken Hoffman, aniž by upřesnil, kdy a kde se výcvik konal. Naše prověrka stále probíhá, takže v tuto chvíli nemáme k dispozici další podrobnosti, řekl Hoffman. O vývoji událostí jako první informoval deník The Washington Post. Americké ministerstvo obrany uvádí, že každoročně cvičí tisíce vojáků z Jižní Ameriky, Střední Ameriky a Karibiku. Všichni 3 zadržení Haiťané měli americké občanství. 2 z nich byli zajatí společně s lidmi z Kolumbie. Podle některých zpráv byli tito Kolumbijci najatí floridskou soukromou bezpečnostní agenturou s vazbami na Venezuelu. To je velmi cenné vodítko, protože v roce 2020 se odehrál jiný pokus o atentát přímo ve Venezuele. Na neúspěšném atentátu na prezidenta Nicolase Madura se podílelo 13 mužů. Jejich vůdcem byl bývalý příslušník námořnictva, který zároveň vedl bezpečnostní společnost na Floridě. Jordan Goodrow spolupracoval s bývalými venezuelskými vojenskými exulanty, kteří chtěli pomoci svrhnout Madura a umést cestu opozičnímu a hlavně proamerickému vůdci Juanu Guaidovi. Jordan Goodrow
vedl propracovaný plán výcviku bývalých venezuelských vojáků ve výcvikovém táboře v Kolumbii. Jordan Goodrow toho dne, kdy bylo venezuelské spiknutí v květnu 2020 zmařené, na lodi nebyl, ovšem byli tam dva bývalí zelení bareti, kteří si dnes odpikávají 20 let ve venezuelském vězení. Tyto dva atentáty nesou společné rysy. Stejný manuskript, stejný rukopis. Zatímco pokus o atentát ve Venezuele se nezdařil, na Haiti ano. Nitky vedou ke floridské soukromé bezpečnostní agentuře s vazbami na Venezuelu. Šéfem této floridské agentury byl Jordan Goodrow, který cvičil vojáky v kolumbijském výcvikovém táboře. Jak Venezuelany, tak i Kolumbijce. Geniálně to do sebe zapadá jako skládačka. Rysy obou operací, jak neúspěšný atentát ve Venezuele, tak úspěšný na Haiti, jsou naprosto totožné. K těmto vazbám na Ameriku se přidaly zprávy, že ozbrojené osoby, které dorazily do soukromého domu bývalého prezidenta Mozeho, se představily jako agenti amerického úřadu pro kontrolu obchodu s drogami. Někteří z podezřelých byli citovaní, že byli na místě, aby doručili příkaz k prohlídce a zatčení Mozeho. Nejméně jedna osoba spojená s atentátem byla označená za zdroj, tedy informátora nebo agenta úřadu pro kontrolu obchodu s drogami. Už jsem o tom hovořil. Haiti je známé tím, že je prostředníkem pro pašování drog do Miami na Floridě. Je tedy jasné, že mnohé vazby na osoby zatčené jako podezřelé z vraždy bývalého prezidenta vedou přímo do Spojených států prostřednictvím Pentagonu a federálních orgánů činných v trestním řízení. Ačkoliv administrativa prezidenta Joea Bidena uvedla, že neměla v souvislosti s Haiti na programu nasazení vojáků, připustila, že na Haiti byl vyslaný tým FBI a dalších agentur Ministerstva vnitřní bezpečnosti. Tito federální agenti se nacházeli na Haiti, zatímco námořní pěchota byla vyslaná údajně na ochranu amerického velvyslanectví. Od středy, kdy byl zavražděný prezident Jovenel Mosé, Haiti Information Project informoval, že bojové plavidlo USS Billings se nacházelo v Santo Domingo na druhé straně ostrova Hispaniola. Zveřejnili také fotografie dvou amerických vojenských letadel C-20, která vykládala cestující a vybavení na letišti Toussaint Louverture v Port-au-Prince. Na videozáznamu bylo vidět, jak se muži v civilu, údajně příslušníci speciálních jednotek, setkávali se zástupci amerického velvyslanectví. Privátní bezpečnostní agentury a outsourcing bezpečnosti. Jak jsem uvedl, tyto dva atentáty, neúspěšný ve Venezuele v roce 2020 a úspěšný na Haiti v roce 2021, mají společný rukopis a společné rysy. Soukromé bezpečnostní agentury. V tomto případě šlo o jednu jedinou, jak jsem uvedl, floridskou bezpečnostní agenturu se šéfem Jordanem Goodrowem, který provozoval výcvikový tábor v Kolumbii. Tady cvičil žoldáky jak pro Venezuelu, tak i pro Haiti. Po 11. září nelze ignorovat rozšíření soukromých vojenských společností se sofistikovanými zbraněmi, dobře vyškolenými vůdci a penězi. Jak píše Sean McFaith, autor knihy The Modern Mercenary, moderní žoldáctví, soukromé armády a jejich význam pro světový řád. Je nemožné tohoto džina nacpat zpět do láhve. Nejen, že jsme vyčarovali džina moderního průmyslu outsourcingem bezpečnosti během válek v Iráku a Afghánistánu, vzpomeňme na Blackwater, Dyncorp, Triple Canopy a další –
ale udělali jsme z něj lukrativní příležitost pro miliony veteránů těchto válek. A není to jen americká hra. Spousta společností spolupracujících s vládami po celém světě vidí výhodu ve vedení konfliktů v utajení za pomoci najatých žoldáků. Zeptejte se Rusů. Například Wagnerova skupina působí na Ukrajině, v Líbii, Súdánu, Sýrii, na Madagaskaru. A ano, v roce 2020 pracovala na ochraně Madura ve Venezuele. A nesmíme zapomenout ani na Erika Prince, zakladatele Blackwateru, který podle časopisu Time právě v roce 2020 oslovil ukrajinskou vládu s plány na vybudování soukromé armády, která by jim pomohla proti Rusům. Ukrajinci je chytře odmítli, stejně jako ho odmítla Trumpova administrativa, když Erik Prince obcházel plán na outsourcing Afghánistánu. Nicméně Erik Prince měl výrazné napojení na Trumpovu administrativu. Donald Trump se po volbách v roce 2016 obklopil lidmi napojenými na bratry Davida a Charlese Kochovi. To jsou jedni z největších ropných magnátů v Americe. Brzy se Trumpovou kandidátkou na post ministryně školství stala Betsy DeVosová, významná miliardářka ze Seznamu Kochových dárců. A hádejte, kdo je bratrem Betsy DeVosové? Betsyin bratr je Erik Prince, známý jako zakladatel a majitel nechvalně proslulé soukromé armády Blackwater, v tichosti radil Trumpovu přechodnému týmu v záležitostech týkajících se zpravodajských služeb a obrany. Eriku Princeovi se ale ne vždy po světě dařilo. Například somálská vláda v roce 2011 zakázku spojenou s Erikem Princem zastavila. Mezitím byl Erik Prince nedávno obviněný z podpory ozbrojené operace, která měla v roce 2019 pomoci povstalci Chalífovi Haftárovi svrhnout vládu v Líbii v rozporu se zbrojním embargem OSN. Erik Prince dokonce nabídl své služby Madurovi, a to rok před Goudreovým pokusem o atentát. Spojené arabské emiráty ovšem v roce 2011 rády přijali žoldáky Erika Prince za královské bodyguardy. A hádejte, odkud pocházeli a kde byli vycvičení, z Kolumbie. Tady vycvičení vojáci byli později poslaní bojovat a také umírat do Jemenu za Spojené arabské emiráty. Soukromé podnikání v oblasti bezpečnosti je výnosný biznis. Je to také vysoce nemorální řemeslo, ve kterém mohou vlády, nestátní subjekty a soukromníci se správným množstvím peněz vést povstání, potlačovat místní obyvatelstvo nebo zavraždit vůdce jiné země. Vyhrává ten, kdo nabídne nejvíc. Svět s větším počtem žoldáků je světem s větším počtem válek a utrpení. Skokem na Kubu. Kuba se zbavila okovů americké nadvlády, které se upevnilo po takzvané španělsko-americké válce, která se odehrála na přelomu 19. a 20. století. Kubánská revoluce z roku 1959 se radikalizovala díky nutnosti zajistit skutečnou nezávislost Kuby. Pokus o invazi v zátoce sviní v dubnu 1961 uprostřed nikdy nekončící blokády určil vztahy mezi Washingtonem a Havanou na příštích 60 let. Haiti se tohle nikdy nepodařilo. Po atentátu na prezidenta Mozého přišly 11. července z amerických korporátních médií zprávy, že v několika kubánských městech vyšly do ulic tisíce lidí, aby protestovali proti nedostatku potravin, léků a občanských svobod. Demonstrace byly údajně zaměřené proti vládnoucí kubánské komunistické straně.
Nicméně těmito objektivními médii už nebyla zmíněná hospodářská krize, vyvolaná 60 let trvající blokádou Kuby ze strany Ameriky, která se rozšiřuje na mezinárodní úrovni. K tomu Donald Trump přihodil dalších 243 ochromujících sankcí na Kubu. V posledních 20 letech se Kuba spoléhala na růst cestovního ruchu a otevření národního hospodářství, americké měně a formám malého a středního podnikání.

Militarizace karibské oblasti. Atentát na Jovenala Mozeho na Haiti, na Nicolase Madura ve Venezuele nebo demonstrace proti komunistické straně Kuby mají příčinu v pokračujícím vměšování Ameriky do vnitřních záležitostí karibských států. Všechny ty atentáty, vraždy, převraty, puče a svrhávání prezidentů a vlád na Haiti vyvolávají klíčovou otázku. Proč se to stále opakuje? A proč je taková velká koncentrace takových událostí zrovna na Haiti? Je tento ostrov něčím geostrategicky významný? Jedním z důvodů může být základní geopolitika. Washington se snažil obnovit Haiti jako plnohodnotnou americkou kolonii se všemi znaky fungující demokracie. Cílem bylo nastolit v Port-au-Prince loutkový režim a zajistit trvalou vojenskou přítomnost Ameriky na Haiti. Americká administrativa dlouhodobě usiluje o militarizaci karibské oblasti. Ostrov Hispaniola, na kterém se nachází Haiti i Dominikánská republika, je vstupní branou do karibské pánve, strategicky umístěný mezi Kubou na severozápadě a Venezuelou a Kolumbií na jihu. Militarizace ostrova se zřízením amerických vojenských základen má za cíl nejen vyvíjet politický tlak na Kubu a Venezuelu, ale je také zaměřená na ochranu mnoha miliardového obchodu s narkotiky, které se přes Haiti převážejí z výrobních míst v Kolumbii, Peru a Bolívii. Militarizace karibské pánve je v některých ohledech podobná militarizaci, kterou Washington vnutil jihoamerickému andskému regionu v rámci plánu Kolumbie, přejmenovaného na Andskou iniciativu. Ta představuje základ pro militarizaci ropných a plynových vrtů, jakož i tras ropovodů a dopravních koridorů. Chrání také obchod s narkotiky. Americká vojenská přítomnost na ostrově nebo alespoň pákový efekt na jakýkoliv režim, který zde vznikne, tak může pomoci udržet politický tlak na další problémové země v okolí a zároveň poskytnout vhodnou základnu pro zásah v rámci jakékoliv regionální vojenské operace, který bude v budoucnu považovaný za nezbytný. Haiti, dej mi tvé zlato. Američané a další státy mají ještě další důvod k mezinárodnímu pirátství a drancování Haiti. Před pár lety byly na Haiti objevené obrovské zásoby zlata v hodnotě 20 miliard dolarů. Po zemětřesení na Haiti 12. ledna 2010 na scénu poprvé vstoupila Clintonova nadace údajně na pomoc s obnovou. A to nás přivádí k osobě Tonyho Routema. Tony Routem je bratrem Hillary Clintonové. Kdo jste poslouchali můj trojdílný pořad Clintonova vražedná mašinérie, tak už víte, že Hillary se za svobodna jmenovala Routemová. Právě společnost jejího bratra Tonyho Routema, VCS Mining, podle deníku Daily Mail, získala velmi lukrativní zakázku na těžbu zlata na Haiti. Společnost VCS Mining platí jednu z nejnižších licenčních poplatků na světě. Haitská vláda si vyměřila sazbu 2,5% na 25 let s možností prodloužení. Pro srovnání, Peru si účtuje licenční poplatky ve výši 12%, zatímco Ekvádor si za těžbu zlata účtuje 5 až 8%. VCS Mining je společnost registrovaná v americkém státě Delaware, tedy ve státě, kde se v jako jediném americkém státě neplatí daně. Společnost má označení zahraniční kvalifikační služba, což jí umožňuje pracovat v zahraničí.
Mezi členy jejího představenstva patří bývalý haitský premiér Jean-Max Bellerive spolu s bývalými úředníky Clintonovy a Obamovy administrativy. Novinářka Georgienne Najnebrová publikovala v Op-ed News velmi podrobný a rozsáhlý článek o tomto propojení. Najnebrová například cituje uniklé e-maily, které ukazují, jak byla haitská elektrárna financovaná USAID místo k zásobování haitských domácností elektrickou energií využívána k zásobování elektrickou energií těžebních provozů VCS Mining, tedy společnosti bratra Hillary, Tonyho Routema. S těžbou zlata jsou přitom spojená vážná ekologická rizika. Mezi tato rizika patří možnost úniku kyanidu, který otráví vodovodní systém na Haiti. To však ani Clintonovu mafii, ani skorumpované haitské úředníky netrápí. Není jasné, zda výnosy ze zlata jsou ukládané do Národního rozvojového fondu. Na 99% jsem přesvědčený, že nikoli. Když ani pitomá elektřina nepřitéká lidem, ale Clintonově korporaci, která zlato těží, je jasné, že jak samotné zlato, tak i výnosy z něj budou opět vyrabované, vypleněné a vydrancované mezinárodními piráty zločineckého syndikátu.

0: závěr. Somalizace Haiti. Jeden rok války mezi Somálskem a Etiopií mezi lety 1977 až 1978 stačil ke zničení celé země a rozšíření nestability v celém regionu. Po somálském převratu v roce 1991, který svrhl generála Mohameda Siada Bareho, byl konflikt nevyhnutelný. Vypukla dlouho očekávaná občanská válka, kterou zažehla Etiopie. Vláda financovala mnoho malých skupin ozbrojených hrdlořezů, aby destabilizovala obyvatelstvo a Somálsko rázem přestalo být státem, natož vládou. Somálsko bylo tehdy řízené pěti gengy, které si zemi rozdělily mezi válečné náčelníky. Koncept ústřední vlády byl nahrazený kádrovým složením ozbrojených hrdlořezů. Každých 25 kilometrů byl jeden válečný vůdce, který podnikal akce výhradně v zájmu svého gengu, který se začlenil do větší skupiny. Důsledky na sebe nenechali dlouho čekat. V roce 1992, po zprávě o 300 tisících mrtvých, musela OSN s podporou americké vlády podniknout kroky k zastavení tohoto šílenství. Vytvořili operaci OSN v Somálsku UNOSON 1. Cílem této mise bylo usnadnit humanitární pomoc a zajistit, aby příměří vydrželo. V občanské válce zahynulo více než 500 tisíc Somálců, více než 2 miliony uprchlíků, dva americké vrtulníky Black Hawk se zřítily a Spojené státy ztratily 18 vojáků. Vojáky ztratili také Pákistán a Indie. V roce 2018 zůstává Somálsko na pokraji sil. Hlavní město Mogadišo je stále pod těžkou palbou. Například 14. října 2018 nákladní auto naložené bombou v centru Mogadiša zabilo nejméně 358 lidí. Somálci bohužel stále žijí v nouzi a OSN se nedaří nastolit mír a stabilitu pro 15 milionů mužů, žen a dětí, jejichž osud je se Somálskem spjatý. Tentýž proces byl ovšem nastartovaný i na Haiti. Haiti se také rychle řítí do chaosu, aby se stalo dalším americkým Somálskem. Nikdo si toho nevšímá. Bezprostředně po zemětřesení, které si v roce 2010 vyžádalo více než 300 tisíc obětí, se naskytla další příležitost k somalizaci. Země byla v naprostém rozvratu. Hlavní město bylo ze 40% zničeno a více než milion lidí bylo vysídleno nebo žilo pod stany ve velmi obtížných podmínkách. Haiti je v posledních letech na pokraji zhroucení, a to jak sociálního, tak ekonomického. Port-au-Prince, hlavní město Haiti, se podobá Mogadišu v roce 1991. Jižní část hlavního města řídí tři velcí válečníci. Bouge v Grand Ravine, Bas Pilat uprostřed a Arnel Joseph na severozápadě města. Severní část města ovládají Ty Ugan, bývalý policista a jihozápadní mladík jménem Tie. Hlavní město Haiti Port-au-Prince je po 6. hodině večer lidu prázdné. Obyvatelé jsou držení jako rukojmí ve svých vlastních domech. Mnozí obyvatelé Haiti žijí v otřesných sociálních a ekonomických podmínkách. S méně než 2 dolary na den, bez elektřiny, bez čisté vody, bez práce, bez zdravotního systému. Žijí prakticky bez ničeho. Proces somalizace Haiti se rychle rozvíjí. Toto je realita jedné západní země v Karibiku, která se stala překladištěm drogové cesty z Kolumbie do Miami na Floridě. Země, která je, stejně jako Puerto Rico, biologickou laboratoří. Země, jejíž obyvatelé zakoušejí nevýslovnou bídu a utrpení. země, o které se přece nemluví. Je tohle výkladní skříní globálních elit? Je tohle jejich cílem současného kapitalismu a jejím bratříčkem demokracií? Mají i ostatní země směřovat do trvalé chudoby indukovanému globálnímu chudnutí po vzoru Haiti? Musíme cílit na hlavní tepnu krakatice, ne na její jednotlivé hlavy. Tepnou krakatice jsou národní centrální banky, CIA v souručenství s Wall Streetem. Do toho vstupuje desítka dalších zájmů lokálních oligarchů, ale tím základním cílem je opět ukotvený systém, jemně protkávaný pavučinou korupce. Tato pavučina korupce je samonosným mechanismem, který zajišťuje fungování současného systému. Od lokální úrovně, přes kraje, státy až na mezinárodní úroveň. Korupce, utlačování slabších národů silnějšími, vykořisťování, rozumějme zotročování národů za hanebné mzdy, trancování, plenění, chamtivost a nenasytnost, to všechno je základním hnacím motorem současného militarizovaného kapitalismu. Haiti je přímým extraktem, jakýmsi čirým destilátem tohoto militarizovaného kapitalismu. Proto pojmenovávejme tyto procesy, soustřeďme se na hlavní tepny, ne na dílčí, nepodstatné technikálie. Jedině to nás posune opět nahoru v chápání podstaty fungování světa.
1: To je všechno v rámci poslední části třetí od Haiti, Somálska, Západu. Já doufám, že se vám všechny tři díly líbily, že to oceníte sdílením tohoto pořadu, tohoto cyklu na kanále Odyssey na sociální média. Taky, že budete komentovat cokoliv máte na srdci tady na kanále Odyssey pod pořadem a že se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na dvě tlačítka, tlačítko odebírat a tlačítko zvoneček, což vám zajistí, že nepřijdete ani o další pořady, dokumenty, analýzy, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. To je všechno pro dnešek, se mějte hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc fajn a příště při poslechu dalších dílů a dalších dokumentů se s vámi opět budu těšit na slyšenou.
2: The Haitian tired of the system. They want, they're tired of the system. They want the system to change and reverse and the benefit of the communities. This is the very reason why today they choose to invade the street in order for the government to understand the people tired of them.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jo, vítejte u našeho dnešního rozboru. Před sebou máme fascinující a řekl bych i dost šokující podklady. Ptají se na zdánlivě jednoduchou otázku. Je Kanada suverénní? Většinou ji vnímáme jako toho klidného, demokratického souseda Spojených států. Jenže ty zdroje, co tu máme, kreslí úplně, ale úplně jiný obrázek. Mluví se tu o dlouhodobé, skoro 300 let staré americké ambici anektovat Kanadu. A co víc, tvrdí, že se o to Amerika pokusila hned pětkrát. Vojensky.
2: Přesně tak. Tyhle materiály nás provedou skrytou historií od přímých invazí v 17. a 18. století, přes tajné válečné plány z 20. století, které počítali, a to je neuvěřitelné, s nasazením jedovatého plynu, až po ty novodobé snahy o politickou a ekonomickou integraci. Zdroje to označují za faktickou anexi. Podíváme se na to, jak tyhle snahy formovaly Kanadu a hlavně, jaké hrozby pro její suverenitu přetrvávají dodnes.
3: Dobře, tak to pojďme rozebrat. První pokus, to jsme ještě před vznikem USA, rok 1690. Kolonisté z Massachusetts se pokusili dobít Quebec.
2: Ano, a kanadská domobrana je drtivě porazila, ale ukazuje to na tu dobyvačnou mentalitu, která v tom regionu existovala od samého začátku.
3: A po vzniku USA v roce 1776?
2: Následovaly hned dvě další invaze. Cíl byl pořád stejný.
3: Připojit to obrovské kanadské území k původním 13 státům.
2: I ty ale skončily naprostým neúspěchem.
3: A pak je tu ta slavná válka z roku 1812. Zdroje citují Thomase Jeffersona, který to dobytí Kanady arrogantně označil za...
2: Za pouhou otázku pochodu.
3: Přesně. Neuvěřitelná arogance.
2: Jenže realita byla úplně jiná. Navzdory obrovské populační převaze Američanů, to bylo 7,5 milionu proti 500 000.
3: To je obrovský rozdíl.
2: Byla jich armáda nepřipravená, s neschopnými důstojníky, Britové kontrolovali velká jezera a, co je klíčové, Kanaďané a domorodé kmeny je podporovali. Báli se americké rozpínavosti.
3: A tady přichází ta neuvěřitelná pointa. Nejenže Kanaďané invazi odrazili.
2: Oni pronikli až do Washingtonu.
3: A donutili prezidenta Jamese Madisona k útěku?
2: Přesně tak. Podle jednoho z citovaných autorů se přesto v amerických dějinách tenhle neúspěšný pokus o anexi magicky vydává za vítězství.
3: Fascinující. Ale tím to zdaleka nekončí. V roce 1866 americký kongres přijal zákon o anexi všech kanadských území a teď to nejzajímavější, ten zákon je údajně stále v platnosti.
2: Ano, technicky vzato ano. Ten plán počítal s konfiskací veškeré veřejné půdy a s převzetím kontroly nad železnicemi a vodními cestami.
3: A ta hrozba byla reálná?
2: Byla tak reálná, že právě ona donutila kanadské provincie, aby se v roce 1867 sjednotili a vytvořili Kanadskou federaci. Byl to v podstatě obranný krok.
3: Dobře, tak se přesuňme do 30. let 20. století. Tady se dostáváme k něčemu, co zní jako z filmu, k červenému válečnému plánu.
2: War Plan Red, tajný 94-stránkový dokument schválený americkým ministerstvem války.
3: A jak byl podrobný?
2: Extrémně. Počítal s bombardováním Montrealu, Quebecu, Halifaxu i Vancouveru. Plánování těch náletů měl na starosti generál Douglas MacArthur.
3: Ten MacArthur?
2: Přesně ten. Plán byl aktualizován i za prezidenta Roosevelta. A v roce 1935 armáda získala $57 milionů na vybudování 3 tajných leteckých základen na hranicích.
3: Maskovaných jako civilní letiště.
2: Ano. A teď ten nejmrazivější detail. Jedna z aktualizací plánu z roku 1934. Výslovně povolovala okamžité první použití jedovatého plynu proti kanadským civilistům.
3: Počkat, první použití, ne jako odvěta.
2: Ne, jako první úder.
3: To je šílené.
2: A Kanada měla vlastní obranný plán, takzvané obranné schéma číslo 1. Jenže v roce 1931 ho zrušila.
3: Proč?
2: Náčelník generálního štábu to zdůvodnil tím, že by Američané prostě nevyhnutelně zvítězili.
3: Takže to vzdali.
2: V podstatě ano. Podle toho zdroje to byl moment, kdy Kanada fakticky uznala americkou hegemonii v Severní Americe.
3: Dobře, v 60. letech se taktika zase změnila. Od vojenských plánů ke skrytým operacím.

0: spojencím. V Kanadě se vedla široká debata o připojení k USA. A vypadalo to jako spontánní nápad.
1: Ale zdroj naznačuje něco úplně jiného. Právě v té době se objevilo separatistické hnutí v Quebecu a teroristická skupina FLQ.
0: Front de Liberace du Québec.
1: A ta krize paradoxně posilovala argumenty pro spojení s USA. Pokud se Kanada rozpadne, zbytek by se měl připojit k Americe. A tady je ten klíčový zvrat. V roce 1971 deník Montreal Star zveřejnil uniklý dopis CIA.
0: Ano, ten dopis naznačoval, že hnutí FLQ je operací pod falešnou vlajkou, řízenou právě CIA.
1: V dopise se agentům doporučovalo dočasně přerušit kontakty s aktivisty FLQ.
0: Přesně. A podle zdrojů existuje mnoho dalších důkazů, které tohle podezření podporují.
1: Jako třeba?
0: Například únosce z FLQ dopravil na Kubu letoun patřící CIA.
1: To není náhoda.
0: Nebo šéf kanadské kontrarozvědky Leslie Bennett. V roce 1973 prohlásil, že Montreal byl infiltrován agenty CIA.
1: A co se stalo jemu?
0: Okamžitě byl zdiskreditován, falešně ho obvinili, že je agentem KGB. Až o 20 let později kanadská vláda přiznala, že byl nevinný.
1: 20 let? Neuvěřitelné. Zdroje zmiňují i konkrétního kontraktora CIA, Julesa Kimblea.
0: Ten se přiznal, že se infiltroval do FLQ a spáchal dvě vraždy, aby podnítil napětí.
1: A pak je tu série bombových útoků, třeba na kubánském konzulátu.
0: Které byly podle odtajněných informací společnou operací CIA a kanadské policie.
1: Takže tlak se neodehrával jen politicky. Máme tu příběh kanadského nadzvukového letounu Avro Arrow, konec 50. let.
0: Byl to nejrychlejší a nejvyspělejší stroj své doby na světě. Daleko před čímkoliv americkým.
1: A pak z ničeho nic kanadský premiér John Diefenbaker celý projekt zrušil.
0: A nejen to. Vláda nařídila okamžité zničení úplně všeho.
1: Prototypů, plánů, výrobních nástrojů.
0: Všechno bylo rozeřáno a prodáno do šrotu.
1: Oficiální důvody jako vysoké náklady nedávaly smysl. Jaké je tedy vysvětlení podle našich podkladů?
0: Zdroje uvádějí, že Spojené státy, které byly odhodlané udržet si vzdušnou převahu, prostě donutili Kanadu projekt zničit.
1: Pod hrozbami.
0: Muselo jít o hrozby, které byly pro kanadskou vládu děsivé, pravděpodobně vojenského rázu.
1: A potom, co Kanada své letouny zničila?
0: Dostala od USA darem letku horších, podřadných amerických strojů.
1: A v těch zdrojích se taky uvádí, že prezident Kennedy Diefenbakera nenáviděl.
0: Nenáviděl ho za jeho kanadský nacionalismus. A CIA prej aktivně zasahovala do kanadských voleb, aby zajistila jeho pád.
1: Takže se dostáváme do současnosti. Jak je to dnes? Myšlenka na pohlcení Kanady prej nezmizela.
0: Ne, jen změnila formu. Po 11. září vzniklo severní velitelství USA, US Northcom. A jeho velitel Donald Rumsfeld bez jakékoliv konzultace s Kanadou prohlásil,
1: co prohlásil,
0: že jeho jurisdikce se rozšiřuje i na kanadskou Arktidu. Prostě to oznámil.
1: Mluví se o takzvané hluboké integrace v rámci Severoamerické unie.
0: Přesně. Cílem je podle zdrojů vytvořit společný bezpečnostní perimetr. Kde by ale Washington určoval agendu a Kanada by se fakticky stala americkým protektorátem.
1: Zdroje zmiňují i další konkrétní příklady napětí, třeba nerovné obchodní dohody.
0: Kde se Kanada zavazuje dodávat ropu do USA, i kdyby jí sama měla nedostatek.
1: Nebo američtí agenti operující na kanadském území s imunitou.
0: Nebo ten dlouhodobý spor o severozápadní cestu, kterou Kanada považuje za své vody.
1: Ale americká armáda ji prohlašuje za mezinárodní.
0: A nakonec je tu boj o vodu. Spojené státy, hlavně jejich západní část, čelí nedostatku vody. A už teď mají zánusk na obrovské kanadské zásoby sladké vody.
1: Takže, když si to shrneme, materiály, které jsme dnes probrali, popisují konzistentní staletí trvající snahu USA ovládnout Kanadu, ať už vojensky, politicky nebo ekonomicky.
0: Zdroje dochází k závěru, že největší hrozbou dnes není přímá invaze.
1: Ale právě ta plíživá hluboká integrace.
0: Přesně. A dodávají takovou smutnou ironii. Tím, jak úzce se Kanada s Amerikou svázala, svět by případný konflikt mohl vnímat jen jako rodinnou hádku.
1: A nikdo by se Kanady nezastal.
0: Přesně. A na závěr jedna myšlenka k zamyšlení, kterou tyhle materiály předkládají. Jeden zdroj explicitně srovnává operace CIA v Kanadě s výcvikem mujahedínů v Afghánistánu, kteří později operovali v Evropě.
1: To je dost silné přirovnání a otevírá to širší otázku. Co nám tenhle opakující se vzorec využívání zástupných sil k destabilizaci regionů říká o dlouhodobých strategiích velmocí?
0: A taky o tom, jak těžké je pro menší národy udržet si skutečnou suverenitu.
1: To je silná a znepokojivá myšlenka na závěr. Děkujeme, že jste byli s námi.
2: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
3: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
4: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
5: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
6: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, až jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
7: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
8: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
9: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. budeme vděční za 50 či 100 korun.

0: českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
1: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoli v cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
2: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
3: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
4: Je 19. január 2006. Príslušníci z jedného československého kontingentu strávili pol roka v Kosove na mierovej misii KFOR. Pomáhali udržiavať krehký mier medzi etnickými Albáncami a kosovskými Srbmi. Dnes sa ich misia končí. Vracajú sa domov na Slovensko. Mnohí z vojakov, ktorí poletia lietadlom Antonov 24, sa však domov nikdy nevrátia. Ich lietadlo havaruje nad maďarskou dedinkou Hejce. Záchranné akcie v ťažkom teréne a mrazoch iba potvrdia rozsah tragédie, ktorá na dlhú dobu poznačí celé Slovensko.
5: To bol šok tedy. Práve dnes mi sa bol dožil svojich 32 rokov.

0: Jaroslav Chváta.
1: Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. V pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: No tak jo, jsme tu zase při pondělku. Dnes máme 24. srpna a to je pondělí, no, a to znamená, že tu máme Jardu Chvátala. Jardo, já tě vítám, ty jsi akorát teďko dorazil, udělal jsi si občerstvení, kafičko, tak doufám, že bude všechno v pohodě a můžeme se do toho postupně pustit. Takže vítám tě moc ve vysílání opět.
3: Také zdravím tebe, Pavle, do Plzně, pokud jsi v Plzni, asi jo.
2: Ano, jsem.
3: A naše přátelé samozřejmě zdravím podle toho, kde se nachází, a oni můžou třeba být i mimo naši republiku, některý posluchači se nacházet. Takže zdravím prostě všechny při pondělí večeru. Jenom tak jsem si vzpomněl, promiň, jako ono to je od věci úplně, ale abych zase... Pojedeš letos zase na ty ostrovy tam někam?
2: Věřím, že ano.
3: Věřím, že ano.
2: Doví, jak to všechno bude, to se ještě neví, ale věřím, že ano. A pokud by někdo chtěl jet, tak též s námi. Ty, co poslouchají třeba, anebo někomu to řekněte, tak určitě se mrkněte na stránky www.mezi-svimi.cz, kde se dozvíte, v případě, že byste chtěli jet, veškeré podrobnosti. Je to možné, ale už to spěchá. Takže pokud chcete, určitě se mrkněte a můžete jet. To jsi mi tak trochu nahrál, Jardo, že jsem udělal tu pozvánku.
3: Ano.
2: Tak jo. No je, takže jo. Dnešní další pořad z cyklu Říše stínů, tajemství posvětí, už s číslem 12, už je 12. část a má vlastně číslo 489, hele, takže 11 ještě pořadů, 11 týdnů do toho, aby byla 500. A to jsme slíbili, Jardo, že bude ta velká paralaxe, je to tak?
3: No, to se ještě domluvíme. Ano, paralaxa, ale chtělo by to něco opravdu specifického.
2: Něco speciálního. Doufám, že nebudu zrovna teda, no to tak vychází zhruba, že nebudu pryč, to by byl problém, protože tam byste se nedovolili. Ale nějak to uděláme. Tak jo.
3: No, mě to již napadlo, ale to potom spolu domluvíme, že bychom ten pětistý pořad mohli udělat z kulturního prostředí v Plzni. Zároveň by to bylo jako v kulturáku někde, přišli by tam lidi a zároveň by se to vysílalo ven.
2: Tak to je zajímavý.
3: To s tobou ještě potřebuji probrat.
2: Tak to je zajímavý, to je škoda, že to není teď někdy za tepla, že by to bylo z paloučku, což by bylo asi mnohem lepší.
3: To jo, no, ale to, já vím, no, ale takhle jsem to chtěl jsem to pojmout.
2: Možná, že bychom to mohli...
3: Ale to se domluvíme.
2: Pokud chceš to takhle pojmout, Jardo, tak z kulturního prostředí odněka z nějakého kulturáku nevím, nedokážu se dost dobře představit, nicméně patrně by to šlo, ale bylo by to asi trochu komplikovaný na tom paloučku. Kdyby to bylo třeba, já nevím, někdy koncem září.
3: Prostě pětistý pořad.
2: Jasně.
3: Já nevím, na kterého vychází, že?
2: Ten no, tak za 11 týdnů to vychází někdy prostě na začátek listopadu.
3: Listopadu, nebo? No.
2: No, na začátek listopadu, no. Tak nějak.
3: Takže to bych chtěl udělat v teple někde pěkně.
2: No, asi by to bylo trochu komplikovaný, ale asi se nechá lecos. Tak jo.
3: No, já se to dokážu.
2: Asi se nechá lecos. Tak jo.

0: říje. Proto se ptám, jestli pojedeš na ty ostrovy nebo ne.
1: Já nevím ještě, jo, ale nevím. Jo, takže asi tak. No dobře, to jsme tak nějak odbočili trošičku. Já to tady propočítám a řeknu potom tě na závěr, na kdy to vychází. Ano? Tak.
0: Dobře.
1: A teď už se do toho asi pustíme. Dělo to, jestli tam chceš pustit už hned rovnou první obrázek, nebo...
0: No ten první, protože nedokončili jsme tu mantickou kulturu.
1: Takže tento, ano.
0: Takže samozřejmě ten první. Mm-hmm. Jo, ten druhý teda v pořadí, ten první ano. To je to. No ten první to je vlastně ta úvodní ta.
1: Takže tento, ano.
0: To vidíš? No já to nevidím. Tak,
1: Měl bys to vidět.
0: Tady ten, ano.
1: Mm-hmm. Dobře. Tak jo, takže do toho.
0: No, budeme se bavit nyní o mentalitě a psychice mantidů, protože jsme nedokončili celý ten, tu relaci týkající se mantické inteligence. Takže jsem slyšet, jo? Takže pojďme tady se věnovat té mentalitě a psychice mantické. Psychika mantidů, jak bych ji charakterizoval. No, je prostě mimořádná svým klidem, nestranností a schopností pozorovat bez potřeby okamžitého hodnocení. A tady ta vlastnost je asi pro člověka jedním z nejobtížněji pochopitelných aspektů jejich mentality. Jo? Protože naše lidské vědomí je poměrně výrazně spojeno s neustálým hodnocením. Jo. Rozlišujeme příjemné, nepříjemné, bezpečné, nebezpečné, spravedlivé, nespravedlivé, přátelé, nepřátelé a nevím, co všechno dalšího. To znamená, že lidské hodnocení je prostě důležitou součástí našeho přežití a sociální orientace. Ale mantická mysl funguje prostě jinak. Jo. Podle předlohy nebo prostě podle okolností disponuje mimořádně citlivou schopností analyzovat strukturu prostředí. Rozdíl spočívá v tom, že rozlišení u nich, u mantidů, nemusí automaticky přecházet a také nepřechází v emoční odsouzení anebo v emocionální posuzování. Mantida může samozřejmě a umí to rozpoznat destruktivní proces a zároveň jej nemusí nenávidět. Může identifikovat mantida nebezpečnou civilizaci, ale nemusí považovat za zlou. Může sledovat bolest jednotlivce, aniž by to okamžitě interpretoval prostřednictvím soucitu v lidském smyslu. Jo. Tento způsob fungování vědomí prostě pro člověka působí zákonitě chladně. Ale v jeho vlastním rámci zase až tak chladný samozřejmě být nemusí. Jak bych to označil, no prostě je méně antropomorfní. Mantická nestrannost vyrůstá nebo vychází z dlouhodobé zkušenosti s vývojem mnoha systémů. Civilizace, která sleduje dějiny po tisíce nebo desetitisíce let, může vnímat události, které člověk prožívá, jako absolutní katastrofu v širších souvislostech. To samozřejmě neznamená, že utrpení jednotlivce ztrácejí hodnotu. To znamená to pouze, že je to zasazeno do širšího obrazu. A pro lidského pozorovatele právě tato perspektiva je psychologicky poměrně hodně obtížná. Lidská bytost přirozeně očekává, že inteligentní bytost reagující na utrpení projeví emoci podobnou soucitu. Mantický způsob péče tak je prostě z pohledu

0: člověka méně viditelný. Jeho základem je porozumění procesu, je schopnost porozumění procesu, která bolest vytváří a určení, zda je vhodné tak do takového procesu vůbec zasahovat. A to nás přivádí asi k nejdůležitějšímu nebo nejzásadnějšímu rozdílu mezi empatií a rezonančním, takzvaným rezonančním čtením. Mantida podle prostě nemusí prožívat lidské emoce stejným způsobem jako člověk. A samozřejmě také tak neprožívá. Ano. Mantida je schopna vnímat její strukturu s mimořádnou přesností. Strach, hněv, smutek nebo pocit ohrožení není jako pro mantidu to nemusí být ve formě viditelných projevů chování. Ano. Prostě u mantid sledujeme zvláštní charakter kontaktních zkušeností, ve kterých se objevuje pocit velmi intenzivního čtení. A to čtení samozřejmě, to slovo je v úvozovce, v úvozovkách. Člověk může mít dojem, že před bytostí nelze nic skrýt, protože mantida nesleduje pouze slova nebo mimiku. Vnímá celý vzorec lidské či jakékoliv jiné reakce. Mantida nemusí klást otázky, pokud odpověď již vnímá v celkové konfiguraci člověka. Jo? Nemusí vysvětlovat, že vnímá strach nebo poznává strach, prostě ho zahrnuje do svého porozumění dané situaci. Ztišení u mantidy nemusí znamenat nezájem. Naopak, znamená mimořádně hlubokou pozornost. Člověk velice často jedná sekvenčně. Nejprve učiní rozhodnutí a teprve potom zjišťuje jeho širší dopady. Prostě tak se to velice často u člověka děje. Mantická mysl, mysl mantidu, je schopná před uskutečněním jakéhokoliv kroku propojit mnoho vrstev následku současně. Čili takové rozhodnutí u nich není posuzováno podle bezprostředního efektu, ale podle jeho dopadu, dejme tomu na síť vztahu. Proto některé reakce u mantid mohou působit zpomaleně nebo téměř latentně. V tomto případě opět nejde o váhavost, jde o mnohovrstevnaté zvažování nebo mnohovrstevnaté uvažování. Můžeme hovořit v tomto případě o jakési vnitřní symfonii záměru. Čili u nich nejde jenom o to, co se stane, ale také, co se stane s tím, co se stane potom. Čili význam rozhodnutí oni posuzují v několika časových vztahových vrstvách zároveň. A takový psychický, takový charakter psychiky má mimořádně malou potřebu impulzivního jednání a konání. Hněv, uražená pícha, touha po okamžité odvetě nebo potřeba sociálního uznání. U mantid hrajou v podstatě naprosto zanedbatelnou roli oproti člověku. Proto, je to proto, protože jejich evoluční a sociální struktura neposilovala stejné psychologické mechanismy jako u lidské civilizace, nebo jako je tomu u člověka. Tady potom se nabízí otázka, zda mantida nebo mantidové vůbec disponují emocemi. Ano. Pokud jejich psychika, to bylo zjištěno a ověřeno, takže nebudu říkat pokud, já to zpřesním, jejich psychika vychází z hmyzoidního základu, prostě hmyzoidního základu. A teprve později se rozvinula do kolektivního vědomí a jejich emocionální repertoár je samozřejmě obtížně převoditelný do lidských pojmů. Oni disponují stavy hluboké harmonie, napětí, rezonanční kompatibility, jakési varovné aktivace, ale také integračního klidu. Ale jde o kvality, které nemají přesný lidský ekvivalent. Bohužel. Jejich emoce, pokud je projeví, jsou méně zaměřené na jednotlivce, ale více na stav sítě, nebo chce tedy matrice, jejich sociální kolektivní matrice. Lidská bytost může cítit radost z různých, mnoha různých důvodů. Mantický kolektivní uzel může prožívat podobnou radost, tehdy, když se například podaří obnovit soudržnost širšího sociálního nebo sociopsychologického systému nebo sociokulturního systému. Člověk cítí prostě přirozeně strach o vlastní život a mantida je v tomto ohledu mnohem citlivější k ohrožení integrity kolektivního pole než k zániku jednoho těla, byť to je jeho vlastní, by šlo o jeho vlastní tělo, toho konkrétního mantického jedince. Ano. Mantická individualita existuje, jako ve smyslu onoho známého termínu já jsem, jo. Ale není jako není uzavřena. Jo. Tím se výrazně snižuje význam egoistické ochrany vlastní identity. U člověka může být kritika vnímána jako ohrožení jakéhosi sebe vlastního obrazu. Mantida, jehož zkušenost je neustále integrována do širší sítě, nemá potřebu chránit svůj osobní příběh. Jo? Chyba jednoho sociálního uzlu se může stát informací pro celý systém u mantid. Mantida nemá potřebu se stydět za chybu nebo pochybení způsobem, který je typický pro člověka. Pro lidskou bytost. Mantida vnímá pochybení jako změnu informačního stavu nebo datového stavu, ze kterého je třeba získat maximum poznání. Stejně tak mantida nemá potřebu přisvojovat si zásluhy. No. Pokud je úspěch jednotlivce okamžitě integrován do kolektivní sítě, hranice mezi mým a naším, jo, výsledkem se stává pak rozhodně méně důležitou. Jo. No, pojďme se podívat, nebo pojďme si něco říct. Tak psychologie, hovoříme o mentalitě a psychologii, kde mají slabé stránky a kde jsou naopak mantidové silní. Ta mimořádná nestrannost, kterou vidíme u mantid, nemusí být v praxi pouze výhodou. No, ona civilizace, která se příliš spoléhá na systémovou perspektivu, může mít svým způsobem problém plně pochopit význam extrémně individuální zkušenosti. Mantida může například dokonale analyzovat lidský strach, ale prostě zároveň nemusí intuitivně chápat, proč je pro konkrétního člověka určitá osobní ztráta tak moc zásadního charakteru. A tady vzniká dispozice k jakési komunikační, k možné komunikační propasti. Prostě člověk by za normální okolností jejich neutralitu vnímal jako necitlivost. Mantida může lidskou emocionální reakci zase vnímat jako extrémně lokální a obtížně generalizovatelnou. Čili jde tu o poměrně velké rozdíly v psychologické architektuře dvou kultur, lidské a kultury mantidů. Mantidové komunikují prostřednictvím přítomnosti, pozornosti a rezonance. Pojďme se přesunout na životní principy. Tak, parametry životních principů u mantid přirozeně vyrůstají z jejich psychologie a způsobu společenského uspořádání. V podstatě tu jsou ve hře čtyři témata. Ticho, rezonance, nestrannost jako forma péče a vědomé pozorování jako nástroj změny. Ještě jednou, aby to nezaniklo. Ticho, rezonance, nestrannost péče jako, nebo nestrannost jako forma péče, to je třetí. Čtvrtý je tuším pozorování jako nástroj změny, takže pět jich je, jo? Pět základních témat. A ochrana dimenzionální, pak je tam ještě ta ochrana dimenzionální integrity. Ale ono v samé podstatě nejde o morální, nějaká morální přikázání v lidském slova smyslu, jako my třeba máme desatero, takže by oni měli patero, jo, a tak dále. Ne, tedy jde o dlouhodobě kultivovaný způsob existence. No. Takže první zásadou je ticho. Ticho tady ale neznamená, zase na to je potřeba upozornit, absenci zvuku. Je se potřeba na ten prvek, na to ticho u nich dívat trošičku jinak. Ono ve své podstatě u nich jde o schopnost nevytvářet zbytečný datový šum. Mantická civilizace založená na mimořádně husté kompresní formě komunikace. Možná pro nás paradoxně považuje mlčení za jednu z nejvyšších forem disciplíny. Jo. Lidská bytost prostě často komunikuje proto, aby vyplnila nějaký prostor, potvrdila vlastní identitu nebo třeba zmírnila nějakou formu nejistoty. Mantida komunikuje pouze tehdy, když informace skutečně mění stav systému. Ticho tak získává aktivní, nikoli pasivní, aktivní charakter. Je to prostor, ve kterém lze přesněji vnímat vztahy, různé formy vztahu. Bez ticha není rezonance, protože příliš mnoho konkurenčních podnětů překrývá jemnější struktury. No to je třeba podle mého názoru věc, která by si zasloužila posílit u lidské bytosti, respektive v prostředí lidské civilizace. Mantická kultura tedy považuje schopnost dlouhodobě pozorovat bez okamžité reakce za známku vysoké zralosti. Mladší jedinec v romantické kultuře se musí nejprve naučit nezasahovat prostě do toho, čemu ještě plně nerozumí. Druhým principem je princip rezonance. Zjednodušeně řečeno, jde o schopnost zjistit, zda jsou dva nebo více systémů vzájemně kompatibilní. Mantidy neuvažují primárně v kategoriích podobnosti nebo ideologické shody. Sledují, zda se procesy vzájemně podporují, ruší nebo destabilizují. A to má velký význam pro jejich vztah k jiným civilizacím. Nemusí souhlasit s kulturou jiných civilizací, aby s nimi mohli spolupracovat. Mantida prostě potřebuje pouze zjistit, zda je konkrétní společný proces slučitelný s dlouhodobou stabilitou širšího systému. Třetím principem je nestrannost jako forma péče. Tady toto asi zase z pohledu člověka je možná nejpodivnější zásada mantidu. Prostě člověk spojuje péči s aktivním jednáním především. Pokud někoho máme rádi, chceme jej chránit, pomoci mu odstranit jeho bolest. Mantická nestrannost tvrdí, že podobná intervence může někdy vývoj poškodit. Čili pomoci znamená také rozpoznat, kdy nepomáhat. Nestrannost, tedy zde není z pohledu mantidu, není lhostejnost. Je to jistá disciplína, která brání pozorovateli přetvořit jiný systém podle vlastních preferencí. Čtvrtým principem je vědomé pozorování jako nástroj změny, jak jsme se před chvilinkou uvedli. Tato myšlenka, nebo tato teze, lépe řečeno, vychází z předpokladu, že hluboké porozumění systému samo mění způsob, jakým s ním lze interagovat. Mantida nejprve pozoruje, dokud nerozpozná klíčové vztahy a teprve potom případně zasáhne minimálním způsobem. Místo rozsáhlé intervence hledá mantida malý bod, jehož změna může umožnit celému systému, aby se reorganizoval vlastními silami. A tady toto je typický příklad katalytického přístupu. A posledním principem, pátým principem je ochrana dimenzionální integrity. Ve filozofii, nebo uvnitř filozofie, nebo ve filozofii civilizace mantidů, jednotlivé světy, úrovně existence a vědomé systémy nejsou izolované. Ale zároveň mezi nimi musí existovat určitá strukturální rovnováha. Nekontrolované narušení těchto vztahů může mít důsledky daleko přesahující jednu civilizaci. A tady končí jejich neutralita. Mantidové mohou tolerovat konflikty, omily i období civilizačního chaosu. Pokud však určitý proces počne ohrožovat samotnou stabilitu systému, jejich role pozorovatele se svým způsobem může změnit v roli správce. Čili jejich etika, ona není založena na odstranění veškerého utrpení. Je založena na zachování možnosti dalšího vývoje. A v tom je prostě v skutku velký, velký rozdíl. Čili z mantické perspektivy je bolest přechodná, konflikt řešitelný a civilizace schopná obnovy. Skutečnou katastrofou je až takový stav, který definitivně uzavře budoucí možnosti. Proto nejvyšší hodnotou v mantické kultuře není pohodlí, jo, nebo něco takového, ale otevřenost evoluce. Otevřenost, volnost, evoluce. No a jak jsou na tom mantidi z kontakty s ohledem na mimozemské civilizace? Kontakty mantidů s mimozemskými a dalšími, především transdimenzionálními inteligencemi, představují jakési přirozené pokračování jejich základní funkce. Pokud, nebo jinak jinými slovy řečeno, mantidi tedy, oni nevystupují primárně jako obyvatelé jedné planety, ale jako správci vztahu mezi různými datovými a datovými prostředími a prostředími vědomostí, prostředími poznání. A už z tohoto hlediska jejich civilizace prostě nemůže fungovat izolovaným způsobem. Řekl bych, že právě naopak, propojení s jinými inteligencemi tvoří jednu z hlavních součástí jejich identity. Velmi intenzivní kontakty probíhají, nebo jinak, mantidy ve smyslu kontaktu s mimozemskými civilizacemi fungují ve smyslu transfázových prostředníků mezi dimenzionálními proudy a galaktickými exopolitickými strukturami. Tady tento obraz je potřeba chápat jako součást širší moderní ezoterní kosmologie, anebo chcete-li ezoterní exobiologie a exopolitiky. Je to, mantidi jsou formou kultury civilizace, která se prostě specializuje na komunikaci mezi systémy s velmi odlišnými způsoby existence. Můžete si představit dvě inteligence, které se neliší pouze řečí nebo komunikací, řečí, ale i samotnou architekturou vědomí. Jedna z těchto civilizací existuje v biologických tělech a vnímá čas lineárně. Druhá funguje jako kolektivní matrice, jako kolektivní matrix, sociální, kolektivní síť a zkušenost organizuje převážně v symbolické podobě. A třetí civilizace existuje prostředí, v němž hranice mezi jednotlivými osobnostmi téměř neexistují. Běžný překlad slov, běžné tlumočení ve smyslu vzájemné komunikace by tady nestačilo. V tomto případě je prostě nutné překládat způsob zkušenosti. A tady toto, tento faktor je jedním z největších specializací mantické kultury. Jejich, v úvozovce řečeno, symfonická forma inteligence jim umožňuje současně pracovat s několika datovými vrstvami a hledat společné struktury mezi velmi rozdílnými typy vědomí. Mantida tak není jenom nějakým diplomatem. Jo? Doslova bych řekl, že on je jakýmsi překladačem, translátorem různých ontologií. Máme tu specifické entity z prostředí Andromedy. Ano. Hovoříme o galaxii v Andromedě. No, souhvězdí, jo, prostě galaxie Andromedy, zjednodušeně řečeno. Ano. V rámci nebo když vezmeme mantický model, tak jisté, a není jich málo, civilizační uskupení z prostředí galaxie Andromedy jsou zajímavé především svojí odlišností vnímání a vnímání času, ano, které je velice rozdílné od našeho lineárního, klasického lineárního pojetí času. A jak víme z předcházejícího komentáře z minulého týdne, tak mantidy sami existují částečně mimo běžný časový rámec. Patří v podstatě mezi relativně málo typů inteligencí schopných s podobnými entitami, jako jsou ty některé z galaxie Andromedy, komunikovat bez nějakého zásadního zkreslení. Čili mantidi, oni funkčně jakoby stojí na rozhraní mezi časově různými formami inteligence. Pak jsou tu harmonické skupiny, takzvané 6. až 9. dimenze, řečeno velice zjednodušeně, takovým tím jednoduchým způsobem jazyka. No. Kyselné označení dimenzí je sice v moderních esoterických systémech běžné, ale jednotlivé filozofické tradice jim přisuzují různý význam. Ano. Proto bych tady zbytečně nezabředával do výkladu týkající se dimenzionální struktury této galaxie či jiných galaktických forem prostředí. Charakter samotné komunikace, o které víme, že probíhá mezi kulturou mantidů v našem zemském prostředí a jakými si tedy v úvozovce řečeno harmonickými inteligenčními skupinami z kvazi 6. až 9. dimenze, tak v tomto smyslu nejsou k dispozici zatím konkrétní faktická data, faktické konkrétní informace. Ale pracuje se na tom a já věřím, že třeba někdy v budoucnosti budu moci být v tomto tématu více otevřený v rámci nějaké, dejme tomu, příští budoucí přednášky na toto nebo podobné téma. Ano. Pak jsou tu neutrální pozorovatelé, nacházející se v blízkosti galaktického jádra naší galaxie. Ano. Tady probíhá také určitý kontakt, určitá forma kontaktu, ale zcela určitě ne ve smyslu nějaké přímé komunikační linie, to rozhodně ne. Spíše se ukazuje, že tyto kontakty, nebo tento mantidy jsou v kontaktu s těmi takzvanými neutrálními pozorovateli, nevíme přesně, kdo to je, z blízkosti našeho galaktického jádra v samém počátku, na samém začátku. Ano. Tady bych chtěl zmínit ještě jednu věc, jednu takovou okolnost, a to, že mantidové fungují také jako měřiče vibračních posunů. To je termín, který jsem tu už zmínil, tuším, před týdnem. Pokud bychom tady tuto formulaci nějakým způsobem přeložili do více pochopitelnější formy, tak lze říci, že mantidi mají mimořádně rozvinutou schopnost sledovat přechody mezi různými stavy vědomých a informačních systémů. Například mohou rozpoznat, že určitá civilizace se blíží významné změně, ještě dříve, než se projeví v politických nebo technologických událostech. Ano. Tady není nutné hned přímo jako konstatovat, že mantidi mají schopnost jako vidět budoucnost v tom jednoduchém slova smyslu. Spíše bych řekl, že dokáže zachytit narůstající nestabilitu nebo reorganizaci v lepších strukturách systému. A takováto schopnost je pak mimořádně užitečná při kontaktu s evolučně vývojově mladšími formami civilizací. Kontakt s vyspělejší inteligencí totiž v samé podstatě nemusí být nutně automaticky pozitivní. Pokud je společnost psychologicky nepřipravená, může prostě podobná událost způsobit rozpad náboženských, politických nebo kulturních struktur. Technologie předaná příliš brzy může být použita destruktivně. Informace, která je pro jednu civilizaci běžná, může pro jinou představovat hluboký kulturní šok. Pokud sledujete ty známé formy seriálu Star Trek, tak tamto Galaktická federace pomyslná řeší, nebo ta Galaktická rada, nebo jak se to jmenuje, v tom seriálu to řeší neustále, pořád se tím tam zaobírají. Je to důležitá, je to podstatná věc. Mantidi oni vnímají nebo jsou schopní prostě posoudit nejen to, zda kontakt může proběhnout s takovou civilizací, ale hlavně zda její ta přijímací civilizace dokáže integrovat. A to je velice důležité. Jo. A tady v tomto ohledu, v této formě spočívá jejich role v uvozovce řečeno těch správců kontaktu. Mantidi fungují jako určitý filtr mezi velmi, to jsem to naznačoval, mezi velmi odlišnými civilizacemi. Pokud zjistí, že kontakt by destabilizoval jako mladší společnost, doporučí zdrženlivost. Pokud naopak civilizace dosáhne určité míry psychologické a kulturní integrace, pak mohou pomoci kontakt strukturovat tak, aby nebyl prostě destruktivní. A tady se jejich kosmická funkce mantidu, propojuje se vším, řekl bych tedy, co jsme se o nich doposud dozvěděli. Čili jejich mimořádná nebo mimořádně dlouhá perspektiva jim umožňuje sledovat komplexně civilizační procesy. Jejich síťová forma vědomí jim umožňuje zpracovávat obrovské množství vztahů. Symfonická forma komunikace jim umožňuje překládat mezi různými kognitivními systémy a nestrannost mantidu jim snižuje jejich potřebu ovládat jiné kultury. No a v neposlední řadě jejich základní zásada ochrany dimenzionální integrity pak vytváří hranici, za kterou jsou ochotní prostě, nebo za kterou už prostě nemusí jenom pozorovat. Nemusí být jenom ti pozorovatelé. V syntéze řečeno, mantidi, oni se nemusí jevit jako klasická mimozemská rasa, už jenom tím samozřejmě, že jsou intraterestrickou rasou, to znamená podzemní, pozemskou rasou. Ale já to myslím ještě jinak, narážím tu na spíše jiný trošku ještě úhel pohledu, na to, že oni můžou reprezentovat nebo představovat jakousi civilizaci rozhraní. Jo? Existují mezi individuálním a kolektivním vědomím, mezi biologickou a transdimenzionální existencí, mezi pozorováním a intervencí, mezi lineárním časem a širší časovou perspektivou, mezi mladšími planetárními civilizacemi a inteligencemi jejich způsob existence je pro člověka až obtížně představitelný. Takže jedna z jejich nejdůležitějších funkcí ve smyslu jejich existence nespočívá ve vládnutí, ani v ovládání, ani v kolonizování nebo v učení, ale v udržování vztahů mezi odlišnými úrovněmi inteligencí tak, aby samotný kontakt nezničil to, co má propojit, to, co má propojovat. Ano. Pavlíku, půjdeme tedy na další civilizaci a já bych tam tě poprosil o další obrázek, ty jsi to tam dal, že, ten vizuál.
1: Teď jsem ho tam dal, ano, a asi, no, asi za chvilku tam šoupnu ten další.
0: No, za chvilku, ano. No, nemusíš pospíchat, jasně. V klidu, za nějaký půl hodinky, jo?
1: Dobře.
0: Tak, nebo za 20 minut třeba, nebo já to nechám, to je jedno, dobře. Jo? Tak, mravenčí inteligence. Dobrá. Pojďme se nejdříve podívat, protože o mravenčí inteligenci. Ty zíváš, Pavlíku, to by se chce spát.
1: No ani ne, to bylo, to jsem tady šoupnul, asi o to tak vypadalo. Tady šoupnul z papíra.
0: Aha, tak, jo, tak to mi to všechno, že zíváš. Promiň. Tak, o této inteligenci nebo o podzemní komunitě, o této podzemní kultuře se to hodně praví, především na americkém kontinentu, v prostředí amerického kontinentu, a to jak severní, střední, tak i jižní Ameriky. No a pojďme se zcela nezávisle podívat na rozbor tedy těch mravenčích entit, která patří také do skupiny hmyzoidních neboli insekticidních forem inteligence. Původ mravenčí inteligence, on sám o sobě je zasazen do mimořádně hluboké minulosti Země. První projevy organizovaného kolektivního vědomí jsou kladeny do údobí před více jak 60 miliony lety, tedy do časového horizontu, který z lidské perspektivy prakticky znemožňuje hovořit o civilizaci běžnými historickými kategoriemi. Jo, to samozřejmě logické. No. V tomto případě nejde jen o zjevně nejstarší inteligentní kulturu na této planetě, ale jde o civilizační systém, jehož existence překlenuje celé geologické epochy, rozsáhlé klimatické změny, přestavby ekosystému i katastrofické události schopné třeba zničit i velkou část tehdejší planety Země. A toto je potřeba si prostě uvědomovat. Lidské civilizace, jak víme, samozřejmě velice dobře uchovává paměť prostřednictvím textů, artefaktů, tradic, institucí, obrazů, bájí, jo, a poslední době i digitálních záznamů. Ale všechny tyto systémy jsou mimořádně zranitelné. Stačí několik století politického chaosu a obrovská část kulturní paměti může být navždy ztracena. Takže pokud tu je civilizace, která byla schopná přežít desítky milionů let, tak zákonitě musela extrémně efektivně vyřešit problém uchovávání dat. A musela ho řešit naprosto jiným způsobem. A tady v tomto ohledu narážíme na jednu velmi specifickou kvalitu, a to je kolektivní mysl. Mravenčí civilizace nepřežila tak obrovskou éru věku, protože by jednotliví členové dosahovali extrémního věku. Přežil především samotný vzorec kolektivu. Jo, aby jsme tomu rozuměli, jednotlivá těla mohou vznikat a zanikat, kolonie se mohou přesouvat, některé komplexy mohou být zničeny a celé populační větve samozřejmě mohou zmizet. Pokud však zůstává zachována základní datová struktura kolektivního vědomí, pak civilizace může kontinuálně pokračovat. Tady vnímáme jeden ze základních rozdílů mezi lidskou a mravenčí představou kontinuity. Člověk se přirozeně ptá, zda přežije jedinec. Mravenčí inteligence se ptá, zda přežije síť, matrice. A tady ta orientace je klíčem k jejich schopnosti přežít hned několik planetárních katastrof. Když se mění prostředí, civilizace založena na stabilních městech, individuální specializaci a rozsáhlé infrastruktuře je extrémně zranitelná. Mravenčí systém, nebo systém mravenčí inteligence, je oproti tomu distribuovaný. Zničení jedné kolonie neznamená zničení celé inteligence. Pokud existují další uzly, sociální uzly schopné uchovávat základní paměť a obnovovat síť, obnovovat matrici. Historie mravenčí inteligence není historií nepřetržitého růstu. Naopak, je historií opakovaných cyklů expanze, redukce a rekonstrukce. V příznivých geologických obdobích vznikaly rozsáhlé podzemní systémy. Při klimatických nebo tektonických změnách síť se stahovala do stabilnějších oblastí. Po odeznění katastrofy z přeživších sociokulturních jáder mravenčí inteligence vznikají nové kolonie. Zánik velké části populace tedy pro ně nikdy nepředstavoval katastrofu. Jo. A samozřejmě už vůbec ne konec jejich civilizace. A tato sociokulturní historie samozřejmě paralelně, nebo chcete-li souběžně, vytvářela i mentalitu velmi odlišnou od té naší lidské. Mravenčí inteligence považují fyzickou infrastrukturu za dočasnou a obnovitelnou. Ani obrovský komplex vybudovaný během tisíců let prostě nemusí mít status kulturní památky. Pokud přestane plnit svůj účel, může být opuštěn, rozebrán nebo přemístěn. Trvalou hodnotu u mravenčí inteligence má pouze to, co umožňuje pokračování systému. Jejich vztah k minulosti nikdy nebyl nostalgický. Minulost je u mravenčí inteligence cená pouze jako informace použitelná pro budoucí adaptaci. A právě tady se mravenčí inteligence začíná výrazně odlišovat od té mantické. Mantidové jsou charakterizováni jako pozorovatelé dlouhodobých evolučních procesů. Jejich civilizační paměť má podobu rozsáhlé zkušenosti a porozumění vztahů mezi událostmi. Mravenčí paměť, nebo paměť mravenčí inteligence, je ale mnohem praktičtější. Zkušenost je hodnocena především tehdy, pokud zvyšuje schopnost kolektivu reagovat na budoucí změnu. Mantida uchovává minulost, aby ji porozuměl. Mravenčí inteligence uchovává minulost, aby přežila další budoucnost. 60 milionů let existence tak samozřejmě nevytvořilo civilizaci posedlou vlastní starobylostí. No, právě úplně naopak. Vytvořilo kulturu, která velmi dobře ví, že téměř všechno materiální je dočasné. Hora se může zhroutit, může změnit hranice, klima se může proměnit, ekosystém může zaniknout a kolonie prostě může být zničena. Ale přesto přeže všechno, vzorec může pokračovat. A v tomto jednoduchém principu spočívá jeden z nejhlubších základů civilizační identity mravenčí inteligence. No, pojďme se podívat na jejich původ a vývoj. Mravenčí inteligence představuje samostatnou, vysoce diverzifikovanou evoluční větev, která nevznikla z humanoidních ani například třeba z reptiliánských forem. To je velmi důležité, protože její odlišnost od člověka není pouze na sociální, kulturní stránce, není jenom po stránce sociální nebo kulturní. Ano. Je zakořeněna přímo v samotném způsobu, jakým se inteligence, tato inteligence, mravenčí inteligence, během své evoluce organizovala. Lidská inteligence vznikala jako inteligence jednotlivce. Individuality, žijící ve skupině, nebo chcete-li v komunitě. Mravenčí inteligence vznikala jako inteligence skupiny, využívající jednotlivce. Obrovský rozdíl. U člověka existuje primárně vědomé já, které následně vstupuje do vztahu s jinými lidmi. Rodina, kmen, stát nebo civilizace jsou struktury vytvářené mnoha jednotlivci. U mravenčí inteligence je bazální, ten principiální vztah obrácený, reverzní. Kolektivní struktura je primární a jednotlivé organismy představují její specializované funkční projevy. Pokud bychom hledali nějakou vzdálenou biologickou analogii, pak bych řekl, že se nabízí vzorec viditelný u pozemského hmyzu. Ve smyslu jakési sociální agregace. Mravenčí kolonie dokáže vykazovat například klasická mravenčí kolonie, mluvím teď o mravencích tady na povrchu zemském, dokáže až překvapivě vykazovat komplexní kolektivní chování, aniž by jednotlivý mravenec disponoval plánem celého systému. Máme tu feromonovou komunikaci a jednoduchá lokální pravidla, vytvářející velmi složité výsledné chování kolonie. Tady to samozřejmě není přímým důkazem, že jakoby ve smyslu nějakého analogického vzorce ve vztahu k podzemní mravenčí inteligenci. Ale poskytuje, řekl bych, zajímavý evoluční princip. Představte si, že analogická nebo podobná evoluční strategie během mnoha milionů let se rozvíjela nejen směrem k dokonalejším instinktivním kořenům, ale směrem ke skutečnému kolektivnímu vědomí. Jo, výsledkem potom není nějaký jeden inteligentní hmyz. Výsledkem je prostě inteligentní kolonie. Jednotliví členové se postupně stávají smyslovými, motorickými a kognitivními orgány většího systému. Jakoby jedna v uvozovce kasta získala informace, jiná je vyhodnocuje, další udržuje infrastrukturu a jiná chrání celou tuto sociokulturní síť. A teprve jejich propojení vytváří plnou civilizační inteligenci. Tímto se také vysvětluje to, že mravenčí inteligence vznikla jako planetární odpověď na potřebu masové kolektivní rovnováhy. Tady tuto formulaci nemusíme nutně chápat tak, že planeta vědomě vytvořila nějaký nový druh. Spíše bychom mohli říci, nebo spíše bychom měli uvažovat v tom směru, že právě určitý typ planetárního prostředí zvýhodnil evoluční strategii založenou na extrémní spolupráci, energetické efektivitě a distribuovaném přežití. No, jedinec je zranitelný. Síť je mnohem odolnější. A právě tato odolnost se stala základem nebo základním selektivním principem celé jejich evoluce. Jeden z největších civilizačních zlomů u mravenčí inteligence nastal ve chvíli vzniku tzv. Krystalických mateřských komor. A tady, v tomto okamžiku, se původní biologický kolektivní systém počíná měnit v technologicky stabilizovanou civilizační síť. Aby jsme to dobře chápali, mateřská komora není místem, nebo pouze, není pouze místem reprodukce. Ona ve své podstatě představuje kombinaci biologického centra, datového archivu, synchronizačního uzlu a také prostředí, ve kterém dochází k propojení nových členů s kolektivní pamětí. A krystalický komplex umožňuje ukládat zkušenosti kolonie mimo jednotlivé biologické organismy. A toto reprezentuje mimořádně efektivní a důležitý krok. Do té doby bylo mravenčí kolektivní vědomí závislé na živé populaci. Čili pokud je kolonie zničena, její zkušenost zmizí. Jakmile však ale je možné základní datovou strukturu uchovávat v externím médiu, vzniká něco, co můžeme označit za technologickou dědičnost. Nová generace tedy nemusí začínat od nuly. Přebírá nejen genetické predispozice, ale také strukturovanou zkušenost předchozích generací. A krystalická mateřská komora se tímto způsobem stala skutečným srdcem kolonií. Nikoliv v uvozovce královna samotná, nikoliv jednotlivý vůdce, ale místo, kde se propojuje biologická reprodukce, kolektivní paměť a synchronizace celé sítě. To pochopitelně také vysvětluje, proč zničení takové komory mohlo představovat a představuje mnohem vážnější zásah, než ku příkladu smrt tisíců jednotlivých členů. Zní to z našeho lidského pohledu zvláštně, ale organismy lze nahradit. Ztráta hluboké kolektivní paměti u nich, u té mravenčí inteligence, představuje nebo znamená ztrátu milionů let zkušeností. A právě ochrana těchto center patří k největším prioritám podzemní mravenčí inteligence. Pojďme se nyní soustředit na fyzickou fyziologii na fyzické úrovni. Fyzická stavba mravenčích entit odpovídá jejich funkčnímu charakteru. Členové pracovní kasty dosahují výšky zhruba 150 až 170 cm, zatímco příslušníci královské či centrální kasty dosahují výšky kolem 230 cm. Ono již tento rozdíl sám o sobě naznačuje, že jejich společnost nevytváří pouze sociální specializace, ale že jednotlivé funkce jsou zakotveny přímo v biologické morfologii, což je extrémně zajímavé. Pracovní forma je relativně kompaktní. Ano, forma pracovní kasty. Jejich tělo je stavěno především pro efektivní pohyb v podzemních prostorách, manipulaci s materiálem a dlouhodobou fyzickou činností. Královská forma je větší a méně mobilní, protože její hlavní funkce nespočívá v pohybu, ani v manuální činnosti, nýbrž v biologické a datové integraci kolonie.

fluorescenční linie, které prostupují celým povrchem těla. Tady na tom obrázku, který vidíte před sebou, to jsou ty žluto-zelené takové linie, takové struktury geometrické, které vidíte na povrchu těla. Tyto luminescenční linie mají několik funkcí. Jednak signalizují fyziologický stav organismu, pak také slouží jako lokální komunikační systém a představují i vedlejší projev bioelektrických procesů, které probíhají na povrchu těl mravenčí inteligence. V temném, samozřejmě prostředí podzemní komplexu, nebo v relativně temném prostředí podzemní komplexu umožňují okamžité vizuální rozpoznání funkčního stavu jiného člena kolonie. Oči mravenčí inteligence jsou celočerné, složené a multifazetové. Jejich vnímání se velmi liší, velmi, od člověka. Místo detailního barevného obrazu, zaměřeného na jeden bod, je jejich percepce silně orientovaná na pohyb, změny světla a široké prostorové pole. Ono tady jde o to, že pro tento typ podzemní civilizace, pro ekosystém, který oni preferují, protože v podzemí existuje mnoho různých ekosystémů. Talosiané se nachází ve zcela jiném ekosystému podzemním než mravenčí inteligence. Takže pro tu mravenčí inteligenci ve smyslu jejich ekosystému nebo charakteristiky jejich ekosystému není optické vidění hlavním smyslem. Ultrazvuk, chemické detekce, vibrace podloží a napojení na kolektivní datovou síť vytváří mnohem širší smyslový obraz okolního prostředí. Čili mravenčí inteligence jako nevidí chodbu nebo nějaký prostor lidskýma očima v lidském charakteru. Vnímá pohyb ostatních členů, vibrace, konstrukce, chemické změny ve vzduchu, v atmosféře, informace přicházející z dalších uzlů sítě a to všechno souběžně najednou. Čili jejich skutečný, reálný smyslový prostor výrazně přesahuje hranice jejich vlastního těla. Pojďme se podívat na jejich končetiny, na končetiny dolní horní u mravenčí inteligence. Horní končetiny, nebo se jim také odborně říká přední manipulátory, fungují jako velmi jemné nástroje, které jsou integrálně propojeny s jejich pozorovatelskou a analytickou funkcí. U mravenčích entit převládá robustnější účelnost. Čili přední končetiny nebo ty horní končetiny slouží k přesné práci s technologiemi, biologickými strukturami, stavebními materiály nebo různorodými jinými mechanismy, které tvoří součást jejich kolonií. Vzhledem k výrazné kastovní specializaci je navíc u mravenčí inteligence patrné, že tvar předních nebo horních končetin není u všech skupin úplně totožný, jo? Zcela stejný. Mravenčí entity a spodní končetiny jsou velmi silné, jsou velmi odolné, jsou velmi pružné, no, a jsou přizpůsobeny pohybu v formě různorodých aktivit, které jsou typické pro podzemní prostory a pro morfologii jejich ekosystému, který obývá.

0: dělají. Mravenčí entity disponují trojitým nervovým systémem. Jejich mozek je rozdělen do tří hlavních segmentů a současně je propojen s nelokálně, s centrální královnou v úvozovce a takzvanou kolektivní sociokulturní sítí či matricí. Každá jednotlivá mravenčí entita disponuje vlastní lokální výpočetní kapacitou, avšak nikoliv plně autonomní inteligencí v lidském smyslu. Jedna část nervového systému řídí bezprostřední senzorické a motorické procesy, další komplexní řešení lokálních problémů a třetí synchronizací s kolektivním polem. Výsledkem pak je bytost, která dokáže samostatně fungovat, ale její plná inteligence se projeví teprve po připojení k síti. Čili izolovaný člen kolonie mravenčí inteligence působí výrazně méně inteligentním dojmem než stejná entita uvnitř svého kolektivního systému. A tady se dostáváme k dalšímu poměrně významnému rozdílu oproti mantidům. Ano? Pojďme se tedy nyní soustředit na základní fyzické nebo zásadní fyzické, psychické, mentální a sociální rozdíly mezi mravenčí inteligencí a mantidy. Já jsem věnoval zvláštní důraz a pozornost právě na tento oddíl nebo na tuto pasáž, které se teď budeme věnovat, protože jak mantidi, tak mravenčí inteligence jsou homizoidní formou. A homizoidní formou evoluce. Obě dvě disponují extrémně vysokou inteligencí. Ano. Na první pohled by se tedy povaha civilizační povaha mantidů a civilizační povaha mravenčích inteligencí nebo mravenčí inteligence, tak by mohla splývat dohromady. No. Tomu je potřeba pochopitelně zabránit, takže proto teď budeme trošičku více věnovat pozornost jednotlivým rozdílům mezi mravenčí inteligenci a mantidy. Pavlíku, já bych tě poprosil, můžeš tam dát už další obrázek. Jo, ty jsi tam dal další obrázek, výborně, dobře.
1: Ano, jsem našel pro... před chvilkou.
0: Já ti děkuji velmi pěkně. Tak, pojďme k těm rozdílům. Samozřejmě, přestože tedy obě skupiny, jak mantidy, tak mantidové mantidi, tak mravenčí inteligence sdělejí hemizoidní morfologii, tak jejich podobnost je čistě povrchní. Ano. Pojďme se zaměřit nejdřív na fyzické rozdíly. Mantida je vysoká, štíhlá a disponuje výrazně individualizovaným organismem. Její tělo je propojeno s jemnou manipulací, komplexním vnímáním a relativně samostatným pohybem. Mravenčí entita je oproti tomu více funkčnějšího rázu, robustnější a mnohem výrazněji specializovaná podle sociálního kastovního způsobu fungování. Tělesná forma mantidu zdůrazňuje jedinečný uzel vědomí. Tělesná forma mravenčí inteligence zdůrazňuje funkci kolektivu. Mantidi dosahují výšky od nějakých 240 do 310 cm. Běžná mravenčí entita pracovní kasty je výrazně menší. Zatímco mantická anatomie působí téměř ceremoniálně a subtilně, mravenčí anatomie je především ekonomická. Není nic nadbytečné, každý segment těla má jasný účel. Také exoskelet má odlišný charakter. U mantid jsme ho vnímali jako dynamickou součást jejich jemné bioinformační fyziologie, kdežto skelet mravenčí inteligence je především ochranného účelu, je velice odolný a přizpůsobený dlouhodobé práci v náročném, jakoby v náročných podmínkách podzemního prostředí. Rozdíly jsou i v nervové soustavě. Mantida má distribuované nervové uzly, ale zůstává plnohodnotnou vědomou bytostí. Entita mravenčí inteligence má lokální nervovou soustavu, její schopnost se zásadně rozšiřuje připojením ke kolektivu. A to je velice klíčový rozdíl. Mantida může být oddělena od ostatních mantid a plně zůstává sama sebou. Mravenčí entita, oddělená od kolonie, ztrácí část své skutečné kognitivní identity. Tady ale potřeba zdůraznit, že tuto oddělenost u mravenčí inteligence nesmíme vnímat ve fyzické formě, protože napojení mravenčí individuality na kolektiv, to znamená na síť, je nelokální formy. Jo? Přes mentální parametry dané individuality. Aby si nikdo nepředstavoval, prostě chytne někdo mravenčí entitu, jo, zajme ji, odveze ji tady na povrch někam, přenese na povrch, tady zavře někam do klece a teď si bude myslet, že ta mravenčí entita je oddělená od své kolonie. Není oddělená. Je v neustálém nelokálním mentálním propojení a je plnohodnotně funkční. Jo? Tak pozor na to. Jo? Tohle, často se tady jako některé ty datové zdroje vstupují do hlubokého omylu, jo? V tom, že prostě tady stačí fyzické oddělení. Není tomu tak. Rozhodně ne. No, psychická rozdílnost, tak samozřejmě. Mantidi mají vlastní psychiku. Jejich emocionalita je velmi odlišná od lidské, ale existuje u nich nestrannost, záměr, kontemplace a specifická forma péče, jak jsme si ji řekli. U mravenčí inteligence je situace více radikálnější. Například pojem individuální emoce zde prakticky ztrácí význam. Mravenčí entita necítí osobní strach ze smrti způsobem, jakým jej prožívá člověk. Ohrožení je pro mravenčí inteligenci především informace. Pokud je ztráta konkrétně organismu prospěšná k přežití kolonie, není zde psychologický konflikt mezi osobním pudem a kolektivní povinností v podobě, jakou bychom očekávali například u člověka. A to i u mravenčí inteligence z lidského pohledu vytváří dojem extrémního chladu. Jo? Ale z jejich úhlu pohledu zase, z toho mravenčího úhlu pohledu, v žádném případě nejde o krutost. Jde o absenci lidského typu individuálního citového centra. Jo, mantida je schopná člověka pozorovat s nestrannou pozorností. Mravenčí entita jej umí vyhodnotit jako soubor biologických, behaviorálních a datových parametrů. První postoj mantidy, může člověku připadat tajemný. Postoj mravenčí entity může člověku připadat až znepokojivě technický. Rozdíly na mentální úrovni. Inteligence mantid je symfonická, má symfonický parametr. Dokáže spojovat logiku, symboliku, vztahy a několik datových vrstev současně. Inteligence mravenčích entit je disturbovaná a algoritmická. Jo? Její mimořádná síla nevychází z hloubky jednoho myslitele, ale z paralelního zpracování obrovského množství dat a mnoha sociokulturními uzly. Najednou. Mantida hledá význam. Mravenčí inteligence hledá optimální řešení. Mantida se může ptát, co určitý proces znamená pro evoluci vědomí. Kolektiv mravenčí inteligence se ptá, zda proces zvyšuje nebo snižuje stabilitu systému. To ale samo o sobě neznamená, že mravenčí inteligence je méně vyspělá. V žádném případě nikoliv. V mnoha úlohách je dokonce dramaticky efektivnější než inteligence mantid. Logistika, prostorová optimalizace, řízení zdrojů, koordinace velkého množství současných procesů nebo adaptace na změnu prostředí patří mezi oblasti, ve kterých jsou schopnosti mravenčích entit mnohonásobně převažující schopnosti lidské bytosti a schopnosti mantid. Ano? Čili, abych to řekl přesně, já jsem to tam zaměnil, čili toto jsou schopnosti mravenčí inteligence, které výrazně přesahují schopnosti lidské bytosti a schopnosti mantické nebo inteligence mantid. Její slabinou mravenčí inteligence je zase oblast, ve které mantidové vynikají. A co to je? Je to porozumění významu jedinečné subjektivní zkušenosti. A jak jsou na tom rozdíly individuality? Jo, rozdíl v individualitě. Já se dovolně napiju. No, tady leží nejhlubší hranice mezi oběma hmyzoidními evolučními liniemi. Mantida je schopná říci, alespoň v přeneseném slova smyslu, jsem součástí nás. Entita mravenčí inteligence existuje ve stavu, jsme prostřednictvím tohoto těla. Mantický kolektiv vzniká propojením jednotlivých vědomí. Individualita mravenčí inteligence vzniká dočasným vyčleněním určité funkce kolektivního vědomí. Smrt mantidy může být ztrátou jedinečné perspektivy, i když její zkušenost zůstane v síti. Smrt entity mravenčí inteligence je spíše ztrátou funkčního sociokulturního uzlu, pokud jeho informace již byly integrovány do kolektivu. A tady toto vytváří samozřejmě i zcela odlišný vztah k životu jako takovému. A samozřejmě i vytváří sociální rozdílnosti. Různé sociální rozdíly jsou patrné. Mantidi nemají klasickou kastovní společnost. Jejich role vznikají podle schopnosti, zkušenosti a stupně integrace jednotlivých uzlů. Kdežto mravenčí inteligence je naproti tomu strukturálně kastovní. Ale pozor, zase je tady potřeba být velice obezřetný. Kasta, ten výraz kasta, v případě mravenčí inteligence rozhodně neznamená společenskou třídu v rámci v našem lidském smyslu. Pracovní kasta u mravenčí inteligence není utlačovaným příslušníkem nižší vrstvy, který touží se stát členem královské kasty. No, taková aspirace by nedávala smysl, protože jednotové kasty představují různé orgány jednoho systému. Jo? Ruka netouží státi se okem. A oko neusiluje se o postavení mozku. Každá část existuje prostřednictvím funkce, kterou vykonává pro celek. Proto v případě mravenčí inteligence je nutně hovořit o kastovním systému bez hierarchického útloku. To je důležité. Vnímáme dokonce i rozdílnosti mezi mantidy a mravenčí inteligencí v rovině spirituality. Mantická nebo spiritualita mantid je spojená s pozorováním, rezonancí, nestranností a ochranou otevřenosti evolučních procesů. Spiritualita mravenčí inteligence je mnohem více planetární, řekl bych, jakoby planetární a funkční. Posvátnost nevzniká oddělením od materiálního světa. Posvátné je to, co dokonale plní svou funkci uvnitř živého planetárního systému. Dokonalá chodba může mít spirituální hodnotu. Efektivní distribuce energie může být posvátným aktem. Obnova poškozené části kolonie může být obdobou rituálu. Mantida hledá harmonii vztahů. Mravenčí inteligence hledá mravenčí inteligence harmonii uskutečňuje prostřednictvím funkce. A pojďme se tedy podívat i na rozdílnosti vůči člověku, nebo ve vztahu k člověku. Mantida může člověka chápat jako jedinečnou vědomou bytost a současně jako součást širšího civilizačního procesu. Mravenčí inteligence bude mít nebo disponuje přirozenou tendencí fungovat opačně. Nejdříve vidí druh, potom vnímá populační strukturu, potom vnímá jeho funkční chování a teprve velmi obtížně vnímá jednotlivce. Toto může být důvodem, proč jsou potenciálně doložené kontakty s mravenčími entitami popisovány jako psychologicky velmi cizí. Ale přesto, a to je potřeba právě tady je ta, prostě ten monument, že i přes tuto vzájemnou cizost se vždy v lidské historii dokázali mravenčí entity postarat o lidskou bytost v dobách lokálních nebo globálních katastrof, kdy v různých místech našeho světa přesněji zaznamenané, jak to nazvat, příběhy tohoto typu jsou v prostředí v sociálním, dodnes, v sociálním prostředí různých indiánských kultur, v severoamerickém prostředí. Ale docházelo k tomu v různých částech světa, nejen v oblasti Severní Ameriky, kdy po desítkách tisíců lidských jedinců byly mravenčí inteligence schopny lidi přijmout k sobě do podzemí a postarat se o ně do té doby, než účinky katastrofy pominuly a než se ekosystém dostatečně zpamatoval. A to i přes všechny tyto rozdíly, což je pozoruhodné, ano, a jako velmi je to potřeba umět ocenit tady toto. Vezměte si to tak, že síť mravenčí inteligence vnímá konkrétní lidskou individualitu ve smyslu jakéhosi jednoho vzorku systému zvaného lidstvo. Jak říkám, tady v podstatě se nachází, alespoň dle mého názoru, jedna z nejhlubších propastí mezi lidskou a mravenčí psychologií. No, ale zase na druhou stranu, proč bychom navzdory společné hmyzoidní morfologii neměli mantidy a mrvenčí inteligenci spojovat do jedné civilizační rodiny? No, jedni představují kolektiv individualit. No, mantidi. Mrvenčí inteligence představuje individualizovaný kolektiv. A tento rozdíl prostupuje téměř vším. No. Takže asi nastal čas teď, abychom se přesunuli k analýze sociální struktury mravenčí inteligence. Jak jsme si již řekli, tak společnost mravenčí inteligence, podzemní mravenčí inteligence je čistě kastovního charakteru. Jo. Ale jak znova zdůrazňuji, kasta, tento výraz v tomto případě nesmí být interpretován prostřednictvím lidských zkušeností ve smyslu nějaké sociální nebo sociokulturní nerovnosti. Jo. Jednotlivé skupiny nepředstavují společenské vrstvy. U mravenčí inteligence, disponující různým množstvím bohatství nebo politické moci, to v žádném případě. Jo. Jsou to funkční subsystémy jednoho civilizačního organismu. Máme objektivně doložené kasty pracovní, obrané, průzkumné, duchovní, nebo chcete-li spirituální, a kastu královskou. Pracovní kasta představuje nejrozsáhlejší fyzickou složku kolonie. Její členové zajišťují výstavbu, údržbu, transport, produkci a neustalou reorganizaci prostředí. Ale pozor, zase, bylo by obrovskou chybou vnímat tuto pracovní kastu jako nějaké primitivní dělníky. V žádném případě. Ano. Průměrná inteligence individualit, které tvoří pracovní kastu, v porovnání s lidskou inteligencí dosahuje rozpětí mezi 216 až 260 IQ. Jo. To je obrovský rozdíl, ohromující rozdíl. Jo. Každý pracovní sociokulturní uzel je součástí kolektivní inteligence. Jo. Jeho činnost může být mimořádně přesná právě proto, že nutně nemusí znát celý plán. Prostě potřebné informace dostává prostřednictvím rezonanční matrice a zároveň poskytuje systému údaje o lokálním stavu prostředí. Obranná kasta funguje jako imunitní systém kolonie. Její úloha nespočívá ve vedení válek, vytváření různých konfliktů a podobně. Jo? Kvůli ideologii nebo kvůli expanzi. Obranná kasta má za úkol identifikovat a izolovat hrozby v širokospektrálním charakteru. Průzkumná kasta je smyslovým orgánem mravenčí civilizace podzemní. Jakoby v uvozovce. Vstupuje do neznámých prostor, mapuje geologické struktury, analyzuje biologické systémy a vyhledává potenciální zdroje rizika. Zvláštní postavení má pak duchovní, respektive spirituální kasta. Ona na první pohled, zase z našeho lidského, řekl bych, hlediska, může působit paradoxně. A to v tom smyslu, že tak extrémně pragmatická civilizace, jako je mravenčí inteligence, vůbec něco podobného má. Jo? Jenomže tady je potřeba si uvědomit, že duchovnost mravenčí inteligence nespočívá v náboženské víře. Její členové se zabývají hlubokou synchronizací mezi kolonií, biosférou a planetárními procesy. Funguje jako, jak to nazvat, jakýsi proprioceptivní systém celé civilizace mravenčí inteligence. Funguje jako orgán umožňující kolektivu vnímat sebe sama jako součást většího planetárního celku. A pak je tu královská kasta, která ve své pozici představuje biologické a datové centrum. Ale v žádném případě zase, jo, upozorňuji, z našeho lidského pohledu, protože by nás to k tomu mohlo svádět, královská kasta mrvenčí inteligence v žádném případě nemá nic společného s monarchií nebo s něčím podobným. Královna není panovnice. Královna je centrálním integračním orgánem. Nevydává rozkazy podle osobní vůle. Pomáhá stabilizovat kolektivní vědomí, reprodukční procesy a synchronizaci rozsáhlé části kolonie. Takže skutečným centrem moci není osoba nebo individualita. Je jím rezonanční matrice. Tato rezonanční matrice propojuje jednotlivé členy mateřské komory a také vzdálenější kolonie do širšího datového nebo širšího informačního organismu. Mrvenčí civilizace nemá vládu. Mrvenčí civilizace je sama o sobě je řídícím systémem. No. Pavlíku, kolik máme hodin? Jak jsme na tom s časem?
1: No, zbývá nám 20 minut necelých, čili 4 hodiny, dalo by se říct.
0: To, takže to zase nedokončíme, ale to, nebo možná dokončíme, já nevím, uvidíme, když tak kontinuálně budeme pokračovat.
1: Nějaký dotazy možná, co ty na to?
0: No, ty tam máš nějaké dotazy? Nepovídej.
1: No, něco tady mám. Ne, že by zavolali lidi, to asi ne, i když můžu naditovat opět číslo 608 12 14 19, takže můžete volat, ale nějaký dotaz by tu dokonce i byl. Dobrý den, kde bychom v archivu, a tak to nic, je to možný, kde bychom v archivu mohli najít přednášku z UFO konference o napadení základny na měsíci, jak o tom minule pan Chvátel říkal, nemohu to najít, tak to bude asi jeden u tebe.
0: Jo, takže Pavlíku, já tě teď poprosím, uděláme tady takovou službu.
1: Uděláme zkoušku. Takže www.matrix.
0: Ano, přesně tak.
1: Matrix pomlčka 2001. Ano, já to dám takhle přímo na obrazovku, kdyby se dodíval.
0: Jo, a hoď to tam.
1: Tak, Institut alternativních věd, tady to vidím. Tak, kam dál.
0: Ano. A teď nahoře jsou webináře, vpravo nahoře na liště.
1: No, ceník pro předplatit, já tu nevidím webináře. Nevím proč, ale asi je tu nemám, hleda, že bych to dal tohleto.
0: Já nevím, přes co se tam, jo, tady webináře. No.
1: Webináře, tak to ano. Tak.
0: A teď si, jak to jsou, co budou webináře, teď si dolů. Předníš.
1: Archiv.
0: Tak a tady je konference Blue Avian Anunnaki Elohim, tak na to klikni.
1: Konference tadyhle, ano. Registrovat a koupit, takže když někdo bude registrovaný a koupit, takže to můžete se na to mrknout.
0: Je potřeba se zaregistrovat, jo? A potom tak, tady, samozřejmě, tak. Tady si vytvoříte účet a potom si to tam můžete.
1: Dobrý, jo? Takže je to jasné. Takže jste to viděli dokonce. A
0: tady ještě je důležitá věc, při té registraci si můžete zvolit, jestli chcete registrovat, dej si to ní, jako klikně na to ještě jednou. Klikně na to ještě jednou. Tak, a tady vyberte si váš zájem a tady stačí, když nemusíte videa Gaia, videa a články Matrix, takže to nezakliknete a zakliknete tady jenom webináře, školení takhle. A přednášky. Jo, takhle.
1: Tak a pokračovat, jo, tak.
0: Souhlasíte, jo, tady souhlasím a pokračuju dál. Jo?
1: Dobrý, tak jo.
0: Takže tak.
1: Máme zpátky, to byl jeden dotaz a druhý dotaz. Chtěl bych se zeptat, zda hmyzoidní civilizace mají také 3 stupně vývoje. Larva, kukla, hmyz a na batidové i jejich pozorování civilizací, tady tomu nerozumím, tady to je nějak divně napsaný, zda z pozorování vyvozují teda zkušenosti pro sebe, zda je to jejich poslání či zadání, či jsou jakoby strážci. Zda lze nějak rozkrýt pozadí této činnosti, teda pokud je. Děkuji, píše tady Jitka. Tak jestli mají ty tři vývoje, vývojové stupně.
0: Jo. Jsi na seznamu, já vidím seznam.
1: Ano.
0: Novinky, tak to asi bych chtělo
1: spodit. Ano, přesně tak, ano.
0: Tak, přesně tak, ano. Takže nemají jak mantidi, tak civilizace mravenčí inteligence rodí živé, přímo živé, jakoby živá stvoření, jo? Živé potomstvo. Takže ani ne přes vejce, nejsou vejcorodí, ani nemají tři fáze, jako kuklu, jo, motýl a něco podobného. Jo, to ne, to u nich neexistuje. Jejich evoluce se vydala jiným směrem, než jak je tomu známo tady u valné většiny hmyzoidní populace na povrchu zemském.
1: Proč jim to říká hmyzoidní? Podle těch tykadel a podle vzezření?
0: Nebo? Ano, podle vzezření. Jo, podle vzezření, jo, že připomínají hmyz podle vzezření.
1: Dobrá, tak to byly dvě otázky. Jinak asi... Já tady ještě vidím něco. Zajímalo by mě, kde v podzemí žijí ty podzemní bytosti. Vždyť uprostřed země je žavá koule a obrovská teplota a láva proudí skrz zem až na povrch země.
0: To je lidská představa. To je naše představa. Objektivně jsme dosáhli z hlediska výzkumu, kontaktního výzkumu, hloubky kolem nějakých 25 kilometrů, ani ne, něco kolem 20 kilometrů. Všechno ostatní jsou modely, to jsou teoretické modely. Ano, existují vzestupný vertikální lávové profily, ale ty nejsou vzdálené od sebe desítky kilometrů. Jsou od sebe vzdáleny stovky i tisíce kilometrů a vždycky tvoří jakousi kolonii nebo komunitu. Těch komínů jsou i desítky až stovky, ale vždycky v určitém konkrétním zhluku v prostředí. A ty vzdálenosti mezi těmito zhluky jsou v podstatě obrovské. Stejně tak uvnitř země funguje několik samostatných ekosystémů. Ano. Zase teplota stoupá do hloubky zhruba 25 až 28 kilometrů, pak dochází k její stabilizaci a mírnému poklesu v hloubkách 50, 60, 70 kilometrů. No, na tohle by mohla být celý seriál přednášek tady, celý seriál několika dílní, nejsem schopen to teď tady celé popsat, vysvětlit, jak to funguje, rozebrat ten ekosystém. Mm-hmm. Tomu bychom se mohli věnovat třeba někdy příště.
1: Odkud to máš tyto informace, Jardo, protože když říkáš, že jsme dosáhli maximálně 25 kilometrů, odkud to máš? Tady od těch civilizací, které tam žijou někde níž? Jak hluboko teda asi tak žijou třeba?
0: Je to různé, ale když bychom tak od hloubky zhruba 38 kilometrů až do hloubky 180 kilometrů pod zemí.
1: Jo, dobře. Jako všechny, jo, které jsme se bavili, nebo jenom některé, každý žije v nějaké
0: sféře. O kterých jsme se bavili.
1: Dobře. No tak jo, tak to byly dřív takové mé otázky zvídavé, když už to tady posluchačka tak to nastínila. Dobře, to je asi všechno, co tu je, nikdo asi nevolá. Jestli chcete zavolat ještě jednou, vám řeknu číslo 608 12 14 19 a prosím urychleně, protože máme 10 minut do konce. A to je taková hloupá doba teď, protože něco rozjíždět je problém. A o čem mluvit teď, Jardo?
0: No, tak...
1: Nebo jestli ještě chceš dojet nějakou...
0: Ne, to nemá cenu začínat. To zase
1: ne, dojet si ještě něco.
0: Ale než prostě dojde ta doba, tak než si třeba někdo zavolá, tak co na poloučku?
1: No tak to, aha.
0: Propagaci.
1: Aha, na poloučku něco. No tak určitě bych mohl, já jsem myslel, že to nechám ještě na později. Máme tu dvě takové akcičky. Takže to takhle ukážu, jsme u toho už. Takže jak vidíte, došlo k nejhoršímu. nebo k nejlepšímu, nevím, Bramborová brigáda, takže v sobotu, tento týden, v sobotu bychom chtěli vyhrabat nějaké ty brambory. A když někdo přijde pomoct, nebudeme se zlobit, že jo, po práci bychom mohli posedět, pokecat, že jo, a večeru třeba udělat táborák a busta a maso na grilu a tak dále, mrkněte na to. Letos to vypadá, že úroda bude velmi dobrá, takže jsem na to velmi zvědav, kolik tam z toho bude, ale počítám, nejméně 2 metráky brambor tam budou, takže byste si třeba mohli i odnest nějaký kilečko domů, když byste přišli na brigádu. Proč ne? Není problém. To je tento víkend. Příští víkend tam bude opět s Miluškou nad Benešovými dekrety. Už to je asi 3. nebo 4. přednáška. Do té doby, teďko přes to léto, nebyl tak velký zájem o to, ale nyní se chystá dost lidí tam, tak to vypadá, co já vím, jaké mám informace, že tam přijede dost lidí a Miluška slíbila, že už se tam budou rozvádět už konkrétní věci, co by se s tím nechalo dělat. Takže přijďte, to bude 5.6., čili víkend, první víkend v září. 5.6. bude ta vlastní přednáška, ale můžete přijet už pátek samozřejmě, nebo kdykoliv, to je úplně jedno. Ano, takže to je ten příští víkend další. No a to je asi tak všechno, co bych... Jo, je dobré, když budete chtít přijet, kouknout se na ty stránky www.mezi, a teď ta pomlčka je tam důležitá, mezisvimi.cz, najdete tam na akce a novinky samozřejmě, a v tu chvilku se vám tam objeví toto a tadyto. A samozřejmě, pokud chcete přijet, tak tam na to kliknete takto. Objeví se vám tam nějaký jméno, ale hlavně mobil a tak dále. Aby jsme věděli, kolik lidí přijede, bychom podle toho mohli objednat pivečko a tak dále. Znáte, to je to docela dobrý, když víme, kolik lidí se zúčastní. Tak. A to je asi tak ode mě všechno. Možná, když už jsme u toho, tak bych mohl ještě pozvat, když už jsme u toho, Jardo, na kalendárium, které bude následovat hned, jak skončíme, číslem 173, věnované Ken Hensleymu, duši kapely Uriah Heep a jeho nedožitým 81. narozeninám. Takže Uriah Heep, to je naše generace, víte, Jardo, to jsou naše kapely, co? Taky si to znal určitě, kdo? Poslouchal, nebo ne?
0: Kdo?
1: Uriah Heep.
0: To neznám.
1: Neznáš?
0: Ne, neznám.
1: Uriah Heep. Je, tak to je zajímavý, to byl Big B dobrý tenkrát, ty 80. léta, ano, to byl dobrý Uriah Heep a já nevím, Black Sabbath a tadyhle ty různý kapely, které se hrály. Ty si asi to neposlouchal, já jsem v tom jel těch 25 let, no, teď jsem dělal toho zvukaře, jezdil jsem s těma kapelama, takže vím, co se všechno hrálo. Atleta byla jedna z těch kapel, která se hrála taky tenkrát. Jo, takže poslechněte si. Ken Hensley se jmenuje ten člen kapely Uriah Heep. No, co víc ještě? Já nevím, možná, že taky tak jo, něco, ty bys si taky mohl říci, co máš ty o víkendu, co budeš dělat, jestli máš nějakou akci, pozvat lidi.
0: Můžu se mrknout na té mé internetové stránky,
1: ano,
0: tam do té kolonky webináře, jo, tam jsou teď 2 akce takové, jo, které,
1: ano.
0: Takže můžu si tam přečíst prostě, co,
1: ano.
0: Ten, co prostě potřebujou.
1: Ten, kdo se dívá na televizi, na přenos teďko, přímý přenos, tak vidíte, nahoře vpravo www.matrix-2001.cz, hele, 2001, to už je let, co si to založil, ty stránky, věd?
0: 25 let,
1: čtvrstoletí.
0: Fungují 25 let, no.
1: To
0: bych řekl, že málo alternativních stránek funguje takhle čtvrstoletí. Jako,
1: to je pravda, ano.
0: Byl jsi
1: asi jeden z prvních skutečně. Když si tak zrekapitulujeme, neznal jsem skoro nikoho jiného, nebo ty jo. A je to něco podobného jako my s rádiem. Je to taky už 12 let, A taky tenkrát nebyl nikdo jiný prakticky. Jo, no, dneska je toho miliony, miliony, miliony a je to velký problém, protože se to šíleně rozčlenuje a lidi neví už, co mají poslouchat, mají v tom zmatek, bordel, každý si v tom dělá to svý a každý tvrdí, že jenom to jeho je nejlepší. No, je to velmi, velmi, velmi těžký. Bez jakékoliv důkazů, je to čehokoliv jiného, takže to je velmi těžký. No?
0: No jo, no to se ani ne to. Já to třeba vidím, když si vždycky všimnu na těch darech, jako jo, jak tam máte, jo, tak když se podívám na ty dary, na tu potenciaci, dejme tomu před, já nevím, sedmi lety, nebo šesti lety ještě, jo,
1: úplně
0: a dneska, tak to je...
1: No, já se nedivím, je toho moc, a lidi se prostě snaží přispět ke každému, no a je toho moc, je to zbytečný. Já jsem dnes chtěl právě to rádio udělat tak, aby to byla množina, aby to bylo mnoho jednotlivých studií, které tady se budou prezentovat, ano, ale které budou naprosto autonomní, samostatní, budou se moct říkat, co chtí, ale bude to všechno pod tou jednou jakoby značkou, aby z toho bylo nějaký velký médium, které tím pádem mělo velkou, jak bych to řekl, velký vliv, jo, ale ty jednotlivý studia by byly naprosto autonomní. Jako do dneška my máme několik studií, které jsou naprosto autonomní. Já opravdu absolutně nějak neovlivňuji, nic si neříkám, co mají dělat. A funguje to naprosto perfektně. No ale lidé radši jdou svou cestou a já se jim nedivím, ano, je to to. Ale výsledek je tento. Rozčlenený, prostě je to všechno rozkouskovaný zmatek a nekoordinovaný prostě zmatek, který nakonec potom vždycky vede k tomu, že to takto dopadne. No. Je to tak, Jardo. Říkám to správně.
0: A co si z toho vzít za poučení?
1: No, teď už je asi pozdě. Jaký poučení? Kdo by si z toho měl brát poučení? My? Nebo ty lidé?
0: No, tady ani nejde tak, jako neptám se pro to, kdo, ale spíš co, jako jaký poučení si vzít obecně.
1: Říkám, chtěl jsem tomu předejít a tušil jsem to, že to takto dopadne. Chtěl jsem tomu předejít, ale bohužel dopadlo to tak, jak jsem bohužel nechtěl. No, nedá se nic dělat, je to tak. Výsledky jsou, že všichni z toho nemají skoro, nebo všichni z toho skoro nemají vůbec nic. No a všichni se smějou tím malým studíčkám, těch malým různým webům, tím, já nevím, jak se to jmenuje, podcastům, nebo co to všechno, já ani nevím, co to je, tak tím se tyhle ty prostě elity se jim smějou, co to je za, že poslouchá pár lidí o to. Když to kdyby to bylo všechno pod jednou velkou prostě hlavičkou jakousi, přesto by jeli naprosto autonomně, soběstačně, ano, tak by to bylo úplně o něčem jiném a už by nemohli se takto tomu vysmívat ty.
0: Přinesu, Pavlíku, na tebe jednu otázku.
1: Ano?
0: Od jednoho člověka, který mi zavolal na můj telefon. Zajímalo by mě, co na to řekneš, nebo co k tomu řekneš, jak se vyjádříš. On se mě ptal, co bude s tímhle pořadem, co bude s tímhle pondělním pořadem, až pan Hlávka nebude moct?
1: Až nebudu moct, to znamená, co nebudu moct, jako až někdy můžu, nebo co?
0: No třeba, no, nebo já nevím. Co bude s tímhle pořadem, až pan Hlávka nebude moct?
1: To já taky nevím.
0: Jo, to zeptal mě, jo.
1: Ano.
0: Teď co jsem mu na to měl říct, já nevím, jako, protože to je odvislé od tebe, že jo, od tvé aktivity, od tvé účasti, od tvýho vysílání, jo.
1: Ne, že by to nemohl odvysílat někdo jiný, určitě. Třeba by to nemělo takovou, když řeknu, kvalitu, jo, nebylo by to takový, ale co se týče toho odvysílání, tak by to mohlo udělat prakticky kterékoliv jiné studio. Jo, třeba by to nebylo s obrazem. No.
0: No, ale vem si, jako on třeba jako není jediný, který takhle uvažuje, jak mají starosti, rozumíš, jak prostě cítí tu starost takovou určitou do budoucna, no a co bude potom dál, jako, co se potom bude dít?
1: To se uvidí, třeba už mi to nebude zajímat vůbec, kdo ví, takhle neuvažuju prostě, takhle vůbec neuvažuju. Dokud to jde, tak to jde, když to nepůjde, tak hold, to nepůjde, nedá se nic dělat, anebo se to udělá trochu jinak. To je prostě, kdyby jsme měli brát veškeré možnosti, které by mohly nastat, tak nebudeme dělat nic jiného, než se budeme utápět v možnostech všelijakých. Ano, je to dobrý něco vědět, ale těch možností je neskutečně mnoho a nemůžeme to obsáhnout všechno. No a mezi tím jsme se takhle pěkně prokeceli, jak se říká, do té 23. hodině. Já ještě jednou teda pozvu na ten kalendárium 1783 věnované Kenu Heislimu z kapely Uriah Heep a jeho nedožitým 81. narozeninám. No a samozřejmě ještě, kdyby náhodou to někdo přehlíd, tak tam šoupnu tu pozvánku na ten palouček, to znamená na tu bramborovou brigádu, teď v sobotu 29. a příští týden kolem 5. 9. tom víkendu na tu akci s Miluškou, co se týče těch Benešových dekretů a akcí okolo toho. Tak, a to je pro dnešek úplně, ale úplně všechno. Já se s tebou loučím, Jarouši, a stejně tak se loučím s posluchači a diváky. Ahoj, ahoj.
0: Taky ahoj, Pavlíku, mě se hezky, přátelé, také krásný večera a za týden. Na viděnou, na slyšenou.
1: Ahoj, ahoj.

0: Se puede.
1: Přátelé, vítejte u kalendária číslo 173 věnovaného Kenu Hensleymu, duši kapely Uriah Heep a jeho nedožitým 81. narozeninám. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: Sweet Freedom
1: s úžasnou dravou kytarou kytaristy Mika Boxe.
0: Slyšeli jsme též písničku Rain, rovněž z Magician's Birthday, kde se nám zpěvák David Byron svěřuje o tom, že svět patří Bohu, ale on, že patří sám sobě. The world is yours, but I am mine. Pak tam byla písnička z desky Salisbury,
1: kde Uriáši, podobně jako kdysi Blue Effect s Radimem Hladíkem, hráli s velkým orchestrem.
0: Přední Lady in Black, kterou známe v podání Aleše Brichty, a úplně první tóny byly z písně Easy Living, kterou mi její autor Ken Hensley kdysi v roce 2007, když jsem měl tu čest s ním pohovořit, tak mi řekl, že tahleta písnička je vlastně o Ježíši Kristu, že si to uvědomil až posléze a že vektorem tohoto textu bylo vlastně podvědomí schované již z dětství. Někteří muzikanti vás pošlou do háje, když se mě zeptáte na osobní věci anebo pozadí jejich tvorby a někteří vám řeknou, že všechno už je v těch písních. Nyní ale k samotnému Kenu Hensleymu, duši kapely Uriah Heep. Jeho první skupina se jmenovala Gods, bohové. Kromě Kena v ní v různých etapách hráli například Mick Taylor, známe jej od Stoneu a od Johna Mayala, pozdější uriášský bubeník Lee Kerslake a nebo třeba taky Greg Lake
1: od King Crimson nebo Emerson, Lake and Palmer, psal se rok 1968 a takhle zněli.

Multiinstrumentalista Ken Hensley se vlastně stal součástí již hotových Uriah Heep. Jeho vzorem byla skupina Vanilla Fudge s bohatými klávesami a zrovna v době, kdy si jich všiml producent Gerald Lincoln Bron, výsledkem jehož snažení byla mimochodem též kapela Bonzo Dog Band, tedy úplně jiný hudební styl, a hledač talentů si na Uriáše vsadil s tím, že je to tvárná kapela, s kterou může pracovat a které může pomoci se vyvíjet. Jak to dopadlo? Poslechneme si

jednu z tutoriálních skladeb s názvem Wizard z desky Demons and Wizards z roku 1972, kteráž písnička, jak jinak než z pera Kena Hensleyho, promlouvá mimo jiné o moudrosti hvězd.

Na desce Demons and Wizards se poprvé objevil basák Gary Thayne, předtím v Keith Hartley Band, a dynamika a akčnost tak ještě vzrostla. Jednou o pár let později tento basový kytarista kritizoval Jerry Brona za jeho příliš kapitalistický přístup ke kapele. To bylo krátce poté, co byl zasažen elektrickým proudem přímo na pódiu. Jerry Bron ho vyhodil z kapely a dva měsíce na to tento čaroděj čtyř strun a miláček opiátů nastoupil svoji cestu poslední, takzvanou zlatou. Ale zpět ke Kenovi Hanslimu. Milníkem v jeho tvorbě byla písnička z desky Look at Yourself, kterou tehdy ještě socialistické Bulharsko přijalo za svoji neoficiální hymnu, kterou tamnější lidé vítali i příchod slunce, a ani komunistický režim jim v tom neuměl zabránit. Písnička se jmenovala July Morning. Sám Ken o ní pravil: když vidíte, jak tisíce lidí přijme něco, co jste stvořili, už to není vaše, ale patří to všem.

Ken Hensley psal nejdříve texty a pak je zhudebnil. Nebylo moc času, texty psal v letadle nebo při cestování a hudbu k ním dotvářel na zvukových zkouškách s kapelou prostě za jízdy. Tomu nebránilo, aby občas složil delší strukturovanou kompozici, jako například The Magician's Birthday, zase tu máme čaroděje, tenkrát u příležitosti jeho narozenin, kdy kapela pomocí hudby zhmotní síly zla a dobra, nebo chcete-li, dialog anděla s ďáblem.

lisohlávky, orchidejový orchestr a hlavně šťastný konec. David Byron, kmenový zpěvák Uriah Heep, měl závislost na alkoholu. Ostatně o tom by mohl povídat basový kytarista Jiří Kozel, když se krátce potkali ve Švýcarsku. Ale dle slov Kena Hensleyho, David měl závislost na energii z publika, která mu nahrazovala intimitu a cílila neúprosně na zpěvákovo ego. Na posledním albu, kde David zpívá, je písnička Spověď. Spověď prý může osvobodit lépe než pomsta a v tom duchu ji Ken Hensley napsal pro Davida Byrona a s touhle písní se též s kalendářem číslo 173 můžeme rozloučit. Tohle je anglickou kapelou, kterou jsme my, černí burzaři z Letné, tolik milovali. A naslyšenou příště se těší Michal Kyselka.

Třaskavých témat je na konci předposledního prázdninového víkendu sice mnoho, ale na tomto místě může dominovat jediné – Příčovy. Po 8. se totiž v sobotu na zahradě místního zámečku sešli nepodvolení vlastenci. Jednak, aby vyslechli názory několika zajímavých osobností na aktuální témata, především však, aby se potkali. V tom je příčovská myšlenka v skutku unikátní. Letos však byla proti minulým ročníkům zvláštní ještě něčím dalším. V předchozích letech šlo vždycky o vyjádření vzdoru proti šíleným poměrům v naší zemi, reprezentovaným vládami, vůči kterým stála většina přítomných v zásadní opozici, ať už to byla druhá Babišova vláda se socialisty podpořená komunisty z roku 18 až 21, na kterou přišla povinnost vyrovnat se ale dosti hrůzostrašným způsobem s covidovou pandemií. Nebo následná fialová pětikolka, která nedlouho po svém vzniku označila nepodvolené vlastence za dezoláty. Dostali od ní ještě mnoho dalších nálepek, obvykle něco ve smyslu agenti Kremlu v různých variantách. Proč? No to proto, že usilovali o mír a tudíž odmítali českou účast ve válce Západu proti Rusku na Ukrajině. Ta sice fakticky začala krvavým státním převratem v Kyjevě, placeným a režírovaným Washingtonem a Bruselem už v roce 2014. Ale naplno se rozvinula až od února 2022, když Moskva začala svou speciální vojenskou operaci. V té době bylo dezolátní říci, že jejím smyslem bylo nejen odvrátit genocidní masakr vzbouřeného ruskojazyčného obyvatelstva v Donbasu a v Luhansku, které banderovský puč prostě odmítl akceptovat. Nebo se vůbec zmínit, že Vladimír Putin dal současně jednoznačně najevo, že nepřipustí, aby junta vtáhla Ukrajinu do NATO a umožnila tak dlouho plánované napadení Ruska z jeho nechráněného jižního podbřišku. Jenže povolební výškrab všech těch straniček podřízených Bruselu, který utvořil novou antibabišovskou koalici, na to okamžitě naskočil. Petr Fiala mystifikačně prohlásil, jsme ve válce, a spustil hrůzovládu, včetně protiústavního útoku na svobodná média. Kromě jiného to byl on, kdo vypnul i protiproud. Ne všichni ale podlehli mediální propagandistické válečné masáži, která tu vědomou, a v tomto případě to platí, dezinformaci ochotně opakovala. Odpovědí byly spontánní masové demonstrace nepodvolených, kteří se z části sformovali již během Babišovy covidové a vakcinační tyranie. No, fialovci se jim ale jen vysmívali. Stali se jedněmi z nejdivočejších válečných štváčů v bruselském vězení národů. Naprosto nesmyslně útočili na Rusko nejen verbálně, ale především hrnuli 100 miliardy korun z našich daní do Kyjeva v podobě zbraní i špinavých, skutečně špinavých peněz a brali z toho naspátek svůj díl. Vzpomeňme vys Fialova kampelička, ty podivné sbírky na drony a rakety a tak dále a tak dále. Agresivita dosáhla takových stupňů, že nás Moskva zařadila hned za Bidenovými Spojenými státy na druhé místo nepřátel. Chybělo prostě málo, aby naše zemi skutečně vtáhli do konfliktu, který by měl bez pochyby jaderný vrchol. Ano, v takto dramatických situacích jsme se opakovaně scházeli v Příčovech. Vzpomínáte? Tehdy, vlastně až do loňska, se vlastenecká setkání nepodvolených v malé středočeské obci podobala bezmála neformálnímu ustanovení
hnutí odporu. Proto byla tak často prošpikována těmi podivnými postavami, které nikdo z přítomných neznal. Tedy kromě zaměstnanců tajného úřadu britsko-amerického agenta Michala Koudelky v čele BIS, našich tajných. Letos tam sice pár takových bylo lze rovněž zahlédnout, ale jejich počet se zjevně radikálně zmenšil. Ani bisácký Oganesianův gang, který ještě vloni chráněn policií, se pokoušel protiprávně program setkání narušovat, se již letos neobjevil. A už vůbec nedošlo k teroristickým pokusům, jako o dva roky dříve, kdy jacísi takzvaně neznámí pachatelé odpojili zámek s velkou částí obce od elektřiny. Proč celé to relativně nedávné pozadí letošního ročníku připomínat? No, kvůli chorobě specifické amnézie, kterou trpí značná část naší veřejnosti, žel mnohé nepodvolené nevýjímaje. Prostě řečeno, tryskově zapomínáme. Před pouhým rokem se blížily volby a mnozí z nás se třásli z jejich možného výsledku. Mnohokrát jsem musel ujišťovat skeptiky, že předvolební průzkumy jsou stejně cinknuté jako všechna s agenturami spolupracující korporátní média s těmi takzvaně veřejnoprávními, pochopitelně v čele. I když jsem si sám nebyl jist, jak to celé dopadne. A v mnohém jsem se mýlil, zvláště pokud jde o motoristy, což mi jejich příznivci a voliči stále právem připomínají. Jenže ono to skutečně tentokrát nebylo jednoduché odhadnout. Na politické scéně probíhal dosud nevídaný proces. SPD odvážně integrovala vedoucí postavy pro a už předtím trikolory. A hlavně zde bylo stačilo oné talentované Kateřiny Konečné. Jenže stačilo, aby hnutí zahrnující řadu dalších malých uskupení někdo, zřejmě z její vlastní strany, propašoval do zbytečně podrobného volebního programu příslovečných několik vět, takové té opravdové záškodnické bomby, a volební havárie byla skoro jistá. Především mnozí levicově ladění křesťané byli zděšeni. No a změnili své volební rozhodnutí. Žel často pro nesouměřitelně nebezpečnější bruselské a válečnické lidovce. A tak stačilo, havarovalo. Scházelo mu málo, aby se dostalo do sněmovny. Přesně to, co Konečné kolegové svým podminováním úspěšné političky zamýšleli. Jenže naštěstí i tak to nakonec, abych tak řekl, stačilo, aby se mohla konstituovat vláda ANO, SPD a motoristů. A to předznamenalo zcela novou neznámou atmosféru, v níž se odehrávalo letošní příčovské setkání. Jinými slovy, neuvěřitelné se opět stalo skutečností. Ano, tak to říkal zvěčnělý Bohumil Hrabal. A opravdu, z pódia dosud téměř podzemní akce ještě v loni zvukově bombardovaného teroristy Oganesianovci promluvil třetí nejvyšší ústavní činitel, předseda Poslanecké sněmovny. Řekněme popravdě, že Tomio Okamura patřil v minulosti k častým účastníkům tohoto vlasteneckého setkání, ale vždy v pozici mainstreamem skandalizovaného a v lepším případě jen nechutně zesměšňovaného šéfa takzvané extremistické pravice, což je sice v obou částech toho spojení absurdní nesmysl, leč právě tak jsou častování vůdci vlasteneckých a protirežimních stran v Evropě. Protirežimních, pokud existující, dosud převažující, Bruselem podporované či přímo dosazované takzvané liberálně demokratické režimy označujeme pravdivě za totalitní. Nyní Okamura
nejen promluvil z tribuny, ale především se pak vydal mezi přítomné a neustále se kolem něj srocovaly hloučky diskutujících. A nešlo o žádné mazání medu kolem úst. Takový podvolení nejsou. Ostatně také jsme se ho na něco konfliktního zeptali, což účastníci pravidelné pondělní porady tvrdého jádra nepodvolených budou mít možnost vidět zítra v naší příčovské reportáži vedle mnoha dalších rozhovorů s přítomnými. Zmíním ale jeden detail. Domnívám se rovněž charakteristický. Právě proto byla řeč také o té ztrátě paměti. Po naší poradě mě oslovili dva mladí lidé s letáky a tričkem s nápisem Česká republika na prvním místě. Takže asi většina hned ví, o co šlo. Drobná dívenka s vysloveně upřímnýma očima se mě ptala, jestli si myslím, že protesty proti vládě stále mají smysl. Co jsem jí odpověděl, v reportáži nenajdete, protože to bylo ve chvíli, kdy kolegové naše kamery a mikrofony už balili. Ale nepovím to ani teď, protože to je téma, které rozhodně potřebuje docela delší výklad, takže si jej nechám na poradu naší. Obecně řečeno, šlo o pozvání na chystanou říjnovou demonstraci organizovanou Ladislavem Vrabelem. Zatím stačí asi konstatovat, že pan Vrabel se do Příčov osobně přijít neodhodlal. Což je velká škoda, protože takto mám k dispozici pouze jeho letáky s docela sporným obsahem. Nevím, z jaké dálavy nám to přes ty sympatické mladochy vzkazoval. Neukázal se ani jeho přítel po boku Miroslav Sládek, který naposledy vystoupil veřejně v Brně, když protestoval proti protestům vlastenců vůči sjezdu sudeťáckého landsmanšaftu. Jen se mi přitom tak myslí myhlo, jestli své protestní shromáždění nespojí tentokrát s nepochybně již intenzivně připravovanými a dobře zaplacenými demonstracemi chvilkařů proti chystanému zákonu o změně poplatků ČT a ČRO. Mimochodem i na to jsem se šéfa ze sněmovny zeptal a uvidíte to v té reportáži, ale to opravdu uvádím jen jako detail, byť rovněž charakteristický. Protože letošní Příčovy byly jinak spíše optimistické. Soudím tak i s odpovědí na otázku, kterou jsem si jako anketní z části vypůjčil ze slavné balónové scény West Pocket Revue, Voskovce a Wericha, kteří si vypůjčili z úvodu Verneova Tajuplného ostrova. Zní, stoupáme nebo klesáme? Řeknu rovnou, že její sugestivní pokračování, které zní my přímo padáme, pane inženýre, jsem v odpovědích nezaslechl ani jednou. Před rokem by to bylo určitě jinak. Ale končím tím, čím jsem měl asi začít. Hlubokým zážitkem z bohoslužby v půvabně zrekonstruované zámecké kapličce, která celému setkání předcházela a uvozovala jej. Mimochodem o zámku a jeho pohnuté historii, včetně této nádherné dnes zrekonstruované kapličky, si můžete přečíst v naší akademii. I tam při té bohoslužbě zazněla slova, která běžně neznějí. Taková, no prostě příčovská. Ostatně něco z toho jsme do naší reportáže rovněž zachytili. Ale tajemný transcendentní okamžik, při kterém ze zatažené oblohy okny do kaple náhle vpadla záře slunce, ten je naprosto naplno nepřenosný. No a ostatně jako celý ten podivuhodný den na tamním tajuplném ostrově, ten požehnaný.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak vážně, pozitečně. Stalo se, že ano, že tu už přišli dneska oba dva protagonisté, čímž mám ohromnou radost, to je paráda, takže já si myslím, že můžu pomalu přivítat ve vysílání, takže hezký večer, Vítku, slyšíme se, povídej.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím a já mám taky ohromnou radost, nejenom, že jsme se spojili, a dokonce, že to spojení bylo mít realizováno, protože tady jsme měli docela slušný hučák a ceďák. Prošlo tady docela významně, takže vypadával internet, my tady máme LTEčko, takže byl docela problém. Byl jsem tak trošku na vážkách, jestli se z mé strany vůbec budeme konat, naštěstí všechno dobře dopadlo, myslím, že ten déšť už se nebude opakovat v takové míře, aby ten internet znovu vypadl, takže snad to bude stabilní z mé strany. Takže zdravím všechny, zdravím tebe a zdravím zároveň posluchače. Ahoj.
1: Ano, to jsme tady měli zhruba před půl hodinou tady, ano. A teď to přišlo k vám. A zdravím VK, ahoj.
3: No ahoj Pavle, ahoj Vítku, já vás zdravím. No tak dneska jsme tady zase skvělá trojka, že jo. Doufám teda, že naši posluchači jsou naladění, že žádné fičáky ani deště jim nekazí spojení a že uslyší všechno, co budeme probírat. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek uvede první téma.
1: Já se tam, jak to vypadá u vás počasím?
3: No počasí, že tady je pořád šílený jako u vás samozřejmě. Tady doufám, že tam si pěstujete kytičky, tak máte čím zalejvat. Tady není vůbec čím zalejvat, takže tohle je to úplně šílený.
2: No a naštěstí máš ale možná třeba optiku, ne, internet, takže by ti to nemuselo vypadávat na rozdíl od nás, co máme tady vzduchem, ale ty máš asi kabel.
3: No, ne, tak... no, jasně. Tak jo.
1: Tak dobrý, tak fajn a můžeme se do toho pustit, takže Vítku...
2: Ukrajinou otřásá další korupční skandál a po operaci Midas přichází z protikorupční agentury NABU operace Forest Camp, sahající přímo do prezidentské kanceláře Zelenského. Na uniklé nahrávce se přerozdělují 4 pytle peněz a mluví se o přístupu do kanceláře prezidenta. Odvolaný ministr obrany ihned natočil video s výzvou k reformě volebního systému a ke konání voleb. Takže takové v úzovkách prasárny se dějí na Ukrajině, už jsme to tady měli, teď se to opakuje v bledě žluto-modrém, ale na bruselské frontě klid, VK, dál podporujeme vznešenou Ukrajinu, všechno dobré, sankce se chystají, kalasovali, chystá jsem slyšel další sankce na Rusko, takže všechno jede při starém.
3: No, tak samozřejmě, ale já si myslím teda, že to jako vlezlo tímhle tím způsobem, ale jako dneska by nám asi určitě neodpustili posluchači, kdybychom se nezmínili o tom dnešním dnu, že jo?
2: Protože já vím, takový trošku kolorit a
3: médii prostě otřásá, že jo, 21. srpen a že Rusové už jdou, hezký idiot, že jo, a Petr Pavel, že jo, před Českým rozhlasem byl vypíska, dokonce tam někdo prostě pískal na píštělku a podobně, ale jenom prostě ta ukázka toho, jakým prostě způsobem jako občané jakoby reflektují, zase taková přesahovka hned na začátek, ale chápete, já nevím, jako, že mu to není trapné prezidentovi, protože on, který vypisoval, jakožto když vstupoval do strany a šel k rozvědčíkům, tak podepisoval to lejstro, že jo, že souhlasí prostě se zásahem a vstupem vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 68 do republiky a teď najednou vystupuje zkrátka někde před Českým rozhlasem a mluví tam o některých věcech, jakože prostě svoboda, že jo, a útisk a Rusové na východě a podobně, že to je takové trošku jako hruší kůže, že úplně je jedno, jakým způsobem prostě on někde se projevoval před nějakými prostě x lety a dneska de facto se staví do role jakéhosi velkého disidenta, velkého bojovníka za svobodu, je to na zvracení, ale je třeba si připomenout, že voliči takhle volili. A já se jako ptám, jak je to možné? To je taková jakoby otázka do diskuze, jako řečnická otázka, ale zkuste se nad tím zamyslet. Jestliže máme občany, máme spoluobčany, kteří si buď nepamatují, nebo nechtějí se pamatovat, nebo zapomněli, nebo dokonce odpustili, jak se říká, že Petr Pavel si ty své hříchy minulosti odpracoval. To je nádherné slovo. Představte si takového nějakého prostě SSáčka, který prostě žil někde v koncentráku, vyhlazoval někde nějaký národ, nějaké židy někde prostě v nějakém koncentráku. Představte si, že on by prostě potom, uběhl by několik let a on by de facto potom řekl, no víte, já samozřejmě odsuzuju bývalý režim, já jsem si to všechno odpracoval ve službách a teď někoho, nějaké Evropské unie nebo Evropského společenství, a ono takových sesáků mimochodem bylo dost, bo v 50. 60. letech to byly takzvaní transformovaní sesáci, kteří vlastně se stali zakladateli Evropského společenství, později Evropského hospodářského společenství, a dneska ta Evropa je de facto znovu nacifikována, je znovu refašizována, protože pohrobci těch, kteří tehdy v 50. 60. letech tvořili Evropskou unii, zkrátka byla to cházka, byla to sorta lidí, která vycházela z nějakých hodnot Třetí říše. A teď je otázka, když je toho 21. srpna, tak teď je otázka, z jakých hodnot třeba vychází Petr Pavel. To znamená, jaké jsou jeho takzvané autentické hodnoty. Že volič by se zeptal, a pane prezidente, jaké jsou vaše autentické hodnoty? A on by měl odpovědět popravdě, jaké jsou jeho hodnoty. To znamená, ta hodnota je o tom, je to hodnota nějakého oportunismu, to znamená takzvaný oportunista, tedy člověk, který nemá žádné zásady, ale pouze využívá daný okamžik příležitosti ke svému kariérnímu růstu. To by se dělo na něho, to znamená oportunista, já nejsem oportunista, by řekl, já jsem opravdu dobře, hodně udělaný, dobře věřící komunista, nebo marxista, že by řekl. No, obávám se, že tohle to by neřekl v dnešní době. Řekl by, že by byl demokrat, že je zkrátka nastavený nějak hodnotově pro, já nevím, nějaké liberální hodnoty a proti komunismu a proti bolševismu a tak dále. Ale zkrátka já tam vidím u toho Petra Pavla jenom skutečně takovou tu oportunistickou pozici, kdy někde je nějaký režim a my se mu musíme přizpůsobit, ale to je ještě třeba ta lepší varianta. Horší je, někde je nějaký režim a zkusíme získat a vydolovat z něho pro nás to nejlepší, co můžeme. A to je tragédie, protože to vychází potom jakoby z té společnosti, kdy jdete k těm volbám toho prezidenta a najednou ty hodnoty, nebo hodnoty, to nejsou ani hodnoty, to je ten oportunismus, najednou ti občané v podstatě jakoby tohleto všechno zahazují a říkají, my tam nechceme toho jiného kandidáta, my tam chceme tady toho bývalého rozvědčíka, který souhlasil s 21. srpna 68, ale on už si to všechno dobře odpracoval. My jsme mu odpustili. To je problém, který už není na straně Petra Pavla. Ten pouze využívá ten systém, jak je nastavený. Samozřejmě každý oportunista využívá tak, jak využívá. To už není problém na jeho straně, ale to už je problém ve společnosti. Problém zemi, kde zpětná vazba na politiky v podstatě přestala fungovat, nebo dokonce funguje obráceným způsobem, že namísto toho, aby se z politiky účtovalo, tak se jim odpouští, protože oni už si to přece odpracovali. A potom se nemůžete teda ale divit, a ne, to se netýká jenom České republiky, protože různé odpouštění politikům, to je velká móda všude v zemích západního světa, takzvaného kolektivního západu, kde všichni politici, kteří přicházejí k moci, jsou horší a horší a horší než ti, kteří byli před něma. A proto voliči najednou se přepínají do toho odpouštěcího módu, do toho odpouštěcího režimu, že říkají si, no, on ten politik, který tam byl minule, on nebyl tak špatný. A ten, který byl před ním, no, ten byl ještě lepší. Teď si všimněte, jak když já se dneska bavím prostě tady s lidma, tak oni říkají jako Němci, že on ten Scholz nebyl tak špatný, ten Merz je naprostý nácek. Ten Scholz nebyl takový jako špatný. No a jako Angela Merkel, no to bylo krásný tenkrát, když ona byla. No a když se hodnotí Gerhard Schröder, je to ještě lepší. A když se hodnotí Helmut Kohl, je to úplně nejlepší. A jako tohleto de facto jenom ukazuje na to, že ten systém těch voleb je zkrátka nastavený nikoliv jako zpětná vazba, že přišly by volby a voliči by začali účtovat. Tenhle ten dělal špatně a pracoval špatně, tak toho hodíme prostě na smetiště dějin. Ale místo toho to funguje takovým způsobem, že voliči jakoby zvolí nějakou změnu. V nejlepším případě zvolí změnu. A když ta změna logicky je nepřesvědčí a logicky je neuspokojí, tak namísto toho, aby oni se snažili změnit systém svého vlastního myšlení, tak oni si řeknou, no tak tenhle ten nevyšel, tak on ten, co byl před ním, nebo před nima, před tady tou vládou, oni byli daleko lepší, tak znovu zase zvolíme je. Tohle to vidíme krásně v americké politice. Tam jsou dvě partaje, tam jsou dvě strany, republikáni a demokrati, a tam se to prostě opakuje neustále už desítky a desítky let a vždycky jsou u moci demokrati, ti to dodrbají celou tu Ameriku plně do trosek, takže přijdou republikáni, kteří by to měli spravit a namísto toho, aby to spravili, tak ti dodrbou tu Ameriku ještě víc. A na druhé straně už se znova formují znova demokrati, kteří říkají, no my to spravíme a uvidíte, až budou teď volby ve Spojených státech v listopadu, doplňovací volby do kongresu, tak zvolí znova demokraty a američané budou myslet, že oni dají tu Ameriku zpátky do pořádku. Ne, nedají, oni ji rozbourají ještě více. A co se stane? No, začnou lamentovat, lomit rukama, budou znova se takzvaně shromažďovat za republikánama, aby republikáni za další dva roky v listopadu 2028, až budou prezidentské volby, tak aby zase to nějak jako zachránili. Existuje takové přísloví, že jestliže hlavou zeď prorazit nejde, proč lidé do té zdi tou hlavou neustále dál a dál mlátí, když hlavou ta zeď prorazit nejde. Proč nejdou volit nějakým způsobem jinak? No a tady je přesně ta otázka, protože, jak se říká, takové to přísloví, které je tak trochu jakoby hodně drsné, že kdyby volby něco měly změnit, tak už by je dávno zrušili. Já bych to postavil do jiné roviny. Oni ty volby potřebují. Dámy a pánové, tady o tom se musíme teď popovídat, to je zase přesahovka zase jiným směrem, ale je to důležité, protože to tvrzení, že kdyby volby mohly něco změnit, tak je zruší, to ne. To oni nikdy neudělají, protože tím by ztratili legitimitu svého vládnutí. Oni ty volby potřebují. Oni potřebují legitimizovat všechny ty sviňárny, které potom jménem lidu na nás všech provádí. A důkaz máte minulé nebo poslední eurovolby, které dopadly naprosto katastrofálně, tak špatně, jak mohly dopadnout. Hůř snad ani dopadnout nemohly. Všichni čekali, všichni vlastenci, že jo, národovci a podobně čekali, že evropské volby, které byly před dvouma rokama, myslím, že to dva roky zpátky, myslím, že prostě změní tu politiku Evropské unie, že skončí Ursula von der Leyen a skončily volby, sečetly se výsledky a ono se zjistilo, že Ursula von der Leyen a její Evropská lidová strana v Europarlamentu, oni posílili. Oni získali víc mandátů než předtím, než před minulýma volbama, nebo po minulých volbách, předchozích. Nikdo to nechápal, do dneška to nikdo nepochopil, ani politologové to nepochopili, co se stalo, že, jako, že zvítězily hodnoty Evropské unie. Já jsem si přečetl ten blábol na Euroaktivu, že evropské hodnoty, že zvítězily, že všichni takoví ti populisté, že jim pšenka při volbách do Europarlamentu nepokvete, ale účast samozřejmě byla mizerná do eurovoleb. A kdyby nebyla mizerná, no tak ono by to dopadlo jinak, protože samozřejmě lidé, kteří jsou nespokojení s politikou v Evropské unii, tak těch je opravdu velké množství a jich stále víc a víc. Ale problém je v tom, že ta nízká účast v eurovolbách obecně, v obecné rovině, vlastně umožňuje legitimizovat procesy mizerného vládnutí takových lidí a takových kreatur, jako je Ursula von der Leyen a Kaja Kalašová a všechny další. Proto je to zvláštní, ale ten problém těch voleb, nebo minimálně těch liberálních, demokratických voleb, je právě v tom, že lidé, kteří by měli jít k volbám tam, kde je jakási blokační většina nebo nějaký blokační mechanismus, tak tam k volbám nejdou. A naopak, tam, kde by měli v podstatě volit a rozhodovat nějakého jiného kádra, jiného kandidáta, tak tam jdou volit v dostatečných počtech, to znamená parlamentní volby národního státu, to znamená tam jdou ve velkých počtech, ale namísto toho, aby tam volili nějaké kandidáty, kteří změní politiku, tak volí pořád jedno a to samé. To znamená pro Evropu, zůstav Evropské unii, žádné velké vystupování z NATO také se nekoná, a když to někdo dokonce má ve volebním programu, mimochodem, tak když se dostane do vlády, tak řekne, no, žádné referendum nebude, protože koaliční partneři s tím nesouhlasí a nemohli bychom ustanovit vládu, takže ve volebním programu vlády to nebude. Se dozvěděli čeští občané po sestavení vlády Andreje Babiše, když SPD oznámila tuhletu věc, že prostě referendum nebude, protože se na tom nedohodli, ostatní dvě koaliční strany s tím nesouhlasí. Chápete? No, já jsem samozřejmě odbočil od Ukrajiny, ale ono to má důvod, protože to, že pokračuje válka na Ukrajině, je možné jenom díky penězům Evropské unie. Dneska už nebudeme ani mluvit o penězích Spojených států, to platilo do během vlády Joea Bidena ve Spojených státech, teď už to neplatí, teď už hlavním finančním motorem Ukrajiny je Evropská unie a peníze evropských občanů, které jsou přerozdělovány pro provoz Ukrajiny. No a ta korupce, která tam je na té Ukrajině, ta je takzvaně to nádherné anglické slovo, že enabled, to znamená je umožňovaná, říkají všichni ti z těch neziskovek, že on enabluje, jo, nějakou možnost, prostě, že máme prostě možnost. Takže umožňují zkrátka provoz těch korupčních mechanismů na Ukrajině. Bez těch evropských peněz by to nikdy nešlo. No a proč to ti politici dělají? Jak to, že to dovolí těm svým politikům? No, protože když jsou volby, tak když byly tady v Německu poslední volby, tak jak volili Němci? No volili znova, jako po lobotomii, znovu volili CDU, CSU, znovu volili více toho samého, více toho horšího, než aby volili nějakou skutečnou změnu. Ono se to možná změní teď, budou zemské volby a potom do Bundestagu, takže se to znovu jako se bude pokoušet a budou se všichni v podstatě jako odvolávat na to, že uvidíme, jestli se to zlepší, jestli

ty německé vlády, které byly u moci, tak zkrátka se odpojily od všech ruských zdrojů. A bez ruských zdrojů, to je to největší překvapení, které vlastně vůbec ani překvapením není. Ale když to teď zaznělo před několika dny tady na německé televizi, jak to tam zase jak to zarezonovalo, to se mi líbilo. A ten analytik tam říkal, není to překvapující, ale německá ekonomika bez ruských energií a surovin nemůže konkurovat Číně. A to zaznělo takhle tímhle tím způsobem a v tom studiu všichni tak jako jenom pokyvovali hlavama a já jsem se rozčíral, říkám, do prdele, na co se to tam hrajou? Vždyť přece to věděli úplně všichni. To píšu články tolik let, to přece každý musel vědět. Ne, já vám řeknu, ne, nevěděli. Opravdu nevěděli. Oni si fakt mysleli, že se odpojí od ruských zdrojů, myslím politici, ne ekonomové, ti měli jasno okamžitě. Ale oni věděli, že se odpojí od ruských zdrojů a dojde ke kolapsu. Ale co se týče politiků, ti si mysleli bláhově, naivně, že dojde k odpojení od ruských zdrojů a nejenom Německo, ale celá Evropská unie začne nakupovat ty zdroje od někoho jiného úplně bez problému a asi zřejmě i za stejné nebo podobné ceny a někdo bude ochotný ve stejných objemech za stejné ceny jako Rusové dodávat do Evropy energie a suroviny. No, to přece je naprostý nesmysl. Přece to museli vědět. Ekonomové to věděli. O šéfech německého průmyslu jsem přesvědčen, že to věděli taky, ale tam je jeden obrovský problém, že oni to nemůžou říct nahlas, protože velké německé závody mají většinou nějaké dozorčí rady, jo, a v těch dozorčích radách sedí odboráři a zástupci jednotlivých zemských vlád. To je taková specialita tady v Německu. Nevím, jak je to tam u vás v Česku, tam to většinou takhle nefunguje, ale tady podle zákonů je to nastavený tak, že když máte velký podnik takzvaného velkého statusu, tak v dozorčí radě musí být polovina odborářů a musí tam být několik křesel zemské vlády. To znamená, vy máte soukromou firmu, to je typický příklad je Volkswagen. Tam polovina dozorčí rady Volkswagenu, polovina, která tam sedí, jsou odboráři, odbory. A další dvě křesla tam má vláda, zemská vláda se sídlem Volkswagenu. To znamená, že nadpoloviční většina těch členů dozorčí rady de facto nepochází od samotné automobilky, ale je de facto řízeno odboráři a politiky. A ve chvíli, když máte automobilku, nebo jakýkoliv velký podnik, který zaměstnává více než 20 000 lidí, to je ten zákon, že jo, více než 20 000 lidí, když máte firmu nebo korporaci, která má více než 20 000 lidí, potom musí mít status akciové společnosti a v té akciové společnosti polovina členů dozorčí rady musí být odboráři a dvě až tři křesla navíc musí mít zemská vláda v místě daného sídla, dané velké společnosti. To znamená, o co se jedná? Že máte někde nějakou automobilku, která by měla generovat zisk, profit a vyrábět věci, které chtějí spotřebitelé, ale ona nemůže vyrábět spalovací auta, které chtějí všichni normální spotřebitelé, všichni chtějí, vždyť přijdete dneska do autosalonu, já jsem toho byl svědkem. Tam byli dva, on byl s manželkou, přišli do Volkswagenu a tam něco jako si prohlíželi ty auta, všechno na elektriku a ten pán, takový ten naivní dotaz, jako, že se na to kouká a povídá, a neměli byste něco v dieslu?

0: Chápete, v dnešní době přijdete do Volkswagenu a zeptáte se, neměli byste něco v dieslu? To je taková ta vizitka dnešního Německa. To je vizitka. Všichni to vědí. Všichni díleři automobilek vědí, co chtějí jejich zákazníci. Chtějí spalovací auta. Kašlou na nějakou elektriku. Lidi, koncoví lidi chtějí samozřejmě spalovací auto. Dneska jsou úsporný ta auta. Že jo, to není jako dřív, že to prostě dýmilo a podobně. Dneska ty motory jsou neuvěřitelně úsporný a šetrný, že jo, ekologicky. Ale oni tedy chtějí spalovací auta, ale automobilky jim je nedají. Oni ukončují výroby aut na spalovací motor. Malá spalovací auta už vůbec nebudou, to se ekonomicky kvůli emisním povolenkám ani nevyplatí vyrábět. Těm automobilkám na tom nemají žádný zisk, dokonce ztrátu. Takže všichni vědí, co by lidé chtěli, ale protože ty automobilky řídí odboráři a politici, tak ty automobilky nevyrábí to, co by chtěli koncoví zákazníci, a místo, aby automobilky dělali biznis a ekonomiku, tak místo toho ty automobilky dělají politiku. A to je důvod, proč Volkswagen je na pokraji bankrotu. Nejenom Volkswagen, všechny ostatní automobilky úplně stejně. Snad s výjimkou Porsche a Lamborghini jsem zrovna četl, že tyhle ty dvě divize Volkswagenu nemají problém, no jenže tam je jiná klientela, dámy a pánové. Jo, tam je jiná klientela, movitá, velice movitá. Takže to je něco jiného. Ale chápete, takhle je to nastavené. To znamená, máte někde nějaký ekonomický systém, ale místo toho, aby ho řídili ekonomové, tak ho řídí politici a odbory. Odbory ty vůbec mají úplně jiné zájmy, než někde nějaký biznis a nějaká ekonomika. Vždycky, když se propouští, tak se propouští někde jinde, než tady v Německu. Znamená, ti odboráři řeknou na centrále Volkswagenu, tak propustíte a uzavřete fabriky ve Španělsku. Uzavřete fabriky Seatu. Nebo když budete hodně chtít propouštět, tak propouštějte v Kvasinách, propouštějte v Mladé Boleslavi, propouštějte ve Vrchlabí, myšleno v České republice. Tam propouštějte, ale ne tady. Takhle je to nastavený. Proto všechno to, co se děje na Ukrajině, a dostali jsme se takovým jakoby obloukem z Ukrajiny tady těm věcem, tak je způsobeno evropskou politikou, která ekonomicky je rozvrácená tím, že motor Evropy, ekonomický motor, to znamená tady zdejší německý průmysl, který je jádrem evropské ekonomiky, se zadrhnul kvůli tomu, že v průběhu let a na základě těch šílených zákonů o majetkové struktuře takzvaných velkých korporací došlo k únosu soukromých velkých strojírenských podniků a firem do rukou odborářů a politiků. A jestliže máte dneska velké firmy, které jsou řízeny politiky, nemůžete se divit dokonce ani zbrojovkám. Tady se mluví často o té největší německé zbrojovce Rheinmetall, že v podstatě jakože skupuje zkrachovalé závody automobilek. To je velká kauza, že jo, zatímco civilní automobilky zavírají svoje závody, tak zbrojaři zkrátka ty uzavřené závody kupují pro zbrojní výrobu. No ale ty velké zbrojní podniky podléhají stejnému podnikatelskému zákonu o velkých firmách. To znamená, ti zbrojaři nebo ty velké zbrojovky mají rovněž odboráře ve svých strukturách a mají tam rovněž zemské vlády. To znamená, i ta zbrojovka dělá politiku nakonec, konec konců. No a jestliže politika vlády Führera Merce je nastavená na přípravu války s Ruskem někde na horizontu roku 2030, tak se nemůžete divit, že jejich vlády a jejich zástupci v jednotlivých velkých německých fabrikách v těch dozorčích radách tlačí podniky do zbrojní výroby, do transformace na zbrojní výrobu. A najednou máte pro to vysvětlení. To znamená, je to takový ten systém řízení jak nahoře, tak dole. Jestliže nahoře se rozhodli pro válku, proto potom i dole ty procesy jsou nastaveny pro válku. A ekonomika najednou nemá řídící úlohu. Najednou to není o tom, co chce zákazník, ale je to o tom, co mu nadiktuje dozorčí rada automobilky, kontrolovaná odboráři a fanatiky ze strany zelených a nácky z CDU a CSU. Protože vláda do těch dozorčích rad těch velkých průmyslových německých podniků jako zástupce, jako zemské zástupce, to znamená ty zemské vlády, tam většinou vysílají zase tady ty lidi, kteří se o to zajímají. To znamená, kdo tam je? No, jsou tam zástupci strany zelených, jsou tam z CDU, CSU, občas jsou tam někteří politici z SPD v těch dozorčích radách těch velkých průmyslových podniků. Chápete, to jsou všichni ti politici, kteří chtějí buď zelenou budoucnost Evropy, anebo válečnou budoucnost Evropy. A teď co z toho je horší? Co rychleji zlikviduje Evropu? Taková sarkastická poznámka. Jestli zelená politika nebo válečná politika. Co zničí náš životní prostor v Evropě rychleji, bychom se zeptali. Takové dilema. Chápete, je to naprosto šílené, naprosto nepochopitelné, že něco takového je možné. Ale kde je to způsobeno? No, je to způsobeno tím, že když přijdou nějaké ty volby, tak ti lidé se nedívají na to, co by měli volit ve smyslu zlepšení svých životů, ale de facto jenom si vybírají z té nabídky, která je o tom, jestli Evropa má být zelená, nebo ta Evropa má být válečná. To znamená, to je nabídka dvou šílenství. Vyberte si, prosím, pěkně. A kdyby lidé skutečně jako chtěli něco změnit, tak by museli změnit svoje hodnotové nastavení. Já vím, že to zní naprosto šíleně, podobně jako kdysi Peťa Fiala mluvil prostě o hodnotové politice. A já si dokonce myslím, že on to myslel v počátku, když šel do politiky, on to myslel upřímně. Jako jiný politik svého času, že to myslí upřímně. Hodnotová politika. No, hodnotová politika je založená na nějakých ideálech, že máte ideál politiky. Jak by to mělo být ideálně? No ale v politice nic ideálního není. Tam je to vždycky o kompromisu. A teď, jaký je ten kompromis? Co ten politik obětuje v rámci své politiky? No, nejčastěji v dnešní době se obětuje národ, stát. Národní zájmy se obětují jako první, protože toho politika to nic nestojí. On slouží. On neslouží lidu, on slouží nadnárodním strukturám. Slouží Bruselu, slouží Severoatlantické alianci. A on přece skončí v politice, všichni to vědí, skončí v politice, protože lidé už po druhé ho volit nebudou, nebo ho možná recyklují, protože on si to odpracuje za pár let, ano, samozřejmě je to možné. Ale kam oni ho odklidí, toho neúspěšného politika? No oni mu dají trafiku. Že dostane trafiku v Evropské unii, nebo dostane trafiku na postu velvyslance někde ve Finsku, kde stráví 4 roky a potom se po 4 letech vrátí znovu jako ministr zdravotnictví. Ejhle, gumitci to mají rádi. A všichni se dívají na to jako... A víte, a najednou po těch 4 letech toho Fialy to všichni odpustili. Dokonce i premiér se omluvil za to, že věřil odborníkům v době covidové pandemie. Možná jste zaregistrovali. Andrej Babiš se omluvil, že to byla chyba, že natolik věřili tenkrát těm odborníkům, že byly ty restrikce proti občanům, že se za to omlouvá, že prostě naletěli prostě těm odborníkům. No, to, je to pěkné, samozřejmě, že se omluvili, to je pěkné, ale na konečném důsledku to vůbec nic nemění. Ba co víc to nemění, když před několika dny ministerstvo a teď ministerstvo průmyslu nebo ministerstvo zdravotnictví, já teď nejsem pod koho to spadá, ale myslím si, že asi ministerstvo zdravotnictví nebo spravedlnosti. Spravedlnosti, myslím. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že ruší akreditaci molekulární bioložce Soně Pekové, paní doktorce, že odebírá status státního znalce nebo soudního znalce na základě jakéhosi udání jakéhosi slovenského politika, že její studie o vakcínách RNA a o tom, že ve vakcínách jsou zbytky DNA, tak její studie, že byla zaujatá nebo něco takového, a ta žaloba na ní přišla na ministerstvo spravedlnosti a tam někdo, naprosto někdo, rozhodl, že Soně Pekové zkrátka odeberou status soudního znalce v oboru molekulární biologie. Neuvěřitelný skandál. V době Babišovy vlády, která se prosazuje nebo která hlásá takové ty národnostní teze, národnostní zájmy, jsou tam motoristé, tam SPD, nikdy by to nemělo být dovoleno. A jak je to možné? Pro Boha, jak je to možné, že v době, kdy už dávno covid žádný není, najednou je likvidovaná molekulární bioložka? Najednou je zlikvidovaná? Tedy ne, myslím, jako profesně, nebo že jo. No, podívejte se, máte-li molekulárního biologa, on má status soudního znalce, což je jakýsi punkt něčeho, jakoby certifikát státní důvěry, se tomu vždycky říkalo. On je soudní znalec, no, on má certifikát státní důvěry, on má razítko od státu, on je, říkalo se, on je fundovaný. Jo, on je fundovaný. Nic jiného to mimochodem nemusí ani znamenat, protože u těch nějakých kauz, že někde nějaká kauza a přizvou soudního znalce z molekulární biologie, aby někdo něco udělal, nějaký znalecký posudek jako soudní znalec, to není tak časté. To asi Soňa Peková by věděla, by to uměla popsat daleko lépe, kolikrát byla někde u soudu a dělala, vypracovávala nějaké soudní posudky, kolik toho bylo. Možná, že toho bylo hodně, já nevím, ale asi toho nebude tolik. Je to spíš jako o tom, o té prestiži, že když je někdo soudní znalec, tak má takový ten státní papír na to, že je fundovaný. A teď oni to seberou, oni to odeberou. Ale kdyby to udělala aspoň Fialova vláda a Fialův ministr spravedlnosti, kdyby to udělal, že? Ne. Oni jí ten status odeberou za Babišovy vlády. Jak je to vůbec možné? Proč to vláda dovolila? Co to má znamenat? Aby někde nějaký poslanec někde z cizího státu podával nějaká udání na českou mikrobioložku. Co to je? To je jako blbejch? Jak to bylo dovoleno vůbec? Kdo to povolil? Kdo to dovolil? Proč z toho není obrovský skandál? Proč SPD tam neudělá z toho povyk? Proč okamžitě není v otázce otázka odchodu z vlády Andreje Babiše? Proč tam není na stole pouchnout, že jo, nějaký prostě razantní prostě postoj proti tomu, že tady se prostě likvidujou zkrátka mikrobioložky, které se nebály v době covidové krize ukázat na ty problémy těch vakcín. Ona se nebála. Chápete? A kolik bylo takových doktorů, kteří se nebáli v době covidové krize jít proti farmaceutickému systému? A někdo si může prostě teď jako říkat, že já nevím, třeba kritizuje nějaké jiné aktivity paní Pekové, že jo, to byly nějaké ty organizace, které se tam pohybují, nějaké ty Alatra, nebo jak, nevím, jak se to jmenuje, já to nesleduju, všechny ty věci okolo, ale zkrátka ona se nebála v době té covidové krize. Ona to řekla tak, jak to je. A podívejte se, covidová krize skončila a najednou oni využijí příležitost a prostě jí seberou status soudní znalkyně. Co to znamená? No, znamená to, že farmaceutická lobby má takovej dosah, že ona se postará vždycky o toho, kdo jde proti ní. Kdo jde proti farmaceutické lobby, oni se postarají, aby ten člověk skončil. A nemusí to být hned, může to být i za několik let. Za několik let jako teď v případě doktorky Soně Pekové. Takhle funguje ten systém. To znamená, na jedné straně máte nějaké volby, máte systém nějakého řízení, máte volby, máte plebiscit, máte legislativu, máte justici, že to znamená jakési pilíře státu, státnosti, ale ve skutečnosti všechno je řízeno de facto zájmovými skupinami, lobbystickými skupinami, úplně stejně jako na té skorumpované Ukrajině. Jenom tam to ale vyleze na povrch. Proč to vylezlo na povrch na Ukrajině, je jasné, tam se o to stará NABU, což je protikorupční agentura, kterou v roce 2014 na Ukrajině založila vláda Spojených států amerických. Na základě americké dotace, amerického grantu byla založena NABU a stejně tak prokuratura SAPO. Protikorupční. To znamená, tyhle dvě organizace byly založené Američany. No a ty teď dělají v podstatě zadání Američanů. To znamená, vytahují černotu na Zelenského, protože Američané se chtějí Zelenského zbavit. Proto ta špína vyplouvá na povrch. Proto vyplouvá špína na bývalou mediální vedoucí Zelenského kampaně Irinu Mudru. Irina Mudrá je bývalá šéfka jeho mediální kampaně voleb prezidenta Zelenského v roce 2019. Je mimochodem bývalá šéfka jeho fanklubu v době, kdy on dělal v kvartálu 95. To znamená, to je jeho pravá ruka. Stejně jako Timur Mindič, stejně jako Andrej Jermak. To znamená, Američané likvidují a odstraňují okolo Zelenského všechny jeho společníky. Zelenský bude odstraněn jako poslední. A já to píšu v tom článku. Proč ho ještě neodstranili? Z jednoduchého důvodu. Než totiž sundáte kolo ze svého auta a hodíte ho někam do křoví, protože je píchlé, je zničené, měli jste defekt, tak než to uděláte, tak musíte mít k dispozici rezervu. Musíte mít k dispozici náhradní kolo, než sundáte staré poškozené kolo z auta. A takhle to platí na té Ukrajině. Než oni sundají prezidenta, oni musí mít za něho náhradu, nějakou rezervu. A oni nemají, respektive mají jich několik, a oni nejsou schopni se dohodnout v zákulisních procesech řízení. Londýn se štěká a hádá s Washingtonem, kdo bude nasazený mimo, kromě Zelenského, teda místo Zelenského. Londýn se neumí dohodnout s Washingtonem. A ještě Brusel má také své vlastní představy. Brusel chce totiž nechat u moci Zelenského. Brusel vůbec není spokojený ani se Zalužným a není spokojený ani s Fedorovem, protože bývalý ministr obrany, kterého Zelenský teď před několika týdny odvolal, Michail Fedorov, tak to je zase kůň Spojených států, respektive je to kůň Palantýru, protože začal spolupracovat s Palantýrem po svém jmenování do funkce ministra obrany, navázal styky prostě s firmou Palantýr a tak dále a tak dále. To znamená, to je zase jejich člověk a Brusel by rád udržel Zelenského u moci za každou cenu. A ten důvod je samozřejmě kromě jiného i korupční. Protože já jsem to psal v tom článku, ale je to třeba znovu zopakovat. Aby mohla korupce na Ukrajině pokračovat, aby mohla dál generovat peníze jednotlivým lidem, kteří se účastní na té korupci, tak k tomu je zapotřebí prodloužit válku. Za prvé, aby válka byla prodloužena, aby pokračovala. Za druhé, je třeba prodloužit financování Ukrajiny z evropských zdrojů, protože bez toho se to neobejde. Korupce může fungovat pouze, pokud je kde brát. A ty peníze poskytnou evropští daňoví poplatníci. Jejich peníze se vezmou a přesunou se na Ukrajinu do korupčních schémat a do korupčních mechanismů. A za třetí je to takzvaný kickback systém, zpětná přihrávka. Pokud si někdo myslí, pro Boha, doufám, že nikdo, kdo nás poslouchá, kdo čte moje články, doufám, že nikdo není tak tupý a naivní, že by si myslel, že evropští politici, ta kvanta, ty miliardy, ty desítky, ty stovky miliard eur, posílají na Ukrajinu čistě a jenom a pouze altruisticky, z dobrosrdečnosti. Prosím vás, tohleto snad nikdo takový není, kdo by si to myslel. Je to korupční mechanismus. Ti politici, ty strany, ty partaje, i na evropské úrovni, které tohleto podporují, tak sledují kromě jiného korupční mechanismus. Ten funguje následujícím způsobem. Evropská unie z veřejných rozpočtů, veřejných peněz občanů Evropské unie nasype a průběžně nasypává do Ukrajiny obrovské sumy peněz. Na Ukrajině se dostanou do korupčního mechanismu, kde se provede takzvaná kickback operace. Část těch peněz, které Evropská unie oficiálně z veřejných rozpočtů pošle na Ukrajinu, se vrátí pomocí kickbacku zpátky do Evropské unie, ale už ne do veřejných rozpočtů, ale do soukromých kapes různých lidí, různých jednotlivců, různých kampeliček. A od těchto lidí, od těchto jednotlivců, od těchto pochybných finančních ústavů se potom ty peníze z toho kickbacku odnesou z igelitových tašek neznámo kam. A tím se dostáváme k tomu obrovskému průseru s názvem Kampelička bývalé Fialovy vlády, kde to se provalilo úplně naplno. A do dneška samozřejmě to není vysvětlené, ani to nikdy nebude vysvětlené, ale ono se to provalilo, jak to funguje. Pamatujete si, jak vypukla kauza Kampelička, kdy ze záložny zmizely peníze, obrovské peníze, kdy peníze byly v igelitkách neznámo kým vynášeny z kampeličky a zmizely neznámo kde a jednalo se o peníze údajně, o peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu. V čem to bylo divné a podezřelé? No, že z Ukrajiny přišly peníze do kampeličky. Někdo ty peníze vybral v igelitových taškách a odnesl a vynesl z kampeličky, ale Ukrajina ty peníze nikdy oficiálně nepostrádala. Nikdy se neptala, co s těma penězma je. Prostě je poslala a nazdar bazar. Nikdo je nehledal. Jenže protikorupční orgány České republiky samozřejmě ty transakce zachytily a byl z toho obrovský skandál, ale pravda je taková, že jediné, co se odhalilo, byl takzvaný kickback finanční mechanismus, korupční mechanismus na evropské úrovni. Ukrajina poslala zpátky v rámci kickbacku peníze do české záložny a někdo ty peníze dal do igelitové tašky a vynesl do soukromých zdrojů. To je korupce. Takhle fungují kickback mechanismy. A musíte si uvědomit, že to byly malé peníze, to byly drobné v porovnání s tím, jaké kickbacky probíhají v rámci celé Evropské unie a velkých států a velkých zemí Evropské unie, jaké peníze chodí z Ukrajiny v rámci zpětné přihrávky z Ukrajiny zpátky do jednotlivých států, velkých donátorských států Evropské unie. To znamená, v televizi slyšíte politiky, kteří říkají, že musíme podporovat Ukrajinu, musíme ji vyzbrojovat, že jo, Ukrajina navždy a tak dále a tak dále. Ale najednou zjistíte, že ta strana má nějaké problémy, že to jedná někde, nebo ta vláda, že má někde nějaké prostě zvláštní prostě kauzy okolo různých kampeliček a že někde jsou nějaké dozimetry a že někde se perou pro trestně odsouzeného člověka peníze z drogového darknetového tržiště, tak jeho bitcoiny se potom přes ministerstvo spravedlnosti propírají a takzvaně legalizují a minister spravedlnosti potom kvůli tomu musí rezignovat. Chápete, co to je? No to je korupce. To je korupční systém, který je odvozený samozřejmě z toho, co se děje na Ukrajině. A ty peníze se musí nějak proprat. A jak se propírají? No, propadou se tak, že se použije nějaký mechanismus. A teď je otázka zase, že jo, a to je otázka už třeba pro někoho, kdo je třeba vyšetřuje někde nějakou korupci. Jestli nějaké darknetové tržiště s drogama, které někdo provozoval, jestli opravdu vydělávalo peníze z prodeje drog, anebo? Nebo fungovalo pouze jako průtoková pračka na peníze z Ukrajiny? Ha, chápete? Jestli náhodou? Jestli opravdu si někdo myslí, že je to jenom to, že se tam někde něco prodávalo, anebo to sloužilo jako průtokový ohřívač a pračka, že jo? Jak to mohlo být? Víte, ve chvíli, kdy zástupkyně šéfa Zelenského prezidentské kanceláře je zachycena na audionahrávce, kde hovoří s bývalým poslancem o tom, jakým způsobem se falšovaly různé posudky a různá hodnocení ohledně zbrojních zakázek, protože ty posudky a ta hodnocení, kdo dostane zbrojní zakázku na Ukrajině z evropských peněz. To znamená, například přijdou peníze na výrobu dronů, nebo přijdou peníze na výrobu více munice. Tyhle ty zakázky se zadávají vždycky nějakým smluvním firmám, některé, které nesplňují ani parametry, někde nějaká firma, která je založena někde v garáži a musí se udělat sfalšovaný posudek takzvaných výrobních kapacit. A ta Irina Mudra tam o tom hovoří, že to bylo sfalšované a baví se s tím bývalým poslancem v té nahrávce a křičí tam na sebe, že odvolali bývalou funkcionářku ministerstva spravedlnosti. Protože ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny je v centru onoho skandálu Midas a rovněž i v centru skandálu Forrest Gump, těchto dvou obrovských korupčních kauz, které se točí okolo prezidentské kanceláře, které se točí okolo Zelenského, okolo Andreje Jermaka, okolo Timura Mindiče, okolo lidí napojených na vládní řízení na Ukrajině. Tohle to všechno. Proto když je ta korupce takhle daleko na té Ukrajině a ta Ukrajina může tu korupci realizovat pouze ve spolupráci s evropskými politiky, tak je jasné, že o tom, jestli ta korupce bude nebo nebude pokračovat, se vlastně ani nerozhoduje v Kyjevě, ale rozhoduje se v Evropě. Rozhoduje se někde v Bruselu, rozhoduje se někde v Berlíně, rozhoduje se někde v Paříži, rozhoduje se někde v Londýně. To znamená, ty korupční mechanismy na Ukrajině nejsou samonosné. Ty jsou plně závislé na tom, jak bude pokračovat financování, jsou závislé na takzvaných kickback operacích. To znamená, aby připluly další peníze na Ukrajinu, musí Ukrajina z takzvaných kickback operací poslat politikům zpátky do Evropy takzvané vratky, takzvané posunutí peněz. Ale tak, aby to protikorupční orgány v evropských zemích nezjistily. Jak se to udělá? No, to se zase dělá zase skrze kampeličky, skrze pochybné finanční ústavy, anebo se to dělá skrze krypto. Že se vybere nějaký člověk, kde se řekne, on měl třeba nějaké darknetové tržiště, my mu tam pošleme ty peníze, on to jako daruje někde nějakému českému ministerstvu spravedlnosti a potom to odejde Bůh ví kam. Chápete? Takhle to funguje. To znamená, kdo je vinen tou korupcí na té Ukrajině? No, jenom ti Ukrajinci, nebo jenom ten Zelenský a ta jeho korupční skupina okolo něho, okolo kvartálu 95, jenom oni? No, oni jsou jenom součástí toho mechanismu. Nikdy by ta korupce na Ukrajině nemohla v takovéhle míře probíhat, kdyby tam neproudily ty obrovské peníze z Evropské unie a kdyby Evropa neumožňovala ty kickback mechanismy, které umožňují v podstatě udržení onoho koloběhu toku peněz na Ukrajinu a z Ukrajiny zpátky. Protože když dostanou politici takzvaně nasypáno z kickback operací, dostanou nasypáno, tak oni chtějí víc. To znamená, příště znovu schválí další dodávku peněz Ukrajině. A dokonce to chtěli udělat jako trvalý finanční mechanismus. Pamatujete si na zasedání Severoatlantické aliance, na summit NATO v Ankaře začátkem léta? Co tam chtěli prosadit? Takzvaný stabilní pravidelný mechanismus darování, dotování 70 miliard eur každý rok co rok na Ukrajinu časově neomezeně, jak to tam chtěli schválit a jak se Česká republika, Slovensko a Maďarsko k tomu nepřipojili, k tomu mechanismu. No, tak to je přesně ono, dámy a pánové. Protože ty peníze, které mají proudit pod titulem Severoatlantické aliance a zemí Severoatlantické aliance, budou končit na Ukrajině opět v nějakých těch korupčních mechanismech. A ti, kteří se o to zasloužili, kteří se rvali o tu účast na tom NATO, dokonce běželi na ústavní soud, aby mohli být u toho, v té Ankaře, aby tam mohli být všichni tihleti, tak všichni ti zbrojaři, všichni ti kamarádi všech těch prezidentů a všech těch politiků, kteří z toho budou takzvaně profitovat, tak je jasné, že až budou volby, tak přijdou prostě nějaké dary, přijdou prostě politikům, dostanou nasypáno na své volby, takzvaně, aby z toho něco měli. Je to naprosto průhledné, chápete? Je to korupční mechanismus. Takže ta válka na Ukrajině je de facto už ne o tom, jak Ukrajina získá zpátky nějaké své území, o tom už dávno není. Je to o tom, jak vydělat a proprat další peníze, které tam přijdou z rozpočtu evropských států, z Evropské unie. A lidi by měli říct, tohleto dál pokračovat nebude, musíme zastavit veškerou finanční pomoc Ukrajině. A teď. To nejdůležitější. Znáte politiky, nebo víte o politicích, kteří by měli ve volebním programu okamžité zastavení veškerého financování Ukrajiny, protože ty peníze tam slouží v korupčních mechanismech k něčemu a ke všemu jinému, než jenom k pomoci Ukrajině. Znáte nějaké takové politiky, minimálně ty, kteří jsou u moci? Ne. Ani jedna strana tohle nenavrhla, která je u moci v Evropě, zastavit financování Ukrajiny kvůli korupci, která tam probíhá. Nebylo dovoleno. Protože ta korupce není samonosná na Ukrajině. Je napojená na evropské politické mocenské kruhy. A samozřejmě podnikatelské kruhy. Proto fungují ty kickback mechanismy a proto se i objevují prostě peníze z Ukrajiny najednou v nějakých českých kampaličkách, najednou je někdo odnáší v igelitových taškách, najednou se o ně nikdo nezajímá a Ukrajina ty peníze nehledá. Chápete? Takže v takovémhle prostoru žijeme a žijete. A hodnotová politika by rozhodně neměla být založená na korupci a na podpoře a na enablování té korupce. A pokud voliči jsou ochotní politikům odpouštět korupci, odpouštět jim souhlas s 21. srpnem, odpouštět jim stranictví v KSČ, odpouštět jim všechny tyhle ty věci odkazovat se na takzvané demokratické hodnoty a že oni si to prý odpracovali, no, tak potom se občané nemohou divit, že žijou v takových s odpuštěním sračkách, v jakých žijou. Že si potom s nima politici vytírají pozadí. Nemůžou se potom důchodci ani divit, že je vláda okrádá o 1000 korun v průměru na valorizacích. A ono to ani nevadí, protože lidé se s tím nějak jako smíří a zůstanou v podstatě doma a důchodci nemají důvod ani vycházet do ulic. Oni vyjdou do těch ulic zase, až budou volby. Až přijede Babiš do města, nebo až přijede Petr Pavel do města, tak vyjdou tisíce důchodců na jejich volební meeting, na jejich happening, na náměstí, jako tenkrát, když Babišovi přišlo asi 15 tisíc lidí, to měl tenkrát to setkání s voliči před volbama, To byly ty záběry z České televize. Tam bylo vidět, že většina těch lidí, kteří tam jsou, jsou důchodci. Bylo jich tam 15 tisíc na tom setkání s Babišem. 15 tisíc jich bylo schopných přijít Babišovi na jeho předvolební meeting. Ale nikdo nebyl schopen přijít na demonstraci proti Fialově vládě, která je okradla o 1 000 korun v průměru na důchodech, na valorizacích. A tím je to dané. Pokud můžete přijít na volební meeting, ale nemůžete přijít za svá práva, tak o čem to je? Je to taková jakoby pohodlnost? Nebo vám to nevadí? Lidem to nevadí? Důchodcům to nevadí, že přijdou tolikle peněz v průměru? Chápete, to už si každý musí zodpovědět zkrátka sám. Ale pokud neexistuje zpětná vazba, jako v tomto případě, tak je jasné, že ti politici si budou s občany takzvaně vorat. Budou, a jakým způsobem budou vorat? No, jednoduše. Vyberou od občanů peníze skrze daně, pošlou je s velkou pompou na pomoc hodnotové Ukrajině, a ti Ukrajinci potom potají pomocí korupčních mechanismů část těch peněz kopnou zpátky do Evropské unie těm lidem a těm skupinám a těm organizacím a těm politickým stranám, které tenhle ten mechanismus pomoci a vyvádění peněz z Evropské unie na Ukrajinu umožnili, propagovali pod rouškou pomoci Ukrajině. A pokud tohle to chtějí voliči, pokud s tímhle tím souhlasí a ty strany, které nechtějí zastavit válku, dál budou volit, no tak skutečně potom na horizontu roku 2030 si chystejte Kanady, chystejte si mundury, chystejte si KPZky, všechny tyhle ty věci, protože evropští verbíři už se blíží, už jich jdou. A pokud oni chtějí skutečně ten konflikt s Ruskou federací, všichni ti generálové, všichni ti politici, všichni členové těch dozorčích rad, všech těch velkých podniků, které jsou nyní z civilní výroby transformovány na válečné podniky, pokud oni všichni to opravdu budou chtít a nebude žádný kontrolní mechanismus a nebude žádný odpor ze strany obyvatelstva, tak opravdu tu Evropu do toho konfliktu na horizontu roku 2030 do konfliktu s Ruskem opravdu přivedou a dovedou. To není žádné síčkování, to je konstatování reality. Tomu konec konců i podle těch názorů těch analytiků tomu konfliktu se nedá vyhnout, pokud občané a obyvatelé Evropy nebudou chtít se tomu vyhnout a nevyvinou odpovídající aktivity, aby se tomu vyhli. Takže konflikt na Ukrajině pokračuje kvůli tomu, že součástí korupčního válečného mechanismu je právě Evropská unie, politické strany a politici a zbrojní průmysl v Evropě, který ve spolupráci s evropskými politiky a ve spolupráci s politiky na Ukrajině umožňuje obrovský samoživitelný korupční finanční mechanismus, který je vzájemně propojený mezi Ukrajinou a Evropskou unií. To je realita. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.02. Tenhle ten monolog byl opravdu dlouhý, byl přesahový, bylo to zleva doprava, nahoru dolů a zpátky. Probral jsem to, myslím, úplně všechno, ani by nemělo smysl vlastně mluvit o něčem dalším, protože všechno vlastně dneska souvisí úplně se vším. Takže já ti předám slovo, Vítku, a protože máme 21.02, tak určitě dáme nějakou přestávku, dáme nějakou jednu nebo dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Určitě dáme dvě písničky, Pavel tam bez pochyby něco vybere a jenom upřesním, že my jsme to druhé téma nestihli, to vůbec nevadí, třeba se někdo na to zeptá z našich posluchačů, na které se určitě těšíme, takže prosím, volejte a prosím, zkuste stručně nebo zestručnit vaše otázky, aby se opravdu dostalo na co nejvíce z vás. Máme tady řadu stížností, že necháváme mnoho lidí takzvaně vymluvit se. Nicméně, pokud se nikomu skáčeme do řeči a snažíme se ty lidi trošku nějakým způsobem zestručnit, tak zase nám píší jiní lidé, že zase skáčeme do řeči a že cenzurujeme a tak dál. Tak pro boha, ujednoťte se prosím na nějakých, řekněme, optimálně zestručných dotazech, ať nenadává jedna či druhá strana, buď že necháme některé lidi dlouho mluvit, anebo že zase některým lidem kteří dlouho mluví, jim skáčeme do řeči. Obojí je prostě špatně, nezavtíčte se vůbec nikomu. Takže to jenom na závěr této části, Pavle, zahrajeme si tady písničky.
2: Ano, standardní situace, tohle to se děje od začátku. Prostě jak je moc demokracie, tak to vždycky takhle dopadne.
1: Přesně,
2: no.
1: Přesně.
2: Takže já jenom chci upozornit na číslo telefonický, na který potom můžete volat po písnice 608 12 14 19. Vy, kteří se díváte na televizi, tam to vidíte. Myslím, že tentokrát se bude volat na telefon, nikoliv na WhatsApp, když by to snad taky šlo, ale na jiný číslo, takže tohle to vůbec neřešme. Takže na telefon a já tam pustím jednu písničku a druhou, no, dohromady mají 9 minut. Není to moc, Vítku?
1: Já myslím, že to akorát, že VK přesně od hodinu, ani
0: no, tak akorát,
1: půl deváté nebyla pauza. Jo, takže VK bude rád, určitě se takhle odpočine.
2: Dobře, tak jedem. Dám tam jednu starou písničku z roku 2014, Ochemtrails. Tak jedem. Tak super, vážení posluchači. Písničky nedohrály, hosté jsou na svých místech a my můžeme předat první telefon do vysílání. Prosím, jak jsme říkali, o stručnou a jasnou otázku. Takže můžete, prosím.
3: Zdravím, pana Vejka. Já bych se vás zeptat, já jsem teďka četla ten váš článek, kde píšete o Soloviovi a Alexu Jonesovi. A vlastně se stotožňujete z jejich názory. Odvoláváte se na to, že jste vlastně v posledních předcházejících pátečních pořadech mluvil o tom též. A mě to strašně zarazilo, protože víte, jejich chování nereflektuje chování obyvatelstva. Já jsem sousedkou od paní, která má bratra na Ukrajině a on přijel, teď je tady týden, mluvila jsem s ním a mluví úplně něco jiného, než co vy píšete.
2: Dobře, já to zastavím, já jsem říkal, že to musí být jasná odpověď.
3: Otázka je o tom, proč vy dáváte prostor jenom těm politikům a vůbec vás nezajímá, co ty lidi říkají.
2: A jak může dát prostor lidem?
3: Jeden článek nemáte o tom, co říkají lidi.
2: A jak to může vědět, co říkají lidé?
3: Ani, ano, přečíslí to, já to čtu. Já to čtu třeba na YouTube, si to přečtete.
2: Dobře, tak jo, děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
0: No, já bych jenom pod ní řekl, že já přináším a náš server přináší informace o událostech. My neděláme rozhovory. Jo, to je, od toho jsou jiné servery. Rozhovory dělají servery, které se specializují na rozhovory. Víte, že takové jsou například YouTubeové kanály, dělají rozhovory se zajímavými hosty, se zajímavými lidmi. Ale to, co jste navrhovala, jezdit někam s nějakými lidmi, dělat nějaké výjezdy někam na Ukrajinu, no nezlobte se, my nejsme Česká televize. Na to my nemáme peníze, nemáme na to ani lidi, abychom jezdili někam a bavili se někde s nějakýma lidma, kteří někde přijeli na Ukrajinu, na západní Ukrajinu a podobně a mají třeba pro banderovské názory. Není problém, pokud si udělat rozhovor někde na západní Ukrajině, ve Lvově, s nějakými banderovci, aby si čeští a slovenští čtenáři mohli přečíst jejich názory, na jejich protiruské názory a jejich probanderovské názory. Určitě by to bylo zajímavé, ale jak říkám, na to nemáme zkrátka finance. To je všechno o tom, že pokud chcete dělat rozhovory, tak jedině rozhovory, které můžete dělat, je se zajímavými hosty někde online na YouTube. To znamená, vezmete si nějakého politika, nebo si vezmete nějakého cestovatele, domluvíte se, uděláte rozhovor někde na YouTube nebo nějaké platformě, nebo jako třeba děláme tady každý pátek, že máme vysílání, anebo pozveme do našeho vysílání třeba Láďu Vrábela nebo Lubomíra Volného a podobně. To znamená, dáme prostor v rámci nějakých rozhovorů, ale bavit se někde na ulici s nějakým prostě lidmi někde na Ukrajině nebo z Ukrajiny, to vyžaduje samozřejmě zpravodajský štáb, který musí mít nějaké lidi, musí mít nějaké financování, a nezlobte se na mě, ale když se jenom teď takhle bokem podívám na příspěvky financování našeho serveru 10 dní před koncem měsíce, tak to nakonec vypadá, že možná skončíme na konci měsíce. Jo, skončíme, protože já jsem se díval třeba na financování svobodného vysílače, vy tam máte nějakých 23% nebo 32%.
2: Taky bída pěkná, ano.
0: To je jako strašná bída, takže jako my jsme samozřejmě strašně rádi za každou pomoc. Chápeme, že je těžká situace, finanční situace lidí, je drahota, inflace, jsou navíc dovolené, lidé jsou pryč, jsou na chalupách, že jo, mají tohleto jiné starosti, ale pravda je taková, že pokud prostě podpora nepřijde, tak nebudeme moci zkrátka na konci měsíce dál pokračovat. To jenom dopředu oznamuju, že ta situace je opravdu kritická. Já vím, že jsou dovolené, že lidé mají jiné priority, ale to, co teď řekla paní, jenom potvrzuje to odtržení od té reality. My kdybychom měli rozpočet třeba jako, já nevím, nějaké médium, které prostě je takzvaně mainstreamové, má za sebou nějaké prostě velké sponzory, velké zbrojní závody, které financují zpravodajství o Ukrajině. Víte, že německé servery, německé zpravodajské servery mají část svého financování od německých průmyslových podniků, které jim platí prostě cesty na Ukrajinu, kde natáčí propagandistické rozhovory o hrdiných obráncích Ukrajiny, kteří prostě nenávidí Rusy a podobně, a potom to vysílají, dělají s nima rozhovory. Jistě, samozřejmě. A je spousta Ukrajinců, kteří mají stejné názory, jako říkala paní teď. Ano, jsou, kteří mají úplně jiné názory, než co já píšu. Jenže znovu, to, co já píšu, nejsou rozhovory. Jsou to informace o událostech, aby lidé věděli, co se děje ve světě. Mnoho lidí nemá jazyk. Nás poslouchají většina našich čtenářů, teda mluvím o čtenářích Aeronetu, tak jsou lidé starší ročníky, abych to řekl takhle, kulantně, a neměli angličtinu a měli ruštinu, když byli ve škole. Většina našich posluchačů a čtenářů. A i když měli tu ruštinu, pokud budeme, tak mnoha lidem i ta ruština se z hlavy tak nějak jako vykouřila. A proto to, co přinášíme, tak de facto jsou články, kde jsou videa, a všechna ta videa, co tam dávám, tak jsou titulkovaná, aby tam byly české titulky, aby každý prostě mohl tu informaci načerpat tak, aby ji rozuměl. A víte, že ne každý tohle to dělá, že máte spoustu serverů, že tam prostě pesknou video a přeložte si to sami a nazdar bazar. To znamená, informační hodnota je o zpravodajství, to znamená to, co se kde děje. Ale pokud chcete rozhovory, tak musíte se obrátit na jiné servery. Pokud nějaké YouTubeové rozhovory. Ale pokud chcete přímo rozhovory někde, na ulici s obyčejnými Ukrajinci, k tomu je třeba zpravodajský štáb. Bohužel to neposkytujeme, na to nemáme peníze. Ani omylem, ani náhodou. Stačí se podívat na to naše počítadlo. Takže já bych na to takhle reagoval, a jestli Pavel k tomu něco ještě řekne, nebo Vítek, a když tak bychom se pustili do dalšího volajícího.
1: Já myslím, že to bylo dlouhé, pojďme na dalšího posluchače, bychom netržovali.
2: Já jestli jenom můžu ještě do toho říci to, že prostě vy můžete i volat se svými názory samozřejmě do svých, do pořadu, který vysíláme, většina z nás to vysílá živě, v interakci. A vy nevoláte v poslední době, je to prakticky obrovská bída. Já vím, že toho teď je mnoho všude. Všude je mnoho nových serverů, každý se snaží nějakým způsobem ukázat něco a tak dále a tak dále. Takže to je těžký, ale opravdu vy můžete volat, a to je velmi důležité, se svými názory. Volejte něco třeba podobného, i vy, kteří...
1: Něco podobného, promiň, Pavel, jsem chtěl říct, ale nechtěl jsem to zdržovat, ale přesně něco podobného jsem tady měl připravené, že chci říct, přesně.
2: Ano, přesně tak. Takže takhle, jdeme dál, puštím další do vysílání, prosím, můžete.
4: Ano, děkujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. Já jsem se chtěl pana VK spýtať na tajnou dohodu, alebo tichou dohodu plánovačů NATO, ktorí už majú pripravené vojenské presuny a frontové línie, ktoré majú vzniknúť v šiestich štátoch v prípade vypuknutia vojny s Ruskom. Je to Estonsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a teraz sa podržte Slovensko. Čo o tom viete, pán VK? A ešte pod dotaz, keď to zabudnete, tak zavolám znova o týždeň, ale čo viete o presune veľkého množstva sovietského zlata v 89. až 91. roku do Izraela. Ďakujem pekne.
2: Taky děkujeme.
0: No, já děkuju.
1: Ale jak byly perfektní dotazy, ano.
0: No, samozřejmě. No, když to vezmu od konce, tak přesun zlata samozřejmě byl součástí stejného procesu, jako byl v Československu a jako byl ve všech zemích takzvaného východního bloku. Zlato bylo přesunuto pod kontrolu takzvaných, můžeme říkat, sionistických bankéřů. Ruské zlato nebo sovětské zlato bylo přesunuto do bank v Izraeli. Ve takzvané střední a východní Evropě většina zlatých rezerv byla přesunuta do kontroly domu Sionu v Londýně u National Bank of England. Tak bylo dohodnuto, to byly dohody, které byly uzavřeny na Římském klubu tehdy v květnu 1988. Tam bylo rozhodnuto o rozbourání takzvaného systému rozdělení Evropy takzvanou železnou oponou. Víte, že už tehdy politici byli takzvaně připravováni na rozval řízení Sovětského svazu a takzvané zavázání si těch nových zemí, to znamená, aby dostali půjčky, aby dostali úvěry a aby hlavně získali takzvanou volnou směnitelnost svých měn, takzvanou konvertibilitu, abyste mohli československou korunu, tehdy československou směnit za západní měny, tak podmínkou takzvaných západčiků bylo, že jednotlivé tehdy ještě státní banky, protože to byly ještě státní banky, že převezdou svoje zlaté rezervy do kontroly v Londýně, do National Bank of England a Rusko, nebo Sovětský svaz, hroutící se Sovětský svaz, převedli svoje peníze do bank v sionistickém Izraeli, to znamená do izraelských bank a mimochodem nejenom do centrální banky, ale převedli peníze do nově vznikajících bank v rámci takzvaných nových prostorů, kam se stěhovali tehdy po rozpadu Sovětského svazu ruští židé. To znamená, to byly v rámci těch jednotlivých vzdělávacích ústavů, jako jsou ty ješivy, tak oni mají vedle toho i svoje vlastní finanční ústavy. Tam se přesouvaly zlaté rezervy a dodneška tam mimochodem jsou uloženy. Proto je takový nezlomitelný vztah mezi Moskvou a Tel Avivem, respektive západním Jeruzalémem dneska. To je ten důvod. Co se týče toho prvního dotazu, jestli máte, tohle to mi uniklo, úplně mi to uniklo, pokud máte nějaký odkaz na článek, nějakou informaci, tak mi to prosím pošlete přes kontaktní formulář na Aeronetu, pošlete mi to, protože to mi uniklo tohleto. Jo? To znamená, pokud se někde něco plánuje, nějakých 6 zemí, se plánuje, prostě, jak bude systém velení, nastavení, pokud je v tom zahrnuto dokonce i nepřekvapuje, no, pokud je Slovensko, tak to znamená, že to, o čem jsem hovořil, o čem píšu články, že je skutečně realita. Znovu to zopakuji. Oni opravdu chystají procesy řízení na možný konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030, jak o tom neustále mluví nejvyšší generálové Severoatlantické aliance a jednotliví politici a i náčelníci některých generálních štábů, jako třeba generálního štábu tady Bundeswehr o tom hovořil, že na horizontu roku 2029 až 2030, že Rusko může zaútočit a že třeba se na to připravit. Oni se na to chystají. Oni vědí, že a proč. Jenom pánovi zdůvodnit proč. Jestliže Evropská unie, jestliže Velká Británie jako společník, jestliže společně provádějí údery, hloubkové údery do vnitrozemí Ruska je válečné střetnutí mezi evropskými zeměmi NATO a Ruskem v dohledném horizontu naprosto nevyhnutelné. Tím je to dané, jestliže střílíte britské rakety.

0: Balkán a podle té informace, tedy pokud je to i to Slovensko, tak pokud to takhle bude nastavené, tak je jasné, že oni se na to chystají, protože proto dělají úplně všechno, aby ta válka vypukla. Jestliže děláte všechno proto, aby válka vypukla, je jasné, že se na to chystáte i z hlediska procesu velení a řízení. Stejně jako se chystali 8 let na vyprovokování zatažení Rusů, aby vtrhli na Ukrajinu od roku 2014 do roku 2022, dělali proto úplně všechno, tak je nakonec se jim to povedlo. A oni se celou dobu na tu válku na Ukrajině chystali. Teď dělají úplně to samé. Je to šílené, protože dělají úplně to samé. Chystají se na válku s Ruskem. Znovu to zopakuji. Chystají se na ní. A když se na něco chystáte, musíte provádět přípravy, návrhy takzvaného frontového velení a vedení. Takže jenom zopakuji, pokud to máte nějaký odkaz na nějaký článek, pokud pán by mohl zaslat, tak mi to zašlete do redakce, já se na to podívám. Je to pro mě novinka, je to, že je nějaké tajná dohoda někde, že se něco prostě bude takhle realizovat. To by mě opravdu zajímalo. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Je připravený, prosím.
2: Dobrý večer. Banská Bystrica, Bobeš pri telefóne. Nemám otázku. Chcem sa len poďakovať vedúcemu kolotočov a celému support SBS, Plzeň a tak ďalej. To, že ľudia si neuvedomujú, v čom kde sme a ako sme na tom, bohužiaľ je to smutné. Ľudia majú skutočne veľkú starosť o zaplatenie šekov. Neviem, ako sa to vyvinie. Môj názor je, že skutočne jediné, čo ľudí zobudí, tak bude práve ten ostrý bojový konflikt, keď ľudia prídu o majetky a mami, staré mami, otcovia, céry, synovia o otcov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Veľmi si vás za vašu prácu. Ďakujem.
1: Taky ďakujeme. Ja vezmu rovnou další telefon. Ďakujem. Takže šup, tam vezmeme další, takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
3: Dobrý večer, prajem, tu je posluchač zo Slovenska, práve si ešte ukladám drevo v pivnici, pripravujem sa na zimu, bez emisných povoleniek zatiaľ ešte, chvala Bohu. Chcel by som sa pána Veka opýtať na hnutie Republika. Viete, aký má názor na túto politickú stranu, keďže začali mútiť troška vody v Európarlamente a myslím si, že sú na vzostupe. Aký je jeho názor? Ináč, ja som jeho čitateľom jeho kníh, teraz čítam predposlednú, čakám na poličke Kanon okulty. A veľmi dobre tomu rozumiem, pretože bol som aj v politickej strane ľudstvenosti Mariana Kotlebu. A aký je jeho názor prostě na tuto politickou stranu Republika?
1: A to jak, ďakujem, jestli pekne. Mohu vědět, sám nevím, kde to je, to je na Slovensku nebo někde jinde?
3: Prosím?
4: Ta strana Republika... To je na Slovensku, ale spíš proponenti, kdo figuruje v rámci té strany třeba nějaké známé osobnosti. Ano. V nás, v Česku, kde se o tom nevědí naši posluchači někteří, kdo třeba figuruje v té straně nějaké hlavní postavy třeba?
3: Ja si myslím, že sú projektom do budúcna Medzimoria. Takto by som sa chcel opýtať, či s tým súhlasí pán Veka, alebo nie. Aha. Ďakujem.
4: Dobrá.
1: Tak jo, tak dobře. Tak jo, tak naschle. Tak.
0: No, já děkuju za dotaz. No, strana Republika, Slovenská strana Republika, tak to je v podstatě asi jakoby ta nejprogresivnější, když to slovo používat, pro stranu, která je do vlastenecké teze, je asi nevhodný, ale samozřejmě stranu vede pan Milan Uhrík, poslanec Evropského parlamentu, natáčí videa. A co se týče afilace, politické afilace Republiky, podle mého názoru je to strana, která se nachází víc vpravo od české SPD, ne příliš vpravo, ale u politiků je vždycky

0: problém v tom, že do poslední chvíle, než vstoupí do jakéhokoliv koaličního projektu ve vládě, protože bez ohledu na to, jaký výsledek udělá na Slovensku republika při parlamentních volbách, myslím příští rok, už tam budou mít volby do parlamentu, tak bez ohledu na to, jaký udělá výsledek, tak zřejmě volby nevyhraje a pokud udělá pěkný výsledek, možná dostane nabídku k účasti na koaliční vládě Roberta Fica, který z největší pravděpodobností znovu sestaví další vládu. Otázkou samozřejmě bude, za jakou cenu ta vláda bude sestavená a z čeho republika bude muset ustoupit, stejně jako ustoupila SPD v České republice, když chtěla vstoupit do vlády s takzvanými umírněnými liberály Andreje Babiše a s nečitelnými motoristy pana Macinky a pana Turka. To znamená, z čeho všeho se bude muset slavit. A otázka na to, jestli budou zastávat koncept Trojmoří. No, to by bylo nošení vody do mlýna, nebo vody na kolo ve mlýně, protože to samé, co dneska probíhá v Evropě, to znamená proces snahy o zatažení Evropy do nějakého konfliktu na horizontu roku 2030, tak proti tomuto procesu globální prediktor nasazuje projekt takzvaného Trojmoří a lépe řečeno než Trojmoří, teď proto se používá takový ten alternativní název a říká se mu Intermarium, tedy latinsky, že mezimoří. A Trojmoří i Intermarium jsou to dva názvy pro označení téhož, jsou to synonyma. I když konceptuálně bychom tam nějaké rozdíly našli, a to si hned řekneme, Trojmoří je původně projekt polského vůdce Pilsudského. Jeho představa byla o tom, že Velkopolsko, které vznikne na prostoru Evropy poté, co padne carská říše a zhroutí se Velkouhersko a tak dále. To znamená, byla to taková představa Velkého Polska, které bude iniciátorem takzvaného Trojmoří s tím, že dojde k politickému sjednocení vlád na pobřeží Jadranu, Baltského moře a moře Černého. Jo, to znamená tenhle ten prostor. A že takhle tedy vznikne jakýsi prostor Trojmoří. Intermarium je v podstatě de facto totéž, ale pozor, už ne pod kontrolou Polska. Intermarium je projekt globálního prediktora, který chce vytvořit blokační mechanismus mezi znacifikovaným Západem, znacifikovanou západní Evropou, která by si chtěla střihnout jadernou válku s Ruskem, což globální prediktor nemůže tolerovat, protože Rusko je plánováno pro velkou roli Číny jako surovinová základna pro růst takzvaného Pax Sinica. Pax Sinica, svět podle Číny. Dnes máme systém Pax Americana, ale Pax Sinica, tedy svět podle Číny, je proces globálního prediktora. Cílový proces do roku 2050. Globální prediktor chce veškerou moc, řízení, procesy bezpečnostního aparátu celé planety, všechno chce převést do Číny, aby Čína byla centrem světového řízení, minimálně toho ekonomicko-politického. A pozor, důležitá věc, Čína je na tom podobně jako Německo. Velký prostor, velká základna, velký ekonomický výkon, ale nemá na svém území dostatečný objem potřebných surovin pro svůj běh. Proto globální prediktor, pokud chce přesunout řízení, proces řízení ze Spojených států do Číny, tak musí pro Čínu zajistit laciné prakticky neomezené zdroje. A k tomu je potřeba Rusko. A protože globální prediktor nikdy nepracuje jenom s jedním plánem, ale má více plánů, plán A, plán B, tak je třeba říct, že globální prediktor dokáže ty zdroje pro Čínu zajistit, i když Rusko zůstane v celku a vyhraje válku na Ukrajině, i když o tu Ukrajinu už ani válečně, ani vůbec teď není ani řeč, o tom není třeba se bavit, anebo i kdyby se Rusko rozpadlo na více států, slabých států, tak to by byl pouze plán B. Celé Rusko nebo rozpadlé Rusko? Celé Rusko plán A, rozpadlé Rusko plán B. Oba dva varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. Ale pozor, co není přijatelné, je ovládnutí rozbitého Ruska americkým národním prediktorem a především tím, čemu se dneska říká ten systém takzvaného sionistického aparátu a sionistického řízení z Londýna Evropy. To znamená, ten systém by narušil postavení plánu globálního prediktora, tu řídící kontrolu Číny. Proto Intermarium je projektem globálního prediktora, který se snaží zablokovat válečný konflikt mezi Evropskou unií, mezi západní části Evropské unie a mezi Ruskem na přelomu roku 2030 a za rokem 2030. To znamená, i všechny alternativní strany, které dneska usilují o zastavení válečného konfliktu na Ukrajině, a mezi ty strany patří i republika samozřejmě, tedy zastavit válečný proces, tak všechny tyhle ty strany se podílejí de facto na budování systému Intermarium. To znamená, to není o tom, že oni se rozhodnou, je to o tom, co dělají. Mnoho lidí dělá nějaké věci, aniž by věděli, co dělají, takzvaně v rámci jakého procesu řízení to probíhá. To znamená, chápete, máte spoustu politických stran, které se začaly profilovat jako proti válce na Ukrajině, což je konceptuální příčina. To znamená kolapsy národních ekonomik kvůli tomu, že se národní ekonomiky odpojily od ruských zdrojů a klesají preference politických stran. To znamená, ty strany se honem rychle musí takzvaně přehodit na jinou politickou notu, musí najednou více usilovat o zastavení konfliktu na Ukrajině. Ale dělají to ne kvůli tomu, že by chtěli, ale protože jsou do toho dotlačeni okolnostmi. A všechny alternativní strany se stanou v podstatě součástí projektu Intermarium. Všechny strany, které jsou pronárodní, jsou vlastenecké, se chtě i nechtě stanou součástí projektu Intermarium. Proč? Z jakého důvodu? No, protože země, které nechtějí válku s Ruskem, jsou automaticky součástí projektu Intermarium, blokačního mechanismu globálního prediktora. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká dlouho, ale stále čeká, tak prosím.
2: Dobrý večer, posluchač Jiu Čech. Já bych měl takový dotaz na alternativních serverech. Koluje docela dlouho už taková fotografie, nevím teda z jakého roku, je to velmi zajímavá fotografie. Pokud teda je pravá, je to rodinná fotografie, kde na jednom snímku je Otto Skorzeny, Josef Mengele a Reinhard Gehlen, což byl šéf zpravodajské služby Třetí říše. A ještě jsou tam dvě osoby, ty jsou popsané jako George Scherf mladší a George Scherf starší. A já si chci zeptat, ta teorie, která o tomhle to mluví, říká, že vlastně George Scherf starší a mladší jsou dnešní Georgeové Bushové, který sedí vlastně, nebo seděli jako prezidenti korporace USA a v podstatě to byli jako německý špioni. Tak jestli by tohle mohl pán VK okomentovat a ještě jestli bych mohl okomentovat to, že vlastně tahle ta fotografie, pokud je pravdivá, tak nabízí podporu té teorii, že vlastně nacismus byl dvouproudej, jeden proud byl vlastně pro široké masy, kam mohl se člověk dostat, a ten druhý proud, ten rozhodující, byl vlastně spřízněný krví a tam vlastně se člověk dostat nemohl a vlastně, jo, to je chcelý, jestli by to mohl komentovat, děkuju.
1: Tak, prosím.
0: No, já děkuju za dotaz. Prosím vás, nezaměňovat fašismus a to, co je ve Spojených státech, takzvané velké lóže Illumináty. To je, prosím vás, to je zaměňování okultních a světských procesů řízení. Nacismus je světský proces, lidový světský proces, okultní procesy, ale všechno to, co probíhá okolo velkých lóží. Takzvaný skupina Skull and Bones, ze které vycházejí prakticky všichni američtí prezidenti, lóže iluminátských organizací ve Spojených státech, které jsou v podstatě v svém principu židozednářské organizace, ale s posunem do něčeho, čemu se říká takzvaný osvícený gnosticismus. A na to opravdu nemáme čas, to by bylo na extra povídání, ale osvícený gnosticismus vychází v mnoha ohledech z takzvaných praxí velkých lóží, židokřesťanských velkých lóží, a ve Spojených státech tenhle ten okultní proces takzvaných osvícenců, tedy iluminátů, kontroluje všechny silové procesy. Je to okultní proces, to znamená, a to je zajímavé, okultní procesy velmi často v podstatě mají hodně takový jakoby fašizační nebo nacifikační charakter a étos, ale je to kvůli tomu, že ten proces de facto je ve svém vlastním principu v podstatě krycím mechanismem pro vlivové operace nadnárodního, tedy globálního prediktora. To je důležité, protože těhleti osvícenci nejsou osvíceni kvůli tomu, aby posilovali nějakou národní notu nebo národní republiku, ale aby vyplňovali roli nadnárodních procesů řízení. A k tomu slouží právě jejich lóže, jejich skupiny, proto všichni ti Bushové a všichni ti další, kteří byli součástí těchto okultních organizací, tak všechny prosazovali v podstatě cíle, které měly de facto posilovat roli v takzvaném světovém uspořádání původního systému globálního prediktora, systému Pax Americana, který se ale globalistům samozřejmě vymknul spod kontroly. Že tu jsem o tom psal několik článků, proč se globální prediktor rozhodl zlikvidovat systém Pax Americana, z jakého důvodu, jenom velice rychle, rozhodl se proto ze stejného důvodu, z jakého se rozhodl zlikvidovat Sovětský svaz. Protože bipolární rozdělení světa, to znamená na východ a západ, kdy západ byl kontrolovaný Spojenými státy, Pax Americana, východ Sovětským svazem, ten proces se globálnímu prediktorovi nezdařil, protože byl na hranici vyvolání termojaderné války mezi východem a západem. Proto globální prediktor rozhodl o rozbourání obou subjektů. Nejprve Sovětského svazu, a teď o několik desítek let později globální prediktor dokončuje rozborku Spojených států. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Čeká, tak prosím.
3: Dobrý večer. Já keby som mohl ještě nakrátko povedať, podle môjho názoru Európska únia nie je pripravená na vojnu s Ruskom, lebo dobré, jedna vec sú útoky dronov alebo útoky raketami. Mimochodom tie rakety, ktoré ide Turecko dodať Ukrajine, tak tie atak MS, tak oni sú veľmi dobre zostreľovateľné Rusmi, nakoľko vyletia až do kozmu a Rusi majú dostatok času na to, aby na to reagovali. Ale Európska únia sa systematicky zbavila zbrojného priemyslu. A napríklad v Rusku, keď postavia nejakú továren zbrojnú, tak musia do nej zamestnať, musia mať ľudí, ktorí to vedia urobiť a musia do nej zamestnať 30% personálu z pôvodnej zbrojárskej fabriky, aby ich naučili vyrábať tých ďalších zamestnancov. Toto Európa nemá. A tým pádom, ako keď, či to nie je len viac zbožné prianie, ako reálna schopnosť Európy, ale poslať vojakov, nie drony, nie rakety, poslať vojakov a urobiť plnohodnotnú vojnu s Ruskom, lebo myslím si, že nie. A potom toto, čo spomínate, to, ten projekt Intermaria, to nie je náhodou dané tým, že oni chcú západnú Európu zmeniť tou migráciou na niečo iné, než je teraz, a tým, ale naše krajiny by mali zostať ako nejakým spôsobom konštantné, tak ako sú teraz. A toto je, lebo napríklad aj Veľká Británia vystúpila preto z Európskej únie, aby, lebo v Európskej únii už mali vznikať nové národy, nové štáty, tak ako o tom hovoril Obama, myslím, že už z roku 2012. Tak teda ten globálny prediktor, to je ktorý? Koho myslíte? To je dom Sion, to je dom Chabad, alebo je to americký národný prediktor?
1: Dobře, díky.
0: Dobře, děkuji za dotaz. Děkuji za dotaz. Podívejte se, začnu teda od začátku. Otázka. Má Ukrajina dostatek zbraní na to, aby pokračovala ve válce? Má dostatek lidí, aby pokračovala ve válce s Ruskem? Nemá. A přesto válka pokračuje. Úplně stejně je to s Evropskou a bude s Evropskou unií. To, že má nedostatek zbraní a že se neví, jak to bude s lidma, to jim nebrání ve vyvolání toho konfliktu. Tady si mnoho lidí neuvědomuje, že jak na Ukrajině, tak brzy v Evropě. Chápete? Dokonce teď zazněl ten názor, protože já nemám čas dělat všechna ta videa, opravdu nemám na to čas, ale ten názor, který zazněl teď na francouzské televizi od toho válečného vojenského analytika, tak on řekl, on tam reagoval mimochodem na stejný dotaz, který teď řekl posluchač. Volala tam posluchačka do toho pořadu a on jí na to odpovídal, že nedostatek zbraní, současný nedostatek zbraní a nedostatečná vojenská základna v případě konfliktu nebude bránit Evropské unii v mobilizaci do vojenského konfliktu proti Rusku v případě napadení Evropské unie. Nebude bránit v mobilizaci. Nedostatek. A tohleto je třeba podtrhnout dvakrát, třikrát podtrhnout a přidat za to čtyři vykřičníky, aby si to lidé uvědomili. Současný nedostatek zbraní v Evropě není důvodem pro nerealizaci válečného konfliktu s Ruskem na horizontu roku 2030, stejně jako nedostatek zbraní na Ukrajině není důvodem pro zastavení války s Ruskem. Není důvodem. Mnoho lidí si to neuvědomuje. A teď pozor, důležité vysvětlení. Proč je to tak možné? No, protože Rusko v případě toho konfliktu se bude chovat a postupovat úplně stejně. Proč? Z jakého důvodu? Protože součástí globálního prediktora je dokončit rozborku systému Pax Americana. A do značné míry se to daří, protože Spojené státy se odsouvají z Evropy. Mocensky, politicky, ekonomicky postupně se odsouvají. A to, co má proběhnout s Evropou, Evropa bez Spojených států bude fragilní, bude křehká a bude možné realizovat intermarium. To znamená rozdělení Evropy tak, aby k té válce v podstatě nedošlo. V případě, že k ní dojde, tak to může dopadnout různými způsoby. V případě jaderné výměny by samozřejmě Rusko umlátilo celou Evropu do doby ledové nebo do pravěku. Zkrátka v Evropě by nezůstalo vůbec nic, protože objemy jaderných hlavic v Rusku se nedají srovnávat s objemy pár desítek hlavic někde ve Francii a pár desítek hlavic někde ve Velké Británii. To se nedá prostě. To znamená, výsledkem takového konfliktu bude úplně celé zničení západní Evropy anebo prostoru Evropy s tím, že Rusko bude vítěz podle proroctví jakožto král severu. Bude vítězem. To je varianta A, plán A. Plán B je, že evropská agrese jakýmkoliv způsobem, která by byla spojená s mobilizací a s vyvoláváním nepokojů uvnitř Ruska, útočením na fabriky dálkovými drony a raketami a podobně, by vedlo k destabilizaci Ruska. V Rusku by došlo ke státnímu převratu, ke svržení vlády v Kremlu a došlo by k nastolení nějaké prozápadní loutkové vlády, což by vedlo k rozpadu Ruska. Tak tenhle ten model by de facto pro globálního prediktora skončil tak, že ty země, které by byly za Uralem, by zřejmě globální prediktor se snažil získat pro kontrolu pro takzvané globální systémy a pro takzvaný systém Pax Sinica, zatímco všechno, co by bylo před Uralem, by připadlo domů Sion v Londýně pod kontrolu Londýna, což je tedy hlavní architekt evropské agrese proti Rusku. Londýn, londýnské kanceláře. To znamená, to je plán A, plán B. Preferovaný plán je plán A pro globálního prediktora, ten druhý plán je v podstatě na druhém místě. Ten už není tak preferovaný. Každopádně obě dvě varianty jsou pro globálního prediktora přijatelné. A teď otázka, co je to ten globální prediktor? No, globální prediktor je sdružení nikým nevolených osob, nikým nevolených lidí, sdružení osob z dlouhověkosti, z krevní linii Amšalach Aredim, ti, kteří rozhodují o procesech řízení na této planetě v horizontech staletí, stovek let, vzhledem ke své dlouhověkosti. To znamená, to je globální prediktor. Ti, kteří po Abrahamovi mají takzvané neomezené telomery v DNA, to znamená nestárnou, zůstávají stále, řídí procesy, pokračují v řízení procesu. Mimochodem, já jsem o tom měl už několik článků, mám o tom i tu knížku, tu první mimochodem. A pokud jste ji nečetli, tak si ji určitě přečtěte, jak funguje takzvaný švýcarský vzorek, lidé s obrovskou dlouhověkostí, jako Abraham a podobně, neporušené genetické telomery, to znamená lidé nestárnou, díky tomu jako vampíři, doslova jako vampíři, možná takové ty příběhy o vampírech jste četli, že žijou napříč staletími, že pijou lidskou krev a nemohou zemřít, že jo, a že se musí vždycky po nějak několika desítkách let odstěhovat na jinou adresu, aby ostatním lidem nebylo podezřelé, že vůbec nestárnou, protože by to bylo velice nebezpečné, takže se odstěhují někam do jiného státu, tam žijou dalších 40-50 let, potom se odstěhují dál, žijí dalších 50 let, vždycky kvůli tomu, aby nebylo ostatním lidem divné, že jsou jako, že nestárnou a tak dále a tak dále. Tohle to je takzvaná ta urban legend, to znamená něco, co je v příbězích o upírech. Jenže ti upíři de facto ale v skutečnosti existují. Akorát, že nepijou krev, nemají ty zuby, ale mají tuto dlouhověkost. V krevní linii Amšalach Aredim. Dožívají se 700, 800, 900 let. Díky tomu řídí napříč staletími globální procesy. Oni jsou součástí takzvaného globálního prezidia, tedy globálního prediktora. Ale to máte uvedeno v té první knižce moji. Tam to máte více rozepsané. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se tedy do dalšího volajícího.
4: Ano, jo, posledního posluchače se pustíme, už je 55, takže poslední posluchač, který nám volá.
1: Toto uteklo, tak prosím.
5: Dobrý večer, děkuji vám všem, přátelé, za vaši práci. Já jsem měl takové dva menší dotazy, jeden takový teoretický. Zajímalo mě jedna hvězdička českého energetického nebe, jinak tady posluchač Gabriel Stovačva. A zajímalo mě, on tvrdí, že v podstatě Green Deal do Evropy byl importován z Ruské federace kvůli tomu, že se Merkelová domluvila s Putinem na tom, že skrze ten plyn ovládnou Evropu, udělají si z toho takovej biznis. Ale jako mě to moc nesedí, to je jenom taková otázka na vás a technická otázka, spíš praktická pro nás, vzhledem k tomu dnešnímu té debatě o tom Intermariu, kdyby tohle neklaplo, co si myslí pan VK o tom použít Rakousko jako útočiště, kdyby Česká republika pokračovala dál v té náručí na to, jako v té expanzi na to Rusko, jestli Rakousko by bylo jakoby možné útočiště, které je mimo NATO, aby člověk prostě nemusel jako podléhávat tady jako těm odvodovým příkazům a spol. ale mohl prostě se starýma spakovat do Rakouska, protože to je prostě kousíček od nás a jestli Rakousko by v podstatě dodrželo, že by nevydávalo jako Čechy, řekněme, jako dál do Česka.
1: Dobře, já bych to už stopnul, aby jsme vůbec stihli odpovědět, tak prosím.
5: Dobrý, děkuji.
1: Naschle.
0: No, já děkuju za dotaz. Teoreticky by to tak mohlo fungovat, ale víte, kdo byl Adolf Hitler a víte, jakou měl původně národnost, jo? To znamená, že v případě, že by vypukl jakýkoliv konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií, já mám opravdu velký otazník nad tím, jak by dlouho vydržela neutralita Rakouska. Mám opravdu velký otazník, protože míra nacifikace, která by se rozjela napříč celou Evropskou unií, ten řev, ten nacifikační étos, že jsme ve válce s Ruskem, musíme mobilizovat, ten by byl možná tak silný, že by dokonce mohlo i teoreticky Rakousko na svou neutralitu rezignovat. Takzvaně v duchu tradic. Že to znamená, že by se znovu jako připojilo k Německé říši a zahájilo, spustilo by mobilizace rakouských vojáků společně se silami Wehrmachtu, aby bojovali proti Rusku na frontě na východě. Já nemám v této otázce, já děkuji za ten dotaz, ale opravdu mám obavy, že v případě konfliktu s Ruskem, jestli by ta neutralita byla opravdu neutralita Rakouska zachována, protože neutralita Rakouska byla garantována Sovětským svazem, jakožto neutrální země, ale západní země nebo vítězné mocnosti neutralitu Rakouska nikdy formálně neuznaly. To znamená, neutralita byla deklarována Sovětským svazem. Mimochodem, stejně tak státní hranice Československa byly garantovány Sovětským svazem a nikoliv ostatními mocnostmi v roce 1945. Američané, Francouzi ani Britové státní hranice obnoveného Československa neuznali v žádných dokumentech, v žádných oficiálních materiálech. Tohle to všechno bylo garantováno pouze ze strany Sovětského svazu, kde takzvané rozlišení hranic, rekognizace hranic byla uzavřena v mezistátní smlouvě mezi Československem a Sovětským svazem v roce 1945. Na jehož základě byla Zakarpatská že jo, no Zakarpatí, že jo, ten ocas Československa byl odstoupen Sovětskému svazu na základě té smlouvy. V té smlouvě se Sovětský svaz zavazuje, že uznává státní hranice Československé republiky obnovené. To znamená, pouze se Sovětským svazem má Česká republika a Slovensko garantované své státní hranice. To je důležité, dneska už jsou to dva různé státy, to znamená, oba dva státy mají své hranice uznané pouze Sovětským svazem a nástupnickou Ruskou federací. Západní státy státní hranice nám neuznaly do dneška. Takže pozor na to, je to s velkými přesahy, ale je to samozřejmě všechno. Máme 22 hodin, takže to bylo úplně vše. Já se teda loučím s vámi, se všemi našimi posluchači, čtenáři a samozřejmě s tebou Vítku a s tebou Pavle, díky za pěkný písničky. No, vy si určitě všichni užijete samozřejmě víkend i příští týden, že jo, ty vedra, že jo, a když občas něco sprchne, tak bude dobře. A opět se uslyšíme příští pátek po 19.45 a přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se s vámi se všemi loučím.
1: Nevím, jak teda u vás, VK, ale tady teda prší už celý den a docela chčí je dost, prominutím, takže už je to dost. Jo, tak asi tak.
0: Takže je třeba zase, aby zase svítilo.
1: Aby zase svítilo, už to stačilo zase pro změnu. Tak jo.
4: Tady zatím tady naštěstí neprší, nicméně já ještě takové trošku humorné zakončení, asi nedokážu představit tu armádu v Evropě, která by se mobilizovala, všichni ti šampóni a mileniálové s tím sojovým latte v jedné ruce a s veggie burgerem a bubble tea v ruce druhé s nagelovanými nechty a dready, jak prostě jdou do té války a v rámci té armády, kdy vlastně povinná armáda byla zrušena, tuším u nás od roku 2004, na Slovensku od roku 2006, znamená nejsou ani zvyklí nějakým způsobem bojovat, máme tady určitou profesionální armádu a tak dál, ale to je jenom torzo z toho, co bylo dříve, jo. Tak já si nedokážu opravdu představit, jakým způsobem tato generace by fakt jako bojovala, já nevím.
0: No, já bych tomu řekl jenom, že aby jsme jako neprodlužovali, ale já bych tomu řekl jenom jednu věc. Znovu, pokud chcete znát odpověď, podívejte se na Ukrajinu, jak to fungovalo na Ukrajině. Já to zopakuju. Na Ukrajině 24. a 25. února 2022 byly mobilizovány ročníky 25-letých až 55-letých mužů. 25 až 55. Všechna velení, která, nebo všechny útvary byly koncipovány tím způsobem, že velení, velitelství, rozhodování, úrovně četařů, úrovně poručíků byly obsazeny všechno mužmi nebo muži nad 50 let věku, tedy starými, staršími. A ti, kteří byli mobilizováni v tom věku jako mladíci, 25 let a více, tak ti byli v podstatě mobilizováni do jednotek pod velením o jednu generaci starších velitelů. Přesně takhle by to bylo realizováno v Evropské unii. Do velení by byli povoláni vojáci, kteří mají nějakých 50, 55 let. Vycházeli v době ze systému armády z čerstvě rozpadlé ČSLA v počátkem 90. let. To znamená, měli ještě starou školu a ti by byli velitelé. Ti by měli role cvičitelů, takzvaných důstojníků. Měli by tam role velitelů jednotlivých útvarů, měli by role velitelů jednotlivých družstev. Prošli by, vzali by ty šampóny takzvaně a dali by jim nějaký měsíční výcvik, někde by jim ukázali, takhle se střílí, s tím, že by se počítalo, že tam bude nějaká vysoká mortalita, nějakých 50-60% v prvním týdnu boju a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, ve většině případů a z největší pravděpodobností by ta válka probíhala stejně jako na Ukrajině. Rusové by se snažili nepoužívat jaderné zbraně, snažili by se o frontové pojetí války někde na nějaké nepohyblivé válečné linii a z největší pravděpodobnosti ten konflikt by měl stejný průběh jako na Ukrajině, to znamená model ruského pomalu se valícího mobilního masomlína, do kterého z druhé strany by padaly statisíce a statisíce evropských vojáků, kteří by tam byli nasunování jako krmivo pro tento mobilní masomlín. Stejně jako na Ukrajině. Musím znova zopakovat. To, že Evropa nemá zbraně, není dobře vyzbrojená na válku, neznamená, že si nemůže střihnout válečný konflikt s Ruskem. To neznamená. Protože stejně tak to platí na Ukrajině. Ukrajina by v normální situaci už dávno měla skončit. Měla by uzavřít mír. Nemá zbraně, nemá dokonce už své vlastní lidi, všichni už umřeli, minimálně ti schopní, už nemá nikoho, ale s velkou podporou Evropské unie a dokonce i s neochotou Kremlu použít větší objemy armády a větší objemy těžkoobjemových zbraní. Zkrátka ta fronta je někde zabetonovaná a malé jednotky postupují frontou dopředu, přičemž fronta je přikryta obrovskými mraky dronů z jedné i z druhé strany, které ničí tanky, které ničí těžkou techniku na obou stranách. A fronta může postupovat jenom po malých skupinách, nějakými průniky malých ozbrojených skupin. a takhle se posouvá fronta. To je dnešní moderní válka. A protože moderní válka má tenhle charakter, nepotřebujete velký výkon zbrojního průmyslu. Potřebujete vyrobit jenom dostatečné množství dronů, což pro Evropskou unii není problém. Znovu, podívejte se, kolik používá Ukrajina tanků na frontě. Počet nula. Kolik potřebuje dělostřeleckých systémů a děl? Počet nula. Kolik potřebuje stíhaček na boj z Rusy? Počet jeden, dva, tři kusy propagační někde lety okolo Kyjeva, to je všechno. To znamená, na frontě nejsou. Takže jak se tam bojuje na té ruské frontě, na té Ukrajině? No, jsou tam zákopy, mají tam samopaly a jsou tam operátoři dronů. Takhle vypadá současná válka. A z největší pravděpodobnosti by takhle vypadala i válka Evropské unie s Ruskem. Přesně tenhle charakter. A výsledek, ten by byl jediný. Do toho pomalu sesunoucího ruského posuvného masokombinátu, do jeho chřtánu, by padaly tisíce a tisíce a tisíce evropských mužů, kteří by byli nejprve v rámci nějaké jakoby nadšené dobrovolné mobilizace nasunovány do boju a potom už nedobrovolné mobilizace pomocí busifikace, pomocí odvodových úřadů, jakýchsi variant TCK, kteří by lovili lidi prchající před povolánkami na frontu, kteří by je lovili nejenom na území státu, ale po území celé Evropské unie. Takže pozor na to, není to tak těžké vyvolat válku Evropské unie, protože oni vědí, ti generálové v NATO, v Bruselu vědí, že ta válka by neměla charakter druhé světové války, která vyžadovala obrovské množství zbrojní průmyslové výroby a těžkého hutního průmyslu na výrobu tanků a obrněných transportérů a polních děl a houfnic. Ne, ne, ne. Ta válka by měla charakter války na Ukrajině. Malé ozbrojené skupiny, které jsou vyzbrojené pouze samopaly a které jsou zakopané v zákopech a válka postupuje tak, že malé útvary postupují někam vpřed a snaží se vyhnout záplavě dronů na nebi. To je celé. A jediná technika, která tam jezdí, to jsou civilní auta, která jsou zadrátována ochrannými klecemi proti náletům dronů. A to jsou civilní auta, civilní pick-upy. Takhle vypadá moderní válka. Nikde nejsou žádné tanky, nikde nejsou žádné obrněné transportéry, nic. Proto znovu varuju, že ta válka může vypuknout i za současné situace. Protože Evropa nepotřebuje ty tanky, nepotřebuje ty dělostřelecké granáty. Ta válka by totiž měla charakter, jako je válka na Ukrajině. Takže takhle bych na to jenom reagoval a strašně přetahujeme, takže já se loučím, užijte si krásně víkend a pro tuto chvíli vám přeji dobrou noc.
4: Já se taky v rychlosti loučím, nebudu to zdržovat. Nic, všichni hezky děkujeme za přízeň a dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím.
6: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.